0: Pochmurné úvahy a chmurné řeči. Posetnění se Hihlík s velkou iglitovou taškou plnou ponožek vypravil do dolní čtvrti. Tentokrát se musel dost často schovávat. Buď skočil do průjezdu, nebo se skrčil za parkujícím autem a párkrát musel splynout s popelnicí. Jednou ho dokonce nějaký stařík kolem popelnice honil, ale pak se ukázalo, že nehodí jeho, ale nějakého bílého králíka. Volal na něho: Pepičku, Pepičku, vrať se. V uličkách poblíž Kilimandžára se už chodci objevovali jen zřídka. Tady měl čas trochu si vydechnout. Uvažoval, co udělá. Dokonce myslel na to, jestli přeci jenom neměl vzít Ramse se sebou, nebo toho siláka Vasila. Byly to pochmurné úvahy. Kde bych asi teď Vasila a jeho dva parťáky sehnal, říkal si. Tak o tom bych něco věděla. Když Vasil, Padrát a Čango vylezli z vraku parníku a ukázalo se, že o tom, co se stalo s Tulamorem juniorem, nemají ani páru, přestože se všechno událo tady kousek od nich, šéfa popadl amok. Vzal kus klacku a mlátil je hlava nehlava. Přestal, až když nemohl popadnout dech.
1: Zítra se u mě hlaste.
0: Vyštěkl z posledních sil. Opřel se o lucernu, nepřítomně koukal kolem, zatímco ti nešťastníci se belhali pryč. V boudě za přístavištěm se dřív prodávaly vstupenky na výletní parník, ale teď byla opuštěná. Tady se schovali a vedli chmurné řeči.
2: Viděli jste, jak si mnou šéf jednal? Oj, jako s nějakou onucí,
0: zařval Vasil a v očích měl slzy lítosti. Vzpomněl si na své trudné sibirské dětství.
3: Asi bychom se z toho měli vyvlíknout, než nás to přiškrtí,
0: přemýšlel nahlas škrtič.
2: Tohle už pro nás ne, není. Já říkám, nikdy nesedej na drát, když je pod vysokým napětím,
0: řekl Padrát.
3: Šéf je raz, ale kudla Dederon se neštítí ničeho,
0: řekl Čango.
2: Ty ho znáš?
0: Podivil se Vasil.
3: Jo, párkrát vlítnul s tou svou smečkou do Eldoráda a polovinu hostů tam obral o ponožky.
2: Jak vypadá?
3: Jako feťák,
0: zarval Čango.
3: Oši má propíchnutý si chrajickama a dětskou fusekli si máči do piva. Říká tomu spíďáckej dudlík.
2: Svět se zbláznil a my slušní lichožrouti jsme už odepsaný. Teď je na koni ta mladá generace,
0: odplivl si Pepa Padrát.
2: A já jdu od válu. Já mám ve svým kumbálu vanu plnou ponožek a když dostanu chuť na nějakou pěkně uleželou, tak naproti je hospoda a v ní mám pár svých štamgastů.
0: Zamrkal na Čanga.
3: U mě v Eldorádu je to samý, přitakal Čango. A navíc jeden pozná lidi.
2: A začne si vážit toho, že je lichožrout,
0: ukončil jejich debatu Vasil. Celou dobu jen poslouchal a k těm chmurným řečem se nepřipojil, až teď si vzal slovo.
2: Jak vás tak hoši poslouchám, musím vám dát za pravdu. Vím ty roha, vy šéfovi nic nedlužíte.
3: A co ty?
0: Vasil se uhodil do prsou.
2: Co asi já tak můžu dělat? když mám takový skrz naskrz sraný široký srdce a věrnou naturu? Nic. Ale vy si, holubci, klidně vraťte domů.
0: A tak Pepa Padrát zamířil do svého železářství, Čango Škrtič do Eldoráda, jen Vasil nechal nohy, ať si jdou, kam chtějí.

0: V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, žil malý dráček. Jmenoval se Melichárek a do lesa přišel z jedné pohádky. Měl jen jednu hlavu a ještě malou a trochu šišatou. Když se narovnal, nebyl větší než smrkový pařízek. A to stál ještě na špičkách. Nejedl dokonce ani princezný, a tak ho jednou napadlo, že není vlastně pořádný drak a že se do pohádky ani nehodí. Jednoho dne tedy utekl a nastěhoval se do starého dubu u Michové paseky. Brzy se skamarádil se všemi zvířátky. A zrovna dnes ho zvířátka pozvala na syslí závody. No a jak tak celý zamýšlený pospíchá?
1: Jauvajs, Ježek, co pak tě to k motříčku napadlo sednout si zrovna uprostřed cesty?
2: Málem mě zašlápneš a ještě se zlobíš. Sedím tady na cestě od oběda a nevím, co si počít.
1: A proč?
2: Ale mám takové starosti, až se mi z nich nožičky popletly. No.
1: Jemináčku, to snad ne.
2: Už je to tak. Ztratil jsem brejle a bez nich nenajdu svoji chaloupku.
1: Aha.
2: Určitě v lese zabloudím. Jestli už jsem pro pánička nezabloudil.
1: Když jsi ztratil brejle, tak je hledej. Nebo si snad myslíš, že za tebou přijdou?
2: Hledej, hledej. To se ti řekne, jak je mám hledat, když si bez brejlí nevidím ani na špičku nosu, natož potom na cestu. Právě proto tady sedím a čekám, až mě někdo zachrání.
1: Tak tě zachráním já? Budu ty brejličky hledat úplně sám. Kde pak jenom mohou být? Sám je sotva najdu. Zavolám Straku, ta nám jistě pomůže.
0: A opravdu jim pomohla. Straka totiž mrkne jenom levým očkem a už vidí, kde se co třpití blízká a leskne. Ztracené ježčí brýle opravdu našla. Posadila je ježkovi rovnou na nos a frrr letěla pryč tak rychle, až se na staré borovici rozhoupaly šišky.
2: To mám radost, Melichárku, zas vidím jako dřív, opravdu si mě zachránil.
1: Ale
2: teď svoji chaloupku najdu jedna, dvě, ve chvilce budu doma.
1: A co bys doma dělal? Pojď radši se mnou na syslí závody, tam budeš vandat.

0: Němce Melichárku, mému pichlavému kabátku moc nesměj. Ještě se ti může hodit.
1: Ale já se mu nesměju. To je taková písnička jedné princezny.
2: Ty ježečku ježatý, jen mi nešlap na paty.
1: Promiň, už mlčím.
0: No proto.
1: Podívej, podívej, už jsme na závodišti.
3: Ježek zvířátek.
4: Ty budou taky závodit?
1: Jistě, a první poběží syslové. Jsou to přece syslí závody.
3: A jak to všechno víš?
1: Já to přece musím vědět. Jsem reportér. Mezi dvěma jedlemi je skok do výšky. A za starým pařezem skok do dálky. A pod smrkem se bude házet šiškou.
3: Je, to je nádhera, Melichárku.
1: Vážení přátelé, vítám vás všechny na našich závodech. Právě začínáme. U skoku vysokého se připravují veverky, a to černé i zrzavé. První zahájí skok do dálky zajíci. Šiškou bude házet jezevec a lišák Ferda. Na běžecké dráze se řadí syslové. Pozor! Teď! Vážení přátelé, ve skoku vysokém je nejlepší veverka Terka. Právě vyskočila až k samé špičce borovice. Sotva se jí někdo vyrovná. Ve skoku do dálky se probojoval na první místo zajíc Capka. Přeskočil rovných 10 pařezů. Tedy je to chlapík. A teď se podíváme na hod šiškou. Právě hází lišák Ferda. Rozpřahuje se a šiška letí, letí a teprve teď padá. To je, přátelé, opravdu vynikající výkon. Ale vraťme se k nejdůležitějšímu závodu. Je to prosím závod syslů. Nejrychlejší je zatím sisel Rudla. Uhání jako vítr. Výborně, výborně, ale ouha, teď zakopl. A padá. Ano, padá. Opět se však zvedá. A už zase dohání své soupeře. Pane, to jsou závody. Diváci nespouštějí oči ze závodní dráhy. I rozpetlý šípek se natahuje, aby lépe viděl. Tu nejdelší větvičku natahuje víc, ještě víc. A drc. Sisel Rudla si roztrhl kožíšek. Ten chlapec má ale dneska smůlu.
5: A mám po parádě. Kožich jako nový a teď mi pouští sislí chlupy.
3: To je tedy pěkné nadělení, díra jako vrata.
1: Ježku, místo abys nám pomohl, ještě Rudlovi přiděláváš starosti. Díra jako díra, každá se zalátá, když je čím. A já mu ji zašiju, ovšem, když mi pomůže stonožka.
6: Ráda ti pomůžu, ale jak?
1: Máš přece stonožiček, nejrychleji doběhneš k pavoukovi pro tenkou nitku.
6: Jo.
1: A teď potřebuji, Ježku, jednu tvoji jehlu.
3: Jen si Melichárku vyber a třeba tu největší. Také si mi pomohl, když jsem potřeboval.
6: Tak, a tady jsou ty nitě.
1: Výborně, stonožko, výborně. Jehlu máme, nitě máme.
7: Rudlo, přestaň kňourat a drž.
2: Kdo má díru v kožichu,

0: Je. Podívejte, než jsme zašili kožíšek, sluníčko nám uteklo.
1: Žene se bouřka, honem všichni domů.
2: Je, mináčku, to abych si taky pospíšil nebo zmoknu.
3: Pojď, půjdeme spolu, melichárku.
4: No pojď, máme společnou cestu.
2: Ale co pak, že se s tonožkou mračíš jako čert?
4: Protože jsem si právě dneska vyprala velké prádlo. Všechny sváteční ponožky mi zmoknou.
2: Ale ještě je stihneš sundat.
4: Sundat? 100 ponožek? Jen se podívej, jejich plná paseka.
2: A jejich opravdu 100?
4: Vždyť ti to povídám. Mám přece 100 nožiček a na ně 100 ponožek.
2: Víš, tonožko, já bych 100 nožiček ani nechtěl. Než si obuješ 100 střelíčků, než zavážeš tkaničky. Když 100 nožka chodí spát.

0: zavleče, celý den jí uteče.
1: Ale zase umíš rychle utíkat a to je velká výhoda.
2: Jenomže při práci je to horší, to se mi všechny nohy zapletou.
1: To vidím, takhle ty ponožky nesundáš do večera. Ukaž, já ti pomůžu.
2: Děkuju, ale musíme si pospíšit, nebo na nás nezůstane suchá nit.
1: Tobě by se nic nestalo, ale co já? Jak zmoknu, hned dostanu louskavku.
2: Louskavku?
1: Louskavku.
2: Co to je?
1: To je dračí stonání. Jak dostane drak louskavku, to není jen tak.
2: A začíná pršet. Rychle utíkej. Utíkej do tepla, utíkej. A děkuju.
3: Nad les se přihnal velký černý mrak. Spustil prudký déšť a Melichárek byl hned jako zmoklá slepice. Když přiběhl k dubu, zuby mu drkotaly od zimy na třikrát. A bylo ještě hůř. Začaly mu v celém těle louskat kloubky a Melichárkovi nezbylo, než vlézt do postele.
4: Melichárku, Melichárku, vstávej, nenaříkej a podívej se, něco jsem ti přinesla.
1: Je, žluté ponožky, ty jsi hodná.
4: Líbí se ti, to je za tu včerejší pomoc.
1: Ty se mi budou moc hodit, já totiž stůňu.
4: Opravdu?
1: Stonám už celou noc?
4: No, snad nebude tak zlé. Na každé trápení je přece léčení.
1: Od dračí louskavky pomůže jenom kvítek olejníček. Ten promaže všechny kloubky a je po louskání.
4: Kvítek olejníček? Mm-hmm. A kde roste?
1: Až za sedmi horami.
5: Tam já teď nedojdu.
4: Tak tam dojdu já.
1: Ale je to tuze daleko.
4: A od čeho mám 100 nožiček? Jen se neboj, Melichárku. Do oběda jsem zpátky.
3: A opravdu byla? Melichárek si olejníčkem namazal všechny kloubky a pak se protáhl. No, bylo polouskání a potrápení.

0: to chodil po polích křížem krážem, kdo to neležel na břížku u studánky, ačkoliv jindy nebyl jinak ani k vidění, kdo to jindy mlaskal a srkal, kdo to jindy pil, až to čvachtalo a dneska ne. Ovšemže Ondroušek hledal Evelínku a ona jakoby se do země propadla, ale nepropadla se. Měla jen tolik práce, že nevěděla, co dřív. Sisel stloustl a přichystal se k zimnímu spánku. Noru si vyhrabal jako zámeckou komnatu a několikrát se v ní už uložil. Jen abys mě přes zimu nezmrzl, strachovala se Evelínka. Letos určitě nezmrznu, ujišťovali Sisel. Letos mám totiž v pelíšku i prostěradlo. A s monogramem. S jakým monogramem, divila se polní žínka. A jak si k němu přišel? Našel. A je pravé sislí. Je na něm vyšité první sislí písmenko. S? Ptala se Evelínka. S ne, ale F. Asi ho vyšívala nějaká šišlavá vyšívačka. Když někdo šišlá, neříká sisel, ale fisel. Víš? To je určitě opravdické prostěradlo pro sisli. Evelínka se zasnila, protože si okamžitě vzpomněla na šátek, kterým jí Francínek kdysi zafačoval švihnutou nožku. A později do něj zabalil srdce z pouti, jenže to našli myši a vykousali. Vida, jejich šátek a nakonec je z něj sislí prostěradelko. No budíš, myslela si, to je vlastně dobře. Alespoň sislík přes zimu nezmrzne. Sisel se tady zimy nebál. Jen Evelinku poprosil, aby mu vchod do nory důkladně utěsnila hlínou, že by tam jinak táhlo. Jenže pokaždé se znovu prohrabal ven a hop Evelince do klína. Že se ještě naposled pomazlí na dobrou noc. Když sisla nakonec přece jen zavřela, ozvalo se vedle ní.
1: Kruci, buci, ty s ním naděláš komedii.
0: Kdo jiný by to byl než Křeček? Byl nenaložený jako vždycky a ani nepozdravil. No a? Zeptala se Evelínka. Vadí ti to? A co vlastně ty potřebuješ?
1: Nevadí mi to. A nic nepotřebuju, vrčel Křeček. Ještě abych něco potřeboval. Ono to takhle nestojí za nic.
0: Tak proč tu vlastně čekáš?
1: Protože už jdu taky přespat zimu. Já přece kvůli tobě nebudu celou zimu vzhůru. Ještě abych byl celou zimu vzhůru. Ono to takhle nestojí za nic.
0: Já na tobě nechci, abys byl celou zimu vzhůru, vysvětlovala mu Evelínka. Vlez si do pelíšku a já ti taky zašpuntuju noru.
1: Nevlezu.
0: Musíš, Křečku.
1: Nemusím. Nevlezu. Vlez si tam sama.
0: Pro Křečky už je čas jít spát. Jestli si tam nevlezeš, tak tě tam strčím.
1: A já tě kousnu, hrozil Křeček. A prsknu na tebe. A dvakrát.
0: Evelínka však vzala Křečka za hřbítek a za zadek a do nory ho strčila. Prskal, krucibucoval, ale ona ho zašpuntovala stejně poctivě jako sisla. A najednou stál vedle ní Ondroušek.
2: Já zběhal paní pole křížem krážem, protože abych vám něco řekl, a vy si tu hrabete v líně a to jsem zvědav, kde si ty ruce umíte, když je ke studánce taková dálka. Dobrý den.
0: To dobrý den vzalo Evelínku za srdce, jako vždycky. To musí být něco zvlášť důležitého, když si za mnou zběhal pole křížem krážem, usmála se Evelínka.
2: Když se někdo kvůli vám trápí, to je přece důležité,
0: vyhrkl. Evelínka zvážněla a Ondroušek na ní začal chrlit obžalobu za Francínka. Nevynechal nic, ani vystřílené srdce, ani to, že jí Francínek vyhlíží, kudy chodí a že jí má před očima vstávaje lehaje. Nevynechal ani to, jaký Francínek nesl jahody. A jestliže je sněd, byla to stejně její vina, měla přijít dřív. Ani to nevynechal, že je asi trošku umíněná a paličatá a že musí být vždycky po jejím. Ani to, že Francínek přece nemůže za to, jak si myši udělali ze srdce pro Evelínku pelíšek a že asi nikdo na světě by jí až do žní nedal čas, aby se vyhněvala. A Francínek ano. A hlavně Ondroušek nezapomněl, že ji bude Francínek čekat na dožínkovém bále a že bude tancovat jenom s ní. Ale jestli nepřijde do půlnoci, tak nejspíš ze samého žalu rozbije hospodu. Evelínka poslouchala Ondrouška ohromeně a vážně a jen chvílem jí to v koutcích divně zahrálo. Tak věřit tomu svému Francínkovi, že si vybral dobrého orodovníka. A taky mu věřit, že na Dožínkový bál ale nepřijdu. Nerada chodím do vsi. Jestli mě však chce vidět, ať přijde o Dožínkovém bále ke studánce. A teď už utíkej domů. Stmívá se a vaši budou mít o tebe jistě starost. Ondroušek to vzal s tím utíkáním doslova, běžel přes pole, až se mu hlavička třásla. Neutíkej tak rychle, uhřeješ se, volala za ním Evelínka. Ale trošku pozdě.
1: Já neutíkám, zavrčilo jí něco nenaloženě u nohu. Ještě abych utíkal, ono to takhle nestojí za nic.
0: Byl to Křeček. Kde ses tu vzal, Křečku? Já tě už zašpuntovala na celou zimu, co ještě chceš?
1: Aby si sedla.
0: Proč posadila se Evelínka?
1: Protože se Sislem si nadělala tolik komedii a mě na dobrou noc nepomazlíš,
0: vyčítal jí Křeček a hop, už ho měla v klíně. Copak já vím, že o to stojíš? Hladila ho po hřbítku.
1: Proč bych o to nestál? Ještě abych o to nestál, ono to takhle nestojí za nic.
0: Evelínka ho tedy hladila a čochnila a pak ho zašpuntovala a na Ondrouška zapomněla jako na skonání. A to byla chyba. Kdo to tam ležel uřícený na bříšku u studánky? Kdo to tam mlaskal a srkal? Kdo to pil tu ledovou vodu, až to čvachtalo? Kdo jiný než Ondroušek? Nikdo mu neřekl, nepij, dostaneš zápal. Než došel domů, kašlal. Když si vlezl pod peřinku, buchcal, až se postýlka třásla. Než přišla půlnoc, dostal horečku. Než přišlo ráno, mluvil z cesty. A když přišel doktor, věděl hned, co Ondrouška potkalo. Musí do nemocnice, řekl poplašené mamince, má zápal. A tak ho vezli do nemocnice. Ondroušek nevěděl nic o sobě, ani o světě. A Francínkovi vzkaz od Evelínky nevyřídil.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. A bude zdaleka až od protinožců z Austrálie, kde žijí klokani. Kdysi prý měli krále. Jak dobře víte, každý král na světě potřebuje ke králování trůn, korunu a žezlo. Ale pozor, úplně vždycky to neplatí. Třeba v Austrálii. Totiž australský klokaní král potřeboval ke králování zrovna to samé, co ostatní králové, ale od ostatních králů se něčím lišil. Namísto žezla držel v ruce velikou červenou mrkev a královský trůn měl udělaný z hromady zelných hlávek. A ještě něco. Klokaní král přes den královal na trůně a večer své žezlo i trůn slupl. Tohle jiní králové určitě nedělají, dělal to jenom ten klokaní. A ostatním králům se to vůbec nelíbilo. Chmuřili nad tím čela a vrtěli hlavami. Nakonec dali zachmuřené hlavy dohromady a potom putovalo do Austrálie velké psaní s pečetěmi. Stálo v něm. Královský bratránku v Austrálii, je nebezpečná věc zbavit se den co den trůnu a žezla. Tohle by se ti nemuselo vyplatit. Klokaní král přečetl psaní a potom nevrle odpověděl. Nestrkejte laskavě nos do záležitostí australského klokaního krále. Dělám, co chci, tak, jak to dělali moji předkové. Je to starodávný zvyk a mám k němu dobrý důvod. Jaký pak důvod? Poslali králové telegram. Klokaní král obratem zatelegrafoval. Mám mrkev a zeli na devse rád. Králové zvedli telefon a zeptali se. A trůn nemáš rád? V Austrálii je zelí dost a dost, odsekl klokaní král a praštil sluchátkem. Pak začal chroupat zelný trůn, přitom se obrátil ke svému pobočníkovi, co vedle něj zvědavě natahoval uši, a

0: Většina z nich má mnohem raději zelí než svého krále. Nakonec zelí vždycky seženu, ale cítím to v kostech, že jednou přijde den, kdy už se v celé Austrálii nenajde jediná zelná hlávka. Možná tu pochoutku ostatní klokani snědí, možná si ji jen schovají, protože je napadne. Proč by si na zelí měl pochutnávat král, ale my ne? A tenhle nešťastný den opravdu přišel dokonce brzy. Hned příští měsíc. První rádce napochodoval do trůní síně s tváří plnou chmur a prohlásil. Jestli dnes večer vaše veličenstvo podle svého starodávného vznešeného zvyku slupne svůj trůn, obávám se, že si zítra ráno nebude mít na co sednout.
1: Ale, co mi to povídáš?
0: Zabroukal král, jako by ho to nezajímalo, a kousl do mrkve žezla, které si dával jako zákusek. Povídám, že v celé Austrálii už není jediná hlávka zelí, povzdychl pobočník.
1: A co pak, že není?
0: Zabroukal král zase tak pokojně. Prostě není. Jinými slovy, jestli dnes vaše veličenstvo skutečně povečeří zelí, tak zítra ráno bude vaše veličenstvo bez trůnu. Král naráz spolkl zbytek svého žezla. Konečně mu to došlo. Zakuckal se, rádce mu dal pořádnou herdu dozad a král jen vyhekl.
1: Bez trůnu? To bych už nebyl králem?
0: Přesně tak. A vaše veličenstvo nemůže říct, že by nebylo varováno dopisem, telegramem i ústně?
1: V Austrálii bylo zelí vždycky dost.
0: Ach, časy se mění, vaše veličenstvo, zavzdychal první pobočník a rádce. Časy se strašně mění.
1: Nech toho vzdychání, zaječel král. Jsi můj první rádce, tak celou tu lapálii nějak vyřešíš, ne?
0: Rádce se zamyslel. No, jedno řešení bych měl. Co kdyby si vaše veličenstvo dalo k večeři kapustičku?
1: Kapustičku? Mizerný nápad. Chuti zelí se nic nevyrovná.
0: Trůn vašeho veličenstva by snad stál za nějakou oběť, namítl pobočník.
1: Jenomže já mám chuť na zelí. To jediné má báječnou, sladce štiplavou chuť, zatímco kapusta je chutí mdlé. Ne, zelí se nevzdám. Raději mi dej jinou radu.
0: První rádce a pobočník pokrčil rameny. Obávám se, že jiná není.
1: Ale je! Už klíbl se král. Rozkazuji ti, abys do rána sehnal zelí. Jestli to neuděláš, dám ti srazit hlavu. Tohle už tě povzbudí, aby se snažil víc přemýšlet.
0: Král se zasmál, spokojený s tím, jak vtipně všechno vyřešil, a začal chroupat zelný trůn. Jenomže rádci se zdálo, že teď bude lepší, když spíš poradí sobě než králi. A vůbec byl moudřejší než král a napadlo ho. Proč bych scháněl zelí? Co se mi vlastně může stát? Když král nebude králem, nikdo už nesplní jeho rozkazy. V Austrálii už nemají klokaního krále, Za to chytrý první rádce má pořád hlavu.

0: na ramenou.
1: Přišlo jaro a balík jako by si toho ani nevšiml. Běhal po dvorku i po chalupě zakaboněný, jako kdyby venku bylo sychravo a plískanice. A zatím sluníčko dělalo své jarní divy a předvádělo taková kouzla se zahradou, že se lidé nestačili divit a Brundibára jen nevěřícně kroutila hlavou. Jenomže balík letos žádná jarní kouzla nevnímal. Mračil se, byl nevrlý, tváře měl ze samých starostí svěšené, uši mu plandali po zemi a čumáčkem po ní stále rejdil a co si hledal. Ale co? Když to Brundibára pozorovala už několikátý den, neodolala a zeptala se. Ale ani se neptej, odbyl jí kamarád. Ztratila se mi slepice. Slepice? Brundibára se upřímně podivila. Vždyť jich je na dvorku pořád plno. Pletou se, povykují, přes dvorek se nedá v klidu ani projít. To je toho, když jich bude o jednu míň. Jenže já jsem za ně zodpovědný, tvářil se dál nešťastně balík. Musím je hlídat, dávat pozor, aby snášeli do hnízda a nezanášeli někam do kopřiv, do trní nebo bůh ví kam na zahradu. Pořád je přepočítávám, jenže teď jsem jedna dočista ztratila a nikde ji nemůžu najít. To je to moje soužení. A víš jistě, že chybí, zajímala se Brundibára. To si píš, ale nejhorší je, že hospodyně si toho vůbec nevšimla. Jestli kropenatku odnesla liška nebo tchoř, bude se mnou, až to zjistí zle. Poslechni, balíku, a kolik jich má být, zeptala se zvědavě Brundibára. Aničin tatínek jednou povídal, že by z nich bylo celé fotbalové družstvo, kdyby uměli hrát kopanou. Takže jich musí být přesně 11.
0: 11? To bych nikdy nespočítala. To je na mě moc složité, svěsila hlavu Brundibára. Nám, kočkám, stačí na nejvýšší 1, 2. Víc myší v komoře nikdy není.
1: Bylo jasné, že svému kamarádovi nepomůže. Několik dnů byl balík jako bez duše, až najednou se stal zázrak. Na dvorek se přibatolila pyšně a důležitě ztracená kropenatka a kolem ní se hemžilo, poskakovalo, pípalo a klopítalo hejno žluťoučkých kuřátek. Když to balík uviděl, zůstal jako přimrazený.
2: Tak takhle to tedy je. Ona se někam schovala a vyseděla tam kuřata. A já na to nepřišel, já ji nenašel. No musím uznat, pomyslel si strážce dvorku, je to chytrá slepice.
1: A šel k hejnu kuřat, že si k ním čichne a přivítá je. Jenže kropenatka proto neměla pochopení. Jen se jezevčík přiblížil, už se načepířila.
0: Ko, ko, ko, kdo, kdo, kdo, ani krok, ani krok, ani krok.
1: Její řeč zněla jako dělová kanonáda. Balík se pro jistotu držel v úctivé vzdálenosti, ale přesto mu vrtalo hlavou, kde si kropenatka udělala hnízdo, že na ně nepřišel. Ale i to se brzy vysvětlilo. Hnízdo si neudělala kropenatka, ale připravila jí je sama hospodyně, když poznala, že slípka začíná kvokat a chystá se mít rodinu. Nahoru na dřevník jí dala proutěnou kukaň s hliněným vajíčkem jako podkladkem, aby si tam kropenatka zvykla. V dřevníku měla kvočna klid, nikdo ji nerušil a ani balík ji tam nevyčenichal, protože kukaň byla až vysoko pod střížkou. Teď měl ovšem balík o starost víc. Musel na dvorku hlídat i kuřata. Kolik jich bylo, to nikdy nespočítal. V tom jejich hemžení a pobíhání se nedokázal vyznat. Ale bylo jich tolik, že kdyby uměla hrát fotbal, byla by na dvorku 2 mužstva a ještě by zbylo pár náhradníků. Brundibára se s kuřaty moc nekamarádila. Jen zpovzdálí pokukovala po té hemživé a batolivé rodince, jak se má na dvorku čile k světu. A co si divného se jí usadilo v hlavičce. Sousedovic černobílý Macek a taky mourovatý Míša z chalupy na návsi se teď velice často objevovali poblíž chalupy, kde Brundibára bydlela. S Balíkem se kočka sice pořád kamarádila, ale přece jen to už nebylo takové jako dřív. Přistihla se, že i když si s Balíkem o něčem povídá, myslí přitom na Macka a na Míšu. A když ti dva přišli jednou v noci pod okna jejich chalupy a zpívali tam Brundibáře na počest své kocouří zpívánky, byla z toho, jak se říká, celá pryč. Jenomže ona nebyla pryč jenom, jak se říká. Ona byla pryč celé 3 dny. Nikdo v chalupě o ní nevěděl. Ani Balík, ani Aninka, maminka, ba ani tatínek. Pak se vrátila a dny plynuly jako dřív. Kuřata už dávno odrostla a Balík měl míň práce. Lebedil si. Jenže stalo se, že jednoho dne zas Brundibára zmizela. Balíkovi naskočily vrásky. Pak se náhle objevila, ale jenom proto, aby v kuchyni honem honem vylízala svou misku s mlíkem a zase byla pryč jako duch. Balík za ní volal: počkej, počkej, Brundibáro, budeme si hrát. Ale kočka kde pak? Nemám čas. Mňoukla jenom a zas byla neznámo kde. Tak to šlo den po dní. A Balík byl z toho všeho rozmrzelý. Že by si Brundibára našla jiného kamaráda? Má žárlit, nemá žárlit? Těžké rozhodnutí. A zase se to vysvětlilo tak, jak pes vůbec nečekal. Jednou ráno se Brundibára přišourala do kuchyně ke své misce nikoli sama, ale se 3 koťaty. Jedno nesla v zubech, 2 už koukala na svět doširoka otevřenýma očima a ťapkala za mámou. Jedno bylo po ní, 2 celé černé a 3 černobílé. To bylo v kuchyni pozdvižení, aspoň pro Balíka. Ostatní a možná i Aninka patrně co si tušili. Balík pochopil, že teď je tady úplně zbytečný. Nikdo si ho ani nevšimne. Všichni se budou točit jen kolem těch kočičích mrňousků. Ach jo, to je život. Kropenatka si zmizí a přivede hejno kuřat. Brundibára zmizí a přivede 3 koťata. A já? I kdybych zmizel na celý týden, nepřivedu ani jedno štěně. Je tohle nějaká spravedlnost? Balík zalezl do svého kouta u kamen. Ze zoufalství se stočil do tak malého klubíčka, že se celý obtočil svým dlouhým ocáskem a přemýšlel o nespravedlnosti světa. Ale nebojme se o něj. Jezevčíci dlouho smutní nezůstanou. A navíc Balík přece není sám. Má svého pána, paničku a taky Aninku. No a samozřejmě i svou kočičí kamarádku Brundibáru, která se k němu určitě vrátí.

0: Mocska leze dírą bez oknem, bez oknem. Trápení se školou.
1: Aj, co? Kde? Kdo? To jsi ty?
0: Ne, svatý Mikuláš.
1: Hele, hele, nebuď drzý, ano?
0: Já?
1: No ty? No tak, co bylo?
0: No, co by? Trošku začalo pršet.
1: Cože?
0: A klíšťat je letos taky hodně.
1: Na to se tě neptám.
0: Tak na co se ptáš?
1: Jak bylo ve škole?
0: Jo, tak. A že to neřekneš rovnou.
1: Kluku, já se tě ptám naposledy.
0: To je dobře, že s tím výslechem končíš.
1: Skončím, až mi povíš, jak bylo ve škole.
0: Zvítězil jsem.
1: Prosím?
0: Jo. Hodinu mě vyslýchali, ani slovo ze mě nedostali.
1: Ach jo, hurvinku, hurvinku. S tou školou je věčné trápení.
0: Viď, já to říkám taky.
1: Prosím?
0: Taťuldo, a co bys řekl tomu, kdybych zítra zůstal doma?
1: Hurvajs?
0: Nějak se mě neudělalo dobře.
1: A kde?
0: Ve škole.
1: Aha, kde pak, kluku, do školy chodit musíš? Proč si myslíš, že tě tam posílám?
0: Abys měl doma klid, viď?
1: Hobelec, abys zmoudřel. Prostě půjdeš do školy a basta.
0: Ale když já se doopravdy necítím dobře.
1: Ano jo, ano jo. A co tě tedy tentokrát bolí?
0: No, když si sáhnu na hlavu, jo, tak mě au, bolí. Když se píchnu do břicha, au, tak mě taky bolí. Když si zmačknu lítko, auajs, tak mě to hrozně bolí, děsně.
1: No jo, tak to nic není. Máš bolavý prst.
0: Ne. Taky mě bolí uši, pak mě bolí nos, vlasy, au, nechty.
1: Ty toho nechano? Nechceš se učit? To je to.
0: No a divíš se?
1: Divím, hurvinku, divím, to víš, ano. Já se v tvém věku učil jako blázen.
0: A v kolika letech jsi přišel k rozumu?
1: Hele, dost. Dost. Chci vědět, co bylo ve škole a tentokrát s pravdou ven.
0: Tak ahoj.
1: Stůj.
0: Co je?
1: Kam pak jdeš?
0: S pravdou ven.
1: Tady budeš. Nehloupni, nehraj si na nechápavého a prozraď mi, kolik si dnes dostal pětek. No?
0: Jenom jednu.
1: Cože?
0: Ale neboj, taťuldo, z těch, co taky dostali pětku, jsem byl já ten nejlepší.
1: Je, kdybych měl vlasy, tak si je vytrhám. To je nadělení.
0: Taky si myslím. A co myslíš? Může za to dědičnost nebo špatný vliv okolí?
1: Kluku, co seš na světě? Tak jsem z tebe neměl pořádnou radost.
0: A předtím ano, ty chudinko.
1: Tvoje známky se mě ani trošku nelíbí.
0: Ale nic si z toho nedělej, mě taky ne. Ale něco ti povím, to je dobře, že máme oba stejný vkus. To asi ta dědičnost, co?
1: Hurvajs.
0: Takže hezky jsme si popovídali, tak bych teď šel ven. Ne, co říkáš?
1: Se špinavou košilí?
0: Ne, s máničkou. Znáš přece přísloví. Kdo si hraje, nezlobí. Tak můžu užít.
1: Jenom když mě slíbíš, že až se vrátíš, tak se budeš učit. Znáš přísloví? Co se v mládí naučíš, k stáru jako když najdeš.
0: Slibuju. To bych rád věděl, jestli zná taťulda přísloví sliby chyby. Tak ahoj, taťuldo!
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: No a to je, milí zlatí, konec dalšího Krtkova příběhu.
1: Jak to? Tím to přece neskončilo.
0: Já vím, ale to by bylo pořád dokola, že ti i ta tři holátka z kočárku uletěla, že se ti zase stýskalo, až tě nakonec odnesl orel zpátky domů na sluneční stráňku pod lesem. Když ty si, Krtku, vybíráš dost divné kamarády. Jednou je to sněhulák, co na jaře roztaje, podruhé zase orel, který ti uletí.
1: Pane, žádný kamarád není divný, když je to můj kamarád.
0: Asi máš pravdu, Krtku. Budu si to pamatovat.
1: Jenom aby...

0: Pana Vavřince čekají divné sny. Než pan Vavřinec sebere odvahu, vytáhne klíč ze zámku, zmáčkne kliku a vejde dovnitř, povím vám radši, co se v jeho bytě dělo. K Hejlíkovi přišli na návštěvu jeho dva bratranci Ramík a Tulík, neboli dvojčata Ramses a Tulamor junior. Tulík byl o hodinu starší, ale kdyby nenosil na krku kostkovaný šáteček, stěží byste je rozeznali. Nemyslete si, že jim Hejlík cizí byt otevřel, na to byl příliš dobře vychovaný. Lichožrouti nemají vlastní obydlí, vždycky jsou u někoho doma, ale nesmějí se tam chovat jako doma. To byla jedna z mnoha zásad, které mu dědeček vštěpoval. Ramses a Tulamor junior vrazili dovnitř sami a bez zaklepání. Lichožrouti se totiž dostanou, kam chtějí. Stačí jim k tomu nepatrná skulinka nebo štěrbina pod dveřmi. A není v tom žádné kouzlo. Přivolat si na pomoc kouzlo můžete jedině v pohádkách. V normálním životě to bohužel nejde. Člověk nebo lichožrout si ve svízelné situaci musí poradit sám. A lichožrouti svedou něco, co jim lidi můžou jen závidět. Dovedou se smrsknout a pak zase natáhnout a vrátit se do normální lichožroutí podoby. Potíž je v tom, že takové prudké smrsknutí a natažení pořádně bolí. A tak se k němu lichožrouti uchylují, jen když je to nevyhnutelně potřeba. Ramses a Tulamor junior se ovšem do bytu pana Vavřince dostali pohodlně balkónovými dveřmi, které v létě nechával pootevřené. A když byli uvnitř, hned začali řádit jako malí, i když už byli velcí. Ramses vběhl do koupelny a objevil tam ruční sprchu. Ha, budeme si hrát na hasiče, jásal. Kluci, neblázněte, za chvíli přijde pan Vavřinec. Hylík se pokoušel své rozhýbené kamarády zarazit, ale ti si ho vůbec nevšímali.
1: Prima nápad. Tak já udělám oheň.
0: Tulamor junior šmejdil po kuchyni a hledal zápalky. To ne! Hejlík mršně skočil na poličku u sporáku a krabičku zápalek schoval v dlani. Tulamora juniora mezitím upoutala trumpeta. Hned se jí chopil a začal do ní foukat. Přestaň, vzbudíš mi dědečka, zoufal si Hejlík. Ale to už Tulamor junior vyloudil z trumpety zvuk podobný poplachu.
1: Hoří, hoří.
0: Na to Ramses pustil sprchu a pan Vavřinec vytáhl klíč ze zámku, zmáčkl kliku a vešel do předsíně. Uvnitř bytu se ozval spěšný šramot až plouchnutí. Pan Vavřinec popadl smeták a vrazil do kuchyně. Na první pohled se zdálo, že se tu v jeho nepřítomnosti vůbec nic nedělo. Všechno bylo na svém místě, jen na podlaze ho něco upoutalo. Vypadalo to jako mokré šlápoty. A v koupelni na dlaždičkách stála kaluš vody. Že by nacákal, když se ráno sprchoval? Ne, to určitě ne. Ostatně vždycky pečlivě podlahu vytřel. Ale co ty šlápoty? Popravdě nevypadaly vůbec jako myší. Pan Vavřinec prohledal celý byt, podíval se i do skříní, smetákem prošťoural prostor pod postelí, i balkón prozkoumal, ale žádného vetřelce neobjevil. A protože nebyl z těch lidí, kteří si rádi moří hlavu záhadami, luští křížovky a v novinách se ze všeho nejdřív vrhnou na sudoku, otevřel konzervu olejovek od pana Liku, ukrojil si dva krajíce chleba a v klidu povečeřel. Teprve pak začal po bytě roznášet pastičky. Do každé dal kousek té rozkousané ponožky, kterou za postelí objevila kočka paní Smutné.
2: Město za okny potemnilo a na noční oblohu se chystal vykulit měsíc. Čas jít spát. Byl úplněk a pan Vavřinec usínal svědomím, že ho čekají divné sny. Vždycky je za úplňku mýval.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Vlk a ovce.

0: Jednou se ovečka odtrhla od stáda a zabloudila v lese. Potkala vlka, slovo dalo slovo a spřátelili se. Léto prožili dobře. Všude teplo, jídla všude plno, tak jaké pak hádky. Na podzim se také jakž takž poměli. Ale sotva se probudila paní zima, začalo být ouvej. Vlkovi mrzly tlapy a ovci zalézal mráz do kožichu. Ovečka se nad tím zamyslela a řekla. Víš co, vlku? Postavíme si na zimu dům. Budeme topit v peci a zima k nám nedojde. Jenže vlk je kůže líná a tak se vymlouval. Nať stavět domek. Mně je v lese dobře. Ovečka si tedy postavila dům sama. Uvnitř byla pícka a u pícky lavice. Sotva uhodili mrazy, ovečka si zatopila a bylo jí teplo. Vlk pobíhal po lese a jak mráz sílil, vlk se začal ohlížet po ovečtině domku. Vydal se před její chaloupku a začal škemrat.
1: No, ovečko, otevři vlkovi maličko, čenichy už mi omrzly. Dovol, abych si u tebe aspoň hlavu ohřál.
0: Ovečka pootevřela, ale vlkovi to nestačilo.
1: Ovečko, otevři vlkovi maličko, přední tlapy mi omrzly, nech mě trochu ohřát.
0: Ovečka otevřela trochu víc, ale ani tohle vlkovi nestačilo. Vítr fičel a vlk skučel.
1: Ovečko, otevři maličko, boky mi omrzly.
0: Ovečka otevřela a vlk se celý vecpal dovnitř a hup na pec. Sotva se vlk ohřál, dostal ukrutánský hlad.
1: Ovečko, není už čas jít spát? Polez na pec, já se kousek posunu, místa budeš mít dost.
0: Hlas měl vlk vlídný, ale oči ukrutánsky hladové.
1: Ne, vlku, nemohu jít spát, mám ještě práci. Neumila jsem lžíce a neprosila mouku, půjdu spát, až to dodělám.
0: Ale sotva vlk usnul, ovečka se schovala do bedničky na dříví. Vlk se v noci probudil hlady, ale ovečka nikde. Vlk proležel na peci celý další den. K večeru hlad zase zle kroutil jeho žaludkem.
1: Polez na pec, ovečko, zahřeješ se maličko.
0: Ovce ale odpověděla. Počkej, vlku, ještě jsem nedala kynout těsto na chleba. Až to dodělám, vylezu na pec. V noci zase hlad vlka probudil, ale ovečka nikde. A přišel třetí večer. Vlk znovu lákal ovečku, ale ta se opět vymluvila.
1: Kde pak, vlku? Na spaní je ještě brzy. Ještě jsem podlahu nezametla, pavučiny nevysmíčila.
0: Brzo ráno, než se vlk probudil, vyběhla ovečka do zimy. Šla do lesa a vyhrabala spod sněhu kuličky brusinek. Začala se v nich převalovat, až si celý kožíšek zamazala červenou šťávou. Potom vzala dlouhý prut a vrátila se k chaloupce. Zaklepala prutem na okénko a zakřičela strašným hlasem.
2: Je v téhle chaloupce vlk šedivec! Už 7 vlků jsem zakousla a tohle taky dostanu!
0: Vlk vyhlédl okénkem a jak viděl strašné huňaté zvíře, celé zamazané od krve, polekal se a upaloval z chaloupky. Ovečka si smyla brusinkovou šťávu z kožichu a začala si spokojeně žít ve své hezké, teplé chaloupce.

pětiletý Péťa se čertů bál. Vždyť minulý rok, a to byl ještě malý kluk, ho několik čertů honilo po chodníku. Kdyby ho tenkrát tatínek nevzal do náruče, možná by ho odnesli do pekla. Péťa sice neví, kde peklo je a jak vypadá, ale babička říká, že ho tam čerti stejně jednou odnesou. A teď prý už za pár dní zase budou chodit. A zrovna dneska si mamince na Péťu moc stěžovala paní učitelka ze školky. Říkala, že se pere s kluky, holčičky tahá za vlasy a navíc, že je nepořádný. Také se nechce nechat učesat, nechce si před jídlem mít ruce a v jídle si vybírá. Maminka byla moc smutná a večer před spaním Péťovi domlouvala. Jestli se nepolepšíš, tak nevím, jak to s tebou na Mikuláše dopadne. Péťa se zarazil. Vzpomněl si, jak ho před rokem honili čerti a vybavili se mu obrázky pekla z televizní pohádky. Dlouho se převaloval, až konečně usnul. Zdálo se mu, že se nad postýlkou naklání černá rohatá hlava a povídá. Tak tady jsi, holobrátku, nastal čas dát peklu splátku. Hodně zlobíš, to se nemá, v pekle tě čeká odměna. Péťa se hrozně polekal. Jdi pryč, já nechci do pekla, křičel. Chceš, nechceš, to mě nezajímá. Lucifer přikázal, že tě mám přinést, řekl čert a popadl Péťu do náruče. Ne, pust mě, já nechci, křičel Péťa, kopal nohama a mlátil kolem sebe rukama. Nebylo mu to ale nic platné. Čert ho stiskl v náručí ještě pevněji a najednou se s ním všechno zatočilo. Péťa hrůzou zavřel oči. Zdálo se mu, že někam padá. Potom ucítil štiplavý kouř a bylo mu příšerné vedro. Pomalu otevřel oči a hrozně se polekal. Uviděl houf špinavých čertů, jak pobíhají kolem kotlů, přikládají pod ně dřevem a přitom si zpívají.

0: Tak jsme tady, řekl starý čert a postavil Péťu na zem.
1: Já chci domů, prosím,
2: škemral Péťa a celý se třásl. Čertovi ho najednou bylo líto.
0: Zavolám ti kamaráda, abys tady nebyl tak sám. Zlobínku, zlobínku, kde zase okouníš? Pojď sem.
2: Přiběhl malý čertík. Kdyby neměl na hlavě růžky, byl by od Péti k nerozeznání. Byl stejně velký i stejně rozcuchaný jako Petr.
0: Tady toho kluka ti dávám na starost,
2: řekl starý čert.
0: Ukaž mu peklo.
1: Ach jo, to zas bude nuda,
2: už klíbl se malý čertík.
1: Tak pojď, jak se jmenuješ?
2: Zeptal se otráveně.
1: Já jsem Petr a chci domů.
2: Fňukal Péťa a ustrašeně se rozhlížel kolem sebe.
3: Co doma? Tady je to hezčí. Pojď, budeme dělat lumpárny. Třeba tahat čertice za vlasy, nebo se budeme prát,
2: řekl zlobínek.
1: Nechci, ani práce nechci. Chci domů k mamince.
2: Natahoval Péťa moldánky.
3: To nejde. Z pekla se jen tak nikdo nedostane.
1: Ale já mám hlad.
2: Začal si Péťa vymýšlet.
3: Hlad? To je lehká pomoc. Pojď, zavedu tě do kuchyně.
2: Když vstoupili do veliké černé kuchyně, dva čerti v zástěře tam zrovna něco míchali a prospěvovali si.

0: Dobrý den! Pozdravil Zlobínek nahlas, zatímco Péťův pozdrav bylo sotva slyšet. Tady Petr má hlad, řekl čertík místo něj.
1: Žádný problém.
0: Usmáli se čerti kuchaři a jeden z nich naložil Péťovi na talíř plnou naběračku pálivého guláše.
1: Tak se najes, pobídl ho.
0: Péťa polknul první lžíci. Rázem se ale rozkašlal a do očí mu vyhrkly slzy. Celý hořel a hlava mu brněla.
1: Co pak nechutná ti? Nejsi trochu rozmazlený? Koukej to sníst. Tady se jídlo nevyhazuje,
0: řekl kuchař přísně. Když Petr do sebe nasoukal celou porci guláše, všechno ho bolelo a pálilo, musel ale vstát, uklidit po sobě talíř a slušně poděkovat.
1: Není zač, řekli kuchaři. Guláše je dost, budeš ho mít ještě k obědu i k večeři.
0: Petrovi se sevřelo srdíčko, neodpověděl a jako ve snách následoval Zlobínka ven z kuchyně.
2: Pozor, uhni, nebo tě černá teta přetáhne koštětem,
0: křikl na něho čertík, když z dálky uviděl přibíhat úklidovou četu. Sotva Péťa uskočil, projel kolem nich ošklivý chlupatý čert s trakařem. Za ním pospíchala stará čertice s koštětem a v zástupu za ní běželi další čerti s kýbly, hadry, košťaty a zpívali si.

0: smetí, pupa čertu na něj letí.
1: Jeden smíčí,
0: druhý mije, třetí zametá.
2: Péťa se tak lekl, že zavrávoral zrovna ve chvíli, kdy kolem běžel čert s plným kýblem smetí. Čert do Petra vrazil, upadl a smetí se vysypalo na zem. Ty trumpeto! Rozkřikla se na něj stará čertice, které čerti říkali Černá teta. Koukej to zamést! Strčila mu do ruky smeták a lopatku a Péťa poprvé v životě musel uklízet. Ty jsi ale motovidlo, to musíš takhle! Ukázala mu, jak se drží smeták a lopatka. Péťa se celý třásl, ale nakonec tu hromadu smetí uklidil. Čerti smetí naložili na trakař a odběhli. Péťa se rozplakal.
3: Já bych chtěl domů.
4: Ty jsi ale ufňukánek, však si zvykneš. Brzy se ti tady začne líbit, uvidíš.
2: Těšil ho zlobínek.
4: Pojď, ukážu ti, jak je to tu hezký.
2: Přemlouval ho a táhnul Péťu tmavým sklepením dál. Sotva popošli pár kroků, uviděli několik čertů, jak sedí v houfu, spravují děravá oblečení a přitom si zpívají.

0: Hala, dva čertíci nemají co na práci.
1: Zavolal jeden z nich, když je uviděl.
0: Pojďte nám srovnat tu kupu oblečení. Kalhoty sem, kabátce tady a košile tamhle.
1: Ukázal čert do rohu.
0: Tak dělejte a nekoukejte jako hloupí.
2: Ach jo, vzdychl si Zlobínek. Dospělí čerty musíme poslouchat, jinak by byl mazec. Pojď, dáme se do práce.
3: Ale já to neumím. Doma jsem si oblečení nikdy nerovnal.
2: Kňoural Péťa. Tak se to alespoň naučíš. Nic to není, koukej.
1: Zlobínek ukázal Péťovi, jak se oblečení rovná a Péťa, i když se mu vůbec nechtělo, se také musel pustit do práce. Když byli hotovi, čerti na ně kývli a se smíchem řekli.
0: Tak už si upalujte někam hrát, vy čertí kvítka.
2: Na to oba čekali. Upalovali pryč, co jim nohy stačily. Proběhli tmavou vlhkou chodbou a na jejím konci narazili na několik naparáděných čertic. Ty se hned začaly kolem nich otáčet.
0: Pojď k nám, uděláme z tebe fešáka.
2: Štípali Petra do tváře a tahali ho za jeho rozcuchané vlasy.
0: Máme tady totiž kadeřnictví.
4: Pojďte do salonu krásy, upravíme vaše vlasy. Kudrnaté nebo rovné, můžem je i nabarvit. Vyleštíme pěkně rohy, umíjeme obě nohy. To, co není dokonalé, dá se napravit.
2: Petr se bránil, chtěl se jim vyškubnout, ale nešlo to. Zoufale volal na čertíka.
3: Pomoz mi, prosím tě, nenechávej mě tady.
2: Jděte pryč, nebo zavolám Lucifera, křikl na ně Zlobínek.
1: Toho se čertice zalekli, pustili Péťu a utekli pryč. Sotva se Péťa vzpamatoval, už ho Zlobínek táhl zase dál.
0: Slyšíš, vyhrává čertovská kapela. Pojď se na ní podívat, to něco uvidíš.
1: Za chvíli došli k pekelnému hudebnímu salonu a tam uviděli houf rozdováděných čertů a čertic. V rukou měli všelijaké pekelné nářadí a třískali do něj, zpívali a skákali, že z toho šla hlava kolem.

0: Byla to hrůza, Péťa se rozplakal a zase žadonil. Já chci domů, já se bojím.
1: Co zase vyvádíš? Jsi uličník, tak patříš do pekla.
0: Řekl Zlobínek trochu nahněvaně.
2: Ale já se polepším, já už nebudu zlobit a nebudu si vybírat v jídle a budu si uklízet věci a nebudu se prát a budu poslouchat.
0: Plačtivě sliboval Péťa a pak se rozbrečel tak, že nebyl k utišení. Najednou se nad ním sklonil stín. Péťa uplakanýma očima pohlédl vzhůru a skoprněl. Před ním stál sám vládce pekel, strašlivý Lucifer.
3: Všechno o tobě vím, Petře, řekl. To já jsem pro tebe poslal, abys věděl, co tě čeká, když se nepolepšíš.
2: Já se polepším, polepším se opravdu, opravdu slibuju, já se polepším.
0: Drmolil Péťa stále dokola.
3: To se uvidí,
0: nevěřícně pokýval hlavou Lucifer.
3: Už nemáš moc času, Mikuláše bude co nevidět. A když tě potom čert odnese do pekla, už se z něho nikdy nedostaneš,
0: řekl výhružně.
3: Teď ho odveď zpátky,
0: pokynul malému čertíkovi. Petřík si trošičku oddychl, maličko se Luciferovi uklonil a řekl tiše: děkuji. Potom ho Zlobínek vzal za ruku a zašeptal mu do ucha:
1: ničeho se neboj a zavři oči.
0: Potichu odříkal zaklínadlo.
1: Než by moucha na zem slétla, dostanu tě zase z pekla. Probudíš se ve chvilce, ve své měkké postýlce.
0: Péťa zavřel oči. Najednou ucítil něžné pohlazení a uslyšel maminčin hlas. Petříku, ty dnes nebudeš vstávat?
2: Maminko,
0: vykřikl Péťa radostí a pověsil se jí kolem krku.
2: Já už budu hodný, polepším se, uvidíš.
0: Co pak se to s tebou v noci stalo? Nevěřila svým uším maminka. Objala Petříka, přitiskla ho k sobě a řekla: já vím, že to dokážeš. Od toho dne byl Petřík jako vyměněný. Ve školce si s dětmi hezky hrál, v jídle si nevybíral, poslouchal paní učitelku a pečlivě si uklízel ve školce i doma svoje oblečení i hračky. Dokonce se bez odmlouvání i myl a česal. Takovou proměnu si maminka s tatínkem ani paní učitelka ze školky nedovedli vysvětlit. Petřík nikomu nic nepověděl, ale každý večer před spaním vzpomínal na svůj pobyt v pekle. Protože nevěděl, jestli to byla skutečnost nebo se mu to jen zdálo, slíbil si, že pro jistotu už bude raději pořád hodný.

Loupežník Mekký Kudla. Je to už dávno, co se po světě toulala jedna kočovná divadelní společnost. Jezdili v maringotce tažené vyhublým koníkem a říkalo se jim komedianti. Harcovali se od vesnice k vesnici, hráli divadlo a dělali všelijaké kejkle pro obveselení. A jednou takhle v noci po představení hráli zrovna nějakou loupežnickou hru. Tu se principál pohádal s jedním mladým komediantem a vyhnal ho. Ten mladý utekl do lesa, tam přespal někde pod stromem a když se ráno probudil, zjistil, že má na sobě ještě pořád ten loupežnický převlek. Tak, a co teď? V kapse neměl ani vindru, a ještě k tomuto loupežnické přestrojení. Pěkná polízanice. A co čert nechtěl, nebo chtěl, zrovna tím lesem někdo šel. Buď to byli dva obchodníci, nebo taky zloději. Kdo ví, dneska se to nepozná. A nesli něco na zádech. Asi se vraceli z města a vzali to zkratkou přes les. Ten komediantský chtěl vlítnout do chrástu a schovat se, ale už bylo pozdě. Panenko skákavá, pánbu s námi a zlé pryč, vyděsili se ti dva. Loupežník, zachraň se, kdo můžeš. Schodili rance na zem a pelášili pryč. Já nejsem žádný loupežník, křikl za nimi ještě ten komediant. Ale kde pak? Kde těm dvěma už byl konec? No, třeba nekřičel zas tak moc nahlas, když viděl na zemi ty dva rance. Hned je zatáhl do křoví a rozvázal. Našel trochu peněz a nějaký ten žvanec tam taky byl. Tak se pěkně nabaštil a hned mu svět zrůžověl. Povídá si, kdybych včera večer hrál nějakého panovníka, tak bych teď byl panovník a měl bych na sobě vyšívaný plášť a na hlavě královskou korunu. A když by mě viděli, tak by ze mě udělali třeba ještě krále. Nebo kdybych se předváděl v bílém hacafraku, tak bych teď byl doktor. Ale protože jsem hrál raubíře, je hold ze mě loupežník. A tak já tím loupežníkem už zůstám. A protože v té komediantské hře představoval nějakého raubíře Mekký Kudlu, nechal si i to jeho jméno. A tak si loupežník Mekký Kudla založil v lese loupežnickou živnost. Ze začátku přespával jen tak někde v listí a vůbec, kde se zrovna dalo. Později, když se dostal z nejhoršího a začalo se mu dařit, přebýval v jezevčí noze. A ještě o něco později, to už byl docela zámožný raubíř, to se přestěhoval na Havraní skálu, dosluje po medvědovi. Akorát u vchodu do jeskyně sundal ceduly pozor medvěd a místo toho tam pověsil svoji pozor Mekký Kudla loupežnictví. Nedaleko Havraní skály se klikatila cesta a tam se Mekký Kudla zdržoval nejčastěji. Buď vysedával na dubové větvi, která se klenula nad cestou, pozoroval pocestné a od případu k případu zvažoval, jestli se to vůbec vyplatí, aby hupsnul dolů nebo na ně vyskakoval v zátočině z houštiny. Stačilo zacvakat zubama a zamávat zavírákem a už dostal, co chtěl. Budiš k jeho cti a slávě řečeno, že nikdy neobral pocestného o všechno. Pokaždé si vzal jenom trochu. A když skočil na nějakou dámu, vždycky se napřed galantně omluvil. Říkával, zákazník se okrást musí, ale ne moc. Potom přijde znovu a rád. Jo, to byly časy. To byla ještě ta stará, dobrá loupežnická škola. A zákazníci a zákaznice chodili, Mekký Kudla na ně skákal z větve jako blecha a živnost mu jenom kvetla. Jednou večer seděl na dubu, bylo tak nějak podivně pošmourno a zrovna nebylo do čeho píchnout, nikde ani noha. Dneska ten kšeft nějak nejde, povzdechl si. A už se chystal, že sleze se stromu,
když tu se najednou ozvalo podivné vrzání. Na cestě se objevila nějaká postava a strkala před sebou trachař. Meký kudla zaostřil svůj zkušený zrak, ale stejně toho nic moc neviděl, neboť se mezi tím už pěkně zešeřilo. No nic, povídá si. V kase je dneska prázdno, třeba to teď ještě doženu. Jeden skok bych mohl udělat. A vrhnul se svět vedlou. Jenže si to tak nějak špatně spočítal, spadnul rovnou do toho trakaře a zůstal v něm bezvládně ležet na zádech jako přepitý chrobák, protože si náramně narazil kříž neboli cemra. Potvoro jedna loupežnická, tak ty tady na mě budeš skákat z haluze? Ozval se jekot nějaké báby. A když ho ještě projistil,

padal znovu do mrákot. Uběhlo několik dnů a Meký kudla se začal pomalu zdrchávat. Ale sotva vyvrávoral ze svého pelechu a udělal pár nejistých kroků, bába začala hned sekírovat. A co ty se tady jen tak zbůhdarma mrcasíš, hudrovala. Vždyť zdravím jenom překypuješ. Upaluj na loupežničinu, já tě tu přece nebudu živit zadarmo. Meký kudla se neodvažoval nic namítat, neboť mu ta ženská naháněla hrůzu a odploužil se loupežničit. Ale od toho nezdařeného skoku to s ním šlo nějak z kopce. Napřed ho dole na cestě seřezali a okradli nějací pocestní. Když se z posledních sil doplazil do jeskyně, seřezala ho bába, že se jen tak poflakuje a nic nepřináší. A tak sláva Meký kudly hasla jako bludička kránu nad močálem. A nakonec už jen tak živořil od výprasku na cestě k výprasku v jeskyni. Jeho nastřádané a naloupežničené jmění se brzy rozkutálilo, protože ta ženská nešetrná, rozhazovačná skoro všechno prošustrovala a nové peníze nepřicházely. Že já jsem jenom nezůstal u divadla, vyčítal si? A nebo že jsem nehrál ten poslední večer nějakého vládce? To bych byl dneska král a ne loupežník. Ale největší rána Meký kudlu ještě čekala. Jednou hned tak těsně po výprasku, neboť opět nic nepřinesl, a navíc mu ještě ukradli sako, jednou mu bába oznámila, že se bude vdávat. Tak to blahopřejí, zablekotal a v duchu zajásal, neboť když se ta ženská vdává, tak to se bude jistě záhlasem svého srdce stěhovat. A kdo pak je ten šťastný? Zeptal se ještě a stěží zakrýval radost. Ty! Zašvitořila baba a usmála se všema dvěma zubama. Ty loupežníčku, ty můj loupežníčku vyvolený, zakvedlala něco v kastrolu na ohništi a docela mírně dodala. Nic se neboj, bude nám spolu dobře, vždyť já si tě už stluču k obrazu svému. To Meký kudlu dorazil. Třesavka ho zkroutila, rozrazila ho zimnice a v zápětí ho opustili všechny smysly. Když se probudil, bylo už hodně po půlnoci. Vyhasínající ohniště jen tak slabě žhnulo. Meký kudla chvíli tápal v paměti, kdeže to vlastně je, a když úplně procitl, rázem si uvědomil celou tu pohromu. Nezbývalo mu nic jiného, než prásknout do bot a zachránit si tak aspoň holý život. Potichu se vytratil ven. U vchodu do jeskyně sundal ceduly pozor Meký kudla loupežnictví a pověsil tam jinou, na které stálo pozor, chce se vdávat, a zmizel v lese. Netrvalo dlouho a přifařil se k jedné komediantské bandě a zase jezdil od vesnice k vesnici a hrál divadlo. Ale už ho nikdy nikdo nedostal do loupežnického převleku. Za to krále hrával nejraději, protože, jak říkával, člověk nikdy neví.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: V rybníce pod černou skálou se žábám tak dobře vedlo, že jich každým rokem přibývalo, až nebylo v rybníce k hnutí. A tak se mladé žáby vydali hledat nový domov. Potok jim poradil, aby se pustili přes louku k Trautenberkovu. Rybník je tam mělký, vyhřátý, zrovna jak stvořený pro žabí rod. Žáby poslechly a než se slunce skutálelo od červánků, doskákali k novému.

0: A tak se jim tam líbilo, že se dali do zpěvu a zpívali až do rána. Jenže Trautenberg nemohl přitom jejich koncertě spát. Nepomohly zavřené okenice ani peřina přes hlavu. Himmel, Herr Gottonwetter, mám toho dost! Zařval Trautenberg, vyskočil z postele, popadl flintu a prásk, prásk. Chvíli bylo ticho, ale pak žáby spustili ještě hlasitěji. Trautenberg zburcoval čelátku a hulákal, aby přehlušil žabí zpěv. Vyhnat, zabít, zničit! Milost, pane, zhrozil se Hajný. Vždyť jsou to boží tvorové a každý takový má na světě své místo. Na světě možná, ale v mém rybníku ne, odsekl Trautenberg. A jestli ti jich je líto, vypust rybník. A kde budu máchat prádlo? Vyjela Anče. Tohle Trautenberg uznal, ale jak byl v ráži, hned ho napadla jiná špatnost. Kubo, Hajný, sežeňte soudek střelního prachu, my jim k tomu zpívání zabubnujem. Žádný výmluvy, mlčet, dělat. S dovolením, milost, pane, opovážil se Hajný nemlčet. To byste ráčil být sám proti sobě, takový žáby jsou veliká vzácnost, v cizině je zlatem platějí.
1: Co to meleš?
0: Vyštěkl Trautenberg a Anče si pomyslela, že si to Hajný vymyslel, aby ty chudinky zachránil před strašnou smrtí. Ale Hajný už vykládal a pěkně ze široka. Když tady tenkrát za veliký vojny táhli Francouzi, vypravoval jeden mýmu neboštíku tátovi, že tam u nich ve Frankreichu jedí vznešení páni žabí stehinka, ale jen ti nejbohatší, dokonce i jejich císař pán, a kdyby si nějaký chudák dovolil ulovit jen jednu žábu pro sebe, stihne ho přísný trest.
1: Bodeď, to se má nějaká holota co opičit po panstvu,
0: přikivuje Trautenberg, ale hned se otřese.
1: Žabí stehinka, fuj, Hajnej, ty lžeš?
0: Ale Hajný se dušoval, zaklínal památkou neboštíka táty a Trautenberg řekl.
1: Dobrá, buď do večera seženeš kupce nebo přineseš soudek prachu. A teď všichni ven, chci se vyspat.
0: Nedá se nic dělat, Hajný, řekla Anče. Musíte za Krakonošem. Jestli on nepomůže, pán Bůh chraň ubohý žabičky. Ve mně sebou, dědo, žad... A tak šli spolu. Věděli, že touhle dobou sklízí ve své zahrádce první jahody. Uctivě pozdravili, všechno vypověděli a Krakonoš řekl.
1: Věřiďte Trautenbergovi, že se kupec našel. A zítra ráno, že ho bude čekat i se žábami u Bílého potoka, ale o mně se nezmiňujte.
0: Trautenbergovi nebylo ani trochu divné, že tak rychle našli na to divné zboží kupce. Jen aby pořádně zaplatil, pomyslel si. A pak začala mela. Anče s Hajným museli opravit sítě, aby žáby neproklouzly. Kuba prohlédnout sudy, jestli netečou a víka dobře drží, a Kubíček do nich nosit vodu z rybníka. Jen vysvítl měsíc a žáby začaly koncertovat. Kuba s Hajným přehodili přes ně sítě, Kubíček je z nich vybíral, přendával do sudů a šeptal.
2: Nebojte se, nic se vám nestane.
0: Ten podivný lov trval do svítání a Trautenberg hulákal, že jestli v rybníce zůstane i jen jediná Kruzsize Element žába, tak si to vypijou. Uhonění, umordovaní, naložili na trakař dva velké sudy, menší navrch. Hajný se zapřáhl vepředu do popruhu, Kuba zezadu tlačil a Anče s Kubíčkem přidržovali náklad, aby se po té hrbolaté cestě neskutálil. Když dorazili k Bílému potoku, čekal tam na ně kupec, vznešený a bohatý už od pohledu. Trautenberg rychle počítá, kolik že by mohl stržit. Velké sudy po 40 zlatých, malý po 20, to je dohromady, rovná stovka. Ani se nenamáhá s pozdravením a hned vypálí na kupce. Zboží se vám dovezl, račte platit. 100 zlatých. Souhlasím, na to kupec ani okem nemrkne. Jen lehce hvízdl a Víka ze sudu se odloupla jak rozinka z koláče. Tenoun se hvízdl po druhé a žáby hup a hop a hop a hop rovnou do tůně. A místo cizího kupce tu stojí krakonoš. Tak ti, Trautenberku, děkuju, že jsi mi přestěhoval žáby do Bílého potoka. Bez tak potřebuje vyčistit a na to jsou žáby odbornice, směje se krakonoš. To je podvod, křičí Trautenberg vsteky modrý. To mi zaplatíš. Platit bys měl ty mě, že jsem ti pomohl ke klidnému spaní. Ale máš pravdu, kdo pracoval, zaslouží odměnu. A dal Ančeti, Kubovi, Hajnému i Kubíčkovi po zlaťáku. Ale abys nenaříkal, že jsi škodný, můžeš mít zadarmo odvoz. Mávl holí a sudy se sami od sebe začali kutálet k domovu. Nasedej, poručil krakonoš a ukázal na trakař. Jindy by se Trautenberg k smrti urazil nabízet mu takové svezení. Ale jak byl nevyspalý, uhoněný, uvstekaný, byl nakonec rád, že se veze, třeba na obyčejném trakaři. A nadlouho mu potom zašla chuť zakazovat někomu písničku. Natož ho za ní chtít trestat.
3: Tak, děti, tady to je. Dlouho jsme pochodovali, ale stálo to za námahu stromy, travička mech, kouzelné, kouzelné. Hurvaj, tady postavíme stan. Vybudujeme si nejdřív přístřeší.
4: Budeme budovat, budeme budovat.
5: Budujem. Roztáhni tohle, Máničko. Já ti budu radit, jak je to.
3: No, počkej, když dovolili Mánice jít s námi, tak to ještě neznamená, že jí budeš poroučet a sám nic.
5: Mánička ráda buduje, vidíš, že jo?
4: Moc ráda.
5: Já budu dávat rozum.
3: Kde bys ho vzal, tak najednou. Šupit, ať to lítá. Zapínat, ty sem dej ty kolíky. Máme kolíky? Nebo jsme zase nechali doma?
5: Máme kolíky, taťuldo, na mě je spolek.
3: No, to znám. Kde je hůl?
5: To nevíme, hůl. Hůl nes taťulda, viď, Máničko?
3: No. Počkej, už vím, kde je.
4: Sláva, slávinečka.
3: Je opřená o nádraží.
5: Kebuch, víš to určitě?
3: Už si viděl, abych něco nevěděl určitě? Na mě je chlapče spolech.
5: To pozoruju.
3: Moc nepozoruj a to, Žano. Najdeme vhodnou větev. Šupity.
5: Maňčko, šupity.
3: Ne? Šupity, vhodnou větev.
5: Vhodnou větev.
3: Hele, jen hledej sám.
5: Koukám, ale taková větev tu neleží a neleží.
3: No to víš, když jsi zapomněl hůl, když se zapomněla hůl u nádraží, tak tu zrovna bude ležet druhá. Musí se rozhlížet.
5: Rozhlížíme se.
3: Hledat.
5: A hledám.
3: A najít.
5: A našel.
3: Jsem s ní.
5: Jenže přirostla.
3: No, tak uříznout.
5: Tím naším nožejčkem, jo, haha.
3: Jo, Hurvajs, takhle se na výlet nechodí. Všechno máš mít sebou. Pořádný nůž.
5: Sekeru.
3: Ano.
5: Pilu.
3: Ano.
5: Hoblík.
3: Ano. Co to plácáš, hoblík? Dost. Hůl není, stan nebude.
5: Za to nádraží stojí pevně, když jsme ho podepřeli holí. Haha.
3: Hele, jen se, ne to, pozoruju, že ti příroda nesvědčí. A je tu zrovna taková, jak jsem to říkal, jo, kouzelná. Podívej, ptáček, Máničko, zpívá a buduje si hnízdečko.
4: Kořička létá sadem, buduje si horem pádem, buduje si hnízdo v sadě. Yeah. Asi bude mít i mládě.
3: Slyšíš, Hurvajs?
5: Yeah.
3: To je přístup k přírodě, sí kořička, buduje.
5: Buduje a bombarduje, máš to na kabátě.
3: Yeah. Sefra, seber mi to nějakým dřívkem. Snad jedinej pták v okolí a strefí se zrovna do mě.
5: Kouzelně je tady, kouzelně. Tati, proč si dřeš ty nohy o sebe?
3: Asi zánět žil od toho pochodu. Dělej s tím dřívkem.
5: Jo, od pochodu. Stojíš v mraveništi.
3: To nemůžeš říct hned? Uteč. Já věděl, proč nechávám tu hůl u nádraží. Akorát bychom to postavili nad mraveništěm.
4: Kam to pílí, mraveneček roztomilý? Potřebuje útočiště, buduje si mraveniště.
3: No, to tedy budovat může, ale ne mě v kalhotách. Ale moc hezky přednášíš, Máničko, moc hezky, krásné verše. Hurvajs, dej Mánice koláč, jsou v chlebníku. Dělej za výkon odměnu.
4: Nebesíčka, to nemuselo být.
5: Radši Nepláčte, slečno. Podívej. Tohle je plný koláčů.
6: Je.
3: Co je zase?
5: Už tam byly dvě myši.
3: No to je trochu brzy, ne? Mně se to tu zdálo. Samá díra.
6: Jak jsou milé, jak jsou čilé, jak jsou všechny roztomilé naše malé myšičky. Budují si chodbičky.
3: No, budují chodbičky v chlebníku. Neřádi. Ale moc pěkně to umíš, Máničko. Moc pěkně. No, pojďte, přeneseme to kousek dál. Tady dle hrome, tady je pavučín. Podívejte, že se nevymotám.
6: Já vás vypletu, momentíče.
5: Já už jsem v tom taky visel, no. Tady je to jako na půdě, viď, tatí?
3: No, na sakramensky zanedbaný půdě.
6: Pavouk vyšel na lučinku. Buduje si pavučinku.
3: A nic proti tomu, kdyby zůstal na lučince. Umíš to, Máničko, umíš to. Je to tu stejně krásně.
6: Prosím, velmi krásně, kouzelně.
3: No přesně, kouzelně, kouzelně zrovna ne, ale až na ty myši, mravence.
5: Jo, taťuldo, ty máš na krku bradavici.
3: Cože?
5: Úplnej pytlíček.
3: Už to držím. No hele, to mi ještě scházelo. Klíště.
5: Kouzelný.
3: Nacucaný, já bych do toho.
6: Zakouslo se pilné klíště, zakousne se taky příště. Jak se snaží, jak se tuží, buduje nám dírku v kůži.
3: No taky buduje, neřád, víte? Já vím, ano, pěkný vršičky, umíš to dobře. Ale kdo to má vydržet? Tady je to opravdu...
5: Povídám, kouzelný.
3: No a nebylo by, kdyby to, tadyhle?
5: Kdyby bylo to, se ví?
3: No ano, taky že jo. Konečně, no prosím, tady kousek dál a je to tu docela... Au, to mi řekněte, kde se vezmou u lesa. Au, kopřivy! Podívejte, co se mi to udělalo na ruce? To už přestává...
6: Kopřivičky, kopřivy, proč to na nás oškliví? Po těle nám lupeny, vybudují pupeny.
3: No, už vybudovali a pálí to jako čert.
5: Ale jinak je to tu kouzelný, kouzelný, viď, tatí?
3: Nech si to a dej sem ten chleba s máslem, ať se aspoň najíme, když už nic. Opatře, počkej, vybal to, drž to, ať ukaž, co se musí, aby se to nevidělo.
6: Nebesíčka, toto vyletělo.
5: A všechno se to vypláclo akorát máslem dolů.
3: Protože mám ruce od mravenců, nohy od kopřiv.
5: Kabát od cíkorky.
3: Od krejčího. Ostatně nic se nestalo, v přírodě se nemusíme štítit. To se sebere, no hele, hezky takhle. Hrome, co se to nalepilo?
5: Jo, bobky. Překlopilo se to zrovna do bobků.
3: Že to muselo na toho zajíce přijít zrovna tady.
6: Zajíček maličký, hopky, hej, hopky.
3: Máničko, prosím tě, moc hezky to umíš, přestaň. Já už jsem utahanej jako kočka.
6: Naše malá kočička, zelený má očička. Buduje si...
3: Ticho, já už nemůžu ani stát.
5: Jo, tatí, do čeho jsi to set?
6: Pásla se kravička u lesa.
3: Mám kote?

0: Začalo to tím, že jsem někde na cestě potkala fíka s kosou. Kam jsi s kosou? Zeptala jsem se ho. A on řekl, že sekat obilí. Já jsem se smála, že jde na žně s kosou a on řekl uraženě.
1: No a co? Mám snad jít se sekerou? Na žně se přece chodí s kosou. Viděl jsem to v knížce.
0: No jo, tak to teda byla ta stará knížka, co nám dala babička. Ty ještě jsou na obrázku žně s kosou. Jenže to už dávno není normální. Ale fík se nedal říct a šel pořád dál a najednou opravdu přišel na takový skoro pohádkový pole, kde ještě sklízeli obilí sekáči s kosama. Já jsem za ním sice nešla, ale stejně jsem to všecko viděla, protože jsem jako letěla nad tím polem na huse.
1: Jo, na huse?
0: No a co? Husa má křídla. Ale potom za chvilku už jsem zase letěla jako v tramvaji a tramvaj vůbec nemá křídla a stejně může ve snu lítat. Sen je ještě lepší než pohádka. Tam se může úplně všecko. Zkrátka, koukala jsem z té vejšky a viděla jsem, jak se fík hned nabízí těm sekáčům, že jim pomůže a jak se děsně vytahuje, že sekat kosou umí. A lhal, že se to naučil od tatínka, což není pravda, poněvadž tatínek to taky neumí. Tak ho teda nechali, ať to zkusí a jenom mu radili, že to musí brát pěkně nízko nad zemí. No a on to vzal opravdu dost nízko, až trošku moc. Kosa se zarila do země tak parádně, že krtkové začaly hned vylízat a zděšeně volali. Pavát! Pavát! A velitel krtků důrazně zavolal. Zachraň se, kdo můžeš! Krtci moji! Už zase začali vorat! Dál už fíka sekat nenechali. A stejně už taky neměl čím. A najednou zase už jsem viděla fíka na jiném poli. Tam ale sklízeli normálně kombajnem. A fík zase se děsně vytahoval a povídá tomu kombajnérovi.
1: Hele, pusť mě k tomu. Já mám děsnou chuť pomáhat na žních. Ty si můžeš zatím dát 20.
0: A kombajnér mu řekl. Prosím tě, umíš s tím vůbec zacházet? A fík řekl.
1: Jak by ne, já už jezdili s autobusem.
0: No jo, jenže tohle je o moc větší než auto.
1: No, teď já jsem taky o moc větší než normální řidič, ne?
0: Tak ten kombajnér pokrčil rameny, slez dolů a šel si chvíli lehnout. A jenom ještě zavolal na fíka poslední radu. Hele, při zatáčení to chce víc síly, jo? Jenže na zatáčení bylo dost času, pole bylo velikánské a fík jel pořád rovně a kombajn pěkně chroustal obilí a na druhé straně hned vyplivoval pytle s hotovou moukou a balíčky slisované slámy. Když potom konečně přišel konec pole, vzal fík za volant a chystal se otočit. A připomněl si při tom ponaučení.
1: No, chce to víc síly.
0: A vzal za ten volant, až mu zůstal v ruce. Takže pak už to zatáčet nešlo a muselo se jet pořád rovně. Protože zastavit fík neuměl. Vytěl. Ale když se jelo pořád rovně, tak se jelo rovnou do lesa. Napřed bylo jenom křoví a mlází a tak všelijak podobně a ten kombajn klidně chroustal i ty malý stromky a keře a houby a vůbec všecko. A vzadu z něj vypadávaly úhledně botýpky klestí, lisovaný šišky, šípkovej čaj, balíčky sušených hub i houby v octě a sklenice malinovky. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, seděl na střížce ten náš známej zajíc, poulil na to oči a pochvaloval si. Teda, panečku, to je teda skvělej stroj.
1: No, to je všechno.
0: No, to je všechno. Skoro. A potom už jenom kombajn narazil na veliký smrk a to už bylo na něj teda moc. A zajíc řek. Teda, teda to byl skvělej stroj.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Igunovy přípravy na nový život. Pana Vavřince se kupodivu tohle všeobecné vzrušení nijak moc netýkalo. Profesora Kadeřábka neznal a pokládal ho za šarlatána, který využil situace a chce se za každou cenu zviditelnit. Ha, já bych vám, milý pane, mohl o lichožroutek a o Kilimandžáru vyprávět, ha, ale nechám si to pro sebe. Ani mě nenapadne chodit s tím do televize. Já mám teď docela jiné starosti, říkal si. To byla pravda. Egon žil jenom návratem Helenky. Už se mu podařilo zjistit, že vrchní sestra nepřiletí s ostatním letadlem, nýbrž se vrátí domů tím starým kamionem. Cesta se pochopitelně protáhne, příjezd je očekáván v sobotu v odpoledních hodinách na centrálním náměstí, kde převezme štafetu nový kamion, mířící zase do Afriky. Egon se dal do gruntování. Začal u ledničky a skončil v prádelníku. Z ledničky vyhodil do odpadků všechny nedojedené konzervy a z prádelníku všechny licháče, aby si Helenka nemyslela, že je nějaký nepořádník. Vymetl i pod postelí a pak si nad lůžko pověsil její fotografii v rámečku. Najednou se mu do hlavy zavrtala znepokojivá myšlenka. Jak to vlastně budou žít ve třech? Teď, když Hihlík zůstal sám, bude ho jistě víc potřebovat. A co na to Helenka řekne? Nebo si Hihlík už je přece velký, někoho domů přivede. To by ještě šlo, ale co když pak přijdou děti? Teď, když Hihlík už nemá dědu a jeho rodiče jsou v Africe, proč by si nemohl pořídit děti? Tohle se panu Vavřincovi honilo hlavou. Napadlo ho, že se musí podívat, jak to vlastně v tom Hihlíkově pokojíku vypadá. Sundal ze skiny diplom, ale žádná dvířka tu neviděl, jen pár pavučin. Jak je to možné? Kudy s dědou dovnitř a ven chodili? Vzít si kladívko a zeď proklepat, aby našel to duté místo, ho nenapadlo. Na to nebyl dost praktický. A tak diplom nejlepšího trubače zase pověsil na skobu a řekl si, že se na to Hihlíka zeptá. Ale kdy? Teprve teď si Egon uvědomil, že Hihlíka už několik dnů neviděl. Nevěděl, že je teď pořád s Ramíkem a že u něho na půdě i spí. Ale zarazilo ho, že si toho vůbec nevšiml. A jak by mohl, když měl plnou hlavu slečny Helenky, že...
4: Jednou přišla Víla a Málka na kulaté místo, kde bylo světle, i když nezářilo sluníčko. Kvetly tu konvalinky a tence hrály a rostly tu modré zvonky a tým k tomu basovali. To je ale divné místo, řekla si Víla a Málka. Je to zrovna takové místo, jako by tu někde ležel kámen mutáček. A Málka se trochu rozhlídla, sáhla pod mech a on tam opravdu leží kámen mutáček. Jasně září, i když nepálí. Když najde mutáček ošklivec, hned má dost krásy na rozdávání. Když ho najde člověk zlý, v tu chvíli se z něho stane sama dobrota. Víla a Málka si mutáček prohlídla a chce ho schovat zpátky pod mech. Jenže v tom vystoupila za stromem babka, co tam sbírala porůvky. Já dobře vím, Amálko, že jsi našla kámen mutáček, povídá. Tobě by nebyl k ničemu, protože jsi víla. Ale já chci být krásná, tak mi ten mutáček dej. A co z toho, babko, budeš mít, když budeš krásná, řekla Amálka. Borůvková babka si dala košík z ruky do ruky. Sednu si nad misku s vodou, podívám se na sebe jako do zrcátka a bude mi veselo. Amálka podává mutáček babce, ale v tom prasklo v křoví a vyběhl z něho loupežníček Vešmiška, takový naniciáš, co nezná pořádně ani to loupežnické řemeslo. Přes den se povaluje v lese a večer krade na polích tuřín. Celou tu dobu se na vás dívám, křikl Vešmiška, a celou tu dobu si říkám, že mutáček patří mně, protože mám dost kradení tuřín. To radši budu poctivý člověk. Víla Amálka si vyposlechla borůvkovou babku i loupežníčka Vešmišku a povídá. To je těžká věc. Vy jste dva, ale mutáček jen jeden. Jenže tomu já umím docela dobře odpomoct, řekla borůvková babka. Já taky, pospíšil si Vešmiška. A jako by si řekli, popadli mutáček, chvíli se o něj tahali, ale nakonec se shodli každý půl. Podložili mutáček kamenem, druhým do něho uhodili a on se rozkočil. Každý popadl jednu polovičku. A děli se věci. Ona každá půlka mutáčku měla jen půl moci. Ryc do brku vylekala se borůvková babka. Podívejte se na mě. A byla od půl nosu k jednomu ramenu krásná jako sama krása, ale druhá strana jí zůstala babím. Povzdychl si málem svatě Vešmiška, protože jemu se stala zas jiná věc. Dopůl byl jako farář, jednou rukou dělal křížky, za to tou druhou kradl babce z košíku borůvky. Nebylo to k ničemu. A tak oba dostali na Amálku vztek. Teď nejsme to ani to. Zahoďte ty dvě půlky mutáčku a bude zas, jak bylo předtím, řekla Amálka. Jenže to právě nechceme, řekli ti dva. Protože chybí už jen půlčička, abych byl poctivec, křikl Vešmiška. A já krasavice, křikla babka. Víla Amálka nejdřív nevěděla jak, ale pak se zasmála. Já to napravím. Vzala košík borůvek a rozházela je po lese. Kdo ty borůvky dřív se sbírá, dostane ode mě vílý dar. Babka i Vešmiška se rovnou dali do sbírání. Protože to oběma rukama jde líp, upustili oba do mechu půlku kamene mutáčku. Hned byli, jak vždycky bývali. Ale říká se to taky jinak. První se sbírala borůvky babka. Dostala mutáček celý, stala se z ní krasavice a vzala si Vešmišku za muže. A říká se to ještě jinak. První se sbíral borůvky Vešmiška, dostal celý mutáček, stal se z něho poctivec a vzal si babku za ženu.

Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Tove Jansson Mumínci. Kometa. Čte Vladimír Javorský, režie Jitka Škápík.

0: První kapitola. Téhož rána, kdy Mumínku v tatínek dokončil most přes řeku, udělal tvoreček Čenich objev. Našel úplně novou cestu. Vinula se v jednom místě do temného lesa. Čekal dlouho a sledoval jí pohledem. Musím to říct Mumínkovi, myslel si. Bude nutné, abychom tu cestu spolu prozkoumali, protože na vlastní riziko to dělat nemůžu. Pak si tam položil dvě větve křížem, aby ji našel a co nejrychleji běžel domů. Údolí, kde bydleli, bylo velmi pěkné. Žilo v něm plno šťastné drobotiny a rostly tam velké zelené stromy. Loukami zvolna tekla řeka, kolem modrého domu Mumínků tvořila zákrut a pak tekla dál k jiným místům s jinou drobotinou, která se podivovala, odkud teče. S těmi cestami a řekami je to zvláštní, uvažoval Čenich. Když je vidíme, jak kamsi spějí, dostáváme strašnou chuť být někde jinde, provázet je a vidět, kde mají konec. Mumínek zrovna dělal houpačku, když Čenich přišel domů. Ahoj, řekl Čenich, našel jsem úplně vlastní cestu. Vypadá nebezpečně. Jak nebezpečně? Zeptal se Mumínek. Skoro bych řekl, že zvlášť nebezpečně, odpověděl Čenich vážně. Tak to si sebou musíme vzít obložené chlebíčky, odpověděl Mumínek. A šťávu. Šel k oknu kuchyně a zavolal. Haló, maminko, budeme dnes jíst venku. Dobře, odpověděla maminka. Naskládala do košíku, který stál vedle dřezu, obložené chlebíčky. K ním přidala tlapkou karamel z jedné krabice a dvě jablka z druhé. Čtyři malé párky od včerejška a láhev šťávy, co byla pořád připravená a stávala na římse krbu. Výborně, řekl Mumínek. Tak zatím ahoj. Vrátíme se, až se vrátíme. Ahoj, ahoj, odpověděla maminka. Mumínek a Čenich prošli zahradou, pak pokračovali v cestě lukami a dál do svahu, až dorazili k temnému lesu, v jehož hloubi nikdy nebyli. Tam postavili košík na zem a podívali se zpátky do údolí. Mumíní dům byl jako malý puntík a řeka vypadala jako úzký zelený proužek. Houpačku ze zhora vůbec vidět nebylo. Tak daleko od maminky si asi ještě nikdy nebyl, poznamenal Čenich. Byl jsem tu jenom já a nikdo jiný. A teď se podíváš na mou novou cestu, co jsem sám našel. Pak se začal chovat docela neobvykle. Pobíhal jsem tam, větřil, čenichal, pozoroval postavení slunce a nakonec vykřikl, tady je, našel jsem ji. No, co říkáš? Nevypadá nebezpečně? Můžeš jít napřed. Mumínek vešel s velkou obezřetností do zelené tmy. Obklopilo je hluboké ticho. Musíš se dívat na všechny strany? Všude totiž může číhat nebezpečí, zašeptal Čenich. Nemůžu se dívat na všechny strany najednou, ohradil se Mumínek. Dozadu se dívej ty, já to nestihnu. Ne, dozadu ne, bránil se Čenich ustrašeně. Když jde někdo za tebou, tak je to mnohem horší, než když se s někým střetneš. To ale děláš na vlastní riziko. Tak jdi první ty, odpověděl Mumínek. No, to taky nechci, vykřikl Čenich. Nemohli bychom jít vedle sebe? Šli tedy stále hlouběji do lesa těsně vedle sebe. Ten byl čím dál víc zelenější a temnější a cesta vedla napřed vzhůru a pak dolů, stále se zužovala. Nakonec se úplně ztratila a zůstal jenom mech a kapradí. Cesta přece musí někam vést, poznamenal Mumínek. Tady něco neklepe. Nemůže tak z ničeho nic skončit. A udělal několik kroků po mechu. Co když netrefíme domů? Zašeptal čenich. Buď chvilku sticha, řekl mumínek. Slyšíš ten zvuk? V dálce za stromy bylo slyšet slabé šumění. Popošel několik kroků, zvedl čumák a větřil. Vítr byl vlhký a pěkně voněl. Tam je moře, zvolal mumínek a dal se do běhu, protože jestli měl něco rád, tak to bylo koupání. Počkej, vykřikl čenich, nenechávej mě tady samotného. Mumínek se však zastavil, až před sebou uviděl moře. Pak se slavnostně posadil do písku a zahleděl se na vlny, jak se valí jedna za druhou, každá s hřebenem bílé pěny. Za chvíli vyšel z lesa čenich, usedl po jeho boku a řekl, ty jsi mi utekl, nechal jsi mě na pospas nebezpečí. Měl jsem takovou radost, vysvětloval mumínek svému společníkovi. Věděl jsem, že tady máme údolí, řeku, hory, ale o moři jsem neměl ani potuchy, podívej se na ty vlny. Vypadají studeně a zlostně, řekl čenich. Když do nich vlezeme, tak jsme mokří. A když se od nich necháme nést, tak zvracíme. Ty nemáš rád potápění? Zeptal se mumínek udiveně. Umíš se potápět s otevřenýma očima? Umím, ale nechci, odpověděl čenich. Mumínek se zvedl a šel rovnou k moři. Děláš to ale na své riziko, vykřikl čenich. Nikdy se neví, co se tam dole skrývá. Mumínek se však ponořil do velké vlny plné slunečního svitu. Napřed viděl jenom zelené bubliny světla, pak spatřil lesy chaluch houpajících se nad pískem. Chaluhy byly pěkně učesané a nazdobené mušlemi uvnitř růžovými a zvenčí bílými. Dále měla voda temnější barvu, neboť tam byla černá prohlubeň svažující se do bezedna. Mumínek se otočil, vyrazil vzhůru do vlny a plul na ní zpátky na břeh. Čenich tam seděl a volal o pomoc. Myslel jsem, že ses utopil, křičel čenich. Nebo že tě sežral žralok. Co bych si bez tebe počal? Nebuď bláhový, odpověděl mumínek. Jsem přece na moře zvyklý. Dostal jsem ostatně pod vodou nápad, bezvadný nápad, ale zatím je to tajemství. Jak veliké? Zeptal se čenich. Takové jako, ať se propadnu do země? Mumínek přikývl. Ať se propadnu do země, zabrebentil čenich, ať supy sežerou mé suché kosti a ať už nikdy nejím zmrzlinu, jestli to tajemství všech tajemství vyzradím, tak oč jde? Stanu se lovcem perel a perly si schovám do skříňky, řekl mumínek. Všechny bílé kamínky jsou perly, všechny hodně bílé a hodně kulaté. Já chci být lovcem perel taky, vykřikl čenich. Budu je lovit na mořském břehu, tam je na každém kroku plno bílých a kulatých kamínků. Jsi na omylu, snažil se vysvětlit mumínek. O perly jde jenom tenkrát, když jsou pod vodou. Tak zatím ahoj. A odebral se zpátky do příboje. Tak čím teda mám být já? Křičel za ním čenich. Třeba tím, kdo hledá na ulovené perly skříňku, odpověděl mumínek a opět se ponořil do vody. Čenich se vydal loudavým krokem po pobřeží. Co je prýma, to je vždycky jeho, bručel si sám pro sebe. Jenom kvůli tomu, že jsem takový malý. Chvilku se díval po skřínkách, ale nikde nic. Jenom chaluhy a pár kousků prken. Pobřeží bylo dlouhé, opuštěné a končilo vysokou skálou, padající srázně do vody. Skála byla celá mokrá od pěny z mořských vln. Tohle už mě nebaví, myslel si čenich. Nechci už být malý a pořád bez kamaráda na hraní. A v tu chvíli dvoreček čenich spatřil kotě. Kráčelo si na samém vršku skály. Černobílé, strakaté a s tenoučkým napřímeným ocáskem. Zmocnila se ho taková radost, že se mu až zatočila hlava.
1: Kočičko, zavolal čenich. Čičinko, pojď sem a potěš mě, já jsem tak strápený.
0: Kotě na něho ledabile pohlédlo žlutýma očima a kráčelo dále. Čenich se pustil za ním, šplhal a šplhal na mokrou skálu a přitom na kočku pořád volal. Když vylezl konečně nahoru, šlo už kotě rovnou ke strmé stěně a balancovalo na úzké skalní římse.
1: Nenechávej mě tu, zakřičel čenich, mám tě rád.
0: Kotě se však nezastavilo a šlo pořád dál. Pod skálou burácelo moře. Čenich ucítil, že se mu třesou nohy. Srdce se mu rozbušilo. A pak lezl za kotětem dál pomaloučku a pořád si přitom myslel, takové milé, hebké koťátko moje, ještě menší než já. O, buď tak hodný ochránce všech malých zvířátek, buď tak hodný a dej, aby bylo moje, abych se ukázal před mumínkem. Nikdy dřív se tolik nebál a nikdy nepociťoval takovou odvahu. Najednou měl před očima jeskyni, otvor ve skalní stěně a uvnitř opravdová jeskyně. Čenich zatajil dech. Jeskyně, jaká se najde jenom jedenkrát v životě, nebo taky nikdy. Měla pěkné písčité dno a hladké tmavé stěny a ve stropu okno do modrého nebe. Písek hřál sluncem. Vlezl dovnitř, lehl si na bříško do pruhu sluneční záře a myslel si, tady budu bydlet celý svůj život. Postavím tu poličky, v písku si udělám lůžko a večer si zapálím svíčku. Co tomu řekne mumínek? Nevlídné kotě mezitím zmizelo. Cesta nazpět nepřipadala čenichovi tak nebezpečná. Co pak by se mohlo něco stát novopečenému objeviteli jeskyně? Mumínek se zatím věnoval svému lovu perel, nadskakoval v příboji jako korek a na břehu leželo plno kulatých bílých kamínků.
1: Tak už jsi tady, řekl, když uviděl čenicha. A co skřínka? Vylez z vody, ihned vylez z vody, křičel čenich. Něco jsem našel. Našel jsem něco naprosto nevídaného a za nejnebezpečnějších okolností, jaké si dovedeš představit.
0: Je to pěkná skřínka? Zeptal se mumínek brodící se na břeh s plnými tlapkami perel.
1: A žádná skřínka, zakřičel čenich, pořád ty tvoje skřínky. Ať se propadneš do země ty a všecky takové krámy. Na to teď nemáme čas. Našel jsem jeskyni, svou vlastní jeskyni.
0: Opravdu? Zeptal se mumínek. S dírou na vlezení dovnitř, se skalnatými stěnami a písečným dnem?
1: Přesně takovou, se vším, co k ní patří, odpověděl čenich tak rozčílený, že se sotva držel na nohou. Můžeš si své perly v mé jeskyni schovat, jestli mi jich dáš polovičku, nebo aspoň tři plné tlapky.
0: Perly se staly hned mnohem pravější a bělostnější, jakmile s nimi dorazili do jeskyně. Pak si mumínek a čenich lehli na záda do písku a dívali se nahoru do okna s modrým nebem. Vchodem občas dovnitř zalétly slané stříkance a pruh slunečního světla byl stále širší. Čenich měl strašnou chuť mumínkovi vyprávět o kotěti. Pak se ale rozhodl, že to neudělá. Napřed je najde a dobře se s ním zpřátelí. Kotě jej bude všude provázet a jednoho krásného dne spolu přijdou na verandu a mumínek řekne, je to možné? Ty máš vlastní kotě, co tě všude doprovází? Mohla by se mu dávat do zahrady miska s mlékem. Každý večer. Čenich vzdychl a řekl,
1: mám už hlad. Představ si, že někdo může samým štěstím zapomenout na jídlo. Do modrého domu v údolí se mumínek a čenich vrátili až pozdě odpoledne. Řeka tekla k večeru poklidně a nad ní zářil nový most, čerstvě natřený rozličnými barvami. Mumínkova maminka právě rovnala kolem záhonů mušle. Měli jste se dobře? Byli jsme aspoň 10 mil daleko, vyprávěl mumínek. Viděl jsem moře, potápěl jsem se do obrovských vln a našel jsem něco ohromně krásného. Začíná to na P a končí na I. Oč se jedná, říct nemůžu, to je tajemství. A já jsem taky něco našel. Začíná to na J a končí na E, vykřikl čenich. A někde uprostřed je K a Y. Víc ale neřeknu.
0: No, to je neslýchané, řekla maminka. Tolik významných událostí v jednom dni. Polévku máte na plotně a nedělejte veliký rámus, tatínek píše. Pak kladla mušle dál. Střídala jednu modrou, dvě bílé a jednu červenou a zase znovu. Působilo to velice pěkně. Tiše si pro sebe pohvizdovala a zdálo se jí, že se chystá na déšť. Ve stromech vanul neklidný vítr a ty vzdychaly, třásly se a obracely listy na ruby. Po nebi pluly táhlé, šedivé mraky. Snad zase nebude povodňová záplava, myslela si mumínková maminka. Sezbírala několik mušlí, které ji přebývaly, a vešla do domu, právě když začaly padat první kapky. Čenich a mumínek usnuli v salonu uprostřed koberce. Maminka na ně rozestřela přikrývku a posadila se k oknu, aby viděla, jak prší. Byl to vydatný déšť, co přináší brzký soumrak. Připlížil se tiše po střeše, šelestěl v zahradě, šuměl v lese a daleko odtud krápal do čenichovy jeskyně. A kde si v tajném, vysloveně soukromém úkrytu nevlídné kotě kolem sebe ovinulo ocásek a usnulo.
2: Do zimy byl už jen vrabčí krok a křemílek s vochomůrkou hostili ptáčky semínkem. Byl tam taky jeden moudivláček a ostatní mu pořád brali. A tak mu vochomůrka sám dával semínko po semínku. Vítr toho dne neměl co dělat a hledal nějakou zábavu. Přihnal se k pařezové chaloupce a zahvízdal. Fíj, že mě nedohoníte.
3: To se ví, že jo, koukej.
2: Křikl vochomůrka a vběhl za větrem do chaloupky. Dveře bouchaly a okna jen řinčela.
3: No tak. Teda, co je moc, to je moc,
2: povídá křemílek. Rozběhl se taky do chaloupky a otevřel dvířka u pece. Vítr vletěl do pece a křemílek za ním přirazil dvířka.
3: Tak, hotovo a je od tebe pokoj.
2: Jenže za chvíli někdo tluče na okno. A on to vítr a celý černý, jak vyletěl komínem.
4: Fíj, tohle vám nedaruju,
2: křikl a odvál přes les. Za chvilku zas někdo klepe na okno, ale byla to maličká víla, lehoučká jako pápěří. Křemílek s vochomůrkou vyšli před chaloupku. Víla k ním udělala 3 krůčky a řekla:
5: já vám zatancuju pro radost. Chcete?
2: Křemílek s vochomůrkou kývli, až jim na hlavě poskočily čepičky.
5: Jenže nejdřív byste mi museli udělat nějakou muziku. Bez muziky to prosím nejde.
2: Křemílek s vochomůrkou se hned dali do práce. Ze suchých stébel trávy nadělali píšťalky a z těch píšťalek sestavili varhánky. Vochomůrka šlapal měchy, křemílek si sedl k varhánkám a povídá:
3: prosím, taneček pro malou vílu.
5: Merci.
2: Špitla víla a dala se do tance. Tančila tak lehonce, že se ani stéblo trávy nezachvělo. Tančila po špičkách a na patičkách a s rukama nahoře i dole. Byla to taková krása, že Vochomůrka zapomněl šlapat a Křemílek hrát, ale varhánky hrály sami a maličká víla tančila. Jenže z lesa tajně vyšel vítr. Vynese a províjí mezi ostružinami a pořád blíž k té maličké víle. A popadl jí a už jí nese.
3: Vždyť mě rozfoukáš,
2: pláče maličká víla. Vítr se jen tiše zasmál a nese jí dál. Křemílek s Vochomůrkou se za ním rozběhli, mávají čepičkami a volají.
3: Pozor, vždyť nám ji rozfoukáš, je maličká.
2: Vítr se žene jako bouřka a odnáší maličkou vílu pod oblaky. Křemílek s Vochomůrkou si sedli na pařez a byli smutní.
3: Jak byla ta písnička, co jsme hráli tý sladoučký víle?
2: Povídá Vochomůrka.
3: Já už ani nevím,
2: řekl Křemílek. A když byli nejsmutnější, přiletěl tam moudivláček, kterému Vochomůrka sypal semínko po semínku. Prohlídl si ty dva smutné a zaspíval.
5: Počkejte tu, já už se postarám.
2: Vochomůrka jen mávl rukou.
3: Ojo, ty se už postaráš. Ty takový pidi píroko.
2: Ale moudivláček už se nese nahoru pod oblaky, poletuje od ptáčka k ptáčkovi a každému dal ptačí znamení. Nejdřív svolal ptáčky do houfu, pak jich byl plný oblak a nakonec celý mrak. A všecko se to žene za větrem.
5: Všecko to típá, pípá, cvrdliká a čimčaruje. Hned nám vrať tu maličkou vílu.
2: A to zas ne. To já se s vámi o ní poperu. Houkl vítr. Prali se tam spolu pod oblaky, až se všude sypala ptačí peříčka. Nakonec ptáci ale vítr rozehnali na 10 000 vánků.
5: Jú, vítr prohrál,
2: řekla maličká víla. Moudivláček si ji posadil mezi křídla a letěl s ní dolů. Pořád níž až na paseku, kde stály varhánky. Vochomůrka opět šlapal měchy, Křemílek mačkal klapky a ptáčci s vílou tancovali tanec pro 1000 ptáčků a pro jednu maličkou vílu.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Sněhulák. Jaká je to nádherná zima, až ve mně praští. Liboval si Sněhulák. Opravdu? Takový ostrý vítr, když se do tebe zakousne, ten ti dovede vdechnout život. A jak na mne tamhle ta výheň civí? Ta výheň, to bylo slunce, zrovna zapadalo. Neudělám jí tu radost, ani nemrknu, však já si své kusy udržím. Měl totiž místo očí dva velké trojhrané kusy tašek. Ústa byla z kusu starých hrábí, takže měl i zuby. Zrodil se za jásotu chlapců, pozdravovalo ho zvonění rolniček a práskání bičem nad saněmi. Slunce zapadlo a vyšel úplně kulatý a velký, krásně zářil v moře.

pryč, štěkal starý hlídací pes. Trochu chraptěl, to měl od té doby, co přestal být rodinným psíkem a co přestal líhat pod pecí. Však ono tě slunce naučí běhat. Viděl jsem, jak to bylo v loni s tvým předchůdcem a předtím s jeho předchůdcem. Pryč, pryč, pryč jsou všichni. A vůbec nic nevíš, však tě teprve nedávno postavili. To, co vidíš, nyní se jmenuje měsíc, to, co zapadlo, bylo slunce. Objeví se zase zítra ráno. Určitě tě naučí běžet do hradebního příkopu. Budeme mít brzy změnu počasí, cítím to v levé zadní noze. Loupe mě v ní, určitě se počasí změní. Nerozumím mu, říkal si Sněhulák, ale mám takový pocit, že v tom, co říká, je něco pro mne nepříjemného. Ta výheň, která na mě civěla a potom zapadla a kterou on nazývá sluncem, ta jistě není mým přítelem. Nastala opravdu změna počasí. Ráno ulehla na celou krajinu hustá vlhká mlha a zdvihla se až ve dne. Vál ledový vítr, mráz důkladně zesílil. Ale jaký to byl nádherný pohled, když vyšlo slunce. Všechny stromy a keře byly pokryty jinovatkou. Bylo to jako celý les bílých korálů, jakoby všechny větve byly obsypány zářivě bílými květy. Nesmírné množství drobných větviček, které v létě nebylo pro spoustu listí vůbec vidět, nyní zcela patrně vynikalo, každá zvlášť. Bylo to jako jemná krajka, tak zářivě bílá, jako by se z každé halusky rozléval bílý lesk. Je to úžasná nádhera, řekla mladá dívka, která spolu s mladým mužem vyšla do zahrady. Zastavili se zrovna u Sněhuláka a dívali se na zářící stromy. V létě nemůže být nic tak krásného, pravila a oči jí přitom zářily. A takového chlapíka, jako je tenhle, ten teprve v létě nemáme, řekl mladý muž a ukázal na Sněhuláka. Je opravdu znamenitý. Mladá dívka se smála, pokynula přátelsky Sněhulákovi a odtančila pak se svým přítelem po sněhu, který pod nimi chrupal jako naškrobený. Kdo byli ti dva? Zeptal se Sněhulák hlídacího psa. Ty jsi na dvoře déle než já, znáš je? Jak pak ne, řekl hlídací pes. Ona mě hladívá a on mi dává kosti z kusy masa. Ty já nikdy nekousnu. Ale co jsou záč? Ptal se Sněhulák. Snoubenci, řekl hlídací pes, odstěhují se do psí boudy a budou spolu hryzat jednu kost. Pryč, pryč. Mají ti dva zrovna takové postavení jako ty a já? Optal se Sněhulák. Ale kdež, patří přece k panstvu, pravil hlídací pes. Člověk toho ví opravdu žalostně málo, když se narodil teprve včera. Vidím to na tobě. Za to já už mám svá léta a vyznám se tu. Znám tady na dvoře všechny. A byly doby, kdy jsem nestál takhle v mrazu a nebyl jsem uvázaný na řetězu. Pryč, pryč. Mráz je skvělý, odporoval Sněhulák. Vyprávěj, vyprávěj, ale neřinčí řetězem, vždycky mě z toho praská v celém těle. Pryč, pryč, zaštěkal hlídací pes. To jsem byl tenkrát ještě štěně. Malé, rozkošné štěňátko, tak mi alespoň říkali. Líhal jsem ve dvorci na sametové stoličce. Někdy

0: dokonce i urozenému panstvu na klíně. Líbali mě na čumáček a utírali mi packy vyšívaným kapesníčkem. Říkali mi krasavec a mazlíček. Ale pak jsem vyrostl a byl jsem jim příliš velký. A tak mě dali hospodyni. Dostal jsem se do sklepního bytu. Bylo to snad podřadnější místo než tam nahoře, ale bylo tam mnohem pohodlněji. Děti mě nemačkali a netahali jako tam u těch pánů. Měl jsem stejně dobré žrádlo jako předtím a bylo ho ještě mnohem víc. Měl jsem svou vlastní podušku a pak byla tam pec. Taková pec, to je v tuhle tu dobu nejkrásnější věc na tomto světě. Zalezl jsem si až docela pod ní, úplně jsem tam zmizel. A o té peci snívám ještě dnes. Pryč, pryč. Je pec opravdu tak krásná, zeptal se Sněhulák. Podobá se mi. Pec je pravý opak tebe. Je černá jako uhel, má dlouhý krk s mosazným bubnem, žere palivo, až jí oheň vychází z úst. Drž se těsně u ní a pak teprve uvidíš, jak je to nesmírně příjemné. Nahlédni tam oknem ze svého místa, zalez až pod ní a uvidíš ji. A Sněhulák se podíval a opravdu spatřil černý, vyleštěný předmět s mosazným bubnem. Ze spoda vyzařoval oheň. Sněhulákovi přišlo tak nějak divně u srdce. Cítil něco, co si sám nedovedl vysvětlit. Zmocnilo se ho cosi, co neznal, ale co znají všichni lidé, když nejsou sněhuláky. A proč si ji opustil? Zeptal se Sněhulák. Měl takové tušení, že pec je určitě ženského rodu. Jak si mohl opustit takové místo? Byl jsem k tomu přece donucen, pravil hlídací pes. Vyhodili mě a uvázali tady na řetěz. Kousl jsem nejmladšího mladého pána do nohy, protože mi odstrčil kost, kterou jsem ohryzával. Povídám si, kost za kost. Ale tomu oni nechtěli vůbec rozumět. A tak jsem od té doby tady na řetězu a ztratil jsem svůj jasný hlas. Poslíš, jak chraptím. Pryč, pryč. A tak byl konec krásnému životu. Sněhulák už neposlouchal. Pořád se díval do sklepního bytu k hospodyni, do její světnice, kde stála na čtyřech železných nohách pec, velká jako Sněhulák. Tak divně to ve mně praská, řekl. Copak se nikdy nedostanu dovnitř? Je to takové nevinné přání. A naše nevinná přání se přece musí splnit. Je to mé největší přání, jediné přání. A bylo by skoro nespravedlivé, kdyby nedošlo splnění. Musím dovnitř, musím se k ní přivinout, i kdybych měl rozbít okno. Tam se nikdy nedostaneš, řekl hlídací pes, a kdyby ses k peci dostal, byl bys hned pryč. Jsem už bez toho celý pryč, pravil Sněhulák. Zdá se mi, že se rozpadávám. Celý den se Sněhulák díval do okna. V soumraku byla světnice ještě lákavější. Z pece to zářilo tak přívětivě, jak nezáří měsíc ani slunce. Ne, tak dovede zářit jenom pec, když je v ní naloženo. Noc byla velmi dlouhá, ale ne pro Sněhuláka. Stál pohroužen do krásných myšlenek, a ty myšlenky hned mrzly, až to praštělo. rána byla sklepní okna zamrzlá. Byly na nich nejkrásnější ledové květy, po jakých může sněhulák zatoužit. Avšak ty květy zakrývaly pec. Květy nechtěly rozstát a taky sněhulák nemohl vidět. Praskalo to a vrzalo. Bylo zrovna takové mrazivé počasí, z jakého každý sněhulák musí mít velkou radost. Ale náš sněhulák se neradoval. Mohl a vlastně měl být šťastný, ale šťastný nebyl. Ochořel touhou po peci. To je pro sněhuláka zlá choroba, pravil hlídací pes. Také jsem tou chorobou trpěl, ale přestal jsem ji. Pryč, pryč. Budeme mít změnu počasí. A nastala změna počasí. Začalo tát. Tání přibývalo a sněhuláka ubývalo. Nic neříkal, nenaříkal si. A to je dobré znamení. Jednoho rána se zhroutil. Tam, kde stál, zůstalo trčet do vzduchu něco jako násada od koštěte. Kolem té násady ho chlapci kdysi postavili. Oh, teď už rozumím jeho touze, pravil hlídací pes. Sněhulák měl v těle pohrabáč a ten se v něm hýbal. Ale teď je po všem. Pryč, pryč. A brzy bylo také po zimě. Pryč, pryč, štěkal hlídací pes. A děvčátka na dvoře zpívala: Rozkvítej, mařinko rozmilá, i ty jívo, abys už rašila. Kukačko z křivánku, přijď a pěj, únore s koncem nám jarodej. Taky si zaspívám, kuku, kvivít, sluníčko, pojď nás už navštívit. Teď už si na sněhuláka nikdo nevzpomene.
1: Honza, který se vydal do světa, obešel les a když v dálce uviděl na kopci zámek, pohladil si zelené kalhoty z žabí kůže, které dostal od vodníka, a zvolna stoupal k bráně. Jdu za princeznou, hlasitě oznamoval stráži. Jsi ohlášený? Zeptal se voják a nedůvěřivě si ho prohlédl. Nejsem. Chtěl bych vidět princeznu Melánii, hlásil sebevědomě Honza. Ty hlupáku, myslíš, že na tebe čeká? Ušklíbl se první voják. Ať už jsi pryč, hadrníku, nakopl ho druhý. Honza takové přivítání nečekal. Zahanbeně se plížil kolem zámecké zdi, až se dostal k vysokému železnému plotu. V tom si ho všiml starý zahradník, který za plotem kropil růže. Co tu hledáš, mládenče? Zavolal a pustil ho dovnitř. Chtěl jsem poznat princeznu, přiznal Honza. Chodím světem, učím se řemeslům a hledám si nevěstu. A nechceš se u nás učit zahradníkem? Zeptal se děda. Tak princeznu poznáš nejlíp. Je divoká a zlá. Každého zahradníka už vyhnala. Jen já jsem vydržel. Jsem starý, na mě si tolik netroufne. Dobrá, budu se učit zahradníkem, souhlasil Honza. Tady máš kytici růží, dones ji princezně. Uvidíme, s jakou tě přivítá, povídá zahradník. Honza si oprášil zelené kalhoty, popadl kytici a uháněl. Už od vchodu slyšel princeznu. Zrovna hubovala služkám, že jsou špatně umytá okna, že je smetí na podlaze a že ty křepelky k obědu byly málo slané. Honza si dodal odvahy, zaklepal a vešel do pokoje. Dobrý den přeju, krásná princezno. Nesu vám růže, ukláněl se. Princezna už chtěla něco křiknout, ale jak zahlídla Honzu v zelených gatích, zarazila se. Ty jsi náš nový zahradník? Zeptala se. Ano, princezno, kýval Honza. Pěkný mládenec, řekla Melánie a obešla Honzu kolem dokola. Líbíš se mi. Každý den mi budeš nosit čerstvé květiny a odpoledne mě budeš na zahradě houpat na houpačce. Udělám všechno, co vám na očích uvidím, krásná princezno, sliboval okouzleně Honza. A hned se běžel pochlubit starému zahradníkovi, jaké v něm princezna Melánie našla zalíbení. Dej si pozor, chlapče. Panská láska po zajících skáče, kroutil nevěřícně hlavou zahradník. Ale Honza byl na zámku spokojený. Učil se sázet fialy a okopávat astry, naučil se kosit kosou a sekal zámecké trávníky. Když mu bylo moc horko a od práce ho bolela záda, houpal princeznu Melánii v síti pod jabloní, nebo si s ní házel míčem. A po celém zámku se začalo šeptat, že se princezna zamilovala. Co se s tou naší Melánii stalo? Divil se sám král. Nekřičí? Nelítá po zámku jako splašená? Je jako vyměněná? Je zamilovaná do zahradníka, špitala královna. Do zahradníka? Ach ne, můj nástupce nemůže být zahradník, lekl se král. No co s tím uděláme? Dáme mu nějaké úkoly, napadlo královnu. Král chvíli přemýšlel a pak si nechal Honzu zavolat.
2: Milý Honzo, řekl mu, po celém zámku se šeptá, že se princezna Melánie do tebe zamilovala. Ale já ti nedám svou dceru jen tak za ženu. Musíš splnit 3 úkoly.
1: Dobrá, kývl Honza.
2: Za naším městem je rybník, povídá král. Uprostřed toho rybníka je malý ostrov, na něm roste jabloň a ta plodí zázračná červená omlazující jablka. Kdo jablko sní, nebude stárnout. Ty mi jedno to jablko přineseš.
1: Hned, pane králi, kasal se Honza, kterému přízeň princezny Melánie dočista zamotala hlavu. Došel až k velikému rybníku, na zázračnou jabloň uprostřed však sotva dohlédl. Jak se k ní dostanu? Někde tu není v rákosí schovaná loďka a já plavat neumím. Chvíli chodil po břehu sem a tam a pak si řekl. A co bych se trmácel? Král to stejně nepozná. Utrhl poblíž v zahradě jedno červené jablíčko a nesl je do zámku. Tady je to omlazující jablko, pane králi, povídá. Král jablko snědl, bylo trochu trpké. Už mládnu? Zeptal se královny. Kde pak, pane králi? To se pozná až za pár let, řekl chytře Honza. Teď jste ještě mladý dost. Král nevěděl, jestli jablko bylo kouzelné nebo ne, tak honem povídá. Dám ti, Honzo, radši druhý úkol. Půjdeš na západ od zámku, je tam hustý les. V tom lese hluboká rokle. V rokli hlídá hrnec plný zlaťáků ušatý skřet. Jen na chvilku o půlnoci usne. Ty se tam vypravíš a ten hrnec zlata mi přineseš. Vojáci tě krokli dovedou. Honzovi se do lesa moc nechtělo, ale co na plat musel jít, byla v něm malá dušička. Zlato ve tmě svítilo a vedle něj seděl ušatý skřet. Po chvilce zívl a schoval se do skály. Honza skočil a popadl hrnec, ale ouha, zlato bylo těžké. V tom uslyšel skřeta, jak začal ve skále brumlat a harašit. Honza se lekl, vysypal zlato a s prázdným hrncem lezl nahoru. Za sebou slyšel jen křik ušatého skřeta. I vojáci nahoře se lekli a utíkali, co jim nohy stačily. Honza rychle nahrábl do hrnce listí a běžel taky. Zastavil se až na zámku. Vysypal listí před krále a povídá. Bylo tam zlato, pane králi, ale jak jsem vylezl z rokle, ten skřet mi to zlato začaroval. No co měl král dělat? Honza v rokli byl, že nepřinesl zlato. Možná nebyla jeho vina. Tak povídá. Jdi se vyspat, Honzo. Ráno ti dám třetí úkol. Ale ráno nemohlo krále nic napadnout. Radil se s královnou, na pomoc jim přišla i princezna Melánie. Až královna povídá.
3: Honzo, když se chceš stát králem, musíš se chovat jako král. Přinesu ti královské šaty. Oblékneš si je a uvidíme, jak v nich budeš chodit.
1: Přinesla Honzovi krajkovou košili, brokátovou kazajku a modré sametové kalhoty. Honza se začal ošívat. Košili a kazajku že si vezme, ale kalhoty ne.
3: Prý si nechá svoje zelené. Už je máš trochu odřené, obleč si ty sametové, prosila ho princezna. Ale Honza, že ne a ne, vyběhl na zahradu a král s královnou i její dcera za ním. Zastavili se až u kašny. Trošičku ho namočíme, pak se svlékne, špitla královna panu králi do ucha. Společně Honzu popadli a hub, už byl v kašně.
2: V tom se stalo něco podivného. Honzovi kalhoty zhnědly, potrhaly se, zbyly z nich jen cáry. Princezna Melánia hleděla na tu proměnu celá skoprnělá. A najednou začala křičet. Takového otrhance jsem chtěla za muže, žeňte ho pryč, ať hned zmizí, nebo na něj pošlu psi, dupala vztekle. Vidíš, Honzo, na krále se nehodíš, už klíbl se král. Jdi, odkud si přišel. Pojď, Honzo, dám ti jedny svoje kalhoty, povídá mu starý zahradník. Já ti říkal, že panská láska po zajících skáče.

0: na něm babičku. Kdybych mu dal obroku, hned mu bude do skoku. Babička se bude koupat v našem potoku.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Česká pohádka Kdo snědl holoubátko? Žena jednoho chalupníka upekla dvě holoubátka. Jedno pro sebe, druhé pro muže. A když už byla pěkně do zlatova upečená, šla do chléva krávy podojit. Chalupník seděl v kuchyni, pěkně si hověl u pece a že měl hlad, nemohl se dočkat oběda. Chvíle mi zvedal nos a lokal do sebe líbeznou vůni, kterou bylo cítit po celé kuchyni. Toho čím dále tím více dráždilo, že neodolal a za chvíli už byl u pekáče. Když se přesvědčil, že žena se ještě nevrací, připlížil se znova k pekáči a v čerstvosti vyňal jedno holoubátko a snědl.
3: Ech co, bylo bez toho mé.
2: Omlouval svou mlsnotu. Že byl hladový, neměl však jednoho holoubátka dost a proto také bez dlouhého rozmýšlení pustil se do druhého a také je snědl. Hned na to vyšel na dvůr, jako by se bylo nic nestalo a dal se do štípání dříví. Jeho žena se vrátila a že už bylo poledne pryč, uchystala na stole talíře, nalila polévku a zavolala muže. Když polévku snědli, vysypala žena brambory na mísu a sáhla pro pekáč do trouby. Ale div nevykřikla, když viděla, že pekáč je prázdný. Konečně se vzpamatovala, obrátila se k muži volajíc. Někdo snědl holoubátka.
4: Já ne, zalhal chalupník. Vždyť nikdo jiný tu nebyl nežli ty,
2: řekla ostře manželka a div zlostí nehodila pekáč na zem.
4: Snad mne nepodezříváš, to by tak scházelo. Já jsem ani nevěděl, že něco pečeš.
2: Bránil se chalupník a tvářil se uraženě. Avšak jeho žena začala zle hubovat a dala se do nářku, že má tak mlsného muže a že ten dále zapíral, strhla se mezi nimi hádka, v které chalupník stále obviňoval ženu, že ona to byla, která snědla tu pochoutku. No dobře tedy, necháme prozatím hádky, ale od té chvíle nebudeme jeden na druhého mluvit. Kdo z nás dříve promluví, na tom to zůstane, že holoubátka snědl. Rozhodla chalupnice. Od té chvíle bylo v chalupě jako v hrobě. Takže to oba začalo mrzet. Chalupnice nemohla se hádat, klevety vypravovat. A chalupníkovi se zase stýskalo, že nemůže ženě odpovídat a ani si zaspívat. Ale první slovo nechtěl vyslovit ani jeden, ani druhý. Konečně nadešel už třetí den od té doby, co naposled spolu promluvili. Z nenadání zastavil se u chalupy kočár, sloužící skočil dolů a už byl v chalupě, aby se zeptal na cestu k městu. Chalupnice již otevřela ústa, chtějíc dát odpověď, ale hned se vzpamatovala a jen ukázala rukou v tu stranu, kterou mají jet, a chalupník udělal totéž. Sloužící mu tato odpověď nebyla jasná a proto, když se vrátil ke kočáru, povídal pánovi, že v chalupě jsou dva němí manželé a že celkem nic od nich se nedozvěděl. Když to zaslechla chalupníkova žena, vyběhla ven a vsedla si do kočáru k pánovi, dávajíc mu posunky na srozuměnou, že mu cestu ukáže. Pán hned udělal místo, kočí práskl do koní a jeli. Tu chalupník křičí z okna.
4: Ženo, ženuško, neodjížděj a odpust mi to. Já jsem to byl, který snědl holoubátka.
2: Myslel si totiž, že jeho žena mu chce ve zlosti ujet pryč. I ta se dala do smíchu a když pán se tomu divil, celou příhodu mu vypravovala. To pána velice rozveselilo, takže dal chytré ženě dukát, aby si mohla koupit jiná holoubátka. Ale z těch nedostal její muž ani na zub.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Léčení kašpařin. Bylo nádherné ráno. Na tenké větvičce rozkvetlé třešně seděl ptáček modráček a pohupoval se ze strany na stranu. Z jasně zelené trávy vystrčil zlatou kštici krokus a zasvítil v nečekaném záblesku jarního slunce. Paní Žihadlová opékala na černé litinové pánvy proužky slaniny a přitom si tiše pobrukovala. Jaro je ze všech ročních dob nejkrásnější. Obrátila se k Máňovi, což byl jejich pes. Ležel ve dveřích kuchyně, drbal se za uchem a čekal, až o něj někdo zakopne. Paní Žihadlová vytáhla opékač topinek, připravila malinovou zavařeninu, vyšla do haly a zavolala směrem k ložnici v prvním patře. Jindřichu, snídaně! Pak si vzpomněla i na syna. Filipe, jestli pak už vstáváš? Filipovi bylo 10 a pod peřinou měl teploučko a tak jen ospale zamručel. Jsem už skoro oblečený, mami, hned budu dole. Paní Žihadlová přišla k otevřeným dveřím na verandu a nadechla se vonavého ranního vzduchu. Z rozjímání vytrhl pan Žihadlo, který se nabručeně přikolébal do kuchyně, zakopl o Máňu a zeširoka tlápl do jeho misky s vodou stojící vedle sporáku. Paní Žihadlová běžela pro hadr, aby tu spoušť utřela. Pěkné přivítání hned po ránu, vrčel pan Žihadlo. Nezlob se, Jindřichu, je to moje vina, uklidňovala ho paní Žihadlová. Nemáš mokrou nohavici? Ale to je fuk, nasadil pan Žihadlo ublížený tón. Na tom nesejde. Jak to myslíš? Vzhlédla k němu udiveně paní Žihadlová a vyždímala hadr do kbelíku. Ani se neptej, řekl pan Žihadlo a naložil si na palačinku veliký kopec šlehačky. Nejsi nemocný, zarazila se paní Žihadlová. Snad ne. Aspoň myslím, že se tomu nedá říkat nemoc. Srdce mi krvácí. Paní Žihadlová namazala topinky máslem, dala do trouby nahřát talíře, přesunula slaninu na ubrousek, aby z ní okapal tuk, usmažila vejce, podívala se, jestli má káva správnou barvu, dolila Máňovi do misky vodu a řekla: Pro boha Jindřichu, vysvětli mi laskavě, o čem mluvíš, mně to nedává smysl. Náš Filip je šašek, komediant a kašpar, milátko, oznámil pan Žihadlo. Včera dělal takové vylomeniny, že jsi to v životě neviděla a navíc před panem Rudolfem, což je náš nejlepší zákazník. Upřímně řečeno, vůbec bych se nedivil, kdyby se rozhodl, že sem víckrát nevkročí. Ha, ale Jindřichu, usmála se paní Žihadlová, Filip se zřejmě jen snaží, aby byla nějaká zábava. Tomu říkáš zábava, když si někdo nacpe horkou bramboru do pusy? Uhodil pan Žihadlo pěstí do stolu. Tomu říkáš zábava, když do sebe někdo naleje plnou sklenici limonády, až se zakucká, zrudne jako rak a začne kašlat a plivat na všechny strany. Tomu říkáš zábava, když někdo švidrá očima a vyplazuje jazyk, aby si dosáhl na špičku nosu, stříhá ušima, stojí na hlavě a odříkává přitom abecedu dopředu i pospátku z jedné i z druhé strany. Já tedy ne. A dokonce ani pan Rudolf. Víš, Jindřichu, připomněla mu paní Žihadlová, tuhle si sám povídal, že ten pan Rudolf je pěkně nudný patron. Jsou to tvá vlastní slova. Filipovi je teprve 10 let. Je to ještě dítě. Já mu dám dítě, to bude koukat. Pan Žihadlov vsteklé roztrhl krajíc vejpůl. V tom se ozvaly na schodech kroky a do kuchyně konečně přiběhl Filip. Ahoj, tati, ahoj, mami, pozdravil vesele. Dobré jitro, houkl pan Žihadlo. Dobré jitro, hochu, ozvala se paní Žihadlová. Filip se posadil ke stolu, sáhl po cukřence a důkladně si pocukroval palačinku. Neslaď tolik, Filipku, napomenula ho maminka. Filip si nabral ještě 2 lžičky cukru a navrch vyklopil celou misku šlehačky. V očích mu zablísklo, protože dostal nový nápad. Obrátil se na tatínka. Mám ti předvést, jak se mi tohle všechno vejde najednou do pusy? Nemáš, zahřímal tatínek. A co kdybych přitom ještě pískal, já mám koně?
1: Ne,
0: zbělal zlostí tatínek. Víš co, radši se koukej nasnídat. Snažila se zachránit situaci maminka, která přinesla novou misku šlehané smetany. A co kdybych...
1: Už ani slovo,
0: zasýpal tatínek. Co se ti, tati, stalo? Jsi nemocný nebo co? Podivil se Filip.
2: Ano, jsem nemocný nebo co? Odsekl pan žihadlo a zabořil lžičku do sklenice s malinovou zavařeninou.
0: Donesu ti aspirin, vyskočil Filip od stolu. Radši hned dva. Schválně, jestli je dokážu udržet cestou po schodech na nose.
2: Sedět zůstaneš? Rozkřikl se pan žihadlo. Budeš v klidu snídat a už ani muk.
0: No dobře, pokrčil rameny Filip. Nemusí být hned tak zlé.
1: Dost řečí,
0: zaúpěl tatínek. Filip na něj vrhl nechápavý pohled, znovu se posadil a pustil se do palačinky. Paní žihadlová mu podala ubrousek a konečně si taky nalila hrnek kávy. Vyhlédla oknem na narůžovělé třešňové květy, na blankitné nebe a buclatého ptáčka modráčka, který se stále ještě houpal na větvi. A už jí nebylo do zpěvu. Upila trochu vlažné kávy a zamyšleně pozorovala snídající rodinu. Po snídani, když Filip s tatínkem odešli, si paní žihadlová přihřála kávu, nalila si další hrnek a posadila se, že si přečte ranní noviny. Sotva je rozevřela, zahlédla koutkem oka cosi bílého na zemi pod Filipovou židlí. Schýbla se a zvedla malý zmuchlaný papírek, pečlivě ho uhladila na koleně a četla. Milá paní žihadlová, s vaším Filipem jsou ve škole potíže. Můžete se u mě prosím při nejbližší příležitosti zastavit? Zdraví vás Edita Mrkáčková, třídní učitelka. Maminka se podívala na hodinky. Když si pospíší, možná zastihne paní učitelku Mrkáčkovou ještě před zvoněním. Vytočila číslo školy. Paní učitelka i v telefonu slyšela, jak je paní žihadlová rozčilená, a proto řekla: Nerada bych vám přidělávala starosti, není to žádná tragédie, ale asi byste měla vědět, že Filip dělá v poslední době ve škole samé kašpařiny, dokončila za ní paní žihadlová větu. No ano, to je to pravé slovo. Na druhou stranu se ovšem musí uznat, že je s ním občas legrace. Spolužáci si o něm myslí, že je strašně vtipný a smějí se všemu, co udělá. Jediný problém je v tom, že Filip nezná míru. Asi ho budu muset nějak potrestat. Proto jsem vám napsala. To mě ani nepřekvapuje, povzdechla si smutně paní žihadlová. Doma je to s ním úplně stejné. Nemohla byste mi prosím poradit, co s tím? Ale ano, odpověděla paní učitelka. Měla byste zavolat paní Láry Fáry. Určitě jste o ní už slyšela. To jméno je mi povědomé, zamyslela se paní žihadlová. Nějaká doktorka?
2: Ha, kde pak, to je taková jednahodná paní, která má ráda děti a pokaždé najde nějaký způsob, jak vyzrát na jejich zlozvyky. Zapište si její telefonní číslo. Javorovice 1, 2, 3, 4, 5.
0: Mamince se třásly ruce, když vytáčela číslo, ale paní Láry Fáry měla vlídný hlas. A tak paní žihadlová překonala rozpaky a začala líčit trápení s Filipem.
2: Paní Láry Fáry se rozesmála.
0: Nic nového pod sluncem. Děti obvykle nenosí svatozář. Některé ze sebe dělají kašpary a jiné jsou zakřiknuté. Jedny jsou jako pěna a druhé natropí rámusu, až uši zaléhají. Filipova maminka se přiznala, že jí osobně Filipovi kašpařiny tolik nevadí, to jen tatínka rozčilují.
2: Kdyby se to pořád neopakovalo, řekla paní Larifári, asi bychom tomu nechali volný průběh. Ale takhle s tím radši něco provedeme. Ať se u mě Filip staví, dám mu kouzelný prášek. Příštích pár dní na něj občas špetku foukněte. Uvidíte, že se brzy vyléčí. Maminka se strachovala, jestli ten prášek nemůže Filipovi ublížit. Ha, žádný strach, je to úplně neškodné, zasmála se paní Larifári. Jen ho přejde chuť šaškovat před lidmi. Bude totiž neviditelný. Maminka se zhrozila. Ani ona ho chudáčka neuvidí. Když bude provádět ty svoje kašpařiny, tak ne, prohlásila paní Larifári. Až se začne chovat normálně, bude zase všechno jako dřív. Co nejdřív ho ke mně pošlete a zachovejte klid. Paní Žihadlová moc klidu neměla. Při mytí nádobí ani při úklidu, ba ani když skládala prádlo. Co když Filip zmizí a už se nikdy neobjeví? Rozhodla se, že žádný kouzelný prášek nepotřebuje. Ty Filipovy kousky jsou ostatně docela zábavné. Třeba z něj jednou bude slavný komik. Pak zaduněla rána, rozletěly se domovní dveře a ozval se křik: Mami, kde jsi? Filip byl doma ze školy. Paní Žihadlová se běhla po schodech do přízemí a oddechla si, že je to skutečně on, její synek, živ a zdráv. Hned se posadil ke stolu. Byl sice otočený zády, ale maminka si všimla, že má natržený rukáv. Zamumlal, že spadl z kola. Jen si trochu rozpáral kalhoty a na nových botách se mu udělal žralok. Ukázal mamince nohavici rozčísnutou až ke koleni. Pak předvedl novou hnědou polobotku s utrženou podrážkou a rozšklebenou špičkou. Kromě toho měl škrábanec pod okem a odřený nos. Jel jsem z kopce kolem kostela se zavřenýma očima. Měl jsem nohy na řídítkách a pískal si písničku. Najednou proti mě vyrazilo pekařské auto a já nestačil zabrzdit. To by zkoukala, jak se všichni kluci smáli, když jsem se tam rozmáznul, vyprávěl vesele Filip. Maminka nařídila, aby se převlékl a došel si k ševci s rozbitou botou. Na zpáteční cestě jí něco vyzvedne u paní Larifári. A co ti vyzvednu, zajímal se Filip. Maminka jen neurčitě mávla rukou. Na večer se vyklonila z okna a viděla, že Filip se vrací obklopen hordou dětí. Na hlavě měl naraženou opravenou botu, na její špičce se komíhala sklenička se šroubovacím uzávěrem a úplně na vrchu seděla zelená žabka. Když si všiml, že ho maminka sleduje, zavolal: schválně, jestli s tímhle přeskočím trakař. Rozběhl se, zakopl o hadici a vletěl jak dlouhý, tak široký do živého plotu. Sklenička od paní Larifári se mu vymrštila do vzduchu a roztříštila se o beton. Paní Žihadlová vyběhla a začala sbírat střepy. Filip se tvářil jako nevinátko. Maminka ho poslala pro čistou obálku a malou dřevěnou lžičku. Opatrně shrnula kouzelný prášek a přikryla ho dlaní, aby ho nerozfoukal vítr. Pak ho trpělivě odklízela lžičkou a sypala do obálky. Poslední špetku, co zbyla na zemi, sebrala a nenápadně hodila Filipovi za krk. A tehdy se v zatáčce objevilo tatínkovo auto. Filip si stoupil na trakař a křikl, že tatínkovi ukáže stoj na hlavě. A přitom ještě stihne přeříkávat abecedu tam a zpátky. Paní Žihadlová se otočila a zjistila, že na trakaři nikdo nesedí ani nestojí, natož pak na hlavě. Pan Žihadlo vystoupil z auta a zeptal se, kde pak máme Filipa, teď tady byl. Maminka řekla, že Filip se jistě brzy vrátí. Otočili se a šli domů. Filip stál na trakaři na hlavě, byl celý ochraptělý z přeříkávání abecedy a vůbec nechápal, co se děje. Mami, tati, tak se na mě podívejte. Jenomže rodiče jakoby ho neviděli a neslyšeli. Filip zavolal na kamarády, kteří stáli na chodníku.
0: Ti se už pomalu rozcházeli.
2: Filip se také rozběhl domů. Rád by věděl, jak to, že ho tam nechali.
0: Neviděli jsme tě, odpověděla maminka podle pravdy a podala mu koště.
2: Trakař ulož do kůlny a ještě jednou pořádně zameť ty střepy, ať se nikdo nepořeže. Za 5 minut je večeře.
0: Maminka si v duchu oddechla, že chlapce zase vidí.
2: Filip popadl koště, přidržel si ho vodorovně za zády a zaburácel.
0: Koukni, mami, jsem tryskáč, jdu na start.
2: Stačil říct jen koukni a začal se pomalu vytrácet. A než došel až ke slovu start, zmizel docela. Maminka bez sebe menší známky překvapení otevřela troubu a otočila plech s koláčem. U večeře zmizel Filip ještě 3krát. Poprvé, když se přikrčil za židlí a zavolal: vidíte mě? Jsem gorila v kleci, hoďte mi někdo banán.
0: Rozplynul se už při gorile. Pan Žihadlo vyskočil, div nepřevrátil židli.
2: Ten kluk je pryč? Co pak tady máme propadliště?
0: Paní Žihadlová ho ujistila, že Filip se zase brzo objeví.
2: Měla pravdu, netrvalo to ani 2 minuty.
0: Následující ráno se Filip oblékl, sedl si v prvním patře na zábradlí a zavolal:
2: koukněte se, sjedu až dolů.
0: Pak jako by se po něm země slehla. A teprve, když byli všichni posnídani, zjevil se jim před očima jako duch. Maminka si všimla, že má pod levým okem nafialovělou modřinu.
2: Filip se zamračeně posadil ke stolu. V téhle rodině nikoho nezajímá, jestli se mi něco nestalo. Třeba mi praskla lebka a vám je to fuk?
0: Ticho, vybafl pan Žihadlo. Maminka vzala syna za ruku a pošeptala mu, aby se šel nasnídat. A jak se nad ním naklánila, foukla mu do vlasů další špetku prášku proti kašpařinám.
2: Filip sebou trhnul.
0: Chtěla jsem ti jen opravit pěšinku, usmála se maminka záhadně. Při zeměpisu kreslila paní učitelka na tabuli mapu. Filip si vylezl na židli a zase předváděl gorilu. Hýbal ušima, šilhal a drbal se na hlavě samé osvědčené kašpařiny, které spolužáky pokaždé rozchechtali. Tentokrát se však nikdo nesmál. Dokonce se na něj ani nedívali, jako by tam vůbec nebyl. Po vyučování mu nebylo do zpěvu ani do smíchu. Připadal si celý rozlámaný, a tak se cestou ze školy poctivě držel řídítek a také nohy nechal na pedálech. Robert Západka a Bořek Markalous šlapali každý z jedné strany vedle něj a všichni se dohadovali o fotbale. Teprve, když jeli z kopce kolem kostela, se Bořek Markalous rozjel jako blesk. Pustil řídítka a začal kvičet:
2: pomoc, pomoc, nemůžu zastavit, chcípnul mi motor a nejde vysunout podvozek, volejte hasiče.
0: Robert s Filipem se mohli potrhat smíchy. V tom však zahlédli paní Alanovou, jak právě couvá z garáže. Auto jen zázrakem minulo Bořka, který vletěl v plné rychlosti do stromu. Paní Alanová zbledla jako stěna. Celá se roztřásla a sotva přišla k sobě, začala soptit.
2: Jen počkej, ty kluku, až zavolám mamince a povím jí, jaké kašpařiny vyvádíš na silnici. Vždyť to mohl být tvůj konec. Kromě toho si mi málem zničil auto. A úplně nejhorší ze všeho je, že se z toho příšerného šoku nemohu vzpamatovat.
0: Bořek popotáhl.
2: Košile je roztržená, teče mi krev z nosu a z kola zbyla jen skroucená osmička.
0: Tak se pojď umýt, ustrnula se nad ním paní Alanová.
2: Ale pozor, ať mi neumažeš linoleum.
0: Robert s Filipem nasedli na kola. Když si jížděli z kopce do zatáčky k Žihadlovic domů, prohodil Filip jakoby mimochodem:
2: no to teda nechápu, jak ze sebe někdo může dělat takového kašpara.

0: Figy básnička. Až ti slůně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti slůně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Boty, klobouk a plášť. Byli kovář a kovářka a měli syna. Jak už to v pohádkách bývá zvykem, jmenoval se Jan. Protože byl jediný, dali ho učit do škol. Jan prospíval svědomitě, se učil, ale nastaly zlé časy, kovář schudl a musel vzít syna domů. Jan měl 6 škol, ale na nic mu to v těch bídných časech nebylo. Nedokázal uživit sebe ani rodiče. Rozhodl se a řekl, kancelář tu není, abych v ní byl písařem a abych se vyučil řemeslu a koval koně, na to jsem starý. Půjdu do světa, až to někam dotáhnu, prodáte kovárnu a odstěhujete se za mnou. Rodiče se rmoutili, ale nakonec ho pustili do světa. Jan šel celé dopoledne. O polednách se posadil u studánky pod lípou. Vytáhl z kapci krajíc chleba a zapíjel sousta vodou. Pak šel dál, až ho zastihla noc. Musel přenocovat v lese. 2. dne pokračoval v cestě neznámým krajem, až přišel do zeleného údolí a v tom údolí uviděl 3 bratry, kteří se spolu do krve hádali. Zeptal se jich, proč se spolu přete? Bratři odpověděli, umřel nám otec a odkázal nám boty, klobouk a plášť. Jan se usmál a řekl, tady je rada snadná. Jeden si vezme boty, druhý plášť a třetí klobouk. Bratři však řekli, to není jen tak. Ty věci mají velikou moc. Kdo obuje boty, ujde v nich jedním krokem 10 mil. Kdo si obleče plášť, může letět jak vysoko a daleko se mu zachce. A kdo si nasadí na hlavu klobouk, stane se neviditelným. Jan povídal, vy jste bratři a nesluší se, abyste se hádali. Dejte mě ty věci, já je spravedlivě mezi vás rozdělím. Bratři mu ty věci dali. Jan si nasadil na hlavu klobouk a rázem byl neviditelný. Oblékl si kabát a ulétl ten tam. Boty držel v ruce. Když uletěl hodný kus cesty, snesl se na zem, posadil se na kládu. Seděl na kládě a rozhlížel se kolem sebe. Uviděl v zemi díru. Obul si kouzelné boty, vlezl do díry a narazil na pevné schody. Udělal na schodech krok a hned byl 10 mil pod zemí. Tam byla rozlehlá komnata. Uprostřed komnaty stál stůl. A na stole bylo prostřeno pro jednu osobu. Jan měl hlad, sedl za stůl a jedl. Když se nasytil, přišla do komnaty stařenka a řekla, jak pak ti chutnalo? Dobře, poděkoval Jan. Smím u vás zůstat na nocleh? Stařenka řekla, můžeš, jen jestli to dokážeš. O půlnoci přijde 20 strašidel a budou tě nutit, aby s nimi hrál v karty a tancoval až do rána. Ty ale seď a nic na jejich řeči nedej. Po 11. hodině se objevilo v komnatě 20 strašidel a ta strašidla Jana přemlouvala, aby si s nimi zahrál karty a Jan nechtěl. Ozvala se líbezná hudba a strašidla zvala Jana k tanci. Když odmítl, začal se o něho tahat a rvát. Jan už si myslel, že s ním bude konec, ale v tom udeřila hodina k půlnoci a strašidla zmizela. Jan si lehl na zem a usnul. Ráno ho stařenka vzbudila a řekla, jak ses vyspal. Jan řekl, že dobře. Stařenka nevěřila a řekla, druhá noc bude ještě horší, ale musíš vydržet. Přijde 40 strašidel, budou tě nutit hrát v karty a do tance, ale ty seď, nic na jejich přemlouvání nedej. A nastala druhá noc.
Po 11. hodině se přihrnulo 40 strašidel, jedno strašnější než druhé, a nutilo Jana do karet a tancování. Ale on odmítl. Strašidla se o něho trhla, všude jeho trápila, ale uhodila 12. Strašidla zmizela. Ráno přišla stařenka, vzbudila Jana a ptala se, jak se vyspal. Jan řekl, dobře. Ale stařenka mu málo věřila a řekla, třetí noc bude ze všech nejhorší. Tu noc se přinalo 60 ukrutných strašidel, obklopila Jana a hulákala, křičela, hrvala a nutila ho do karet a do tance. Když nechtěl, strašila se na něho, ukrutně sápala, až byl celý bez sebe a 12. hodinu ani být neslyšel. Ráno přišla stařenka, vzkřísila Jana z mdloby a řekla, proto se ti vedlo tak zle, že si bratry o dědictví připravil. Ale že si poslechl mé rady, osvobodil si ze zakletí město a krásnou princeznu. Jan se podíval z okna a uviděl na ulici chodit lidi a pochodovat vojáky sem a tam. Do komnaty vešla krásná princezna a se slzami v očích mu děkovala za to, že vyvedl město z podzemě zase na světlo. A za odměnu mu nabídla svoji ruku a s ní celé království. Jan proti tomu nebyl, jenom princezně řekl, že musí napřed povědět doma, jaké štěstí ho potkalo. Princezna nechtěla Jana pustit, ale on si přehodil přes ramena plášť, obul boty a na hlavu si nasadil klobouk. Všechno doma rodičům věrně vyložil a pozval je do svého království, aby tam s ním žili ve štěstí a spokojenosti až do smrti. Cestou zpátky k princezně se zastavil v tom zeleném údolí a vrátil bratrům jejich dědictví. To snad ani neměl. Nedávno tudy kdo si šel a vyprávěl potom ve městě na hospodě, že v hlubokém lese je zelené údolí a v tom zeleném údolí se tři bratři perou o staré boty, rozbitý klobouk a děravý plášť.

0: Devátá kapitola. Pošťák krák.
1: Adélka kreslila do svého bloku. Moc se jí líbily hudební nástroje všech hmyzounů. Kulikvák je prostě šikula. Protože se skřítek výletník musel vrátit domů, zůstala se svými krkouny sama. Vůbec jí to nevadilo. Tady na Bimbuli se ničeho nebála. Najednou se jí nad hlavou něco myhlo. Byla to růžová obálka, která se vzduchem nesla jako lehoučké peříčko. V zápětí se přiřítil velký černý pták. Byl oblečený v modré uniformě a přes rameno měl přehozenou velikou koženou kabelu. Hned se vrhnul na psaníčko, chytil ho do zobáku, strčil do brašny a slétl k Adélce.

0: vím. U nás taky máme listonoše.
1: Pupino byl ze všeho trochu zmatený a tak se hloupě zeptal.
2: To jako nosíte listí?
3: Adélka si vzdychla a Bláža s Bůčou obrátili oči v sloup. Za to Havran Krák byl v sedmém nebi. Znovu mu to dodalo pocit důležitosti.
4: Vidím, že vás musím poučit. Doručuji dopisy po celé planetě.
3: Pak se k ním naklonil ještě blíž a důležitě dodal.
4: A dokonce i mimo planetu Bimbuli.
3: V tom si Adélka vzpomněla na maminku, na tatínka, na nemocnici a na hodného pana doktora, který jí někdy půjčoval stetoskop. Dokonce se jí zdálo, že v dálce slyší jeho hlas.
5: Adélko, no tak, Adélko, probuď se.
3: Trochu se jí zastesklo, ale nedala to na sobě znát. Pobavilo ji, že si pan doktor myslí, že spí. Hned se Kráka zeptala.
0: A jak to mám udělat, abych mohla poslat někomu psaníčko? U nás máme poštovní schránky, ale tady jsem nic podobného neviděla.
3: Havran Krák si opět přehodil brašnu na druhý bok a řekl.
4: Stačí dát dopis do obálky a napsat, komu je určen. Pak se nahlas zavolá dopis nebo balík. Na nejbližším místě se ze země vysune schránka, do které se dopis vloží. Pak se schránka zasune a doputuje ke mně na poštu. O ostatní už se postarám.
0: A mohla bych to zkusit?
3: Zeptala se Adélka.
0: Chtěla bych mamince poslat hezký obrázek, aby se o mě nebála. Šlo by to?
3: Havran mávl rukou.
4: Žádný problém. Poleďte se mnou.
3: Zavelel. Vznesl se do vzduchu a mířil ke své poštovní úřadovně, která byla až na samém vrcholku stromu Opius Bimbulus. Adélka s Bůčou, Blážou a Pupínem se na sebe podívali a pak se rozesmáli. Pupíno se jen tak pro jistotu zeptal.
6: Umí tady někdo lítat?
3: Všichni svorně vrtěli hlavami.
0: Ach jo.
3: V tom ale Adélku něco napadlo.
0: Profesor Bimbulík nám přece dal bimbálkové lítadlo.
3: Zašátrala v kapsičce a vylovila lahvičku s kouzelným lektvarem ze semínka stromu Opius Bimbulus. Bláža se ze zvyku dala do rozpočítávání.
7: U potoka roste kvítí, říkají mu Petr Klíč, na koho to slovo padne, ten musí.
3: Pupíno jí přiložil chobot k uchu a hlasitě zatroubil.
6: Budíček, co chceš rozpočítávat? Vždyť je jedna jediná.
3: Bláža se cítila dotčená. Měla slzy na krajičku a kdyby se do toho nevložila Adélka, určitě by se rozplakala.
0: Myslíte, že je to napití nebo namazání?
3: Zeptala se.
6: Tak já bych to třeba zkusil ochutnat.
3: Navrhnul mlsoun Pupíno. Když se napil, okamžitě se vznesl do vzduchu. Adélka ani chvíli neváhala, honem dala loknout i všem ostatním a tak společně plachtili vzduchem. Zpočátku jim nešlo letět určitým směrem, spíš se jen ve vzduchu legračně plácali a letěli chvíli dopředu a chvíli zas dozadu. Na správnou techniku přišla jako první kravička Bůča. Ostatní se jí proto chytili a za chvíli vzduchem doletěli za pošťákem Krákem. Ten už je z okna své úřadovny vyhlížel dalekohledem a chechtal se, až se za břicho popadal.
4: A to je asi nějaká nová letecká móda. To mě musíte naučit.
3: Popichoval je, když Adélka s kamarády s vypětím sil dorazili.

0: Nikdo se nezmohl na slovo. Všichni byli z namáhavého letu celý udýchaní.
1: Ale tady už lítat nemusíte, tady se dá normálně chodit,
0: připomenul jim Krák.
2: My víme,
0: ozval se Pupíno.
2: Ale nám to nejde.
1: A tak přestaňte plachtit těma ušima,
0: navrhoval Krák. Adélka si všimla, že se Pupíno začíná zlostí rozžhavovat, a proto raději včas zasáhla.
3: My jsme se napili bimbálkového lítadla od pana profesora a to stále funguje.
0: Krák se omluvil.
1: Oh, pardon, nevěděl jsem, že pánové jsou nelétavci.
4: Dámy,
0: opravila ho dotčeně Bůča.
2: Ale já jsem pán,
0: připomenul se Pupíno.
1: Máte asi ještě hodinku, než se přestanete vznášet. Slečna Adélka chtěla napsat dopis, že?
3: Ale ve vzduchu to nejde,
0: připomenula Adélka.
1: Tak vás zatím zvu na exkurzi.
0: Nabídl jim Krák.
1: Zde jsou dopisy, které je potřeba doručit jejich adresátům,
0: řekl a ukázal na hromadu různobarevných obálek.
1: Zde vidíte razítko. Tím musím každou obálku opusinkovat a zanechat na ní otisk.
0: Adélka se usmála. Razítkování je opravdu tak trochu jako pusinkování, jen ji to samotnou nikdy nenapadlo. Náhle něco cinklo.
1: A to bude nové psaníčko,
0: radoval se pošťák. Z výtahu vypadla kulatá plechovka. Krák ji otevřel, vyndal dopis a schránku poslal výtahem zpět.
1: Nyní se můžete podívat, jak se správně razítkuje. Uchopím razítko, za část k tomu určenou, namočím do barvy a přesně namířím na obálku.
3: A kde je známka?
0: Zeptala se Adélka, ještě než Krák stačil razítkem bouchnout na obálku. Pohyb nedokončil. Dlouze se na Adélku podíval.
1: Jaká známka? Známky jsou ve škole a ne na poště.
4: Přece papírová, ta, co se kupuje za peníze.
0: Vložila se do toho Bláža. Všichni tři Adélce často pomáhali psát dopisy babičce, tak dobře věděli, jak to chodí. Teprve teď Krákovi došlo, že má z ostudy kabát. Samozřejmě si vzpomněl na poštovní známky, které jsou jen na zemi u lidí, protože studoval dějiny poštovnictví. Snažil se to alespoň nějak zamluvit.
1: Dopoledne sbírám poštu. Pěkně ji třídím a odpoledne létám a dopisy roznáším. Jestli chcete, můžete letět se mnou.
0: Adélka přikývla a plyšoví kamarádi, kterým podle jejich dlouhých krků někdy říkala krkouni, taky. Jenže jako naschvál zrovna v tu chvíli bimbálkové lítadlo přestalo fungovat.
1: No tak nic.
0: Řekl na oko zklamaně Krák, když se všichni svalili na hromadu.
1: Tak zatím napište ten svůj dopis.
0: Adélka vytáhla svůj blok a pastelky a v tu ránu se jí rozbušilo srdce. Nevěděla, co má nakreslit. Ruka sama od sebe sáhla po červené pastelce a nakreslila veliké srdíčko. Dovnitř nakreslila sebe a okolo srdíčka všechny kamarády z bimbule. Vílu bimbulinku, profesora bimbulíka, skřítka výletníka, žabáka kulikvaka, hmyzouny bzouny a samozřejmě Kráka. Když to pošťák viděl, úplně se zatetelil blahem.
1: Je, píšete tam o mně?
0: Zeptal se s úsměvem.
1: Tak takové psaníčko doručím super extra express rekomando.
0: A opravdu, Když obrázek Adélka zalepila do červené obálky a nadepsala tiskacími písmeny
3: Maminka a táta.
0: Krák dopis popadnul a letěl s ním jako o závod.

Sahaje a prošel každý kout. Tu, jež tak půvabná je, však nelze naleznout.

Praha jedna z nich. Znám dívky jako růže a něžné jako pel, co svlékli by se z kůže, jen kdyby princ je chtěl. A lec, kterou znám krásku, co zhlouplá půh víčím, dá vlastní zdraví v sásku, jen aby hrála prim. Jen kolo vrahátku zpívej a hezky nahlas křič o tom, jak chudák náš pan princ je láskohou celý pryč.

Sedí dvě opice na větvi v kleci a jedna povídá druhé. Když se ti tak dívám na ty lidi, jsem fakt šťastná, že jsem se nevyvinula.

0: Proč slunci přeběhl po čele lítostivý mráček? Letní slunce šlo nebem po svém chodníčku. Šlo z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde a najednou vidí nad loukou létat kosa. To by se mně taky líbilo takhle si poletovat, řeklo slunce a zavolalo, kam pak letíš, kose? Rovnou za nosem, odpověděl kos a rozletěl se tam, kam zrovna mířil jeho nos. Zakývalo slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl lítostivý mráček. Šlape dál po svém chodníčku, rozhlíží a najednou vidí u studánky skákat žábu. To by se mně taky líbilo takhle si poskakovat, pomyslelo si a křiklo, kam pak skáčeš, žábo?
1: Kam? Jednou sem a jednou tam,
0: řekla žába a skočila tam a skočila sem ke studánce s rákosem. Zakývalo letní slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl druhý lítostivý mráček. Šlo dál po své pěšince z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde, kouká a kouká a najednou vidí v trávě běhat brouka.
1: To by se mně taky líbilo takhle si pobíhat v trávě,
0: napadlo slunci a zeptalo se, kam pak běžíš, brouku?
1: Jenom tak, všelijak. Lezu trávou cik a cak. Rozběhnu se podle chuti. Ale kam to neřeknu ti. Ani sám nevím.
0: Zakývalo slunce hlavou a rychle odehnalo třetí lítostivý mráček, co mu přeběhl po zlatém čele. Všichni si lezou, skáčou a letí, jak je napadne a kam se jim zachce. Ale já musím šlapat nebem pořád po stejném chodníčku. Jen a jen tudy, nikudy jinudy. Od lesa k lesu oblohou, jinam mě nohy nést nemohou. Tak už to ale na světě chodí. Jeden lítá, druhý skáče, třetí jezdí lodí. Letní slunce se usmálo a už ho nic netrápilo. Jeho čelo bylo hladké a veselé. Po lítostivém mráčku, co je všude pro neplechu, nebylo víc ani vidu, ani slechu.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, děti! Dnes cvičíme s Hankou Kynichovou a já mám v kapse víček.
2: A to je moc dobře. Děti, já vás taky zdravím. My si totiž dnes budeme hrát na gymnasty a gymnastky. A jak už říkal Piggy, budete potřebovat míček.
1: Ten mám. Vytahuju míček.
2: Piggy, myslíš si, že každé dítě má doma míček, anebo si ho bude muset teď rychle vyrobit?
1: Oje, Hanko, já myslím, že míčku má každý doma dokonce několik. Ale možná, že když řekneš návod na vyrobení míčku, že by se to docela hodilo.
2: Táta se určitě nebude zlobit, když mu teď seberete včerejší noviny a plácáte si s něch míček, protože v těch novinách určitě není nic podstatného, co by mu mělo chybět.
1: No, jestli jsou včerejší.
2: A jestli máte doma izolepu, tu budu mít určitě starší brácha v penálu. Tak ten míč olepíte tou izolepou a máte krásný balón, s kterým můžete teď pracovat.
1: Víš co, já jsem jednou viděl, že se dávají takové malé gumičky, ne do vlásku, ale že se motají kolem toho papírku a namotá se jich tolik, že si uděláš hopíka.
2: Výborně.
1: A on opravdu skáče.
2: Dobrý nápad. Takže děti, buď teď rychle utíkejte a najděte si ve svém pokojičku míček, protože ho budeme potřebovat, a nebo si do příště takový vyrobíte. Ale v každém případě, Piggy, my teď budeme s tím míčkem cvičit.
1: Jú, jak se cvičí s míčkem?
2: No, s míčkem se cvičí třeba tak, že si ho chytíme do pravé ruky.
1: Je lžícová ruka.
2: Lžícová ruka. A přes hlavu si ho přehodíme, hop, do levé ruky.
1: Hanko, nechytil.
2: Jejda. No tak nic, tak se musí Piggy teďka ohnout pro ten míček.
1: A mám.
2: Už si ho příště rozmyslí, aby ho nechytil. Takže děti, připravte se, stáhněte půlky k sobě, zatáhněte bříška. Máte sražené kotníky a kolena u sebe?
1: Já mám sražené úplně všechno, když jsem zatáhnutý.
2: Tak pozor, máš míček v pravé ruce, děti vy také. Hop, a přehodíme do levé.
1: Hanko, výborné,
2: Piggy drží míček, nespadl mu, a teď z té levé ruky. Pozor, ale s malinkým podřepem, to znamená, že pokrčte děti kolena, Piggy pokrč kolena, pérujeme v kolenou, až řeknu teď, tak vyhodíme míček z levé do pravého. Přehodíme. Je, zase to Piggy mu spadlo. Nevadí, já pevně věřím, že vy doma jste šikovné a že to teď zvládneme naposledy. Pozor, držíme míček v pravé ruce, pérujeme v kolenou. Držíme.
1: No tak. Já zase vedle, ale to nevadí, já to nevzdám, já budu trénovat.
2: Prosím tě, Piggy, vůbec nic se neděje, když vám míček spadne, ale teď budeme chytat raději míček s obou rukou do obou rukou.
1: No, to půjde líp.
2: Držíme si pořád kotníky a kolena u sebe, pérujeme. Míček máme položený na kolenou a očima ten míček při vyhození budeme sledovat. Pozor, vyhazujeme míček, hop, díváme se za míčkem a znova ho chytíme. Piggy drží míček, já mu tleskám i vám, děti. Vám, kterým to spadlo, dáme radši ještě jeden trénink, takže držíme míček v obou rukou, pérujeme v kolenou, 3, 2, 1, vyhodí míček a chytím. Piggy drží míč, super. Děti, já pevně věřím, že se vám to povedlo. Kdybyste chtěli zkoušet těžší variantu, tak to můžete znáročnit třeba tím, že když vyhodíte míček nahoru, dvakrát pod ním tlesknete a znova míček chytíte, tak je to úplně...
1: Dvakrát. Já myslel, že jednou je hodně.
2: Jednou je dobrý, dvakrát je těžší a potom já, když mám trénink se svými dětmi, tak my pod tím míčkem tleskneme i 3x a pomalinku přecházíme do dřepu.
1: No to jste tryskáči, ale jestli stíháte 3x.
2: Ale to my všechno děti společně nacvičíme. Já se teď s vámi rozloučím a budu se na vás těšit zase někdy příště.
1: Míček je prima.

0: u maminky zeleno očky. Druhý den mě Bělovou z Zrzunda vedl přes naši zahradu do jiné zahrady, až jsme přišli k velikému domu. Tam v pelíšku ze suché trávy ležela zeleno očka a u ní kvikaly malé živé drobečky. Jednoho z nich zrovna velmi důkladně milá. Tak tady máš zeleno očku s její rodinkou, pošeptal mi Bělovou ze Zrzunda. Buď zdravá, zeleno očko, jak pak se ti daří? Zeleno očka po mně otočila oči, vůbec nebyly zelené, ale celé tmavé a řekla, buďte zdraví, blíž ani krok. No, tak jsme se slušně posadili, ocásky otočili kolem předních nožek a koukali na ty kočičí děti a já povídám Bělovousu Zrzundovi. Ty Zrzundo, ta koťátka jsou ale ošklivá, viď? Vždyť ona jsou, myslím, i slepá. Zeleno očka vyskočila a vlepila mi z každé strany jednu, pak popadla do tlamičky to děťátko, které zrovna domila a utíkala s ním pryč. Za chvíli se vrátila pro další, potom pro to poslední a už se neukázala. No, to jsi neměl říkat, modro očko, každou maminku bolí, když jí někdo pohání děti. Nemyslíš si, že ty jsi byl hezčí, když ses narodil, povídal Zrzunda. Ale slepý jsem nebyl. I byl jsi slepý jako každé kotě. Já nevěřil, protože jsem se na to nemohl upamatovat. Zrzunda mi vyprávil, že každé kočičí dítě, ať z něho vyroste kočka tak veliká, jako je tygr, nebo lev, nebo puma, nebo jaguár, nebo levhart, nebo rys, nebo tak malá, jako jsem já a Zrzunda. Každé koťátko přichází na svět s očkama zalepenýma. Když jsem se ho zeptal, jak dlouho to trvá, řekl, že tolik dní, kolik máme my dva dohromady nožek a ještě k tomu musíme připočíst jeden ocásek. V zahradě jsme si našli teplé místo, že se budeme slunit. Zrzunda se položil na záda, roztáhl všechny čtyři a spokojeně předl. Mně to ale pořád nešlo do hlavy. Šťouchl jsem do něj. Ty, co to je za kočky? Ten tygr, lev a ty ostatní. Jak jsou velké? No tak to je různé. Ty největší jsou skoro jako kráva, povídá ospale Zrzunda. Ale já nevěděl, co je kráva. A nechtěl jsem se přiznat, že to nevím, jenže Bělovou se Zrzunda to poznal a povídá, ty největší kočky jsou tak veliké, že jejich tlapka je větší než si ty. To mě docela vylekalo. Pomyslel jsem si, jak by to se mnou dopadlo, kdybych takové lví nebo tygří mamince poháněl děti a ona by mi dala z každé strany jednu. Ptal jsem se proto, ve které zahradě, u kterých lidí tyhle veliké kočky bydlí. Bělovou se Zrzundami řekl, abych se nebál, protože ty veliké kočky žijí v domech, které pro ně lidé postavili. Jednou se tam půjdeme podívat, řekl Zrzunda. A kde je to, Zrzundo? Zívl Bělovou se Zrzunda, obrátil se ke mně zády a usnul. A já nevěděl, jestli jen tak nahlas zívl, nebo jestli to zoo je něco, kde bydlí veliké kočky, co se jich lidé bojí. Zrzundu už jsem si budit netroufal a myslel jsem na to, jestli tyhle veliké kočky také předou a jaký je to asi rámus. A myslel jsem tolik, že jsem z toho usnul. Zdálo se mi, že přišla velká kočka a měla vousy delší než já ocásek, otevřela velikánskou tlamu, popadla mě za kůži na hřbetě a nesla mě do svého doupěte. Začal jsem křičet, až jsem se probudil. Za kůži na hřbetě mě držel můj člověk a moc se zlobil, že se toulám.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: kradl zvířátkům zásoby na zimu.
1: Toho dne si Krakonoš přivstal. Sfoukl mlhu do kotelních jam, aby se mu necourala po kopcích a také, aby bylo lépe vidět, sluníčko už je touhle dobou malátné, světla je od něj pomálu, a vydal se do obřího dolu, kde měl zásoby i na tu nejdelší zimu.
0: To se rozumí, že ty zásoby neměl v nějaké stodole, špejcharu nebo sýpce, ale ve třech velkých jeskyních z vraty z hladké skály. A ta se otevírala na Krakonošovo slovo. Odemkl tím slovem první vrata a vyvalila se z nich vůně všech trav, kytek a kvítků, co jich na horách roste. A už se po té vůni zbíhají jeleni a laně, srnci a srnky, daňkové a danělky a Krakonoš jim nakládá vonavé seno, co každý unese.
1: Do oběda roznosili po všech krmelcích seno, do svačiny žaludy a bukvice, na samý večer žito, oves a ječmen. Jen na zasetí ode všeho nechali pohromádce.
0: A byli z toho jeleni a laně, srnci a srnky, daňkové a danělky tak utrmácení, že kam s posledním nákladem doběhli, tam taky lehli.
1: I Krakonoš, jak se celý den těšil na fajfku, ani si nezapálil. Svalil se na mechovou postel, přikryl mlhovou peřinou a spal. Za hlavou by mu střílet mohli. Druhý den ráno, ono bylo spíš k polednímu, se Trautenberg vypravoval do Rokytnice vybrat si kůži na nové boty.
2: Kubo, obouvat, Hajnej, vykartáčovat kožich. Anče, až se vrátím, chci mít na stole maso s houbovou omáčkou z čerstvých hub.
0: Milost pane, vy snad máte jiný čas? Kde bych teď vzala čerstvý houby?
2: Houby rostou, dokud nenapadne sníh. A jestli dobře vidím, humna jsou ještě zelený.
0: Rostou. Leda tak choroše na bříze. A taky máme houbu ve sklepě.
2: Himmlau donr vetr, osobo drzá. Neodmlouvat a mazat do lesa.
0: Anče popadl takový vstek, že by s chutí nakrájela Trautenbergovi do omáčky tu plesnivou houbu, co roste ve sklepě na prohnilé podlaze.
3: A co sušený, vždyť jsme jich v létě nazbírali kuše.
0: To by ale milost pán nesměl mít tak chlupatý jazyček. Vsadit krk by Anče mohla, že by to poznal. A pak toho kraválu.
1: Lidičky, já to nevím určitě, prosím pěkně, ale když jsem onen týden vyhlížel souše na topení, zahlíd jsem v Krakonošově vopěnky na pařezech celý hnízda.
0: Hajnej, vy jste ale hlavička. Ještě, že jste si vzpomněl. Já je znám. Hlavičky jsou jako penízky, žlutý, trochu dorezava a říká ponikelská bába, že dávají houbový omáčce říz nad všechno koření. Hajnej, jestli je přinesete, já ty omáčky udělám o velký talíř víc za tu pomoc. Snad mě milost pán nebude vizitírovat hrnce.
1: Ale to nemusí bejt, to já rád, vždyť já tě mám jako vlastní. A mete humny k lesu do Krakonošova. V Trautenberkově revíru bez tak není ani zcvrklá prašivka. Už z dálky vidí pařes jako pivovarský sud, obsypaný zlatohnědými kloboučky, srpem by je mohl žnout. Natrhl plný uzel a ještě na uzlík zbylo, třeba se můžou někomu hodit. A jak se tak narovnává záda a rozhlíží se kolem, vidí krmelec. Ale jaký? V žebřinkách do půly senotrávní, do půly jetelové, na zemi hromady žaludů a bukvic, v krmítkách zrní. Propánička! Krakonoš už má schystáno, to on určitě spustí zimu dřív a my nemáme v krmelcích ani stýblo, ani zrníčko. To se bude, milost pán, zlobit, to zas budou lítat sakramenty a všechno na mou hlavu.
0: A tu si vzpomene, že Trautenberg není doma a do odpoledne se jistě nevrátí. Kdyby Anče s Kubou pomohli, ani tu myšlenku nedosouká, už aby byl doma.
1: Tam je jak o jarní pouti. Kuba štípe dříví, Špalek na jeden ráz, jako by byl z perníku, Ančerovná polínka do kulaté hraničky, ruce jí jen hrají, nohy tancují. Veselo jim je spolu bez milost pánova hulákání, volně jako ptákům pod božím nebem.
0: Kubičku, vždyť mě uhoníš. Co to do tebe vělo?
3: To, že jsi mi uvařila tak dobrý kyselo. Já ti mám takovou sílu, že bych tě vynesl na Sněžku.
0: Kubo, kubovatej, kdy ty přijdeš k rozumu?
3: Až pokvetou hrábě a ty nebudeš tak pěkná.
1: Je tady jako o námluvách a já...
0: Hajnej!
1: Ne, že by Anče neměla Hajného ráda, však se o něj stará jako o vlastního tátu, ale jsou někdy chvíle, kdy třetí překáží, i kdyby sám anděl nebeský byl.
0: Hajnej, honí vás hejkal?
1: Ale kdyby hejkal, zima mě honí. A špatný svědomí, lidičky, jestli máte jen trochu útrpnosti se starým člověkem a s tou němou tváří, pomozte mi, prosím, jinak bude zle.
0: Nic nechápou. Jaká němá tvář? Jak zle? Tak jim Hajný musí všechno vypovědět. O Krakonošově krmelci plném až do vrchu. A v jejich, že se prohání jen vítr.
1: Ještě, že jsi mě poslala pro ty vopěnky, jinak by mi to ani na mysl nepřišlo. Kdo pak by taky čekal zimu pár neděl po Václavu? A jestli náš krmelec nezavezeme, než se milost pán vrátí?
0: Tak na co čekáte? Hajnej, dejte sem vopěnky, já jdu vařit. A vy s Kubíčkem naložte, co je potřeba a hoďte sebou.
1: Také, že hodili. Kuba nosil seno, Hajný je pěchoval na trakař, přihodili ten největší pytel zrní, že měl Kuba co dělat, aby projel brankou. Ale ouvej. Jak přes ten náklad neviděl, porazil Trautenberga, který se hrnul dovnitř.
2: Pomoc, zloději! Hajnej, střílet!
1: On Trautenberg Kubu a Hajného za trakařem také neviděl. Ale Kuba leknutím pustil trakař, ten se překulil, pytel spadl Trautenbergovi na záda a seno ho zavalilo až po krk. Anče na to kouká z okna.
0: Mankote, to bude mela?
1: A už běží.
0: Milost pane, nestalo s vám nic?
2: Dusím se. Dusím.
0: No tak Hajnej, Kubo, pomozte.
1: Nejdřív pomohli Trautenbergovi na nohy a pak jeden přes druhého vysvětluje, kam že jeli a proč. Založit krmelec a nasypat do krmítek.
2: Z mýho sena, z mýho obilí.
0: Vždyť je to pro vaši zvěř?
2: No, to zrovna. Když mohli v létě chodit do Krakonošova na lepší pasení, tak se můžou v zimě přiživit v jeho krmelci. Seno naspátek, zrní vysypat, dělat.
0: Milost pane, a co ty ubohý zvířátka? Co když napadne vysoko sněhu? Vždyť se tam nedostanou.
2: Hleď si plotně a nestarej se. Já mám svůj rozum. Kubo, trakář, Hajnej, pytel. Krakonoš má vrchovatě, tak mu trochu uberem.
0: Že vám není hamba. Ale on to Krakonoš tak nenechá. To už by na světě nebyla žádná spravedlnost.
1: Přešli humna, les i paseku a už vidí Krakonošův krmelec. Zrovna ho obhlíží starý zajíc a spokojeně mrská vousisky. Sena na dvě zimy. Máme po starostech. To se ví. Trautenberg hned dostal chuť na zaječí pečínku.
2: Hajnej, střílej!
1: Nevzal jsem si flintu, ráčej odpustit, neráčil jste poručit.
2: Himmelhergoto, seš Hajnej, bez flinty do lesa? Ne? A zajíc je fuč, krucej z element.
3: Střílet zvěř u krmelce, to je horší, než vrazit člověku nůž do zad.
2: Nestát, nekoukat, dělat. Kubo, naložit seno, Hajnej, obilí do pytle, od každého, co se vejde.
0: V tom si Kuba všimne, že na smrkové větvi zrovna nad krmelcem sedí Krakonošova sojka. Ta si to pro sebe nenechá, určitě poletí za Krakonošem. Jenže sojka nic, Krk natahuje, očima rejdí, ale k odletu se nemá, jako kdyby na té větvi chtěla hnízdit. Marně na ní Kuba ukradkem mává. Křiknout si netroufne. V tomhle punktu nejsou s Trautenbergem žerty.
1: Tak aspoň vytahuje seno co nejpomaleji. Ono je také pěkně napěchované, aby dal sojce čas. Konečně se zvedla a frrr. Kuba samou radostí brkne otrakař, vrazí do hajného a už se všechno válí na jedné hromadě. Bukvice, žaludy, oves, žito, ječmen, seno trávní i jetelové a Trautenberg se může usakrovat.
0: Sojka štěbetá Krakonošovi, co se děje u krmelce. Pírka se jí zlostí čepejří a být po jejím Trautenberg by večera nedočkal. Ale tentokrát se i Krakonoš rozpálil jako kovářská výheň.
4: Já ti ukážu, Trautenbergu, krást zvířátku v zásoby na zimu.
1: Přitáhl holý ten největší sněhový mrak, otevřel větrnou maštál a Trautenbergu, těž se. Celou tu dobu je Anže jako na trní. Pobíhá od okna k oknu, vyhlíží jedním, vyhlíží druhým. Dvakrát už jí vyhasla kamna a jednou za zdiv nespálila maso. Všecko jí z ruky padá a teď ke všemu se nebe zatáhlo, zčernalo.
0: Že začne chumelit a Kubíček je jen tak, nalehko, ani čepici si nevzal. Vlasatý člověk nastydne nejdřív. Musím za ním.
1: Milost, pane, koukněte na ty mraky. Bude fukejř?
2: Touhle dobou vždyť jsme sotva sklidili brambory. To by se musel ten starý prašivka Krakonoš zjančit. To by musel.
1: Co by ještě Krakonoš musel? Už Trautenberg nedořekl. Vítr mu uškubl slovo od úst a točí s Trautenbergem, jako kluci skáčou na návzi.
2: Pomoc! Hajnej, Kubo!
1: Druhý vítr zvedl seno strakaře a šup s ním zpátky do krmelce. A jak byli ti větrní koně po dlouhém létě odpočatí, ze samé bujnosti jeden popan Kubu, druhý Hajného a už je nesou chumelenicí Anče naproti. Ta z toho měla málem smrt, když jí ti dva spadli z nebe rovnou k nohám. Naštěstí do měkkého, protože za tu chvíli nachumelil a naválo kopec.
0: Kotě, Kubičku, Hajnej, jste celý? Kubičku, hned si navlíkni čepici. Uši máš od mrazu jak pivoň.
5: Klobouk, vítr mi odnes klobouk. Musím ho najít, kde pak bych se zmohl na novej.
3: Máte rozum, Hajnej, v takový čině? Stejně už je zafoukanej.
0: A kde je milost, pán?
3: Asi zůstal někde u krmelce. Však on domů trefí, až se to přežene.
0: A co, když se to nepřežene do večera? Nebo do rána? To jsem si myslela, že máš oučení vější srdce, Kubičku. A vy taky, Hajnej. Kvůli klobouku byste se honil a člověka necháte zmrznout. Abyste věděli, půjdu sama. Takový hřích já si na svědomí nevezmu.
6: Nikam se netrmácej, Aničko. Mám s Trautenbergem nějaký oučty. Jděte domů a zítra se postarejte o krmelec. Pozítří spustím zimu doopravdy. Stejně mi pořád skučí, že je jí dlouhá chvíle. A tady máš, Hajnej, na nový klobouk. Kdo ví, kde ho ti čerchmanti honí.
1: Uctivě děkuju, jemnost, pane Krakonoš. To bude klobouk. A ještě mi zbude na tabáček. Krakonoš poručil větrům, aby jim profoukli cestu domů. Neměli do sněhu patřičné obutí. A pak krok a krok a stojí před Trautenbergem. Tomu jen hlava kouká ze sněhové závěje.
6: Tak co, Trautenbergu, jak se ti hoví v mé peřině?
5: Krakonoši, sousede, pomoz mi, vždyť já už jsem napůl zmrzlý.
6: Měl bych tě nechat zmrznout docela.
4: To se nestydíš krást zvířatům zimní zásobu?
5: Všecko vrátím do posledního stýbla, do posledního zrdíčka.
4: To už za tebe udělali jiní, ale ty naplníš krmelce a korítka ve svém revíru. A ne, abys šidil, přijdu si to prohlídnout.
5: Naplním vrchovatě, jenuž mě z toho sněhu vytáhní.
4: To bys měl náramně snadný.
1: Krakonoš mávne holí, závěj povolí, ale jen co by Trautenberg mohl vytáhnout ruce. A už mu do nich Krakonoš hází lopatu.
4: Nejdřív proházej cestičku pro sebe a pak kolem krmelce pěkně dokola, aby zvěř při jídle nemusela stát ve sněhu.
1: A tak Trautenberg házel a prohazoval, funěl a potil se a co nejhoršího, neměl komu poroučet, na koho sakrovat. A domů pěkně po svých a ve sněhu. Žádný div, že když přišel, padl do postele a houbová omáčka mu ani na mysl nepřišla. Aspoň si Hajný a Kuba pochutnali. Když pak druhý den spal až do večera, všichni si libovali. Aspoň mohli nachystat zvířátkům zásoby, aby se měla, no, jako u Krakonoše.
0: Někdy se vyplatí pořádně přiskřítnout prsty, které sahají po cizím. Ona cizí škoda sice člověka nebolí, za to se moc ráda k němu vrací.

0: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: A teď ještě jednou.
0: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Když se dělá těsto, hned se vidí, co z něj bude. Z těsta z mouky, mléka, vajíčka a ždibce droždí bude nejspíš knedlík. Když vedle mísy s těstem je mák, tvaroh nebo povidla, už se každý olizuje. Budou se péct buchty nebo koláče. Těsto na štrůdl se zase pozná, že se hrozně vytahuje. Nad křehký závin prý není. Ono se vždycky pozná, kdo je z jakého těsta. A když si v míse hoví těsto kulaté jako bříško, samá mandle a samá rozinka, to bude Vánočka. To budou Vánoce. Vánočkové těsto si hovělo v míse na stole a kynulo. Vedle na vále už byly vysázené koláče a čekali, až se trouba pěkně vyhřeje. Jeden koláč pokukoval tvarohovým okem po rozinkách v těstě na Vánočku a povídal, ty máš rozinek, dej mi jednu, to by byl ještě sladší. Kde pak, řeklo Vánočkové těsto, to nejde. V tom otevřela trouba papulu a horkým dechem řekla, už jsem pěkně rozpálená, první půjdou koláče. Koláče naskákali do trouby a jak skočil ten tvarohový, sebral přitom z vánočkového těsta jednu rozinku. Zloděj, křičelo za ním vánočkové těsto. To je křiku pro rozinku, řekla trouba. Koukej kynout, po koláčích je řada na tobě a na nikoho čekat nebudu. Vánočkové těsto usilovně kynulo, že se dělali bubliny, jen aby to stihlo včas. Když vykynulo, oznámilo, a teď se upletu. Pletení pro Vánočku je velice důležité, aby nebyla na šišato ani na placato. Všichni na stole přihlíželi. Vařečka prostřela na plech papír jako kobereček a mastipírko ho pomastilo. Těsto se vykulilo z mísy a pletení začalo. Nejdřív na tři silné prameny, potom na tři tenčí, zprava doleva, hladce obrace. Ještě copánek, řekla Vánočka a upletla si copánek. Je, vydechli všichni obdivem a trouba otevřela překvapením papulu, protože něco tak pěkného ještě neviděla. Koláče z trouby vyskákali a lapali po dechu, jak jim bylo horko. Z trouby šel žár, že by i čert pukl. Tak pojď, vyzvala trouba Vánočku. Do toho vedra, polekala se Vánočka, to bych se spálila. Když máš strach, dej se pojistit a nezdržuj. Další, prosím, řekla trouba. Do trouby hned hupslo cukroví, vykrájené do hvězdiček a do koleček. Před Vánocemi má pojišťovna moc práce. Před Vánocemi běhají páni z pojišťovny dům od domu, běhají víc než listonoši, protože každý se chce pojistit proti vánočnímu nebezpečí. Aby nezaskočila rybí kůstka v krku, aby babička nedostala zase bačkory, aby prskavka nezapálila stromeček, aby Vánoce nebyly na blátě. Když přišel pán z pojišťovny a slyšel, co Vánočka žádá, řekl, pojišťujeme všecko, prosím. Ale pojistit Vánočku proti připálení, no to tu ještě nebylo. Nebezpečí je příliš velké. To si, prosím, nemohu vzít na zodpovědnost.
1: Slyšíte to? Zvolala Vánočka. Nebezpečí je příliš velké. Já bez pojištění do trouby nevlezu.
0: Pane pojišťovno, řekla Vařečka, na Vánoce se těší každý a bez Vánočky nejsou Vánoce. To si můžete vzít na zodpovědnost? Je to svízel, prosím, přiznal pán z pojišťovny. Co má?

to připaluje, řekla Vánočka. Hned přiskočilo mastipírko a natřelo jí po hřbetě bílkem a žloutkem, neboť rozšlehané vajíčko je pro Vánočku nejlepší opalovací krém. Potom Vánočka vlezla do trouby a okénkem ještě zamávala. Když se trouba zase otevřela, vyšla Vánočka upečená pěkně do zlatova. Cukřenka ji zapudrovala práškovým cukrem a Vánočka byla k nakousnutí. Usadila se na svátečním stole a začaly Vánoce.

o Akhotenpovi a oslím máslu. Pohádka z Tibetu. Panovník království, ve kterém žil známý Šibal Akhotenpa, jednoho dne zjistil, že královské sýpky a zásobárny skoro zejí prázdnotou. Nechal proto rozhlásit, že zavádí máselnou daň. Každá rodina musí dát králi tolik kilo másla, kolik má členů. Ta zpráva chudé rolníky rozzlobila, ale co naplat? Královský výnos je královský výnos. Jenže Akhu měl do kapsy ještě hlouběji než všichni ostatní a řekl si, že to tak nenechá. A tak vzal druhého dne pacholka a vypravil se ke královskému paláci, na jehož terasách pan král zrovna chytal lelky. Postavil se tak, aby je král nemohl přehlédnout a začal pacholka tlouct holí. Ty, lenochu, jeden, lína, kolikrát ti to mám říkat? Jak to, že jsi pustil oslek oslici a nechal ho vypít všechno mlíko? Jak teď zaplatím králi máselnou daň? Já ti dám, ty kůže lína. Když to král uviděl, nechal si zavolat Akhotenpu k sobě. To se dělá, aby velký byl malého a slabého? Co ti provedl? Ale, vzácný pane, je to lajdák. Pořád mu říkám, ať oslata hlídá, že nesmějí vypít všechno mlíko. Z čeho bych pak stloukl máslo pro tebe? Chceš říct, že mi posíláš oslí máslo? No ovšem, milosti, kde bych vzal jačí, když mi poslední jak pošel v loni, jak byly ty strašné mrazy? Král, který byl až doposud zcela klidný, v tu chvíli vybuchl. Taková drzost posílat svému vladaři oslí máslo! Což pak nevíš, že se po oslím másle hloupne? Vzal hůl a začal mlátit Akhotenpu hlava nehlava. Ale pane, to se dělá, aby velký byl malého a slabého? Bránil se Akhu nevině. Král zbrunátněl a přestal se ohánět holí, protože musel uznat, že má Akhu pravdu. Zasloužíš si potrestat. Rozeznáš oslí máslo od jačího? Samozřejmě, pane. Tak za trest vlastnoručně odnosíš všechno oslí máslo z mé zásobárny dolů do vsi a naházíš ho do řeky. Akhotenpa svěsil hlavu a dělal nešťastného. Ale ve skutečnosti chtěl právě toho.

0: dosáhnout. V královské spižírně pak nabíral z másla vědro za vědrem a nosil ho do vsi. Jenže ve skutečnosti odnášel máslo jačí, protože to je ze všech druhů másla nejlepší. A oslí máslo nikdo nikdy nedělal. Proto ho v zásobárně nebyl ani kousek. Akhu si to celé vymyslel. Ve vesnici Akhu rozdal máslo sousedům. Ti se prohýbali smíchy, jak Akhu ten pa krále doběhl. A král? Ten, když viděl, jak málo másla mu zbylo, usoudil, že máselná daň je k ničemu a ještě ten den vyhlásil, že ji ruší.
1: Najdu já si učedníka, kluci.

0: časem bude z něho mistr kovář, mistr jako já jsem. Pořádný chlap, jak se patří, který všechno zmůže, a tak budu nástupce mít a Tereska může. A tak budu nástupce mít a Tereska může.
1: Piggy vtip. Je to černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé. Co je to?
2: Nevím, tak co je to?
1: Tučňák válí sudy.
3: Polka, ta není vůbec těžká. Podívej. To bych tě naučil v několika lekcích.
4: To je hezký zvyk, co tam u vás máte.
3: Jaký zvyk?
4: No myslím, jeden muž a jedna žena. No, žena.
3: Jo. To je u nás normální. Tak, například pan Drnec má paní Drncovou. A dost. A pan Lustyk, než ho vdověl, měl paní Lustykovou. A dost.
4: A ty?
3: Já? Já nemám nikoho.
4: A dost?
3: A dost.
4: Víš, co je zvláštní? Ty neznáš naši řeč, já neznám vaši a přece si rozumíme. Čím to je?
3: Nevím. Podívej, tam to je souhvězdí Orion. Tamhle Kasiopea.
4: Hvězdy umíš jmenovat. Sekerou se ohánět.
3: Prý se budeš vdávat.
4: Budu sedmá žena.
3: Sedmá žena? A koho?
4: Nějakýho sultána.
5: Převezete doktory přes poušť, vsadíte na loď a hajdy zpátky.
6: Jo, ale kde vězí ten kluk?
7: Pane Drnec! Pane Drnec! Je zle! Lotran dostuje.

0: Díky cvičení.
1: S Hankou.
0: Kluci, mám tady Hanku Kynichovou a nemůžu se dočkat, protože minule jsme cvičili zadíčkové svaly a bříškové svaly ještě předtím. A já jsem zvědavý, co budeme cvičit dneska, Hanko.
2: Já mám zase velkou radost z toho, že Piggy si všechny cviky pamatuje a já bych vás dnes chtěla naučit další cvik a bude určený hlavně těm dětem, které chodí po tomto světě s kulatými zády, tedy jsou takzvaně schrbené. A to není vůbec Piggy hezké.
0: A to vypadá, jako kdyby se člověk styděl, víš?
2: Přesně tak. A hlavně to není ani zdravé. Tímto schrbením se vám totiž zkracují svaly prsní a hlavně ochabují svaly mezi lopatkami. A vy už víte, kde mezilopatkové svalstvo máte. A pokud máte takto zkrácené anebo ochablé svaly, tak je to velmi nebezpečné, protože pokud jste navíc předškoláci, tak se vám s touto svalovou disbalancí bude špatně učit.
0: Hlavně určitě se pak špatně dýchá, když tam není místo pro ten nádech až do toho balonku na bříško, viď?
2: Ano, ale Piggy, prosím tě, já jsem asi použila slovo disbalance. Myslíš si, že děti budou vědět, co to je?
0: Já vím, možná, že bych věděla, Hanko.
2: Tak prosím tě, zkus to vysvětlit.
0: Když třeba stojím na nějaké čáře a chci udělat holubičku. Víš, jak jsme spolu udělali holubičku?
2: Vzpomínám.
0: Tak na mě volá kocour Vojta, drž balanc! A já balancuju a to znamená, že se tak miklíkuju mezi jednou a druhou stranou, jako kdybych chytal rovnováhu.
2: Ano.
0: Takže to možná disbalance znamená, že je nějaká
2: nerovnováha. Takže mezi jednotlivými svaly je nerovnováha a tomu se říká tímto zvláštním slovem disbalance. Pokud totiž budete takto schrbení, tak se vám ve škole bude totiž špatně psát, bude vás bolet hlava a budete také brzy unavení. A mě tak napadlo, že bychom teď společně mohli cvičit některý z cviků, který vám uvolní zápěstí, uvolní ruce a vám se pak ve škole bude krásně začínat školní rok s hezkými známkami.
0: Jo, a to by se i hezky kreslilo, víš?
2: Všechno,
0: a psalo,
2: co se...
0: A všechno dělalo tlapičkama,
2: tak
0: dobře.
2: Tak Piggy, co, pustíme se do toho?
0: Tak jo.
2: Piggy tady mává rukava, ale já bych ten jeho směr trošinku chtěla ukočírovat. Děti, my už jsme se naučili postavit se rovně a ruce si dát do upažení. Tak, také už jsme se učili, kde máme ruku, kde máme předloktí a kde máme celé paže. A to víme a těmi paže můžeme dělat vzpažení, upažení, připažení, předpažení, zapažení, ale já se teď chci hlavně věnovat ruce, předloktí a celým pažím. A budeme psát kroužky. Piggy, máš podsazenou pánev, děti stojíte mírně od sebe, máte stažené bříška, nádech budeme provádět nosem a ramínka přitom tlačíme dolů. To bylo moc pokynů, viď? Ale vy to všechno zvládnete.
0: Tak to si to ještě zopakujeme.
2: Stojíme rovně, máme podsazenou pánev, stažené bříško a zadek.
0: Podsázek dovnitř.
2: Ano. Máme ramena zasazeny dolů a táhneme se hlavou ke stropu, jako bychom chtěli vyletět. A teď si dáme ruce do upažení.
0: Hele, ta hlava to je jako kdyby byla boje na vlnách, viď?
2: Boje na vlnách, správně, to je hezký. Piggy, pojď, ty máš kopítka, my máme s dětma ruce a ruce jedou kroužek. Napřed dozadu kroužek a teď si zakroužíme rukama dopředu. Říkám schválně, děti, rukama, protože pracujeme jenom rukou tam, kde máme prsty.
0: No a kdo má kopítka, kouží kopítka.
2: A teď naopak zakroužíme předloktím, to znamená, že pracujeme jenom půlkou své paže.
0: Půlkou
2: své paže. Udělejte kroužky dozadu. Ano, ano, ano. A celý kruh oběma.
0: Yeah.
2: A celý kruh oběmi pažemi. Dozadu jeden a dozadu druhý a dozadu třetí.
0: A obě ruce najednou nebo cik, cak, cik, cak.
2: To je, jako by si plaval znak, to nevadí, takže...
3: Stalo se něco zvláštního. Kudla Dederon se potěšeně prohlížel v prasklém zrcadle, které viselo v Kilimandžáru za barem. právě z místního aparátu zavolal na číslo, které dostal od Tullamora juniora. Představoval si, jak se na druhém konci drátu velký šéf tváří. Pěkně to na něho vychrlil. Ten mocný páprda se nezmohl ani na slovo. Kudla Dederon vytáhl z malého stříbrného pouzdra dětskou ponoštičku a namočil ji do piva. Zkušeným pohybem z ní udělal dudlík a začal se sjíždět. Až po několika hodinách se šel do jedné z komor v suterénu. Tady za železnými dveřmi věznil Tullamora juniora. Byla to samotka se sporým světlem, ale žádná pouta a žádný roubík vězeň neměl. Kromě Dederona nikdo k němu nesměl, ale kdykoliv přišel, tak si povídali. Kudla si vzpomněl hned na ten první rozhovor po tom, co ho s třemi parťáky v noci popadli a unesli, aniž si toho někdo z tuláků u řeky všiml. Já jsem Kudla Dederon, představil se. A který seš ty? Padre má přece dva synáčky a rovnou dvojčata. Tullamora juniora a Ramsese.
1: Ten první, odpověděl tulík. Ale kdo je ten padre?
3: No, přece vážený pan Tullamor senior. Padre, velký šéf, komotr všech komotrů.
2: Tullamor junior zalapal po dechu tak upřímně, že mu tu nevědomost musel uvěřit.
3: Tak takhle je to.
2: Dusil se Dederon smíchy.
3: Papínek už je na penzi a zapírá hříchy mládí. No, nevadí, však se to dozvíš, až nám za tebe předá výkupný. Ale do té doby se od tebe nehnu, nebo tě tu mám nechat samotnýho.
1: To ne,
2: vyhrkl tulík. Stalo se totiž něco zvláštního. Něco, čemu sám tak docela nerozuměl. Když viděl, jak se tu všichni kudli Dederona bojí a když slyšel, jak vládne celé téhle divoké čtvrti a přitom byl jen o málo starší než on, začal toho desperáta se spínacími špendlíky v uších obdivovat. Také se od něho konečně dozvěděl, co všechno jeho otec dokázal kdysi, když vládl lichožroutskému podsvětí. Začal se v odlesku záře svého otce, velkého šéfa, vyhřívat jako chřestýš v písečném úvalu.
3: Tak se mi líbíš, poplácal ho po zádech Kudla Dederon. Koukám, že bys taky byl rád šéf, jako tvůj otec.
2: A Tullamor junior nejdřív zrudl pýchou a pak vyhrkl.
1: To bych teda chtěl, ale ještě radši bych byl jako ty.
0: Tiki kalendář! Dnes je 25. května.
4: A svátek má... Viola.
0: Je, to je krásné jméno. Víš, že Viola je latinský název pro kytičku fialku?
4: A věděli jste, že Viola je taky hudební nástroj?
0: Vypadá jako housle, jenom je o malinko větší. Violkám přejeme?
4: Všechno nejlepší.

0: Dráteník a hraběnka. Byl jeden starý hrabě v starých bukách a byl to muskej, jenže neměl jako svý, co muskej má mít. No, matka věděla, co je. Rmoutila se nad tím, taková věc nejde zamluvit. Ale nakonec si myslá, jiná pomoc nebude, synáček ostane tak, starý mládenec, co inýho. Když rodiče zemřeli a tej byli umlí, mladý mu nezbývalo, aby si nějakou vynašel, aby přecej měl posluhu a takový. No, tak si vynašel jenu z chudýho šlechtického ústavu, ale honou reno měla, byla hned pro, tak si ji uzal. Žili spolu pěkně, nic, žádný roztržky neměli, jen je za časek mrzívalo, tam a tam mají děti a my nic. No, ten i těšil, deť není tak zlé, bez dětí taky to jde, aspoň nemáme na koho hospodařit. Na chvilku ji usatonil, ale jdou kousek, ona zas vidí, jak si jiný voděj hošička nebo dcerušku, nedalo i to a tak mu povídá. Vidíš, tamhle ty mají děti a my nic, jsme porád na měkký vodě. No, jazyk ji nemohl zarazit, jeho to jako trápilo, když mu jen vyslipovala, tam a tam mají dítě, jaká je z toho radost a my nic. Až najednou přijde tam takovej elegantní dráteník mladej na zámek, přijde, jestli je co drátovat. Služka si ho láskavě okoukla a prej, drobínek počkejte. Hned běží a povídá paní, kdo přišel. Prej takovej překrásný člověk, v obličej jako panskej, škoda, že je dráteník. Tak jsem mu řekla, aby počkal. Paní se přišla podívat a opravdu něco nepomyšlenýho. Chvíli se nemohla utrhnout, no, když tu je, že mu něco sežene. Jste ženatej? Ptá se ho, aby zavedla řeč. Ano. A jak pak dlouho? Asi 5 roků. Máte taky děti? I to prej máme. Jednoho hošika a 3 děvčata. Za 5 roků? Jo, jenou byl párek, 2 děvčata. Ta se mohla vyděsit. Honem běží k barounoj, jako hraběti. Byla z toho skoro, říká je, pojitřela. Pojď se podívat, to stojí za to. Je tu jeden, 5 roků ženatej a už mají 4 děti. Jednoho hošička a k tomu 3 děvčátka. To by ani do hlavy nenapadlo. No, hrabě šel, tady vidí, elegantní člověk to byl, po drátenicku ustrojenej, tak pová svý paní, aby odešla a vostal s ním vo samotě. Tejkom s ním vostal, pěkně rozprávěli a ten hrabě se ho po chvíli ptá. Co pak takhle, nechtěl byste s mou paní? Vrčí jen, že nemá dost co málo, aspoň jednoho halanta. Když byste to vyřídil a bude synáček, dostanete 1000 zlatých. No, o to by nebylo jen chtít, ale mám jen malou faktoraci, taková paní a já tule sprostý člověk. A ještě, kdyby se ke ušemu žena o něčem dozvěděla, jaký oni jsou, já nechci mít doma žádný potahování. Hrabě mu povídá, však se to v tichosti odbyde, žádnej nic nevykváče, ví nic, my taky nic, řeči nebude, nikdy ne. A když se to povede, dostanete, co jsem připověděl. No, když to mocně mělo bejt, dráteník si všechno převážil a teda byl přitom. Hned se jde meldovat a pověděli si to, jak to asi stojí. Paní přijde, zavedla ho do pokoje, všechno tam bylo pěkný. No, ten si ji připravil, hodil sebou a na uštívení těla bylo. Tejkon, když se pokocali, ona poudá. Bude to dobrý, děkuju vám. A strčila mu 10 do ruky. Milej chlapík odešel, ještě mu na cestu poudá. No, až bude čas, tak přijďte, dostanete vaši dietu. A byla na něj až tuze předobrá. Teďko trvalo to, když bylo 40 neděl, paní povila překrásný dva synáčky, ale těžce zkusila. Už hní ducha necejtili. Hrabě měl svou radost, jenže málem by byl přišel o ženu. No ale dokázala to, všechno se dalo do pořádku a paní si uzala k dětem kojnou, aby si je varovala. Bylo už dlouho, ten byl zatím zdrátování doma. Ale jen si krapínek pobyl a zas hajdá do světa. Tak jenom přijde z bázni boží, jestli je co drátovat. Služka ho jen zblejskla a jako hepatýrem běží k paní nahoru. Zas je tu ten hezkej dráteníček. Ty hrklo, haš k pantochlích. Skoč prej pánoj, ale hned a řekni, kdo tam je. A aby poseděl. Když hrabě dostal vědomost, přijde, dává mu ruku a zrovna mu taky vysadil na stůl 2000. Dráteníka to vyděsilo. Teď bylo jen 1000 zlatých smluvený. No jo, ale máme 2 a žádný 2 hezky hoškové. Tak ten bere peníze a povdá. Poslouchejte, pane, kdyby nebejvala voskovaná podlaha a já se mohl vzepřít, jak je nebe nade mnou, byly by 3.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Strašidla přece nejsou. Škubánek si hověl na kanapy až po uši ponořený do čtení. Aby si knížku, jak se patří, vychutnal, dokonce četl nahlas.
1: Noc se snášela neúprosně, jen černé zuby cimbuří vyhlodávaly na setmělém nebi chmurnou siluetu hradu Grafensteina. Pomalu odbíjela dvanáctá a dveře se zlověstně otevřely.
0: Dveře se skutečně otevřely a objevila se v nich Káťa v noční košili. Tak dost, prohlásila. Už je 10. Každý pořádný pes buď hlídá, nebo spí.
1: Když teď je to právě nejnapínavější,
0: žadonil Škubánek. Aspoň kdybys četl něco pořádného, ale takovou hloupost, strašidlo na hradě Grafensteine, pch, kroutila hlavou Káťa. Strašidla přece nejsou.
1: To vím taky, bránil se Škubánek, ale mám je rád.
0: Číst takové historky na noc je nezdravé. Uzavřela debatu Káťa a zabouchla za sebou dveře. Škubánek se obrátil na druhý bok a pokračoval tam, kde přestal.
1: Náhle za oknem vyvstal záhadný stín.
0: Škubánek, zabraný do čtení, vůbec netušil, že se venku za oknem opravdu cosi objevilo. Byl to kocour Luciáš. Přilákaný světlem chtěl vědět, co se u sousedů děje. Chvíli poslouchal, jak Škubánek čte, a hned v něm začal klíčit nápad.
1: Bledý srpek měsíce váhavě vycházel za severní věží, jako by se bál osvětlit scénu toho neblahého divadla.
0: Škubánkovi přeběhl po zádech pocit příjemného strachu.
1: To je nádhera, to se krásně bojím,
0: liboval si.
2: Jen počkej, ona tě ta slast přejde,
0: mnul si pracky Luciáš. Na prázdné prádelní šňůře, která vedla od okna k jabloni na zahradě, visel zapomenutý povlak na peřinu. Kocour ho rychle sundal a natáhl ho na sebe. Jeden cíp měl jako kápy na hlavě, pracky zastrčil do dvou vedlejších rohů a poslední cíp se za ním táhnul po trávníku jako vlečka. Škubánek pokračoval.
1: Půlnoční ticho bylo najednou přeťato táhlým zakvílením.
0: Mňau! Zakvílel venku Luciáš. Škubánek spozorněl, ale pak se usmál.
1: Já musím mít báječnou fantazii, já to zrovna slyším.
0: Kocour se zatím vyškrábal na jabloň a jako provazochodec se pustil po prádelní šňůře přímo k osvětlenému oknu.
2: Mňau!
0: Škubánek se konečně otočil, podíval se ven a uviděl bílou postavu, která se krok za krokem blížila vzduchem.
1: Tomu říkám představivost!
0: Pochvaloval si.
1: Já to dokonce i vidím.
2: Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
0: Skučel procítěně Luciáš a pohupoval se na prádelní šňůře.
1: Ještě že vím, že strašidla nejsou, jinak bych se snad vážně bál.
0: Přiznal Škubánek, otevřel okno a vykouknul ven.
1: Hele, Káťa zase zapomněla sundat šňůru na prádlo.
0: Všimnul si Škubánek a sesmekl ji se skoby na okenním rámu. Šňůra spadla na trávník a Luciáš se skutálel do kompostu.
2: Mňau, vajs, jau, vajs, tohle ti nedaruju,
0: Zbíral se kocour ze země. Ale sotva se trochu vzpamatoval, hned zastajně nakukoval oknem. Škubánek právě otevřel dvířka od kamen a chtěl přiložit, ale kbelík byl prázdný. Popadl ho a vyšel ven.
2: Parádní šance!
0: Radoval se Luciáš. Podkasal si povlak a rychle se protáhl malým okýnkem do sklepa. Jakmile zarachotil klíč v zámku a Škubánek vstoupil do sklípku, vztyčila se před ním na hromadě uhlí bílá postava a hrozivě k němu natahovala ruce.
1: Ta představa je pěkně neodbitná, nejspíš bude utkvělá.
0: Přemítal Škubánek, nabral plnou lopatu uhlí a hodil ji po duchovi. Ten obratně uhnul stranou a pak hup, skočil Škubánkovi rovnou na lopatu.
1: Fuj, tak dotěrnou představu jsem ještě neměl. Jedeš?
0: Vyštěkl Škubánek a vší silou odhodil ducha na hromadu uhlí. Uhlí se sesypalo a kocour pod ním úplně zmizel.
1: Konečně je to pryč.
0: Odechl si Škubánek, nabral kyblík a zamknul sklep.
2: Mám toho akorát pokrk.
0: Naříkal Luciáš, když se mu konečně podařilo vystrčit hlavu z hromady uhlí a klopotně se hrabal ven.
2: Teď se těš!
0: Vysoukal se zpátky na zahradu a hned šmíroval, co dělá Škubánek. Ten přiložil do kamen a pustil televizi, aby se ještě podíval na předpověď počasí. Luciáš na nic nečekal, vyšplhal po okapu na střechu, skočil na televizní anténu a začal na ní cvičit jako na hrazdě. Na obrazovce se objevilo zrnění a šikmé kliky háky.
1: Vítr už nám zase otočil anténu.
0: Posteskl si Škubánek a rozběhl se na půdu. Vylezl vikýřem a chtěl anténu opravit.
2: Mňau, mňau, ajú, mňau, mňau.
0: Metal kocour na anténě veletoče a otrhaný povlak za ním vlál jak turecká fangle.
1: No nazdar, zarazil se Škubánek. Já už to vidím všude.
0: Natáhl z vikýře packu a prudce otočil anténou. Na to Luciáš ovšem nebyl připraven. Spadl z antény jako hruška a zahučel krbovým komínem rovnou do ložnice, kde spala Káťa. Měl kliku, že tam nebylo zatopeno. Káťa měla tvrdé spaní, ale taková rána by probudila i mrtvolu. Posadila se na posteli a zůstala zírat. Z krbu se štrachalo umouněné strašidlo, vzdychalo, kňučelo a tápalo rovnou k její posteli. Luciášovi se při pádu komínem smekl povlak přes oči a vůbec neviděl, kde je.
3: Pomoc! Strašidlo!
0: Vykřikla Káťa, vyskočila rovnýma nohama z postele, zapadla do skříně a přibouchla za sebou dveře. Skrčila se v koutku šatníku a drkotala se strachy.
3: Pomoc! Škubánku!
0: Luciáš konečně vystrčil aspoň jedno oko dírou v povlaku a uviděl, jak se nad ním tyčí skříň a celá se zlověstně chvěje.
2: Co je to?
0: Lekl se Luciáš a chtěl se dát na útěk. Ale ta skříň ho držela a ať se snažil sebe víc, ne a ne se od ní odlepit. Vší silou táhnul k oknu a skříň se hrozivě sunula za ním, krok co krok. Luciáš neviděl, jak Káťa skočila do skříně a už vůbec netušil, že tam přibouchla i jeho vlečku. Zatáhnul ze všech sil, skříň se hrozivě naklonila a s rachotem se poroučela rovnou na kocoura.
2: Mňau! Pomoc! Pomoc!
0: V tom se na prahu objevil Škubánek. Postavil povalenou skříň, ta se otevřela a Škubánek popadl ducha za šos. Z povlaku se vymotal kocour a spasil se skokem z nejbližšího okna.
1: Vida, Luciáš, to mě mohlo napadnout. Já už se bál, že mi straší ve věži.
0: Oddychl si Škubánek a teď teprve uviděl v koutě šatníku přikrčenou Káťu.
1: To se ti povedlo, takhle kocoura doběhnout s tou skříní.
3: Kde pak? Já tam vlezla strachy, přiznala se Káťa.
1: Neříkej, vždyť přece víš, že strašidla nejsou,
0: divil se Škubánek.
3: To vím, ale já na to v tom leknutí úplně zapomněla.
0: Usmála se Káťa a vlezla do postele. Škubánek se taky uvelebil ve svém pelíšku.
1: Měla zpravdu, tahle literatura je opravdu nezdravá. Už nikdy nebudu číst takové horory před spaním. Čestné příslovo!
0: Sliboval a zahrabal se do peřin.
1: Dobrou noc!
3: Všechny blešky na pomoc, dodala Káťa a zhasla noční lampičku.

0: básnička.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: To bylo už hodně dávno. Tenkrát stoly měly nejen nohy, ale i ruce. A hrnce měly nejen ucha, ale taky nos. A hodinky měly nejenom ručičky, ale taky očička, bříško a zadeček. Tehdy ještě myši vůbec neměli strach z koček. Opravdu. Ani trošičku se jich nebáli. Jedna myška bydlila tenkrát s naším kocourem v psí boudě na našem dvoře. Byla to pěkná bouda, měla i sklep. Jednou, bylo to v úterý, venku sněžilo a kocour seděl v křesle a četl noviny.
1: Podívej se, kocourku, jak venku sněží, povídá myška. Jestli bude sněžit celý den, zasype nám sníh celou boudu a my se nedostaneme ven.
2: Ne, to nevadí, povídá kocour. Stejně je venku zima a sníh zebe do tlapek. Budeme doma a nepůjdeme nikam.
1: Ale co budeme jíst? Musíme přece nakoupit něco k jídlu, abychom tu neumřeli hlady.
2: Já neumřu, povídá kocour. Kdyby bylo nejhůř, tak bych přece snědl tebe.
1: No, mám nápad, kocourku, povídá najednou myška. My si v tom sněhu vystavíme tunel. Budeme pak tím tunelem chodit nakupovat do obchodu a taky na návštěvu ke svým přátelům a na procházku za město a večer do divadla nebo do kina.
2: Mňau, to je výborný nápad, myško, povídá kocour. Začni hrabat tunel a já zatím vymyslím, kam budeme chodit, až ten tunel postavíš.
0: Kocour si sedl do křesla, zavřel oči a přemýšlel a myška se pustila do práce. Nejdřív prohrabala tunel k vrátkům u zahrádky. Potom provrtala chodbičky na pole ke svým kamarádkám. Ale pak už byla celá upracovaná a unavená. Lehla si do postýlky a usnula. Když se kocour probudil z přemýšlení, šel se podívat, jakou práci myška udělala. Otevřel dveře a kouká. Ve sněhu je tunel dlouhý, jako pro celý vlak, ale uzoučký, jako myší dírka. Říká se, že kam kočka prostrčí hlavu, tam proleze i celým tělem. Kocour tedy zkusil vstrčit hlavu do dírky. Sníh trochu povolil a hlava zajela do tunelu. Ale dál to nešlo. Zapřel se tedy zadními tlapkami a znovu zatlačil. Sníh opět maličko povolil, ale dál už to opravdu nešlo.
2: Mňau, musím říct myšce, aby udělala tunel širší, řekl si kocour a chtěl vycouvat.
0: Ale ouha, nešlo to. Hlava byla v tunelu jako zazděná. Marně zkoušel dupat tlapičkami a kroutit ocáskem. Hlava zůstávala v tunelu. Kocourek už začínal mít strach.
2: Myško, halo, myško, pojď mě vytáhnout,
0: zavolal do tunelu. V tunelu to jen zahučelo, ale myška spala.
2: Myško, mňau, myško, myšinečko,
0: volal kocourek, ale myška spala a spala. A kocourek volal a jeho hlas se nesl tunelem až na pole k dírkám polních myší. A myška spala a spala a spala. Ale polní myšky nespaly. Vylezly ze svých dírek a šly se podívat, kdo to na druhém konci tunelu tak volá. A vida, na konci tunelu trčí kocouří hlava a má slzičky na krajíčku.
2: Myši, myši, pojďte se podívat,
0: volali na sebe.
2: Tu je ale legrace, kocouří hlava v tunelu. Pane kocoure, kam jste dal hlavu? Kde jste zapomněl nohy? Kam tak pospícháte?
0: A myšky se smály a smály. Ale kocour se nesmál.
2: Mňau, Počkejte, myši, až vás chytím. Já z vás udělám nudličky. Já z vás udělám tlačenku. Já z vás udělám myši karbanátky. Mňau.
0: Ale myši se smály a smály a pořád se smály.
1: To musíte, pane kocoure, počkat až do jara, až roztaje sníh. A to vám pak, pane kocoure, pěkně provlhne kožíšek. To pak budete, pane kocoure, vypadat jako zmoklá myš. Potom se vás, pane kocoure, nebude bát ani mravenec.
0: A myšky se smály a smály a smály. Když se dost nasmály, začalo jim být kocourka líto. Vyhrnuli si rukávy a pustili se do práce. Hrabali a hrabali, rozšiřovali tunel, až byl tak vysoký a tak široký, že by jim mohl kocour projít docela pohodlně, třeba až do biografu. Ale kocour nešel do biografu. Honem vycouval z tunelu zpátky do dveří a hubky do postýlky. Však už měl tlapky i uši celé skřehlé. Přikryl se pěkně peřinou a usnul. A tak spal kocour, i myška spala a oba tam v té zasněžené boudě spali až do večera a od večera zas do rána a od rána zase skoro do večera, ale pak už se jim nechtělo spát a tak si chvilku povídali a chvilku si hráli na schovávanou a chvilku na slepou bábu, až z toho zase usnuli. Když se pak ráno probudili, bylo po sněhu.
1: Jestli pak nám ještě letos napadne sníh?
0: Ptala se myška.
1: Tolik bych si ho přála.
0: Ale kocourek se mračil, nechtěl už o sněhu ani slyšet.

bílé velrybě a mořských loupežnících. Velryby jsou mořské kravičky. Pasou se ve stádech, dělají vodotrysky a jsou černé jako kominici. A teď vám musím povědět tu pohádku o bílé velrybě. Byla to taková neobyčejná velryba, jaká se potkává jenom v pohádkách. Byla bílá jako nevěsta. A taková veliká, že omývala hvězdy na obloze, když dělala vodotrysk. Hvězdy se pak leskly, osprchované jako bílé hrnečky v kuchyni. A bílá velryba plavala po všech mořích a oceánech a umývala hvězdy, až jednou plula kolem jednoho ostrůvku. A na tom ostrůvku číhali mořští loupežníci, že někoho přepadnou. Jakmile spatřili bílou velrybu, zaradovali se převelice. I začali ji na lodičce pronásledovat a měli připravený rezavý šíp a konopnou smyčku, aby ji lapili. Bílá velryba je spozorovala a začala utíkat. Ale loupežníci byli umínění a pronásledovali ji vytrvale. Plavala ze všech sil a loupežníci pořád za ní. Třeba, že byla veliká, srdíčko měla jenom maličké a to jí tlouklo ustrašeně. Když obepluli po nevím kolikáté celou zeměkouli, byla už bílá velryba na smrt unavená, ale mořští loupežníci měli síly ještě dost, protože se u vesel střídali. A oči jim svítily jako dravcům na divoké honičce. Nevím, jak by všechno dopadlo, kdyby bílá velryba v poslední chvíli nevplula do Černého moře. Tam se obarvila na černo. A když ji loupežníci konečně doháněli, viděli, že se ženou jenom za obyčejnou černou velrybou. A ta bílá, že jim utekla kdo ví kam. Začali se hádat, šťouchat, vrtět a vyčítat si, kdo to zavinil, a šťouchali se tak dlouho, až se s nimi loď převrátila a všichni mořští loupežníci se v tom Černém moři utopili. A bílá velryba, co v Černém moři zčernala, plavala pomalu, bez cíle, a na hvězdy už ani nepomyslila, jako by neměla sil udělat vodotrysk. Jenom plakala. A dost možná, že zrovinka od jejich slz je moře slané. A tak plavala a plavala a ani nespozorovala, že proplula bílým mořem. Bylo bílé jako mléko. Jen najednou pocítila, jako by se z ní umila tíseň a smutek a žal a všechno zlé. Podívala se na sebe a vidí, že je zase celá bílá, jako bývala. I zaradovala se převelice, jak to jenom velryby dovedou, a udělala převysoký vodotrysk až ke hvězdám, které se už pomalu ztrácely ve tmě. Hned se zaleskly veselé jako osprchované porculánové hrnečky v kuchyni. A tak ta pohádka o bílé velrybě přece jenom šťastně skončila.

hostina. Jestli pak už to znáte, že bude hostina. Ke štěstí už mi chybí obě tak k němu had.

0: rybky.
1: Jdou dva šneci po cestě. Jeden říká:
2: pojď, přejdem silnici.
3: Druhý na to:
4: neblázni, za 4 hodiny jede autobus.
0: Jo! To by byla šnečí marmeláda.

0: Zkušená oslice. Jeden rolník choval ve svém chlévě koně, oslici a vepře. Kůň a oslice museli od časného rána tvrdě pracovat a dostávali k jídlu právě tolik, aby nehladověli. Za to vepř si celý den hověl v slámě, ale žrádla měl víc, než stačil sníst. Kůň se cítil ukřivděně a jednou po práci si oslici stěžoval. Podívej, jak je náš pán nespravedlivý. Dřeme na něj na poli i v lese, ale píci nám přesně odměřuje. Za to vepř na práci nesáhne a přesto mu pán dává víc jídla, než nám oběma dohromady. Oslice s koněm nesouhlasila. Vepři není co závidět, řekla. Jen počkej, až se naplní jeho čas. Pán si vepře vykrmuje pro sebe a vepř za svou poživačnost krutě zaplatí. Netrvalo dlouho a slova oslice se stala skutkem. Když byl vepř nejtučnější, rolník ho zabil a jeho maso snědl. Oslice měla mládě, které slyšelo matčino proroctví. Mládě vidělo, že oslice mluvila pravdu a odmítalo žrát, aby je nepotkal stejný osud jako vepře. Oslice však své mládě konejšila. Nemáš se čeho bát, říkala mu. Klidně jes. K smrti nevede jídlo, ale lenost a zahálka.
1: Nátělník a cvičky, nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky, kam bych letěl. A já

0: Bigy cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, je tu s námi ve studiu Hanka Kynichová a budeme cvičit.
2: Budeme cvičit.
1: Minule jsme si kutáleli, co dneska?
2: Já jsem ten míč vzala znova, protože jsem si říkala, že když už si ho jednou děti doma našli, anebo jim ho rodiče koupili, že bych je mohla naučit, anebo aspoň vybavit dalšími věcmi, které se s míčem dají dělat. Ale potřebujeme dvojici.
1: Dvojici? Tak my jsme dva dvojice, vi?
2: Přesně tak. A to samé by si děti měli najít doma nějakého sourozence, kamaráda anebo rodiče. A pojďte na to. Nejdřív se ovšem protáhneme, vemte si míč do rukou, stojíme v roznožení, ukloňte se na jednu stranu a pojďte se uklonit na druhou stranu. A ještě jednou. A víš, proč si teďka takhle protahujeme?
1: Protože mi křupou záda.
2: To taky, ale protože za chvilku to budeme potřebovat. Stačí, děti, pojďte si sednout na zem, na zadeček.
1: Jako medvěd. Mě přišlo zívnout.
2: Tak si zívni. Ale teda každý ví, já už zívám taky. Sedneme si na zádeček.
1: Ano?
2: Na zadeček, nohy dáme do roznožení.
1: Ano?
2: Tak, a teď pozor. Budu ti kutálet míč k tvé pravé noze. Ale ty se musíš předklonit ke špičce, aby si ten míček vůbec
1: chytil. Takhle daleko,
2: protože já ti teď protahuju nejenom zádové svaly, ale taky zkrácené
1: svalstvo. Anko, ty jsi zapomněla, co mám vepředu.
2: No a vím, že je tam pupíček, ale že trošinku zatáhneš dovnitř.
1: No tak to jde.
2: Už ho držíš.
1: Držím.
2: Ano, a přes hlavu hoď míček rovně mě.
1: Dobře, to jde.
2: Drži. A já ti zase kutálím míček druhé špičce.
1: To by mě kopnul jenom.
2: Chyt si ho.
1: A zase musím, hoď. Jo, já vím, kdybych kopnul, nemůžu hodit.
2: A já ti znova kutálím míček tvé pravé nožce, předklon se ke špičce a drž. A hoď.
1: A šup.
2: Výborně. A znova ještě jednou k té levé špičce a chyť.
1: Je to líp, je to dobrý.
2: Děti, já jenom doufám, že se vám podařilo, držím, že se vám podařilo míček chytit, protože si pojďme připomenout, jak by měl vypadat váš košíček, když vám někdo háže ze zhora míč do rukou.
1: Košíček z ručiček. Já mám košíček z kopítek.
2: Já mám maličky opřené o sebe a mám taky lokty u sebe a tím pádem, když mi někdo hodí míč, tak mi nemůže propadnout mezi rukama. Co?
1: No a to mám
2: tak
1: složitější, ale
2: tak
1: jde mi to.
2: Hážu, Piggy, chytej, teď.
1: Mám.
2: No výborně, a hoď mě. Tak, děti, a teď už jenom vyhodíme míček nad hlavu. Hop, jednou tleskeme a znova chytíme
1: Hanko,
2: do košičku.
1: Hanko, ty jsi ho chytila.
2: Já jsem šipkovaná.
1: Ukaž, já si to taky.
2: Hážu ti míček, chytej. Šup, vyhodíme děti míček nad hlavu. Jednou tleskneme a zase chytíme. Samozřejmě musíte ty ruce zase dát dolů, tak ještě tohle rychle probereme.
1: Ještě.
2: Piggy, tady máš míč, hop.
1: Mám.
2: Vyhoď si míček nad hlavu, jednou tleskni a honem košiček. A drží, super. Tak děti, pojďte poslední trénink, vyhodíme míček nad hlavu. Tleskneme a chytíme míček do košičku.
1: Já se prýmám.
2: Hop, nahoru, tleskni a chytím.
1: A můžu i dvakrát tlesknout.
2: Zkus, to už je těžší. Dá se samozřejmě tady z toho udělat zábavná hra, anebo i soutěž, kdy a kolikrát se pod míčkem tleskne. Já mám vyzkoušeno, že maximálně 4x a to už musím jít do hlubokého dřepu.
1: Hanko, to je báječná hra pro medvěda Huga. On už nebude lenoch, my budeme trénovat tleskání s míčkem.
2: Výborně, tak jo, tak to jsem rád, že i pro tohoto lenocha jsme našli typ cvičení. Piggy, já už dneska musím letět. Měj se hezky.
1: Ahoj, Hanko, a pozdravuj děti na cvičení.
2: Ahoj.

0: O slepičce Pepičce. Žila byla slepička Pepička. Kropenatá, černooká, hrabe zobá, krásně kvoká. Zobázrní na dvorečku, chválí dobrou potravu. V tom jí ořech z ořešáku spadl rovnou na hlavu. To se ví, že se slepička Pepička lekla. Zatočila se jí hlava. Kouká zleva, kouká zprava. A hned zagdákala na celý dvůr. Jejda, pomoc pro Boha, padá na nás obloha, kokokokodák. Hafík Rafík se polekal a zaštěkal. Už se blíží konec světa, brzy bude po všech veta. Myška, myška se polekala a zapištěla. Nebe padá níž a níž, najděte si všichni skrýž, pišty, fišty, písk. Koza Róza se polekala a zamečela. Zachraňte se, líné kůže, už nám nikdo nepomůže, mé, mé, mé. Vepřík Petřík se polekal a zachrochtal.
1: Utíkejte do lesa, zřítila se nebesa, hro, hro, hro.
0: Jak se lekli, tak se lekli, hned se všichni rozutekli. Slepička Pepička se schovala do kurníku, Hafík Rafík do sklepa, myška, myška do myší díry, koza Róza do stodoly, vepřík Petřík do křoví. Jen kravka Slávka a volek Bolek dál klidně přežvikovali. Kravka Slávka zabučela.
2: Nešlo by to bez křiku, nemám ráda paniku.
0: Volek Bolek se přidal.
1: Ty jsi zdravá, já jsem zdravý, co se zláme, to se spraví.
0: Kravka Slávka pokývala hlavou.
2: Já ti ráda pomohu, podepřeme oblohu.
0: A jak řekli, tak udělali. Vzali nebe na rohy, každý půlku oblohy. Zvedli nebe nahoru, vidíte, jak pěkně drží od obzoru k obzoru? Slepička Pepička vylezla z kurníku, Hafík Rafík ze sklepa, myška myška z myší díry, koza Róza ze stodoly, vepřík Petřík ze křoví. Dali se do tance a zpívali. Obloha už nepadá, sláva nazdar, tradadá. Tak Volek Bolek a Kravka Slávka zachránili celý svět. Ale kdo ví, jak by to dopadlo nebýt slepičky Pepičky? Ta si přece všimla první, že padá obloha. Sláva, sláva, sláva, ať je dlouho zdráva.
3: Dnes je 25. května.
4: A svátek má Viola.
3: Je, to je krásné jméno. Víš, že Viola je latinský název pro kytičku fialku?
4: A věděli jste, že Viola je taky hudební nástroj?
3: Vypadá jako housle, jenom je o malinko větší. Violkám přejeme
4: všechno nejlepší.

0: Uslyšte příběh, který se dodnes vypráví a zpívá ve vřesech a kamení pochmurného Skotska. Je to příběh urozeného Tamlina a vznešené Jany. Už jako děti našli v sobě zalíbení, a protože od zalíbení je jenom krok k lásce a od lásky jen krůček k zaslíbení, čekali je jednoho dne zásnuby a druhého dne svatba. Ale stalo se, že uprostřed radosti a příprav najednou mladý Tamlin zmizel. Zmizel jako raní rosa. Nikdo nevěděl kam a nikdo nevěděl proč. 7 dlouhých let uplynulo, ale Jana nepřestávala na svého milého čekat. Každý den vycházela na louky a vázala kytičku, kterou ho přivítá, až se jednou objeví u jejich domu. Touha a stesk ji lákali na stále delší toulky k temným vřesům a lesům, kam se už nikdo neodvážil. Rostly tu květy na keřích, které nikdy předtím neviděla. A jednou, právě když kytičku dovázala a zvedla od ní oči, stál před ní mladý Tamlin. Tamline, kde jsi byl tak dlouho, odkud přicházíš? Ze země Víl, odpověděl Tamlin. Královna Víl mne zajala a učinila svým rytířem. Ale jak jsi se dostal do její moci? Odpověz honem, bojím se, zašeptala Jana. A Tamlin začal vyprávět. Jednou ráno jsem vyjel na lov jako obyčejně. Kůň se hnal do kopců, kde rostla zvláštní tráva. Vlnila se jako moře a jako moře se přede mnou otvírala a zavírala. Šuměla jako příliv, ale vánek, který ji pročesával, nevonil solí jako vánek od moře. Vonil sladce, tak sladce, že mne obcházela dřímota. Spadl jsem z koně a usnul jsem v té trávě. A když jsem se probudil, byl jsem v zemi Víl. Přivítala mne sama královna, darovala mi ohnivého koně a stal jsem se panošem její rytířské družiny. Ale od té chvíle se přede mnou zavřela brána do světa lidí. Stále na tebe myslím, řekla Jana. Což pak tě nic nedokáže vrátit zpátky? Jen velká láska a ještě větší statečnost, odpověděl Tamlin. Nic z toho mi nechybí, řekla Jana. Uvidíš, že to dokážu, jen mluv. Zítra je svatojánská noc, řekl Tamlin. V té noci královna a celý dvůr projíždějí krajem od Anglie až po Skotsko. A jedině v té noci může obyčejný smrtelník královnu Víl a její družinu spatřit. Chceš-li mne zachránit, musíš čekat o půlnoci na lesním vrchu u svatého kříže. Nikdo tě nesmí doprovázet a sebou nesmíš nic mít, než díšku mléka od bílé krávy. Tu krávu musíš sama večer podojit. Mlékem opíšeš kruh kolem sebe. Tam Víly nesmějí vstoupit. Ale jak tě poznám, vylekala se Jana. Uprostřed všech těch rytířů, v hluboké noci a v trysku koní. První družinu nech minout bez pohnutí. Druhou družinu nech minout beze slova. Teprve třetí družina je královnina. Královna cválá v jejím středu a rytíři ji obklopují. Po levém boku královny Víl spatříš mne. Budu sedět na koni bílém jako mléko a na hlavě budu mít korunu s večerní hvězdou. Ta hvězda je znamení největší přízně královny Víl. A všimni si mých rukou. Jen pravá ruka, která drží otěže, bude v rukavici. Levice bude nahá. Teď už vím, že tě poznám, ale jak tě zachráním? To je to nejtěžší, řekl smutně Tamlin. Musíš mne v plném trysku strhnout z koně. A jakmile padnu na zem, musíš mne sevřít v náručí a nepustit, i kdybych se ti proměnil v cokoliv. Královna Víl se mne nebude chtít vzdát tak snadno. Jistě vyřkne všechna svá zaklínadla a promění mne v led, který tě bude pálit víc než oheň, anebo v rozžhavené železo, které bude sálat víc než slunce. To žhavé železo pak hodíš do jezírka. Podaří-li se to? Vystoupím z jezera zbavený všech kouzel, jako člověk a jako tvůj muž. Po těch slovech se zvedl vítr, a odvál Tamlina jako suchý list. Jana se vrátila domů, ale nikomu se nesvěřila. Když přišel večer, tajně podojila bílou krávu a vytratila se ve světle měsíce na lesní vrch u starého kříže. Opsala mlékem kolem sebe kruh a čekala. Padla půlnoc a na obzoru se objevila první družina královny víl. Byli to rytíři na černých koních a přehnali se kolem jako vítr. Jana je nechala minout bez hnutí. Sotva zmizeli, ozval se znovu dusot a na obzoru se objevila druhá družina královny víl. Byli to rytíři na hnědých koních a přehnali se kolem jako vichřice. Jana je nechala minout beze slova. Sotva je zahalil prach, ozval se nový dusot a na obzoru se objevila třetí družina královny víl. Byli to rytíři na koních bílých jako mléko. Jana spatřila královnu víl a po jejím boku rytíře, který měl na hlavě korunu s večerní hvězdou. Jeho pravá ruka, která svírala otěže, byla v rukavici. Levice byla nahá. Jana poznala, že je to Tamlin. Vyskočila z kruhu pokropeného mlékem, podařilo se jí zachytit uzdu Tamlinova koně, kůň se vzepjal a Tamlin dopadl na zem. V tu chvíli Jana uzdu pustila a sevřela svého milého v náručí. Královna víl trhla udidlem a zastavila svého černého hřebce. Oči jí plály hněvem, když vstáhla ruku a pronesla slova zaklínání. Tamlin se proměnil v ledový kámen. Led pálil víc než oheň, ale Jana náruč nerozevřela. Hned na to se led vzňal a zahořel horkým plamenem, ale i to Jana vydržela. Znovu královna vyřkla zaklínadlo a plamen se změnil v ještěrku. Ještěrka vyklouzla Janě z náručí, ale stačil skok a dívka ji opět držela v rukou. V tu chvíli byla z ještěrky jedovatá zmije. Jana se však nezalekla. Zmije zasyčela a proměnila se v holubici. Holubice tloukla křídly a snažila se dostat ze zajetí. Jana si holubici přitiskla k prsům, ale holubice se v tu chvíli proměnila v labuť. Labuť máchala svými mohutnými perutěmi a málem dívce uletěla, ale Jana jí přitiskla ještě pevněji. Tehdy královna víl vykřikla zlostí a labuť se proměnila v rozžhavený kus železa. Jana si vzpomněla na Tamlinova slova a odhodila sálající železnou hroudu do jezírka. Voda v jezírku zasyčela a zvedl se mrak bílé páry. Pára zahalila královnu a její družinu a když se rozplynula, rozplynula se i královna země víl a její rytíři. Tamlin byl zachráněn. Vystoupil z jezera a stal se opět člověkem a statečné Janě dobrým mužem. A jejich příběh se po zelených lukách veselé Anglie i v modrých vřesech a kamení Skotska vypráví a zpívá dodnes.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Hujá, dětské písničky!

0: konec pana zeleniny! Mé, mé!
1: Ale Káťo, ty přece nejsi ovce!
2: Poctivého hrnčíře nebo žbánkaře bylo vždycky potřeba jako chleba. Když přijeli se zbožím na trh, hospodyně už věděli, ke komu jít, v kterém hrnci mléko neskysne, u kterého rendlíku nepadají ucha, v kterém pekáči se nejlépe upeče husa. Dobré zboží bývalo a některé vydrželo podnes, jak se dědilo z matky na dceru. Než je ale hrnčíř udělal, to dalo hodně práce. Musel mít dobrou hlínu a řádně vytopenou pec. Než hlínu v hliništi nakopal, dovezl domů, našlapal a promíchal, uběhlo několik dní. Pak vytočil na kruhu hrnky, misky, talíře, ovšelijakou drobotinu. Všechno dobře usušil, ozdobil polevou, nauchatil a znovu usušil a teprve potom ukládal do pece a zazdil. Topit se muselo ve dne v noci, aby se zboží dobře vypálilo a nepopraskalo. K jednomu hrnčíři do dílny chodil na besedu starý hastrman. Sedl si vždycky u pece na lavici, mžoural žabýma očima kolem a díval se, kolik je toho uděláno. Byl si pilný, Jozívku, na ty hrnečky je radost pohledět, huhňal vesele. Bez práce nejsou koláče a bez díla pec nenakrmíš, usmál se hrnčíř, který měl starého hastrmana rád a od pece ho nikdy nevyhnal, i když po něm všude zůstávaly loužičky. Řemeslo se u nich dědilo a v chalupě nedaleko řeky Moravy bydlelo už páté pokolení. Hastrman je všechny znal a dovedl o stařečkovi i prastařečkovi vyprávět všelijaké historky. S Josefem se poprvé sešli, když jako malý spadl z vrby do vody a málem se utopil. Hastrman ho vytáhl na břeh a od té doby se mu stal strýcem. Pravda, ňaňa, já si občas vzpomenu, jak jsem jednou přišel tvůj prastaříček a začal stavět první pec. Málem jsem ho stáhl pod vodu, protože si udělal zrovna nad mou síňkou dřevěnou lávku. Když jsem ale viděl, jaké umí dělat hrnky, hned jsem od něj tři koupil. Však je mám také schované pod kamenem, aby mi je štika ocasem nepotloukla. Strýčku, vy hodně pamatujete, ale já už dnes také, víte, už mám také několik křížků na zádech a blíž do hrobu. To jsou lidské nářky, jen si s tím počítáním sám zkracuješ život, pokáral ho starý hastrman. Možná máte pravdu, člověk nikdy není dost chytrý. Strýčku, já už jsem se chtěl několikrát zeptat, proč chytáte lidské duše? Vždycky si na to vzpomenu, když vám dávám nový hrnek. Hastrman se otřepal, roztáhl blanité prsty a zahrozil mu. Každý víme svoje. Žádný z nás tu není nadarmo. Já ti do tvého řemesla také nikdy nemluvil. Ostatně dobrým lidem se to nestává. Kdybych byl takový, jak se o mě povídá, tak bys tady dávno nebyl. Jak se spolu dostali až sem, řeč vázla a bylo lépe mlčet. Hrnčíř si chtěl hastrmana udobřit a poslal ženu honem pro pivo. Když se vrátila, nejdříve nalila hostu do nového malovaného džbánku a pak se dala do polévání. Za 14 dní měl být ve městě trh a měli tedy napilno. Hastrman poseděl ještě dlouho, ale víc pospával, než povídal. Před odchodem se zastavil mezi dveřmi a z ničeho nic povídá. Jozívku, nejezdi do města, přijde velká voda, zboží bys nedovezl. Oba domácí se na něho podívali s hrůzou, tolik práce nadělané, a co s tím? Dveře už dávno zapadly, mokré šlápoty uschly a jim pořád nebylo do řeči. Peněz bylo potřeba jako soli. Když prodali nějaký hrnec sousedce, obyčejně místo peněz přinesla kus másla nebo medu. Tak co budeš dělat? Pojedeš nebo nepojedeš? Zeptala se hrnčířova žena. Nepojedu. Jsem už dost starý, abych nedělal hlouposti a dal si od strýce poradit. A řekni to ostatním hrnčířům. Kdyby se něco přihodilo, vyčítal bych si, že jsem mlčel. Za několik dní naložil zboží na vůz a vjel. Ale na druhou stranu, rovnou do Čech. Prodával, kde se dalo, zastavil v každé dědině. V horách byli většinou tkalci, ale hrnčířů si vážili. Říkávali, lepší hrnčířův nehet, nežli tkalců devět. A tak ho všude vítali a rádi kupovali. Zanedlouho objel kus kraje a vracel se domů s prázdnou. Sotva se dostal zpátky na moravskou stranu, v první hospodě se dověděl, že se po veliké bouři vylila řeka Morava z břehů a nadělala všude mnoho škody. Hrnčíř už neměl žádné stání, hned zaplatil a spěchal domů. Když dojel k řece, viděl louky zanesené bahnem, polámané stromy a keře, strhané břehy. Voda však tekla už klidně a pomalu opadávala. Oddechl si, když stál před chalupou a žena mu vyběhla naproti. Josefe, to byla hrůza. Div nás to neodneslo i s chalupou. Někde se topil i dobytek. Po řece plavaly chlívky se slepicemi. Psí bouda. Voda brala kdeco, před ničím se nezastavila. Chvála Bohu, že je doma všechno v pořádku. Měl jsem o vás strach, hlavně o děti. Ty se nedali doma udržet. Pořád byly u řeky. Jenom stará vrba za naší zahradou už není. Voda ji odnesla. Hrnčíři bylo z toho těžko u srdce. Jak vypřáhl koně a zatáhl vůz pod kůlnu, pospíchal na zahradu. Kus břehu zmizelo i s vrbou, na které sedával už jako malý kluk a řezal z ní píšťalky a o Velikonocích pletl tatary. Nějak mu při tom vzpomínání zvlhly oči. Všechno se mu kolem začalo rozplývat. Najednou to nedaleko něho zašplouchalo. Byla to veliká štika. Mrskla sebou a zajela pod břeh. Díval se, jestli znovu nevjede na vodu. V tom se za ním ozval známý hlas. Díváš se, Jozívku, díváš. Já se také díval na tu spoušť. Všechny hrníčky mi voda odnesla. Doupě pod vrbou zničila. Nemám, kam bych hlavu složil. Strýčku, no to jsem rád, že vás zase vidím. Dal jste mi dobrou radu. A já zachránil celou fůru zboží. Všechno jsem ve světě prodal a v pořádku dojel domů. Za to vám nadělám hrníčku, kolik budete chtít. A všechny pěkně malované a s pokličkama. Sliboval hrnčíř starému Hastrmanovi. A zůstávat můžete u nás, není to daleko od vody. Jsi hodný, synku. Ale nějak už se připozdilo a já jsem tuze starý, abych si vystavěl nové bydlo. Zvykl jsem si na tu vrbu a bylo mi v ní dobře. Kolik dní už chodím po břehu a straším lidi. Nemám z toho ale žádnou radost. Teprve nyní si Josef všiml, že Hastrman nějak seschnul a sehnul se. Popadla ho veliká lítost, chytil ho kolem ramen a přitiskl k sobě. Půjdete k nám, ohřejete se u kamen, žena už vaří dobrou polévku, přijde oběma vhod a bude zase dobře. I nebude, Jozívku, nebude. Všechno má svůj čas, víš, začátek i konec. Jenom dobré řemeslo vydrží na věky. Když ty už tady nebudeš, zůstane po tobě tvoje dílo. Malovaný džbánek, talíř, nebo mísa, nebo jen hromada střepů. Ale každý bude vědět, že zde žil hrnčíř. A co zůstane po mně? Ani ta vrba ne. Budou mnou strašit malé děti, aby nechodili k vodě. Stařík se celý roztřásl, až z něho kapičky létaly. Zelený kabátek měl samou záplatu a boty samou díru. Jenom na hlavě mu seděl pěkný klobouček z vidry a za šňůrkou trčelo račí klepeto. Zbytečně se trápíte, stričku. Všem povím, že to nebyla pravda. Znám vás přece hezkou řádku let a nepamatuji si, že byste z vlastní vůle někomu ublížil. Děkuji ti, Jozívku. Mockrát ti děkuji. Já věděl, že na mě nezapomeneš. Nadarmo jsem tě nechránil celé ty roky jako syna. Nyní si už mohu klidněji klehnout tamhle pod splav a spát na věky. Poplácal Hrnčíře po zádech, naposledy na něho zamžoural a sjel potichu z břehu do vody, ani to nezašplouchalo. Josef se za ním díval, dokud nezmizel v zátočině. Zdálo se mu, že právě odešlo z jeho života něco z něho. Rozpačitě se podíval na své ruce plné mozolů a hlubokých rýh. Ještě mnoho práce musí udělat, než mu děti vyletí z hnízda a některé za něho vezme dílnu a vyučí se řemeslu. Domů se vrátil jako z pohřbu, ale nikomu nepověděl, že se právě rozloučil se starým dobrým kamarádem. V dílně dlouho ještě čekal, jestli se neotevřou dveře a neozve se známý hůňavý hlas. Hastrman však už nikdy nepřišel.

0: sluníčku.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: jak si rákosníček neporadil s duhou. Začal den, který se ještě nerozhodl, jaký vlastně bude. Deštivý nebo suchý, šedivý či barevný. Skřítek v tom chtěl mít ale jasno a proto netrpělivě čekal na zprávy o počasí. Dobré ráno, vážení přátelé, ozvala se jako na zavolanou Rosnička Anička. Přihlédneme-li k dlouhodobému normálu, můžeme potvrdit, že několik příštích dnů bude pouze jednobarevných. Teprve až do deště zasvítí sluníčko, ukáže se duha a počasí se nad Brčálníkem vybarví. Když rákosníček slyšel takovou předpověď, myslel si, že bude nejlepší celý den prolenošit. Usadil se pod starou vrbou, chvíli jen tak lelkoval, a pak na něho přišla ospalost. Najednou ale vyskočil, jako když ho píchne, protože za ním zahřměl vojenský hlas. Tak to teda prr, já potřebuji duhu hned. Já jsem totiž admirál Babočka, jinak též motýl Vanessa Atalanta. Vítězná sláva na mých křídlech už nějak bledne a vše volá po nové duhové barvě, takže s tím koukejte něco dělat.
1: Ano, samozřejmě, souhlasil horlivě skřítek. Duhovou barvu by to chtělo. No ano, takový admirál přece nebude čekat, až se počasí uráčí.
0: Správně, rákosníček, správně, pochválil ho admirál Babočka. Je vidět, že nejste jen tak obyčejný civilista.
1: Račte se na mě spolehnout, pane admirále,
0: poklonkoval skřítek dál před tou vojenskou šarží.
1: Poradím, posloužím, duhu vám opatřím.
0: Jen se nepřetrhni, krotila ho Anička. Duha se nikomu na rozkaz ukazovat nebude. Ta se objeví jen tehdy, až sluníčko zasvítí rovnou do deště. Ale to už jsem přece říkala.
1: To zrovna ty žábo,
0: odsekl rákosníček.
1: Jen se dívej a něco uvidíš.
0: Tak. Rosnička, jen se dívej, souhlasil admirál Babočka a vypadal, jako když všechno ví. Přitom nevěděl zhola nic a jen zvědavě čekal, co bude následovat. Skřítek vytáhl z kapsy hrst vzácných pestrých křemínků a rozhodil je kolem sebe. Jakmile po nich přiběhly sluneční paprsky, hned byly celé strakaté a na oblohu se vrátily od těch kamínků obarvené. Z křemene ametistu do fialova, ze záhnědy do hněda, z citrínu do žluta a z růženinu do růžova. Na nebi se z toho ukázala duha, ale jenom taková malinká.
2: No, ne, rákosníček, takhle ne, dupnul si Babočka. Tohle u mě není žádná admirálská duha. Buď to v tu ránu napravíš, nebo bude zle.
1: Ano, prosím, v tu ránu zajisté,
0: drmolil skřítek.
1: Když v tu ránu, no tak v tu ránu, brumlal si pro sebe. Konečně, proč ne, že? Jestliže prostřelím nějaký mrak, začne z něho pršet. A protože zrovna teď svítí sluníčko, no ano, bude z toho dohromady duha.
0: Tohle ostatně říkala i meteoroložka Anička, jenže ta věděla, že to nejde jinak, než trpělivě čekat, až si takové věci zařídí počasí samo.
2: Rákosníček ale samozřejmě myslel, že všechno zvládne sám a nebude na nic čekat. Střílel do mraku rákosovou foukačkou, bezovou foukačkou, prakem i lukem, ale žádnou díru do nich neudělal.
1: No, promiňte, prosím, ale ono se to vždycky všechno hned nepovede, že?
0: Omlouval se skřítek.
1: Ale já to, prosím, okamžitě napravím.
2: Nemluvit a poslouchat, okřikl ho admirál Babočka. Teď tady začnu velet já a hned bude všechno jenom lítat, protože se na mraky půjde s kanónem a to by bylo, aby z nich nezapršelo. Rákosníček, nabíjet na můj rozkaz teď.
1: No, ono to i kanonýrství jaksi není zrovna můj obor.
2: Vykrucoval se Skřítek, ale Babočka ho nenechal domluvit. Neodmlouvat a poslouchat. Pozor, pal.
1: Prosím, já bych raději nestřílel, pane admirále.
2: Vymlouval mu to Rákosníček.
1: Ono z toho asi stejně pršet nebude.
2: Mlčet, Rákosníček, mlčet! Rozkřikl se Babočka. Řekl jsem, že bude kanonáda a pršení, takže bude kanonáda a pršení. To je moje nařízení. Pal! A tak se tedy střílel. Jenomže kanon do nebe ani nedostřelil. Koule vyletěla jen tak nad koruny stromů a pak spadla do rybníka. Šplouchlo to, vystříkla sprška vody a protože do ní zrovna v tu chvíli zasvítilo sluníčko, na obloze se opravdu ukázala duha, ale zůstala tam jenom chviličku, protože žádný podfuk dlouho nevydrží.
1: Jo, já to věděl, že to nedopadne dobře.
2: Povzdechl si Skřítek, ale najednou údivem vykulil oči. Nad brčáníkem se totiž objevila skutečná duha a zářila tam jako barevný most. Nepředpokládané vlnění z dola nahoru, oznámila v tu chvíli Rosnička Anička, způsobilo nenadálý déšť z hora dolů. A protože do něho zasvítilo slunce...
1: Já vím, přerušil jí Skřítek. Udělalo duhu. Ne, sice pro admirálskou parádu, ale nám všem pro radost. S tím souhlasí a pod to se i podepisuje. S úctou, váš Rákosníček.
2: Pak se ale ohlédl po Babočkovi, ale ten zmizel, jako když ho vítr sfoukne. Odletěl totiž schánět barvy pro svou uniformu někam jinam, protože tady vyšel na prázdno.

V rajské přírodě novozélandských ostrovů bydlí pták kiwi. Jeho kamarádi v žertu tvrdí, že vznikl skřížením ondatry, slepice a pletací jehlice. A opravdu to tak vypadá, protože kiwi je velký asi jako slepice a má i silné slepičí nohy, nikdy nelétá, dokonce ani nemá křídla a jeho hnědé peří vypadá spíše jako ondatří srst. Zobák má dlouhý a ostrý jako jehlice, při chůzi se o něj opírá jako o hůlku, občas jej zavrtá do hlíny a vyšťárá chutného brouka či červíka. Kiwi má rád pohodu. Přes den většinou spí nebo zahálí a za soumraku si vyjde na malou procházku s občerstvovacími zastávkami. Nebudeme si nic nalhávat. Je to lenoch k pohledání. Takový loudavý strejda v teplákách. Ale přejme mu ten klid. Má za sebou zlé časy, kdy si ho moc neužil. Nový Zéland je jediné místo na světě, kde ptáci kiwi žijí. Avšak moc nezbývalo a byli by vyhubeni úplně. Za všechno mohla pohroma na dřevě. Chcete-li, poslouchejte, jak to tenkrát bylo. Stalo se to za časů kiwiho pradědečka. Ten se přistěhoval na novozélandské ostrovy ze země přeplněné všemožnými zvířaty, která se stále dohadovala nebo se dokonce vzájemně požírala. Takže tam bylo dost nebezpečno a kdo mohl, vzal do zaječích. Na Novém Zélandu se pradědečkovi ihned zalíbilo. Zvířata tam nebyla skoro žádná, jen nějaké divoké slepice a pár ještěrek, šelmy chyběly úplně a ani jedovaté hady nebylo nikde vidět. Pradědeček byl tenkrát vyhlášený švihák a sportovec, takový velký duhový kanár. Létal vysoko nad loukami, vynikal zvučným hlasem a krásným barevným peřím. Hnízdo si vystavěl v koruně nejvyššího buku a mouchy lovil přímo ze vzduchu. Brzo však poznal, že se zbytečně namáhá. Ostatní ptáci se batolili na zemi a potravu zobali přímo z hlíny. Nemuseli se bát, že je přitom přepadne nějaký tchoř nebo lasice. Nic takového na ostrově nebylo. Pradědeček kiwi slétl tedy na zem a viděl, že jídla je tu habaděj. Měl však jen malý, elegantní zobáček, kterým se brouci z hlíny špatně sbírali, a rozhodl se proto, že se vypraví za starým papouškem Kakapo a požádá jej o nový. Kakapo byl letitý mudrc. Nepsaný král ostrovní zvířeny. Pochrupával právě ve své díře na svahu hory, když před ním stanul pradědeček kiwi a promluvil. Vážený Kakapo, chtěl bych tě požádat o nový zobák. Tento je dobrý leda na chytání komárů. Já však chci sbírat brouky a červy z hlíny, neboť jsou masitější a víc mi chutnají. Děkuji předem za vyřízení. Kakapo ospale pokýval hlavou a odpověděl. Není dobré hrabat se v zemi, když ti příroda nadělila tak krásná, silná křídla. Povětří skýtá volnost a leckdy i záchranu. Není před čím se chránit, vzácný Kakapo, opáčil pradědeček. Ostrov je bezpečný a na zemi je to pohodlné. Tak mi prosím dej ten lepší zobák. Dobrá, dám ti zobák dobrý na dolování, když po něm tak toužíš,
ale nepřestávej být ostražitý a udržuj si rychlost a pružnost, neboť se blíží pohroma na dřevě. Pradědeček poděkoval a dostal dlouhatánský tenký zobák se zahnutou špičkou. Hotová podzemní sonda. Byl nadmíru spokojený a cestou z hory se pochechtával papouškovu proroctví. Kakapo se svou pohromou na dřevě dávno proslul a všechna zvířata na ostrově si z něj proto tajně tropila posměch. Byla to taková drobná vada na jinak vynikající pověsti papouščího starce. Šaškovská bambule na mudrcově plášti. Pradědeček Kivy si umínil, že i když teď na potravu snadno dosáhne, nezleniví a denně bude trénovat létání, aby zůstal v kondici. Trénoval první den, druhý den o trochu míň a třetí den si místo tréninku radši schrupl v keříčku. Své hnízdo v koruně buku už na dobro opustil a podle ostatních ptáků si začal hrabat pelech v zemi. Pro kopáčskou práci však nebyl dostatečně vybaven, a tak se

řekl unaveně. Je škoda zahazovat výjimečnost a krásu kvůli díře v zemi. A už vůbec není rozumné stěhovat se z výšky dolů, když se blíží pohroma na dřevě. Aha, řekl pradědeček. Přesto tě prosím, Kakapo, abys mi nohy a teplákovku dal. S hloubením už jsem začal a bylo by mi líto zbytečné práce. Tak dostal kivy hrabavé nohy a hnědé peří podobné srsti, které skvěle plnilo funkci teplákové soupravy. Díru brzy dokončil a pěkně se v ní zabydlel. Začal mu sladký život plný spánku, klidných procházek a tučných dobrot. Však se ta každodenní pohoda začala zakrátko projevovat na jeho těle. Stloustl tak, že se do své díry nevešel. A proto do třetice navštívil starého papouška. Ctihodný Kakapo, začal. Vede se mi dobře, mám dost jídla a teplé obydlí. Zdá se však, že mi překážejí má křídla. Při všem mi zavazí a to je přitom vůbec na nic nepotřebuji. Rád bych se jich zbavil. Ještě chci dodat, pokračoval rychle pradědeček, protože viděl, že Kakapo není s jeho řečí spokojen, že se kvůli těm křídlům nevejdu do své díry. Tak, milý Kivi, odpověděl papoušek odevzdaně. Je čiré bláznovství zbavovat se křídel, když pohroma na dřevě je tady. Jsem však už hodně starý a nemám sílu bojovat ani s pohromou, ani s ptačí hloupostí. Beru ti tedy tvá křídla a ty si poraď, jak umíš. S Bohem, Kivi. Myslím, že už se neuvidíme. Když tenkrát pradědeček odcházel od mudrce, vypadal přesně tak, jako ptáci Kivi za našich časů. Cestou z hory se setkal s houfem ptáků, kteří pelášili od moře. Křičeli, že po vodě připlula obrovská dřeva a na nich velcí, dvounozí a s nimi i čtyřnozí tvorové, kteří všechna zvířata chytají a bez milosti zabíjejí. A to byla pohroma. K novozélandským ostrovům dorazili na dřevěných korábech bílí lidé. Přivezli sebou psy a kočky a později také lasice a tchoře. Pro nové šelmy se nelétaví ptáci stávali snadnou kořistí. Ptáků Kivi valem ubývalo a papoušci Kakapo byli téměř vyhubeni. Trvalo skoro 200 let, než lidé začali tyto druhy chránit a pečovat o ně. Dnes je Kivi symbolem Nového Zélandu a je ptákem tak oblíbeným, že po něm ostrované pojmenovali chutné ovoce se zelenou dužinou. Až si na něm, milé děti, budete někdy chtít pochutnat, nezapomeňte mu napřed vysvléct teplákovku.

0: vtipky.
1: Malý Tomáš chce koupit mamince k narozeninám kuchařskou knihu.
2: Máme dvě, jednu za 120 korun, druhou za 80 korun. Kterou si vybereš?
1: Stačí ta menší, my tolik nejíme.
0: To by bylo báječné, kdyby z kuchařských knih pádala rovnou už uvařená jídla.
1: Yeah.

0: Narodil se chlapeček, malý jako paleček. A hned se měl čile k světu. Začal pobíhat po světnici a vyptával se maminky na všechno možné. Maminka právě dávala do košíku jídlo a chystala se ho odnést tatínkovi, který byl na poli a oral. Paleček jí ale řekl, proč bys, maminko, nosila jídlo na pole, když máš mě? Já sám tatínkovi oběd donesu. Dal si košík na hlavu a uháněl za tatínkem. Představ si, paleček byl tak malý, že ho pod tím košíkem nebylo ani vidět. Tatínek právě obracel koně na konci pole, když tu si všiml košíku s jídlem, který k němu sám běží po cestě. Nemohl věřit svým očím. Ale to už na něj paleček vesele volal. Tatínku, tatínku, já jsem tvůj synáček a nesu ti od maminky oběd.
1: To mám ale šikovného chlapce,
0: zaradoval se tatínek a s chutí se pustil do jídla.
2: Tatínku, dovol mi na chvíli řídit koně a zorat kousek pole,
0: poprosil paleček.
1: Jak bys to chtěl udělat?
0: Podivil se tatínek.
1: Vždyť jsi tak maličký.
2: Nech to na mě,
0: vesele odpověděl paleček a vlezl si přímo do koňského ucha. Tak ho kůň dobře slyšel, paleček mu jen rozkazoval.
2: Hie, hie, prr.
0: Kůň sám tahal pluh a oral a paleček ho řídil přímo z ucha. Po cestě okolo pole zrovna projížděl velký kočár a v něm seděl bohatý kupec.
1: Halo, hospodáři, co to znamená?
0: Povídá ten kupec tatínkovi.
1: Viděl jsem košík, který sám nosí jídlo. Teď vidím koně, který sám oře. Jak to děláš?
3: Ale to nedělám já, ale můj synáček. Je silný a šikovný. Ale tak malinký, že mu říkáme paleček.
1: Víš co? Prodej mi ho, dobře ti za něj zaplatím.
0: Navrhoval kupec a už se těšil, jak palečka někde v cizině draze prodá.
1: Kde pak? To nejde,
0: zavrtil hlavou tatínek.
1: Takový klučík není na prodej.
2: Ale ano, tatínku, prodej mě.
0: Rychle mu zašeptal do ucha paleček.
2: Však uvidíš, já se ti brzo vrátím.
0: A tak tatínek poslechl a palečka prodal. Kupec mu zaplatil hromadu peněz, strčil si palečka do kapsy a jel. Paleček ale na nic nečekal. Byl malý jako myška a měl právě tak ostré zoubky. Rychle v kapse prokousal malou dírku, protáhl se jí a za chvíli už utíkal po cestě zpátky domů. To bylo radosti, když se paleček vrátil k tatínkovi a mamince. Za tu hromadu peněz od kupce si postavili nový krásný dům a všichni v něm dlouho, šťastně a spokojeně žili. A dokud neumřeli, tak tam žijí dodnes. A jednoho dne paleček zazvonil na zvonec a pohádky je konec.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, dnes s Hankou Knichovou a s Pigim, který má švihadlo.
2: Výborně,
0: Pigy. Budeme cvičit.
2: Já ti za tomu chválím a taky bych chtěla zkontrolovat, jestli naše děti mají švihadla, jestli si je pořídili. Co říkáte?
0: Švih sem, švih tam.
2: Já vás slyším, jak říkáte, já jsem zapomněl, já mám. Výborně, ať to dopadlo, jak to dopadlo. Naším dalším úkolem bylo zjistit od našich rodičů, babiček nebo dědečků, kdo to byli sokolové a jakým pozdravem se zdravili. Pigy, zjistil jsi něco o tomto?
0: Já jsem zjistil, že byl pán, který se jmenoval Tyrš.
2: Ano.
0: A ten pan Tyrš vymyslel báječné cvičení.
2: Ano.
0: A že byly doby, kdy se v Čechách hodně cvičívalo a skoro každý do toho sokola chodil.
2: Výborně.
0: A cvičil.
2: Řekl jsi správně, do sokola. Pak se na nějakou dobu na sokolovny zapomnělo, zavřeli se a já jsem moc ráda, že jsou teď opět otevřeny a že děti mohou pokračovat a mohou se zdokonalovat v čem? Ve všech pohybových dovednostech. A když takový trénink v sokolovně končil, tak vždycky pan trenér řekl, milé děti, 3x nazdar.
0: A děti odpověděli, zdar, zdar, zdar a křičelo se na celou tělocvičnu a fakt se hulákalo a běželo ven.
2: A já si myslím, že i toto vám řekli vaši rodiče, prarodiče a že se na to nezapomnělo. Ale pojďme zpátky k trénování. My jsme si řekli, že si musíme připravit švihadla. Tak ať už je máte nebo nemáte, byla bych tedy radši, kdybyste je měli, protože už bychom dnes měli přes to švihadlo opravdu přeskočit a ne si pořád hrát jenom na něco neviditelného.
0: Hanko, my jsme minule skákali, když jsme stáli na jedné noze, ale já ať trénuju, jak trénuju, tak mi to nejde.
2: Pigy, já jsem to potom taky probírala, že jsem asi možná dala těžkou variantu hned na začátek. Tak já věřím, že jsem vás tím neodradila. A jak Pigy mi napovídá, budeme skákat snožmo.
0: Snožmo znamená na obou nožičkách.
2: Přesně tak, budeme skákat snožmo na obou nožičkách. Připravte si ale teď už opravdové švihadlo. Držíte ho za zády v pravé a v levé ruce.
0: A péruj jako pérák.
2: No, teď ještě nebudeme pérovat, teď stůj pevně. Jenom si to švihadlo vyhoď nad hlavu rukama. Nechej ho spadnout na zem a přeskoč přes něj.
0: Počkej, teď mi spadlo na hlavu.
2: Piky, to musí být švih.
0: Dobrá.
2: To musí být švih. Švih.
0: Padle už ho máme švih. Předu, už ha. Máme předu.
2: A teď udělej hop přes to švihadlo.
0: Na to, co leží na zemi.
2: Jo.
0: Aha.
2: A máš ho zpátky kde?
0: Za zády.
2: Tak, ještě jednou tenhle ten nácvik. Takže děti, švihadlem švihneme nad hlavu, pomalinku zám spadne na zem a my ho přeskočíme.
0: Hop.
2: No a teď...
0: To je jako s tím míčkem, veď taky jsme skákali dopředu.
2: To je ono, protože my se musíme naučit, jak ty si sám řekl, nejdříve pracovat s oběma nohama a potom s jednou nožkou. A teď už teda opravdu zkusíme s tím výskokem, aby se nám švihadlo nikde nezašmudrchalo, aby jsme přes něj přeskočili, aby jsme se na něm neoběsili. Výskok teď. Držíme pevně švihadlo v pravé a v levé ruce a několikrát poskočíme bez přehození švihadla nad hlavu.
0: Poskakujeme
2: a perujem. A děti, přeskočíme švihadlo a hop! Povedlo se.
0: Ano.
2: Já už jsem léta tady neskákala při švihadlo. Já se přiznám, že mi to nepovedlo a zůstalo mě, prosím vás, na kotnících. I to se může stát, takže já vylezu ze švihadla, už jsem zase před ním a, promiňte, za ním, držíme švihadlo. Pigy, ještě jednou pérujeme v kolenou, děti pérujte v kolenou, Ela. Hopla.
0: No a teď já ne.
2: Teď zase ty ne. No tak nevadí, máme třetí nácvik, děti, připravte se, držíme stažené půlky u sebe, pérujeme v kolenou, Pigy, soustřed se na výkon, švihneme švihadlo nad hlavu, přeskočíme.
0: Hopsa.
2: Výborně. Jak se říkalo, když se vyskočilo dvakrát přes švihadlo?
0: Zdar.
2: Ale ne, dvojšvih.
0: Aha, dvojšvih.
2: Dvojšvih, protože se dvakrát švihlo. Ale to je těžká věc, my se děti časem dopracujeme, ale teď si ještě rychle složíme švihadlo na jeho délku a chytíme ho do obou rukou a dáme ruce do vzpažení.
0: To znamená, dám si ho na půlku.
2: Ano, slož si švihadlo na půl.
0: Chytím jednou ručičkou jeden konec a druhou ručičkou druhý konec.
2: Zdvihneš ho nahoru.
0: Všechno dávám nahoru, jako kdyby švihadlo byla vlastně tyčka.
2: A já mám úplně ruce dopnuté v předloktí. Jdeme do výponu, to znamená, že se postavíme na špičky.
0: Na špičky, jako když se trají nahoře jablíčka na stromě, ano.
2: A zase se pustíme zpátky na paty, ruce tam necháme. A pojď ještě jednou, Piggy, děti, pojďte do výponu. Trháte jablíčka a pustíte dolů. Já musím Piggyho dnes velmi pochválit. Nejenom, že mi krásně pomáhá vést toto cvičení a ovládá krásně názvosloví, ale hlavně mu skoro šlo líp to přeskakování přes švihadlo než mě. Děti, vy doma trénujte. A
0: Hanko, víš, no, co mi jde nejlíp?
2: No.
0: Řekni to na zdar a já řeknu zdar, zdar, zdar.
2: Tak jo, milé děti, dnešní hodině třikrát na zdar.
0: Zdar, zdar, zdar, zdar. Ahoj!
1: Šašci jedou na výlet. Slunce svítí jako 100milionová žárovka a šašouři jedou na kole na výlet. Kolo mají dlouhé, předlouhé, asi 15 nebo 30 jich šlape do pedálů a na spoustě nosičů si hoví šašouří batolata, děti a buclaté šašourky. Polovina jich má nosy červené, polovina nosy oranžové. Jedou, jedou, přijedou ke křižovatce, na které svítí zrovna zelené světlo. Hlavní šašour vesele zazvoní na zvonek a s výskotem vjedou do křižovatky. Jenomže kolo je dlouhé, předlouhé, ještě neprojela ani polovina kola a je oranžová a hned za ní červená. Polovina kola šlápla do pedálů, druhá polovina zabrzdila a kolo se roztrhlo vejpůl. O, to byla havárie. Všude se kutálejí šašouři, malí, kulatí, dlouháni i hubeňouři. Zleva jen tak zastavil nákladák s melouny, ale melouny nezabrzdily, kutálejí se mezi šašoury, nejprve zelené, pak červené, jak se půlí, čtvrtkují a dortíkují. O, to je mela. Napřed se do melounů pustili malí šašouři špuntíci, pak i ti velicí. Kdo by odolal sladkým melounům? Tu se objevil policista. Zapískal na píšťalku a hned všechno utichlo. Jak to, že má policista žlutý nos? Že by někde čichal k pampeliškám? Na odpověď není čas, neb přísně nařídila, aby se křižovatka okamžitě uvolnila. Ku podivu ve chvilce byla prázdná, odšašourovaná i odmelounovaná. Jen roztrhnuté šašouří kolo se tam povaluje a trochu se z něj kouří. Policista nad ním stojí, beradu si podrbává, ale potom vytáhne z brašny vrtačku, kladivo, pilku na železo a ve chvilce z polámaného kola udělal zábradlíčko kolem chodníku. Pak se rozhlédl, zda je na jeho křižovatce všechno v pořádku a protože bylo, odešel domů na oběd. Dal si polévku s nudlemi, nudle s mákem a mák s tvarohem, potom se spokojeně protáhl, v koupelně si vyčistil zuby, aby je neměl ve službě zamakované a šel zase na svoji křižovatku. Tam se velice podivil, neb zábradlíčko bylo pryč. Šašouři si totiž zase kolo narychlo slepili a jeli dál na výlet. Když svítí slunce jako 100milionová žárovka, je nejlepší jet na výlet. To musí uznat i policista. O, svět je překrásná a zajímavá věc.

0: Dnes je 25. května.
1: A svátek má Viola.
0: Je, to je krásné jméno. Víš, že Viola je latinský název pro kytičku fialku?
2: A věděli jste, že viola je taky hudební nástroj?
0: Vypadá jako housle, jenom je o malinko větší. Violkám přejeme?
2: Všechno nejlepší.
3: A když koťata dorostou, co myslíte, že z nich je? Ano, správně, kočky. Jako ty, co měla ta paní z pohádky o houpacím křesle. To je pro změnu pohádka pro maminku. Zavolejte maminku, ať si jde poslechnout. A že už ji slyšela 10krát. Nevadí, poslechne si ji alespoň po 11. Byla jednou jedna paní a ta měla 2 kočky a 1 dcerušku. Ale nějak jí to nestačilo. Kdybych tak měla houpací křeslo, kdybych ho tak dostala k svátku. Jenže na to jí neřekl nikdo ani slovo. Kočky mluví jenom, když už se mlčet opravdu nedá, a dceruška říkala jenom: ahoj, mami, co bude k večeři? Nebo ahoj, mami, já bych šla dneska ven. Chodila totiž ven, protože už byla povyrostlá a nemusela chodit spát po večerníčku. Kočky byly také velké, jenomže zdaleka ne tak jako ta dceruška. I když vstyčili ocásek, sahali jí sotva po kolena. Ona byla už tak povyrostlá, že by se s ní dalo o leccem zhovořit, kdyby si udělala alespoň trošku času. Jenomže kde by si ta udělala trošku času? Ta si ho udělala jenom tak na novou gramofonovou desku. Svátek byl pryč a paní zase říkala: kdybych tak měla houpací křeslo, to by byla krása. To bych se nikoho neprosila, aby si se mnou povídal. Houpací křeslo přihoupá člověku do paměti všechno, co se mu kdysi líbívalo. Když má člověk pár hezkých věcí na vzpomínání, nemusí mu do toho nikdo povídat. Stačí, když má houpací křeslo. Jenomže jak k němu přijít? A zase jí na to nikdo nic neřekl. Kočky mlčely a vrněly, protože soudili, že na takovou myšlenku není třeba odpovídat, a dceruška byla už za dveřmi, protože na to řekla, že by šla na chvilku ven. No prosím, už jsem zase sama. Ať si mě ta holka nepřeje, nebo ji vdám. Já ji vdám, nic jiného si stejně nezaslouží. Vyvdám ji z domu, nebudu jí vařit a našetřím tak na houpací křeslo. Obě kočky jí poslouchaly, ale ani jedna se nezeptala, proč to houpací křeslo vlastně chce. Protože jsem nevykolíbaná, vysvětlovala jim ta paní bez říkání. Má sestra se narodila moc brzo po mně, tak ji dali do kolébky a mne z kolébky vystrčili. Kdybych byla v kolébce ještě aspoň 2-3 měsíce, byla bych vykolíbaná dost. Houpací křeslo, to je něco jako kolébka pro dospělé. Kdybych ho měla, nepotřebovala bych si s nikým večer povídat. Kdybych tak dostala houpací křeslo, aspoň k svátkům. A přišly svátky. Za okny byla tma tmoucí a sněhu po kolena. V pokoji svítila lampa a pod lampou seděla paní. V houpacím křesle. Houpy hou, houpy hou. Měla zavřené oči a v hlavě se jí houpaly hezké vzpomínky. Jak jí tatínek vystřílel jednou na pouti zrcátko, jak se vozila na lodičce po rybníku, jak dostala jednou růže, po druhé růže a po třetí růže? Co hezkého jí kdo řekl? Jak se jí kočky třely o nohy, když přišla domů? A jak dneska dceruška vynesla sama bez říkání koš z odpadky? Můj ty světe, já mám houpací křeslo. Můj ty světe, ty jsi ale pěknej. Jenom bych ráda věděla, kdo mi to křeslo vlastně dal. Jestli ta moje holka, nebo jestli vy? Podívala se na obě kočky, jenomže ty nic. mlčeli a vrněli a pomrskávali ocásky. Ale to neměli dělat. Mlčet a vrnět mohli, ale ocáskem pomrskávat neměli, protože ho najednou obě pomrskli až pod houpadlo a to bylo. To bylo horší než ten nejhorší, nejzubatější hafan pod sluncem. Však také obě kočky zavřeštěly, že by to zastavilo autobus. Paní, která si tak pěkně v houpacím křesle snila, se div leknutím nezastavilo srdce. Když si vydechla, řekla kočkám. Vy mařeny, já mám křeslo na snění a na klid a vy mě div nepřivedete do hrobu. To nemůžete dávat pozor. Jau, jau, vyčítali jí kočky. My jsme ti toho snění a klidu navrněli za náš kočičí život víc než dost. A jestli ti to nestačí a musíš k tomu ještě mít houpací křeslo, tak nám s ním alespoň neuhoupej ocásky. Tak ta paní poznala, že má křeslo od své dcerušky, co jí dneska sama a bez říkání vynesla koš na odpadky. Proto vstala, nalila kočkám plné misky, aby je to tolik nebolelo, a té své dcerušce šla udělat bramborové knedlíky s cibulkou. Ty měla totiž ze všeho nejraději. Já ji vdám. Já tu holku vdám, vždyť ona si to zaslouží. Přistěhuje mi toho svého sem domů a já jim budu vařit, protože už nemusím šetřit na houpací křeslo. A měla pravdu. Nehledě na to, že taky poznala, jak si lidé mohou spolu rozumět a povídat, i když si neřeknou ani slovo.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

a byl srpen. Tam dole v pšenici zněly srpy a ten vřes byl v plném květu, tak krásně zardělý až do tmava a také bílý jako mléko. Brouček se stavoval pokaždé na okamžik u Janinky, však potom tatínka a kmotřička dohonil. A nebo letěl sám, však cestu už znal. A Janinka mu říkala, jen Broučku všeho nech a pěkně sviť. A Brouček, že ano, a letěl. Půlměsíček začínal svítit, povětří se samými broučky až třpitilo. A když Brouček přiletěl do zahrady u toho krásného domu, byla tam pod širým nebem slavnost. Pod jasanem stál dlouhanánský stůl, u něho seděla ta velká paní s kadeřemi a Fréda a Pavlíček a Ela a hromada jiných děvčátek, větších i menších, a hoši tam také byli. Jedli buchty a pili něco ze šálečků a Ela měla na hlavě krásný věnec. A jenom ona a nikdo jiný. Brouček si sedl na hrušku na samý vrcholek a díval se a poslouchal. A když si je tak všechny prohlížel, ten bělovlasý Pavlíček se mu přece ze všeho líbil nejvíc. A už od stolu vstávali a že si budou hrát. A už se chtěli rozbíhat. Ale ta velká paní, ne, milé děti, nejdříve Pánu Bohu pěkně poděkujeme. A Elinka se modlila nahlas tu pěknou modlitbičku. A teď, že nač si mají hrát? Vzali se do kruhu za ruce, ta velká paní také, chodili kolem a zpívali. Vyletěla holubička ze skály, ze skály, la la la la la la la. Ale Pavlíčkovi se to jaksi nelíbilo, aby prohráli na slepou bábu. A když tak běhali a tu slepou bábu šťouchali, sletěl Brouček z hrušky a pěkně jim svítil. Však bez toho už nebylo dobře vidět. A když byl Pavlíček tou slepou bábou, tomu Brouček svítil, že až někdy o něj zavadil. A Pavlíček měl zavázané oči a jakoby neviděl, ale on byl vykuk a přece viděl. A ta slepá bába už ho také nějak mrzela. On, když Brouček za zdrobátko o něj zavadil, strhl šátek z očí, chytl z hlavy ten kulatý černý klobouček a ze vší síly jim pomylem Broučkovi praštil. Skutečně ho trefil tak nehorázně. A bylo po Broučkovi. Celé jedno křídelko zůstalo na kloboučku sedět a ten ostatní Brouček spadl tam do růžového keře a zůstal viset za trn. Dětem se už nechtělo hrát. Přestali jakoby nic a šli domů. Ale s Broučkem byl konec. Ani s sebou nénul. A tak tam visel a visel a maminka nevěděla nic a Janinka nevěděla nic. Až pak za dlouhou chvíli, jako by v něm přece ještě dušička byla a on trošičku zavzdychal, ale docela potichu. Tu však letěl nějaký Brouček a že se mu zdálo, jako by byl někdo zasténal, díval se a svítil si a tu ho viděl, toho Broučka. Visel na trnu, takový rozbitý, pravé křídelko bylo celé pryč, ani sebou nehnul. Ten cizí Brouček ho budil. Broučku, probuď se, ale on nic. A ještě ho budil, no tak Broučku, Broučku, probuď se. Ale on pořád nic a nic. Až pak za dlouhou chvíli zas trošičku zavzdechl. A tak ten Brouček
zavolal ještě jednoho broučka a ten honem nabral v trávě rosy a šplíchnul ji broučkovi do očí. Ale brouček sebou ani nehnul. A tak ten brouček ještě jednou letěl pro rosu a ještě jednou pořád ji šplíchal broučkovi do očí. Až brouček oči trochu otevřel a upřeně se na něj díval. No broučku, čípak si. Ale brouček nic. Broučku, kde pak zůstáváte? Ale brouček zas nic. Víď, broučku, vy zůstáváte tam za potokem, pod jalovcem. Víď? A brouček jakoby trošku kývnul očima, ale už je zase zavřel a bylo dočista po něm. Tak je to on, já jsem si to hned myslel, povídal ten první brouček. Když jsem poprvé letěl, tak mi ho tatínek ukazoval. Letěl s ním jeho tatínek a kmotříček a ten zůstává tam nedaleko našich pod dubem. A tatínek povídal, že ten malý brouček zůstává pod jalovcem a pak mi jednou ten jalovec ukázal. A takže ho tam pod jalovec zanesou. Zavolali ještě dva kamarády, udělali taková malá nosidélka, ustlali na ně trochu měkounkého mechu, natrhali ho na hrušce u samé země a milého broučka na to položili. Ale brouček nevěděl o ničem a nesli ho pomalu a opatrně. A už byli za potokem, už byli u samého jalovce a kdo jim to jde naproti, to je broučková maminka. Drží v ruce džbán a jde na palouk pro rosu. Ona se hned lekla, ale když nevěděla, co to je. Máte vy jakého broučka? Ptali se jí broučci. I arcič, že máme. No, budeť bychom neměli. Tak se pojďte podívat. I pro pana krále, co pak to je? Zvolala maminka a šla se podívat. Ale ještě u něho nebyla a už to viděla. A vzkřikla a padla na zem a byla jako mrtvá. A tak broučci zanesli nejdřív broučka do chaloupky a položili ho na postel a pak přivedli maminku. Ona se zatím vzpamatovala, ale nemohla ze sebe ani slova vyrazit. Až pak se dala do takového pláče. Ach, on snad byl přece neposlušný. A prosila broučky, aby skočili tamhle pod dub pro kmotřičku a pro berušku. A oni že ano, a letěli rovnou cestou pod dub. Do chaloupky se však nemohli dostat. Oni byli obě někde tam vzadu na dvorku a tak tloukli na dveře a beruška přiběhla otevřít. Kdo pak to tluče? Já. Kdo pak je to? To jsem já, brouček, tadyhle nedaleko z roští. Máme vám něco vyřídit. Tak beruška mu otvírala a kmotřička zatím také přišla. Aby jste přišli hned pod jalovec. S broučkem je zlé. Jak to kmotřička slyšela, honem, honem pod jalovec. A tu jim maminka lomila rukama naproti. Ach, on snad byl přece neposlušný. On snad byl přece neposlušný. Ach. A spěchali do světnice a tu ležel brouček na posteli, takový rozbitý. To pravé křidélko bylo celé pryč a ani sebou nehnul. A tu teprv počali všechny tři plakat. A plakali a lomili rukama a plakali. Ale brouček o ničem nevěděl a ani sebou nehnul. A když tak plakali, tu někdo spěchal k chaloupce pod jalovec. Byla to Janinka.
A nikdo jí to nepověděl, ale ona, jako by to věděla, už měla dvě lahvičky s sebou. Tu jednu s olejem a tu druhou s vínem. Janinka spěchala do světnice a tu ležel Brouček na posteli, takový rozbitý. To pravé křidelko bylo celé pryč a ani sebou nehnul. Janince se sypaly z očí slzy jako hrachy, ale nelomila rukama. Co pak vy Broučka tak necháte a nebudete nic dělat? Honem, Beruško, přines do džbánu rosy, honem! A Beruška honem běžela, nabrala do džbánu rosu a Janinka ji honem na Broučka stříkala a šplíchala. Ale Brouček sebou ani nehnul. A Janinka počínala už mít strach. Slzy se jí zasypaly z očí jako hrachy. A ještě stříkala a tím vínem milého Broučka omývala. A když ho tak zomývala, Brouček pootevřel oči a upřeně se na ní díval. Ach, to měla radost a to měli radost. Ale Brouček ani nepromluvil a už jim zas pod rukama omdléval. A tak ho Janinka zas omývala. Pak vzala tu druhou lahvičku a nalila mu do ran oleje. A když mu ten olej do těch ran lila, tu najednou přiletěl tatínek s kmotříčkem. Slunko ještě nevycházelo, ale kdo si jim řekl, že je s Broučkem zle? A ubohý tatínek byl celý pryč. Plakal a naříkal a zas plakal a předhazoval si, že přece neměl nechávat Broučka tak samotného. Kmotříček ho chlácholil, vždyť prý všichni Broučci lítají sami a oni, že také nikdy s nikým nelítali, ale nechali všeho a letěli honem domů. A tu bylo pláče, maminka zas plakala, kmotříčka plakala, Beruška plakala, tatínek plakal, kmotříček také plakal, jenom Janinka neplakala, ale celého Broučka olejem potírala. Brouček však o ničem nevěděl, ale už nebyl jako mrtvý, ale jako by spal. A Brouček pořád spal a maminka měla pořád strach, že snad přece umřel. Ale když se počínalo rozednívat, tu se Brouček probudil a otevřel oči. Janinka se na něho usmívala. Chtěl něco říci, ale nemohl. Chce se ti pít, viď, Broučku, ptala se Janinka. Brouček kývl očima a maminka mu honem podala koflíček s rosou. Brouček se napil a usnul. A když se zas probudil, už se trošku usmíval. A tak se to pořád lepšilo. Už zase mluvil, ale jen slabonce, že ho bylo sotva slyšet. A když jim vypravoval, jak se mu to tam v zahradě stalo, tu maminka pořád bědovala. Ach, on byl neposlušný. A tatínek se vadil, ale Janinka se na něj pěkně dívala a neříkala nic. A už se měl Brouček zas dobře. Maminka mu snášela, co jen mohla, kmotříčka mu posílala po Berušce jahody a vařené švestky a Janinka se chodila den jak den na něho dívat a vždycky měla něco sebou, kousek medu nebo kapínečku vína, aby se Brouček posílil. Však už mu křidelko zas rostlo, ale bylo takové slabonké a aby lítal, nebylo ani pomyšlení. Počkej, jen počkej, říkala Janinka, když u něho sedávala v trávě. Do jara se zotavíš, zas poletíš a budeš pěkně svítit.
Však už byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo. A tak broučci, že už nikam nepoletí. Jenže se ještě sejdou pod Jalovcem, protože brouček nemohl dosud na krok z domu. A tak se sešli kmotříček a kmotříčka, Beruška a Janinka. Pak tatínek ještě pozval toho broučka z Roští, který broučka tenkrát nesl na nosidelkách domů, i jeho tatínka. A tak si sedli kolem kamen, však už bylo zima, a povídali si. Brouček seděl vedle Janinky, ale neříkal nic. Maminka přinesla koláče s tvarohem a smákem, ale Brouček pořád nic. Pak šla maminka s Beruškou ven a když za chvilku zas přišli, tu nesli celé zrnko vína, jak se z hroznu utrhlo, takové krásné, modré až do červena. Postavte je tadyhle na stůl, to bude nejlepší, radil tatínek. Kohoutek už byl připravený, vzal honem kladívečko, stopku vyrazil, kohoutek nasadil a natočil do křišťálového koflíčku, až se to rdělo a přímo vyskakovalo. Beruška skočila se džbánem na palouk pro rosu a tak si nalévali a natáčeli, pili a povídali. Ale Brouček pořád nic. A počalo loučení. Pěkně se líbali a pánu Bohu poroučeli. Brouček se jaksi bál a díval se na Janinku. A Janince se sypaly z očí slzy jako hrachy. Když byl Brouček ještě moc slabý. A tak se rozešli. Kmotříček a kmotříčka a Beruška letěli pod dub, ten mladý Brouček s tatínkem tam za dub do Roští, Janinka tam k lesu do Vřesu a tatínek a maminka a Brouček stáli pod Jalovcem před chaloupkou a dívali se za nimi. Když už je nebylo vidět, musel si Brouček hned lehnout do postýlky. Tatínek pak s maminkou se sami dali do práce. Nejdřív přenášeli z komory do kuchyňky hrách a kroupy a jáhly a krupici a mouku a čočku a jiskřičku másla, aby to měla maminka všechno po ruce. Pak nanosili do kuchyňky a do síně dříví, co se ho tam vešlo. Potom všechno všudy pěkně měkonkým mechem ucpali, takže nemohlo nikde ani profouknout, zavřeli zevnitř dveře na petlici, zastrčili špejlek, ucpali mechem dveře a okna a teď ať si třeba mrzne. Ale maminka měla přece jaksi strach. A tak si povídali, že už kolikrát bylo zlé a že zas bylo dobře a usnuli. A spali, a spali, a spali. Ach, dobře se jim to spali.

0: básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha smutek. Moucha smutek se objevuje tehdy, když ztratíme oblíbenou věc nebo když odejde někdo, koho máme rádi. Přiletí však, i když se trápíme, stýská se nám nebo se nám něco nepovede. Pokud jsme smutní, stává se, že pláčeme. Pírko, aneb když bolí na srdíčku. V Emušákově začíná jaro. Tráva je zelená, sluníčko hřeje a všude zpívají ptáci. Právě jaro má Ferda ze všech ročních období nejraději. V zimě totiž nemůže chodit s rodiči na dlouhé procházky. Nastydnul by. Ale teď, když už je tepleji, mohou jít do blízkého lesa. Vydali se i dnes. Šli úzkou pěšinkou. První Ferda, pak maminka a nakonec tatínek. Listí na stromech šumělo, tu a tam zaslechli lesní zvěř. V batůšku měli nějaké dobroty pro zvířátka. Chtěli je dát v lese do krmelce, ke kterému během procházky vždy došli. Ferda se zastavil. Na zemi před ním ležela hnědá kulička. Vydávala tichonké zvuky. Píp! Píp! Ptáček! Vykřikl Ferda. A opravdu. Bylo to mláďátko kosa, jak se později dozvěděl. Asi vypadl z hnízda, řekl tatínek. Díval se nad sebe do korun stromů, ale žádné hnízdo neviděl. Měli bychom jít, jeho maminka ho určitě hledá, tak ať ji nevyplašíme. Ferda si chtěl ptáčka, ještě než odejdou pořádně prohlédnout. Sklonil se k němu a něčeho si všimnul. Tati, podívej, má divné křidélko. Tatínek přistoupil blíž. Máš pravdu, Ferdo, je asi pochroumané. Naštěstí nevypadá zlomeně, to bychom ho museli vzít k veterináři. Teď už nad ptáčkem stáli všichni tři. Bylo jim ho líto. Nakonec maminka rozhodla, že ptáčka vezmou domů. Opatrně ho nabrala do dlaní a vydali se zpátky. Po cestě si v jednom obchodě vyptali malou krabičku. Doma ji vystlali novinami a ptáčka do ní položili. Ještě předtím mu ovázali pochroumané křidélko a dali najíst a napít. A tak se stalo, že měl Ferda doma nového kamaráda. Každý den ho kontroloval, převazoval mu křidélko, krmil ho a povídal si s ním. Začal mu říkat Pírko. Ptáčkovi se dařilo líp a líp.
Brzy už nebyl jen v krabičce, ale hopsal po celém bytě. Někdy si Pírko vlezl do kapsičky Ferdovy bundy a šel s ním na hřiště nebo na nákup. Ostatní plyšáci je pokaždé vyhlíželi. Ferdovi nového kamaráda trochu záviděli. Taky by si přáli mít vlastního ptáčka. Pírko pak na hřišti skákal mezi plyšáky a hrál si s nimi. Jednou odpoledne, když se Ferda vracel z hřiště domů na svačinu, zahlédl Pírko hejno špačků, kteří nad nimi přelétli. Smutně se na ně díval. Ferda si toho všimnul. Řekl o tom tatínkovi. Je čas podívat se, jak to vypadá s pochroumaným křidélkem, řekl tatínek. Odmotali s Ferdou opatrně obvaz a tatínek začal pomaličku natahovat křidélko a prohlížet si ho ze všech stran. Tak se mi zdá, Ferdo, že tady Pírko je už úplně zdravý. Vyzkoušíme to. Rozhodl tatínek. Posadil si malého kosíka na prst ruky a dal ji těsně nad zem. Aby se ptáček náhodou nezranil, kdyby nebyl ještě úplně v pořádku. Pírko ale lehonce vzlétl.

0: máš rád, Ferdo. Zachránil jsi mu tím život, tím, jak ses o něj staral. Ale Pírko není věc ani hračka, kterou bys mohl v kapsičce nosit pořád. Křídla má právě proto, aby mohl létat, být s ostatními ptáčky. Pokud ho máš opravdu rád, měl bys mu přát to nejlepší. A to je pro ptáčka volnost. Rozumíš mi? Podívej se na mouchu, která kolem něj létá. Jakou má radost, že je svobodná. Tobě sedí jiná moucha na hlavě a vypadá docela smutně, řekl tatínek. Když mouchy zaslechly, že se o nich mluví, odletěly pryč. Cestou se moucha smutek zeptala mouchy radosti.
1: Jak můžeš mít tak dobrou náladu? Ferda přijde o kamaráda a tobě to vůbec není líto.
0: Moucha radost zamávala křidélky a řekla, to víš, že je mi to líto, ale já se raduju za ptáčka. Bude šťastný, až se dostane na svobodu. Potřebuje ji. Mouchy zabzučely a byly pryč. Ferda se rozzlobil. Mně jsou nějaký mouchy radost a smutek ukradený, tati. Ty mi to děláš schválně. To křidélko ještě nemá v pořádku. Ty nechceš, abych měl novýho kamaráda, jsi zlej. Křičel na tatínka a plakal. Slzy se nedaly zastavit. Tatínek se nezlobil. Chápal, jak je to pro Ferdu těžké. Ferdo, já vím, že si nedovedeš představit, že už nebudeš Pírka krmit, brát ho na hřiště, zkrátka, že přijdeš o svého malého kamaráda. Musíš ale pochopit, že kdyby jsi ho nechal, udělal bys to hlavně kvůli sobě. Musíš mu dát svobodu. Ferda sklopil hlavu a přikývl. Tatínek z pokojíčku odešel. Chtěl Ferdu s Pírkem při loučení nechat o samotě. I tatínek byl smutný. Pírka měl rád a věřil, že s nimi zůstane déle. Ferda otevřel okno a opatrně si posadil Pírka na rameno. Leď a dávej na sebe pozor. Ptáček zamával křidélky a vzlétl. Byl pryč. Ferda se za ním smutně díval. A díval se dlouho. Stál u okna a nemohl se pohnout. Až teď mu to došlo. Už Pírka nejspíš nikdy neuvidí. Ještě mu nestačily uschnout slzy a už zase plakal. Ještě víc než před chvílí. Ferdo, kluci přece nebrečí. Tatínek se vrátil do pokojíčku a položil mu ruku na rameno. Ferda nemohl slzy zastavit. Bylo mu to tak strašně, strašně líto. Sednul si na postel, pohled mu padl na prázdnou krabičku, ve které Pírko tak dlouho bydlel.
1: Co budu dělat?
0: Pomyslel si a cítil, jak ho bolí na srdíčku. Po chvíli přestal plakat. Už nemohl. Byl hodně unavený. Usnul. Další dny to nebylo o moc lepší. Ferda chodil jako tělo bez duše. S kamarády se vidět nechtěl, věděl, že by se ho ptali na Pírka. Sedával často u okna a díval se, jestli ho někde nezahlédne. Občas nějaké hejno ptáčků uviděl, ale prolétli vždy hrozně rychle a byli si tak moc podobní, že by toho svého asi stejně nepoznal. Tatínek viděl, že je Ferda stále smutný. Přišel za ním do pokojíčku a vzal ho kolem ramen. Víš, Ferdo, neměl jsem úplnou pravdu, když jsem ti onehdy říkal, že kluci nebrečí. Není to tak. I já jsem měl slzy v očích, když si Pírka pouštěl. Někdy nám zkrátka pomůže vyplakat se. Za tatínkova slova byl Ferda rád. Stáli společně u okna a dívali se na lavičku, kde často sedával starý plyšový pes, pan Kaplan a krmil ptáčky.
2: To je nápad! Budu dávat na parapet drobečky,

ptáčci se sem naučí létat a možná mezi nimi někdy zahlédnu Pírka. Vykřikl Ferda a utíkal se domluvit za maminkou do kuchyně, aby mu vždy nějaké kousky pečiva schovávala. Potom běžel za kamarády na hřiště. Bylo mu najednou lépe. Věděl, že když se ho budou na Pírka ptát, může jim říct, co vymyslel a poradit jim, ať to dělají taky. Třeba ho zahlédnou i oni. Po cestě na hřiště se k Ferdovi přidali dvě mouchy, ty samé mouchy, na které ho tatínek před časem upozornil. Ferda zaslechl, jak moucha Smutek už celkem vesele říká té druhé. Měla zpravdu a vyhrála z sázku. Pustil ho a bylo to správné.

0: Na větvi visí dva lenochodi.
1: První den se nic neděje. Nic se ani nepohne.
0: Druhý den taky.
1: A třetí to samé.
0: Čtvrtý den pootočí jeden lenochod hlavou a ten druhý říká.
1: Ty jsi nějak nervózní.
2: Já nevím, jak se to stalo, ale najednou tady byly Vánoce. Listonoš chodil s brašnou třikrát tak naditou, protože roznášel spousty vánočních přání. Myslivec rázoval po lese a rozvěšoval na stromy oříšky, aby veverky měly také nějaké nadělení. K rybníčku přišel rybář jen tak bez prutu a bez návnad, vysekal do ledu díru a nafoukal tam rybám trošičku vzduchu, aby si na Vánoce přilepšili. Tak tedy byly Vánoce. V domečku za lesem vystrojili parádní stromek a maminka rychle dodělávala cukroví. Upekla taky pořádný dort a Ája ho chtěla ozdobit šlehačkou. Jenže šlehačková bomba pořád ne a ne stříkat. Až se na to Fík nemohl dívat a povídá.
3: Ukáž, dej to sem, ty nemáš žádnou sílu. To se musí pořádně zmáčknout. Hele, takhle.
2: No a částečně se mu to povedlo. Na dortě sice šlehačka nebyla, ale za to byla na stropě a na stromečku.
4: Teda, ty jsi tomu zase dal, Fíku.
3: Aspoň tu máme správnou vánoční náladu.
2: Stromeček opravdu vypadal jako zasněžený a ty bílé cancoury, co visely se stropu a z lustru, neměly daleko k opravdickým rampouchům. No, teď budeme dělat vánoční zvyky, řekla maminka, když to všechno uklidili. Nejdřív rozkrajovali jablka. Když tam bude křížek, tak je to špatné, poučoval tatínek. Ale když tam bude hvězdička,
3: tak je to nepřístupné.
2: Ale ne. Když je tam hvězdička, tak je to dobré. Budeš dlouho živ a zdrav.
3: Aha, tak já to teda zkusím.
2: Fík rozkrojil jablko, udiveně zamžikal očima, pak to rozkrojené jablko ukázal ostatním a vyjeveně se zeptal.
3: A když je tam červ?
2: Rozkrajovali i ostatní, ale nikdo už neměl červa. Všichni jenom hvězdičku a tak se náramně radovali. No a teď budeme házet střevícem. To se vezme nějaký starší střevíc, zavřou se oči a střevíce hodí přes rameno za sebe. Ovšem pozor, pozor, musíte dávat pozor, aby se nerozbilo okno nebo nádobí.
4: Já první, jo?
2: A já tedy začala a střevící padnul špičkou ke dveřím. To znamená, že do roka půjdeš z domu. Vysvětlil to tatínek, ale Fík se hned ozval.
3: Co? To jako do děcáku? No tak to ne, já tě nedám, ájo.
2: Ale to je taková pověra, člověče, totiž pse. To se nesmí brát vážně. Hele, teďka budu házet já. Tatínek si stoupil pěkně zády ke dveřím a mohutným rozmachem hodil střevíc za sebe. Jenže v tom se zrovna otevřely dveře a vstoupil listonoš. Škrpál mu přistál rovnou na poštovním nose a pevně se zapasoval.
3: Chychní a chychlí chánoche, chyje chychkonoch.
2: Huhlal pošťák do střevíce a nikdo mu samozřejmě nerozuměl.
4: Co to povídá?
3: Jo, nevím. Třeba je to nějaká tajná poštovní řeč?
4: Ba ne, to bude tím střevícem na nose. Musíme mu ho sundat.
2: Tatínek nabídl panu listonošovi skleničku, ale nebyla mu nic platná. Ono se střevícem na nose jaksi špatně pije. Tak mu radši nabídli zouvák, aby si mohl ten střevíc vyzout. S bosým nosem potom už řekl docela srozumitelně.
4: Šťastné a veselé Vánoce přejeli Stonoš
2: a podal jim telegram, kvůli kterému vlastně přišel. Z toho telegramu ale taky nebyli moudří.
4: Psi, jedu, pedu, babika,
2: četl tatínek a kroutil nad tím hlavou.
5: Počkejte, co to jen může znamenat?
4: Psi, jedu, pedu, babika. Jo, to já prosím nevím, řekl listonoš. Já jenom doručuju, co mi dali. Já jsem doručovatel, víte? Sežeňte si někoho z hádankářského kroužku.
2: A odporoučil se. Pokračovali tedy ve vánočních zvicích litím olova. Fík si přitom spálil levou zadní a museli mu ji zavázat. Takže když hrál potom na speciální psí piano koledu, musel hrát jenom tříručně, teda tříklapně.

0: vykoukl z okna, usmál se a chápavě řekl.
1: No jo, tak já už vím, co to znamená psi jedu pedu babika. No to je přijedu na mopedu babička.
0: A bylo to tak. Babička už zaparkovala stroj do závěje a běžela se se všemi srdečně přivítat. Fík si na to vzal rukavice, aby babičku při objímání moc nepoškrábal. A teďka si zapálíme na stromečku prskavky, řekla Reja a hned je začala rozvěšovat. No, ono se to snadno řekne, zapálíme, ale nedokázal to ani tatínek. Jsou nějaké vlhké.
1: Tak pod nima zapálíme svíčky, no,
0: navrhl Fík. Tatínek tedy zapálil pod každou prskavkou svíčku a potom zase začali zpívat koledy.
2: Tichá noc, klidná noc.
0: Ajej. Všechny prskavky chytily najednou a stromeček nadskočil, jako by chtěl odstartovat k raketovému letu.
3: Je, a co dárky? Kdy už se budou rozdávat dárky, táti?
0: No jistě, to víte, že se taky rozdávaly dárky. Ája dostala kromě jiných věcí taky pěknou pohádkovou knížku z obrázky. Babička dostala troje bačkory, tak dala dvoje Fíkovi. To bylo pro něj právě tak akorát. Jedny na přední a jedny na zadní. Kromě toho ovšem dostal Maxi pes ještě jeden veliký, těžký balík. No, tak to je něco, bez čeho se žádnej slušnej pes neobejde, řekl tatínek a smál se. A víte, co bylo v tom balíku? Z brusu nový, krásný, bílý patník. Fík si ho hned odnesl ke své chaloupce. Potom si umyl nohy. Děti, poslouchejte. Umyl si nohy a uložil se pod svou pruhovanou peřinu ke krásnému...

Šmoulová, stroj se zdá být poškozen. V motoru to náhle bouchlo, štrysky začal stoupat dým. Šmoulové se kvapně radí, co si počnou s tím lepším. Porouchal se šmoulí koráb, je to vážně k naštvání. Kosmonauti se teď chystaj na nouzové přistání. Až se ozve velká rána, to, že stroj už doletěl, uvízl i z trosečníky na vzdálené

ona štačka ten by věděl, ale ten je šmouluje. Jediná teď šance zbývá a tak koumá chmelení. Přišel na to, jak navázat se šmoulovem spojení. Nitko, nítě místo drátů, to řád od rybáře prut. Kutil ten se tím ví rady, šmoulí vysílač je tu. Porouchal se šmoulí koráb, brzy letět bude zas. Šmoulí trosečníkům říká starý známý tačkův hlas.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, děti, jsme tady s Hankou Kynichovou. Já, Piggy a Hanka.
2: Ahoj, Piggy.
1: Ahoj.
2: Já jsem tě dlouho neviděla a chtěla jsem se tě zeptat, jak jsi se měl o Vánocích?
1: Já jsem se měl asi dobře.
2: Já protože... se tě na něco zeptám, protože když tě tak jako vidím, tak mám takovej pocit, že jsi hodně ležel a koukal jsi na pohádky.
1: Hanko, a proč máš takový pocit?
2: Protože se mně zdá, že se ti trošku zakulatila bříško.
1: Já jsem si to myslela. To se celou dobu snažím stát s bříškem zataženým.
2: Piggy, takže se dá říct, že jsi moc nechodil. A víš, co se ti stalo s tvými svaly?
1: No, nevím, co se mi stalo s mými svaly, ale vím, co se stalo s mým bříškem. Musím říct, že si nedohlédnu na kopítka.
2: To je právě to, co jsem ti chtěla tak lehce naznačit, ale naštěstí to víš sám. Takže to, že máš velké bříško, se ti povolily zádové svaly a teď je naším úkolem, pokud toto dělali i děti doma, aby jsme napravili jak tebe, tak naše děti. Co říkáš?
1: Tak asi musím říct, že bych byl rád, viď?
2: A mě tak napadá, že by naše děti mohly vzít i svoje maminky anebo tatínky a dát si s námi jedno posilování břišních svalů.
1: Ještě, že po mně nechceš, abych vzal medvěda Huga, ten by nechtěl.
2: A tak víš co, tak zavolej, máme tady nějaké kamarády, které by si zavolal.
1: Víš co, nejlepší bude, když naučíš ty cviky mě a já je naučím medvěda.
2: Tak jo, takže Piggy, pojď si lehnout na záda. Milé děti, já vás volám, abyste si s námi lehli na záda.
1: Už ležím.
2: Tak, teď pokrčte obě nožky v kolenou. Ano, ruce si dejte za hlavu. A pojďte zdvihnout lehce hrudník až po lopatky nahoru a zase pustit dolů. Piggy,
1: já nevím, co jsou lopatky.
2: Aha, tak prosím tě, to jsou takové dvě věci na zádech. Takže když si sáhneš na prsa, sáhni si na prsa a teď si sáhni na to samé vzadu, tak ti vyjedou lopatičky. Máš je tam?
1: Takové tak, kostičky.
2: To jsou ony. Takže zpátky ruce za hlavu. A teď se zdvihneme nahoru. Lopatky jsme lehce zdvihli
1: je
2: také.
1: To jako kdyby ano. Si dával bradičku k popíšku.
2: Přesně tak a pustím dolů. A Piggy, a teď nás čeká velký úkol. Udělá to 10krát po sobě. Nádech, výdech. Tak pojď, máme ruce v týl, to znamená za hlavou. A když jdeme nahoru, milé děti, Piggy, pojď, tak vždycky nahoru je výdech. Já vám to ukážu. Zdvihám hrudník, pokládám hrudník, nadechuju se. Vydechuju, když jdu nahoru a nadechuju se, když jdu dolů. A ještě jednou vydechuju cestou nahoru, nadechuji se cestou dolů. A teď pozor, malinká změna, zůstaneme nahoře a jenom malinké hmyty. Piggy, cvič, já tě vidím, ty spíš. Ty spíš.
1: Tak... Já hrozně hmytám.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. U těch hmytů se dýchá a polož se na záda. Tak, milé děti, pro dnešek by to stačilo, protože musíme trénovat pozvolna, ale pravidelně. Mějte se hezky, Piggy, rozluč se s dětmi, ahoj.
1: Ten popíček už trochu vrátil.
2: A já mám pro tebe příslib, že příště budeme opět posilovat břišní svalstvo.
1: To jsem rád. Ahoj.

příští Vánoce taky budu mít stromeček na zahradě, plánovala si hned jedna holčička. A pak přišlo to ze všeho nejlepší. Dárky. Všechny děti si vylezly na strom a každý si vybral svůj balíček. Když se někdo neodvažoval vyšplhat tak vysoko, jak by potřeboval, s radostí mu tam vylezl pan Nilsson. Děti byly tolik napnuté, co v těch balíčcích je. A našli samé krásné dárky. Vláčky a panenky, knížky a skládačky, autíčka a jeřáby a spoustu jiných hraček. Potom už nezbývalo, než strom dočista odstrojit. Není to takhle nejlepší, mít vánoční strom, na který se dá vyšplhat, když se má očesat. Liboval si Tommy a opatrně se natahoval na jednu větev pro sladkou podkůvku. Taky si myslím, přisvědčil Elof, který se po břiše opatrně sunul k perníkovému panáčkovi. Nakonec na stromě nezůstalo nic, ani jediný bonbon ve střapatém papíru. Pak na strom vylezla Pipi a sfoukla všechny svíce. Na zahradu kolem vily Vilekuly padla tma. Tedy ne úplná tma, protože sníh krásně bíle svítil a na nebi zářily hvězdy.

Bylo na čase se rozloučit a jít domů. Děti měly tolik perníkových panáčků, karamel zabalených v celofánu a malých papírových praporků, že to sotva unesly. Vždyť vy teď sami vypadáte jako vánoční stromečky, smála se Pipi. Navrch každému dala jednu z těch svící, co předtím hořely na smrku. To, aby se ještě víc podobali vánočním stromkům a také, aby si posvítili na cestu k domovu. Plamínky se všem odrážely v očích. Ano, skoro to vypadalo, jako kdyby jim ty plamínky v očích svítily, když se loučily s Pipi. Děkujeme, Pipi, řekla Anika. Bylo to moc krásné. Tohle určitě byla ta nejlepší vánoční oslava, jakou jsem kdy zažil, přizvukoval Tomík. Já taky, přidal se Elof.

Šmudlík poskakoval kolem Pipy a štěkal. I jemu to připadalo jako skvělá vánoční oslava. Dneska v noci se nemusí toulat ulicemi úplně sám. Dneska bude spát na zemi vedle zelené postýlky pro panenky, kde chrupe pan Nilsen. Tak dobrou noc, Pipi, loučili se děti. Nebude vám cestou chladno? Strachovala se Pipi. Ale kdepak, nikomu chladno nebylo. Všichni se přece báječně rozehřáli. Počasí se vyvedlo náramně, bylo jasné nebe, hvězdy zářily, vítr utichl a byla tak akorát příjemná zima.

0: to bude fajn.
1: Zlatý vrch. V jedné daleké zemi uprostřed malebného království pod horami stál kopec, kterému se od nepaměti říkávalo Zlatý vrch. Říkalo se mu tak proto, že se tu kdysi dávno dobývalo zlato. Kopec byl doslova prošpikován spoustou chodeb a chodbiček a docela nahoře stála zvonice, na kterou už dlouho nikdo nezazvonil. Pod kopcem žilo království pomalým, ba přímo klidným životem. Jeho obyvatelé byli pilní a pracovití a okolní kraj dával všem docela slušnou obživu. A tak si tu spokojeně žili král i podaní, aniž by poznali větší chudobu. Jednou takhle na večer z ničeho nic začal na zlatém vrchu vyzvánět zvon a zároveň se spustila za velkého blýskání a hromobití velká bouřka. Lidé poděšeně vyhlíželi z oken a najednou uviděli, že se nahoře na zlatém vrchu dějí neuvěřitelné věci. Samotná zvonice byla v jednom ohni a kopec se třásl jako při země třesení. Z nenadání se kopec rozevřel a za hrůzo strašného rámusení vletěli do díry ve svahu tři čerti. Až do rána celé království oka nezamhouřilo. Od kopce se ozývaly příšerné pekelné zvuky, doprovázené pekelným puchem síry. Ráno, když se rozednilo, lidé nemohli poznat svoje obydlí ani okolí. Všude zvadlé stromy, úroda sežehnutá, z půdy se jen kouřilo a všude na střechách zámku a přilehlých domků i v zahradách ležela silná vrstva popela. Za jedinou noc se proměnilo malebné království v mrtvou krajinu. Nikde ani živého ptáčka vidět nebylo. Všechna domácí zvířata se rozutekla neznámo kam a v celém království zavládly bída a hlad. Další dny se staly pro jeho obyvatele hotovým utrpením. Po celý den se všichni snažili odstranit škody způsobené čerty, ale nic to nebylo platné. Jakmile z večera celý utrmácení a hladoví ulehli ke spánku, čerti začali znovu a do rána bylo zase všechno při starém. Všude samá spoušť. Vším byla samozřejmě na vině čertí cháska, která se usídlila ve starém kopci. Pekelníci strašili celé okolí a se škodolibostí sobě vlastní pozorovali, jak se lidé trápí. Celou noc jen mastili karty a když některý z nich prohrál, vyletěl z kopce a začal tropit neplechy, aby ho přešel vztek. Ráno hrou unavení usnuli, spali až do večera a chrápali tak, že se hory sice nezelenaly, ale otřásaly se, až kamení do údolí padalo. Mladý král se trápil. Byl hrdý na to, že jeho království vzkvétá, i na to, že se všichni poddaní mají dobře. A pravdou také je, že ten král byl v celém království panovníkem všemi vážený. Sám si teď před spaním říkal, jestli se nedopustil nějakého hříchu na lidech, že ho takhle peklo trestá, ale na nic nepřišel. I vydal se jednou za starou chůvou, aby mu poradila. Stará chůva měla krále moc ráda a přivítala ho se vší úctou. Král však jen mávl rukou a hned se jí svěřil, co ho trápí. Chůva ho pozorně vyslechla a po dlouhém přemýšlení a dumání řekla: drahý králi, nejenom tebe trápí řádění těch pekelníků. My všichni poddaní hledáme u tebe záchranu. Vždyť jsi moudrý a nebojácný. Tu čertí pakáž dostaneš z našeho království jen tehdy, když budeš umět víc čertích kouzel než čerti sami. A to se nenaučíš nikde jinde než v pekle. No dobrá, řekl král, ale jak se tam dostanu? A když se tam dostanu, jak se v pekle přiučím těm čertím kouzlům? Chůva si však věděla rady. Do pekla se dostaneš jednoduše, můj králi. O půlnoci půjdeš na zlatý vrch a zahraješ si s čerty karty. Když prohraješ, tak na tobě čerti budou chtít tvou duši. Ale tu jim samozřejmě nedávej. Řekni jim, že se z žádného hříchu nedopustil a že si prohru klidně odpracuješ v samotném pekle. A v pekle se dostaneš k čertovským kouzlům jedině přes malé čertíky, co navštěvují čertovskou školu. No, králi moc do smíchu nebylo, ale byl si dobře vědom své odpovědnosti k poddaným. I hned o půlnoci se vydal bez meškání na zlatý vrch a vlezl starou šachtou čertům přímo do náruče.
2: Co tu chceš, lidský červe?
1: Spustili na něj z hurta. Jsem králem této země a nemohu se dívat na to, jak bez přestání pustošíte mé království. A čerti se smáli, až se za břicho popadali.
2: A co by si pan král přál, co? Asi by byl rád, kdybychom se vrátili do pekla. Co? Ale tam se musí pracovat, víš? A to se nám právě nechce, tady se máme líp. Ale kdybys chtěl, můžeš si s námi zahrát karty. Když vyhraješ, tak se do pekla vrátíme. A když prohraješ, duši zaplatíš.
1: Král však už měl odpověď připravenou. Duši se vám upisovat nebudu, protože jsem žádný hřích neudělal. Ale když vyhrajete, jsem ochoten za vás v pekle pracovat celý rok.
2: Ho, ho, ho, ho, ho, křičeli čerti nadšením. Proti tomu samozřejmě nic nemáme. A už začali míchat karty.
1: Král hned v první hře prohrál, nejbližší čert ho bez okolků strčil do pytle a šup s ním do pekla. Všechno vypovědělo Luciferovi a honem letěl zpátky za svými kumpány na zlatý vrch. Lucifer si nově příchozího změřil luciferským zrakem a jelikož právě peklo opustili dva bratři, Vilém a Honza, nová pracovní síla se mu náramně hodila. Král tedy nastoupil službu po nich. Ráno přidával pod kotle, přes den pomáhal Ferandě a na večer ještě cídil kotle. Každý den král pečlivě pozoroval, co si ti malí čertí caparti u Ferandy povídají. Jednou si jeden čertík stěžoval druhému.
2: To je otrava, bráško, co? Pořád jenom chodit do školy a učit se a učit se a učit se stále nějaká kouzla. Radši bych si jenom hrál.
1: Král nenápadně přistoupil k čertíkovi a povídá. A jestli pak už umíš nějaké to kouzlo, co?
2: A, už jsem tam něco svedl, ale moc toho není.
1: A co bys tomu řekl, že bych za tebe chodil do školy a ty bys si zatím mohl klidně hrát a nic nedělat? Co říkáš? Není to dobrá nabídka? No, čertíkovi se to samozřejmě líbilo a hned krále naučil, jak se může proměnit v čertíka a zase naopak. A tak král začal navštěvovat čertí školu. Jelikož to byl chytrý a bystrý král, čertovským kouzlům se naučil velice rychle. Když už znal z paměti celou čertovskou knihu kouzel, proměnil se z malého čerta ve velkého a vyletěl z pekla raz dva. Vrátil se samozřejmě rovnou na zlatý vrch, tam se proměnil v královského komořího a rovnou za čerty. Čerti si mysleli, že vidí svoji další oběť a hned spustili.
2: Snad nehledáš svého krále, ty nebohý lidský červe.
1: To zrovna hledám, odvětil král a tvářil se, že má hrozný strach.
2: No, to si tedy musíš s námi o něj zahrát karty, panáčku. Když vyhraješ, krále ti vrátíme a sami zmizíme zpátky do pekla. Ale když prohraješ, půjdeš za ním.
1: Souhlasím, pravil král. Čerti zamíchali karty a už se hrálo. První hru král jasně vyhrál.
2: To neplatí, křičeli čerti. Karty byly špatně namíchány. Hrajeme ještě jednou.
1: No dobře, zabručel král. Ještě jednou, ale už naposledy. Tentokrát míchal další čert, ale král znovu vyhrál.
2: Je, v tom je nějaká čertovina, ječeli čerti. To přece není možné. Ještě jednu hru.
1: To už se král rozčílil. Proměnil se v krále a zaburácel. Vy holoto jedna chlupatá, rohatá, koukejte odtud zmizet, než z vás nadělám žížaly a první kosák vás sezobne. Na důkaz své kouzelné převahy vykouzlil všem čertům jelení parohy a uzel na ocase, který pak už nikdy nerozvázali. Po čertech, jako když se zapráší a na zlatý vrch se už nikdy nevrátili. A co se s nimi stalo, když se vrátili do pekla s takovou parádou? Na věky věků museli dělat ty nejhorší práce za tu ostudu, kterou peklo jejich vinou utržilo. Král po návratu na zámek použil všech svých čertích kouzel a království bylo opět krásné a malebné. Vládl potom ještě dlouhá léta a svá čertovská kouzla už nikdy nepotřeboval.

0: Sluníčku. Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Kapitola 2. Proč je lepší, když se robot rozbije?
1: Do laboratoře profesora Kurami vešla návštěva.
0: Byla to paní pěkně při těle a nadmíru upovídaná.
2: Pane profesore,
1: spustila rázně.
2: Poslouchejte, ten můj manžel je strašně ospalý mužský.
1: Pan profesor se polekal, jak se na něj ta ženská obořila.
2: Divíte se, že mám tak silný hlas? To je tím, jak každé ráno toho svého burcuju, rozumíte?
3: Chápu vás, paní,
0: odpověděl profesor Kurama.
3: Váš pan manžel se ráno nemůže probudit a vy byste si přála, abych vám sestrojil nějakého budícího robota.
0: Paní se zasmála.
2: Přesně tak, pane profesore, vy jste na to hned přišel, něco takového bych vážně potřebovala.
1: Jen to dořekla, už byla ze dveří pryč.
0: Pan profesor neměl rád takové ženské s hlučnými a skřípavými hlasy, ale co měl dělat? Hned se dal do práce.
1: Vymýšlel, jak by mohl takového budícího robota dát dohromady.
0: Protože měl vždycky spoustu dobrých nápadů, sestrojil brzy robota, který nejen budil.
1: Na to by přece postačil obyčejný budík.
0: Nýbrž dělal i mnohé jiné užitečné věci.
1: Tak především uměl ve stanovenou dobu každého probudit.
0: Dále dovedl svléknout pyžamu.
1: Potom vyčistil kartáčkem zuby, namydlil obličej a umyl vzbuzeného.
0: Pak ho utřel ručníkem.
1: Uměl také oholit, napomádovat vlasy a učesat.
0: To všechno ten robot dovedl.
1: Paní s chraplavým hlasem se chodila dennodenně pana profesora poptávat.
2: Pane profesore, ještě to nemáte hotovo? Jestli mě co nejdřív nepomůžete, já snad přijdu o hlasivky.
0: Profesor Kurama byl konečně s prací hotov. Vysvětloval paní dopodrobna, jak má s robotem zacházet.
1: Jenže ta ho ani pořádně nevyslechla, popadla robota a řítila se domů.
2: Teď už se nebudu každé ráno zlobit a sama se aspoň pořádně prospím,
1: libovala si. A večer postavila robota k posteli svého muže.
2: Nesmím se na robota příliš spoléhat. Raději ho nařídím tak, aby začal budit o něco dřív,
1: řekla si a otočila nějakým kolečkem.
0: Její manžel o tom nevěděl a pomyslel si.
4: Takový robot je dobrá věc, ale bude lepší, když posunu budící kolečko, aby mě probudil o něco dřív, jinak zaspím.
1: A taky otočil nějakým kolečkem.
0: Žena to viděla. Domnívala se, že vrátil kolečko do původní polohy.
1: Proto robota nařídila na ještě dřívější dobu.
0: Na to oba spokojeně usnuli.
1: Byla půlnoc. Všude bylo ticho, paní, pán a všichni lidé v okolních bytech spali tvrdým spánkem.
0: V tom se rozlehlo po celém domě.
5: Je ráno.
0: To se dal do křiku robot.
1: A nejen to. Popadl muže, vytáhl ho z postele a svlékl z pyžama.
0: To by probudilo i toho největšího spáče.
4: Co se děje? Je mi hrozná zima. Pčík!
1: Muž chtěl znovu vlézt do postele, ale robot ho chytil a jal se mu čistit zuby.
4: Počkej, pusť mě!
0: Vykřikoval muž.
4: Vždyť je teprve půlnoc.
0: Ano. Manželka postrčila robota, aby budil dřív. Manžel ho taky popostrčil. Pak ještě jednou ona a tak se to všechno stalo.
1: Teď se muž usilovně snažil vyvléci z robotova sevření. Jak tak spolu zápolili, robot upadl na zem. Žuch!
0: Myslíte, že se rozbil?
5: Je ráno!
0: Zaznělo znovu silným hlasem.
1: Tentokrát to platilo paní.
0: Robot se opět vztyčil, popadl ji a snažil se jí svléknout pyžamo.
2: Pomoc!
1: Zaječela na celý dům.
0: Muž k ní přiběhl a spolu s ní se snažil robota uklidnit.
1: Ale marná snaha. Robot řádil jako pominutý. Paní namydlil tváře a chystal se jí oholit.
0: Pánovi zase nacpal do úst pomádu, na vlasy a napřahoval kartáček, aby mu pomádou vyčistil zuby.
1: Při takovém jeku a křiku se ovšem seběhli sousedé a vyzvídali, co se to děje.
0: Náhle něco v robotovi zahrčelo a on se přestal hýbat.
4: Toho bláznivého robota musíš okamžitě vrátit profesoru Kuramovi.
1: Rozčiloval se manžel.
0: Pan profesor byl vzbuzen uprostřed noci.
2: Takhle jsem si to nepředstavoval.
1: Obtloustlá paní s křaplavým hlasem mu donesla robota zpátky a nadávala a zlobila se.
2: Za rámeček nedáte.
3: To, že jsem zavinil já? Tak dlouho jste si hráli s páčkami a kolečky, až jste robota rozbili.
0: Rozhněval se taky pan profesor.
1: Byl ještě celý zlostný, když si znovu lehal do postele.
3: To je nesvědomitost. Stroj přece musíte obsluhovat tak, jak ho nařídím. Ale to ne. Každý si dělá, co chce a potom to takhle dopadne. A vůbec nedovedu pochopit, jak může být na světě takový spáč, který potřebuje robota na buzení. Mne by probudilo každé šustnutí.
1: Zlobil se stále pan profesor, až nakonec usnul.
0: V tom se otevřely dveře jeho bytu.
6: Spí tvrdě, to je dobře. Profesor Kurama je slavný vynálezce, jistě bude mít doma spoustu peněz. Podívám se mu na ně.
0: Ano, byl to zloděj.
6: Kde pak má asi svou pokladnu?
0: Zloděj se potichu plížil pokojem a šátral kolem sebe, aby našel, kam profesor ukrývá peníze.
6: Tady něco je. Ale co je to za divnou pokladnu?
0: Zloděj nahmatal robota a otočil kolečkem, aby ho otevřel.
1: Tu se celým domem rozlehl křik.
5: Je ráno!
0: Zloděj se domníval, že otevírá pokladnu a zatím uvedl do pohybu robota.
4: Ticho, budeš tiše.
0: Vylekal se zloděj, ale robot se nedal rušit.
5: Je ráno!
1: Volal jako na lesy.
4: Mlč, vždyť byla před chvílí teprve půlnoc.
0: Snažil se zloděj skrotit robota a uhodil ho.
1: Robot přestal křičet, jako když utne, ale za to popadl zloděje a začal ho svlékat.
4: Co to děláš? Přestaň, vrať mi šaty!
0: Bránil se zloděj.
1: Jenže robot byl porouchaný a dělal si, co chtěl.
0: Popadl zloděje a celý obličej mu pomazal zubní pastou.
1: Potom ho postříkal vodou a jal se ho ručníkem utírat.
4: Nech to, vždyť to bolí, mám oči zalepené pastou, pusť mě!
1: Jak zloděj hulákal, zacpal mu robot ústa pomádou na vlasy.
0: Zloděj se chtěl dostat z robotova obětí.
1: Celý přitom zrudl a plival kolem sebe pomádu.
0: Robot uchopil hřeben a začal zloděje vší silou česat.
4: Přestaň už! Au! Vyrveš mi všechny vlasy!
1: Polámaný robot však jeho nářku nechtěl rozumět. Stiskl teď zloděje ještě pevněji, popadl břitvu a holil mu vlasy.
0: Zloděj se jenom třásl a bál se, aby mu robot neuřízl hlavu.
7: Pomoc! Vrahové, pomoc!
0: Zlodějova hlava byla dočistá holá.
1: Konečně se profesor Kurama probral ze spánku a vběhl do pokoje.
0: Spatřil tam svlečeného muže, který se chvěl jako osika a bědoval v robotově náručí.
3: Co to tu provádíte? Vždyť nastydnete, člověče!
1: Volal na zloděje, ale ten bez ustání naříkal.
7: Co to tu máte za strašidelnou pokladnu? Popadla mě, celého mě oholila a div mě nerozmačkala.
3: Jaká pokladna? To je přece polámaný robot.
7: Tak proč ho tady necháváte?
3: Přinesli mi ho zpátky, protože se porouchal. Ale kdo jste vlastně vy, že se procházíte v noci po cizím bytě a děláte si tady s mými věcmi, co chcete?
7: Já vlastně nevím.
0: Zakoktal zloděj a už pelášil ven.
3: Počkejte, něco jste si tu zapomněl. Vaše šaty.
0: Zloděj se samozřejmě nevrátil.
3: No co to má znamenat? Co to bylo za

0: ať umíme víc.
1: Každý pejsek umí zaštěkat. Každý pejsek umí zaštěkat. Každý pejsek. Každý pejsek. Každý pejsek.

0: ať umíme víc.
1: Každé sluně umí zadupat.
0: Dup, dup.
1: Každé sluně umí zadupat.
0: Dup, dup.
1: Každé sluně.
0: Dup.
1: Každé sluně.
0: Dup.
1: Každé sluně umí zadupat.
0: Dup, dup.
1: Každé sluně.
0: Dup.
1: Každé sluně.
0: Dup.
1: Každé sluně.

0: staromódní technice tři myši posmívali, až se uchechtali k smrti.
1: Hihlík má tajný plán. Hihlík vyrazil z Kilimandžára a křivolakými uličkami spěchal do klidnější horní části města, kde bydlel pan Vavřinec i profesor Kadeřábek. Doufal, že Egon bude ještě doma, ale nebyl. Místo něho tu seděl za stolem Ramses. Vypadal naštvaně.
2: Kde se pořád touláš? Myslel jsem, že mi chceš pomáhat.
3: To taky dělám, odpověděl Hihlík. Egon, to není.
1: Zeptal se roztržitě.
2: Jaký Egon?
3: No, přeci pan Vavřinec.
2: Co by tu dělal?
3: Je tady doma a já ho zrovna teď moc potřebuju.
1: Tohle už Ramses nevydržel.
2: Tak poslouchej, křičel. Chceš mi pomoct najít bráchu nebo ne?
3: Ale o to já se celou dobu snažím, bránil se Hihlík.
2: Tak mi konečně pověz, kdo je ten kudla Dederon? Přece si říkal, že o něm něco víš. A on už profesorovi volal, že chce výkupný.
3: A proč profesorovi? Nechápal Hihlík.
2: No, protože to zvednul. Táta se mu připojil na telefon a na tom už teď nezáleží. Ty něco víš a nechceš mi to říct,
1: vztekal se Ramses.
3: Tak dobrá, vím, kdo je kudla Dederon a taky vím, kde tulíka vězní.
2: Tak co uděláme?
1: Ramses vyskočil od stolu.
2: Musíme ho osvobodit.
3: To není jen tak, řekl Hihlík a řekl to velice vážně. Dederon je šéf gengu strašně nebezpečných lichožroutů. Patří jim celý dolní město a uši mají propíchnutý spínacíma špendlíkama.
1: Ramses se nezmohl na slovo. Zdálo se mu, že jeho bratranec blouzní, ale přesto navrhl, že přivede posily, toho siláka Vasila, o kterém už Hihlík jistě slyšel, a jeho kumpány Padráta a Škrtiče.
3: Ne, já už mám plán, jak tulíka osvobodit, ale nejdřív musím vyloupit jeden krám s ponožkama,
1: oznámil mu Hihlík. A do toho zarachotili klíče v zámku a vešel pan Vavřinec. Ramses se musel ztratit. Proklouzl na balkón a ještě než se začal spouštět po hromosvodu na chodník, stačil na něho Hihlík křiknout.
3: Ramíku, věř mi, a nikomu ani slovo. Hlavně teď nic sám nepodnikej, nebo všechno zkazíš.
1: Jenom jednou za to táče spořádal i punčocháče.
4: Od tetičky z Francie chudinka už nežije.
1: Ach, to bylo pláče.

0: Chess, chess.
1: On, to je on, je on, je on. Máme energii, buďme na ní hodní. Ano, od koho je?
2: Je vodní.
1: Je vodní.
2: A nezapomeň zhasnout na záchodě. Šetři elektřinu.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, zdravím i tebe, Piggy.
0: Ahoj, Hanko Kinichová. Máme tady dnes ve studiu Hanku Kinichovou, ale možná, že nebudeme cvičit.
2: Máš pravdu, já jsem totiž dnes přinesla kolo.
0: No právě.
2: A přinesla jsem své boty, v kterých chodím po horách, po lese a chtěla jsem se tě zeptat.
0: Poslouchej, Hanko, ale ty už mají hodně nachozeno, viď? To jsou správně rozšlápnuté boty.
2: Já jsem si myslela, že to neprozradíš. Já jsem si zapomněla z posledního turistického výletu vyprat.
0: O to vyprat, ale přijde mi, že jsou také pěkně povolené a máš tkaníčky dobře na utažení a to jsou dobré boty.
2: To jsou velmi dobré boty, ale nejdříve otázka na začátek. Já jsem si kolo a boty přinesla proto, abych se tě zeptala, jestli víš, jaký je rozdíl mezi cyklistikou a turistikou.
0: Cyklistika, turistika, turista, to je ten člověk, jak má na zádech batoh a má tyhle ty boty jako ty a teď šlape a šlape a to je turista.
2: To je turista?
0: Protože turisté, zajisté, rozutíkají se po lese, to si pamatuju.
2: A tedy tím pádem už asi budeš i vědět, co je to cyklistika.
0: A cyklistika.
2: Proto tady mám to kolo, mám tady bicykl.
0: Cyklist, aha, tam je nějaký jazykový oříšek, bicykl, cyklistika.
2: Přesně tak, je to vlastně sport, který se vykonává na kole. A já bych teď, protože cyklistika, turistika jsou velmi rozšířené sporty, ale já mám někdy pocit, že se děti, možná někdy i rodiče, nedostatečně připravují na vykonávání těchto sportů. A protože...
0: No počkej, tak sednu na kolo, kluci na mě čekaj, drandíme s Méďou, s kocourem na kole.
2: No to bych ti dala, kdybych ti takhle viděla sednout si na kolo. Piggy, co jsi udělal za velkou chybu? Neměl jsi na hlavě?
0: Květináč, nevím.
2: Přilbu si neměl, neměl jsi dostatečně přitaženou, takže když by si spadnul na kole... Tak co?
0: No Honko, já tady přilbu mám, protože slečna učitelka Zovaheda Okátá říkala, že ji musíme mít.
2: Přesně tak.
0: Ale víš co, když jedeme jenom s klukama, tak to neberu to.
2: Já jsem totiž tuhle viděla taky, tatínka s holčičkou, jenom přejížděli od baráku k baráku, od sousedky k sousedce, holčičce skočila pod kolo, kočka, holčička spadla, přilbu neměla a co? Za chvilku jela houkačka a jeli na šití do nemocnice. Takže ani malinký kousek, ani 3 metry, prostě bez přilby se nejezdí.
0: Takže myslíš, že vždycky, když si sedám na kolo, takže musím mít přilbu na hlavě?
2: Kdyby si neměl nic jiného, tak přilbu na hlavě musíš mít vždycky.
0: Takže třeba plavky a přilbu?
2: Třeba plavky a přilbu, ano, možná se to zdá takové zvláštní, ale proč by se třeba z koupaliště nebo na koupaliště nejelo v plavkách?
0: Já vím, protože ta hlava, to je velká vzácnost, viď?
2: Hlava je velká vzácnost, o tu se opravdu musíme starat.
0: Já ti slavnostně slibuju, že už nikdy nepojedeme nikdo na kole bez přilby, protože budeme chytří.
2: A to samé bych chtěla, aby mi slíbili děti, že už nikdy nenasednou na kolo bez přilby, ale pojďme teď ještě k tomu, co je důležité právě při turistice. Jdu po těžkém terénu, klouže mi to, je tam kluská tráva. Přilbu si myslím, že ne, ale v každém případě jsou velmi důležité boty.
0: Je, proto ty máš ty boty tady.
2: Proto jsem ti vzala ukázat své boty, protože moje rodina a děti se právě věnujeme turistice, možná víc než cyklistice, ale každý si prostě najde svůj sport, který mu vyhovuje.
0: Hanko, a kde jste byli naposledy?
2: Já jsem byla na krásném výletu, byla jsem v Borku u Žluti.
0: Jú.
2: Uprostřed lesů, uprostřed luk, bylo to tam moc krásné.
0: A moc jste toho nachodili, víte?
2: A vylezla jsem na dva velké kopce, jeden se jmenoval Nevděk a druhý se jmenoval Vladař.
0: Vladař.
2: Bylo to ve výšce skoro 700 metrů nad mořem.
0: Nevděk a Vladař jsou kopce a koukají na sebe.
2: A jestli jste ještě v tomto kousku republiky nebyli, tak se tam určitě vydejte na turistický výlet. A pozor, jsou tam hlavně i cyklostezky, takže na Vladaře i na Nevděk můžete klidně dojet i na kole.
0: Prima, tak Hanka vážně je turista i cyklista, vejce říká cyklista.
2: Moc ne, mě to kolo totiž moc nebaví, ale jak jsem říkala, každý si na světě najde svůj sport, který který mu přináší radost a tím mým je právě turistika.
0: Hanko, víš, jak to má třeba Méďa? Méďa Hugo, ten nejradší ze všeho čte knížky. A nechtěl se mnou vůbec běhat, protože říkal, že ho to moc namáhá. Tak jsme s kocourem Vojtou vymysleli kolo. A na kole s námi Méďa jezdí moc rád. Takže to je podobné, viď?
2: A to já vás moc chválím, to já vás moc chválím, že jste přemluvili Méďu, aby něco dělal. V každém případě, děti, já si zase beru své kolo a své boty domů. Dneska už se s vámi loučím, ale určitě se ještě uslyšíme. Ahoj!
0: Ahoj, takže na kolo vždycky přilbu na turistiku. Dobré boty, do roboty! Ahoj, mějte se hezky!
1: Zvířátka nemohla tušit, že jejich hlásky někdo zaslechl. V tom se ježek rozkřičel a skákal jako střeštěný.
3: Támhle, podívejte, támhle letí.
4: Zase nějaký vrtulník nebo co?
3: Letí nějak tichounce.
5: Lapuče. Vždyť jsou to labutě!
1: Trojice bílých ptáků plachtila vzduchem jako pohádkové zjevení. Krtek, ježek i zajíc okouzleně sledovali, jak se k ním ti bílí ptáci blíží. Labutě je uviděli, zakroužili nad městem a pak přistáli na střeše. Krtek začal vyprávět, jak zahynul jejich les, jak nadarmo bránili svůj pařez.
5: Teď jsou tu jen domy a neteče tady ani potůček. Lidi si všechno postavili jen pro sebe a pro svoje auta.
3: Nedá se tu dýchat.
1: Labutě naslouchali a další vysvětlování už nepotřebovali. Posaďte se, vybídli kamarády, a dobře se držte.

Kamarádi nasedli do hebkého labutího peří a letěli. Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřenému městu.

mysleli na krajinu, kde nejsou žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat papír a razítko, a pomalu zapomínali na šedivé špinavé ulice, naplněné rámusivými motory. Těšili se, že znovu uslyší zpěv ptáků, že se budou prohánět trávou společně s pestrými motýly a že si budou celý den hrát.

0: Dnes je 25. května.
1: A svátek má Viola.
0: Je, to je krásné jméno. Víš, že Viola je latinský název pro kytičku fialku?
2: A věděli jste, že Viola je taky hudební nástroj?
0: Vypadá jako housle, jenom je o malinko větší. Violkám přejeme?
2: Všechno nejlepší.
3: Těm jeskyním se říká krasové, ale měly by se jmenovat krásné. Tisíce let v nich voda rozpouštěla kámen, aby ho nechala znovu usazovat a vytvářet prapodivné tvary. Dlouho je znali jenom permoníci, ale časem začali přicházet lidé. Někteří se tu schovávali, jiní báli, další bádali. Ti poslední sem přivedli turisty, aby jim z té krásy něco ukázali. Správci tu postavili železné schody, natáhli elektřinu a rozsvítili reflektory. Při turistických prohlídkách se může všelico přihodit. Permoníci proto jeskyně hlídali a chránili před neopatrnými návštěvníky, kterých přibývalo. Mezi permoníky se ochráncům jeskyň říkalo krápníčkové a vedl je starý permon Rampouch. Jednoho dne si k sobě zavolal dva žáčky, Špičku a Sukinku. Dostali jsme se do tísně, musím poslat na hlídku vás dva. I když toho radost nemám, řekl rozmrzele. Ale já na vás dohlédnu, to si pište. Krápničkové na sebe mrkli. Věděli, že si Rampouch tuzerát zdřímne. Špička byl permonický kluk. Na hlavě měl čepici s vysokou špicí. Sukinka si ušila sukni podle krajkových vzorů krápníků. Když se oba přitiskli ke stěně, nikdo je od krápníků ani nerozpoznal. Za to ti dva měli oči všude. Sukinka viděla holčičku, co si spletla cestu a zabočila do nesprávné chodby. Neuměla ještě číst a taky jí byl nápis vstup zakázán k ničemu. Sukinka se k ní vydala a dala si pozor, aby ji nevyděsila. Jsem krápníková princezna a dovedu tě k mamince, špitla. Holčička rázem zapomněla plakat a poslušně se nechala odvést. Špička zase nachytal turistu, který odhodil plechovku od limonády mezi krápníky. Hned to zvedni, špindíro, křikl na něj. A muž se vrhl po plechovce, až si odřel nos. Na večer měli oba krápničkové ušoupané nohy. Máčeli si je v ponorné říčce vrtulce a přitom se probírali kupkou věcí, které za celý den nazbírali. Na hromádce ležely rukavice, šála, obaly od oplatek nebo třeba slupka od banánu. V tom Špička zvedl ruku a ukázal na hladinu říčky. Leželo na ní lehce nazelenalé tělo, které se každou chvíli zastavilo a otočilo kolem své osy. Vždyť taky vrtulka dostala jméno podle vírů, které se v ní točily jako voda ve výlevce. Cypriáne, nastydneš, zavolala Sukinka. Postava zahýbala rukama nohama a na břeh vylezl vodnický kluk. Od pramene jsem se ani jednou nevynořil, jektal zuby. Kdybyste na mě nezavolali, doplaval bych až do tůně. Vodník se snažil vypadat jako hrdina, ale husí kůži měl velikou jako plané neštovice. Cypriáne, dej na mě. Zase budeš muset pít čaj z puškvorce proti kašli. Nebudu, protestoval Cyprián. Budeš, nedala se Sukinka. Já ti povím, co budu. Já budu náčelník družiny vodnických otožilců, řekl Cyprián a skočil do ledové říčky. Člověk by byl už dávno utopený, díval se za zeleným plavcem obdivně Špička. Chápu, že si lidé berou do jeskyně čepice a svetry proti zimě, ale proč sebou nosí tohle? Sukinka držela v ruce pilník, který našla v kupce ztracených věcí. Pilník můžou potřebovat jenom lupiči, vyhrkl Špička. A sám se lekl toho, co vyslovil. A jak vypadá takový lupič, chtěla vědět Sukinka. Strašně. Je velikánský, má dlouhý černý vlasy, bílý fousy, červený oči, křivý zuby a z uší se mu kouří, chrlil za sebe Špička. Říkali nám to ve škole. V tom se jako na potvoru ozvalo z hlouby jeskyně táhlé skřípavé vrzání. Jestli to bude lupič, přepereš ho? Tichonce se zeptala Sukinka. Přepereme ho spolu, stiskl jí ruku Špička, ale bylo jasné, že má hrdlo sevřené strachem. Prošli několika síněmi, vrzání bylo stále hlasitější. Jsou dva? Věkla Sukinka. Ano. Dva muži se dělili o pilku, kterou podřezávali překrásný krápník. Ani jednomu se nekouří z uší. Sukinka se vyčítavě podívala na Špičku. Ten jen pokrčil rameny. U všech čertů vylámu si na pile všechny zuby, zahudroval jeden ze zlodějů. Kdybys nestratil pilník, mohli jsme být hotoví, okřikl ho druhý. A hni sebou. V tom ale strnul. Vytřeštěně zíral před sebe. Vidím permoníky, blekotal. První se otočil a rozhlížel se přes brýle tlusté jako lupy. Nesmysl, permoníci nejsou. Sukinka začala tiše prospěvovat. La la la la la la, snad aby si dodala odvahy. Za to oba lupiči odvahu ztratili. Jako opřekot se pustili směrem, kde tušili východ. Jenomže krápničkové je předešli. Přehazovali nápisy vstup zakázán na průchozí chodby a ty zakázané nechali bez označení. Zloději se v jeskyni zamotali, ztratili se jeden druhému a pak se to stalo. Brýlatý se opozdil, uklouzl, spadl do vrtulky a zmizel v jejím víru. Dám zprávu Cipriánovi, vykřikla Sukinka a začala ťukat do krápníků. Ciprián tu byl v cuku letu, vytáhl nehybného zloděje ven a z prutka mu dosedl na břicho. Zloději vytryskl z pusy gejzír vody a v zápětí se rozkuckal. Střídavě kašlal, kýchal a vysvětloval. Nechal jsem si postavit dům. Beton, panely, sádro, karton, plasty, nádhera. Ale chtěl jsem do něj něco z přírody, víte? Něco opravdového. A pak už jenom kýchal, kýchal, strašně kýchal, až se jeskyně otřásala. To zburcovalo i spícího Rampoucha. Co tady vyvádíte, láteřil? Cipriána radši skočil do říčky. Vrchní permon se z lávky díval na lupiče. Je to člověk nebo utopenec? Zeptal se už mírněji. Je to zloděj, odpověděli krápničkové. Ale vlastně nic neukradl. Já to tušil, já věděl, že se něco semele, vás dva tak někam poslat, hartusil, ale permoníkové si z jeho slov příliš nedělali. Radši už jděte, rozkázal Rampouch, jenže na místo krápničku se začal sbírat zloděj. Vy ne, křikl Rampouch, ale pak si to rozmyslel. A nebo vy taky, jděte. A jednou provždy si pamatujte, že my, permoníci, i když jsme maličcí, dokážeme podzemní poklady ohlídat jako někdo jiný. A pak čtverácky mrkl na oba své žáčky.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Sůl nad zlato. Byl jeden král a měl 3 dcery. Všecky byly krásné a moudré. Když zestárl, chtěl jednu z nich ustanovit královnou, leč nevěděl, kterou, protože měl všechny stejně rád. I napadlo ho konečně, že ustanoví královnou tu, která ho má nejradši. Zavolal si dcery a řekl: Dcerušky moje, jsem již stár, nevím, jak dlouho tu ještě mezi vámi budu žít. Dříve než umřu, rád bych ustanovil jednu z vás královnou. Proto bych rád věděl, jak mne která máte ráda. Odpověz mi nejdřív ty, dceruško nejstarší.
1: Tatíčku můj, ty jsi mi milejší nad zlato,
0: řekla nejstarší princezna. A jak ty mne máš ráda, ptal se král té prostřední.
1: Tatíčku, mám tě radši než perly a drahé kameny,
0: odpověděla tato.
2: Což ty, Maruško, jak ty mne máš ráda,
0: tázal se nejmladší.
1: Můj milý tatíčku, mám tě ráda jako sůl,
0: řekla Maruška a políbila králi ruku.
1: Cože, ty nevděčná,
0: zvolali obě sestry,
1: tak málo tatíčka miluješ, jen jako sůl.
3: Ano, jako sůl,
0: odpověděla Maruška a usmívala se mile na tatíčka. Král se na Marušku rozhněval a řekl:
4: Jdi pryč ode mne, máš-li mne ráda jen tolik jako sůl, takovou obyčejnou, nepatrnou věc, kterou každý může mít. Až bude lidem sůl vzácnější než zlato a drahé kameny, pak se vrať, budeš královnou, nyní však odejdi.
0: Maruška poslechla otce a s pláčem odešla ze zámku. Kudy šla, tudy šla, až přišla do hustého lesa a tam potkala babičku. Pěkně ji pozdravila a chtěla jít dále. Ale babička jí zastoupila cestu a ptala se:
5: Proč pláčeš, dívenko?
1: Ach, babičko, co je mi platno vám to povědět? Vy mi pomoci nemůžete.
5: Jen mi vše pověz, stará jsem, mnoho vím, ráda ti poradím.
0: Maruška se babičce svěřila se svým zármutkem.
1: Nechci být královnou, ale ráda bych tatíčka přesvědčila, že ho mám na světě nejraději,
0: dodala s pláčem.
5: Nepláč,
0: těšila jí moudrá babička.
1: Chceš-li, zůstaň po nějaký čas u mě ve službě.
5: Uvidíme, co bude dál.

Maruška ráda svolila. Šla s babičkou do její chaloupky a když se najedla a napila, ptala se jí babička. Umíš pracovat, trávu sekat nebo len příst? Neumím, řekla upřímně Maruška, ale naučím se všemu. Babička ji tedy vyučila a Maruška ráda pracovala. Zatím na zámku žili obě sestry vesele v neustálých radovánkách. Otec jim dal klíče od pokladny a tu se přesvědčil, že den ke dni o něho méně dbají. Nejstarší stále jen zlato rovnala a dukáty počítala a k otci se mnohdy za celý den ani jednou nepodívala. Prostřední kupovala perly a šperky vykládané drahými kameny a zdobila se jimi. Jen radovánky a hostiny pořádala a na otce úplně zapomínala. Králi bývalo velmi smutno a často vzpomínal na Marušku, jaká byla hodná a jak ráda se o něho starala. Byl by nejraději pro ní poslal, ale nevěděl, kde je. Jakmile si však vzpomněl, že ho má ráda jen jako sůl, zase se na ní hněval. Jednoho dne měla být v zámku slavná hostina a tu přiběhl ke králi kuchař s velkým nářkem, že nemá soli, neboť všechna sůl, kterou měli v zásobě, se rozmočila a zkazila. Čím budou nyní solit? Ihned pošlete sluhy pro jinou, poručil král. Kuchař bědoval, že se po ní již scháněl po celém městě a nikde ji nemůže sehnat. A pošle-li posly do vzdáleného města, nemohou se včas vrátit. Hostina má být již večer, sejde se plno hostů, co jen si má nyní počít. Tedy připrav jídla bez soli, poručil král a kuchař poslechl. Byla to divná hostina. Polévky a pečeně byly málo slané, hostům pranic nechutnalo a brzy se rozjeli. Král byl mrzutý a poručil vyslat posly na všechny strany pro sůl. Ti se však vraceli s nepořízenou, neboť i jinde měli o sůl nouzi. Kdo ji měl ještě trochu v zásobě, nechtěl ji prodat ani za zlato, perly a drahé kameny. Hosté přestali do zámku jezdit a bylo tam smutno. Všichni lidé v zámku i v městě jedli nyní jen sladká jídla a ta se jim brzy znechutila. Každý si přál mít aspoň tolik soli, aby si mohl osolit chléb. Ach, to by nyní byla ta pravá lahůdka. Lidé již nebyli tak zdraví a čilí jako dříve, postonávali a sil jim ubývalo. Král onemocněl a princezny též. Tu teprve král uznával, jak vzácná je sůl a litoval, že Marušce tolik ublížil. Marušce se zatím dařilo u babičky dobře. Nevěděla nic o tom, co se děje v zámku, až jednou jí babička řekla: Dívenko moje, je čas, aby ses vrátila domů. Ach, babičko, jak se mám vrátit, když mne tatíček nechce? Rád tě uvidí, těšila jí babička a vyprávěla jí, co se přihodilo v té době, kdy ona zůstávala v lese. Dobře si mi, Maruško, sloužila. Řekni, co by si spřála, vše ti splním, pravila babička. Nic jiného nechci, jen trochu soli, abych ji tatíčkovi mohla přinést pro pochoutku, odpověděla Maruška. Nic jiného si nepřeješ? Ne, babičko, jen o sůl vás pěkně prosím. Dobře tedy. Ať ti nikdy sůl nechybí, když si ji tak vážíš. Zde máš mošničku se solí, vezmi i tento proutek.
Až se otec s tebou smíří, jdi přes tři vrchy a uhoď proutkem do země u skály. Otevře se před tebou a co tam nalezneš, bude tvé. Maruška babičce pěkně poděkovala a ta šla s ní až na pokraj lesa. Políbila Marušku a zmizela. Když došla Maruška do zámku, nikdo ji nepoznal, protože byla oblečena jako chudá dívka a obličej měla spola zakrytý šátkem. Žádala, aby ji pustili ke králi. Služebníci ji však v tom bránili, že prý král je nemocen a nikdo k němu nesmí. Jen mne k němu doveďte, prosila Maruška. Nesu panu králi dar vzácnější než zlato a perly, ten ho jistě uzdraví. Oznámili vše králi a ten poručil, aby k němu dívku přivedli. Když vstoupila, král ji nepoznal. Požádala o chléb. Král poručil, aby jí chléb podali a řekl smutně, soli však nemáme. Sůl mám zase já, řekla Maruška a ukrojila krajíček chleba. Posolila a podala jej králi zároveň se svojí mošničkou se solí. Král se chopil jejího daru s radostí a zvolal, sůl, dívenko dobrá, jak vzácný dar si mi přinesla. Pověz, jak se ti mám odměnit, dám ti, co jen budeš chtít. Nic nežádám, tatíčku můj, jen abys mne měl rád jako sůl, řekla Maruška a sněla z hlavy šátek. Král ji poznal a nevěděl radostí, co by počal. Popadl jí do náručí a líbal svou milou dobrou Marušku a ta byla šťastná. Přišly i sestry a radovali se z Maruščina příchodu. Brzy se rozhlásilo po celém městě, že Maruška přinesla sůl a kde kdo byl, přišel k ní prosit o trošku soli. A Maruška ji ráda všem darovala. Král se brzy uzdravil a prohlásil, že si přeje, aby Maruška byla královnou. A tak se také stalo. Maruška šla, jak jí babička poradila, přes tři vrchy, až přišla ke skále. Udeřila proutkem do země. Země se otevřela. Maruška vešla dovnitř, spatřila velké jeskyně, kde stěny, strop a podlaha byly ze soli. Zaradovala se z babiččina daru, vyšla ven a jeskyně za ní zůstala otevřená. Teď bylo soli dost pro všechny lidi. Maruška dovolila každému vzít si, kolik potřeboval. Brali, brali a nikdy se nedobrali. Maruška i jako královna zůstala vždy hodnou a skromnou. A proto ji také všichni lidé měli rádi.

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzlá. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč. Šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme. Louskáme jazykové oříšky.
2: No, jistě, proto jsme tady. No. Beze mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Piggym.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní... Co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
1: Justýno, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... stékáním vody vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No, Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám a říkám prampouch. Prampouch.
2: Prampouch? Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bot.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justýna neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé, snudlí, neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zídka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. He.
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Biggie má pravdu. Tady. Koukejte. Tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino. Teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš. He?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. To je tento nonc docela šalebné. Totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy. To se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampoucho. Co říkáte? Ať je to pozorné, tudíž názorné.
1: Dobře, Justino.
2: Prampouch.
3: Ouha, jak je dlouhá, dlouhá chvíle. Jednou odpoledne se zkazilo počasí. Zrovna v tom okamžiku, kdy se Čmelda s Brumdou chtěli jen tak trošku proletět na sluníčku, kdy si Stonožka obula nové vycházkové boty, kdy paní Pučmeloudová pověsila venku prádlo. Přihnali se mraky, začalo pršet a protivně foukat. Všude bylo mokro, promlhu nebylo pořádně vidět a nikdo najednou nevěděl, do čeho by se měl pustit a co by chtěl dělat. Na louku se přiloudala dlouhá chvíle. Její začátek každý viděl, ale konec? Kde mohla mít konec? Ty jsi ale dlouhá, okukovali jí čmeláci, jako 10 žížal v zástupu. Dlouhá chvíle se hned ještě o kousek prodloužila a začala se vytahovat. 10 žížal, na mě je i 20 žížal krátký. I 30, chtěl vědět Čmelda. Dlouhá chvíle se zarazila. Do 30 počítat neuměla a tak radši zívla. Prodloužila se o další kousek a učeně prohlásila. I 20. 20 žížal si nikdo neuměl ani představit. Kdo by taky vážil žížaly, že? V každém případě však tahle dlouhá chvíle, ta musí být úžasně dlouhá. Co si myslíš o dlouhé chvíli, kvapníku, volali čmeláci. Hej, slyšíš nás vůbec? Zastav, počkej, kam?

0: týdnu to nestačím, promiňte vážení, mám veliké zpoždění.
1: Běžel kolem kvapník. Kvapník běžel jako vždycky a že by se zastavil, ani náhodou. Vždyť on dlouhou chvíli vůbec neznal. My vás zkamarádíme, seznámíte se, přemlouvali ho čmeláci. Tak dlouhou chvíli si ještě v životě neviděl. Ale kvapník na dlouhou chvíli neměl ani čas, ani pomyšlení. Jak rychle přiběhl, tak zase odběhl. Já bych se ráda zkamarádila, řekla dlouhá chvíle. Ale ne s nějakým potrhlým broukem. Pro samých spěch ani neví, kde mu hlava stojí. To vy, čmeláci, a vy se mi líbíte víc. Nikam nespěcháte, jen tak koukáte. Posaďte se ke mně blíž, šveholila a protahovala se, aby byla co nejdelší. My nekoukáme jen tak, my koukáme, kdy přestane pršet. Takže teď kvůli koukání nemáme čas na kamarádění a až přestane pršet, budeme koukat dohánět, co jsme koukáním zameškali, vymlouvali se čmeláci. A já koukám, že vám vůbec nerozumím, zívala dlouhá chvíle. Koukám, že se s kamarádím radši s někým jiným. Třeba se mnou. Já mám času dost, řekl pavouk, který právě dokončil velikánskou pavučinu. Byla nádherná a pevná. V mé pavučině by se ti dobře odpočívalo, jako na hedvábné houpačce. Každý, kdo to jednou zkusil, už nikdy nic lepšího nezažil. A nevadilo by ti, že jsem tak úžasně dlouhá? Protahovala a vytahovala se dlouhá chvíle. Jako 1,20 kg žížal? Nevadilo, jen pojď dál, já tě srdečně zvu, řekl pavouk zdvořile. Ale než se dlouhá chvíle stačila uvelebit v pavučině, předběhl jí pučmelout. Přihnal se jako velká voda, udělal v pavučině díru a hrnul se rovnou k dlouhé chvíli.
2: Ty jsi mě tu chyběl, pučmeloude, zlobil se pavouk. Abych kvůli tobě spravoval pavučinu.
3: A co jiného bys chtěl dělat?
0: Smál se pučmeloud.
3: A spodem.

0: na světě.
1: Dlouhé chvíli se Pučmelout líbil a ona se zamlouvala jemu.
0: Jsi krásně dlouhá, chceš být moje kamarádka?
1: Budeme se spolu loudat, budeme spolu bloumat, šeptala dlouhá chvíle Pučmeloudovi do ucha. Zkrátka ti dva si rozuměli, ti dva si notovali. Ale pak najednou přestalo pršet, mlha se rozplynula a bylo zase krásně. Stonožka si vyšla na procházku, Čmelda s Brumdou vyletěli na sluníčko, paní Pučmeloudové konečně uschlo prádlo a také jí napadlo, kde je asi Pučmeloud. Rozhlížela se tak dlouho, dokud ho neuviděla, a když ho uviděla, nemohla věřit svým očím. Její Pučmeloud se brouzdal v loužích a loudal se a bloumal. Co to děláš? Polekala se Pučmeloutka. Nemáš ta horečka?
0: Horečku nemám. Mám dlouhou chvíli. Vidíš, jak je dlouhá? Jako kilo 20 žížal.
1: Chlubil se Pučmeloud. Už zase breptaš nesmysly, rozlobila se paní Pučmeloudová. Kdo by vážil žížaly? Pojď hned domů, já už ti tu dlouhou chvíli vyženu z hlavy. A Pučmeloud svoji Pučmeloudku pokaždé nakonec vždycky poslechl. A když doma potom na zahrádce sázel fazole, opravdu si na dlouhou chvíli ani nevzpomněl. A pak už bylo pořád jenom hezky a na dlouhou chvíli neměl nikdo čas. Jen pavouk. Díru v pavučině, tu po Pučmeloudovi, pěkně spravil a teď mával na dlouhou chvíli.
2: Haló, nechceš se pohoupat v hedvábné houpačce? Moje pavučina je zase krásná a pevná.
1: Kdo by odolal pavoukovi? Ani dlouhá chvíle od něho nedokázala odejít. A zůstala u něho navždycky.

Jeden z prvních válečků do hracího strojku, který si babička nechala u pana hodináře udělat, byl tenhle, s písničkou Ach, synku, synku. Naše babička ji moc ráda zpívala a nikdy nám nezapomněla zopakovat, že ji měl rád i náš první prezident, prezident Masaryk.

tatíček se ptá, oral lisy, tatíček se ptá, oral lisy. Oral jsem oral, ale málo. Oral.

Když se ti zlámalo, dej ho spravit. Když se ti zlámalo, dej ho spravit. Nauč se, synečku, hospodařit. Nauč se, synečku, hospodařit. A abych nezapomněla, když se v téhle písničce zpívá ach, synku, synku, doma lisy, znamená to, synáčku, si doma? A tatíček se ptá, oral lisy? Bychom dneska řekli, tatínek se ptá, jestli si oral. Natáhnu pérko a můžeme zpívat.

O makarónech, které šly na procházku. Ležet v nějaké krabici a nic nevidět, to musí být hrozná nuda. A takhle se v jedné krabici ve spižírně nudilo asi 120 makarónů. A protože to byly pravé italské makarony, říkali si italsky, to je nuda. K ukousání, řekl jeden makaron, ještě se tady navzájem sníme. Syrové nejsme k jídlu, řekl třetí. Ale což kdybychom se šli někam podívat? Svět je přece tak zajímavý. Jsou na něm kolotoče a houpačky a různé koncerty, přepichové restaurace, zoologické zahrady a kdo ví, co ještě. Dobrá, řekl devátý makaron. Ale což pak nás někdo pustí? Uvidí nás a řekne, aha, makarony, chytí nás a bude po procházce. Musíme vypadat tak, aby nás nikdo nepoznal, řekl 37. makarón. Vezmeme si klobouky a pláště do deště. Tak si vzali klobouky a pláště do deště. Šli po ulici, bylo jich 120 a lidé říkali, koukejme, nějaká výprava. A makarony se chvílemi zastavovali a ptali se italsky, kde je prosím vás něco zajímavého k vidění? To je těžké, říkali lidé, my neumíme italsky. Ale jestli chcete vidět něco zajímavého, máme tady kolotoče a houpačky, různé koncerty, přepichové restaurace a zoologickou zahradu a kdo ví, co ještě. Tak třeba kolotoče a houpačky a pak koncerty a zoologickou zahradu, říkali makarony. Tak to jděte takhle a pak takhle, řekli lidé. A makarony šli a viděli kolotoče a houpačky, koncerty a zoologickou zahradu. Bylo to všechno velice zajímavé, ale makarónům byla nakonec zima, zábly je nohy a tak si řekli, bylo to všechno velice zajímavé, měli by to vidět všechny makarony, ale teď se půjdeme posadit do nějaké restaurace. A tak šli do restaurace. Hezky způsobně si sedli, bavili se italsky a když je slyšel číšník, řekl si, udělám jim radost a přinesu jim italské makarony, ať si pochutnají. A opravdu jim přinesl makarony. To víte, makarony byly příjemně překvapeny, ty, které seděly u stolu i ty, které ležely na talíři. A hned si řekli, to je ale náhoda, vidíte, kde se tady berete? Ale, řekli jedny makarony, mohli jsme se nudou ukousat, tak jsme si udělali malou procházku. A protože nás bolely nohy, zašli jsme si sem. Že jsme na to nepřišli dřív, řekli si makarony na talířích. Mohli jsme také něco vidět. Nikdy není pozdě. My jsme už něco viděli a vy ne. Vyměníme si místa. Vezměte si naše klobouky a pláště do deště. My si vlezeme na talíře, to je přece jednoduché, jen do toho. A makarony, které byly na talířích, vyskákaly na koberce, ale pan vrchní přiběhl a řekl hostům, promiňte, neumím sice italsky, ale jak se to chováte? Všechny makarony jsou po kobercích. Myslel jsem, že umíte makarony jíst. A běžel pro smetáček a lopatku. Tady máte klobouky a pláště do deště, řekli jedny makarony druhým makaronům. Oblečte se, my si zatím vlezeme na talíře. A vlezli si na talíře, namočili si nohy do teplé omáčky a bylo jim dobře. A pan vrchní přiběhl se smetáčkem a lopatkou a viděl, že na kobercích nejsou žádné makarony a že hosté odcházejí. A byl velmi překvapen. Proč pak odcházíte, řekl. Makarony vám nechutnaly? Promiňte, řekli makarony, které byly na odchodu. Jak bychom mohli jíst makarony, které nejsou vařené? Což pak se pravé italské makarony jedí syrové? A pan vrchní se podíval a viděl, že makarony na talířích jsou opravdu syrové. A velice se omlouval a myslel si, taková ostuda. A makarony v pláštích do deště se usmívali, že se nic nestalo, že se to může stát každému.
zamávali syrovým makaronům a šli se podívat na houpačky a kolotoče a na celý ten svět, který je tak zajímavý.

0: vtip.
1: Piggy, pojď sem ke mně, já ti řeknu vtip.
0: Je, poslouchám.
1: Poslouchej, vojáci nakládají munici.
0: Co nakládají vojáci, co?
1: Munici.
0: Co to je?
1: No, to je střelivo.
0: Střelivo? Jo, to, co vybuchuje.
1: No, právě. Tak, nakládají munici a velitel je upozorňuje. Neházejte s tím tak, minule to odfouklo 8 vojáků do nebes. To se nám stát nemůže, odpovídá jeden z vojáků. Nás je jen 7.
0: Yeah.

0: Jednou večer Křemílek povídá.
1: Zítra musíme na pařezi, aby bylo na podzim čím topit.
0: A Vochomůrka honem řekl.
1: Kdo bude dřív v posteli, ten na pařezi nemusí.
0: A skočil do postele. A skočil rovnou na Ježka, co už v té posteli spal. Ježek se vyvalil spod peřiny.
1: Co je? O, co by bylo?
0: Dopálil se Vochomůrka.
1: Spíš mi v posteli, tak se nezlob.
0: Zabručel Ježek a překulil se z Vochomůrkovy postele rovnou do Křemílkovy.
1: A kde teď budu spát já?
0: Staral se Křemílek.
1: Třeba se mnou.
0: Řekl Ježek a udělal pro Křemílka vedle sebe trochu místa. Křemílek si tam vlezl. Bylo mu dost pichlavě, ale neříkal nic. Za to Ježek se za chvilku začal vrtět a převracet.
1: Tohle není žádné pohodlí spát v jedné posteli.
0: Vylezl spod peřiny a zlostně dupal ze světnice. Ve dveřích se zastavil.
1: Budu si to na vás dva pamatovat.
0: Druhý den ráno si Křemílek našel v kůlně železný sochor, Vochomůrka sundal z hřebíku kolo provazu a vypravili se na pařezi. Hned první, který potkali, to byl pařez všech pařezů. Držel se země sedmi kořeny a bručel. Nepustím.
1: I ty pustíš,
0: povídá Vochomůrka. A tak se spolu hádali a nikam to nevedlo. Až Křemílek řekl.
1: Řeč mi ho nevyvrátíš.
0: Strčil jeden konec sochoru pod pařez, na druhý konec se pověsil rukama a houpity nahoru a dolů. Jenže v tom se pařez dal do smíchu, že ho to lechtá a jen prý tak víc. Nakonec se sochor vyvrátil a z ničeho nebylo nic.
1: To já Křemílku myslel, že jsi chytřejší,
0: povídá Vochomůrka.
1: Teď něco uvidíš.
0: Začal něco motat s provazem a náramně se do toho zamotal. Když se zas vymotal, řekl.
1: Počkej, to byl jenom začátek. Zavři oči, až je zas otevřeš, bude pařez venku.
0: Křemílek zavřel oči. Vochomůrka uvázal provaz na pařez, zapřáhl se do toho a táhne. Heká přitom, až se to vrací ozvěnou z lesa a pod patami se mu dělají studánky z potu. Pařez si založil šest kořenů na prsou, drží se jen jedním a libuje si. Tohle je teprv zábava. Vochomůrka táhne jako parou.
1: Nestůj, Křemílku, a zaber taky.
0: A tak se Křemílek zapřáhl taky. Provaz si vzdychl a přetrhl se. Potom Křemílek s Vochomůrkou už jen počítali kotrmelce. První a druhý a třetí. A v tom vrazili do chaloupky slátané z listí, co tam stála opodál. Chaloupka se rozvalila. A vyběhl z ní Ježek a zadupal.
1: Mám vás dost, vy dva.
0: Zadupal, až se třásla tráva a hrne se rovnou na Křemílka s Vochomůrkou. Nejdřív je hnal třikrát kolem pařezu, potom od pelinku k pelinku a mezi přesličkami. Když běželi kolem pařezu po čtvrté, Vochomůrka špitl.
1: Já už nemůžu.
0: Když už jim Ježek sahal po patách, udělal Křemílek kličku.
1: Mě neošálíš,
0: křikl Ježek. A Křemílek znovu kličku.
1: Už toho mám všeho dost,
0: zafunil Ježek.
1: A už tě držím.
0: Jenže v tom Křemílek udělal kličku na druhou stranu. Ježek z toho stumpachověl a vrazil nosem rovnou do pařezu. Pařez pro samé koukání na honičku se zrovna nedržel a vyvrátil se. Ježek se kutálel, až se někam zakutálel. A Křemílek a Vochomůrka přijeli s vozem a odvezli si pařez na dvorek u své chaloupky.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku.
3: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
4: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Kapitola 2. Dobího varování. Byl to spíš div, že se Harry ovládl a nezačal křičet. Maličké stvoření na posteli mělo ohromné netopíří uši a vypůlené zelené oči, veliké jako tenisové míče. Harry mu bylo okamžitě jasné, že právě ty ho dnes ráno pozorovali ze živého plotu kolem zahrady. Zatímco upřeně zírali jeden na druhého, zaslechl Harry z předsíně Dudleyho hlas.
1: Pane a paní Masonovi, dovolíte, abych vám pověsil kabáty?
0: Stvořeníčko sklouzlo z postele a uklonilo se tak hluboce, až se špičky dlouhého, tenkého nosu dotklo koberce. Harry viděl, že má na sobě něco, co vypadalo jako starý povlak na polštář z rozparky pro ruce a otvory pro nohy.
2: Nazdar, pozdravil Harry nervózně.
1: Harry Potter!
0: Ozvalo se stvořeníčko vysokým, pronikavým hláskem a Harry si byl jist, že jeho slyšet až dole pod schody.
1: Kdo by s vámi se chtěl setkat? Už dávno, pane. Je to pro mě nesmírná čest.
0: Díky, řekl Harry. Opatrně se protáhl podél stěny a dosedl na židli u psacího stolu vedle Hedviky, která spala ve své velké kleci. Měl chuť se zeptat, co si zač. Ale připadalo mu to však příliš neurvalé a tak se raději zeptal, kdo si?
1: Dobby, pane. Prostě Dobby. Domácí skřítek.
0: Písklo stvořeníčko. Skutečně? Protáhl Harry. Nechci být neomalený nebo tak, ale tohle není právě ta nejlepší chvíle, abych měl tady u sebe domácího skřítka. Z obývacího pokoje se ozval ječivý, neúpřímný smích tety Petunie. Skřítek svěsil hlavu. Nesnad, že bych tě viděl nerad, dodal honem Harry, jenže máš k tomu nějaký zvláštní důvod, abys tu byl?
1: Ano, pane, ovšem,
0: řekl Dobby vážně.
1: Dobby vám přišel říct, pane. Je to velice těžké, pane. Dobby neví, odkud má začít.
0: Posaď se. Vybídl ho Harry zdvořile a ukázal na postel. K jeho zděšení skřítek propukl v pláč. Ve velice hlasitý pláč.
1: Posadit, kvílel. Nikdy, ještě nikdy.
0: Harry měl dojem, jako by hlasy dole utichly. Promiň, řekl šeptem. Nechtěl jsem tě urazit ani nic podobného.
1: Urazit Dobbyho, zajíkal se skřítek. Dobby mu ještě nikdy žádný kouzelník neřekl, aby se posadil. Jako by mluvil s někým sobě rovným.
0: Harry se pokoušel syknout pst a zároveň se tvářit pozbudivě. Přiměl Dobbyho, aby si vylezl zpátky na postel. A skřítek tam teď seděl a škytal. Vypadal jako veliká, velice ošklivá loutka. Nakonec se přece jen dokázal ovládnout a kulil na Harryho očiska plná slz a nábožného obdivu. Zřejmě si moc slušných kouzelníků nepotkal, řekl Harry ve snaze mu dodat odvahy. Dobby zavrtil hlavou. Pak bez jakékoliv výstrahy vyskočil, začal zuřivě mlátit hlavou do okna a křičel přitom
1: ten neřád Dobby, ten neřád Dobby!
0: Nech toho, co to děláš, sykl Harry, vymrštil se jako střela a posadil Dobbyho zpátky na postel. Hedvika se probudila s obzvlášť hlasitým skřekem a divoce tloukla křídly o mříže klece.
1: Dobby se musel potrestat, pane.
0: Vysvětlil skřítek a trošinku zašilhal.
1: Dobby málem řekl něco špatného o své rodině, pane.
0: O tvé rodině?
1: O rodině kouzelníků, u které Dobby slouží, pane. Dobby je domácí skřítek. Musí napořád sloužit jednomu domu a jedné rodině.
0: A oni vědí, že jsi tady? Zeptal se Harry zvědavě. Dobby se roztřásl.
1: Ne, pane, to ne. Dobby se bude muset velice tvrdě potrestat za to, že za vámi přišel, pane. Dobby si bude muset přivřít uši do dvířek u trouby. Kdyby se to někdy dozvěděli, pane.
0: A to si nevšimnou, že jsi přivřel uši do dvířek u trouby?
1: Dobby o tom pochybuje, pane. Dobby se každou chvíli musí za něco potrestat a oni ho přitom klidně nechávají, pane. Kolikrát mu ještě uloží, aby si přidal nějaký trestík navíc.
0: Tak proč u nich zůstáváš? Proč neutečeš?
1: Domácí skřítek se musí na svobodu jedině propustit, pane. A tahle rodina Dobby ho nikdy nepropustí. Dobby bude své rodině sloužit, dokud neumře, pane.
0: Harry vytřeštil oči. A já jsem si myslel, kdo ví, jak na tom nejsem špatně, když tu mám vydržet ještě 4 týdny, řekl. Když tě tak poslouchám, připadají mi Dursleyovi skoro jako Lidumilové. A nemůže ti někdo pomoct, třeba zrovna já? téměř v zápěti zalitoval, že to vyslovil. Dobby znovu propukl v díku plné kvílení. Prosím tě, zašeptal Harry, prosím tě, učíš se, jestli dárslivě něco uslyší, jestli se dozvědí, že jsi tady.
1: Harry Potter se ptá, jestli může Dobby mu pomoct. Dobby už slyšel o vaší slávě, pane, ale o vaší dobrotě neměl ani tušení.
0: Harry úplně cítil, jak rudne a řekl, všecko, co si kdy slyšel o mé slávě, jsou samé nesmysly. Nejsem dokonce ani nejlepší v našem ročníku v Bradavicích, to je Hermiona a ta... Hned však zmlkl, poněvadž myšlenka na Hermionu ho zabolela.
1: Harry Potter je až příliš skromný,
0: řekl Dobby uctivě a oči jak koule mu zářily.
1: Harry Potter vůbec nemluví o svém vítězství, nad tím jehož jméno nesmíme vyslovit.
0: To myslíš Voldemorta? Zeptal se Harry. Dobby si dlaněmi zakryl své netopíří uši a zasténal.
1: Nevyslovujte to jméno, pane. Prosím vás, nevyslovujte ho.
0: Provině, řekl honem Harry. Znám spoustu lidí, kterým se to nezamlouvá, třeba můj kamarád Ron. Znovu se zarazil, poněvadž při pomyšlení na Rona ho také zabolalo u srdce. Dobby se naklonil k Harrymu, oči jak reflektory od auta.
1: Dobby se doslechl,
0: pronesl chrapavě,
1: že je to jen pár týdnů, co se Harry Potter už podruhé utkal s pánem zla a znovu unikl.
0: Harry přikývl a v Dobbyho očích se náhle zaleskly slzy.
1: Ach, pane!
0: Zajíkal se a utíral si obličej cípem špinavého povlaku, který měl na sobě.
1: Harry Potter je tak statečný a odvážný, čelil v životě už tolika nebezpečí. Dobby ovšem přišel Harryho Pottera chránit, přišel ho varovat, i když si za to bude muset přivřít uši do dvířek u trouby. Harry Potter se nesmí vrátit do Bradavic.
0: Do ticha, které v pokoji najednou zavládlo, doléhalo jen cinkání vidliček a nožů z dola a vzdálené hřímání strýce Vernona. Cože? Vykuktal Harry. Ale já se tam musím vrátit. 1. září začíná škola a navíc to je to jediné, co mě udržuje při životě. Ty nemáš tušení, jaké to tady je. Já sem nepatřím, patřím do vašeho světa, do Bradavic.
1: Ne, to ne!
0: Pištěl Dobby a kroutil hlavou tak prudce, až mu uši pleskaly.
1: Harry Potter musí zůstat tam, kde je v bezpečí. Je příliš slavný a má příliš dobré srdce, než abychom ho ztratili. Jestliže se Harry Potter vrátí do Bradavic, hrozí mu smrtelné nebezpečí.
0: Ale proč? Zeptal se Harry překvapeně.
1: Může za to spiknutí, Harry Potter. Spiknutí, při kterém se ve škole čar a kouzel v Bradavicích mají letos stát i nejhroznější věci.
0: Šeptal Dobby a náhle se celý roztřásl.
1: Dobby o něm ví už několik měsíců, pane. Harry Potter se nesmí vystavit nebezpečí. Je příliš důležitý, pane.
0: Jaké hrozné věci se mají stát? Zeptal se Harry ihned. A kdo je připravuje? Dobby vydal podivný zvuk, jako když se dusí a pak začal zběsile tlouct hlavou o zeď. Rozumím, vykřikl Harry a uchopil skřítka za ruku, aby mu v tom zabránil. Nesmíš to říct, už to chápu, ale proč varuješ mě? Naráz mu probleskla hlavou nepříjemná myšlenka. Počkej, a nemá to náhodou, co dělat z promiň, ty víš s kým. Stačí, když zakroutíš hlavu nebo přikývneš, dodal chvatně, když Dobby znovu přiblížil hlavu nebezpečně ke stěně. Dobby zakroutil hlavou.
1: Ne, s tím jehož jménem nesmíme vyslovit ne.
0: Oči měl přitom široce rozevřené, jako by se Harry mu pokoušel něco naznačit. Harry však neměl tušení, oč jde. Žádného brata přece nemá, nebo snad ano? Dobby zakroutil hlavou, oči ještě víc rozevřené než předtím. Pak už mi ale nenapadá nikdo jiný, kdo by v Bradavicích mohl způsobit hrozné věci, řekl Harry. Konec konců je tam přece Brumbál. Víš snad, kdo je to Brumbál? Dobby se uctivě uklonil.
1: Albus Brumbál je největší ředitel, kterého Bradavice kdy měli. Dobby to ví, pane. Dobby slyšel, že Brumbálova moc se vyrovná té, jakou měl ten, jehož jméno nesmíme vyslovit, když byl na vrcholu svých sil. Jenže, pane,
0: a Dobbyho hlas se změnil v naléhavý šepot.
1: Jsou schopnosti, které ani Brumbál. Schopnosti, které žádný slušný kouzelník.
0: A než ho Harry stačil zarazit, Dobby sklouzl z postele, popadl jeho stolní lampu, začal se s ním mlátit po hlavě a ječel, až to trhalo uši. Dole se rozhostilo nenadálé ticho. Vteřinu na to Harry, kterému divoce bušilo srdce, zaslechl strýce Vernona, jak vyšel do předsíně a říká:
3: Ten rošťák Dudley určitě nechal puštěnou televizi.
0: Honem zmiz do skříně, sykl Harry a nacpal Dobbyho dovnitř, přibouchl dvířka a vrhl se na postel právě ve chvíli, kdy se pohnula klika u dveří.
3: Co? Tady k čertu provádíš?
0: Procedil strýc Vernon přes zaťaté zuby z tváři děsivě blízko Harryho obličeje.
3: Právě si zkazil pointu mého vtipu o japonském hráči golfu. Ještě jednou cekni a budeš litovat, že ses vůbec narodil, kluku.
0: A hřvotně vydupal ven. Roztřesený Harry pustil Dobbyho ze skříně. Vidíš, jak to tu chodí, řekl. Už chápeš, proč se musím vrátit do Bradavic. Je to jediné místo, kde mám, tedy kde myslím, že mám kamarády.
1: Kamarády, kteří Harrymu Potterovi ani nepíšou?
0: Zeptal se Dobby poťouchle. Myslím, že prostě jenom... Počkej, řekl Harry a svrštil čelo. Jak ty můžeš vědět, že mi kamarádi nenapsali? Dobby zašoupal nohama.
1: Harry Potter se na Dobbyho nesmí zlobit. Dobby to dělal jen pro jeho dobro.
0: Takže ty jsi přede mnou dopisy od nich schovával?
1: Dobby je má tady, pane.
0: Řekl skřítek. Čiperně poodstoupil, aby na něj Harry nedosáhl. A z povlaku, který měl na sobě, vytáhl tlustý svazek obálek. Harry ihned poznal Hermioninu úhledné písmo, Ronovu nepořádnou čmáranici a dokonce i kliky háky, které vypadaly, jako by je psal Hagrid, bradavický hajný. Skřítek na Harryho úzkostně zamžoural.
1: Harry Potter se nesmí zlobit. Dobby doufal, kdyby si totiž Harry Potter myslel, že na něj kamarádi zapomněli, tak by se Harry Potter do školy už ani nechtěl vrátit, pane.
0: Harry ho neposlouchal. Chňapl po dopisech, ale Dobby odskočil z jeho dosahu.
1: Harry Potter je dostane, pane, když Dobby mu dá slovo, že se do Bradavic nevrátí. Ach, pane, čeká tam na vás nebezpečí, kterému se nesmíte vystavit. Slibte mi, že se tam nevrátíte, pane.
0: Ne, rozhodl se Harry. Dej mi ty dopisy od kamarádů.
1: Pak ovšem Harry Potter nedává Dobby mu na vybranou.
0: Pronesl skřítek smutně. A než se Harry stačil pohnout, vrhl se ke dveřím ložnice, otevřel je a tryskem vyrazil po schodech dolů. Harry se vyřítil za ním, i teď se však snažil nestropit žádný hluk. V ústech měl sucho a žaludek až někde v krku. Posledních 6 schodů zvládl jediným skokem, dopadl na koberec před síně jako kočka a rozlíšil se, kde je Dobby. Z jídelny slyšel strýce Vernona, jak říká:
3: Vypravujte Petunii tu legrační historku o těch amerických instalatorech, pane Mason. Nemůže se dočkat, až ji konečně uslyší.
0: Harry proběhl před síní do kuchyně a měl pocit, že má žaludek opravdu až v krku. Mistrovské dílo tety Petunie, její puding, celá ta hora šlehačky a cukrových fialek se vznášelo málem u stropu. Nahoře na kredenci se v koutě krčil Dobby.
3: Ne! Zakrákal Harry. Prosím tě, vždyť oni mě zabijí.
1: Harry Potter musí slíbit, že se nevrátí do školy.
3: Dobby, prosím.
1: Slibte mi to, pane.
3: Nemůžu.
0: Dobby se na něj truchlivě podíval.
1: V tom případě to Dobby musí udělat, pane. Bude to pro dobro Harryho Pottera.
0: Puding dopadl na podlahu, jen to zadunělo a Harry mu se zastavilo srdce. Jak se mísa rozbila na kusy, šláčka se roztříkla po okrech a po stěnách. A Dobby s prásknutím, jako když švihne bičem, byl najednou ten tam. V jídelně se strhl pokřik a do kuchyně se vřítil strýc Vernon. Našel tam Harryho, který se zděšením nemohl ani hnout a od hlavy až k patě po něm stékal tetin puding. Zpočátku se zdálo, že strýc Vernon dokáže celou tu událost zamluvit.
3: To je náš synovec, je duševně nevyrovnaný, setkání s cizími lidmi ho vždycky rozruší, proto jsme ho nechali nahoře.
0: Vykormidloval vyděšené manžele Masonovi zpátky do jídelny, slíbil Harrymu, že jakmile odejdou, seřeže ho, až z něj vyrazí duši a strčil mu do ruky smeták. Teta Petunie vydolovala z mrazničky nějakou zmrzlinu a Harry, který se ještě pořád třásl, začal dávat kuchyň do pořádku. Možná by strýc Vernon i přesto dokázal svou zakázku dojednat. Nebýt sovy. Po večeři teta Petunie právě podávala kolem stolu krabici s mátovými bombony, když do jídelny vletěla oknem veliká sova pálená. Upustila paní Mejstlové na hlavu nějaký dopis a zase vyletěla ven. Paní Mejstlová začala vřískat, jako když ji na nože berou, a vyřítila se z domu. Cestou ještě vykřikovala něco o bláznech. Pan Mason se zdržel jen tak dlouho, aby Dursleyovým vysvětlil, že jeho žena má smrtelnou hrůzu z ptáků všeho druhu i velikostí, a zeptal se, jestli to snad měl být vtip. Harry stál v kuchyni a křičovitě svíral smeták, aby se měl čeho podržet, když se k němu strýc Vernon neúprostně blížil. Ďábelský lesk v malinkých očkách.
3: Přečti si to!
0: Zasyčel zlobně a mával dopisem, který sova přinesla.
3: No tak čti!
0: Harry vzal dopis do ruky. Přání k narozeninám to nebylo ani náhodou. Vážený pane Potter, dostali jsme zprávu, že ve vašem bydlišti bylo dnes večer v 9 hodin 12 minut použito vznášecí kouzlo. Jak je vám známo, nezletilým kouzelníkům není dovoleno používat kouzla jinde než ve škole. Takže další provozování kouzel z vaší strany by mohlo mít za následek vaše vyloučení z řečené školy. Výnos o přiměřeném omezení čar a kouzel nezletilých kouzelníků z roku 1875 odstavec C. Chtěli bychom vám rovněž připomenout, že jakákoliv kouzelnická činnost spojená s nebezpečím, že by ji mohly postřehnout osoby z nekouzelnické veřejnosti, mudlové, představuje závažný přečin podle oddílu 13 zákona o utajování vydaného Mezinárodním sdružením kouzelníků. I přesto vám přejeme příjemné prázdniny. Se srdečným pozdravem, Mafalda Hopkirková, odbor nepatřičného užívání kouzel, ministerstvo kouzel. Harry vzhlédl a naprázno polkl.
3: Vůbec si nám neřekl, že mimo školu nesmíš kouzla používat,
0: zařímal strýc Vernon a v očích mu tančila zběsilá světélka.
3: Nejspíš ses o tom zapomněl zmínit. Asi ti to nějak vypadlo.
0: Sápal se na Harryho jako obrovský buldog s vyceněnými zuby.
3: Takže pro tebe mám novinku, Darebo. Teď tě dám pod zámek. Do té školy se už nevrátíš. A nikdy. A jestli se nějakým kouzlem zkusíš dostat ven, oni sami tě vyloučí.
0: Chechtal se jako blázen a vlekl Harryho zpátky nahoru. Strýc Vernon opravdu dodržel slovo. Příštího dne ráno zaplatil zámečníkovi, aby na Harryho okno připevnil mříže, a sám pak ve dveřích ložnice udělal kočičí dvířka, kterými Harrymu třikrát denně strkali dovnitř malé dávky jídla. Ráno a večer ho pouštěli ven, aby si mohl dojít do koupelny, jinak byl v pokoji zamčený celých 24 hodin. Ani po třech dnech Dursleyovi nebudili sebemenší dojem, že by se dali obměkčit. A Harry neviděl žádné východisko z pasti, ve které se octl. Ležel na posteli a díval se, jak za mřížemi na okně zapadá slunce, a sklíčeně přemýšlel, co s ním bude. Co by mu bylo platné dostat se z pokoje pomocí kouzel, kdyby ho za to vyloučili z bradavic? Život v zobí ulici byl však ještě úděsnější než kdykoliv předtím. Teď, když Dursleyovi věděli, že se ráno neprobudí jako netopíři, přišel Harry o svou jedinou zbraň. Doby ho možná zachránili před strašlivými událostmi v bradavicích, ale jak to tak vypadalo, čekala ho nejspíš smrt hladem. Kočičí dvířka klapla. Objevila se ruka tety Petunie a strčila do pokoje misku polévky z konzervy. Harry, kterému se žaludek svíral hlady, seskočil z postele a zdvihl ji. Polévka byla úplně studená. Přesto však jí polovinu vypil jediným douškem. Pak přešel pokojem k hedvičtině kleci a vyklopil rozmáčenou zeleninu ze dna misky do jejího prázdného krmítka. Sova se načepířila a podívala se na něj s krajním znechucením. Jen nad tím neohrnuj zobák, to je všecko, co máme, řekla Harry nasupeně. Položil prázdnou misku zase na podlahu vedle kočičí záklopky a natáhl se zpátky na postel, ku podivu ještě hladovější než před polévkou. Pokud za 4 týdny bude ještě vůbec naživu, co se stane, když se v bradavicích neobjeví? Pošlou ho někam, aby se zjistil, proč nepřijel? Dokážou Dursleyovi přimět, aby ho pustili? V pokoji začínala housnout tma. Harry byl vyčerpaný, břiše mu kručilo a hlavou mu vířily stále tytéž nezodpověditelné otázky, až nakonec upadl do neklidného spánku. Zdálo se mu, že ho vystavují v zoologické zahradě a na kleci, že má štítek nezletilý kouzelník. Lidé na něj přes mříže polili oči, jak tam leží, hladový a zesláblý, na slaměné podestýlce. Zahledl v davu Dobbyho tvář a začal hlasitě křičet a prosit o pomoc. Dobby však opáčil:
1: tady je Harry Potter v bezpečí, pane.
0: A zmizel. Potom se objevili Dursleyovi a Dudley sloumal mřížemi klece a smál se mu. Přestaňte, zamumlal Harry, jak mu řachtavý zvuk narážel do rozbolavělé hlavy. Dejte mi pokoj, nechte to, já chci spát. Otevřel oči. Mřížemi na okně se linulo dovnitř měsíční světlo. A někdo se na něj opravdu přes mříže vyjeveně díval. Někdo s pihovatou tváří, rudými vlasy a dlouhým nosem. Venku před Harryho oknem byl Ron Weasley.

0: už nesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
1: Díky, Hugo. Děkuji.
0: Copak? Copak? Něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Uh-huh. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek. Okřápku. Oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by poposedávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou odjakživa nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo. A už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky,
2: ne,
1: nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol, když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět. A ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzepjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy. Hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubrt.
1: Myslíš, čubrněli?
2: Přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, tak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím, já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? Švábky? bábky. Nevím, já nevím, co, Hugo?
2: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justino, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
2: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
2: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
2: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Je! Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda! Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
2: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
2: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
2: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
2: Dobrá, počkejte sviště. Příště. Takže? Pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
2: Koukáš? To nevíš, co? Teď si nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
1: Brambořík znám. Ten má Justína na okně. Víš, Justino?
2: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká...
1: Tento nonc je latinsky? To jsem nevěděl.
2: No, ale ne, jak se jí to jenom...

0: zajímavé. To jsem nevěděla.
1: Chudák Kytka, to si nezaslouží. Takovéhle nadávky místo názvu.
2: To pěknější jméno Brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
0: Květy bramboříků jsou krásné. I brambořík je pro ně málo. Já budu brambořík říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější. Pěknější.
2: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
1: Jako když je něco do kolečka.
2: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
0: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
2: Kolo. Jezdí se na tom. Justino šlape se na pedály a jede to.
0: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
2: No, je to také z latiny.
1: Já taky nevím.
2: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
0: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
1: A ten brambořík byl jak?
0: Cyklámen.
2: Ano.
1: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. A je to kulaté, kruhové, hlízovité.
0: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
2: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
1: Jo, já bych zůstal u těch zemních jablíček.
0: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
2: Solanum.
0: Solanum, to je ono. Napadla mě báseň, oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená, salámům, solánům, o jítě muž i žena. Solánům, o jaký přírody div, solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
1: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší, jo?
2: Jo. Bravo, krásná báseň. Oduševněla.
0: Děkuji.

Nevděčný jelen. Lovci se vydali na lov jelenů. Když se přiblížili k velkému háji, spatřili na jeho okraji nádherného jelena. Hned ho začali pronásledovat, ale jelen vběhl do háje a schoval se mezi keři. Lovci jelena marně hledali. Rozhlíželi se na všechny strany a nakonec, plni zklamání, odcházeli pryč. Jakmile jelen spatřil, že jeho pronásledovatelé zamířili domů, začal žrát listy, které ho skryly před nebezpečím. Listy začaly vzdychat. Co je vám? Ptali se stromy. Že tak žalostně vzdycháte? Trápí vás, že jste se stali potravou jelena? Proto se nermoutíme, odpověděly listy. Litujeme jelena, který nás žere. Neví chudák, že ho lovci zakrátko objeví. Jelen však listy neposlouchal. Požíral jeden za druhým, jako by mu jejich doprodění nezachránilo život. A zakrátko jelenovo tělo prosvítalo mezi keři. Nezvyklý šelest v háji zaujal jednoho lovce. Podíval se, odkud vychází, a v prořídlých keřích spatřil jelena. Lovec rychle přivolal své druhy a v okamžiku jelena ulovili. Dostalo se mi trestu, jaký si zasloužím, zvolal jelen před svou smrtí. Zapomněl jsem na pohostinnost listů. Za dobro jsem se jim odvděčil zlem. Jak by mě nestihlo neštěstí?

0: Planeta lampáře byla velice zvláštní. Bylo na ní místo jen pro lampáře a pouliční lampu. K čemu vlastně slouží planeta, která je bez domu a bez lidí, řekl si v duchu malý princ. Ale práce lampáře má alespoň smysl. Není tak zbytečná jako práce biznismena, který jen přepočítává hvězdy, které mu nepatří. Když rozsvítí svou lampu, jako by se narodila další hvězda nebo květina. Jeho práce je krásná a navíc užitečná.
1: Dobrý den. Proč si svou lampu zhasl?
2: Je to příkaz. Dobrý den.
1: Jaký příkaz?
2: Zhasnout pouliční lampu. Dobrý večer.
1: Ale proč jí znovu rozsvítil?
2: Je to příkaz.
1: To nechápu.
2: Na tom není nic k nepochopení. Příkaz je příkaz. Dobrý den.
0: Lampář opět zhasl pouliční lampu a pak si otřel čelo kapesníkem s velkými červenými kostkami.
2: Je to příšerná práce. Když jsi byla rozumná, zhasínal jsem ráno a rozsvěcel večer. Zbytek dne se mohl odpočívat a zbytek noci spát.
1: A od té doby se příkaz změnil?
2: Nezměnil. Je to mnohem větší tragédie. Planeta se rok od roku otáčí rychleji a příkaz se nezměnil.
1: Takže
2: teď se otočí za minutu a já už nemám ani jednu vteřinu na odpočinek. Rozsvěcuji a zasínám jednou za minutu.
1: To je divné. Dny u tebe trvají minutu?
2: A to není vůbec divné. Zatímco spolu mluvíme, už uběhl měsíc.
1: Měsíc?
2: Ano. 30 minut, 30 dní. Dobrý večer.
0: A lampář opět rozsvítil lampu. Malý princ na něj hleděl. Líbilo se mu, že věrně dodržoval příkaz. Vzpomněl si na západy slunce, které kdysi pozoroval tak, že si postrkoval židli. Teď chtěl svému příteli pomoci.
1: Víš, znám způsob, jak by sis mohl odpočinout, kdybys chtěl.
2: Samozřejmě, že bych chtěl. Člověk může být věrný příkazu, ale i trochu pohodlný.
1: Protože je tvoje planeta malá, že by si obešel třemi kroky, stačilo by jít pomalu, abys pořád zůstal na slunci. Když si budeš chtít odpočinout, půjdeš a ten den bude trvat tak dlouho, jak budeš chtít.
2: To mi moc nepomůže. Já rád spím.
1: Tak to máš smůlu.
2: Mám. Dobrý den.
0: Lampář opět zhasl lampu, zatímco malý princ opouštěl jeho planetu. Uvědomil si, že je to asi jediný člověk, který mu nepřipadal směšný, tak jako král nebo biznismen. Je jediný, s kým bych se chtěl přátelit, pomyslel si. Ale jeho planeta je opravdu malá. Není na ní místo pro dva.

0: písnička.
1: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté?
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by ses nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
0: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by ses nám líbilo.
0: Víc by ses nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Kašička. Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Hurvinku.
2: Pšt, tiše, Máničko, tiše.
1: Co je?
2: Já jsem slyšel kukačku.
1: V hodinách?
2: A ne, na stromě.
1: Tak to nekukala kukačka.
2: Jak to?
1: Ta totiž nikdy nekuká.
2: No a kdo by pak podle tebe kukal, když ne kukačka?
1: No, zamysli se, Hurvinku. Když nekuká ona, kukačka, tak kuká kdo? No?
2: Kominík.
1: Co to plácáš, kominík? Ty už jsi někdy slyšel kukat kominíka?
2: Slyšel?
1: No, povídaj.
2: Zrovna včera. Po chodníku šla nějaká slečna a kominík na ní dělal z komína kuku, aby si všimla, že vymetá a že je užitečný.
1: No, tak dobrá, no, ale to bylo na střeše, víš, no. Ale když něco kuká na stromě, tak to není kominík ani ta kukačka, ale jedině ten kukaččák. Sameček od kukačky.
2: A samička nekuká?
1: No.
2: Nikdy?
1: Nikdy.
2: A co tedy dělá, když nekuká?
1: Hledá cizí hnízdo, aby mohla snést vajíčko.
2: Jak cizí?
1: No, protože svoje hnízdo nemá, tak vejce podstrkuje cizím ptákům.
2: No a proč ona hnízdo nemá?
1: Protože ho nepotřebuje. A jestli pak víš proč?
2: Protože bydlí v hodinách.
1: Ale já nemluvím o té dřevěné kukačce, ale o té živé, no. A ta hnízdo nemusí mít, protože ta svoje vejce strčí třeba kosovi, nebo lubostrnadovi, nebo kocholoušovi, no. A ten jí to mláje vysedí a vychová. Víš?
2: Páně Máně, ty jsi tak nebezpečně chytrá.
1: Víš, že?
2: Jenže jak to mládě naučí ten chocholouš kukat?
1: No?
2: Když on sám kukat neumí, ha?
1: On ho to nemusí učit. Kukat umí ten ptáčí prcek od narození.
2: Nevěřím.
1: Co pak ty neumíš kukat?
2: Umím.
1: No.
2: Hele, kuku, kuku.
1: No tak vidíš, kluku.
2: Ty brďo, ona mě snesla kukačka.
1: Co se ptáš? Co pak nevíš, kdo je tvůj rodič?
2: Kukačka?
1: Ne.
2: Strnát?
1: Ne.
2: Chocholouš?
1: Ne. Přece pan Spejbl.
2: Jo. S ním se dělím o hnízdo. Ale nevím, kdo je moje maminka, která mě k němu prskla.
1: Aha, no, tak to já tedy taky nevím. Ale víš co?
2: Ne.
1: Nejlepší bude, když se na to zeptáme přímo pana Spejbla.
2: Kuku, vlastně ano, Máni, jdeme.

Robot strašák. Strejdo, povídej mi o kosmonautech. Byl to jen obyčejný robot strašák. Blikal, huhlal, klapal dvěma klapačkami a chodil po zahradě po určené trase. Čas od času se někde napojil na elektrický proud a dobil si baterie. To bylo vše, co uměl. Zaháněl vrabce a mlsné zajíce. Ale však víte, jak to chodí. Časem si na něj tato čelátka zvykla tak, že vrabci na něm sedávali a nechali se nosit po zahradě. Zajíci za ním chodili v průvodu, jako by šlo o karnevalovou veselici. Takže místo toho, aby robot škůdce zahrádky zaháněl, chránil je naopak před toulavými kočkami a dravými ptáky. No, a jednou se na druhé otočce náš robot trochu rychleji otočil a tu máš. Vypadl mu uvnitř nějaký čudlík. A robot strašák, místo aby se na otočce číslo 3 otočil na otočku číslo 4, kráčel pořád rovně dál, prošel plotem a tradá pryč. Zajíci za ním hledí vyjeveně. Vrabci kolem něj poplašeně poletují a cvrlikají. Kam jdeš? Neblázni, kamaráde, jdeš rovnou do města. Ale robot strašák jen klapal, huhlal a blikal a kráčel dál. To byste nevěřili, jak je jeden vypadnutý čudlík důležitý. Sešel úvozovou cestou na okraj města a chodník ho zavedl rovnou do hostince na rožku. Robot nelenil, vkročil dovnitř, rozhrnul pár hostů u dveří a zastavil se až u pultu, který byl naštěstí pevně přišroubovaný k podlaze. Marně se snažil šlapat. Pult ho dál nepustil. A tak už jen huhlal, blikal a klapal. Jediný hostinský nestratil ducha přítomnost a slušně se zeptal. Co pak si račte přát, vážený? Robot však jen dál huhlá, bliká a klape. Pan hostinský se nevzdává. Vážený, takovéhle domluvě já nerozumím. Chcete pivo nebo limonádu? Ale robot jen dál vede svou strašáckou. Najednou však ochabl a přestal i blikat. Kdo si zvolal, hele, teď on je to Marťan. A už se k němu hrnou dva montéři. Okukují ho ze všech stran, točí s ním kolem dokola, pak mu šroubovákem odmontovali vzadu plechový kryt a odborně ho prohlížejí. Hele, povídá jeden najednou, tuhle má vypadnutý nějaký čudlík. Zastrčili mu ho tedy do volné zdířky a robot se zase vesele rozblikal. Pak udělal 2-3 kroky, zastavil se u elektrické zásuvky a zastrčil si do ní elektrickou šňůru. A hele, rozesmála se celá hospoda, nechce ani pivo, ani limonádu, ale elektřinu. Vida, Marťany, to bylo veselo. Když si robot dostatečně dobil své baterie, vykráčel zase z hospody ven. Hosté za ním pokřikovali, přijď zase mezi nás, Marťané! Robot si to však už zase kráčí úvozovou cestou a rovnou na zahrádku. Zajíci a vrabci ho už čekali. Když robot přikráčel na první otočku, bliklo mu v tranzistorové paměti a správně se otočil k otočce číslo 2. Začal huhlat, blikat a klapat. Na otočce číslo 3 se zase správně otočil a kráčí k otočce číslo 4. Všechno je v pořádku. Vrabci se tedy zase pustili radostně do třešní a zajíci pokračují v ohryzávání hlávek zelí a kapusty. Jejich robot strašák je už zase spolehlivě ochraňuje před toulavými kočkami a dravými ptáky.
A co pak vlastně dělají majitelé této prapodivně hlídané zahrady? Asi někde poletují na raketě od hvězdy k hvězdě.

Ančka chápe naučení. Jednoho dne byly panenky sami doma. Jejich malá velitelka je umístila všechny kolem pokoje a řekla jim, aby byly hodné, pokud bude pryč. A tak seděli, ani prstem nepohnuli, dokud jejich paní nevyšla z pokoje. Potom vojáček otočil hlavu a vážně zamrkal na Ančku. Když uslyšeli, jak se domovní dveře zavřely, poznali, že jsou sami doma a všecky ihned vyskočili. Tak teď se budeme mít dobře, vykřikl plechový vojáček. Pojďme si najít něco k jídlu. Ano, pojďme si najít něco k jídlu, vykřikly ostatní panenky. Když mě dnes velitelka brala na hraní ven, řekla Ančka, nesla mě mimo dveře v zadní straně domu a já cítila něco, co moc hezky vonělo a co jistě bylo velmi dobré. Ty nás tedy povedeš, Ančko, vykřikla francouzská panenka. Myslím, že je to dobrý nápad zvolit si Ančku za vůdce na této výpravě, řekl Indián. Na to všechny panenky zatleskali a vykřikli, sláva, Ančka bude naším vůdcem. Tak Ančka, velmi pyšná, že má takovou důvěru a lásku ostatních loutek, pravila, že velice ráda bude jejich vůdcem. Následujte mě, vzkřikla a už svýma potácivýma nohama přecházela živě pokoj. Ostatní panenky ji následovali, utíkali celým domem, až přišli ke dveřím špižírny. Zde je to místo, zvolala Ančka. A skutečně, panenky cítili něco, o čem věděli, že jistě musí být velmi dobré k jídlu. Ale žádná z nich nebyla dost velká, aby otevřela dveře. A i když tahali a strkali, jak mohli nejvíce, dveře zůstaly pevně zavřené. Panenky vykřikovali, strkali a tahali se a každou chvíli jedna upadla. Ostatní pak po ní šlapali a snažili se otevřít dveře. Ančka šla od ostatních pryč a sedla si na zem. Když ostatní spozorovali Ančku, jak sedí na zemi a viděli, jak hadrovýma rukama hladí své přízové vlasy, věděli, že přemýšlí. Ticho, řekli si jedna druhé a tiše se šli před Ančku posadit. Přece se tam nějak dostat musíme, soudila Ančka. Ančka soudí, že přece se tam nějak dostat musíme, zvolali všechny ostatní panenky. Dnes nemohu nějak jasně myslet, pravila Ančka. Zdá se mně, jako bych měla hlavu rozpáranou. Tu vstala francouzská pana, šla k Ančce a sundala jí čepec. Ano, máš hlavu trochu rozpáranou, Ančko, a vytáhla špendlík ze své sukínky a sešpendlila jim Ančce hlavu. Neudělala jsem to nejlíp, zdrhla jsem to trochu, pravila. Ach, teď je to mnohem lepší, chválila si Ančka. Teď mohu zcela jasně přemýšlet. Teď může Ančka zcela jasně přemýšlet, zvolali ostatní panenky. Mně asi předtím utekly myšlenky děrou v hlavě, pravila Ančka. Utekli asi předtím, drahá Ančko, vykřikly panenky. Teď, kdy mohu myslet jasně, promluvila Ančka, předpokládám, že dveře jsou zavřeny a chceme-li se dovnitř dostat, musíme dveře odemknout. To bude lehké, řekl Holanďan, který, když byl nakloněn dopředu nebo dozadu, říkal, mama! Vždyť náš statečný plechový vojáček může klíč sestřelit ze zámku. To mohu snadno udělat, zvolal plechový voják a už namířil pušku. Ach, Ančko, křičela malá francouzka, prosím, nenech ho střílet. Ne, pravila Ančka, musíme si vymyslit tiší způsob. Po těžkém minutovém přemýšlení Ančka vyskočila. Řekla,
Už to mám. A chytila skákajícího Šaška, přidržela ho u dveří, jak mohla nejvýš, potom Šašek vyskočil po své hůlce a odemkl dveře. Na to se všechny panenky opřely o dveře, až se rozlétly. Ach, to byla rvačka. Panenky lezly jedna přes druhou, toužily být první u všech těch dobrot. Tak zuřivě se šplhali po polici, že až převrhli čbánek smetany malé francouzce rovnou na šaty. Malý indián našel kukuřičný chléb a namáčel ho do syrobu a chystal se k výborné hostině. Láhev malinové zavařeniny byla převržena a panenky zavařeninu tak dlouho lízaly, až jejich obličeje byly celé červené. Plechový vojáček třikrát spadl z police, tím si až ohnul svou plechovou nohu, ale tomu nevadilo a zase se šplhal výše. Nikdy předtím panenky neužili tolik švandy a rozčilení. Když už byli dosyta najedeny, slyšeli cvaknutí předních vrátek. Neměli kdy pořádně slézt, skulili se nebo se skočili na zem a utíkali kalupem naspátek do pokoje a nechávali za sebou cestičku drobtů a zavařeniny. Než jejich paní vešla, panenky měly právě kdy klesnout na zem v poloze, jaká se jim nahodila. To je zvláštní, zvolala jejich malá paní. Nechala jsem přece všechny hezky sedět kolem dokola. Či snad pes Fido je tak rozházel? Potom si všimla Ančina obličeje a zvedla ji. Ale Ančko, ty jsi všecka lepkavá. Snad to není zavařenina? A Marcela olízla Ančinu ruku. Ano, je to zavařenina. Že se nestydíš, Ančko, byla jsi ve špižírně a vy všechny s ní. A s tím Marcela pustila Ančku na zem a vyšla z pokoje. Když se vrátila, měla na sobě zástěrku a rukávy vyhrnuté. Zvedla všechny lepkavé panenky, dala je do koše a nesla je do zahrady pod jabloň. Tam už byl připravený malý škopíček a ždímadlo. Brala panenku po panence, drhla je kartáčem, máchala je tak dlouho v mydlinkách, až byly úplně čisté. Potom je pověsila na prádelní šňůru, aby na slunci uschly. A tak tam panenky visely celý den a houpaly se a klátily se v lehkém větříčku. Drhla mě tak silně, že myslím, že už ani není znát úsměv, řekla Ančka po hodinovém klidu. O ne, je ti znát, odpověděl plechový vojáček, jak jim vítr otočil směrem k Ančce. Ale já vím, že mi teď budou ruce vrzat. Cítím, jak jsou rezavé, dodal. V tom vítr otočil tak silně Holanďanem, až ztratil svůj kolíček, spadl na trávu a jak se po ní kutálel, vykřikl skřípavým hláskem. Mama! Pozdě odpoledne zadní dveře se otevřely a malá velitelka Loutek vyšla a nesla malý stoleček a židličky. Prostřela, šla pro panenky, sundala je ze šňůry a posadila za stůl. Měli limonádu a v ní želé ze zrnkového vína a malilinkaté dětské koláčky posypané cukrem. Po této báječné večeři panenky byly odneseny domů, kde je Marcela učesala a kde jim dala hezké čisté noční košilky. Potom je dala do postýlky, každou políbila na dobrou noc a po špičkách odešla z pokoje. Několik minut ležely panenky tiše, jako myšky, až Ančka zdvihla svou hadrovou ruku a řekla. Přemýšlela jsem. Ticho, řekly ostatní panenky, Ančka přemýšlela.
Ano, pravila Ančka, přemýšlela jsem. Víte, proč nám vlastně dala naše velitelka tu výbornou večeři na zahradě? Proto, abychom věděli, že můžeme dostat všechny dobroty, jaké chceme a kdykoliv chceme, jen když se budeme slušně chovat. Z toho plyne naučení, že si nikdy nemáme vzít bez dovolení, co bychom dostali s dovolením. A tak si zapamatujme, že nesmíme nikdy nic dělat, co by způsobilo zármutek těm, kteří nás mají rádi. Ano, zapamatujem si to, přizvukovali ostatní panenky. A tak Ančka s veselým pohledem ve svých knoflíkových očích ležela ve své malé postýlce a její hadrová hlava byla plná krásných myšlenek o lásce.

0: Biggie Hádanka. A teď jedna třeba ze stodoly. Ve zdi díra, mesám síra, to jsem celá já. Mám dvě očka, pozor kočka, houška šedivá. Co to je? Kdo pak ví?
1: To já vím.
0: Kdo pak mlsá sýr a bydlí v díře?
1: A koho já rád chytám? Je to myška.
2: Televizní zprávy. Hýlík nechal dědu spát a navštívil pana Vavřince. V jeho malé kuchyňce to vonělo, ale úplně jinak než fazole v tomatě, sardinky nebo chalupářský guláš. Co to vaříš, Egone? To neznám, zeptal se Hýlík.
3: Asi šuang si nevařím, ohřívám.
2: Znělo to velmi pyšně. Tak promiň, asi ruším, urazil se Hýlík. Pan Vavřinec se otočil od plotny.
3: Představ si, co se stalo. Jdu si ke Karlíkovi koupit lečo s párkem, ale on mě ani nepustil k regálu. Už žádný konzerva, křičel. Pán je detektiv? Vypátral všechny moje ponožka. A Karlík vděčný, od teďka mám pro pána jenom samý zdravý čínská strava. Kong Pao, Shuang Si, nebo Shuei Chuzhou.
2: Aha, řekl Hýlík, vůně toho jídla byla tak pronikavá, že si musel zacpat nos.
3: Tak tobě to nevoní, no ovšem, lichožroutům voní jen ponožky, že ano.
2: Egon se zasmál vlastnímu vtipu a Hýlík si pomyslel, zase se na mě vytahuje. Nějak to mezi nimi začínalo skřípat. Egon odsunul jídlo z plotny a šel pustit televizi.
3: Podívám se na zprávy, řekl.
2: Právě začínali. Dnes ráno v dolní čtvrti našeho hlavního města při demolici zchátralého domu, v němž býval rokový klub Kilimandžáro, který brzy nahradí nový obchodní dům, dům sportovních a značkových ponožek, tady se moderátorka nadechla, došlo k podivnému incidentu. Jakýsi starý pán prorazil bezpečnostní zátarasy, vylezl na konstrukci a napadl jeřábníka. Naše televize jako jediná byla přitom. Následovaly záběry jako z nějakého akčního filmu.
3: Co je to za cvoka? Poznamenal Egon.
2: To je profesor Kadeřábek, zvolal Hýlík.
4: Ale to není všechno, upozornil diváky moderátor. Podívejte se na tyto záběry z demolice.
2: Kamera zabrala rumiště a závěje prachu, z níž vybíhaly houfy myší a potkanů, ale mezi nimi se míhaly nezřetelné stíny poskakující bílé šmouhy.
5: To jsou oni, Dederonova parta, vykřikl Hýlík překvapeně. Egone, vidíš to?
3: Co mám vidět? Divil se Egon.
4: Ne, vážení diváci, tady není na vině váš přístroj ani naše televize. Je to technicky nevysvětlitelná záhada. Naše kamery i mobily některých pohotových svědků té události zaznamenaly shodně jenom tyhle, jak my říkáme, duchy.
2: Obrazovka stále ukazovala hemžení a úprk bílých stínů.
5: Koukej tamhle, to vypadá jako tulík, nejde to zastavit.
2: Poskakoval Hýlík před obrazovkou.
3: Přestaň, nic nevidím,
2: okřikl ho Egon.
4: A přitom náš kameraman i všichni přihlížející něco viděli,
2: vzala si slovo moderátorka. Kamera zabrala brunátného padesátníka v bejsbolové čepici.
3: Já to viděl na vlastní oči, oznámil ten muž z lidu. Ono to mělo takový jako chobot a v uších to mělo takový jako sichrajcky. A některý ty potvory byly hodně velký a strašně vychrtlý. Házel jsem po nich šutry.
4: Tak jste to slyšeli. pravila ustraně moderátorka. A my se k tématu ovšem ještě vrátíme v diskusi, na kterou jsme pozvali i odborníky na všelijaké úkazy. Děkuji, Ester, rozzářil obrazovku usměvavý moderátor. A teď tu máme milou zprávu z ciziny. Na cestu domů se po 3 letech své úspěšné mise v Africe vrací tým lékařů a sestřiček v čele s primářem Rochem a oblíbenou vrchní sestrou Reskovou, které tu všichni říkají...
6: Helenko!
4: Zařval pan Vavřinec na ženu v bělostném čepečku, která stála před zaprášeným kamionem a něco do obrazovky volala. Slyšet ji ovšem nebylo. Promiňte poruchu zvuku na trati, omlouval se moderátor, zatímco kamera ulpívala na plných rtech vrchní sestry. Ty rty stále vykružovaly jeden němý výkřik.
6: Ego ne, zašeptal pan Vavřinec. Vidíš to, Jilíku? Ona volá ego ne.
4: Jenže v tu chvíli Helenka zmizela a na obrazovce poskakovaly a jako by někomu mávaly 2 nezřetelné stíny, 2 bílé šmouhy.
7: Ale, vidíte, milí diváci, to, co já? Dneska je ta naše televize plná duchů. Co pak nám to asi vzkazují?
4: Zažertoval pohotově moderátor.
8: To je můj táta a máma. Něco mi ukazují. Co? Ne? Ano, já za vámi přijedu, křičel Hýlík jako smyslu zbavený.
3: Hýlíku, neblázni, to je přece normální porucha,
4: mávl rukou pan Vavřinec.
8: A ty jsi normální člověk,
4: ocekl Hýlík naštvaně a vrátil se k dědovi.

Kdysi dávno a kdesi daleko odtud byl mramorový les. A jako v každém lese, i tam hnízdili ptáci, stromy se vypínaly do nebes, zvěř se poklidně pásla a houby rostly jako z vody. Ale i mramorový les jednoho dne objevili lidé. Rázem bylo poklidu. Houby se začaly strachovat o svou bezpečnost a pohodlí. Nejstarší a nejmoudřejší z nich hřib strakoš od statečného dubu nelenil a svolal na palouk uprostřed lesa sněm. Jakmile se houby skromáždily, zasedl hřib do čela zelenavého polštáře mladého mechu a zahájil velké mramorové jednání. Ale to už se k lesu blížil, aniž by to kdokoliv tušil, další chtivý houbař. Na palouku zatím přesně podle mramorových zákonů předstoupila kustřebka lesní a začala předčítat dutým hlasem. Přítomny houby kustřebkovité, hřibovité, chřapáčovité, muchomůrkovité a holumbinkovité, liškovité, lošákovité a čirůvkovité. Ostatní jsou omluveny nebo nadovolené. Čechratky se učí zpívat ve skřivánčím háji a šťavnatky onemocněly planými neštovicemi. Koho to zajímá? Ozvala se náhle pyšná a závistivá muchomůrka královská. Pozdvihla svoji hnědozelenkavou hlavu a namítla. Nemám čas zabývat se titěrnostmi. Za půl hodiny začíná na duhové stráni módní přehlídka. A k údivu ostatních vstala a odešla.

0: koše, na sebe a nebo na ty druhé. Čirůvky byly pro ústup, lišky a ryzce pro útok. Chřapáči žádali vyčkávat, zatímco hlubinky tuze spěchaly. Bedly váhaly, píchavky se zlobily, křemenáči začali snít o vítězství a kloustci přemýšleli o prohře. Právě v tu chvíli vstoupila do mramorového lesa lidská noha a spolu s ní i houbařský košík. Ve stejný okamžik povstali ostatní muchomurky. Máme toho právě dost, zatřásli kropenatými klobouky. Jdeme na duhovou stráň. A měli se k odchodu. Moda je totiž zajímala mnohem víc nežli podhoubí, vlhkost půdy či roční období. Dokonce ještě víc než houbařské nebezpečí. Hřib Strakoš se je snažil zastavit, ale marně. Kdo se bojí, nesmí do lesa, zapištěla muchomůrka zelená a jiná dodala. Náš rod je v lese od nepaměti a tak nám žádný hřib nebude rozkazovat, co máme dělat. Hloupé rozkazy poslouchat nebudeme. A odešli na duhovou stráň, kde mohli v klidu sledovat lišku v novém kožichu dovezeném až z polárního kruhu. Liška se promenovala sem tam, límec ozdobený stříbrnými šiškami a sojčími pírky. Dámy v prvních řadách tleskaly a snily o podobném kožichu ve vlastním šatníku. A potom se to stalo.
1: Pomoc! Pomoc! Zachraňte nás!
0: Z palouku se ozývalo pištění, volání o pomoc a pláč. Houbařská vášeň neznala slitování. V bezedném koši mizela jedna houba za druhou. A protože to bylo dávno, velice dávno, kdy ještě nebylo rozdílů mezi houbami jedlými a jedovatými, a protože člověk je tvor tuze nenasytný, mizely v košíku houby s klobouky červenými, zelenými, hnědými i žlutými. Ostatní houby na nic nečekali. Vzali nohy na ramena a pelášili, co jim síly stačily, ukrýt se pod nejbližší mechové polštáře. Tak neslavně skončilo velké mramorové jednání na palouku uprostřed lesa i módní přehlídka na duhové stráni. Ale jak známo, houby rostou rychle a tak do rána vystrčili z mechu hlavičky další muchomůrky a na uvítanou všem hned pyšně zatřásli svými barevnými klobouky.
2: Joska, koska, rákoska koupil koně za 300 a kočárny za 200, že pojede k nevěstě.

0: Aničku.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: A teď ještě jednou.
1: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: Jestli se vám tohle básní

0: setkání s Bělovousem z Rzundou. Vyšel jsem z doupěte svého člověka, že se podívám po kočce Zelenoočce. A najednou jsem ji zahlédl za plotem, zavolal jsem na ní: Zelenočko, jak se máš? Ona se ani neohlédla a šla pryč. A já zase: Zelenoočko, Zelenoočko. A ona pořád nic. Rozběhl jsem se za ní, jakože proskočím plotem. A stala se ta věc. Hlava mi prolezla, ale dál to nešlo. A zpátky to nešlo taky. Hlavu a uši jsem měl v zahradě Zelenoočky a všechno ostatní zas v naší zahradě. Kočky, to byla hrůza. Začal jsem strachy bečet. Tu se za mnou ozval neznámý kocouří hlas. Nemáš vousy, chytráku? No, možná, že mám lepší vousy než ty a vůbec, co je ti do nich? Zakňučil jsem zlostně. Máš moc řečí a hlavně sebou moc mrskáš. Takhle se z toho nedostaneš, řekl ten neznámý kocouří hlas za mnou. A to mě ještě víc rozlobilo. Vřískl jsem: hele, nech mě, ať si po svých. Ale za mnou povídá: no to se ví, já mohu jít po svých, ale jestli tě tu ty hloupý kluku kočičí nechám, tak ty už po svých nikdy nepůjdeš. A slepice ti naklovou do nosu a husy tě vytáhají za uši, nemohou našince ani cítit. Podíval jsem se před sebe a opravdu se ke mně zbíhalo hejno slepic a také se sem kolébaly dvě veliké bílé husy. Zlost mě docela přešla. Dostal jsem strach a začal jsem bečky prosit: prosím tě, pomoz mi. Já taky proto přišel. Buď sticha a dělej, co ti poradím. Lehni si na břicho, tak, pořádně se přitiskni k zemi. Dole je ta škvíra širší, tak. Teď natoč hlavu trochu stranou. Přitiskni se tváří k zemi, no jen se neboj, vousy si neulámeš, stejně ti zatím k ničemu nebyly, tak opři se zadníma nohama a až řeknu teď, pořádně trhneš dozadu. Pozor, teď. Trhl jsem, až mi v uších luplo. A byl jsem zase volný. Otočil jsem se, abych poznal toho, kdo mi pomohl. Přede mnou seděl kocour o hlavu větší než já. Jako by nic, čistil si přední tlapky. Kočky, ten vám byl pěkný. Měl krásné bílé vousky a celý byl bíle a žlutě pruhovaný. Děkuji za pomoc. Já jsem Modroočko. No, není zač. Já jsem Bělovous z Rzunda. Bělovou se Zrzundo, si hodný. Ale proč pak ses posmíval mým vouskům? No vůbec jsem se nesmál tvým vousům. Smál jsem se, že nevíš proč a na či je máš. No pro parádu přece, řekl jsem a našpulil tlamičku. Zrzunda si přejel prackou tvář a vzdychl. S tebou bude ještě hodně práce. Vousy na čumáčku a štětinky nad každým okem máš hlavně proto, abys ohmatal, zdali je škvíra dost velká, aby ses do ní celý vešel. Tak po druhé dvakrát měř a jednou les. A kam ses tak hnal? Pověděl jsem mu, že hledám Zelenoočku. Bělovous z Rzunda povídá: tu znám, ale dneska k ní nemůžeš. Včera se jí narodili děti, tři koťátka. Je celá šťastná, je celá ustaraná. Půjdeme ji navštívit zítra.
1: Piggy vtipk.
2: Proč chodíš pořád pozdě do školy, ptá se učitel Jendy.
1: Nemůžu se vzbudit včas.
2: No nemáš budík.
1: Mám, ale zvoní, když spím.
3: Tomu rozumím, já bych spal pořád.

0: smrsný mi fousky, moji milí mrsotkové a šmakovinky. Vítám vás při další lekci vaření s Veverkou Laskonkou. Je, Piggy z Rovinka vchází do dveří.
1: Ano, ano, ano, vážení, Piggy se sune, nese velký koš, jako Ferda z Kirkonoš, co tam chodí krákonoš. A mlsně se oblizuje, protože by něco slup, třeba něco zhup, hupi, hupi, hup. Ahoj, Laskunko, rýmuju jako rýmista, všimla jsi?
0: Rýmista? Takové slovo asi ani neexistuje, Piggy.
1: No, no, myslím ten, jak píše básničky, ten rýmář, rýmář jako šprýmář.
0: Básník, Piggy, rýmuje básník.
1: A mají taky básníci rýmu? Když mají rýmy.
0: Ty máš otázky. A kde máš ten koš?
1: Jaký koš? No nemám, kde bych ho vzal.
0: Aha, tak si o něm mluvil jen kvůli tomu rýmování.
1: Přemýšlel jsem v rýmech celou cestu od Justýny až sem. Ona je jak posedla. Začala psát zajíci Antonínovi básně a začala navíc ještě i mluvit v rýmech. Dala mi do kapsy jablíčka, co je sbírá babička, než jí zobne slepička. Jablíčka si Piggy schroupe, v kapse nejdřív ať je houpe, říkala. Představ si, děs běs je to.
0: A dala ti opravdu ta jablíčka, nebo jen tak básnila bez jablíček?
1: Tady je mám, koukej, plné kapsy jablek mám, je jich aspoň 6. Dáš si jedno? Vypadají mňamkózně, jsou obr, vele, vele, obřisko, pumprdlíkovatě sloní.
0: Piggy, to je dobře, že neseš jablíčka. Něco se naučíme, schroupneme je, ale nejdřív si z nich uděláme něco ještě lepšího, než jsou jen obyčejná jablíčka.
1: Svačinku.
0: Svačinku, která se hodí kdykoliv a kamkoliv. Do školy, do kroužku, na víkend, na výlet, na chatu, do vlaku.
1: Tak jablíčko je jablíčko. Co na něm chceš vylepšovat?
0: Už jsi někdy jedl sendviče z jablíček?
1: Sendviče se dělají z chlebíčků, ne? Dva chlebíčky k sobě a šup ho, sendvič jako malovaný.
0: Chlebíček nám nahradí jablíčko.
1: Jo tak, nakrájíš jabko na plátky, vezmeš dva silnější a mezi ně dáš jeden tenčí a máš jako sendvič. No, a budeme taky dělat bábovičky z písku a dělat, že je papáme nebo co? Už si na to přijdu takovej trochu velký. Já bych chtěl nějakou tvojí mlsotku. Prosím, prosím, prosím.
0: Piggy, bude to dobroučké. Ale tak jednoduché, jak říkáš, to zase nebude. A bábovky z písku jsou náhodou prýma. Mě vždycky moc bavilo je dělat, abys věděl.
1: No jo, tak promiň, já to říkal jen tak. Co teda ten tvůj recept? Co na něj budeme potřebovat?
0: Už na to jdeme. Tak prosím, nachystej. Dvě jablíčka, arašídové máslo, rozinky a ovesné vločky. Máš?
1: Jablíčka, rozinky, ovesné vločky mám. Kde pak je arašídové máslo? Nějak se mi schovává.
0: Máslo, tady je, koukej, máslo, koukej. Zrovna ho máš před rypáčkem.
1: No,
0: pak budeme potřebovat ještě prkénko, nůž na mazání a nůž na krájení. A k tomu samozřejmě někoho dospělého, kdo s krájením pomůže. Tak, pustíme se do toho?
1: Jasně!
0: Takže, omijeme jablíčka a nakrájíme je na plátky.
1: To krájení, to je tvá práce, viď?
0: Jistě. A dětem doma pomůže maminka nebo někdo dospělý.
1: Jak se to krájí? Já se budu dívat.
0: Takhle. Plátky se musí krájet takhle z kraje a jen po stranách. Kdybychom jablíčka rozkrojili na půl, tak jako se krájí o Vánocích, musel by se odstranit z prostředka jádřinec a v kolečku by po něm pak zůstala díra, víš? Já už mám kolečka nakrájená.
1: To je jako kolečka od nějakého vozíčku, viď? Co dál?
0: Teď vždycky jedno kolečko ze dvou namaš arašídovým máslem.
1: Tak, mažu, natírám.
0: Díky, ale jen tenkou vrstvičku. Dal si tam toho zbytečně moc.
1: No, ale já jsem myslel, když to arašídové máslo je tak dobré, tak já to teda uberu.
0: Ty jeden mlsoune.
1: A proč mám vlastně mazat jen každé druhé kolečko? Proč ne i to první? Proč ne obě?
0: Když si děláš chlebík na svačinu, taky namažeš jen jeden ze dvou a pak je na sebe přiklopíš.
1: Aha, takže druhým plátkem jablíčka budeme přiklápět ten namazaný plátek.
0: Ale až za chvilinku.
1: Ještě tam dáme něco.
0: Ano.
1: Mně by to stačilo i takhle.
0: To věřím. Zvlášť s tou tlustou vrstvou arašídového másla, kterou si tam měl, viď?
1: Už jsem to spravil. Co tam ještě patří?
0: Ta namazaná jablečná kolečka posypej rozinkami. Zkus to. Ale opatrně.
1: Já vím, přiměřeně, že jo?
0: Výborně si to udělal. A na závěr ještě posypeme trochou ovesných vloček.
1: Je, to je jako když sněží.
0: No a už jen přiklopíme to zasněžené vrchním plátkem jablíčka a máme jablečné sendviče hotové.
1: Tak to je jednoduché. Stačí jen nakrájet jablíčka a děti už si pak mohou dál udělat tyhle jablíčkové sendviče sami, viď?
0: Správně. No a teď je ještě ochutnej.
1: Já už je přece dávno ochutnávám.
0: No a jaké jsou dobré? No?
1: Dobré, no.
0: Piggy, řekni něco.
1: No je to mňamka, no. Čupr, eňo, něňo, to jsi měla vážně dobrý nápad, laskonko. Tyhle sendviče musíme udělat na naše jazykové oříškování s Hugem a Justínou. Justína o nich určitě složí oslavnou báseň.
0: No jsou tak dobré, že by si to zasloužili.
1: Vy děti, tuhle dobrotu si zkuste doma taky připravit. Není to nic složitého a budete se olizovat až za ušima.
0: A recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A my jdeme s Piggym namazat další jablíčka. Těším se na vás zase příště. Ahoj!

veledílo, malý dílek zveleděl, malíř ušák rád by měl. Antoníne zajíci, vědí akademici, kde pak ty

Zajíci, zamysli se zajíci, Antoníne zajíci, vědí akademici, kde pak ty svůj ateliér máš. Lada, kubka, kremlička, to je barva barvička, kresby Josefa Čapka, krásná grafická zkratka, Picasso zná celý svět, Leonarda, jak by smet. Mě zná jen to oraniště, kdo se o mě dozví příště. Inspirující adresa je ten můj pařez u lesa, stačí vít na skok ven, pokochat se plenérem. Antoníne zajíci, vědí i za silnicí, kde pak ty svůj ateliér máš. Jak prázdné plátno na rámu, čekám tu marně na dámu, na dámu něžně básnicí, jež chápe kumšt a tradici. Antoníne zajíci, ví ona svůj cit tající, kde pak ty svůj

0: o dvou dcerkách a dobré lesní víle. Byl jednou jeden kmotr, byla jednou jedna tetka. On byl vdovec, ona vdova. On měl dcerku, ona taky, a tak se dali dohromady, že jim spolu bude líp. Jenže jim líp nebylo. A kdyby bylo bývalo, nebylo by teď co vyprávět. Tak dobře poslouchejte. Oboří se jednoho dne tetka na kmotra a vymýšlí si, až se práší. Ta tvoje holka je drzá, lenošná a neposlušná. Už si s ní nevím rady. Kmotr vzdychne. Už dávno poznal, že proti té ženské, co si uvázal na krk, nic nezmůže. A darebná tetka si dál mele svou. Ať mi jde z domu. Jestli ji nevyženeš, pod jednou střechou s tebou nezůstanu. Chudák kmotr to přemílal ze všech stran, ale nenašel jak z toho. I zavolal se s těžkým srdcem dcerku a povídá. Děvečko zlatá, ty sama víš, jak to u nás vypadá. Jsi rozumná, k práci se umíš postavit a jsi už dost velká, aby ses o sebe dovedla postarat. Jdi, kam tě oči povedou a nohy ponesou. Nepůjdeš-li, macecha nás oba k smrti utrápí. Když ta dcerka vyslechla, zaplakala, pak si s pláčem raneček svázala, naposled objala tatíčka a vydala se do světa. Šla, kam jí oči vedly a kam jí nohy nesly, až přišla ke studni a zčista jasna uslyšela.
1: Panenko pěkná, běžíš kolem, běžíš, proč se nezastavíš?
2: I zastavím, studničko, zastavím, když mě tak upřímně zveš, odpověděla dcerka.
1: Ale vidím, že vodu máš skalenou.
2: Chceš, abych tě vyčistila od bahna?
1: To udělej, panenko pěkná, to udělej. A já ti poděkuju. Až tudy půjdeš po druhé, dám ti čisté vody.
0: Hodná dcerka ze studny vyčerpala vodu, bahna ji zbavila, vyspravila ji, jak mohla, a šla dál. Za časek došla k peci. Sotva se přiblížila, uslyšela.
3: Panenko pěkná, běžíš kolem, běžíš, proč se nezastavíš?
2: I zastavím, pícko, co bych se nezastavila.
1: Ale vidím, že jsi celá zbědovaná. Mám tě vymést, hlínou vymazat a oheň rozmíchat.
3: To udělej, panenko pěkná, to udělej, já se ti odvděčím. Až tudy půjdeš po druhé, dám ti teplého chleba.
0: Dcerka se o pícku postarala a když se v ní rozhořel oheň, šla svou cestou dál. Za časek došla k révovému keři a ten už z dálky na ní volal.
1: Panenko pěkná, běžíš kolem, běžíš, proč se nezastavíš?
2: Ráda se zastavím, milá révo, a okopu tě a očistím od suchého listí. Už to potřebuješ.
1: To udělej, panenko pěkná, to udělej, já ti to nezapomenu. Až tudy půjdeš po druhé, dám ti sladkých hroznů.
0: Dcerka ke řviné révy pečlivě ošetřila a šla dál, kam ji nohy nesly a vedly oči. Už se schylovalo k večeru, když došla k černému lesu. Měsíc nesvítil, tma mezi stromy houstla, že bylo sotva na krok vidět a na děvečku padl strach. V tom mezi haluzemi prosvětlo. Cesta zatočila na mítinu. A kde se vzal, tu se vzal. Uprostřed mítiny stál bílý domeček.
2: Poprosím tady o nocleh, pomyslela si dcerka. Když mě vyženou, nestane se mi hůř, než když mě vyhnali z domova.
0: Prošla vonavou zahrádkou a třikrát zaklepala na dveře bílého domku.
3: Kdo to klepe na mé dveře?
2: ozvalo se zevnitř. Pocestná, hlesla děvečka. Sily dobrého srdce, vejdi. Nejsily, pospíchej odtud. Dcerka si povzdechla.
1: Jsem ubohé, opuštěné děvče. Macecha mě vyhnala z domova. Nemám kde hlavu složit.
2: Z domku vyšla o berličce krásná paní s vlasy až na paty a usmála se. Hádám, že budeš hodná děvečka. Pojď dovnitř a mě se neboj, jsem lesní víla. Za 1000 let jsem si na paloucích nohy utancovala, že mi už neslouží, a tak si tu hospodařím. Dcerka vstoupila do bílého domku a dobrá víla se jí zeptala. Nechtěla bys ke mně do služby? Jestli se práce nebojíš, jestli máš ráda všechno lesní bílý a všecičku lesní havěť, nebudeš si u mě naříkat. Dcerka si oddychla, že nebude muset dál nazdař Bůh světem a s radostí přijala. Víla jí ukázala světničku, kde bude bydlet, a hned jí pověděla, co bude mít na práci. Můj domeček musí být jako z cukru. Moje kořeníčko v zahrádce nesmí mít nikdy žízeň a moji drobečkové nikdy hlad. Budeš si to pamatovat?
1: Budu, slíbila dcerka. To není tak těžké, abych si to nepamatovala.
2: Ať se vevnitř všechno třpití a ať mi zahrádka na pozdrav zavoní, až se v poledne vrátím. A nezapomeň, až se slunko vyhoupne nad vrcholek téhle hrušně, uvaříš kaši z otrub, ale ať není ani moc horká, ani moc studená. A pak takhle svoláš všechny moje děti.
1: Drobečkové milí, kam pak jste se skryli?
2: Ať už jste zalezli kdekoliv, kamkoliv, pospěšte si, přispěchejte, do kaše se z chutí dejte. Na tohle zavolání se moje drobotina schromáždí kolem tebe. Ty ji dobře nakrmíš a to ti říkám, nelekej se. Jsi-li hodná, nemáš proč. Dcerka udělala, jak jí víla přikázala. Když poklidila v domku a postarala se o zahrádku, uvařila kaši. Oskusila ji, aby nebyla ani horká, ani studená, a zrovna když slunko stálo nad hrušní, vyšla na dvorek a zavolala.
1: Drobečkové milí, kam pak jste se skryli? Ať už jste zalezli kdekoliv, kamkoliv, pospěšte si, přispěchejte, do kaše se z chutí dejte.
2: Jakmile to dořekla, vyhrnuli se ze všech děr, skrýší a doupat, co jich všude bylo, hadi a štíři, ropuchy a myši, tchoři a lasice a všelijaká jiná lesní havěť. Dcerka je do jednoho svědomitě nakrmila a když ta divná droboť měla dost, jak se seběhla, tak byla pryč. Za poledne se víla vrátila z lesa domů, přivonila k zahrádce, očima polaskala domek, zašla na dvůr a 3x tleskla do dlaní. Jako na povel schromáždili se kolem ní její drobečkové a ze všech stran repetili chválu na novou hospodyňku. A tak ta hodná dcerka u dobré víly zůstala. Jednoho dne, když uplynuli zrovna 2x3 měsíce, položila víla dcerce hlavu do klína a poprosila. Povískej mě ve vlasech. Už mě dlouho nikdo nepovískal. A jak tak měla hlavu v dívčině klíně, cítila, že jí do vlasů ukápla horká slzička.
1: Proč pak pláčeš, děvenko? Snad se ti nestýská po domově. Stýská, tetičko, stýská, odpověděla smutně dcerka. Vždyť ani nevím, jestli můj tatíček ještě je naživu. Inu, půjdeš se tedy podívat domů, řekla víla. Jdi do sklepa a vyber si jednu truhličku. Mám jich tam dost a dost. Kterou si vybereš,
2: tu ti dám za výslužku. Ale to si pamatuj. Otevřít ji smíš až doma. Dcerka šla do sklepa. Ze všech truhliček, co jich tam bylo, si vybrala tu nejmenší a nejskromnější. Vysadila si ji na rameno, rozloučila se s dobrou vílou a pustila se k domovu. Šla a šla a za časek potkala keř vinné révy. Jak jí réva spatřila, hned na ní volala.
1: Panenko, pěkná, běžíš kolem, běžíš, proč se nezastavíš?
2: Dcerka se zastavila a dostala sladké hrozny. Zanedlouho potkala pec a nasytila se teplého chleba a brzy došla ke studni, která jí podarovala douškem svěží vody. Tak jí cesta uběhla, ani nevěděla jak. A když přicházela domů, otec stál před vrátky a už zdaleka ji vyhlížel. Přichvátal jí naproti a zaplakal radostí, že se mu navrátila. Doma společně otevřeli truhličku. To bylo překvapení a ta krása. Celá výbava byla v truhličce složená, z nejjemnějšího hedvábí ušitá a bohatou výšivkou zdobená. Nade všechno krásné byly však svatební šaty, jakoby utkané dílem ze slunečního a dílem z měsíčního třpytu. Až z toho oči přecházely. A nejvíc přecházely maceše, protože v sobě tajila zlost a závist. Vyzvídala na pastorkyni, jak k tomu bohatství přišla, a ta jí všechno upřímně vypověděla. Tetka si hned zavolala svoji vlastní dceru a přikázala jí, že musí taky do světa pro tohle nevídané věno. Macešina dcera, lenošnice líná, spustila nářek. Nikam, že nepůjde, ona ne, sama světem a k cizím do služby, to ji nikdo nikdy nedostane. Tak se ty dvě, darebná tetka a její darebná dcerka, do sebe dali, až matka dcerku koštětem z domu vyhnala a pohrozila jí, ať se neopováží vrátit se s holýma rukama.
3: Šla tedy dcerka, šla, kam ji oči vedly a nesly nohy.
2: Za časek přišla ke studni a uslyšela.
1: Panenko pěkná, běžíš kolem, běžíš, proč se nezastavíš?
3: Co pak nevidíš, že jsi plná bahna? To si radši dám zajít chuť, odsekla dcerka.
4: Ráno mi sama mamička ruce umyla. Nebudu si je kvůli tobě špinit.
2: Šla dál a stejně jako její nevlastní sestra potkala pec a potkala keřviné révy. Ale nezastavila se tam ani tady a nepomohla, aby si ruce neumazala. Tak došla až do černého lesa a popadl jí strach, zrovna když se před ní na mítině objevil bílý domek dobré lesní víly. Třikrát zaklepala na bílé dveře.
3: Kdo to tluče na mé dveře? Ozvalo se zevnitř.
5: Pocestná, řekla dcerka.
2: Jsi-li dobrého srdce, vejdi. Nejsi-li, pospíchej odtud.
5: Puste mě dovnitř, však vás neukousnu,
2: vykřikla dcerka.
5: Je mi zima, mám hlad a nemám kde hlavu složit. Mamička mě vyhnala z domova.
2: Z domku vyšla oberličce krásná paní s vlasy až na paty.
3: Vlastní mamička tě vyhnala z domova? Zeptala se. To nevím, nevím, jestli budeš hodná.
6: Inu, když jsi tak opuštěná, zkusím to s tebou.
2: Vezmu tě do služby a ono se ukáže.
5: Proč ne?
2: Řekla dcerka.
5: Do služby k vám půjdu, ale jenom tenkrát, když mi dáte za výslužku krásné šaty utkané dílem ze slunečního a dílem z měsíčního třpytu. A k tomu náramek z ryzího zlata a 6 šňůr pravých perel.
3: Skromná zrovna nejsi, děvečko, podotkla víla.
2: S snad budeš aspoň pracovitá. Když s tebou budu spokojená, dostaneš, co žádáš, a možná ještě víc. A Víla dcerce vypověděla, co a jak bude mít na starosti. Než ráno odešla do lesa, připomněla jí. Hlavně moje dětičky mi dobře opatř. Pamatuj, že kaše nesmí být ani horká, ani studená. Zavoláš na ně takhle. Drobečkové milí, kam jste se mě skryli? Ať už jste zalezli kdekoliv, kamkoliv, pospěšte si, přispěchejte, do kaše se s chutí dejte. Na nic nezapomeň a ničeho se nelekej. Jsi-li hodná, nemáš se čeho bát.
5: To je pořád napomínání,
2: zabručila zlostně dcerka, jakmile v domku osaměla a vlezla znovu do postele. Slunce už stálo vysoko nad hrušní, když v nemytém hrnci začala vařit kaši. Neokusila ji, zda není ani horká, ani studená. Vyběhla na dvůr a rychle odříkala, co jí Víla naučila. V tu chvíli už ze všech skrýší přibíhala hladová lesní havěť.
4: I fuj, vykřikla dcerka. Tuhle ošklivou chamrať, že mám krmit. Ani mě nenapadne.
2: Vyklopila hrnec horké kaše. Ty nejmenší drobečky pošlapala. Ty větší opařila a ti nejrychlejší se s hrůzou a ohladu rozprchly. Jakmile se Víla předpolednem objevila na mítině, kdo z lesní droboti přežil špatné zacházení, přihrnul se k ní a hořce se stěžoval. Víla se na dcerku tuze rozhněvala, zle jí vyčinila a potom řekla. Teď jdi do sklepa a vyber si tam za výslužku truhličku. Už tě tady nechci vidět. A to ti povídám. Truhličku neotvírej, dokud nebudeš doma. Dcerka se šla do sklepa a vybrala si tu největší a nejkrásnější truhlici. Vysadila si ji na rameno, neřekla dobře ani špatně a vydala se na cestu. Brzy potkala vinou révu. Byla obalená lákavými hrozny, ale jak se jich dcerka dotkla, zcvrkly se a byly tak trpké, že se nedali spolknout. Potkala pec, z které voněl teplý chléb, a sotva, že po něm sáhla, pec jí popálila prsty. A když konečně došla ke studni, byla už celá utrmácená, jak ji ta veliká truhlice tížila. Složila ji na zem a těšila se, že si naváží čerstvé svěží vody. Navážila však jen a jen bahno. Od hladu a žízně a z té těžké truhly se jí dělalo až mdlo. K domovu měla už blízko, ale rozhodla se, že truhlici otevře. Třeba uvnitř najde něco k snědku. To zděšení. Jak zvedla víko. Vyhrnuli se ven hadi a štíři, ropuchy a myši, lasice a tchoři a pavouci a mravenci a všechna ta drobná havěť, co jí v lese je, repetilo to a křičelo. Vrať nám naše bratříčky, vrať nám naše sestřičky. Kam jsi je dala? Kde je máš? Kde pak nám je schováváš? A div divoucí, té na nic dobré dcerce začaly z nenadání vylézat z vlasů hadi a ještěřice, z rukávů mravenci a pavouci, z podsukní žáby a lasice a tchoři. Vrtěla se a kroutila, ošívala se a drbala, až krábala a poskakovala a natřásala se, aby se té divé havěti zbavila, a pak vzala s hrůzou nohy na ramena a utíkala a běžela, jenže si popletla cestu. A neběžela k domovu, ale zpátky do lesa. A jestli se nezastavila, běží tím černým lesem ještě dnes. Kdo mi to nevěří, ať si tam běží za ní. Kdo mi to uvěřil, tomu povím víc. Protože zrovna v ten den, kdy ta darebná holka, co se tak drbala a vrtěla, se rozběhla do černého lesa, slavili v Kmotrově chalupě svatbu. A byla to svatba, jak se patří. Vždyť se vdávala Kmotrova hodná dcerka a brala si nejhodnějšího a nejpěknějšího mládence ze vsi. Já tam byla taky. Ale kdo tam nebyl, to byla ta zlá tetka. Stála za plotem a vyhlížela, jestli se jí struhlicí na rameni nevrací ze světa domů její darebná dcera. Stála tam a stála, oči si docela vykoukala a jestli ještě nešla pryč, stojí tam dodnes. Kdo mi to nevěří, ať si tam stoupne taky.

0: o vanilkovém rohlíčku, který měl smůlu. Vanilkový rohlíček seděl v rohu horké trouby na plechu a pekl se. Většina jeho bratříčků už dostávala zlatavou barvu, ale on byl pořád ještě žlutavě bílý. Trouba totiž vzadu špatně pekla. Snad nás otíková maminka nevyndá předčasně, děsil se rohlíček, protože kamarádi z prvních řad už začínali pokřikovat. Haló, jsme upečení, vyndejte nás, nebo se spálíme. Ne, nevyndávat, nejsme dopečení, křičeli naopak rohlíčci vzadu. Do toho se najednou otevřela dvířka trouby. Ano, ano, na vzduch, do cukru, volali zase přední rohlíčci. Ne, ne, zavřít, nechat v troubě, křičeli nešťastně ty zadní. Tak to je konec, pomyslel si náš rohlíček a propadl smutku. Ale otíková maminka dobře znala svoji troubu. Vyndala plech, otočila ho a znovu strčila dovnitř. Oddychli si svorně všichni rohlíčci. Tak je to správně, pomyslel si náš rohlíček a spokojeně se v horku zavrtěl, protože cítil, že už brzy bude dokřupava. A to se také stalo. Přesně v tu správnou chvíli se trouba znovu otevřela a otíková maminka vytáhla plech ven. Výborně, výborně, teď už se nemůže nic stát, radoval se rohlíček, který ještě netušil, že nebezpečí přichází většinou z té nejméně očekávané strany. Sotva maminka vyndala plech z trouby. Už tu byl otík. Neposlušný, rozmazlený a nadmíru mlsný chlapeček. Nemohl se dočkat, až maminka obalí rohlíčky ve vanilkovém cukru a rozhodl se celou věc uspíšit. Otíku, nech to, je to horký, varovala otíka maminka. Ale kde pak otík? Sáhl rovnou po našem rohlíčku. Au! Vykřikl a upustil ho právě na půl cesty mezi plechem a vanilkovým cukrem. Rohlíček spadl do škvíry vedle sporáku a zůstal ležet na špinavé, studené podlaze. Ještě zaslechl někde vysoko nad sebou hlas otíkovy maminky, která vykazovala synáčka z kuchyně, a pak už nic. Haló, haló, já jsem tady, křičel rohlíček, ale odpovídala mu jen plechová ozvěna stěny sporáku. Sny vánočního štěstí se rozplynuly. Kdo si na něm takhle pochutná? Koho potěší o Vánocích? Rohlíčku bylo do pláče. Halo! Chtěl znovu vykřiknout, ale hlas mu uvázl v krku. Jen malý kousíček od něj, v šaru stísněného prostoru, stál pavouk. Kýval se ze strany na stranu a prohlížel si rohlíčka spoza dlouhých nohou. Byl veliký, tmavý a tučný.
1: Nesnězte mě, pane pavouk, vykoktal rohlíček. Mě upekli pro otíka.
2: Tak pro otíka, řekl pavouk. Ty myslíš, že si tě zaslouží víc než já?
1: No, to nevím, znejistil rohlíček. O tom jsem zatím nepřemýšlel.
0: Pavoukovi bylo rohlíčka líto. Pavouci vůbec nejsou tak zlí a oškliví, jak si lidé většinou myslí. Navíc se blížil Štědrý den a konec konců pavouk na sladkosti nikdy moc nebyl.
2: Pomůžu ti odtud, řekl. Stejně mi tady překážíš v cestě.
0: Rohlíček by nejraději samou radostí pavouka objal, ale bál se, že by se mu mohl udrolit růžek, takže se jen zeširoka usmál a nedočkavě zakýval hlavou. Vánoční cukroví je na sebe totiž nadmíru opatrné, aby na porcelánových mísách vypadalo pěkně. Pavouk chytil rohlíčka předníma nohama a pomalu ho vystrkal z úzké škvíry ven.
2: Tak, už jsi spokojený, zeptal se.
0: Rohlíček na tom byl sice podstatně lépe než před chvilkou, ale od mísy s cukrovým, která stála na kuchyňském pultu, ho stále ještě dělila nepřekonatelná vzdálenost. Musím nahoru, pomyslel si. Tady by mě zametli do koše. Potřeboval bych se dostat k ostatním rohlíčkům, osmělil se. Pavouk si povzdechl, ale protože v kuchyni právě nikdo nebyl, řekl si, že se porozhlédne, co by se dalo dělat. Rychle vylezl po dveřích skřínky a zmizel v pootevřeném šuplíku na příbory. Rohlíček byl moc zvědavý, co se bude dít, a tak zakláněl hlavu, div, že si krk neukroutil. Nejdříve bylo ze zhora slyšet jen všelijaké rachtání a cinkání, ale po chvilce se nad okrajem šuplete objevila vidlička. Pozor tam dole! Vykřikla a přehoupla se přes okraj. Ještě než Rohlíček stačil vypísknout leknutím, sletěla dolů a zazvonila o podlahu. Co se to tam děje? Ozvala se Otíkova maminka, ale Otík, který zrovna v pokoji tajně ujídal linecké koláčky, měl plnou pusu a nemohl pořádně odpovědět.
2: Ach, padla vidlička,
0: zamumlal a tím pro něj naštěstí celá záležitost skončila. Vidlička se otočila k Rohlíčku a řekla: nic se neboj a vylez si na mou rukojeď. Rohlíček sice nic nechápal, ale udělal, co mu řekla.
2: Tak, už můžeme,
0: zavolala vidlička nahoru, ale to už se nad okrajem šuplete objevila palička na maso. Naklonila se dolů a začala se odvážně kývat na hraně. Sem tam
1: a už padala dolů přímo na protější konec vidličky. Bum, prásklo to a cink, cinklo to a vidlička se zhoupla a vymrštila Rohlíček vysoko do vzduchu. Letěl plavným obloukem přes řadu umytých talířů, přes šuplík s příbory a panem Pavoukem, přes kostkovanou utěrku a nakousnutý rohlík, až přistál rovnou na míse s vanilkovými rohlíčky. Ještě, že se tím nárazem nezlomil.
2: Děkuju,
1: křičel šťastný Rohlíček. Teď už bylo všechno v pořádku. Stačilo jen ležet se svými bratříčky v bělostné míse a čekat na mlsného Otíka. Sny vánočního štěstí se vrátily.
2: Děkuju, pane Pavouk,
1: křičel Rohlíček, ale Pavouk už raději spěchal za sporák do úkrytu. Měl ostatně nejvyšší čas.
2: Tak Otíku, co je to tam?
1: Zavolala maminka, která zaslechla podezřelý rámus. Otíku, opovaž se tam nechat nějaký nepořádek.
2: To nejsem já, bránil se dotčeně Otík,
1: ale co naplat, zamířil do kuchyně.
2: Otráveně sebral vidličku a paličku, strčil je do šuplíku a pak, aby se odškodnil za tu námahu, nahlédl do mísy s cukrovým.
1: Rohlíčky se zatetelily očekáváním. Cukrový obal bíle zazářil a vanilka pronikavě zavoněla. Ale Otík hleděl na něco jiného. Jeden rohlíček vůbec nebyl obalený v cukru.
2: Naopak, vypadal ušmudlaně, jako by se válel někde za sporákem nebo co.
1: Takovou nepřístojnost Otík nesnesl. Vzal rohlíček a šup s ním ven z otevřeného okna.
2: Kde pak, aby se namáhal s obalováním v cukru? To je moc práce.
1: Vyhodit něco oknem je přece mnohem zábavnější. A tak náš nešťastný rohlíček dnes už podruhé letěl vzduchem. Tentokrát ho však nečekala útulná porcelánová mísa plná voňavých bratříčků, ale umrzlá, zledovatělá cesta.
2: Tvrdě dopadl na studenou zem, až se mu odlomil jeden růžek.
3: Halo, pane Pavouk, pomoc,
1: zavolal rohlíček, ale jeho slova odnesl vítr a první sněhové vločky ho zastudily na těle.
3: Tady zmrzne na kost, nebo se rozmočí v tajícím sněhu. V každém případě ale zůstane bez užitku. Nikdo si na něm nepochutná. Nikoho nepotěší v čase radosti a vánočního ticha.
0: Píp, píp, píp, píp, píp, Zapípalo to najednou nad jeho hlavou. Rohlíček otevřel oči a uviděl dva ptáčky. Oba načepířené, aby se alespoň trochu bránili třesku té zimě.
3: Píp, píp, ty krásně voníš. Kdo pak jsi?
0: Já jsem Rohlíček. Vánoční cukroví, vykřikl Rohlíček s nadějí v hlase.
3: Píp, píp, máme hlad, ale ty asi nechceš, aby tě snědli obyčejní vrabci, viď? Tebe upekli pro otíka.
0: Rohlíček se usmál v návalu nečekaného štěstí. Ne, ne, ne, ne, řekl tichonce. Myslím, že jsem tu právě pro vás. Jsou přece Vánoce. A byly Vánoce. A sněhové vločky pomalu slétaly dolů z nebe a z oken se linula jemná vůně vánočního cukroví.

0: partou sídlí v hustém lese. Kdo ho slyší, hned se třese.
1: Krade, lže a loupí, protože je hloupý.
0: Bambitka, zlato, přijdete na to.
1: V žaláři banda skončila sranda.
2: Kdo pak ví, odpoví.
3: V žaláři banda...
1: Co je žalář?
3: Žalář je vězení. Vězení pro různé loupežníky.
1: A lotry. Takže je to loupež?

0: Igi básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Na tomto místě se ve scénáři paní Drncová zeptá: a jak se vám u nás líbí, páni vyslanci? A vyslanci odpovědí písničkou Čechy krásné, Čechy vaše. Je složená, ale do filmu se nevešla. A tak vám ji skladatel Uhlíř a já, scenárista Svěrák, zaspíváme.

Slon a mravenci. Po slonovi lezlo asi 1000 mravenců. A tak se slon otřepal a všechny mravence schodil. Všechny až na jednoho. A ten křičel –

0: moji milí mrzotkové a šmakovinky. Jak jsem se zmiňovala už minule, a Piggy si to náramně pochvaloval a také přitom náramně kvičel. Řetkvičková sezóna je v plném proudu.
1: Já říkám řetkvičkám řetkvíčky a přitom se kvičet musí, že jo?
0: To máš pravdu, Piggy. A byla by škoda té záplavy řetkviček nevyužít na maximum.
1: Jakože úplně nejvíc.
0: Přesně, Piggy. Vymyslela jsem pro vás další recept z téhle křupavé pochoutky.
1: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, čampr!
0: Prosím.
1: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, čampr! Vymyslel jsem název.
0: Uděláme si řetkvičkový salát s okurkou.
1: Okurku mám rád, řetkvičky mám rád. Budu tomu říkat řetkvičkové čumpr, čimpr, čampr, protože to je slovo, které jsem vymyslel a mám ho taky rád. Jsi pro?
0: No ale je to řetkvičkový salát s okurkou.
1: No tak já ho napřed ochutnám a uvidíme, jestli k tomuto krásné nové jméno bude pasovat, jo?
0: Tak jak myslíš. Tak jdeme na to. Nachystej prosím 2 svazky řetkviček, 1 salátovou okurku, bílý jogurt, stroužek česneku a sůl.
1: Je tam i česnek? Tak to bude čumpr, cimpr, tučo, campr.
0: Piggy, radši mi zopakuj, co potřebujeme.
1: Řetkvíčky.
0: Správně. 2 svazky řetkviček. Dál.
1: 1 okurku, jogurt.
0: Jaký?
1: Bílý. Česnek a sůl, mám to tady.
0: Z nádobí nám bude stačit mísa, prkénko, nůž a lžíce. A jdeme na to.
1: Jdeme na to a bude se to jmenovat.
0: Prosím tě, omej řetkvičky i okurku a dávej mi je sem na prkénko. Já je budu krájet na plátky. Plátky okurek ještě rozpůlím. Všechno, co krájím, házím potom do připravené mísy. Tak, hop.
1: To už je všechno, láskonko.
0: Skvěle. Nám to jde, co?
1: No, protože to umíš tak dobře a rychle rozcimprcamprovat. To je to, čo.
0: Co to říká to, čo, Piggy? To je legrační slovo.
1: To říká Míšanda Bibi. Já to slyšel a teď to pořád říkám. Tučo, no, sova Heda mi to ale už říkat zakazuje. Říkala, že to nemám říkat, ale mně se to líbí, tak to říkám. Tučo, tučo, tučo, tučo,
0: no, no, jo, no, jo, no. Piggy, teď si ale vem nůžky a nastříhej tam ještě tuhle tu pažitku, ano?
1: To mi jde, to uvidíš, jaké to bude to, čo?
0: Je, aby to nebyl cimpr, campr.
1: No, to se neboj, bude to salátek, jedna báseň.
0: Výborně, všechno máme v míse. Teď přidáme bílý jogurt, rozetřený česnek, osolíme a pořádně zamícháme. A hned podáváme skvělý jarní recept.
1: Počkej, já to ochutnám. Určitě si ho udělejte.
0: Recept i postup najdete na... Jak jsi to říkal? Že se ten salátek bude jmenovat, Piggy? Recept i postup na řetkvičkový salát s okurkou najdete na www.piggy.cz V Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Kde jinde?
1: Řekla jsi ten salátek i s novým jménem?
0: No neřekla, já jsem ti nerozuměla.
1: Já jsem ti jen říkal, že jsem to bezvadné, krásné, nové jméno dočista zapomněl. Jak mi něco chutná, tak úplně přestanu bláhem myslet.
0: Spíš si přestaneš vymýšlet, co? No my s Pigim jdeme chroupat řetkvičkový salátek s okurkou. Vy si ho určitě také udělejte a mějte se moc a moc krásně. A příště zase naslyšenou. Ahoj!
1: Já už jsem si vzpomněl. Och jo, to je škoda, že už je po vysílání. Takové pěkné jméno to bylo. Čumpr, cimpr, to, čo, campr, už to má.
0: Piggy, mně připadá hodně dlouhé a nevím, jak by si ho děti zapamatovali.
1: Proč by si ho nepamatovali, když jsem si to zapamatoval já?
0: Vždyť ty jsi ho také zapomněl.
1: Ale teď jsem si vzpomněl.
0: Tak to už nevadí, Piggy. A spíš mi řekni, jak ti to chutná.
1: Nahra mě, to je salátek, jedna báseň.
0: Víš, ten je jeden z mých nejoblíbenějších. No,
1: protože je tak výborně rozcimprovaný. Je to toča.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Když se ráno vzbudíš, pěkně poděkuj. Za slunce a za život, co do smrti je tvůj. Potom přijde skřítek kvítek, co má v očích den, a hned na to půjde s tebou do zahrady. Ven má tvářičky růžové a jak červánek nos. Na hlavičce čepičku a běhá jen tak, bos. Voní jako růžička, však chodí do ní spát. Jednou mi řek, maličká, kdo žije, má mít rád. Vyprávěl mi pohádku a na flétničku hrál. Jestli chcete, poslouchejte, jak to bylo dál.

0: o dvou neposedných žížalách. Na věčně mokré a blátivé loučce u záhybu řeky žily dvě žížaly. Jmenovaly se Žužla a Bužla. A byly to kamarádky. Takové kamarádky, co se musejí jedna před druhou pořád vytahovat. Jenomže oni se vytahovali tak, že Bužla, aby byla o kousíček větší, se natáhla ještě a ještě a ještě a praskla. A byly z ní dvě malé bužličky. Chudinka Žužla, celá polekaná, dala ty dvě bužličky zase rychle k sobě, aby ještě srostly opět v jednu dlouhou bužlu. Chtěla mít jednu pořádnou kamarádku a ne dvě trpasličí žížaly. To by tak ještě scházelo, aby jedna bužla měla proti ní druhou na pomoc. Ty by pěkně ukřičeli, upovídali, uchechtali, že by to ještě nakonec prohrála. A tak se Žužla s bužlou pořád vytahovali. A když něco dokázala Žužla, hned bužla šla a chtěla provést ještě odvážnější kousek. Tak jednou přišel na loučku roztržitý rybář a začal hledat pod kameny žížaly jako návnadu na ryby. To bylo něco pro Žužlu. Nenápadně mu vlezla po zádech až do kapsy kabátu a když si tam za chvíli sáhl pro kapesník, vytáhl s ním něco, co vypadalo prach zatroleně jako žížala.
1: To nemůže být žádná žížala, i když tak vypadá, řekl si a promnul si oči. Co by dělala v mé kapse, když jsem si ji tam nedal? Přece nejsem blázen.
0: To se ví, že blázen nebyl, jen trochu roztržitý, jak bývají někteří rybáři. Když bužla viděla, jak skvělý kousek se povedl její kamarádce, hned chtěla provést ještě něco skvělejšího. Všimla si, že rybářovi chybí u jedné šněrovací boty tkanička. Vlezla si tedy do dírek v botě místo ní a lehce se zašněrovala. Nedalo jí to ani tak moc práce, protože ta bota byla prázdná. Rybář se totiž přezul do vysokých gumových bot. A proč se vlastně přezul? Myslíte, aby se nenamočil? Chyba. Přezouval se proto, aby rybkám nenašlapal. Měli tam vždycky vzorně uklizené oblázkové dno. Tedy se přezul jako vy, než vejdete do třídy. No, a když si večer zase obouval své staré šněrovací boty, všiml si, že jedna ta tkanička je taková zvláštní, pružná.
1: To teď vyrábějí zajímavé tkaničky, řekl si. Tahle vypadá skoro úplně jako žížala. Ale žížala to být nemůže. Co by dělala žížala v botě? A protažená dírkami? Nejsem přece blázen.
0: Když rybář odcházel, bužla se pomalu a pohodlně vyšněrovala a vrátila se k Žužle. Obě se potom zase jedna před druhou vytahovaly, jak si z toho roztržitého rybáře vystřelili a které z nich se to líp povedlo. Žužla tvrdila, že se jí hrozně divil a říkal, že je blázen. Bužla ale křičela, že se jí taky divil a taky říkal, že je blázen. A tak se Žužla a Bužla ne a ne a nemohli dohodnout, které z nich se to povedlo lépe. Rybář se vrátil domů nejen bez tkaničky, ale i bez ryb. Jak taky mohl nějakou chytit, když místo, aby měl dvě žížaly na háčku, měl jednu v kapse a druhou v botě. To měl z toho, že chodil na loučku, kde bydlely jen dvě žížaly, za to ale nejneposednější vytahovalky z celého okolí. Ještě že je neslyšel, jak se mu potmě chechtají. Vy si myslíte, že se žížaly nemohou smát? Tyhle se smály. A jak? Thank you.

0: jak myslivec Drobínek vařil s čertem elixír. Jednou pršelo jako z 10 konví. Myslivec Drobínek koukal skrz zamlžené okénko hájovny a počítal si na prstech: přestane, nepřestane, mám jít do lesa, nemám jít do lesa. A venku se rozpršelo, až se tmělo. Nemám jít ven, dopočítal se Drobínek a zaradoval se. Ale pak povídá: a já stejně půjdu. Co bych to byl za myslivce, kdybych se bál trochu vody. Natáhl si holinky, na hlavu narazil široký klobouk z hřiba křemenáče a vydal se do lesa. Ale ještě neušel ani 10 kroků a hned u prvního dubu se zarazil, jako když mu kramfleky do země přibije. Z nejnižší větve něco visí, hlavou dolů, jako veliký chundelatý netopír. A rohy to má jako dva háky. To je mi ale prapodivné zvíře, podivil se myslivec. Takové jsem ještě nikdy neviděl. Chvilku to okukoval a pak do toho klepl svou sukovicí. A co ty si tady visíš v mém lese? Ten chundeláč se lekl, pustil se větve a spadl na zem. Co do mě šťoucháš klackem, ty hřibe? Naježil se zlostně. Já jsem čert. Já nejsem žádný hřib, povídá myslivec. Já jsem strážce tohodle lesa, myslivec Drobínek. Ale vypadáš jako hřib. A místo sojčího pírka ti z klobouku leze červ. Kdo to má poznat, co si zač? Mručel čert. Byl celý promáčený a bylo na něm vidět, že nemá náladu na nějaké dohadování. Drobínek, duše dobrá, dělal, jako by tu hašteřivost ani neslyšel. Povídá: a víš ty co, pojď se ke mně do chalupy usušit. Čert chvíli posmrkával, trucoval, ale nakonec ho ta mokrota a vlídné slovo přesvědčilo a šel. Doma myslivec rozhajcoval kamna a odšpuntoval láhev. A teď si dáme něco na zahřátí. Nalil dvě štamprlata, jednu přisunul před čerta, druhé si vzal sám. Čukli si, čert povídá, ať žije peklo. Drobínek dodal, až na věky. A hodili to do sebe. Čert zachroptěl a honem si běžel na rozpálená kamna ochladit jazyk. Co to bylo? Slivovice, povídá Drobínek. Je to kus modrého nebe a vůně švestek. Vyhání to prý vlhkost a ďábla z těla. No, proti tomu vyhánění vlhkosti z těla bych nic neměl, zachrochtal čert, ale to s tím ďáblem, to by zrovna nemuselo bejt. Ale když už jsem tady, no tak nalej ještě jednu. Drobínek nalil, čert to do sebe lupnul, už se ani moc neošklíbal a oči se mu rozzářily jako dva lampiony. No to my v pekle neznáme, zamumlal a vypadl mu jazyk. My pijeme kolomas, šňupeme střelný prach, ale tohleto... No tak do třetice. Nalej ještě jednu. Čert se rozbujařil, mezitím už taky uschnul a ještě ta slivovice k tomu. Zkrátka popadly ho roupy. A podívej se, co já umím, křiknul a začal Drobínkovi předvádět všelijaká kouzla a čáry. Plivnul do kouta čerti slinu a bum, vyletilo okno i s rámem. A bác, lusknul prsty a bylo to, jako když hrom bije. A čo má ho? Plameny mu zasršely z čenichu. Když se vyřádil, povídá. Ty, poslouchej, myslivecký, když jsi mě tak dobře pohostil, já ti za to splním jedno přání. Co bys chtěl? Drobínek už taky něco popil, jinak by tu neřekl, ale svěřil se. Líbí se mi tady ve vsi jedno děvče, zapířil se. Mařenka se jmenuje, ale nějak se ke mně nemá, prý jsem moc malý. Čert si Drobínka změřil pohledem a povídá, no, nastavit tě nemůžu, ale mohl bych uvařit elixír lásky. A co pak to je, vyzvídal myslivec. No, to je takový nápoj z koření a bylin, prozrazoval čert. Když se ho někdo napije, koho uvidí jako prvního, do toho se zamiluje. No, to by bylo něco. Drobínek jenom roztouženě vzdychl. A že můžou hned začít vařit. Postavili na plotnu hrnec, čert tam něco nasypal a mumlal nějaké zaklínadlo. Myslivec zaslechl jenom poslední slova a trochu koření, ať se má milá nebrání. Z hrnce se zakouřilo a bylo uvařeno. Teď to musíme ještě do něčeho přelejt, nakazoval čert. Do čeho pak, rozlížel se myslivec Drobínek. A tadyhle, ta láhev od slivovice už je bez tak prázdná. Tak ten elixír přelili a hned začerstva, že půjdou za Mařenkou. Drobínek ještě narychlo k láhvi přičichnul, oklepal se a povídá, nějak to vane po slivovici. To nemůže škodit, mávl rukou čert. Jak jsem sám zjistil, účinek se tím jenom zvyšuje. Čert vzal láhev, aby to prý myslivec ještě někde cestou nerozbrindal a vyrazili do vsi. A že to dají Mařence hned okoštovat. Přišli ke stavení, kde to děvče bydlelo. Tma už byla a ještě k tomu slabě poprchávalo. Už byli ve dvoře, když tu najednou čert nějak špatně šlápnul, nebo co? Kdo ví, co tam na dvoře, taky všechno leželo. Zkrátka, kopyto mu ujelo a bác ho. Spadnul i s tou lahví na zem. Flaška s elixírem se rozkutálela, narazila do kozího chlívku a rozbila se. Z chlívku vystrčila hlavu koza. Olízla kalužinku rozlitého elixíru a v tu chvíli uviděla čerta. Jen to v ní zacukalo. Upřela zamilovaně na pekelníka své hnědé oči, koketně přivřela víčka a lásky plně zamečela. Toto vzalo ale pěkný konec, zděsil se čert, když zahlédl kozu. Rychle pryč! Utíkali zpátky do myslivny. Ale ještě za sebou ani pořádně nepřibouchly dveře, něco tluče venku kopítky. Drobínek s čertem vykoukli špehírkou. Koza s utrženým kusem provazu na krku stojí před myslivnou. Dívá se roztouženě na čerta a něžně pomekává. No, to mi ještě tak chybělo, zabědoval čert, zamilovaná koza. A ještě k tomu do mě. Dál už na nic nečekal. Ani mu nezbyl čas, aby se s Drobínkem rozloučil. Zadupal kopytem o podlahu a vypařil se. Jenom obláček dýmu po něm zůstal. A jak to bylo dál? Koza ještě chvílku postávala před myslivnou a pak se vrátila domů. Asi z ní ten čertí elixír lásky zase hned vyprchal. A myslivec Drobínek, ten tu svoji mařenku nakonec přeci jenom dostal. I bez elixíru. Neboť mařenka velice brzy přišla na to, že není vůbec důležité, jak je Drobínek veliký, ale jak je veliká jeho láska k ní.
1: Běhala myška okolo bříška, šup do pupíčka.
2: Figy hádanka.
3: Čtyři rohy, žádné nohy, jenom břicho veliké.
2: Kdo na to přišel?
4: Já už asi vím.
3: Rohy.
4: To musí být asi plný těch peříček, ne?
3: No. To je perinka. Pěkně naducená perinka, co se do ní dělá hájí.
4: Tak dobrou noc.
5: Jsem červen, šestý měsíc roku. A víte, co důležitého se stane v čase mé vlády? Rozloučím se s jarem a přivítám léto. Třeba se mu bude také líbit pohádka o Ježkovi, kterou vám budu teď vyprávět.

0: Zima byla dlouhá, jaro nějaké, a tak se všichni těšili na léto. Jen počasí se tvářilo, že se ho to netýká. Ráno přihnal vítr tlusté mraky a pak už jen pršelo a pršelo. Z domu se na krok nedalo vyjít a doma bylo studeno a syrovo jako ve sklepě. Proč si nezatopíš? Zeptal se krtek Ježka, který se třásl pod peřinou.
1: Ani mě nenapadne, odsekl Ježek. Jednou už to léto musí přijít.
0: Jenže když přišlo, bylo už pozdě. Ježek kašlal, smrkal, v krku ho bolelo, že sotva mluvil.
2: Uvařím ti čaj s medem, nabídl se vrabec.
1: Já žádný med nemám, sýpal Ježek. Zaleď ke kočce, ať mi ho pošle velkou sklenici.
0: Jenže kočka právě olízla poslední lžičku a med došel i krtkovi. Ježkovi nezbylo, než pít čaj s citrónem, ale bez medu, a potit se a čekat, až nemoc sama odejde.
1: To snad nebude nikdy, vztekal se.
0: Ale jednoho rána se probudil a vida, kašel pryč, rýma pryč, v krku ho nebolí, juhu, zavískl, vyběhl před chaloupku a křičí na telegrafní dráty.
3: Vyřiďte všem, že už nestůňu, ať ke mně přijdou na návštěvu.
0: Byli tu coby dub, kočka, krtek i vrabec. Blahopřáli kamarádovi k uzdravení.
3: Teď se vám to mluví, ale já málem umřel, protože jste neměli med.
4: Příště uděláme větší zásoby, sliboval krtek.
0: Ježek se už klíbl.
3: Příště si vystačím sám, už vás nebudu potřebovat.
0: Když se vrabec nechápavě zeptal, jak to, Ježek se jen zatvářil tajemně.
3: Nechte se překvapit.
0: Víc neřekl. A tak se rozloučili. Cestou domů se krtek s kočkou dohadovali, jak a čím je asi Ježek překvapí.
3: Čím, čím? Poškleboval se vrabec. Ničím, jen se vytahuje.
0: To ale vrabec nevěděl, že kousek od Ježkovy chalupy stojí starý opuštěný včelín a právě s ním měl Ježek velké plány. Sotva kočka, krtek a vrabec zmizeli z dohledu, spěchal ke včelínu. Nejdříve vyčistil všechny čtyři úly. Zděšení pavouci nestačili utíkat. Pak umyl zaprášené stěny včelína. Jen střechu nechal dešťům na starost. Za pár dní, když lesní zvonky zvonili poledne, byl včelín jako nový a Ježek už viděl, jak se do něj hrnou včely ze všech stran.
5: Ale nehrnuli se. Včelín zůstával prázdný. Zato na louce včely pilně sbírali pil ze všech květů a odnášeli ho kdo ví kam.
3: Hned se nastěhujte do mého včelína,
0: zakřičel na ně Ježek. Ale včely jen bzzz a byli pryč.
3: Ty jsou ale nevychované, vztekal se Ježek.
0: Musíš se domluvit s královnou, vysvětlilo mu sluníčko. Počkej, já ti nějakou pošlu. A opravdu, za chvilečku tu byla veliká včela. Prošmejdila včelín od zhora dolů, ze předu, ze zadu a najednou, jako by se setmělo, obrovský včelí roj zakryl slunce a už byl ve včelíně. Pak šlo všechno jako o závod. Včely létaly z úlů pro pil, s pilem do úlů, od slunka do slunka, ani na okamžik se nezastavili. Za týden Ježek usoudil, že už je medu dost, poručil telegrafním drátům, aby pozvali kamarády na ochutnávku a zamířil do včelína. Jenže místo medu dostal žihadlo.
3: Jedno,
6: druhé, třetí, au, au, au, co to má znamenat?
7: Rozčiloval se a křičel, opravil jsem vám včelín, tak mi koukejte dát med a hezky rychle.
6: Důdle, opovaž se,
7: bzučel mu Roj kolem hlavy a tak raději vzal nohy na ramena a pelášil, co mu síly stačily. Vpadl do domečku a pro jistotu zavřel dveře na závoru. Ale to už na něj klepali vrabec, krtek a kočka a ježek musel s pravdou ven. Kočka se smála pod fousisky.
6: To jsou mi ale nápady vybírat med na jaře.
8: A kdy teda? Vňukal ježek.
4: Tady se všechno dozvíš a taky naučíš,
7: řekl krtek a podal ježkovi tlustou knihu. Všechno o včelách a včelaření. Ježek mu poděkoval a pak už pilně studoval. Být včelařem, to nestačí jen mít včelín. To se musí také rozumět včelám a starat se o ně. Kočka, krtek i posměvačný vrabec se nestačili divit, jak rychle se ježek všemu naučil. I včely si to pochvalovali a tak, když nastal ten správný čas, nachystali soudek medu pro něho a po soudečku i pro jeho kamarády. To, aby je v zimě nebolelo v krku a netrápil je kašel. Telegrafní dráty všechno roznesly do celého světa a odtamtud zase vyřizovali ježkovi pozdravy plné chvály. Ježka to těšilo, jak by ne? Chvála každého potěší, zvláště když je zasloužená.

0: otrava. Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak prší. Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: No, pak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco... Zajímavé.
0: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec, máme louskat jazykové oříšky, plácám se sem v dešti a s tebou nic není. Justínou taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň 5.
0: No jo, jenže přišla Justína a sedí tady a... prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě proto, že prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy, tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No, tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo! Hugo! Nečti! Hugo, nebezpečí! Justína v akci! Hugo! Hugo!
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě. Přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, ju. Raz,
0: ne,
2: dva
0: ne,
2: a...
1: Co je? Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
1: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
0: Justina ti chce seřadit knihovnu.
1: Cože?
2: No jistě. Potřebuješ to jako půl. Sůl.
1: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je. Mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
1: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
1: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
0: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jenom hru, ne? A pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No, tak Hugo, šup, šup, posuň to křeslo.
1: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justíno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justíno, ale děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba? Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád? To jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
1: Mám pro vás jeden oříšek.
0: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
1: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo je to štolba.
0: To vím, Hugo, já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě. To je přece ten tononc. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
1: Piggy?
0: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará... O koně!
1: Vidíš, Piggy, máš bod.
2: A teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
1: Pozdě, Justino. To... První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
0: Já mám bod.
1: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také pod koní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
2: Maštal! Je to maštal.
1: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
2: Tam se dávalo seno.
1: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že? No,
2: samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostní kachna Justína a mám bod za maštal a seník.
1: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byli mimo soutěž.
2: Mimo? Tak já jsem mimo?
1: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
2: Tak to bychom měli. Já se tady snažím, já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle, že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ty tu knihovnu...
1: Knihovnu.
2: Knihovnu uklidí někdo jiný.
1: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
0: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
2: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
0: Podívejte! Už přestalo pršet!
1: Hurá!
2: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
1: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase příště.
2: Ahoj,
1: příště, ahoj.
2: Ahoj.
1: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
2: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
0: No to se neboj, Justino. Počte.
2: No.
0: A parádně.

0: Konečně skončila ta dlouhá, předlouhá vojna s Turkem a vojáčci se vraceli domů. Tak tomu bylo i s Vojtěchem. Ve zlámané lhotě měl domeček po rodičích a už se docela těšil, jak zase pomaloučku začne hospodařit. Pár slepic si pořídí a psa, aby ho hlídal a dělal mu společnost. Jenže pak potkal Vojtěch přítele a ten mu vyprávěl o ostrovu blaženosti. Jaké rajské místo to prý je, kde žije každý docela bezstarostně. Nikdo tam nikdy nemá hlad, protože pečení holuby sami do úst létají. Z kašen tam proudí teplé mléko i studené víno a po celý den tam hraje muzika.
1: To by byl život,
0: nadchl se Vojtěch.
2: O, kolik lepší než ve zlámané lhotě.
0: A kde je ten ostrov blaženosti? Zeptal se přítele.
3: Ale ten jen rameny krčil, prý neví. Co slyšel, povídá dál. Snad na polední straně světa, kdo ví.
0: Vojtěch rázem zapomněl na sny o slepicích a psu a že půjde ten bájný ostrov hledat.
3: Co když jsou to jenom pohádky?
0: Zkoušel přítel, vida, že Vojtěch to myslí vážně.
3: O, neníž prochu, aby na něm nebylo pravdy trochu,
0: odvětil lehkomyslně Vojtěch.
3: Hůř než ve zlámané lhotě mi jistě ve světě nebude.
0: A dost možná, že ostrov blaženosti jednou doopravdy najdu. Už na nic nečekal, rozloučil se s přítelem a vydal se na polední stranu. Všude, kudy jeho cesta vedla, vyptával se na ostrov blaženosti, ale nikdo mu nedokázal dobře odpovědět.
3: Jaká pak blaženost na nějakém ostrově?
0: Smála se Vojtěchovi jakási babička.
3: Tu musíš v sobě hledat, synku, podívej. Já mám hodné děti a hodné vnoučky. Jsem zdravá a chutná mi jíst. Co bych si mohla ještě přát lepšího? Ale Vojtěcha ta odpověď ani zamák neuspokojila.
0: Tak obyčejná lidská radost? Co pak v tom tkví blaženost?
3: Dny, měsíce, ba i léta ubíhala a Vojtěch byl stále na cestách. Čas mu do vlasů kreslil stříbrnou tuštičkou a i nohy zdály se mu být čím dál těžší.
0: Posadil se konečně vysloužilý voják unaveně pod vysoký dub a než bys řekl švec, usnul jako špalek a měl nádherný sen. Byl v něm zase úplně malým klukem, který jen tak bos a s kalhotami s jednou kšandou běhal po zahradě domečku ve zlámané lhotě. Dokola voněly koláče s tvarohem, co je máma právě vytáhla z horké trouby, ale tu je, v červené zástěře s dlaněmi ještě poprášenými moukou. Vzadu na dvorku naklepává táta kosu.
3: Jaká blaženost.
0: Mámo, chtěl zavolat Vojtěch, ale v tom se probudil.
3: Ještě tak chvíli seděl, díval se před sebe a po tvářích se mu skutálely dvě slzy jako hrachy velké.

Měla babička pravdu, pomyslel si ještě. Ostrov blaženosti není kdesi na samém konci světa, ale doma, tam, kde se člověk narodil. Cesta zpět do zlámané Lhoty byla jaksi mnohem delší, kameny pod nohama ostřejší, déšť studenější a mokřejší než kdykoliv předtím. Pojďte, dědečku, pomohu vám přes lávku, nabídla Vojtěchovi mladá dívka a vysloužilý voják si uvědomil, že je doopravdy už starý, že nejlepší roky svého života utratil v honbě za hloupým snem. Nakonec však do zlámané Lhoty přece jen dorazil. Domeček už sice málem zarostl kopřivami a ve vsi si na Vojtěcha nikdo nepamatoval, ale už mu to tolik nevadilo. Byl rád, že konečně našel ten svůj ostrov blaženosti. Co nevidět, mu na trávníku před domem pobíhalo několik slepiček a ve zbrusu nové boudě odpočíval pes Brok. No, to už je vlastně konec příběhu, neboť Vojtěch žil potom ještě dlouhý a takový obyčejný život, ale moc dobře věděl, že už má ten svůj ostrov blaženosti.

0: Písničku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
0: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz
4: a tam ji najdete.

0: A chrouste, chrouste, kam si šel hledat pytlíka? Ty jdeš kam si k řece a pytlík je přece stále ještě tu. Nikam neutekl, vždyť byl schován za kamínkem a teď štourá pod něj a vytahuje schovaného Toníčka. Už ho vytáhl, ale Toníček je bledý jako stěna a třese se jako osika. Poslyšte, strýčku, šeptá, mně se zdá, že pod tím kamenem straší.
1: Cože, co to povídáš, Toníčku?
0: Na mou duši, strýčku, straší tam a moc.
1: Pro pána krále, a ty jsi tam něco viděl?
0: Ne, neviděl, ale slyšel. To vám bylo naříkání a bědování. Já myslím, že to bylo jistě strašidlo.
2: Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk. Znělo to jako mami, mami.
1: Toníčku, Toníčku, vykřikl pytlík odhodlaně. Velká chvíle nastala. Uvidíš, jak se teď pytlík vyznamená.
2: A táhl Tonička za sebou pod kamínek.
1: To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí.
2: A zase to znělo jako mami, mami.
1: Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám, už mám, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu.
2: Toníček honem utíkal ven a křičel na plnou pusu.
0: Pojďte sem, pojďte sem. Pytlík chytil strašidlo.
2: Pytlík to táhl ke vchodu. Bylo to černé jako bota a ještě po cestě to křičelo mami, mami.
1: Ale pytlík nesnal slitování. Nic, strašidla se tu netrpí. To by tak hrálo a vyhodil to ven.
2: Ale bylo toho tam ještě víc.
0: Mami, mami.
2: Křičelo to pořád a pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávník 8 a pak vylezl ve vší slávě sám.
1: To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík se strašidly zatočit, řekl vítězoslavně,
2: když viděl, že kolem kamínku už je velký schon, ba až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků, jedni drželi plačící strašidýlka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka.
1: Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší takhle je vyhazovat z pelíšku?
2: Pro pána krále. Tak ona to nebyla žádná strašidla. Vždy to byly malí cvrčci.
3: Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zase zmotal.

0: chřipky.
1: Nastav ruce, Milošku, nasypu ti ořechy, povídá teta malému synovci.
2: Dej je radši tatínkovi, teto,
3: řekne malý.
1: Ale proč? Ty nemáš oříšky rád?
2: Jo, to mám, ale taťka má větší dlaně.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Šmankote, mankote, co je to tu za nepořádek, děti?
2: To není žádný nepořádek, to patří ke školní výuce, heč?
3: Ano.
1: Cože, to vás ve škole učí převracet byt vzhůru nohama?
3: To ne, pane Spejble, ale učili jsme se ve škole, co dělat, ano. Kdybychom chtěli sami někam jet vlakem.
2: Ano.
3: Tak si to prakticky opakujeme.
2: Ano, my si to opakujeme.
1: No a proč je ten stůl postavený je na dvě nohy a ční do výše?
2: To není stůl, to je nádražní hala, do které se vchází.
1: Aha, tak si z té nádražní haly měl sundat aspoň ubrus. Podívej, jak je zmuchlaný.
3: To je tak schválně, pane Spejble. Ubrus je moderní laminátová střecha nad nástupištěm.
2: Ano, nádraží je moderní. Tady je totiž velký železniční uzel.
1: Uzel? Snad ne na ubruse.
2: Co pak nevíš, co je železniční uzel? Přece nádraží, kde se křižuje velké množství vlaků.
1: Ne, tak tohle nádraží je ten uzel, jo?
3: Ano, to jsou České Budějovice.
1: A kvůli tomu jste tu udělali takový zmatek? Co to je za hloupost učit se jezdit vlakem? Nastoupit, sednout, dojet, vystoupit. To je řečí pořád.
2: Tak víš co, Taťuldo? My tě vyzkoušíme, co říkáš?
1: Pro mě, za mě. Tak co mám dělat?
3: Nejprve musíte přece vstoupit do nádražní haly.
1: No dobře, ale kam?
2: Mezi nohama pod tím stolem.
1: No počkej, ale to, abych podlezl to kanapé.
3: Asi vám nic jiného nezbude.
1: No dobře, šmankote, to jsou taky nápady. Už jsem tady.
2: Kde pak, Taťuldo? Ty jsi nevšiml, že nápis odjezd je tuhle a ocitl ses v hale pro příjezd. Musíš zpátky.
1: To je hrůza tohle, to jsou ale hloupí předpisy. No, je to. Jdu na nástupiště. Kudy?
2: Kolem skříně. Tam máš taky nápis. A ukáznění cestující je čtou.
1: Ty židle, to už je vlak, ne?
3: Ano, už jste u vlaku.
1: No tak prosím, nasedneme do něj a...
2: Moment, vůbec jsi se nepodíval, ze které koleje to jede. A máš to tady napsáno taky.
1: Já se z toho zblázním, tak kam mám jít?
3: Zpátky kolem skříně a na druhou kolej.
2: Nelez přednostovi do kanceláře, k vlaku se chodí tudy.
3: Tohle je lokomotiva, tohle je tender s uhlím a tady dále jsou...
1: No počkej, Máničko, vagóny, to já vím. Kdykud jsem vlakem jel.
3: No vidíte, a lezete do poštovního vozu. Račte si laskavě přestoupit do vagónu.
1: Tak proč to neřeknete hned? Vy mě potom nástupišti uhoníte.
2: My jsme ti to chtěli říct, no ale když už si vlakem jel.
1: No tak dobře, tak to už by snad stačilo, ne?
3: Kde pak, pane Spejble, teď se teprve svezeme, já jsem totiž průvodčí, víte?
1: Vím, Hurvajs, proč mi máváš tou baterkou před očima?
2: To není baterka, to je semafor.
3: To je semafor
2: a dává vlaku na volno. Písk, no a jedem.
1: No to je dost, vy jste si ale na mě vymysleli věc. Snad se teď mohu už konečně podívat po krajině, ne?
3: Musíte ale sedět rovně, pane Spejble. Nahýbání se z oken je zakázáno. Kromě toho, mi laskavě ukažte jízdenku.
1: No ale já žádnou nemám. Kde jí mám vzít?
2: V nádražní hale jsou pokladny. Patrně si je přehlédl.
3: Nemáte-li jízdenku, budete si ji muset koupit a navíc zaplatit pokutu.
1: Cože, ještě nakonec peníze?
2: No jo.
1: A kolik?
2: No, protože je to jenom hra, tak ti to slevíme na 5 korun. Stejně si mi je ještě nedal za tu jedničku ve škole, jak jsi slíbil.
3: Tady je potvrzenka.
1: Jo, tak. A proto jsem musel podlézt v kanapé a mám záda jako naklepaný řízek? No tak to si mohl říct hned a já nemusel...
3: To byla jen malá připomínka, pane Spejble, že sliby se mají plnit.
2: A proti tomu jako pořádný a čestný člověk jistě nebudeš nic namítat.

0: o venkovské a městské myši. Poslyšte bajku o tom, že všude je chléb o dvou kůrkách. Žily byly dvě myšky. Jedna bydlela ve městě a hospodařila ve spíži u bohatých pánů. Druhá žila na vesnici, v malé komůrce, na samém konci pšeničného pole. Venkovská myš pozvala kamarádku na návštěvu a s údivem naslouchala jejímu vyprávění, jaký prý má ve městě báječný život, co pochoutek a lahůdek z cizích zemí skrývá komora, kde myška bydlí. Tady nic neužiješ, máš jen to pole a trochu zrní. Pojď se mnou do města, lákala myš přítelkyni z venkova. Ta se snadno dala přemluvit a vydala se s kamarádkou na cestu. Putování bylo dlouhé a úmorné, ale výsledek stál za to. Alespoň to tak zprvu vypadalo. V prostorné spíži zrály sýry, voněly do věnců stočené klobásy, mísy byly plné ořechů, datlí a fíků, hotový ráj pro hladové myšky. Právě se pustili do žlutého banánu, když někdo z prutka otevřel dveře.
1: Člověk je tu, rychle pryč, jde nám o život!
0: Vypískla městská myš a vtáhla vyděšenou přítelkyni do díry pod podlahou. Lidské kroky duněly myším nad hlavou a oběma z toho bušilo srdce k prasknutí. Když vše utichlo, myšky opět vylezly a pustili se do sladkých fíků. Ani nestačili polknout první sousto, když oknem skočila do komory kočka.
1: Bum, bác, hop a skok rovnou mezi dvě myšky.
0: V poslední vteřině vklouzly pod podlahu. Tiskly se k sobě v těsné skulině a báli se pohnout. Nožky i ocásky jim z toho docela zdřevěněly. Kočka odešla s nepořízenou a hlad opět vyhnal myši ven. Chtěli si vzít jen jeden oříšek, aby ho v úkrytu v klidu snědli, ale ani to se jim nepovedlo. Jen se vyšplhali na polici, už tu byla služebná se smetákem a začala myšky honit. Tolik hrůzy, strachu a hladu jako ve městě za jediný den venkovská myš nezažila za celý život. Myslela, že se rána nedočká. S prvními paprsky zbalila raneček, rozloučila se a spěchala domů. Třeba, že na našem poli nerostou datle a fíky, je tam pravý ráj. Sluníčko na mě svítí, jdu kam si zamanu a zrníček vůbec neubývá. Doma je mi nejlépe, mudrovala venkovská myška, když usínala ve své komůrce na poli.

0: Dnes vám budu vyprávět o jednom malém království, kde všechno kvetlo a vonělo a jablka v zámecké zahradě byla sladká jako mámino pohlazení. A jako jablko jablku, právě tak si byli podobni oba královští synové, princ Jája a princ Tumáš. Bratři se narodili ve stejný den a stejnou hodinu a přestože na pohled byli k nerozeznání, ve skutečnosti byl každý z nich úplně jiný. Princ Jája byl pyšný, panovačný a myslel jen na sebe a tak stále volal: to chci já, to musím mít já. Princ Tumáš myslel spíš na druhé, na to, jak jim udělat radost, jak jim pomoci a svému bratru ve všem ochotně vyhověl. Jen si vezmi, co se ti líbí. Tumáš. Už víte, koho měli lidé raději? A proč se princové jmenovali právě Jája a Tumáš?
1: Jájo, počkej, zastav se! Je tam potok, spadneš!
2: Chceš mě dohonit?
1: Haha, ale to se ti nepovede. Já budu v královské zahradě první. Já. Je tam potok. Jajo, stůj!
2: Pomoc, utopím se, topím se, pomoc!
3: Nekřič tolik. A podej mi ruku. No, vidíš, vždy tě tu vody po kolena.
2: To jsi mi udělal na schvál. Chtěl jsi mě předhonit, porazit.
3: A to není pravda. Volal jsem na tebe, aby ses zastavil, ale ty nic, hnal ses dál přímo do potoka.
2: Ne, vehnal jsi mě do potoka. A proč je tu vlastně ten potok? Proč ho už dávno nezasypali? Nemusel jsem do něj spadnout. Vždyť je životu nebezpečný. Ano, mohl jsem se dokonce zabít. Já princ. A proto poroučím. Potok se musí zasypat.
3: Potok přece za nic nemůže. Jen se podívej, jak kolem všechno voní, kvete. To on dává vláhu květinám i stromům v sadech, lukám a polím. Bez něj by i květiny v královské zahradě uvadly.
2: Aby květiny v královské zahradě neuvadly, na to máme přece zahradníka. Potok se zasype, prostě tu nebude a já už do něj nikdy nespadnu. Nechci přijít o život.
3: Ty o život nepřijdeš, ale připravíš o něj všechny stromy, keře i květiny. Nemohou žít bez vláhy.

0: Nic nepomohli Tomášovi domluvy a prosby. Umíněný princ Jája nechal potok zasypat. Sotva však zmizel poslední pramínek vody, začala celá zámecká zahrada uvadat a zanedlouho v ní nebylo jediného kvítku. Dokonce i velká jabloň uprostřed zahrady začala usychat. Ať se zahradník snažil sebevíc, bez vody nic nesvedl. A vody bylo v království stále míň a míň.
1: To jsi zahradník. Nechám tě zavřít do černé věže. Zničil jsi naši krásnou královskou zahradu. Proč se nestaráš o kytky a stromy? Copak nevidíš, jak všechno vadne a usychá?
2: Vidím, princi, vidím. Srdce mi nad tím pláče. Ale kde vzít vodu? Čím zalít květiny a keře, kdyby alespoň trochu zapršelo? Ale od toho dne, co jste nechal zasypat potok, neukápla do našeho království ani kapka rosy, ani kapka deště. Sady žloutnou, pole jsou vyprahlá, nic se neurodilo. Jestli to takhle půjde dál, zahyneme žízní a hladem. Jasnosti, ten potok jste neměl.
1: Si drzí, mlč. Stráže, odveďte zahradníka do černé věže.
3: Zahradníku, pojď ven. No pojď si volný.
2: To jste vy, princi Tomáši? Váš bratr vám neodpustí, že jste mě pustil z vězení.
3: O to neměj starost. Raději mi poraď, jak zachránit zahrady, pole i lesy, než sucho všechno zahubí. Je to zvláštní. Od toho dne, co zasypali potok, ani kapka deště nespadla. Je to už několik měsíců. To přece není samo sebou.
2: Není, princi, není. Vodní vládce se na nás rozněval. Nechali jsme zasypat potůčkové víle její nejmilejší potok. No, tak teď nám nedá ani kapku vláhy.
3: A kdo ti tohle všechno řekl?
2: Kdo? No, potůčková víla přece. Každé ráno se brouzdávala v potoce za královskou zahradou. Raní rosou si omývala oči.
3: A teď? Kde je teď?
2: Ten den, co poslední pramínek potoka zmizel, se přišla rozloučit. A pak už se neukázala. Volal jsem ji, ale marně.
1: Tomáši, kde jsi, slyšíš? Tomáši, ozvi se.
3: Zkusím tu vílu najít.
1: Tomáši.
2: Já raději půjdu. A děkuju vám, princi, děkuju.
1: Tady jsi. Konečně jsem tě našel. Ale co děláš u černé věže?
3: Nic. Prohlížím si tu spoušť, kterou si udělal z naší krásné zahrady. A sadů, a luk.
1: Nic jiného neumíš jen vyčítat? No to mám tedy, bratra.
3: Jen se podívej. Stromy spálené sluncem, tráva suchá, květy uvadlé. Tolik bych jim chtěl pomoci. Když tady bublal potok, bylo všechno jiné. Je to vlastně i má vina. Neměl jsem ti dovolit udělat takovou hloupost.
1: Tak podle tebe za všechno můžu já. A mraky a déšť jsem asi taky zahnal já, ne?
4: Ano, princi Jájo, za to, co jsi provedl, nekápne ve vašem království ani kapka deště, nespadne ani krůpěj rosy.
1: A ty jsi kdo?
4: Potůčková víla. Zničil si můj potok. Voda v něm byla průzračná a čistá. Každý poutník se jí osvěžil, uhasil žízeň. Všem rostlinám, všem tvorům poskytovala vláhu. I tobě, princi.
3: Potůčková vílo, prosím tě, řekni, co udělat, jak chybu napravit.
1: Nic se napravovat nebude. Já, princ této země, jsem spadl do potoka a dost.
4: Svojí nešikovností a zbrklostí.
1: Co si to dovoluješ, ty, stráže?
4: Stráže ti nepomohou. Ty sám musíš vše napravit.
1: No tohle? Nikdy.
4: Budeš mě volat, prosit a hledat, až budeš žízní vypráhlý jako ty ubohé květy a stromy kolem.
3: Potůčková vílo, počkej. Udělám, co mi řekneš. Všechno napravím.
4: To musí tvůj bratr, Tomáši.
1: Snad bys tomu nevěřil, Tomáši. Ty bys byl ale povedený král. Pojď raději do zámku, začíná být horko a dusno. A neboj se, žízeň mít nebudeme. Sklepy jsou plné studeného vína.
0: A tak nechal princ Jája otevřít staré zámecké sklepy a místo vody teď používali víno. Kuchař vařil omáčku z vína, polévku z vína, ke snídani bylo víno a koláče, dokonce i nádobí umývali vínem. Jenomže netrvalo dlouho a v zámeckých sklepích nezbyla vína ani kapka. Prince Jáju sužovala stále větší a větší žízeň. Marně sliboval stříbro, zlato za doušek vody, marně vyhrožoval vězením. Služebnictvo už ho nechtělo poslouchat a nakonec uteklo ze zámku pryč. Tehdy si princ Jája vzpomněl na Potůčkovou vílu.
1: Mám žízeň, tu máš, slyšíš, já mám žízeň. Co pak nikde není ani kapka vody nebo šťavnaté jablko? Ano, ano, přines mi jablko, třeba malé. Tumáši, prosím tě.
3: Márně prosíš, bratře, zahradu jsem prošel křížem krážem, všecko je suché, zvadlé.
1: Nevěřím ti, hledal jsi špatně, něco tam být musí. Já to chci, rozumíš? Já nechám celou zahradu prohledat. Zavolám stráže.
3: Stráže ti nepomohou.
4: Nepomohou?
5: Tohle mi přece řekla ta víla. Jak se jen jmenovala?
3: Potůčková víla.
5: A ano, ano, ano. Potůčková víla. Co to jenom říkala?
3: Že ty sám musíš všechno napravit.
1: No, to se řekne, ale jak? To mám já sám odklízet kameny z potoka?
3: Nic jiného ti nezbude. Ale chceš-li, pomohu ti.
1: Tumáši, víš, co je to práce? Vždyť tam padneme horkem a žízní.
3: Pojď, zkusíme to. Já Potůčkové víle věřím. Nenechá nás zahynout.
0: Po celý den a po celou noc odnášeli oba bratři písek a kameny, kterými byl potok zasypán. Únavou se jim hlava točila, nohy podlamovaly, ruce měly do krve sedřené. Teprve k ránu, když odvalili poslední veliký kámen, uviděli, jak se pod ním zatřpitil průzračný pramínek vody.
1: Tumáši! Voda! Dokázali jsme to! To byla dřina. Podívej, ruce mám samou krev.
3: Já mám ruce sedřené, Jájo.
1: Já vím, pomáhal jsi mi, díky, Tumáši. Podívej, to jsou kapky deště. Prší!
3: Prší. Lidičky, prší!
4: Vláhu a déšť všem rostlinám, zvířátkům i ptactvu. Všem lidem v království. I vám, princi Jájo a Tumáši. Ať všechno kvete a zraje jako dřív.
1: Děkujeme, Potůčková víla. Však si to za tu dřinu taky zasloužím.
4: Napravil si jen to, co jsi předtím pokazil, princi Jájo. Doufám, že si to budeš pamatovat.
3: Budeme si to pamatovat oba, Potůčková víla.
4: A já teď posílám do všech studánek dostatek svěží, pramenité vody. A v potoce za královskou zahradou, ať smije únavu každý, kdo to potřebuje.
3: Slyšíš, Potůčková víla? Už zase bublá tvůj potok.
4: Je nás všech a všichni ho budeme chránit.

Princ Tumáš a princ Jája to potůčkové víle slíbili. A do království, které opět kvetlo a vonilo jako dřív, se lidem vrátila radost a smích.

0: nemotora, skoro slepý. Hlína se mu na nos lepí. Pracuje i v neděli, razí v zemi tunely.
1: Mňau, už víte.
2: Toho znám, ten má kapsičku.
3: Je to krteček,
2: no.
3: Ale ten pravý, kterého najdeš v přírodě, ten kapsičku nemá.
2: Nemá.
3: Ale ten krteček od pana Millera, kterého znají všechny děti, ten kapsičku má.
2: Právě.
3: Protože má modré kalhotky.
2: No.
4: Nejlepší jsou kasuáři. Že je v noci tma, to ví každý, ale každý neví, jaká tma je v noci v pralese. Tam je totiž tma tak černá, že když vám náhodou alespoň trošku neposvítí světluška, neuvidíte vůbec, ale vůbec nic. A v té tmě je občas slyšet strašidelné dunění, funění, chrčení, mručení i pískání. Tehdy se všichni pokaždé začnou bát, protože vědí, co to znamená. Pralesem právě prochází kasuár. Kasuár. To zní jako když si číhat a vrčí šelma. Kasuár. Zní jako tajemné zaklinadlo. Kasuár potřebuje hodně jídla. Sahání ho i v noci a má s tím plno práce. Proto také, tedy kvůli tmě, nemůžete v pralese kasuára nikdy vidět, jenom slyšet. Jednou brzy ráno měl jeden kasuár konečně chvíli čas a tak si vyšel na krátkou ranní vycházku kolem vody. Tam ho uvidělo malé divoké prasátko, co se jako obvykle tou dobou rýpalo v blátě. Jej, vykvikl překvapeně. Co si záč? Pták, řekl kasuár. Malé prasátko kviklo znovu. Jej, tyže jsi pták? Nepovídej, jsi dost velký, abys věděl, že láce nemá. Jak se jmenuješ? Kasuár, řekl kasuár. Prasátko vylezlo z bláta a zůstalo na něho civět. Takže to jsi ty. V noci, když je v pralese tma, všichni se tě trošku bojíme. Ale teď, když konečně vidím, jak vypadáš, už se tě bát nebudu. A ostatním povím, že jsi vlastně docela legrační. Kasuár se divil. Nikdy ho zatím nenapadlo, že by mohl být legrační. Protože si legračně vymýšlíš. Říkáš, že jsi pták a místo, abys lítal ve vzduchu, tak tu chodíš po zemi. No proč nelítáš? Kasuár vzdychl. Nejde mi to. No jo, ze začátku to nejde nikomu. Utěšoval ho prasátko. Létání se musíš učit. To by skoukal, jak už pěkně létají malí papoušci. Malé divoké prasátko chvíli přemýšlelo a pak se rozhodlo. Jestli chceš, já tě lítat naučím. I když samo nelétalo, mockrát papoušky pozorovalo a tak si trouflo. Sedni si tamhle na strom a až řeknu teď, přeletíš z jedné větve na druhou. Kasuár si pomyslel, že tohle by zkusit mohl. Vyškrábal se na nízkou větev, kterou mu prasátko vybralo, a ta se pod ním hned zlomila. Kasuár žuchnul dolů, až zem zaduněla. To nepůjde, bručel otráveně. Nejsem papoušek, jsem kasuár. Jsem velký a těžký. Ještě, že mám na hlavě pořádnou přilbu. Bez ní už bych byl samá boule. Zkus to znovu, naléhalo prasátko. Když chceš letět, hodně mávej křídly. Ale hlavně je pořádně roztáhni. Jenže kasuár se za svá křídla vždycky trochu styděl. Byla malinká a on tušil, že ho neunesou. Ne, řekl, už nemávám, už neroztahuju, už nemám čas, jdu domů. Malé divoké prasátko však bylo velmi svědomité a když jednou začalo kasuára vyučovat, nemohlo jen tak najednou z ničeho nic přestat. Chtělo vědět, co bude kasuár doma dělat. A když slyšelo, že bude sedět na vejcích, rozhodlo se, že půjde s ním, aby mu pomohlo. I když si celou dobu tajně myslelo, že se kasuár jenom vymlouvá, aby se nemusel učit létat. A kdo ví, možná ani žádná vejce nemá. Náhodou, mám jich hodně a jsou celá nádherně zelená, chlubil se kasuár. Vajec bylo 5, ale byla celá černá. Překvapilo to i kasuára. Zase lžeš, zase si vymýšlíš, vyčítala mu prasátko. To my, malá divoká prasátka, nelžeme nikdy. Kasuár se bránil, že vejce byla doopravdy zelená a zčernala, až když je nechal chvíli samotná na sluníčku. Ostatně brzy prasátko uvidí, jak roztomilí malí kasuáři se z nich vyklubou. Z tak černých vajec se i v pohádce vylíhne leda plivník. Nevěřím ti už ani slovo. Rozlobilo se prasátko doopravdy. Ale když se rozhodlo, že s takovým lhářem proláným nebude mluvit, no zrovna když chtěl odejít, vyklubalo se první kasuárovo kuřátko, brzy po něm druhé, třetí, až jich bylo rovných 5. No vidíš, že jsem nelhal, ani si nevymýšlel, řekl pyšný kasuár. No jsou to ptáci jako já, no jenom jsou o moc menší a taky roztomilejší. Můžeš je teď učit létat, půjde jim to určitě líp než mě. Malí kasuárci byli veselí, s prasátkem si pěkně hráli, ale létáním také moc nešlo. Marně to chtělo prasátko naučit. Za to uměli rychle utíkat. Vždycky dopoledne s prasátkem pilně trénovali a odpoledne všechny pralesní závody v běhání vyhrávali. Nohy jim po takovém výcviku pořádně zesílili. Na hlavách ti malí závodníci začali nosit krásné přilby a také dostali lesklá černá trička. Slušelo jim to tak, že kdo je viděl, chtěl si je vyfotografovat. I velký kasuár měl jejich fotografii a každému se s ní chlubil. No, řekněte, nejsou roztomilí, a to se vylíhli z černých vajec. Myslím, že s nich jednou něco bude. Jak tak koukám na ty jejich nohy, mohli by třeba hrát fotbal. A to také nakonec pod vedením prasátka udělali. No jednou už nikomu nevadilo, že nelítají. Vždyť o to lépe běhali a hlavně kopali. Hráli od rána do večera. A družstvo malých kasuárů nikdy nikdo neporazil. Byli rychlí, bojovní a slavní. Ale odpočívat mohli teprve v noci. Když byla tma nejčernější, procházeli se kasuárci spolu s velkými kasuáry pralesem. Chodili pomalu, aby se nezadýchali. Loudali se hustým křovím. Zatímco ti velcí scháněli pro všechny večeři, ti malí, slavní a touhle dobou už strašně hladoví kasuárci si pískali, chrčeli, funěli a strašidelně duněli. Prostě si odpočívali od té denní fotbalové slávy. Že v noci uslyší kasuáry, s tím už teď počítal každý. Je pravda, že kasuár zní pořád trochu, jako když si číhat a vrčí šelma. Ale doopravdy se ho nebojí nikdo. Vždyť fotbalové družstvo malých kasuárů je nejlepší v pralese.
5: Chlapci! No chlapci, kde jste kdo? Sfukovala jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek. Oříšek.
6: Ahoj, Justýno.
5: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
3: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic. To pindáčka ne.
5: Pro krindáčka jsem řekla.
3: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
5: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste si tam tedy přede mnou schovali.
6: Ne.
3: No.
5: Aha. A teď jste celý kyselý a uletěli vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
3: Sůva, co sůva? Aha, oříšky, oříšky!
5: Rampidi, ne z oříšků, z nudlí.
6: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
5: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak, co to říkáte, nedává si sel.
3: No co?
5: Tedyž smysl. Smysl.
3: Je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
6: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
3: Prostě jsme mysleli, že jak si řekla tu sůvu znudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
5: Aha.
6: No a... No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí?
5: Ha, ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
3: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
6: Mě teda taky.
5: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento noc... tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek.
3: Co?
5: Oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic. Totiž nic. Tak je to jedno. Tak tu sůvu.
6: Ale Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
5: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která bezpečně znám.
3: Co?
5: Co jsem řekla?
6: Že znáš slova bezpečně.
3: Ale
5: bezpečně, samozřejmě. Špatně slyšíš, tak se ukaž. Sůva z nudlí.
6: Sůva z nudlí.
5: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
3: No, já bych možná věděl.
6: Tak říkej.
3: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně. Jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
6: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
3: Yeah!
5: No, počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
3: Co?
5: Násoska. Totiž náhražka.
6: Ale Piggy to rozlouskl správně, ne? Tak má bod.
5: No, dobře. Řekl, když se to slovo používá, ale neřekl, jak to celé vzniklo. Proč se to říká?
3: No, tak to nevím.
6: A já taky ne. Tak nám to můžeš říct, Justýno.
5: A dostanu bod?
6: Když my nevíme a ty budeš vědět, tak dostaneš bod. Hlavně už to prosím tě řekni.
5: Tak dobře. Neví se to.
3: Co se neví?
5: Tady je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
3: No, říkala jsi, že se něco neví.
5: Říkám, že se neví, jak vzniklo. Že se říká sůva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
3: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
6: No, Piggy, myslím, že Justýna chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že, že se někdo, já nevím, přeřekl.
3: Je! Takže Justýna je výrobna na přeřekové oříčky, co?
5: No, Piggy,
6: a nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. A to se pak těžko

0: Martino, tak mě napadá, není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
1: No, jak přidřepl? Ale... Já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
2: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
1: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
0: No, to je ovšem lepší.
1: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
2: Máš pravdu, Hugo. Sůvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justýnina příbuzná, no.
0: Koukáš jako sůva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
1: Teď jsme si řekli, že se to neví.
2: Už to mám. No. Koukáš jako sůva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš sako za dva štrůdly.
0: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
2: Koumáš jájo za nůž stulí.
1: Vy jste se zbráznili. Zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod a hotovo. A příště bych si s olovením... S dolovením! Totiž s dovolením takovéhle vaše tento noc hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy... Neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To suvy, nudlí. Piggy, Hugo. No, to by přece věděl úplně každý. Dělat si z toho takovou tento nonc kafilérii. Amfiteátr. Ne, jak se to? Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte za potřetí. Za potřetí.
2: Jasně, nemáme za potřetí dělat za se smůly z hublí v kafilérii. Co jste říká?
1: Amforu. Aféru jsem řekla. No, Hugo, Piggy, vy jste vlastně neukáznění.
0: A víš, že se mi potom je vlastně stýskalo.
2: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že jde Justýna?
1: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
0: Promiň, Justýno, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
2: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
0: Prosím.
1: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu. To se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená pražená.
2: Co?
1: Vlastně, jak se to pečená vařená, tak? Když jinak nedáte.
2: To jsme moc rádi.
1: No jo, Piggy. No, ty kuličko jedna. No.
3: Švagrová, nedojel jsem. Trošičku jsem štrechnul v obarák. Vidíš? Vidíš to?
4: Safra, kde jsi to vzala?
3: Ty trpaslíky.
4: Jo.
3: Představ si, to mi dali děti.
4: Co, dali?
3: No, za to, že jsem pro ně hlasovala.
4: Pěkný kousky. Sádra, sakra.
3: Toniku, představ si, v neděli se předává hrad dětem. Už se s tím nedá nic dělat. Bude to velká sláva.
4: Ty, Švagrová... A nevypadám já teď jako, že mám něco proti mládeži?
3: No, někdo by to mohl tak vzít.
4: Víš co? Hernice. Věřit předsedovi, že chci mít na slavnosti projev. A ty trpaslíky tam krásně při té příležitosti zpeněžíme.
3: Jak to zpeněžíme?
4: No, přijedou tam určitě cizinci. Ty se po nich přímo odlučou. No podívej, není to nádhera? To bude kšeftíček. Našim pionýrům, našim mládeži. Podívejte se na náš krásný hrádek, jaký byl před rokem a jaký je dnes.

0: A já se vás táži, čí je to zásluha? Kdo to tu tak pilně pracoval a odpracoval v této akci?
1: Leontinko, udělej mu něco.
2: A co?
1: Co chceš?
2: Tak dobře.
0: A já vám ještě něco řeknu. Kromě toho, doporučuji vaší ctěné pozornosti. Zde, tento stánek s těmito půvabnými, rozkošnými, vysoce umělecky stvárněnými trpaslíky. Prosím, račte se podívat. Nádhera. Kromě toho, vlastní každý trpaslík svou vlastní lopatičku, též vysoce umělecky vyvedenou. A cena? Jeden každý pouhých 300 korun.
3: Předražil nás, kamarádi, pojďme.
0: Jsou vkusní, jsou obyvatelní, jsou barevní a jsou... Fuď.
4: Vigy básnička.
5: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
6: A teď ještě jednou.
5: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
6: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Tobě se ještě nechce spinkat? Tak ti povím pohádku, kterou nám babička vyprávěla před spaním a při které jsme vždycky krásně usnuli. Malý Kuba pásl ovečky na louce za vesnicí, za potokem. Pásl je celý den. A když sluníčko začalo zapadat za kopec a kukačka ohlásila, že se blíží večer, Kuba scháněl své ovečky z louky a vedl je domů.

Ovečky byly veselé, strkali se a pošťuchovali a tak na Kubu čekal těžký úkol. Mezi loukou a vesnicí totiž bublal potůček a přes něj vedla jenom úzká lávka. No a po té lávce musely neposedné ovečky opatrně přejít jedna za druhou. No a Kuba je při tom přecházení musel spočítat, jestli se mu některá nezatoulala. Víš ty co? Budeme ty ovečky společně s Kubou počítat. Tak pozor, začínáme. Jako první přechází po úzké lávce ovečka se stříbrným zvonečkem na krku. Druhý jde beran s velkými rohy. A počítej ty Kubovy ovečky se mnou. Za beranem s velkými rohy jde třetí ovečka, potom čtvrtá ovečka, ta má na krku rolničku. Za ní jde pátá ovečka s černým ocáskem, potom šestá ovečka s velkým zvoncem. Teď přechází přes lávku sedmá ovečka a osmá ovečka s velkýma očima. Za ní jde devátá ovečka, pak desátá ovečka, ta má taky zvoneček. A jedenáctá ovečka, za ní jde dvanáctá ovečka s malinkatou rolničkou na krku. A třináctá ovečka a čtrnáctá ovečka a patnáctá ovečka a šestnáctá ovečka a sedmnáctá ovečka a osmnáctá ovečka a devatenáctá ovečka a dvacátá ovečka a dvacátá první ovečka. Už spinkáš. Dobrou noc.

0: vtip.
1: Malý Jirka volá ze dvora.
2: Mami, náš ládíček si hraje na kohouta.
1: No tak ho nech vykokrhát a pak pojďte rychle domů.
2: Když on ládíček nekokrhá, ale jí žížaly.
0: To někdy malé děti dělají takové hloupé věci.

0: Pane řidiči, policie České republiky, vy nevíte, že je na dálnici přísně zakázáno používat pásových vozidel?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já vytahuji svoji babetu. Svoji skládací babetu, pěkně ji složím. Tak a teď ji našlápnu.

0: Co to je? Co? Policie.
1: Pane řidiči, to už si snad děláte legraci. Vy nevíte, že podle vyhlášky 100 z roku 95 je přísně zakázáno na dálnici používat vozidel, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 80 km v hodině?
0: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já si beru svůj tryskáč a...

0: Byla jednou jedna malá čarodějnice. Bylo jí pouhých 127 let a to přece na čarodějnici není vůbec žádný věk. Bydlela hluboko v lese, v kouzelnickém domku na samotě. A měla tam havrana, který uměl mluvit. Říkala mu Abraxas. Byl to neobyčejně moudrý havran a nikdy nedržel zobák. Malá čarodějnice si na něm velice zakládala. 6 hodin denně trávila malá čarodějnice tím, že se cvičila v kouzlech. Kouzla to není jen tak. Kdo to chce někam dotáhnout, nesmí být líný. Musí prostudovat kouzelnickou knihu stránku za stránkou a nesmí nic vynechat. Malá čarodějnice byla v kouzelnické knize teprve na stránce 213. Zrovna se učila dělat déšť. Seděla na lavičce u pece s knihou na kolenou a učila se čarovat. Havran Abraxas seděl vedle ní a byl velice nespokojený.
1: Co? Ty máš ale přece dělat déšť?
0: Krákal vyčítavě.
1: A co jsi vykouzlila? Poprvé ti napršely bílé myšky, po druhé žáby, po třetí jedlové šišky. To jsem tedy zvědavý, jestli aspoň teďka svedeš ten opravdický déšť.
0: Tak se malá čarodějnice pokusila o déšť po čtvrté. Vyčarovala na nebe mrak a když stál přesně nad ní, zvolala:
1: Nechť prší!
0: Mrak se roztrhl a pršelo pod máslí.
1: Je, pod máslí,
0: krákal havran.
1: Mně se zdá, že ti úplně přeskočilo. Co pak bude ještě všechno na tvůj rozkaz asi pršet? Kolíčky na prádlo, ne? Určitě jsem se přeřekla v zaklínadle,
0: pravila malá čarodějnice.
1: Přeřekla,
0: krákal havran.
1: Já ti povím, v čem to vězí, jsi roztržitá. Kdo myslí při čarování na všechno možné, jen na čarování ne, ten se zkrátka musí přeřeknout. Měla by ses na to víc soustředit.
0: Malá čarodějnice zaklapla kouzelnickou knihu.
1: Opravdu na to nemyslím, protože mám vztek.
2: Vztek? A na koho?
1: Vštve mě,
0: řekla malá čarodějnice,
1: že je dneska Filipo Jakubská noc. To se na skalnaté hoře sejdou čarodějnice v kouzelném reji.
2: No a
1: velké čarodějnice říkají, že prý jsem na to ještě malá. Nemohu letět tancovat na skalnatou horu. Nechtějí mě tam.
0: Havran se pokoušel malou čarodějnici utěšit.
2: Koukej, ve 127 letech přece ještě nemůžeš žádat, aby se velké čarodějnice na tebe dívaly jako na dospělou. Až budeš starší, všechno se to poddá.
1: Jenomže já chci už letos, chápeš?
2: Podívej. Co nemůžeš mít, to máš pustit z hlavy,
0: krákal havran.
2: Předěláš něco, když se budeš vztekat? Co chceš dělat?
1: Já vím, co udělám. Poletím dnes v noci na skalnatou horu.
0: Havran se polekal.
2: Na skalnatou horu? Velké čarodějnice ti to přece zakázali.
1: To je toho. Zakazuje se ledacos. Ale když se člověk nenechá načapat,
2: načapají tě.
1: Ale kdež,
0: odporovala malá čarodějnice.
2: přidám se k ním až v kole a než skončí, zase potají odletím domů. V tom chumlu, co dnes večer bude na Skalnaté hoře, si toho vůbec nikdo nevšimne.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Oh yeah. Byla jedna pyšná jehla, sama se však ani nehla. V jehelníčku trůnila, své prvenství bránila. A je, pokoje si nedala a s každým se hádala.

byla pichlavá jak trní, když krejčík nevzal první. Špendlíkům a nůžkám lála, do nití si zašťůrala. Stala se z ní skromná slečna, která chce být užitečná.

Netopíří kouzlení. Simsala bum, bim, oh, bonjour. Mí milí malí kouzelníčkové, jsem tu opět s vámi, já, váš poletavý přítelíček. Nade mnou temní nebe s milionem hvězdných světýlek. Nad námi se rozprostírá donekonečna celý vesmír. A já smekám svůj sametově černý cylindr a vítám vás u dalších magických chvil. Začíná netopíří kouzlení. Mezami, přemýšlíte někdy o vesmíru? Já ano, o jeho velikosti, nekonečnosti, vzdálenosti a... Má drahá přítelkyně Myška Bibi se mi svěřila, že se jí na vesmír hodně vyptáváte. Jste zvědaví, to je dobře, bravo, vivat! Já fandím zvědavosti. Kdo je zvědavý, nejvíc ví. Co třeba kosmické lodě? A rakety, víte, jak vypadají? Viděli jste je někdy na obrázku? Kreslíte si je? Ano, no to je skvělé. Vaše obrázky se budou dnes hodit. Mám pro vás totiž takové malé zábavné kouzlíčko. Hned přijdete na to, proč jsem vám kladl ty vesmírné otázky. Hned vám to všechno dojde. Dnes vás totiž naučím, simsalabumbim, jak si snadno vykouzlit, nebo spíše vyrobit, vlastní raketu. Hlavní roli bude hrát obyčejný nafukovací balónek. Z balónku raketu, říkáte si, ano, ano, hned vám povím, jak na to. Co k tomu budete potřebovat? Nafukovací balónek, provázek, nůžky, brčko dostatečně tlusté na to, abyste jim provázek lehce protáhli, a kousek lepící pásky. A můžeme začít. Tak, je to jednoduché. Ustřihněte kus provázku. Dost dlouhý na to, abyste ho pohodlně napnuli, kde si vymyslíte. Třeba mezi oknem a skříňkou, anebo mezi kuchyňskou linkou a jídelním stolem. Jeden konec provázku upevněte lepící páskou na zvolené místo. Volný konec provázku protáhněte připraveným brčkem. Jinými slovy, navlékněte brčko na provázek. Olala, no výborně, je čas napnout provázek. Tedy i druhý konec upevněte na místo, které jste si vybrali. Tak, teď ustřihněte dva malé kousky lepící pásky. Nachystejte je na brčko tak, jako byste jej chtěli k něčemu přilepit. Přilepíte oba kousky pásky z poloviny na brčko. Druhá půlka kousků pásky zůstává zatím volná. A nyní, už se to blíží, nafoukněte balónek. To místo, kudy se balónek nafukuje, nezavazujte, jen držte prsty. A připevněte balónek k brčku těmi kousky lepící pásky, které jste si tam před chvílí připravili. Nyní se i s balónkem, který pořád držíte tak, aby neunikal vzduch, přesuňte na začátek napnutého provázku. A přichází ta slavná chvíle. Pusťte balónek. Co pak se to stane, tušíte už? Ano, jakmile balónek pustíte, proud vzduchu, který vypouští, ho donese na druhý konec provázku. Z balónku se stane opravdu... Raketka, frrr, letí jako o závod po přímé dráze. Už víte, proč jsem se ptal na rakety? Létání je zábava. A ještě větší zábavou je uspořádat rodinný závod raket. Nakreslete raketu na papír, vystřihněte ji a připevněte taktéž buď na brčko, nebo rovnou na balónek. Čí raketa doputuje na provázku nejdál?
zapište si výsledky do poznámek svých kouzelnických sešitů. Vzlétám plavně a lehce za dalším kouzelným překvapením. O něm vám povím příště. Zatím se pořádně dívejte kolem sebe, protože svět nám má vždycky co nabídnout a pořád je kolem něco nového a nečekaného. Jen si toho všimnout. Pozorujte a já se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Bylo jednou jedno pole a to pole rozkvetlo začasného léta celičké růžovým jetelem. Jakmile jetelové paličky otevřely své kalíšky do sluníčka, začaly hned tak sladce a omamně vonět, že přivábily včely ze žlutého úlu, co stál v cípu louky u lesa. Jestli to nevíte, jetel je náramně zvědavé kvítí. Jetelíček kmítek z medu lákal k sobě na besedu zlatou včeličku. Povídej mi, slečno včel, co se u vás v úle dělo. Poseď chviličku.
1: Kde pak? Na sezení a povídání nemám čas.
0: Kam pořád spěcháš?
1: Mám plné nožičky práce, co pak nevidíš? V každé plný košík pilu. Sotva je donesu domů, musím letět znovu.
0: Pro koho potřebuješ tolik pilu?
1: U nás ve včelím království není nikdy pilu dost. A i kdyby bylo, my máme jiné starosti než plané klábosení.
0: Jaké starosti? A s kým?
1: Přece s naší královničkou. Všechny, co je nás v úle, se od rána do večera nezastavíme, děláme všechno proto, jen aby byla šťastná a spokojená.
0: A je šťastná?
1: Moc ne. Sedí si na svém medovém trůně a je smutná. Smutná a protivná. Máme s ní soužení, jetelíčku.
0: Včela sebrala své pilové košíčky a horem pádem s nimi uháněla domů, jen aby se včelí královnička nehněvala. Nehněvala se, jen byla očividně smutnější a také protivnější. Už ani nemluvila, jen fňukala a chřadla.
1: Takhle to dál nejde. Musíme pro ně najít nějakou silnou medicínu, jinak nám načisto umře.
0: Včely se poplašeně vyrojily z česna a rozletěly se znovu po kraji. Teď najednou jim bylo jetelové kvítí dobré.

0: Jetel je sice zvědavé kvítí, ale není skoupý. Našenkoval včelce plný čbáneček léčivého nektaru, co pomáhá proti všem neduhům. Jenže včelí královnička nejspíš chytila neduh nad neduhy. Jen co vypila léčivý čbánek, fňukala dál.
1: Ach, já nešťastná, já ubohá, fňu.
2: No tak, královničko, nech už toho naříkání a pověz, co tě bolí.
1: Nic mě nebolí, vlastně všecko mě bolí, chůvičko, ano. Všecičko.
2: A nevymýšlíš si tak trochu?
1: Nevymýšlím.
2: A kde tě bolí nejvíc?
1: Nejvíc mě bolí u srdce, abys věděla. Chtěla bych. Poslyš, nevíš, co bych vlastně chtěla?
0: Včelka se usmála. Byla to velice moudrá včela. Dělala královničce od malička chůvu a věděla, že jak začne včelí královna takhle fňukat, má to pokaždé stejnou příčinu.
2: Už vím, co ti je. Poslyš, královničko, tebe posedlo vdávadlo.
1: Vdávadlo? To je jistě nějaká hrozná nemoc.
2: Ano, je to nemoc, kterou dostane každá včelí královnička, když vyroste z dětských křidílek a stane se z ní velká královna. Ty nepotřebuješ žádné lektvary, potřebuješ najít ženicha. Tak je to.
1: Ženicha?
2: No,
1: tak dobře, já ho jdu hledat.
2: Co tě napadá? Žádná královna si nemůže hledat sama nápadníka. Královna musí čekat, až jí bude nápadník představen. Hned zítra ti přivedu urozené pány a ty si z nich někoho vyvolíš.
1: Nikdy jsem u nás v úle žádné pány neviděla, natož pak urozené.
2: Urozené pány, ženichy, mám pro tebe v rezervě. Ve zvláštních zásobních komnatách.
1: Co tam dělají?
2: Nic. Polehávají, klábosí a čekají, až ti budou představeni, aby se mohli ucházet o tvou královskou nožku.
1: A kdo vlastně jsou ti urození ženiši?
2: Však sama uvidíš. A až uvidíš, sama si mezi nimi vybereš.

0: nejurozenější královno, dovol, abych ti představila tvé nápadníky. To jsou oni.
1: Vešli tři tlouštíci, jeden větší břichopásek než druhý. Ani se kvůli tloušťce nemohli před trůnem náležitě uklonit.
2: Proč jsou tak vypasení?
0: Proto, že na tebe museli tak dlouho čekat. Od čekání se tloustne.
2: Moc se mi nelíbí.
0: Líbí, nelíbí, když jsi královna, jednoho si musíš vybrat. Tak aspoň jim něco řekni, ať vidí, jak jsi vychovaná.
3: Tedy můžete povstat, pánové, ať si ta břicha netlačíte. Kdo pak jste?
1: Tlouštíci se s úlevou narovnali a ten nejkulatější předstoupil před královničku. Povídá. My jsme, prosím, trubci.
3: Trubci?
1: Ovšem, veličenstvo. Jeden jako druhý s dlouhým rodokmenem, jeden jako druhý se šlechtickým titulem. Já jsem baron Trubec z Troubova. Zde bratránek rytíř Trumber z Trubčan. A zcela vzadu, račte si všimnout, synovec Zeman Trouba od Troubovy Hůrky. Písemné rodokmeny se seznamem předků předkládáme.
3: To nebude třeba.
1: Už jsi snad vybrala, rozářil se baron Trubec jako lívanec.
3: Já ne, nevybrala.
1: Ale ty musíš, nač bychom jinak tak dlouho čekali v zásobních komnatách.
3: Musím se trochu rozmyslet.
1: Dobrá. Ale ne dlouho.
3: Do zítřka.
0: Slyšeli jste, pánové, její veličenstvo královna musí pečlivě zvážit, kdo z vás se stane jejím ženichem, potažmo manželem. Slyšení je u konce. Pokračování zítra.

0: ještě za posledním nápadníkem nezaklapli dveře a včelí královnička byla už zase jedno slzavé údolí.
1: Ach, já nešťastná, já uboha, fňu, fňu, fňu.
2: Ale co zase naříkáš, koukej se rozhodovat.
1: Ach, chůvo, chůvičko, jak se mám rozhodnout, když je jeden ženich ošklivější než druhý?
2: Možná, že máš pravdu. Krásy nepobrali, za to urozenosti.
1: Co jsou mi platní urození tlustoši? A ten Zeman Trouba, vždyť má pléš.
2: No, on rytíř Trumbera taky není zrovna do módní přehlídky. Všimla si z těch nožiček do O.
1: Baron Trubec má zas nohy do X a pupík, že se přes něj nevidí na špičky těch xatých nohou. Moc se nesměj, ty si je brát nemusíš. Ach, ouvej.
0: A včelí královnička začala tak hrozně vzdychat a plakat, že by se nad ní kámen ustrnul.
2: Chudinko, chudinko moje malá, kdybych věděla, pro koho tě vychovávám.
1: Pane Chůvo, ani jednoho si nevezmu. I kdyby mě to mělo stát královský trůn.
0: Včelí chůva ožila.
2: To by šlo. To není nejhorší nápad.
1: Co jako?
2: Jediná cesta z toho zádrhelu je, že utečeš. Zítra, až se trubci dostaví k rozhodujícímu slyšení, oznámím jim, že jsi zmizela.
1: Chůvičko, ty bys to pro mě udělala.
2: To víš. Z čerstva královskou korunku dolů a pospěš si, pustím tě zadním česnem.
1: Ale kam jít?
2: Kam tě oči povedou a křídla ponesou, královničko? Svět je velký, voní růžovým jetelem a ty se v něm jistě nestratíš. No tak leď, štěstí na tebe čeká jinde než v náručí hloupých trubců.
1: Sbohem, chůvičko. A nezapomeň na mě.
2: Nezapomenu, královničko. Nikdy nezapomenu.
0: Včelí královnička rozebíjela křídla a frrr, rozletěla se nad jetelovým polem. Jetelíček jí voněl na cestu, mával jí růžovými paličkami a královničce bylo najednou veselo a volně, inu tak, jak může být jen tomu, kdo si letí hledat opravdové štěstí.

0: Bylo jednou jedno pole a to pole kvetlo růžovým jetelem. Jetelové paličky otevřely své kalíšky do sluníčka a vonily sladce, přesladce, až se z té vůně hlava zatočila. Jistě víte, co je to za pole. Od květu na květ, od lístku k lístku jím bloudí včelí královnička, která potají utekla ze svého rodného úlu, aby si v dalekém světě našla opravdické štěstí. Třeba už ho našla, to štěstí.
1: Možná, že trošičku štěstí už jsem našla. Rozhodně je ho tu víc než doma v úle. Nemusím sedět na trůně, nemusím panovat a všecko řídit. Nemusím se vdávat za žádného nemotoru trubce. Ještě kdybych si uměla tak pěkně zaspívat, jako jetelové paličky ve větru.
0: Kdybys poprosila, možná, že by tě jetelíček svou písničku naučil.
1: Poprosila? Včelí královna prosit neumí. To mě chůva neučila.
0: Inu, tak se to budeš muset naučit sama. Jen to zkus.

celou odmedu. Mladí květi, voní louka, sluníčko ji s tebou prouká. Prosím.

0: Falešně, falešně, chichotaly se jetelové paličky. Musíš výš. Ještě výš.
1: Víš, už to nejde.
0: Včelí královnička si uraženě sedla na prostředek trojlístku, mračila se a fňukala, zrovínka, jako když sedávala na medovém trůně a nechala se rozmazlovat od chůvy a všech svých včel. Jenže teď byla chůva daleko, nikdo nepřispěchal, aby královničku politoval, aby se zeptal, co ji bolí.
1: Ach, já ubohá, já opuštěná. Všem jsem jen pro smích, i tomu jeteli. Fňu. Že já ho jen prosila. Ponižovala se jako nějaká obyčejná včela.
0: Ta je ale protivná, inu královnička, že ty jsi radši nezůstala doma. Mohla se se slávou vdávat, mohla s tebe být urozená paní Trubcová.
1: Ne.
0: Přestaň se vztekat a utři si nos, ať tě tu takhle nikdo nevidí.
1: Kdo by mě viděl? Široko daleko není včelí nožička.
0: Čelí snad ne, ale pod lístkem na tebe kdo si pokukuje.
1: Je mi ne kluk, jak hromotluk. Jdi odtud.
2: Jsem tady doma. Kdo vlastně jsi, že poroučíš?
1: Královnička.
2: A jak se jmenuješ?
1: Nepotřebuju se nijak jmenovat, protože jsem jedna, jediná a první ze všech.
2: To je divné. U nás se každý nějak jmenujeme. Já ku příkladu se jmenuju Brunďa.
1: Brunďa? Ty jsi ale velká včela, Brunďo. A co to máš za kabát z černého sametu? Jako bys nevěděl, že včelí móda je zlatě medová.
2: Co pak jsem včela?
1: A kdo jsi?
2: Přece Brundibár. A moc si na mě nevyskakuj. My čmeláci Brundibáři pod žádnou královničku nespadáme. Ani pod včelí, ani pod jinou. My jsme sami pro sebe.
1: A kdo pro vás sbírá pyl do košíčku?
2: Sami si ho nazbíráme, sami si ho užijeme.
1: A kdo vás řídí? Kdo za vás panuje?
2: Nepotřebujeme řídit ani panovat. K ničemu to nevede. Kdo v životě moc řídí a panuje, nakonec se umí jen vztekat a fňukat, jako ty, včelo.
1: Neříkej mi, včelo? Jsem královnička. Co pak si neslyšel?
2: Královnička nic není. Potkal jsem tě na medovém jeteli, budu ti říkat medunko. Chceš?
1: Když ale budu medunka, nebudu královnička.
2: To ne, buď jedno nebo druhé.
1: Medunka se mi líbí, ale co budu dělat, když nebudu panovat?
2: To, co my, Brundibáři, a my nejlíp ze všeho umíme zpívat. Budeš zpívat s námi.
1: Je mi ne, to ne, já umím jen falešně.
2: Neboj se, medunko, naučím tě zpívat po našem. Po Brundibársku.
0: Plácli si. A v tu chvíli věděli, že budou kamarádi. Brunďa vzal královničku Medunku k ním domů a tatínek Brundibár s maminkou Brundibárkou si mohli hlavy ukroutit, koho si to vede.
2: To je Medunka, tati. Moc ráda by uměla zpívat jako Brundibár, jenže je trochu rozmazlená a hned fňuká, když jí něco nejde.
0: S nějakým hloupým fňukáním, řekl tatínek Brundibár, si u nás, Medunko, moc neužiješ. Fňukání nech včelým královnám. Ty prý jsou ukňourané až běda, jak se k nám, Brundibárům, občas donese. Medunka ani muk. Za nic na světě by na sebe neprozradila, že ještě včera nosila na hlavě královskou korunu. U Brundibáru se jí totiž moc líbilo.
2: Pozor, začneme s učením. Tati, vem A.
0: Tatínek Brundibár vzal A, z komory vytáhl basu, maminka Brundibárka sedla k pianu a Brunďa spustil tu jejich.
3: Šrum, šrum, carára, ruty, šuty, hop, sasa. Kdo zaslechne brundibára, do těla mu vjede pára, hned se natřásá, šrumy, šrumy, šrum.
2: Co koukáš, medunko, zpívej přece taky.
1: Já si netroufám.
2: I jen si troufni. Ah.

0: mišrum, mišrum, mišrum.
1: Co vám mám povídat? Než se týden s týdnem sešel, notovala si včelí královnička z Brundibáry, jako by se mezi nimi narodila. Na medový trůn, královskou korunu a urozené trubce si ani nevzpomněla. Jen pochůvě se jí občas zastesklo. Brundia, protože ji měl ze všech Brundibárů nejraději, to na ní hned poznal.
2: Co je s tebou, medunko? Nespíváš, nebroukáš, ani na jetelové vůni si nezamlsáš.
3: Vzpomínám, co doma.
1: A tak se Medunka s Brundou dohodli, že se na večer tajně vypraví do včelího úlu. Proč tajně? Inu proto, aby před Brundibárovi s tatínkem a maminkou neprozradili, koho si to vlastně přivedl Brundia domů na vyučení. Přilítli na česno. Nikde nikdo, ani jediná včelička nebyla doma.
3: To je divné. Jindy tu byl touhle dobou největší schon.
2: Je někdo doma?
1: Zase bylo dlouho ticho. Pak se dveře na škvírku otevřely a vykoukla chůva.
3: Pro pána! Spaste včelí duše, Brundibár!
4: Počkej, chůvo, nezavírej před námi. To je přeci Brundia, můj kamarád. A já, co pak mě nepoznáváš?
3: Královnička, naše královnička. No, to jsem se dočkala. Přivede jí domů Brundibár. Cos kde provedla, nešťastnice?
4: Nehuboj, radši mi pověz, proč je to tak pusto a prázdno?
3: Veliké neštěstí přišlo k nám do úlu, královničko. Jak si zmizela, zmizeli i urození trubci. Šli si hledat nějakou jinou královnu. A ostatní včely přestal bez královny bavit svět. Nemají se o koho starat, nemají pro koho sbírat sladký nektar do košíčků.
4: O mne už se nikdo starat nemusí. Naučila jsem se u Brundibáru starat se sama o sebe. A taky už umím zpívat. Chceš si, chůvo, poslechnout?
3: Co je to platné, že mi tu budeš zpívat jako Brundibár? Měla bys, královničko, vládnout a panovat. A to se ti, jak tak koukám, nechce, viď?
4: Nechce.
3: Já to věděla. Je konec s naším úlem. Včely bez královny jsou jako tělo bez hlavy.
4: Ledaže?
3: No?
4: Ledaže by mi s tím panováním pomohl tuhle Brundia. Co říkáš, Brundio? Chtěl bys mě dělat prvního královského rádce?
2: Co pak o to? Zkusit bych to mohl. Jenže kdo to kdy viděl, aby včelí královna měla za rádce Brundibára?
4: Víš co, Brundio, nech planého mudrování. Raději mi porad, jak jen těm mým včeličkám nejlíp oznámit, že už jsem zase zpátky doma.
2: Snad nejlíp písničkou.
4: To je nápad. A kterou?
2: Přece tou naší, Brundibárskou.
4: Včeličky, kde jste která? Už jsem zase doma!
1: Jakmile královnička zavolala, najednou se celé jetelové pole rozespívalo. Ale nebyl to zpěv. To se včeličky zblízka i zdaleka slétaly za svou ztracenou a znovu nalezenou královnou.
4: Jen poleďte blíž, to jsem já a tohle je Brundia. Můj kamarád a první rádce. To on mě odnaučil vztekat se a fňukat. Za to mě naučil něco lepšího. Poslouchejte, bude to po brundibársku.

0: významnému zoologovi ukazují v místní zoologické zahradě klec, v níž se vedle vlka prochází ovečka.
1: To je zajímavé. Jak se vám tohle povedlo?
0: Podivuje se vědec.
1: To je absolutní světová rarita.
0: Celkem jednoduše. Třikrát denně měníme ovečku.

O kočce a ptáčkovi. Jednou takhle pomalunku usínám a myslím si, teď by se mi mohlo něco hezkého zdát. A tu vlétl do pokoje ptáček a posadil se mi rovnou na přikrývku. Hledím na něho udiveně a povídám, copak? Ale on jenom dýchal a srdéčko mu poplašeně tlouklo. Podívám se na okno a tam kočka. Usmála se medově, oči dvě čárky zlé a povídá mi. Vyhoď toho ptáčka ven. Má nožičky zamazané od bláta, zašpiní ti přikrývku. Dívám se na ptáčka. Nožičky docela čisté. Bláto nikde nevidím. Jen se chvěje. Srdéčko mu tluče až hrůza. Povídám kočce. Nevadí. Když zamaže, zamaže. Co se dá dělat? A kočka povídá medově. A blechy má. Naskáčou ti do postele. Hnedle bude po spaní. Vyhoď ho ven. Dívala se na ptáčka. Oči dvě čárky zlé. Jen se olizovala. Dívám se na ptáčka. Jen se chvěje a ustrašeně se dívá, jestli ho vyhodím. Povídám kočce. Blechy mi nevadí. Mám tu takový prášek. Hned bude po nich. Ale kočka dál, oči dvě čárky zlé. Vyhoď ho, vyhoď ptáčka, až usneš, oči ti vyklove. Je to zlý ptáček. Jestli chceš, chytím ho, sama to udělám. Oči dvě čárky zlé svítily přeukrutně. Olizovala se a už se také chystala ptáčka chytit. Povídám, šc, potvoro, už ať tě nevidím, kožich ti vypráším, nezdárnice jedna. Hned byla kočka pryč, jako pára zmizela. Dívám se na ptáčka a vidím, jak si oddechl. Povídám, chtěla tě sníst, co? Tamhle si vlez do mé punčochy a prospi se do rána. Ta se už nevrátí. Ptáček radostně zacvrlikal. Vlezl si do punčochy a za chvíli spal. Dal jsem si ruku pod hlavu a spal jsem také. Když jsem se ráno probudil, hned jsem se podíval na punčochu, ale byla prázdná. Vzal jsem ji do ruky a tu cítím, že je ještě trochu teplá. Dívám se s údivem. Tuhle byla včera dírka. Tuhle také. A je zaštupovaná. A jak hezky. Směji se. Zachránil jsem ptáčkovi život a on mi za to zaštupoval punčochy.

0: Koníčku.
1: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
0: A teď ještě jednou.
1: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Jedna, dwa, trzy, cztery, pięć. Co sto urwaj, co sto splet. Trzy krat dwie jest sześć. Można. No poczekaj, na mnie syn nie przyjdeś nadhero. Ja! A cię przerieru, widzi czerwę. Ja! Zadaj! Jedu!
1: Kurwinku!
0: Dostal jsem tě v bíráku!
1: Jak to se mnou mluvíš?
0: Je, co? Cože? To jsi ty, taťuldo? Ahoj! Já!
1: Co se tady flákáš?
0: Neflákám, hraju si, závodím. Hele, a hele, tati, to byla bouračka, co?
1: Zavři ten počítač.
0: Co?
1: Zavři ten počítač.
0: Tati.
1: Povídám, zavři to. Tolik hodin. Jak to, že už nejsi v posteli?
0: Co?
1: Hele, nedělej, že neslyšíš. Ptám se, jak to, že už nejsi v posteli?
0: No já...
1: Hele, já nechci slyšet žádné výmluvy, hurvínku. Šupej, už je pozdě a zítra, hola, hola, škola volá.
0: Když já bych si rád ještě trošku pohrál, a pak bych...
1: Žádné takové, já bych, a pak bych... Pak bys leda pozdě bycha honil.
0: Cože? Jakého bycha mám honit?
1: Ale žádného bycha.
0: Ty jsi říkal, že bych pozdě honil nějakého bycha.
1: Šmankote, to se tak říká. Pozdě bycha honití, že ano? Rozumíš?
0: Ne.
1: Zkrátka, dobře, musíš se jít pořádně vyspat, zítra je škola, no.
0: No to vím taky.
1: No tak šupej včas do postele, nebo zase zaspíš.
0: No dovol já.
1: No, a kdo asi jiný, ty? Hurvínku, teď jsi prý v tomto týdnu už po čtvrté přišel pozdě do školy.
0: No.
1: Co z toho vyplývá?
0: Je dneska čtvrtek.
1: Středa.
0: Počkej. Tak jak jsem tedy mohl přijít pozdě čtyřikrát? Přece počítej se mnou. Je pondělí, pak úterý a středa. To jsou přece tři dny, ne čtyři. Ha. Neví, co mluví.
1: A kdo?
0: No úča, pančelka. Kdo jiný by si asi tak mohl stěžovat?
1: Hurvínku, jak to mluvíš o své paní učitelce? Pamatuj si, že páni učitelé mají vždycky pravdu.
0: I učitelky?
1: I učitelky.
0: Tak tomu nevěřím.
1: No dovol?
0: Dovolím. Včera nám totiž úča... Paní učitelka říkala, že 3 a 3 je 6.
1: No a co, je to správně?
0: No vidíš, jenomže dnes zase tvrdila, že 6 je 3 krát 2. Hehe.
1: No to je hrůza.
0: Viď.
1: Po kom ty kluku seš?
0: Nejspíš po tobě. Tuhle jsem dostal kouli jenom proto, že si mě přesvědčil, že básník Walker není Jiří, ale Johnny.
1: To jsou fraporte.
0: Viď.
1: Ne, to jsem asi... To jsem se přeřekl. Víš? Tak už uháněj.
0: A tohle to je šikana, nic než šikana.
1: Urvajs.
0: Jo.
1: A než hupsneš do peřin, tak napíšeš stokrát nemám být hloupý a drzý. A já se ti pak potom podepíšu.
0: Tak to jo.
2: Figy hádanka.
3: Sestra černá, bratr bílý, každý vládne světu chvíli. Kdo je to?
4: Tak co, už víte?
3: Kdo vládne světu?
5: No, svět je vždycky zeměkoule, je vždycky kus dne ve tmě a kus dne ve světle.
3: Teď jsi to řekl. To znamená, že to bude den
5: sestra
3: a noc.
5: Černá je noc a bratr bílý
3: ten
5: je den,
3: den,
5: jako je ta noc
3: a ten den.
5: Aha, ty jsi chytrý koco.
3: No.
6: Teď děti nic, teď nic dneska nebude, prostě nic.

0: Nastala zima. U kouzelnického domečku byla sněhová bouře a lomcovala okenicemi, ale malé čarodějnici to pramálo vadilo. Seděla teď den za dnem na lavici před kachlovými kamny a hřála si záda. Čas od času zatleskala a polínko samo skočilo z bedny vedle kamen do plotny. Havranu a Braxasovi se to docela líbilo, ale malou čarodějnici přestalo to líné živobytí bavit. Jednoho dne prohlásila.
1: Pojď, vyletíme si. Cože?
0: Zděšeně zvolal Abraxas.
1: Zač mě vlastně máš? Copak jsem ledňáček? Pěkně děkuju za pozvání. Zůstaňme raději doma v teplé světnici.
2: No dobrá, jak chceš, poletím tedy sama.
0: Navlékla si 7 sukní, pěkně jednu za druhou, potom si uvázala kolem hlavy vlněný šátek, vklouzla do zimních bot a natáhla si 2 páry palčáků. Takto vyzbrojena se vyšvihla na koště a vylítla komínem. Venku byla krutá zima. Stromy měly tlusté bílé kabáty, kostelní věž měla huňatou sněhovou čepici a ze všech komínů se kouřilo. Na kopečcích za vesnicí se hemžily děti na sáňkách. Malá čarodějnice se dívala a dívala, jak se o závod ženou ze svahů. Mezitím ale notně prostydla, třeba že měla 7 sukní a 2 páry palčáků. Když se zašera zase vrátila domů, chtěl Havran a Braxas vědět, co z toho výletu měla. Ale malá čarodějnice jen drkotala zuby.
1: To ti povím později. Ze všeho nejdříve si musím uvařit čaj, protože je mi taková zima, že sotva mluvím.
3: O, tak vidíš, krákal Havran. Mně si ovšem poslechnout nechtěla.
0: Malá čarodějnice si rychle navařila veliký hrnec bylinkového čaje.
3: Já tě někdy prostě nechápu, řekl Havran. Kdybych byl tebou a uměl čarovat, určitě bych pro zachrátí nepotřeboval bylinkový čaj.
1: Ale vždyť já udělala všecko, co jsem mohla, řekla malá čarodějnice. Navlékla jsem si 2 páry palčáků, zimní boty, vlňák a 7 sukní.
3: Prosím tě, vykřikl Havran, to bych věděl lepší věc pro zachrátí než 7 sukní.
1: Lepší než 7 sukní?
0: Malá čarodějnice mu pořád ještě nerozuměla.
3: Věc je přece jasná. Když znáš tolik kouzel, řekni mi, proč nemůžeš zahrát sama sebe.
1: Ach, zvolala
0: malá čarodějnice a plácla se do čela.
1: Že mě to nenapadlo dřív, od čeho jsem vlastně čarodějnice, že? Ty jsi ale opravdu nejmoudřejší Havran. A jestli chceš, zahřeju kouzelnou průpovídkou i tebe, abys nemusel být doma, když já někam letím.
3: O, vidíš, tak platí, řekl Abraxas.
0: A od té doby si mohli vyletět na procházku i za nejtužší zimy a vůbec nepocítili mráz.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

με το πήρε η Κόουσλανη. Μέσα μη, ο λαλά. Μόι μάλι μίλη η Κόουσλανιτσι πράτελε. Σεμ του οπέτια βάσ πρίτελες κρίλε, με το πήρε πιέρ όσο μνε. Jak mě těší, že jsme opět spolu. Vždy, když pro vás vymýšlím nové kouzlíčko, cítím, jako by se mi někde kolem srdéčka třepetalo na tisíc maličkých motýlků, až mi srdce bláznivě buší v mém netopířím hrudníčku. To všechno z toho, jak se těším, až vám o novém triku či kouzlíčku povím. Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Těší mě, že máte rádi všechna barevná kouzlíčka a pokusy stejně jako já. A proto tu mám pro vás jedno zcela nové duhové překvapení. Duha. S přítelem zajícem Antonínem jsme již několikrát mluvili o její kráse. Ano, ano, on je umělec a tedy rozumí všem krásám, kterými se kochají naše oči. A duha. To je jeden z nejkrásnějších přírodních úkazů. Vždyť na ní koukám zcela ohromen. Vypadá jako zázrak, nespo? Už při jiných duhových pokusech jsem vám vysvětloval, že duha vznikne, když zároveň prší a svítí slunce. Sluneční paprsky se odráží v mikroskopických kapkách vody a tento odraz pak vytváří barevný jev, kterému říkáme duha. V dnešním pokusu vám ukážu, jak si udělat duhu na papíře. A to jinak, než že byste si ji tam nakreslili. Užasněte, jaká krása vznikne. Nesmírná, vesmírná. K dnešnímu kouzlení budete potřebovat mísu s vodou, kousky černého papíru a bezbarvý lak na nehty. Ten vám zcela jistě zapůjčí maminka anebo sestřička. A papírové utěrky. A to je vše. A jak na to? Povím vám hned. Do mísy s vodou kápněte kapku nebo dvě průhledného laku na nehty. Maminka vám s tím pomůže. To by bylo nejlepší. Sledujte, jak se lak rozprostře po vodní ploše. A nyní namočte do vody rychle černý papír. Rychle proto, že ho tam není třeba máčet minuty. Prostě ho namočte a hned zase vytáhněte a odložte na papírovou utěrku, ať uschne. Tento trik je potřeba provádět rychle, protože lak na povrchu vody poměrně rychle vytvoří film, který se na papír pak již nepřilepí. Proto je potřeba udělat vše rychle za sebou. Ale pak je úspěch zaručen. Papír byste měli namočit do 10 vteřin potom, co do vody kápnete lak na nehty. 10 vteřin je asi tak dlouhá doba, než se napočítá pomalu po jedné do 10. Pokud byste nestihli papír namočit a vyndat včas, uvidíte takový, jakoby suchý film utvořený z laku na hladině. Jednoduše ten film vyndejte. Například papírovou utěrkou. A zkuste to znovu. A rychleji. Za pár minut je černý namočený papír suchý. Vezměte ho a dobře si ho prohlédněte. Natočte z různých úhlů. Co vidíte? Ano, jaká krása. Vidíte ten magický duhový vzor, který na papíře vznikl? Pokochejte se vzniklou překrásnou duhou přímo pod slunečním světlem. Zkuste pokus opakovat s různými druhy papírů a pak porovnejte výsledky. Ty si dokonce můžete do svých kouzelnických sešitů nalepit a uchovat tak své duhy na věky věků. Très bien, moc dobře. Zkuste na svých duhových papírech najít všechny tyto barvy. Červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, fialovou. Protože všechny tyto barvy tvoří i duhu. O,
mezami, není to nádherné? Již teď se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Hi.

0: Bob a Bobek na pasece. A bylo zase ráno. Nový budíček zadrnčel a Bob vyskočil. Přímo se třásl nedočkavostí. Dneska máme práci, za kterou se nemusí stydět ani pořádní chlapi. Dneska jsme Bobku, panečku, dneska jsme dřevorubci. Hurá! Zavolal radostně Bobek. Hodil si přes rameno sekeru, až se prohnul v kříži. Bob vzal pilu a odhodlaně vykročili. U lesa už nervózně přešlapoval hajní nemrava se psem Brokem, který na řemínku zuřivě štěkal.
1: Nech je, prosím tě, to jsou naši dělníci.
0: A hned vyndal fajfku a zavrčel víc než Brok.
1: Takhle se chodí do práce. Koukněte, kde je slunce. Zítra musíte být u lesa dřív, než vyjde.
2: Jasně, šéfe, řekl Bobek a nadmul hruď.
1: No, a svedete to vůbec? Ukažte svaly.
0: A Bob s Bobkem zatěli ruce a napnuli svaly, až jim lezly oči z důlků. Hajný zkušeně zmáčkl malé hrbečky, které vyskočily na jejich pažích a zabručel.
1: No jo, no, uvidíme, uvidíme.
0: Vzal plechovku s černou barvou a štětku.
1: Pokácíte všechny stromy, které vám označím, a nepůjdete odtud domů, dokud tady nebude pořádná paseka.
0: Zahrozil a začal značkovat. A Bob s Bobkem se pustili do práce.
2: Bobku, řekni, kdo ti dovolí jen tak, abys někde udělal paseku,
0: radoval se Bob. Poklekli k označenému stromu, vzali pilu a už se ozývalo.
2: Vrzi, vrzi, skříp, skříp, skříp. Vrzi, vrzi, skříp. Vrzi, vrzi, skříp, skříp, skříp. Vrzi, vrzi, skříp.
1: Teda, tady je mokro. Klečím v rybníčku,
0: ozval se po chvilce Bob. A nestačil se divit.
1: Bobku, to je můj pot.
2: Já už mám taky dost.
1: Tak si na chvilku lehnem.
2: Podívej to nebe. Před chvílí ho nebylo skrz stromy ani vidět. To je naše práce, Bobku. Není to krása? Krása, krása, udroval Bobek. Píchá mě jehličí, lehtá tráva, koušou mravenci a otravujou komáři. V klobouku mi bylo líp. Nejradši bych vyskočil a upaloval domů.
0: Ale vyskočili oba, protože zvedl štěkot Broka a hromování nemravy.
1: U všech broků a kulovnic, co se tu povalujete, podívejte, co jsem vám přinesl. S tou vaší pilkou byste to tu pyžlali do soudného dne.
0: Bob a Bobek si nasadili přilby, motorové pily jim zavrčeli v rukou a zakousli se do stromu. To byla jiná práce.
1: No, tak vidíte, mládeži, řekl hajný nemrava, když přišel večer za králíky na paseku. A zítra hezky naděláte z kmenu vor a poplavete s ním na pilu. Přijďte ráno včas. Přijďte včas, nebo uvidíte.
0: Bob a Bobek šťastní usedli po vykonané práci na jeden velký pařez, objali se kolem ramen a dívali se na své dílo.
2: Tak se nám to povedlo, kamaráde. Však už je taky skoro noc. Podívej, začínají svítit hvězdy.
0: A oba zabořili pohled do oblohy, kde jakoby někdo rozsvěcoval malé lampičky.
2: Támhle je malý vůz. A támhle je velký vůz. No ano, ano. A je čím dál tím větší.
1: Bobku, jede k nám?
0: K pasece se blížil z oblohy podivný velikánský předmět
1: se svítícími okny a reflektory. Záře byla oslňující a Bob s Bobkem se krčili strachy a nejraději by zmizeli pod zem.
2: Bobe, já se bojím.
1: Neboj, Bobku, já taky.
2: Mimozemšťani jsou tady. Mimozemšťani, co budeme dělat?
1: No co, prohlédneme si je. A podivné zářící těleso se zvolna sneslo na paseku, otevřely se padací dveře a vyjeli schody. Ve dveřích se v plné záři objevil první mimozemšťan. Byl to mohutný a veliký králík, daleko větší než Bob a Bobek dohromady. A byl tečkovaný.
2: Bobe, to jsou kamarádi, zašeptal Bobek. Pšt, prosím tě,
1: napomenul ho Bob.
2: Kdo ví, co mají za lubem?
1: Ve dveřích poskakoval jako klokani po dvou velicí mimozemští králíci. V rukou měli ohromné vysavače a jejich vůdce, ten první a největší, zavalel.
3: Vytvořte řetěz a zajistěte vzorky pro naši vesmírnou laboratoř.
1: A už se dali do luxování. Jehličí, mravenci, všechno, co nemohlo utéct, zmizelo v obrovských vacích. A tam za tím řetězcem pracujících velekrálíků hopsal malý Benjamínek. V tom lesem zazněl mohutný hlas.
4: U všech pařezů, kdo to tu svítí a plaší zvěř?
1: Pokřikování hajného nemravy bylo přerušeno mohutným štěkotem statného broka. Velekrálíci zpozornili. Jejich velitel vízdl na prsty a v mžiku byli všichni zpátky ve svém korábu, který vyletěl zpět do vesmíru. Teprve teď si všimli Bob s Bobkem, že jim podivný koráb připomínal kulatou králíkárnu. Na pasece přibíhal hajný s brokovnicí a pes Brok. Velekrálíci uletěli včas, ale opravdu v poslední chvíli zahlédli Bob s Bobkem malého králíčka, který nestačil nastoupit do korábu. Rychle jej ukryli za sebe. Marně se snažil hajný zasáhnout letící králíkárnu. Jen bezmocně hrozil letícímu tělesu, mizejícímu mezi hvězdami. A pak uviděl králíky.
4: No, to jsem si mohl myslet, že by u nějaké lumpárny chyběl Bob a Bobek. Kdo to byl?
2: Prosím, nějací trampové, řekl Bob. My je neznáme. Asi byli z Marsu nebo Jupitera,
1: doplnil informaci Bobek.
5: Z Venuše,
1: ozvalo se za zády králíků šeptem. Ale to už hajný nemrava s Brokem odcházeli domů. Bob ještě zkusil zavolat.
2: Pane nemrava, prý jsou z Venuše.
1: Ale ten jen mávnul rukou a křičel.
4: To mi fuk, ale cirkus mi z lesa dělat nebudou.
1: A to už se malý tečkovaný králík rozplakal.
2: Já chci domů.
1: A svou malou packou ukazoval vzhůru k nebi, kde někde mezi hvězdami svítil kosmický koráb.
2: Tatínku,
1: plakal usedavě.
2: Prosím tě, přestaň. Když uvidí nemrava světlo, tak ti tatínka zastřelí,
1: uvažoval Bob.
2: A co kdyby jsme panu Hajnému udělali zatmění měsíce?
1: Napadlo Bobka a ukázal na plechovku s černou barvou, s níž nemrava značkoval stromy.
2: Jasně, pochopil jsem, řekl Bob.
1: Pomalými krůčky, aby ani jehličí nešustlo, se blížili k hájovně. Bobek vylezl Bobovi na rameno, Venušánek mu podal plechovku s barvou a Bobek začernil okna. V Vše bylo hotovo tak rychle a tiše, že Brok ani neštěkl. Tak, a teď si můžeš přivolat tatínka. A tvoji kamarádi si můžou posvítit, jak chtějí. Malý králíček hvízdl na prsty, jako když letí tryskáč, vytáhnul baterku, co dosvítila na oblohu, a tam začal psát svůj vzkaz. A už se začaly hvězdy přibližovat a všude se rozlila záře a na pasece přistála kosmická králíkárna.
5: To je opravdu zvláštní. Vy chodíte každou nohou zvlášť a to my chodíme oběma najednou,
1: řekl králíček, když hopsal s Bobem a Bobkem k otevřeným dveřím hvězdoletu. Velký králík se uklonil a poděkoval Bobovi a Bobkovi za záchranu.
2: Račte prosím na návštěvu, řekl a Bob s Bobkem vstoupili do korábu.
1: Usadili se do křesel před obrovitou obrazovku.
2: Ukážeme vám, jak žijeme na naší planetě, řekl velekrálík.
1: Bob a Bobek ani nedutali. Na obrazovce seděl v křesle velikánský puntikatý králík, četl noviny a kouřil doutník. Pak se podíval na hodinky, šel k velkému panelu, zapnul páčku a do mikrofonu volal:
2: Dobré jitro, milí spolukrálíci, vstávejte, už začíná den, ať se vám hezky hezoučky daří.
1: Jeho hlas zněl ve všech amplionech ve městě a v bytech vyskočili všichni králíci z postelí a hopsali na ulici. Dohopsali ke svým autům a auta s nima také hopsala na zmrzlinu, na kolotoče, na houpačky. Na celé planetě byla jedna velikánská pouť.
2: U vás nikdo nepracuje?
1: Divil se Bob.
2: Ne! My už máme všechno hotové.
5: A co škola?
1: Ptali se králíci.
2: Nám nalejí všechny vědomosti do hlavy hned při narození.
5: Teda, tak to máte u vás moc pěkné,
1: pochvaloval planetu Bobek.
2: Jestli chcete, můžete letět s námi,
1: zval Boba a Bobka veliký králík.
5: No jo, když my nejsme puntikatý,
1: řekl Bobek.
5: To je škoda,
1: povzdechl si malý králíček a nastala chvíle loučení.
2: Ale dovolte, abych vám dal medaile za statečnost a záchranu našeho Benjamínka.
1: A pak už hvězdolet odstartoval.
5: Ahoj, venušáci,
1: volal Bobek, dokud jim návštěva nezmizela mezi hvězdami.

0: Ale co my, babku? Přece už nestojí za to jít spát. Tak se dáme do práce, ať nemrava nenadává. A začali svážet dříví k řece a stavět vor. Už byli s vorem hotovi a slunce bylo pořádně vysoko a už se chtěli začít posmívat, že hajný nemrava zaspal, když zaslechli hromování. Prach a broky, kdo mi zamaloval okna, já ho zastřelím. Kdyby se neprobudil brok, tak mám tmavou noc až do večera, bando jedna nezvedená. Bobku, k veslům a vpřed! Bob odrazil od břehu a už letěl vor proudem. A podle břehu běžel se sukovicí nemrava a pes brok. Já vám dám, já vás protáhnu, jen co vás doženu. Což o to. Nemrava se za chvíli zadýchal, ale brok natáhl svoje běhy a letěl za vorem s vyplazeným jazykem. A než oba králíci připluli k pile, už tam stál na břehu a cenil zuby. Bobku, pila nepila, jedeme dál.
1: A kam ta řeka vůbec teče?
0: Až do moře, kamaráde, drž se pevně. A skutečně. Napřed si pohrávali s vorem malé vlnky a kolem byly kánoje a kajaky a pramičky a najednou byly vlny větší a místo kánojí majestátně pluly velikánské parníky. Boba a Bobka vlny uhoupaly po probdělé noci ke spánku. To už všude kolem byla samá voda, samá voda. A na ní vor a na něm pluli naši hrdinové vstříc dalšímu dobrodružství.

0: se uklidním.
1: Piggy vtip.
2: Mami, Honzík papá noviny.
3: To nevadí, ty jsou včerejší.
2: Je. Dnešní by mu nechutnali.

0: Červená růže. Moravská pohádka. Byl bohatý kupec, který měl 3 dcery. Jezdíval na trhy do dalekých zemí, kde kupoval i prodával zboží. Jedenkráte, když se zas vydával na cesty, se ptal nejstarší dcery.
1: Co si žádáš, abych ti přivezl?
0: A nejstarší dcera odpověděla, aby jí přivezl krásné šaty, které by byly celé vyšívané zlatem.
1: A co žádáš, abych přivezl tobě?
0: Ptal se otec druhé dcery. A ta odpověděla, aby jí přivezl skvostné perly a drahé klenoty. I ptal se otec nejmladší dcery.
1: Co, Johanko, ty chceš, abych ti přivezl?
0: A pokorná Johanka odpověděla.
2: Nic mi není dražšího nad vaši lásku, ale přece bych měla to přání, abyste mi přivezl krásnou červenou růži.
0: Otec odjel do dalekých krajů. Pro nejstarší dceru koupil nejskvostnější šaty, které viděl, byly celé pošité zlatem. Pro druhou dceru koupil klenoty, perly a drahokamy nesmírné hodnoty. Jen pro Johanku ještě neměl červenou růži, protože se obával, že by mu na daleké cestě uvadla. A proto ji chtěl koupit teprve nedaleko domova. Již se přibližoval k domovu, ale růži ještě neměl. A proto se starostlivě rozhlížel, kde by spatřil nějakou zahradu. Prochází dlouhým, hlubokým lesem a nedaleko cesty vidí krásný zámek a kolem něho rozlehlé zahrady.
1: Zde dozajista budou růže.
0: Myslel si a šel přímo do zámku. Vrata byla zavřená a když chtěl zazvonit, spatřil, že místo rukověti od zvonku visí had. Uchopil hada, zatáhl a zazvonil. Vrata se sama od sebe otevřela. A když vešel do síně, sama od sebe se za ním zase zavřela. V zámku bylo prázdno. Kamkoliv kročil, kamkoliv hleděl, nikde ani živé duše. Šel tedy do zahrady a velmi se zaradoval, když viděl množství nejkrásnějších růží. Byly zde růže bílé a červené, tak pěkné, že podobné ještě nikdy nikde neviděl. Vyhlédnul si růži ze všech nejkrásnější a utrhl ji pro Johanku. Ale sotva ji utrhl, ejhle. Tu se přihrne škaredý huňatý medvěd. Doráží na něj, bručí a chrochtá, jako by se na něj zlobil, že mu zde v zahradě ukradl růži. Otec se omlouval, že chtěl své nejmladší dceři přivést dárek z cesty, ale medvěd sebou škubal a třásl se zlostí a o náhradě nechtěl nic slyšet. A když chtěl kupec odejít ze zámku, medvěd ho nepropustil, takže zde musel chtě nechtě zůstat. V zámku mohl chodit kdekoliv se mu zlíbilo. Všude spatřoval samé krásné, skvostné a nádherné věci. V jednom pokoji našel lůžka a měkké pohovky. V druhém prostřený stůl, ke kterému, když usedl, hned mu služebníci přinášeli vydatná jídla i chutné nápoje. Pranic ho to netěšilo. Přeci jen by nejraději byl na svobodě. Smutný přijde jednoho dne do zahrady a potká tam zase huňatého medvěda. Když jej medvěd viděl truchlivého a sklíčeného, nedorážel na něj, ale přišel klidně blíže a zachrochtal.
3: Proč jsi tak smutný? Co ti zde schází?
0: Kupec odpověděl.
1: Ach, jak nemám být smutný, když nemůžu ven a jsem tu zavřený jako v žaláři. Smiluj se nade mnou, huňatý medvěde, a pusť mě, ať se můžu vrátit ke svým dětem.
0: Ale huňáč mu odpověděl.
3: To nejde. Leda by ta, pro kterou si v zahradě utrhl růži, sama přišla a zůstala tu místo tebe. Chceš-li, pošlu pro ní, aby ti přijela naproti.
0: Otci se tak stýskalo po domácích, že nakonec svolil a medvěd hned dal do skvostného kočáru zapřáhnout 6 koní a vyslal své tajné služebníky, aby jeli pro Johanku, nejmladší kupcovu dceru. Johanka přijela do zámku. Padla otci kolem krku a plakala radostí, neboť ho už dlouho neviděla. Medvěd, když viděl její krásu a spanilost, kroutil se a přibližoval se k ní a laskavě chrochtal. Johanka, když slyšela brůčení a chroptění a když viděla huňatého, škaredého a střapatého medvěda, strnula strachem a pevně se chytla otce.
2: Otče, otče!
0: Volala.
2: Nedejte mě, ta divoká šelma mě roztrhá.
0: Ale otec dceru konejšil, aby se nebála, že mu medvěd také neublížil, ale že jej přistihl, když pro ní zde v zahradě trhal červenou růži. A nyní ho nechce pustit, jen kdyby ona zůstala v zámku namísto něho. Medvěd se k ní s bručením plížil a po její bílé ruce napřáhl své škaredé tlapy. Dcera se ho k smrti bála, otec ji chlácholil. Medvěd jí řekl, aby tu zůstala jenom 14 dní. A po těch 2 týdnech může buď zůstat, nebo odjet domů za otcem a sestrami. Rozrušená Johanka se rozloučila s otcem a zůstala v zámku místo něj. I vodil ji medvěd po celém zámku, prováděl ji po všech pokojích, ukazoval jí všechen nábytek, skvostný porcelán i jiné cennosti. Vše se jí líbilo, ale medvěda se bála. Zavedl a prováděl ji též po veliké zahradě, kde byly nejkrásnější růže a nejrozmanitější květiny. Květy se jí natolik líbily, že skoro zatoužila, aby ta zahrada byla její. Ale medvěda se bála. Uplynulo 14 dní a Johanka chtěla jet za otcem a za sestrami. Medvěd přežalostně brůčel, že ho chce opustit, smutně naříkal a velice ho řekoval. Johance ho bylo líto a slíbila mu, že se zas brzo přijde podívat na ty krásné růže. Smutný medvěd dal do skvostného kočáru zapřáhnout 6 koní a dal jí sebou kočího a 3 lokaje a úpěnlivě ji prosil, aby jej zas brzo přijela navštívit. Natrhal jí nejkrásnější růže a dal Johanku odvést k otci a sestrám. Ale sestry se jí smály.
4: Hele, hele, urozená paní, jezdí si v kočáru se 6 koňmi, má kočího a 3 lokaje a miluje střapatého medvěda. Medvědí výsosti,
0: řekla jí uštěpačně starší sestra.
4: Udělej mne u sebe komornou.
5: A mě?
0: Dodala nejstarší.
5: Si k sobě vezmi za chůvu, milostivá paní.

0: Davidovi, který si tolik naříkal a tolik trpěl, když odjížděla. Radovala se, že bude zase vidět ty krásné růže. Když přijela na zámek, tu jí naproti přiběhl medvěd. Stavěl se na zadní, padal na přední nohy, jako by se jí chtěl klanět a řval, jako by chtěl výskat. A pořád kolem ní skákal a nevěděl, co všechno má činit, aby vyjádřil, jakou má radost. Ve své neohrabanosti jí však ani trošku neublížil. I když po ní vztáhnul tlapy, vypadalo to, že ji chce vzít za ruku a pohladit. Ale nikdy ji nepoškrábal. Johanka se nejraději procházela po zahradě, mezi růžemi a květy. Když bylo poledne a chtěla se najíst, šla jenom do zámku, sedla si za stůl a hned jí služebníci přinášeli jídla a všeliké vzácné pochoutky. Na co jen pomyslela, všeho byla hojnost. Večer také, nač pomyslela, bylo na stole. Ráno, jakmile se probudila, vešly do ložnice krásné pany. Každá nesla jiné hedvábné šaty a ptali se, do kterých by se paní chtěla obléci. Oblékali ji jako nějakou paní, jako nějakou královnu. Takže se Johanka nemohla dosti nadivit, proč se jí dostávalo takové cti v zámku, kde kromě medvěda po celý den nebyla ani živá duše. I optala se jednou medvěda, aby jí pověděl, komu ten neobyčejně krásný zámek patří. Čí je ta pěkná zahrada a služky a služebníci. Medvěd řekl.
1: To všecko, co jsi viděla, a ještě mnohem více, to všecko náleží mně samému. Protože nejsem medvěd, ale zakletý princ, ty mě můžeš z mého trápení vysvobodit. Nelekej se, ctnostná dívčino, až uslyšíš cenu, která mě může této hnusné podoby zbavit. Jenom tenkrát můžeš být i vysvobozen, tak zní ta kletba, když ti jako medvěda políbí pana nevinná. O, dívko bez poskvrny, nelekej se mojí hnusné podoby. Smiluj se a setři ze mne tu nemilosrdnou kletbu.
0: Johanka se děsila, když slyšela, že má políbit škaredého medvěda. Ale medvěd ji prosil tak dlouho, až dívka plná strachu a bázně nakonec jeho medvědí tlamu v skutku políbila. A v tom okamžení, když se její rty dotkly medvědí tlamy, před ní stál mládenec sličné postavy, tak krásný, že si ani v nejsmělejších myšlenkách neuměla pěknějšího muže představit. Johanka před ním stála a červenala se. Ale spanilý princ padnul na kolena a děkoval Johance, že jej vysvobodila. Líbal jí ruce a celou ji objímal. V zámku nyní nastal docela jiný život. Slavnosti a hostiny a každý mluvil jenom o krásném princi, že bude mít svatbu s nejspanilejší dívkou pod sluncem. Zdaleka ze široka se k nastávajícím radovánkám sjížděli hosté. Princ poslal kočáry také pro Johančina otce a sestry. Pyšné sestry se už těšily, až se budou chlubit, že byly na princově svatbě. Když přijeli až k zámku a vylézali z kočárů, přišli jim princ s nevěstou naproti. Princ otci děkoval a požádal jej o Johančinu ruku. Laskavě uvítal i její sestry. Ale ty, Johance, její štěstí záviděli. A proto božím dopuštěním││];================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================================================================================================================================================└└└└└└└└└└└└└└└└└└

mieste skameneli. Princ si vzal Johanku za manželku a Johanka mu potom porodila mnoho krásnych princů a princezen. Otec zanechal kupectví a přistěhoval se k ním do královského paláce. Kdykoliv výjížděli ze zámku, vždycky jim bylo líto závistivých sester, které stály skamenělé před vraty paláce. A proto se do jejich srdcí nikdy nevloudila zášť a závist. A jestli neumřeli, žijí tam ve štěstí a blaženosti až dodnes.

0: básnička. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Pelandok a sloň. Kdysi král slonů na Sumatře požádal své hodnostáře o souhlas s následujícím návrhem. Zaútočíme na Jávu, protože tam dosud nežijí žádná velká zvířata. Hodnostáři to uznali a byli ochotni následovat svého krále při jeho tažení. Když nastal vhodný den, vydal se král slonů na cestu v doprovodu desítek poddaných. Dorazili až do nejjižnější části Sumatry, počkali, až se moře uklidní, přeplavali na druhou stranu Sundské úžiny, až stanuli na pobřeží. Urazili předlouhou cestu. A tak není divu, že když sloni konečně doplavali na pobřeží kýženého ostrova, byli úplně vyčerpaní a znaveně padli na zem do stínu palem. Za chvíli z houštiny vyběhl Pelandok a rovnou ke králi slonů a nedal se odbít. Co tady chcete? Proč jste přišli? Okamžitě o vás a o tobě podám zprávu našemu králi, který je mnohem větší a silnější než si ty. Král slonů si pohrdavě pomyslel. Takhle ty na mě? Co pak je vůbec možné, aby na světě byl někdo větší než já? A tak Pelandokovi řekl. S tím na mě nechoď. Ještě nikdy jsem neslyšel, že by někdo dorostl mé výšky a dosáhl mé váhy. Jestli někdo takový zde skutečně je, strašně rád bych ho navštívil a seznámil se s ním. Pelandok se zamyslel a pohotově odpověděl. Dobře, ale uvidíš, jak se vyděsíš, když jen spatříš jeden jediný jeho vlas. Počkej na mě, za chvíli jsem zpátky. Dobře, souhlasil král slonů a myslel si svoje. Pelandok běžel do džungle, přemýšlel a přemýšlel, až narazil na dikobraza. Co se děje? Co pak hoří? Ženeš se jako pominutý sotva dechu popadáš? Hledáš zrovna mne? Pelandok zanaříkal. Ach, běda, ouvej, stokrát běda. Valí se na nás pohroma. Sloni ze Sumatry nás chtějí vyhladit. Namluvil jsem jejich králi, že u nás jsou mnohem větší zvířata než sloni a dodal jsem, že určitě padne hrůzou, až uzří jeden jediný jejich vlas. Myslel jsem přitom na tebe. Prosím tě, vytrhni si jeden ze svých ostnů, já mu ho předvedu. Když je to tak, tady máš můj vlásek, řekl dikobraz a vytrhl si nejdelší a nejsilnější bodlinu. Pelandok ji popadl a pelášel zpátky za slony a přímo k jejich králi. Nechtěl si mi věřit. Přesvědč se sám. Takhle veliký je jeden jediný královský vlas. Snad si umíš představit, jak velký je javanský král zvířat. Slon si prohlížel dikobrazí vlas tak dlouho, až se pořádně píchnul. Nesmírně se polekal a v tu ránu se on a všichni jeho podaní obrátili a vrátili se zpět na Sumatru. A proto nežijí na Jávě žádní sloni.

0: Rybář sítí čeří vzduch, místo ryb je plná much.
1: Kdo na to přišel?
2: Rybář sítí čeří vzduch.
1: To znamená, že sítí prochází vzduch. Místo ryb je plná much.
0: Kdo papá mouchy?
1: Mouchy v síti přece jí
0: pavouk.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pane Spejble, jak myslíte, že bych mohla namalovat sluníčko? Myslíte, že bych ho mohla namalovat v klobouku? Že bych ho mohla namalovat v klobouku?
2: Samozřejmě.
1: Ano?
2: Můžeš si na to vzít, Máničko, klobouk, rádiovku nebo čepec, to je jedno.
1: Já si nevezmu ani klobouk, ani čepec. To sluníčko chci namalovat tak, že bude mít klobouk. Může se to, pane Spejble?
2: To se ví, že ano. Sluníčko můžeš namalovat třeba v pumpkách.
3: Ovšem ve skutečnosti slunce klobouk nenosí, že ne, tatí? A pumpky teprv ne.
2: Pochopitelně, že ne. Co pak by mohlo slunce nosit klobouk?
1: Ona by se mu potila hlava, veďte.
2: Ale hlava by se mu nepotila, jenomže je moc veliké.
3: Kdo?
2: Slunce.
1: Jak to veliké?
2: No víš, jak je velké takové slunce, Máničko?
1: Vím.
2: No, to si neumíš ani představit.
3: To by se nám ani nevešlo do kredence, víš, tatí?
2: Do kredence? Do kredence. To je tak obrovité, že by se nevešlo ani na zem.
1: No, hleda, že bychom tu kredenc odšoupli tamhle do rohu, vidíte?
2: Ani kdybychom ji odšoupli k Brdíčkovům. Vždyť povídám, že by se nevešlo ani na zem. Na země kouli, takový je to kus.
3: Ono není celé?
2: Kdo?
1: To slunce.
2: Slunce je celé, proč by nebylo celé?
3: Jsi říkal, že je to kus?
2: Protože je tak obrovské.
1: No, to by ani nestačilo tu kredenc odšoupnout, víte, pane Spejble, to by se muselo...
2: Ale kredenc, pořád o kredenc nejde, že ano. Jde o to, abyste pochopili, jak nepředstavitelně velké je takové slunce. Hm? Z jediného slunce by se dalo nakrájet, víte kolik?
1: Ne.
2: 300 tisíc zeměkoulí.
3: Z jednoho slunce, tatí?
2: Samozřejmě, 300 tisíc zeměkoulí by se dalo nakrájet.
1: Jenomže by to byly kostky, jenomže by nebyly kulaté, že ne, pane Spejble?
2: Kdo by nebyl kulatej?
3: Zeměkoule, protože koule nejdou ukrojit. Kdyby si jich nakrájel ze slunce 300 tisíc, museli by být hranaté, že ano?
2: A ty jsi taky hranatej. Mně nejde o krájení nebo o kostky ani o čtverečky. Mně jde o to, abyste si zapamatovali to číslo těch 300 tisíc.
3: Ano, tatí.
2: No, konečně.
1: A na které z těch 300 tisíc zemí by byla naše kredenc, pane Spejble?
2: Pořád na téhle té, Máničko. Kredenc je vedlejší. Důležité je, abyste měli představu o sluneční soustavě, že ano?
1: A kdyby sluníčko bylo přece jen malinké?
2: No tak co?
1: No, kdyby se vám vešlo třeba pod stůl?
2: No tak by se vešlo pod stůl, že ano? Nebo co jako?
3: Jak by pak byla velká zeměkoule?
1: No?
2: Ta? Ta by byla mrňavá.
1: Asi jako ostříhaná kočka, pane Spejble,
2: vidíte? Ještě o hodně menší.
1: Jako budík?
2: Kde pak budík? Ta by byla jako hrášek.
1: Jejde.
3: Takže by to nešlo, vej, tatí.
2: Co by nešlo? Kdyby se slunce mělo vejít pod stůl, tak by země musela být velká jenom jako hrášek. To by muselo jít.
1: Jenomže pak by se na ní nevešla ta naše kredenc. No že ne, pane Spejble?
2: Podívejte se, vy jste dneska oba v tak špatné kondici, že bude nejlíp, když se seberete a půjdete na vzduch.
3: Ale nám se nechce, tatí.
1: No, já jsem chtěla ještě namalovat to sluníčko v klobouku.
2: Tak ho, Mančko, namaluj zítra. Můžeš si ho namalovat v klobouku, v županu nebo v pantoflík, jak chceš.
3: Ale hlavně, aby se vešlo taťuldovi do kredence.
0: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

Holky a kluci, myšáci a myšky, zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Jsem rychlá jako mrknutí očkem. Šmejdím a šmejdím. Myškuju kolem klávesnice a jak tak čtu vaše dotazy, jste fakt zvídaví posluchači. A to je paráda! Hodně vás zajímají různé věci ze zvířecího světa. To se ale ptáte fakt tý pravý myši. To je totiž náš svět. Tuhle jsem třeba dostala od Honzíka, který se podepsal Honza Smajlík, docela záludnou otázku. Jestli uměj a můžou papoušci fakt rozumně mluvit? Znáte přece ty krásně barevný papouchy, co zopakujou, co říkáte, že jo? No ale jak to s nima vlastně je? Nebylo by fajn poklábosit si s papouškem? Nebo i s jiným zvířetem? S kým by se tak dalo vážně mluvit? Ponořila jsem se do hledání a jsem tu se svou odpovědí. Vypadá to, že některý papoušci umějí po lidsku promluvit. Ale dá se s nima vést normální rozhovor? Asi vás zklamu, ale možný to není. Doopravdy nemluvějí, protože nechápou význam jednotlivých slov. No jak to teda je? Hned vám to povím. Oni totiž jenom napodobujou zvuk, který slyšeli. Proto se od papouchů můžeme dočkat nejen slov, ale i napodobování jiných zvuků. Třeba vrzání dveří nebo štěkání psa. Některý andulky třeba umějí napodobit zvuk tekoucí vody. Takže se jejich pán pořád vrací do kuchyně, protože si myslí, že nechal roztočený kohoutek nad dřezem. Ale co je na papoušcích v téhle souvislosti ještě zajímavý? Na rozdíl od nás vůbec nemají hlasivky. Hlasivky jsou takový dvě blanky v krku, který mají vliv na to, jak mluvíme a zpíváme. Na nich se lidem vytvářejí hlasy. Papouchové je nemají a zvuky vydávají tak, že svalama krku ovládají proud vzduchu, co jim jde do pusy, teda do zobáku. A parádně zvuky umí imitovat, to znamená napodobovat, nejenom krásný, velký a barevný papouši, ale i třeba papouší prťousové, malý andulky nebo korely. A možná si i říkáte, proč to ti ptáci vlastně dělají, když se mezi sebou můžou domluvit nějakou ptačí řečí. Dělaj to proto, že to jsou prostě společenský zvířata. Když jsou v zajetí, cítí potřebu komunikovat s ostatníma kolem sebe. A protože člověk se ptačí řeč naučit neumí, ptáček se aspoň zoufale snaží napodobit tu lidskou. To je co? Letím šmejdit dál. Mějte se, písklata. Jo, a o tom, se kterým zvířetem se člověk může fakt rozumně domluvit, si povíme jindy. A kdybyste na to zatím přišli, napište mi schválně, jestli se trefíte. Já už to totiž vím.

0: Bouřkové slunce pálilo od rána a nikomu se v pavoučím lese nechtělo vstávat do horkého dne. Pájo, pájo, já jsem tak šťastná. Pavouček se překulil na kraj sítě a koukal, kdo ho volá. Byla to Beruška. Byla to ta Beruška, která ztratila tečku a strýček jí poradil, aby rozkousala šťovík. Ahoj, Beruško sedmitečná, volal pája z výšky. Já už nejsem sedmitečná, oznámila Beruška z dola. Tak si natřásla krovky, vyletěla do nebíčka a přistála na pájově pavučině. Teď si mě pořádně prohlídni, přikázala. To je hrůza. Ty máš 8 teček, zděsil se pája. Pájo, já jsem tak šťastná, chápeš, já jsem jiná. Já jsem 8tečná, božinku, to je pocit. Všechny holky mi tu tečku navíc závidí, jásala Beruška. Tak ahojka a díky, díky. Beruška odletěla, ale pája neměl čas, aby se z té její proměny vzpamatoval, protože najednou přiletělo celé hejno Berušek. Ty jsi pája? Víš, že ty jsi ten slavný pája, víš? Že nám ukáže, kde roste ten tvůj kouzelný šťovík, víš? Pištěla jedna přes druhou. Pája se vysoukal z pavučiny a běžel po cestičce k potoku. Hejno Berušek jako červený mráček letělo za ním. Ale varuju vás, tenhle šťovík je přímo smrtelně kyselý, řekl pája, když byli na místě. Jenže Berušky šťovík obsypali jako mouchy sladký cucavý bonbon. Každá se snažila ukousnout si co nejvíc. Nebyl to hezký pohled. První Beruška po šťovíku zezelenala jako okurka. Druhá zbělela jako křída, třetí se točila ve vzduchu v divokých kotrmelcích. Čtvrté vyrazily oči z důlku, páta pištivým hláskem recitovala nějakou básničku, ale nikdo ji nerozuměl, protože pištěla řecky. Šestá se proměnila v citron. Sedmá dostala záchvat bláznivého smíchu a vřeštěla, že ocet je mnohem sladší a chutnější než šťáva z pampelišek. Osmá se držela za bříško a neříkala vůbec nic. Devátá spadla do kaluže a volala zrcadlo, zrcadlo, pověz mi, kdo je nejkrásnější. Desátá v jednom kuse kýchala a o těch ostatních nemá ani cenu mluvit. Byla to prostě katastrofa a pája si vyčítal, že ji způsobil. Sám si nevěděl rady a tak se rozběhl za strýčkem. Honem volal, stalo se hrozné neštěstí, Berušky se otrávily šťovíkem. To bych rád viděl, řekl strýček pobaveně. Smích ho přešel, když spatřil tu spoušť na loučce u potoka. No, nazdar. Tohle jsou jasné příznaky překyselení žaludku a zhloupnutí mozku z důvodu pošetilé marnivosti. Strýček Sekáč promluvil jako starý doktor a právě tak se zamyslel. Hochu, tady pomůže jen lípové té. Počkej tu a já zvolám všechny pavoučky z okolí. Musíme natrhat lípový květ. Strýček odběhl a pája zůstal sám. Najednou se nad místem pohromy prudce setmělo. Bouřkový mrak zatáhl černou roletu nad modrým nebem. Muško, zlatá muško, zašeptal pája, protože mu z ničeho nic bylo nevýslovně smutno. To je křiku? Copak jsem ti neříkala, že mě nemusíš volat? Copak nevíš, že já nikdy nikomu na zavolání nepřijdu? V bouřkové tmě nad loučkou poletovalo drobné, těkavé, zlaté světýlko. Zlatuško, co tu děláš? Vydechl pája. Potřebuješ pomoc, tak jsem tu, řekla zlatá muška věcně. Neboj se, Berušky zachráníme. Přivolala jsem lípový déšť. Lípový déšť, divil se pája, lípový déšť a do toho zahřmělo. Spustil sa teplý deštík, voniel lipovým kvietem a chutnal ako lipový čaj s medem. Hned po prvních kapkách berušky vyskočily. Po druhém sprchnutí se jim začala vracet barva. Po třetí sladké spršce dostali nejen barvu, ale i rozum. Poděkovali, zamávali a letěli se schovat pod listy lopuchu. Už se vůbec nestarali o to, kolik mají teček na zadečku. Zlatuško, ty jsi opravdu kouzelná, řekl pája, když zůstali sami. To už o mně přece dávno víš, odpověděla zlatá muška. Jsem kouzelná a zlatá a léčivá, ale nejsem nepromokavá. Pro pána najdi nějaké suché místečko, kde se můžeme schovat. Schovali se v dutině starého buku. Tam bylo sucho a tma, vlastně jenom sucho. Vždyť muška tu tmu prosvěcovala svým zlatým světýlkem. Tady se uvelebili a povídali si o úplně obyčejných i velice tajných věcech. Ty obyčejné věci byly tak obyčejné, že o nich nemá smysl vyprávět. A ty tajné věci byly zase tak velmi tajné, že se o nich nesmí vyprávět. Jisté je, že sladký lipový deštík po chvíli ustal. Zlatuška zmlkla, začala se netrpělivě vrtět a pája poznal, že je čas k rozloučení. Vrátíš se zase někdy, zeptal se. Přiletím vždycky, když ti bude smutno nebo úzko, to už přece víš. Ale je to naše tajemství, usmála se Zlatuška a odletěla. Nikomu ani slovíčko, slíbil pája a zamával jí na pozdrav. Když se vrátil domů, pověděl strýčkovi Sekáčovi a všem bratránkům a kamarádům všechno o beruškách i o léčivém dešti, ale o zlaté mužce ani slovo, ani slovíčko. Bylo to přece tajemství.
1: Čas běžel, léta kvapem ubývalo a podzim si už chystal strakatou halenu. Ptáci se houfovali na cestu do teplých krajin, zimní spáči obhlíželi díry, nory a doupata, jestli někudy nefouká, a snášeli do nich zásoby, protože zima je v Krkonoších dlouhá a někdy tuze zlá. Kuba porazil všechny souše a soušky a Hajný s Kubíčkem je řezali na kulánky. Řezali a zpívali si. Řešme dříví na polínka, ať má čím topit maminka. Ale jednoho dne Kubíček jakoby ztratil notu, jakoby ho něco trápilo. Dědo, řekl, když dořezali poslední souš, když někdo udělá něco ošklivého, zaslouží si trest? To se rozumí, přikývl Hajný. Každá špatnost zaslouží trest. Tak proč nepotrestáme Trautenberka? Skoro křikl Kubíček. Chtěl okrást Cojku opeříčka, chtěl mi ukrást strakáčka, zničit žáby. Inu, Kubíčku, řekl Hajný. Boží mlýny melou možná trochu pomalu, ale nakonec se na každého dostane. S tímhle se Kubíček nechtěl smířit a vydal se za Krakonošem. Krakonoš ho vyslechl, chvilku přemýšlel, jak by mu takovou zapeklitost vyložil a pak povídá. To máš tak, Kubíčku. Starý strom se těžko narovnává a Trautenberg byl od malička křivák.
2: Tak když je někdo křivák, může ubližovat, lhát, podvádět, krást? Rozplakal se Kubíček nad tou nespravedlností.
1: Může jen tolik, kolik si lidé nechají líbit, odpověděl vážně Krakonoš. A teď běž domů. Já musím obhlídnout před zimou hospodářství. Kubíček se loudal lesem a nic ho netěšilo. A jak nedával pozor na cestu, uklouzl po mokrém listí a spadl do hluboké jámy, která kdysi dávno sloužila jako past na medvědy.
2: Tak, a jak se teď odtud dostanu?
1: pomyslel si Kubíček a zaklonil hlavu, aby viděl, jak je nebe vysoko. A jak tu hlavu zakláněl, spadla mu z ní čepice s kouzelným sojčím pírkem, které mu dal krakonoš, aby rozuměl řeči všech zvířátek v jeho revíru. Kubíček zvedl čepici a vzdychl.
2: Co je mi platné sojčí peříčko, když kolem není ani živáčka?
1: V tom si vzpomněl na píšťálku, kterou dostal od krakonoše ke křtu. A honem si opakoval. Když písknu tence, přiletí ptáci. Když písknu silněji, přiběhne zvěř. Když písknu z plna dechu, přijde sám krakonoš. Hvízdl tedy tak akorát, prostředně, a na kraji jámy se objevil mohutný srnec.
2: Snad si tu Kubíčku nehraješ na medvěda,
1: kroutil hlavou srnec.
2: Pomoz mi ven, prosím,
1: zaprosil Kubíček a srnec promluvil.
2: Pomůžu, ale bude tě to stát košili. Roztrhej ji na pruhy, uvaž z nich lano a vyhoď ho nahoru.
1: Kubíček udělal, co srnec přikázal. Srnec si obtočil jeden konec lana kolem paroží, Kubíček se chytil za druhý konec a vyšplhal se z jámy ven. Pěkně srnci poděkoval a svěřil se mu se svým trápením.
2: Ani u krakonoše nemám zastání, stěžoval si. Co by mu to udělalo, kdyby Trautenberka potrestal?
1: Víš co, promluvil znovu srnec,
2: my toho Trautenberka vytrestáme sami.
1: A potom si s Kubíčkem něco šeptali a špitali. Domů přiběhl Kubíček celý říčný a křičel na celý dvůr.
2: Viděl jsem srnce se zlatými parohy.
1: Trautenberg vystrčil hlavu z okna a houkl.
3: Přeskočilo ti? Kdo to kdy slyšel? Zlaté parohy.
1: Ale Hajný se Kubíčka zastal. Jeho neboštík dědek často o zlatých parozích vypravoval, ale možná, že to byly od jelena. Trautenberg si tedy Kubíčka zavolal a dal si od něho dopodrobna vyložit, kde toho srnce viděl, jak zblízka a jestli ty parohy byly opravdu zlaté. Kubíček odpovídal tak přesvědčivě, že by mu i kámen uvěřil. Dokonce nabídl, že na to místo, kde k večeru vychází srnčí i jelení zvěř na pastvu, milost pána sám dovede. Kubovi se zdálo, že je té ochoty od Kubíčka nějak moc a jestli on ten rošťák nechystá nějakou lotrovinu. Odpoledne se Kubíček nepozorovaně vytratil do lesa s hrníčkem zlaté barvy, co s ní o Vánocích zlatili jmelí, a s plachtou trávnicí, ve které nosili zvěří do krmelců seno. Netrvalo dlouho a byl zpátky. Do večera pak rovnal pod kůlnu polínka, dokud Trautenberg nehoukl, že už teda jdou. Měsíc svítil a cesta jakoby sama běžela. Už jsou v lese a Kubíček ukazuje.
2: Tam na té pasece jsem toho srnce viděl.
1: Trautenberg se rozběhl, ale sotva udělal pár kroků, spadl do jámy, kterou Kubíček odpoledne přikryl plachtou a plachtu poházel listím. Žuchlo to, jako když spadne pytel mouky. A chvíli bylo ticho.
2: Snad se nezabil,
1: pomyslel si Kubíček. Ale v tom už slyší.
2: Pomoc, Kubíčku! Co kdyby ho tam nechal?
1: Bleskla Kubíčkovi hlavou zlá myšlenka.
2: Aspoň by byl od něho pokoj.
1: A to zasné, Kubíčku. Kde se vzal, tu se vzal. Stojí tu krakonoš a tváří se moc vážně. Nikdo nemá právo hrát si na spravedlnost.
2: Ale Trautenberg je zlý a jiný už nebude. Sám si to říkal, tak proč ho nepotrestáš?
1: To máš tak, Kubíčku, vysvětluje krakonoš. Na světě je to tak trochu jako v rybníce. Kdyby nebylo štik, kapři by zlenivěli, i když štika je ryba řádná, což se o některých lidech říci nedá. Tady máš provaz a hoď ho Trautenbergovi dolů. Trautenberg byl tak vyděšený, že už se loučil se životem. A když mu krakonoš s Kubíčkem pomohli nahoru na zlaté parohy, ani nevzdechl. A od té doby s ním bylo přece jen lepší pořízení. Snad pochopil, že bez podané ruky by zahynul jako starý jezevec. A Krakonoš vám potvrdí, že na horách jsou sice cestičky klikaté, ale všechny nakonec vedou od člověka k člověku. A nebo by měli vést.

0: Jehovah.
1: Vsuvka. Příběh Carlose a Tullamora. Znali se od klukovských let. Tullamor vedl partičku uličníků a rváčů na levém břehu řeky, Carlos byl vůdcem party na pravém břehu. Levobřežníci a pravobřežníci si přísně střežili svá území a to byla záminka k věčným bitvám. Ze starých stvrdých podkolenek si udělali pendreky a těmi se mlátili hlava nehlava. Jak už to mezi vojevůdci bývá, Carlos s Tullamorem byli sice nepřáteli na život i na smrt, ale zároveň si jeden druhého vážil. A když skončil čas klukovských her, podali si ruce a stali se z nich přátelé. Ani Carlos, ani Tullamor se nechtěli smířit s tím, že je čeká spokojený domácký život jako valnou většinu všech lichožroutů, kteří, když vyrostou, zařídí si v rodinách svých domácích pánů vlastní lichožroutí rodinky a nestarí se už o nic jiného než o obživu. Rozhodli se, že budou žít jinak. Carlos se chtěl jenom toulat, cestovat, užívat si svobody. Když nic nemáš, tak ti všechno patří, říkával. Jenže Tullamora sváděla touha pomoci a po majetku. Netrvalo dlouho a stal se z něho padre alias velký šéf. Přesto zůstali přáteli, dokud se ve městě neobjevila Mochita. Mochita byla žhavá a opojná Mexičanka a v jejich životě se objevila čirou a nešťastnou náhodou. Její pan domácí, mexický obchodník s ponožkami, se chystal na cestu do Evropy. Mochita nakoukla ze zvědavosti do jeho otevřeného lodního kufru naditého nejrůznějšími vzorky podkolenek, punčoch a ponožek. Jenže cvak! Víko sklaplo a lodní kufr i s Mochitou po několika dnech doputoval do města, v němž žili Tullamor s Carlosem. Tullamor se o příjezdu tohoto cizince dozvěděl a zmocnila se ho touha po mexickém zboží. Vloupal se do jeho hotelového pokoje a když kufr otevřel, na první pohled se zamiloval. Žádnou ponožku si neodnesl, ale unesl Mochitu. Krásná mexická lichožroutka v cizím sichravém městě nikoho neznala. Obtloustlý Tullamor rozhodně nebyl její typ, ale zahrnul ji péčí a vlněnými punčochami a také bydlení na prostorné půdě vily profesora Kadeřábka bylo na zdejší poměry víc než luxusní. Mochita neměla ani potuchy o tom, že je mafiáno. Doma se choval jako vzorný manžel a starostlivý otec jejich dvou synů, Tullamora juniora a Ramsese. A Carlos jí nic neřekl. Zachoval se čestně k svému příteli, i když Mochitu tajně miloval. Často ji navštěvoval, byla téměř nepřetržitě nachladlá a ona mu vyprávěla o svém stezku po horkém slunci, po bzukotu komárů a drnčení kytar. A pak, když sichravé počasí přetrhlo nit jejího života, Carlos se s Tullamorem ani nerozloučil a zmizel. Musel poznat tu zemi Mochity, kytar, komáru, spalujícího slunce a pálivých papriček. Celé dlouhé roky o něm nikdo neslyšel.
2: Povídala moucha mouše.
3: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
4: A teď ještě jednou.
2: Povídala moucha mouše.
3: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
4: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
0: To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu hospodařili. Měli u lesa svůj malý domeček a tam spolu bydleli a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí lidé. Ale oni to vždycky tak neuměli, protože mají malé a nešikovné tlapičky a na těch tlapičkách nemají prsty, jako má člověk, jenom takové malé polštářky a na nich drápky. A tak nemohli dělat všechno tak, jako to dělají lidé. A do školy nechodili, protože škola není pro zvířátka. Ba ne, to ne, ta je jen pro děti. A tak to u nich v tom jejich bytě vypadalo všelijak. Poslouchej, pejsku, povídá kočička, máme tu nějak špinavou podlahu. Taky se mně zdá, že už je nějak moc špinavá, povídá pejsek, jenom se koukni, jak mám od té špinavé podlahy umazané tlapky. Tu ze špinavé je máš, povídala kočička. Fuj, to je hanba, musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemají takovou špinavou podlahu, ti ji někdy myjí. Dobrá, řekl na to pejsek, ale jak to uděláme? To je přece lehké, řekla kočička. Ty jdi pro vodu a já obstarám to ostatní. Pejsek šel s hrncem pro vodu a kočička položila kus mýdla na stůl. Pak si šla pro něco do komory. Zatím přišel pejsek s vodou a vidí něco ležet na stole. Rozbalí to a bylo to nějaké růžové. Aha, to bude něco dobrého, povídá si pejsek. A jak měl na to chuť, tak si celý ten kus strčil do huby a začal to kousat. Ale chutnalo to nějak nedobře. Zatím přišla kočička a slyší, že pejsek nějak divně prská. Podívá se na něj a vidí, že pejsek má plnou hubu pěny a z očí mu tekly slzy. I pro pána, křičela kočička, co se to pejsku s tebou děje? Vždyť ty jsi nějaký nemocný, vždyť ti kape z huby pěna, co to s tebou je? Ale, povídá pejsek, našel jsem tu něco na stole a myslel jsem, že je to nějaký sýr nebo nějaké cukroví, tak jsem to sněd, ale ono to strašně štípe a dělá se mě z toho v hubě pěna. Ty jsi ale hloupý, zlobila se kočička. Vždyť to bylo mýdlo a mýdlo je přece k mytí a ne k jídlu. Aha, řekl pejsek, proto to tak štípalo. Au, toto štípe. Napij se hodně vody, poradila mu kočička, potom to přestane štípat. Pejsek se napil, až všechnu vodu vypil. Kočička šla koupit nové mýdlo. Tohle už nesním, řekl pejsek, když kočička přinesla to nové mýdlo. Ale jak pak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč? Na to jsem už myslela, povídá kočička. Však ty máš na sobě takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči, a tak můžeme tu podlahu vydrhnout tebou. Dobrá, řekl pejsek. A kočička vzala mýdlo a hrnec s vodou, klekla na zem, vzala pejska jako kartáč a vydrhla pejskem celou podlahu. Podlaha byla celá mokrá a moc čistá také nebyla. Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít, povídá kočička. Tak víš co, řekl pejsek, já už jsem docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové pěkné měkké chloupky na sobě, to je jako ten nejlepší ručník. Teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu. Vzal kočičku a vytřel celou podlahu kočičkou. Podlaha byla teď umytá a suchá, ale za to pejsek a kočička byli mokří a strašně špinaví. No, to vypadáme. Musíme se vyprat, řekli si oba. Vyperme se, jako se pere prádlo, řekl pejsek. Dobrá, řekla kočička. Nanosili si do necek vody, Pejsek si tam vlezl a kočička ho vyprala. Drhla ho na valše tak silně, že jí pejsek prosil, ať tolik netlačí, že by se mu mohli do sebe zamotat nohy. Když byl pejsek umytý, vlezla zas do necek kočička a pejsek ji vypral a tlačil tak silně, že ho prosila, aby ji na té valše tolik nedřel, že jí vydře do kožicha díru. Potom jeden druhého vyždímali. A teď se usušíme, řekla kočička. Uchystali si šňůry na prádlo. Nejdřív pověsíš na šňůru ty mne a až budu viset, tak slezu a pověsím zas tebe, řekla kočička pejskovi. Pejsek vzal kočičku a pověsil ji na šňůru, jako se věší prádlo. Ani na to nepotřebovali kolíčky, protože se na té šňůře mohly udržet drápky. Když kočička už visela, slezla zase se šňůry dolů a pověsila pejska. Tak tam viseli oba dva a sluníčko na ně pěkně svítilo. Svítí na nás sluníčko, povídá pejsek, to brzo uschnem. A jen to řekl, začalo pršet. Prší, křičeli pejsek a kočička, zmokne nám prádlo, musíme je sundat. Honem skočili oba z té šňůry dolů a běželi domů schovat se pod střechu. Prší ještě, povídala kočička. Už přestalo, řekl pejsek. Tak si zas pověsíme prádlo, povídala kočička. Tak šli a pověsili se zase na tu šňůru. Pak zase pršelo, tak utekli a pak zas bylo sluníčko, tak se zas pověsili a tak to šlo až do večera. A to už byli oba docela suší. Prádlo máme suché, řekli si, tak je dáme do koše. Tak si vlezli do koše, usnuli a oba se v tom koši krásně vyspali až do rána.

pokladnička. V dětském pokoji bylo velmi mnoho hraček. Na skříni stála pokladnička. Byla hliněná a měla podobu prasátka. Měla ovšem nahoře otvor a ten otvor byl nožem ještě zvětšen, aby se tam mohly strkat také velké stříbrné peníze. Dostali se tam dva. A kromě toho mnoho jiných drobných mincí. Pokladnička byla jimi tak naplněna, že již ani nezvonili, když si jí zatřásl. A to bylo to nejvyšší, kam až to může pokladnička vůbec přivést. Tak tedy stála pokladnička na skříni a dívala se dolů na všechno ve světnici. Věděla dobře, že za to, co má v břiše, mohla by koupit všechno. A to už pak by mohla mít pořádné sebevědomí. Také ostatní věci v pokoji si to myslili. Třeba to neříkali, neboť měli dost co hovořit o jiném. Zásuvka pohovky byla vytažena a tu se v ní ukázala velká pana. Trochu stará a na krku spravovaná. Dívala se ven a náhle zvolala. Zahrajme si na lidi, to bude něco. Nastal všeobecný rozruch. Ba i obrazy se hýbaly na stěně, neboť chtěli ukázat, že mají také zadní stranu. A proti tomu se nedalo nic říci. Bylo to o půlnoci. Měsíc svítil oknem a hezky všechno osvětloval. Hra měla již začít a všechno bylo pozváno. Ba i dětský vozíček třeba patřil k hrubším hračkám. Každý má do sebe cosi dobrého, říkal. Nemůžeme být všichni šlechtici. Někdo také musí být k užitku, jak se říká. Pokladnička byla jediná, která dostala pozvání písemně. Stála příliš vysoko, aby si mohli myslit, že by to ústně uslyšela. Také nedala žádnou odpověď, přijde-li či ne. Měla-li být s nimi, mohla zůstat jenom na svém místě. Podle toho se měli ostatní řídit. A také se zařídili. Malé loutkové divadélko bylo hned postaveno tak, aby bylo vidět přímo do něho. Chtěli začít divadelní hrou a potom měl být podáván čaj s duchaplným hovorem a při něm se měl třípit rozum a s tím se hned začalo. Houbací kůň mluvil o tréninku a plnokrevnosti, dětský vozík o železnici a parní pile. Toť ovšem patřilo všechno k jejich oboru a mohli o tom hovořit. Hodiny v pokoji hovořily o politice.

0: Byli vyzváni, aby tleskali, bouchali a hlučeli, jako by z toho měli radost. Jezdecký bičík řekl, že nikdy nenapráskal starým lidem. Já práskám každému, pravilo třaskavé zrnko. Na tom přece nezáleží, jak je kdo stár, mínilo plivátko. Tak uvažovali všichni při divadelním představení. Kus nestál za mnoho, ale byl dobře proveden. Všichni herci se obraceli namalovanou stranou ven, mohl se na ně dívat jenom z líce a nikoli z rubu. A všichni hráli znamenitě, až docela vpředu divadla. Nitě byly pro ně příliš dlouhé, ale tím víc je bylo vidět. Spravovaná pana byla tak pohnuta, že nýtek, který ji držel, povolil. Pokladnička byla tak dojata, že se rozhodla učinit něco pro jednoho z herců a dát do poslední vůle, aby ležel vedle ní v hrobě, až nastane čas. Byl to skutečný požitek, takže vynechali podávání čaje a hned přišlo tříbení rozumu. To nazývali hrát si na lidi a nebyl v tom žádný jiný úmysl. Jenom si tak hráli. A každý myslel sám na sebe a na to, co myslí pokladnička. A pokladnička přemýšlela nejdále dopředu. Myslela na poslední vůli a pohřeb. A kdy to nastane? Bývá to vždycky dříve, než se naděješ. Bác! Teď spadla ze skříně. Ležela na zemi, rozbita na kusy. A střepy a peníze z ní skákaly a tančily po podlaze, nejmenší se otáčely, velké se kutálely, zvláště jeden stříbrný peníz. Ten chtěl hodně daleko do světa. A dostal se tam. A také všechny ostatní se tam dostali. A střepy z pokladničky se dostaly do kbelíku. Ale na skříni stála hned druhého dne nová hliněná pokladnička. Nebylo v ní ještě ani penízku. A proto nemohla zazvučet, když jí někdo zatřepal. Tím se podobala své předchůdkyni. Byl to přece začátek. A tím skončíme.
1: Dobrý večer, děti. To bylo tak. Sedláček Kuba zdědil kdysi po pantatíkovi políčko jako dlaň a chalupu na spadnutí. Na poli se rodilo jen kamení a bodláčí. Do chaloupky foukalo ze všech stran a když zapršelo, zatékalo Kubovi střechou rovnou za krk, jako by seděl pod cedníkem. Celé dny se Kuba lopotil na tom svém kamenitém úhoru a místo odpočinku nestačil po večerech opravovat rozedrané stavení. Není divu, že si stýskal. Čert mi byl takový život dlužen. I ten ptáček v kleci je svobodnější než já. Když nic jiného, alespoň mu páni nasypou do krmítka. Ale já vím, co udělám. Se vším tady praštím a přestěhuju se někam na konec světa. Když se Kuba jednou rozhodl, nevytáhl by mu to umanutí z hlavy ani párem koní. Narazil si beranici, naposled se rozhlédl po světnici, řekl s pánem Bohem a přirazil za sebou vrátka. Šel cestou necestou po horách, po dolinách. Co si tak srdnatě vykračoval, uslyšel za sebou divný hřmot. Dup, dup, buch, buch. Zrovna jako by mu za patami slídil hromotluk. Kuba nebyl žádný strašpitel, ale když se ohlédl, brada mu leknutím poklesla. Za ním se valila jeho rozedraná.

0: a chalupa. Kuba se zastavil, chalupa se zastavila. Kuba udělal krok, chalupa taky. Jedeš domů, křikl sedláček. A sehnul se pro kámen, ale chaloupka jako by neslyšela. Zamrkala na Kubíčka jedním okem, jako dobrácké psisko, jen ocáskem samou přítulností zavrtět. No tohle, podrval se sedlák pod beranicí, ale počkej, však já se tě brzy zbavím, křikl a dal se do běhu. Ale marná sláva, kam jen se vrtnul, tam mu byla chalupa v patách. Z posledních sil konečně doběhl k divoké řece. Vedla přes ní úzká dřevěná lávka. Sláva, konečně se tě zbavím, ty zatrápená došková chýško, zajásal a honem přeběhl na druhý břeh. Chaloupka ani chvíli nezaváhala a hrnula se za ním. Dup a dup a buch, dusala si to. Takovou tíhu lávka na svém hřbetě nehodlala snášet. Zapraskalo to, zaskřípalo a chalupa se poroučela do vln. Kuba se radostí dal do skoku. V tom, kde se vzali, tu se vzali, pluli po řece voraři. Hleďte na toho chudáka, jak tam na břehu zoufalstvím vyvádí. Chalupu mu asi podemlela voda, musíme mu ji zachránit. Bez meškání natáhli z voru svá bydla a dostrkali chaloupku ke břehu. Chalupa už na nic nečekala a štrachala se oddaně z vody ke Kubovi. Chudák sedláček se dal zoufalstvím do pláče, jenže slzami se ještě žádná smůla z podrážek neodlepila. Kubovi nakonec nezbylo, než rázovat dál s věrnou chalupou v patách. Jak si tak vyšlapuje, potká pastýře se stádem ovcí. Dostal spásný nápad. Poslyš, bačo, nekoupil bys moji chalupu? Prodám ti ji za homolku ovčího síra. Bača se podrbal za uchem, aby odtud vyškrábl trochu pastýřského rozumu. Co by ne? Povídá po chvíli. Je to sice stará chatrč, ale na přespání za nepohody se pro mne a pro ovce docela šikne. Dal Kubovi od cesty homolku síra a protože se zrovna schylovalo k dešti, zahnal stádečko do chalupy. V tom za ním zaklapla vrátka na 7 západů a chalupa se s ním i s ovcemi rozeběhla za upalujícím Kubíčkem. Za chvíli mu byla zase v patách. Pomoc, zloděj, křičel v chalupě popletený ovčák a Kuba si raději zacpával uši, aby ten povyk neslyšel. Uslyšeli ho ale loupežníci. Zrovna ze své zbojnické výpravy nesli ukradené pytle zlata a drahokamů. Podívejme, bratr od řemesla, řechtali se, když viděli Kubu. Musíme nakouknout, co ten kujon ve staré barabizně vlastně schovává. Vyrazili vrátka a hrnuli se dovnitř. Ale chyba lávky. Jen vstoupili, vrátka se za nimi sama přibouchla a zamkla na 7 západů. Chalupa se dala hned zase do běhu jako splašená, trada za Kubíkem. Zrovna v ten čas stáhl krajem generál Laudon s císařskou armádou. Halt, zahřměl, když zmerčil schváceného Kubu. To je tvoje chalupa? Zabavuje se pro potřebu vojsk jeho císařské milosti. A když tak tu paličatou chalupu ke Kubově radosti po generálsku zrekvíroval, nakázal kvartírmajstrovi, aby v ní ubytoval vojska, co se do ní vejde. A už to začalo. Napřed dovnitř mašírovali tamboři, potom dudáci, po nich praporečníci, za praporečníky huláni s kobylami, potom granátníci s kanóny, pak za skirisníci, zkrátka se tam vedrala celá vojenská čelátka. Kubovi spadl kámen se srdce. Vesele si poskočil a pelášil dál. Ale co to? Chalupa se za ním štrachá zas. Ovce v ní bečí, bača láteří, zloději se hádají o dukáty, generál Laudon huláká rozkazy. Zkrátka učiněný Babylon. V posledním tažení s jazykem na vestě se chudák Kuba od neznámého pocestného doslechl, že sám císař dá za manželku svoji jedinou dceru tomu, kdo jí svatebním darem přinese největší bohatství. Ej, chuchu, výskl si sedláček a namířil si to do císařského města. Císař pán se div leknutím nepřevalil na záda, když mu rovnou před trůn přivandroval Kuba a za ním jeho věrná chalupa. Nejmilostivější císařský pantatíku, drmolil jako Spartesu, přináším pro jemnost slečinku náramně drahocený prezent, svoji vlastní doškovou chalupu. Líběj mi dát dcerku za ženu. Potom Kuba otevřel vrátka a z chalupy se vyhrnul sám generál Laudon s celou císařskou armádou. Generál salutoval, šarže křičeli vivat, trubači troubili a hulánské kobily pouštěli z té slávy koblišky na křišťálovou podlahu. Za armádou se vyplížili loupežníci, padli před císařem na kolena, sypali mu do klína zlato drahokamy a slibovali, že už to víckrát neudělají. Za loupežníky vyběhlo stádo ovcí, za nimi pastýř. Ovečky bečely, pastýř láteřil a z krvavé zlosti práskli jeho císařské veličenstvo ovčím syrečkem rovnou do císařského nosu. Joj, to byla vůně. Císařská slečinka se tak hyhňala, jako by si zrovna šlápla na rozum. A hned, že v té chaloupce bude bydlet do smrti a basta. Co měl Kuba dělat? Nakvartíroval se tam k ní. Však už mu došlo, že své chalupě neuteče. Tak jak je pak copak? Kdo chce kam, pomozme mu tam. Povzdechl si nad nimi císař pán a odskočil si naproti do hospody na žejdlík piva a partičku lízaného mariáše. A tak v tom císařském městě dodnes stojí zlatý palác, v tom paláci rozedraná chalupa a v té chaloupce bydlí Kuba se svou císařskou paničkou. No což, aspoň jim tam střechou nezatéká.
1: Pořád bylo horko, Evelince ne. Evelinka byla jako z pavučinky a když kráčela polní cestou, ani prach se jí nezvedal pod patami. Ale jinak bylo vedro kdekomu, protože čeho je moc, toho je příliš. I slunce. Evelinka mohla jít jinudy, ale nedalo jí to a dala se okolo studánky. Kdo to tam byl, že tak mlaskal a srkal? Klouček z vlásky jako sláma. Ležel na bříšku a pil, až to čvachtalo. Co pak tolik piješ v takovém parnu, kárala ho Evelinka. Vždyť se zastudíš, vždyť dostaneš zápal. Klouček polkl poslední doušek, utřel si pusu dlaní a odpověděl. Já tak piju, protože abych neměl takovou žízeň. Dobrý den. To dobrý den chytilo Evelinku za srdce. Jak pak se jmenuješ? A kde ses tu vzal? Jmenuji se Ondroušek a vzal jsem se tu, protože tudy chodím domů. Už chodíš do školy? Do školy chodím už od loňska. A jednou jsme se učili, jak vypadá staroměstský orloj. Taky jste se, paní, učili, jak vypadá staroměstský orloj? Nebo vám o něm mám povídat? Povídej mi, co jste se o něm učili. Ondroušek se posadil před Evelínku. My jsme se o něm učili, že se dřív učilo, že orloj smontoval mistr Hanuš. Že mu město nařídilo, aby ho vymyslel a že to musí být takový orloj, aby nikde jinde takový neměli. A co to máte na noze, paní? Vy máte zavázanou nohu. Mám na ní takovou bolístku. Ale když mi vypravuješ o pražském orloji, tak o ní ani nevím, řekla Evelinka. A pomyslela si, že ten šátek musí už co nejdříve Francínkovi vrátit. Ondrouškovi to vysvětlení stačilo a dal se znovu do vyprávění. Tak ten mistr Hanuš vymyslel takový orloj, jaký nikde jinde neměli. A taky ho smontoval. Ukazoval nejenom, kolik je hodin, ale taky, který je den a měsíc. A kde jsou na nebi nebeská tělesa. A zařídil, aby každou hodinu chodili po orloji apoštolové, aby smrt zvonila, lakomec potřásal měšcem, marnívec, aby se díval do zrcátka a kohoutko krhal. Jenže město dostalo strach, že takový orloj smontuje i někde jinde, A tak mistru Hanušovi oloupali oči. Jenže mu je oloupali zbytečně, protože se pak ukázalo, že ten orloj nesmontoval mistr Hanuš, ale Mikuláš z Kadaně o 66 let dřív. Evelínka žasla, co všechno si Ondroušek zapamatoval, i když to měl trošku pomotané. Ten orloj funguje dodnes a dodnes ukazuje. A kde kdo se mu chodí divit, protože by nikdo takový nevymyslel, pokračoval Ondroušek. O co, paní, že byste takový orloj nevymyslela ani vy? Paní učitelka se přiznala, že by ho nevymyslela, ani nesmontovala. A proč myslíš, že by ho nesmontovala? Nasupila se Evelínka. Jednak proto, že jste paní, jednak proto, že nemáte pilník, a jednak proto, že se nic hezčího nedá vymyslet, než je staroměstský orloj. Tak víš co? Já do zítřka dopoledne udělám takový orloj, na jaký nepřišel ani ten Mikuláš z Chomutova. Skadaně, paní. Vsadíme se o kytičku jahod, ano? Vsadíme, Ondroušku. Vložila svou dlaň do jeho Evelínka. Ondroušek se ještě jednou napil ze studánky a pak se loudal domů a cestou kopal do kamínku. Druhý den přiběhl ke studánce celý hříčný. Evelínka už tam čekala. Máte, paní, orloj? Zeptal se, sotva dorazil. Ovšem, že mám. Ondroušek se rozhlížel udíveně po vůkolí, ale neviděl nic než starou dobrou kopcovinu se zlatými splazy polí, pár huňatých chlumů, svěží úval u studánky, vedkou kapličku na rozcestí a hvozdaté svahy v zářečí. Ale paní, vždyť nikde žádný orloj nevidím. Můj ty světe, ty se špatně díváš, obracela oči v sloup Evelínka. Mým orlojem jsou přece tahle pole, Ondroušku. Čas na něm ukazují květiny. Když se rozednívá, otvírá se na mém orloji modrá čekanka a ukazuje čtvrtou hodinu raní. O hodinu později se rozvírá kvítek hořčíku a šestou ukazuje jestrábník. No jak poznám, že mám jít do školy, paní? V sedm se otvírají pampelišky. V osm se rozevře šťavel, devátou hlásí pumpava, desátou kolenec a jedenáctou mléč. Ve dvanáct se zavírá měsíček rolní, v jednu hvozdíček a ve dvě je strábník zední. Každou hodinu se na mém orloji otevřou nebo zavřou některé kvítky, víš? A kdo se zavře? Ve tři, ve čtyři a v pět hodin odpoledne. Opět kolenec, potom pumpava a jestrábník okoličnatý. A v šest, sedm a osm? Portulák, mák nahoprutý a denívka plavá. A co když už je tma? To rozkvete v devět hodin večer, knotovka bílá. Zavírá se ve dvě hodiny po půlnoci. A třetí hodinu raní hlásí silenka nicí, když se zavírá. Tak je můj orloj takový jako staroměstský nebo není?
0: Není, paní, zamyslel se Ondroušek. Vy nemáte na orloji apoštoli.
1: Evelínka se pousmála. Ty nevidíš, že místo apoštolů běhají po mém orloji myšky, koroptve a křepelky? Že na mezích panáčkují zajíci a křečkové? Že v pšenici se mi prochází sisel? Na mateří doušku, že usedají bělásci, modrásci a perleťovci? Ač miláci a sluníčka sedmítečná? Žávu u studánky, slepíše a užovku si taky neviděl. A to ani neříkám, že nad mým orlojem zpívá skřivánek, místo aby cinkal kostlivec, místo kohouta mi kokrhají bažanti a místo marnivce se v zrcadle studánky schlížíš den co den ty a piješ, až to čvachtá. Ondroušek se na Evelínku okouzleně díval, ale chtěl se mu ještě trošku se s ní přijít.
0: On ten orloj je hezký, paní. Jenže se v něm vyznáte akorát vy. A teď trošku i já. Ale lidi mu rozumět nebudou. Co pak vidí, v kolik hodin se rozvírá čekanka nebo pampeliška?
1: Jejich chyba, pokrčila Evelínka útlými ramínky. Ale co pak oni vědí, co ukazuje staroměstský orloj? Ani hodinu na něm nerozluští, ani datum. Ale i to je jejich chyba. Jsou o to chučí, nemyslíš? Myslím, paní, že vám natrhám ty trávnice. Teď už se zavírá hvozdíček. Evelinka se posadila na polštářek z doušky mateří a Ondroušek se dal do česání trávnic. Ty jsou totiž ze všech jahod nejsladší, nejčervenější a

0: posluchači. Vítám vás u svého, u vašeho oblíbeného pořadu se mnou, tedy s domácnostní kachnou Justínou. Nově také básnířkou, veršopletkyní. No, veršotepkyní. Dnes jsem si pro vás připravila tip, jak vyrobit krmítko pro ptáčky.
1: No tak.
0: A také báseň o užitečnosti ptáků.
1: Budeme vyrábět to krmítko.
0: A jistě, za okamžik. Ale nejprve musíme připomenout,
1: ne.
0: Že... Ale ano, musíme. Musíme připomenout, co jsme si o krmítkách říkali plynule. Totiž minule. Neboť je možné, i když samozřejmě málo pravděpodobné, že... že minulý díl někdo neslyšel a tudíž neví to nejpodstatnější. A to je co?
1: Že jsi začala psát básně.
0: Ale ty mi lichotíš, Piggy. Ale ještě před ukázkou ze své básnické torby, tvorby, musím připomenout, čím ptáčky krmit a čím ne. Piggy, byl bys tak hodný a krátce, ale opravdu krátce to zopakoval? Nemáme jaksi času na zbyt, že?
1: Ptáčci zobají zrníčka a jablíčka a semínka a dobře vám s tím poradí tatínek nebo maminka. Bobulky různé mají rádi, co jim nasypou kamarádi. Jen sůl tam nesmí žádná být. Všechna se musí oddrolit.
0: To jsme si nedomluvili, toto. Kdo je tady básnířka? Já jsem tady básnířka. A ty tady nejsi básnířka. Tak se tu neroztahuj se svými neuměleckými veršovánkami, ano? Laskavě.
1: Pardon, mě to nedalo. Já jsem ti chtěl nenápadně ukázat, jak to vypadá, když se něco rýmuje tak, že je to básnička.
0: Já jsem umělkyně, mě nemáš co usazovat, totiž ukazovat. A nesměj se. Krmítka jsou vážná věc, jde o přežití ptactva. Takže se do toho pustíme, ano? Dnes začneme zcela jednoduchým krmítkem, které zvládnou úplně všichni. Příště si zkusíme nějaké složitější. Připravila jsem tady Piggymu tohle. Ruličku od toaletního papíru.
1: Je tady?
0: Med, lžičku a ptačí zob. Ten jsem koupila už připravený a smíchaný v obchodě, takže pokud to uděláte také, tak nebudete mít s přípravou téměř žádnou práci.
1: Jsem připraven vyrábět! Ale co s tím? Nijak mi to nejde všechno dohromady.
0: Ale do misky nasypej ten ptačí zob. A teď vezmi tu ruličku od toaletního papíru a potří ledem. Totiž medem.
1: Ledem nebo medem?
0: A medem. Vždyť jsem jasně řekla medem. A ty mě jenom pleteš. Prostě tu ruličku potři medem. Tady máš lžičku. Nebo si vem kulatý nůž na zaspání. Tožíš namazání.
1: No já to potřu, když chceš, ale teda, jestli z tohohle má být krmítko...
0: Říkáš něco? Co si to tam umláš pod vousy?
1: Nic, tak... už to mám. Je, trochu to lepí.
0: No? Lepí, výborně. To má lepit, protože teď tu omedovanou ruličku polož do toho ptačího zobu, který je pěkně vysypaný do misky. A opatrně ruličku v tom zobu celou oválej. Co pak se stane?
1: Už to chápu. Zrníčka ze zobů se nalepila na ten med.
0: Piggy, soustřeď se, prosím tě. Pořádně to tam v tom zrní poválej, ať je to hodně tlustě a dobře obalené. Nesmí to být na dotek klátivé, totiž lepivé.
1: Myslím, že už to mám.
0: Tak, zbývá poslední věc. Vezmi provázek a provlékni ho ruličkou a zavaž ho.
1: To je fakt jednoduché. Takhle to teď můžu zavěsit na nějakou větev.
0: No ano, za ouško. které vzniklo z provázku, ho můžeš pověsit na rosničku.
1: Co?
0: Totiž na větvičku.
1: To jsem teď říkal.
0: Co jsi říkal?
1: No, že ho můžu pověsit na větev.
0: Jistě.
1: Tak já jdu.
0: Tak snad počkáš na mou báseň, ne, Piggy? To jsou nápady, jít beze mě. Já ti poradím nejlíp, na kterou větvičku to krmítko pověsit. Jenom se poeticky rozloučím s posluchači a můžeme jít. Báseň. Autorka napsala domácnostní kachna Justýna, praktická odbornice veršokecka, veršolepka, veršopepka.
1: Autorku můžeš přeskočit, ta je všem jasná.
0: Název: o užitečnosti ptactva. Když záhon ničí škůdci, přiletí přítel zahradníka a za chvilku je vyzobá. Kdo je ten přítel zahradníka? Ta užitečná našich zahrad ozdoba? To vám řekne kachna Justýna. Má ptactvo ráda, s ním vstává i usíná. Ptáci jsou velmi užiteční. Krmte je v zimě, budou vám vděční. Tak co? To je báseň, že?
1: To je.
0: No.
1: Bude se věšet.
0: Ale, milí posluchači, to je z vašeho dnešního oblíbeného pořadu všechno. Ale poslouchejte zase příště, mám v rukávu ještě několik dalších krmítek, tedy návodů na krmítka a jak je vyrobit. A teď mě už omluvte. No. Růžovko, kam utíkáš? Počkej na mě, domácnostní kachna básnířka ti poradí, kam to dát.

0: My jsme čerti, extra čerti, čerti správně černý. Ve dne, v noci, v létě, v zimě, svému peklu věrný.
1: Morisi, morisi, hu, hu, hu, ba, ba, ba. Takhle pěkně strašíme a vše, co peklu patří, od do pekla nosíme.
0: My jsme čerti, super čerti, stateční a smělí. Děláme svou práci vzorně, jak nám peklo velí.
1: Morisi, morisi, hu, hu, hu.

0: básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Ně?

0: a na zítřek jim objednám 200 prybiňáků.
1: 12 měsíčků. Žila jednou jedna žena a ta měla dvě dcery. Jednu vlastní a jednu nevlastní. Svoji měla ráda, ale nevlastní nemohla ani vidět. A to proto, že Maruška byla krásnější než její Dorla. Maruška nevěděla, že je tak krásná a moc jí rmoutilo, že se macecha na ní stále hněvá. Všechnu práci dělala sama. Vařila, prala, dříví štípala, trávu žala a krávy obstarávala. Dorla se jen před zrcadlem v krásných šatech otáčela a Marušce poroučela. Maruška byla mírná jako ovečka a všechno ráda obstarávala a trpělivě snášela matčiny nadávky, ale stejně jí to nepomohlo. Matka i Dorla ji týrali čím dál tím víc, protože se Maruška stávala stále krásnější a krásnější a Dorla ošklivější. A jednou si matka řekla, proč máme mít doma nevlastní dceru? Až přijdou chlapci na námluvy, zalíbí se jim hezká Maruška a na Dorlu se ani nepodívají. Musím se jí nějak zbavit. Od té chvíle přemýšlela, jak se Marušky zbavit. Nedávala jí najíst, byla jí a vymýšlela nemožnosti. Jednou uprostřed zimy, když mrzlo jen praštělo, zachtělo se Dorle čerstvých fialek. Jdi a přines mi kytici fialek z lesa, poručila Marušce. Dorničko, jak mám přinést fialky, když je tolik sněhu, pravilo ubohé děvče. Neslyšíš snad, Sildína, a nechce se ti. Když ty fialky z lesa nepřineseš, zabijeme tě, zvolala Dorla. Macecha chytla Marušku a vystrčila ji ven a zabouchla dveře. Děvče plakalo, ale šlo do lesa. Maruška zapadala po kolena do sněhu a dlouho bloudila. Ruce jí zábly, měla hlad a tak prosila Pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě. Najednou spatřila v dáli světlo. Šla stále za ním, až přišla na vrchol hory. A tady vidí veliký oheň a okolo něho sedí 12 mužů. Uprostřed nejstarší s dlouhým bílým vousem, pak mladší a ještě mladší, až poslední, nejmladší a nejkrásnější. Muži tiše sedí a dívají se do ohně. Nejstarší z nich drží veliký kyj. Je to 12 měsíců a ten nejstarší je leden. Maruška se jich nejdříve bála, ale protože jí byla zima a ruce zábly, přistoupila k ohni a prosila, dobří lidé, ustrňte se nade mnou a dovolte, abych se ohřála u vašeho ohně. Leden kývl hlavou a ptal se, co tady hledáš, dívenko? Jdu na fialky, odpověděla Maruška. Fialky rostou z jara, pod sněhem nekvetou, pravil leden. To já dobře vím, ale macecha s Dorlou mě poslali na fialky a když je nepřinesu, zabijí mě. Poraďte mi k motříčkové, kde je najdu. Tu povstal leden a podal svůj kyj měsíci březnu. Ten zamával kyjem nad ohněm. Oheň zaplápolal, sníh začal tát, stromy dostávaly pupence, zelenaly se, v trávě zvedly chudobky hlavičky a pod keřem se zamodraly fialky. Než se Maruška nadála, bylo jí všude modro. Rychle trhej, Maruško, řekl měsíc březen. Maruška trhala, až jich měla velikou kytici. Pak měsíčkům pěkně poděkovala a pospíchala vesele domů. Doma se macecha s Dorlou divili, odkud Maruška nese fialky. Kde si je natrhala? Vysoko nahoře v lese rostou pod keříky, odpověděla jim Maruška. Dorla si vzala fialky a ani Marušce nepoděkovala. Druhý den dostala Dorla chuť na jahody. Jdi, Maruško, do lesa a přines mi jahody. Bože, sestro milá,
2: kdy já ubohá najdu jahody, pod sněhem přece jahody nerostou.
3: Když poroučím, tak půjdeš, ty lenochulína, a když nepřineseš jahody, tak tě zabijeme, hrozila zlá Dorla. Macecha vystrčila Marušku ven a zavřela dveře.
1: Děvče hořce plakalo a běželo do lesa. Sněhu bylo vysoko. Maruška zapadala po kolena do sněhu. Dlouho bloudila. Byla hladová a ruce jí zábly. A tu vidí opět světlo jako včera. Radostně k němu běžela. U ohně 12 měsíců, uprostřed leden. Dobří lidé, ustrňte se nade mnou, dovolte, abych se ohřála u ohně, zimou se třesu. Leden pokynul hlavou a ptal se, proč jsi zase přišla do lesa, co tady hledáš?
2: Jdu na jahody, pravila Maruška.
1: Vždyť je zima a na sněhu jahody nerostou.
2: Vím, ale Macecha a Dorla mi poručili, abych přinesla jahody. A když je nepřinesu, zabijí mě. Poraďte, kde je mám hledat.
1: I povstal leden a podal svůj kýj měsíci červnu. Ten zamával kýjem nad ohněm. Oheň zaplápolal a vysoko vyšlehl. Sníh roztál, stromy se zazelenaly, v trávě vykvetlo mnoho kvítků, mezi nimi jakoby nasil bílých hvězdiček a ty se měnily v jahůdky, které rychle červenaly. Než se Maruška nadála, bylo jich kolem plno. Sbírej, Maruško, sbírej, řekl měsíc červen. Maruška rychle sbírala, až jich měla plný košíček, pak měsíčkům pěkně poděkovala a vesele běžela domů.
3: Macecha i Dorla se podivili. Kde si je nazbírala?
2: Vysoko nahoře v lese, hodně jich tam roste v trávě. Dorla si vzala jahody, s Macechou si na nich pochutnávali, ale Marušce nedali ani jednu. Třetího dne se zachtělo mlsné Dorle krásných červených jablek a poručila. Jdi, Maruše, a přines mi jablka.
1: Dorličko, kde mám v zimě natrhat jablka, plakala ubohá Maruška. Macecha vystrčila Marušku ze dveří a zavřela je. Tentokrát Maruška dlouho nebloudila, ale pospíchala přímo do lesa, kde sedí u ohně 12 měsíčků. Poprosila je. Dobří lidé, dovolte, abych se zahřála u vašeho ohně. Zimou se třesu. Leden pokynul hlavou a zeptal se. Co chceš, děvenko, zase v lese?
2: Jdu pro červená jablka.
3: Je zima a v zimě nerostou červená jablka, řekl leden.
2: Vždyť já vím, plakala Maruška. Ale Dorla mě poslala, abych natrhala červená jablka, jinak mě zabijí. Povězte mi, kde je mám hledat.
1: Měsíc leden povstal a podal kýj měsíci září. Ten zamával kýjem nad ohněm, ten zaplál, vyšlehl vysoko k nebi. Sníh tál, ale stromy se neobalovaly listím. Jeden lístek po druhém opadával a vítr je roznášel na všechny strany. Maruška se dívá po stromech a tu vidí jabloň a na ní zcela nahoře mezi žlutými lístky jsou červená jablka. Rychle, Maruško, trhej, rozkázal měsíc září. Maruška zatřásla stromem a spadlo jedno jablko. Zatřásla po druhé, spadlo druhé. A teď rychle spěchej domů. Maruška poslechla, pěkně měsíčku mu poděkovala a vesele pospíchala domů.
3: Kde si je natrhala? Podivili se Macecha s Dorlou.
2: Vysoko v lese, je jich tam ještě dost, odpověděla Maruška.
3: Dorla se na Marušku rozkřikla. Proč si jich nepřinesla víc? To si je jistě po cestě snědla. Ach, Dorličko, nesnědla jsem. Ale když jsem zatřásla, spadla jen dvě jablíčka. Nakázali mi, abych spěchala domů. Dorla se rozhněvala a chtěla Marušku být. Maruška plakala, utekla do kuchyně a prosila Pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě.
1: Dorla zatím mlsala jablko. To bylo tak dobré, že lepší ještě nejedla. I Maceše chutnalo. Snědli jablka a chtěli jich ještě víc. Dorla volala na mámu. Mámo, dej mi košíček, půjdu sama na jablka. Maruše by je po cestě zase snědla. A natřesu jich plný košík. Nadar mojí matka zdržovala. Dorla si oblékla kožich a šla do lesa. Sněhu bylo všude plno. Dlouho bloudila, až uviděla světlo. Byl to oheň a kolem něho 12 mužů, 12 měsíčků. Dorla se nejprve lekla, ale potom přistoupila k ohni, ani se nezeptala a hřála si ruce. Co hledáš v lese? Zeptal se mrzutě měsíc leden. Proč se ptáš, starý dětku, nemusíš vědět, kam jdu? Zlostně ocekla Dorla a šla zpět do lesa. Leden se zamračil, zamával kýjem nad hlavou. Oheň klesl až k zemi, rozpoutala se hrozná vichřice a začal se sypat sníh. Padá, padá, Dorla bloudí, zapadá do závějí, v teplém kožíšku jí mrznou údy, hubuje na Marušku, na Pána Boha. Macecha doma marně vyhlíží z okna, každou chvilku vybíhá před dveře. Čas běží, ale Dorla se nevrací. I vzala si matka kožich, šátek na hlavu a spěchala do lesa. Volala, ale nikdo se neozýval. Dlouho bloudila, sníh hustě padal a vichřice zuřila. Maruška zatím uklidila, uvařila oběd, kravičku podojila, ale Macecha s Dorlou se nevraceli. Čeká do večera, čeká do rána, ale domů se nevrátili. Asi někde v lese zmrzli. A tak Maruška zůstala v chalupě sama a šťastně si žila.

0: Řetkvičková léčba. V době, kdy se stal tenhle příběh, byla Petra docela normální malá holčička. Někdy byla hodná a někdy zlobila, ale většinou bez velkých řečí udělala všechno, o co ji maminka požádala. Jenže jednou večer natočila Petřina maminka do vany příjemně teplou vodu a zavolala na svou dcerku, aby se šla vykoupat. Petra se přiloudala do koupelny a jak uviděla vanu s teplou vodou, spustila velký křik a povyk, začala kolem sebe kopat a řvát jako divé zvíře. Maminka se pochopitelně velice divila, když viděla, jak její malá dcerka řádí, ale neříkala nic. Jen jí pomohla svléknout šaty a vlídně ji pobídla.
1: Přestaň vyvádět, Petruško, a skoč si do vany.
0: Petra zaječela, jako by ji na nože brali, a vyběhla z koupelny. Dupala nohama a pořád jen vykřikovala: já se koupat nebudu, já už se nikdy koupat nebudu, nesnáším koupání, já nesnáším koupání. Petřina maminka vypustila vodu z vany a radši šla dolů do kuchyně k telefonu, aby zavolala svým přítelkyním a zjistila, jestli jejich děti taky někdy zlobí jako její Petra, jestli to třeba není nakažlivé a co se s tím dá dělat. Nejdřív zatelefonovala paní Broukové.
1: Dobrý den, paní Brouková, tady je Petřina maminka. Neumíte si představit, co se mi dneska večer stalo? Petra se odmítla jít vykoupat. Počkejte moment, paní Brouková, hned jsem zpátky.
0: Odložila sluchátko a zašla za Petrou, která stála v kuchyni mezi dveřmi a s otevřenou pusou poslouchala, co maminka bude říkat do telefonu. Připadala si tuze důležitá. Zeptala se: co pak ti na mě poradila paní Brouková, mami? Maminka jí odpověděla:
1: ještě nic, ale ty bys zatím měla jít nahoru do svého pokoje, vzít si pyžamo a uklidit ten hrozný nepořádek, co jsi dnes večer nadělala, když jsi zhrála s lepidlem. Ani ve snu tě nenapadlo ho uložit. Večeři nedostaneš, dokud nebudeš mít všechny věci na svém místě.
0: Petřina maminka znovu uchopila sluchátko. Paní Brouková pravila:
2: nezlobte se, ale asi vám neporadím, protože naše Šárka se koupe hrozně ráda. Ale třeba by vám mohla pomoct paní Gráfová.
0: A tak Petřina maminka zavolala paní Gráfové. Začala zdvořile:
1: dobrý den, paní Gráfová. Chtěla jsem vás poprosit, jestli byste mi nemohla poradit, co dělat s naší Petrou. Nechce se koupat a já si s ní vůbec nevím rady.
0: Paní Gráfová jí však bez váhání odpověděla:
2: když mám být upřímná, nenapadá mě nic, co bych vám mohla doporučit, protože naše Polixena koupání naprosto zbožňuje. To víte, Polixena je po všech stránkách výjimečné dítě. Například tuhle ve čtvrtek odpoledne mi z ničeho nic povídá, že...
1: jistě, jistě, já vím.
0: Zarazila ji rychle Petřina maminka.
1: Tak nashledanou, paní Gráfová. Moc mě těšilo a děkuju vám.
0: Pak maminka zavolala paní Smetáčkové.
3: Dobrý den, paní Smetáčková.
0: Pozdravila ji s přehnanou veselostí.
3: Nemohla byste pro mě udělat jednu laskavost?
2: Ale to víte, že ano, z duše ráda.
0: Zvolala paní Smetáčková.
1: Naše Petra se dneska večer poprvé v životě odmítla vykoupat.
0: Postěžovala si Petřina maminka.
1: Při pohledu na vanu s teplou vodou začala vyvádět jako pominutá. A já nevím, co mám dělat.
0: Paní Smetáčková ji politovala.
2: Chudinko moje malá, být celý den úplně sama s takovým nevychovaným rozmazlencem? Já jsem nic takového nezažila, protože náš Kornel se vždycky na koupání hrozně těší. Koupání ve vaně je jeho oblíbená zábava. Někdy ho dokonce vůbec nemůžu dostat ven.
3: Proč ho v ní tedy nenecháte?
0: Podivila se Petřina maminka.
2: Vždyť by se mohl utopit!
0: Vykřikla zděšeně paní Smetáčková.
3: To jsou mi věci.
0: Povzdechla si Petřina maminka, když položila sluchátko. Byla z toho všeho dost smutná, protože se jí zdálo, že pro všechny děti ve městě je koupání nejoblíbenější domácí zábavou. Jedinou výjimkou mezi nimi je právě její špinavá dcerka. V zoufalství se rozhodla zavolat paní Láry Fáry. Ta by to měla s dětmi umět, pomyslela si maminka. Má jich přece ve dne v noci plný dům. Petřina maminka měla opravdu šťastný nápad, že si vzpomněla na paní Láry Fáry, protože i když ta stará dáma nemá žádné vlastní děti a bydlí v domku, kde je všechno vzhůru nohama, rozumí dětem ze všech lidí na světě nejlíp. Je kdykoliv ochotna nechat vší práce a uspořádat pro ně malou slavnostní svačinu. Je šťastná, když jí děti vykopávají žížaly ze záhonu s petuniemi. Má doma velikánský kufr, plný odstřižků na šaty pro panenky a druhý plný vzácných obleků pošitých zlatem. Bez váhání dovolí dětem, aby brali do rukou a prohlíželi si všelijaké tretky, které si schovává v zásuvce u stolu. Jednou Hubert Preclík upustil skleněnou kouli, v níž byly malinkaté děti, a když jste koulí zatřásli, začalo na ně sněžit. Koule se rozbila a paní Láry Fáry jen řekla:
4: Proč brečíš, Huberte? Já jsem ráda, že je na kusy. Celá léta jsem umírala zvědavostí, co je vlastně uvnitř, a teď se o tom můžu přesvědčit.
0: Paní Láry Fáry vám nepochybně nabídne, abyste si vyzkoušeli její střevíce a prošli se po pokoji na vysokých podpatcích. Možná právě proto ji teď vůbec nepřekvapilo, když jí Petřina maminka zavolala a vyprávěla jí o nejnovějším vrtochu své dcery a o jejím náhlém zavilém odporu ke koupání.
4: Taková věc se může někdy přihodit každému z nás.
0: Uklidnila ji paní Láry Fáry.
4: Té nemoci se odborně říká špindírismus. Ze své zkušenosti vám mohu vřele doporučit řetkvičkovou léčbu. Je asi nejrychlejší a má trvalé účinky.
3: Řetkvičková léčba?
0: Podivila se Petřina maminka.
4: Přesně tak.
0: Přikývla paní Láry Fáry, ačkoliv to Petřina maminka na druhém konci drátu nemohla vidět.
4: Řetkvičková léčba je pro vaši Petru to pravé. Nepotřebujete k ní vlastně nic jiného než jeden balíček řetkvičkových semínek. Nejlepší jsou takové ty maličké kulaté řetkvičky. Nekupujte ty dlouhé bílé, co vypadají jako rampouchy. Pak, Petře, nesmíte nějaký čas ani slůvkem připomínat mytí a koupání. Měla byste to několik týdnů vydržet. Pak bude mít na sobě aspoň centimetrovou vrstvu černé mastné špíny a až v noci usne, zasejte jí řetkvičky na ruce a na hlavu. Semínka jemně zatlačte a pak už vám nezbývá nic jiného, než čekat. Myslím, že ji ani nebudete muset zalévat, protože teď dost často prší. Až řetkvičky vyrostou a budou mít 3 lístky, můžete začít ty největší protrhávat. Ovšem, připravte se na to, že Petra bude při té řetkvičkové léčbě vypadat příšerně. Pokud zjistíte, že se jí sousedé bojí a nebo se na ní tatínek ani podívat nemůže a nepřeje si, aby mu chodila na oči, dejte mi vědět a já si ji ráda vezmu k sobě. Chodí ke mně totiž jenom děti a ty se jen tak nějaké špíny nezaleknou.
0: Petřina maminka poděkovala paní Láry Fáry a byla moc a moc vděčná za její dobrou radu a pomoc. Zavolala tatínkovi a požádala ho, aby určitě nezapomněl a koupil cestou z práce balíček řetkvičkových semínek. Kulaté, rané, červené, tak nějak se měla ta odrůda jmenovat. Druhý den večer se maminka Petře ani slůvkem nezmínila, že by se měla jít koupat a její dcerka byla samý úsměv, vůbec nevyváděla jako divé zvíře. Následujícího dne se to opakovalo a stejně tak další a další dny. Přiblížila se neděle a Petra začala dostávat tmavě šedý až načernalý odstín a taky maminka řekla, ať radši zůstane doma a snad ani nechodí po návštěvách. Petřin tatínek, kterému maminka mezitím vysvětlila, v čem řetkvičková léčba spočívá, si taky raději nic nezačínal o mytí a koupání, ale pokaždé sebou polekaně trhl, když se na svou dcerku podíval. Ke konci třetího týdne museli Petru držet celé dny doma, protože jednou vyklouzla ven, aby přinesla poštu, a když listonož spatřil její rozježené, spečené špinavé vlasy a rychle se zvětšující vrstvu ornice na jejím obličeji, na krku a na rukou, vykřikl zděšením a skutálel se ze schůdků před domem. Zdálo se ovšem, že to Petře vůbec nevadí a že je šťastná. Samozřejmě bylo čím dál obtížnější poznat, jak se vlastně cítí, protože

0: pak byli jako natrní, protože měli strach, že se Petra probudí, přijde dolů do pokoje a zakňourá. Což přeloženo znamená...
1: Dej mi napít vody, tati.
0: Konečně přišel den, kdy se už na Petře dali zasít řetkvičky. Večer odešla spát a maminka s tatínkem se po špičkách vplížili do jejího pokoje. Velice jemně jí zamáčkly řetkvičková semínka na čelo, na ramena i na ruce. Když bylo dílo dokončeno, stály oba vedle Petřiny postele a spokojeně si prohlíželi výsledek své práce. Tatínek prohodil.
2: To je ale ošklivá holka, úplná špindíra, viď, maminko?
0: Maminka se na něho vyčítavě podívala.
3: Že se nestydíš, Jiří, tak ale mluvit o vlastním dítěti.
2: Moje dcera je pokrytá tak silnou vrstvou špíny, že si už ani nepamatuju, jak vlastně vypadá.
0: Zamračil se Petřin tatínek a šel se na chvíli provětrat na zahradu. Řetkvičková léčba špindírismu je pochopitelně těžkou zkouškou pro rodiče. Za pár dní se Petra ráno probudila a na hřbetě obou rukou, stejně jako na ramenou i na čele, jí začaly rašit zelené lístečky. Petra se začala oprašovat a chtěla se jich zbavit, ale lístky se jen ohnuly a znovu se napřímily. Holčička vyskočila rovnýma nohama z postele a rozběhla se dolů po schodech do jídelny, kde právě tatínek s maminkou snídali.
1: Podívejte, podívejte, a oje, oce,
0: křičela. Tatínek si zanotoval.
2: Vypučel mladosti květ.
0: Ale maminka ho okřikla, rychle vyskočila a přistoupila k Petře. Popadla jednu rostlinku na jejím čele a prudce škubla. Petra vykřikla a maminka jí ukázala malou červenou řetkvičku, kterou vytrhla. Petra si sama zkoušela vytrhávat řetkvičky s ramenou, ale měla tak zapatlané ruce, že nemohla malé lístečky chytit a tak jí maminka musela pomoct. Když otrhali jednu paži a část druhé, Petra z ničeho nic zaprosila.
1: Omi, oci, o Ani.
3: Co to říkáš?
0: Zeptala se nevěřícně maminka a nepřestávala přitom rychle sklízet řetkvičky a rovnat je do malých svazečků na stole v jídelně.
1: Jáci o vany.
0: Vypravila ze sebe Petra stěžka, ale s takovou usilovností, až jí z levé tváře odpadl kus bláta. Maminka prohlásila.
3: Myslím, že bude nejlépe, když se nejdřív osprchuješ.
0: Bez zbytečných řečí odešla do koupelny a otočila kohoutkem s teplou vodou. Petra se sprchovala celý den. Spotřebovala celé dvě kostky mýdla a dokonce ani nepřišla k obědu, ale když se večer tatínek vrátil domů z práce, už na něho čekala u domovních dveří, vymydlená, milá a usměvavá a v ruce držela talíř plný malých červených řetkviček.

0: Když mlýn neklape zrovna na řece, je poblíž něho rybník. A jestli hrá z toho rybníka není porostlá duby, tak tam stojí vrby. A na vrbě sedává ledňáček nebo vodník. Vodník Čepeček vysedával v koruně paličaté vrby. Bylo mu v proutkách pohodlně, nádherně jako v křesílku. Dvakrát denně chodila kolem té vrby bába Hejhalka. Ráno nesla plnou nůši do městečka, odpoledne prázdnou z městečka. Vodník Čepeček jí vždycky popřál dobrou cestu a nebo na ní zavolal na pěkné přivítání. Jenže jednou, když kvetly olše a vzduch byl ostrý od zlatého prášku, Čepečkovi to nedalo a spustil se na lotráska. Jak šla bába Hejhalka kolem, začal si na vrbě pomlaskávat jazykem. Hejhalce od toho pomoklo pod nohama a ovlhlý palce. Vběhla do kamení a zahrozila na Čepečka.
1: Tak tohle ti, vašrmánku, nedaruju.
0: Ještě ten večer přišla Hejhalka tajně na hráz a v dlani schovává kudličku. Vodník Čepeček zrovna byl na hlubině a ukládal líny na noc. Bába skočila k vrbě a pracuje kudličkou ostře jako šavlí. Ve chvíli byla vrba holá jako křemen. Hejhalka popadla proutky pod ruku, postavila se na polštář suché trávy a křikla k rybníku.
1: Tak, a teď máš zaplaceno, vašrmánku.
0: Od toho dne se Čepečkovi sedalo na vrbě nepohodlně. Pořád ho tlačili skolky na ostro přiříznutých proutků. Za to bába Hejhalka si lebedila. Uplétla si z proutků nůši, co nedřela na záda. A v té nůši nosila, co bylo třeba, ze vsi do městečka. Jen cestu změnila, chodila spíš horem, nahon od rybníka. Čepeček se trápil žáhou na bábu, marně na ní číhal v puškvarcích. Dál nemohl. V suchu každá travička řeže vodníka jako ostřice. Až jednou napršelo tolik, že se rybník vylil a tenkým srčkem dosáhl k horní cestě. Toho dne si Čepeček povídá. No, dnes si s tebou, Hejhalko, porovnám oučet. Usadil se nakonec toho mokrého srčku do travin a čeká. A dočkal se. Od vsi se kolíbá bába Hejhalka na zádech novou nůši. V nůši se natřásá husa a troubí jako postilion. Hejhalka jí nese do městečka Kupcové. Jde, počítá šišky, co ta husa spořádala a jak se jí to teď obrátí ve zlaťáky. Jenže když bába míjela srček vody pod horní cestou, najednou jako by jí něco ošplíchlo nůši. No ale zase je pokoj, jen cvrček cvrká. Tak Hejhalka jde, až došla do městečka. Kupcová už čekala, stojí před krámem, v zástěře Zlatku a povídá.
1: Hejhalko, jsem s tou husou. A jestli pak je k čemu?
2: Aby nebyla,
0: zaklíná se Hejhalka.
1: Celou tu dobu rostla na krejcaru pro čištění žaludku. Má váhu, ale zase ne moc. Je tučná, ale do mandle.
0: Co tak mluví, sáhne si Hejhalka přes rameno do nůše pro husu, jenže v tu chvíli se s nůší stal divný div. Z každého proutku je živý pramínek.
1: Lije se to Hejhalce po zádech, smáčí jí to sukni a upad se jí to slévá v potok. A ta husa po něm uplavala.
0: Bylo jí pak vídat, jak kroužkuje po rybníce.
1: Bába Hejhalka jí marně lákala pařenou kukuřicí.
0: Vždycky byla ta husa trochu divná, až na podzim odletěla s divokými. Vodník Čepeček seděl na vrbě, co už dávno obrostla novými proutky a mával jí na dobrou cestu.

0: Proč se kapr Stříbrňák nedopočítal? Kapr Stříbrňák se probudil. Otevřel ospale oči, vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky a znovu na něj šlo spaní. Do ničeho se mu nechtělo. Potápěl se do snů, ale najednou si vzpomněl, že chtěl dnes počítat šupiny.
1: Víc už to nemůžu odkládat, řekl. Nedá se nic dělat.
0: Bylo po spaní. Otevřel oči do kořán a vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých málem jako balonky z pouti. Potom zlehka zamával pravou ploutví, zamával i levou a rozjel se pomaličku ke kořenům staré vrby. V zeleném přítmí tůně bylo jeho oblíbené místo. Měl tam klid a ticho. Nikdo ho nerušil. Hned se dal do práce. Počítá, ale co to? Pořád se nemůže dopočítat. Pořád mu jedna stříbrná šupina chybí. Zkusil to znovu, ale darmo nadarmo byla pryč. Co teď? Říkal si ustaraně. Snad jsem ji někde ztratil. Jezdil jsem a tam po rybníce, mohl si oči vykoukat a po stříbrné šupině ani vidu, ani slechu. Vyptával se raků, žab a potápníků, ale všichni vrtěli zamítavě hlavou. Nikdo o ní nevěděl. Slunce už dávno přešlo oblohu. Zapadlo v dálce do lesů a nad rybníkem se stmívalo. Hladina potemněla, rákosí tiše šumělo a celý kraj se chystal ke spánku. Kapr Stříbrňák byl nešťastný. Bloudil marně rybníkem, hledal, ale kde nic tu nic. Tma houstla a houstla, noc kvapem zrála, černá jako saze už se zdála. Bylo vidět čím dál míň, voda zmodrala na inkoust a kapra bolely ploutve. Oči mu vypovídali službu. Najednou slyší, jak na něj volá zelená váška. Kapře Stříbrňáku, podívej! A ukazuje nahoru k obloze. Kapr vykoukl z rybníka a šťastně polkl. Na černém nebi svítila stříbrná šupina. Kolem ní blikaly malé hvězdičky. To jsem rád, že už vím, kde je, řekl kapr. Bude mě chybět, ale aspoň posvítí v noci všem, kteří ještě nespí. Vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky, zavřel ospalé oči a pomalu se potápěl do snu. A zatímco spal, plul po nebi měsíc jako stříbrná kapří šupina.
2: Svítalo. Na obloze ještě zářily hvězdy, ale už ne tak jasně, jako uprostřed noci. Z šedé mlhy vystupovaly tu a tam mezi pahýly popadaných stromů pokroucené osamělé nízké smrky. Letní bouře s vichřicí porazila před lety skoro všechny lesní velikány na horském hřebenu, ale nad pralesem nezvítězila. Z mechu, pokrývajícího padlé kmeny i obrovské balvany, vyrůstaly stále nové a nové smrčky, aby nakonec jenom jeden jedin v širokém okolí vyhrál právo na život. V pralese bylo ticho. Ze slatin a polomů se neozvalo jediné prasknutí větve, jediné pípnutí ptáčka. Právě když nebe mezi suchými stromy na východní straně Slabonce zružovělo, se z hustých větví jediného živého starého smrku v okolí ozvalo hlučné zatřepání křídel velkého ptáka. A zase ticho. Jen se zdálo, že do tůňky mezi zbytky tajícího sněhu dopadají s mlasknutím veliké kapky. Chvíle mi jich přibývalo a pleskali stále rychleji a pak zase přestávali padat, až úplně zmlkli. Jenže ty kapky nedopadly do tůňky, ale někam výš a náhle se na suché větvi objevil černý pták s široce rozevřeným vějířovitým ocasem. To starý tetřev zpíval svoji svatební píseň a jak svítalo, jednotlivé sloky se stále zrychlovaly, přibývalo veršů a klapání přecházelo do trilku a broušení, při kterém tetřev vysoko zdvihal a zakláněl hlavu, zavíral oči, až na chvilku zůstával slepý a hluchý k celému světu.

0: Když se první sluneční paprsky odrazily v jeho peří, na okamžik se uklidnil. Seděl na větvi, rozhlížel se a hruď mu zářila jako nablískané zelenomodré brnění. Pak zopakoval ještě pár slok své zvláštní písně a náhle se hlučně snesl na zem. Na ostrůvcích sněhu, tvrdého jako led, pokračoval ve zpěvu, popobíhal, vracel se a svěšenými křídly šustil ve starém borůvčí. Náhle zůstal stát a pozorně se zadíval ke skupince smrčků uprostřed polehlé trávy. Na pařezu tam seděla tetřeví slepička, daleko menší, s nenápadným, rezavě hnědým peřím. O kousek dál druhá samička ozobávala zmrzlé brusinky. Zdálo se, že žádná z nich si tetřevýho pěvce nevšímá. Jedna si čistila peří a druhá měla zájem jen o jídlo. Brusinek zůstalo pod sněhem dost a zrovna teď se tetřevům moc hodili. Ty největší se červenaly v trsu zlaté trávy u zbytku kmene porostlého modrošedým lišejníkem. Ve chvíli, kdy se slepička po nich chtěla natáhnout, se spoza kmene vyhoupl štíhlý rys a dlouhými skoky se blížil k tetřeví slepici. Ta se s hlučným třepáním křídel vznesla do výšky, nebyla však dost rychlá a to se jí málem stalo osudné. Už byla více než 2 metry nad zemí, když ji do boku udeřila rysí tlapa s dlouhými ostrými drápy, ale nezachytla ji. Jen peří vylétlo. Vyplašen pták z posledních sil vyrovnal led a zmizel mezi stromy. Rys rozmrzele zůstal stát na místě útoku, chvilku prudce oddychoval, pak přičichl k homáčkům peří, které se právě snesly do mechu. Sedl si na zadek, přimhouřil oči a mlsně se olízl. Možná, že udělal chybu, když ve chvíli, kdy se vymrštil do výšky a měl kořist na dosah, na zlomek vteřiny mrkl po dalších ptácích vyplašených jeho útokem. Rys, vlastně byla to rysice, ještě chvilku seděla, olizovala si srst, čistila tlapy a pak se tichým klusem rozběhla do kopce. V místech, kde stromy prořídly a stráň se změnila v příkrou skalní stěnu, usedla na padlý strom. Úplně znehybněla, jen hlavou pomalu otáčela a jak se snažila zaslechnout nějaký podezřelý zvuk, černé štětičky na konci malých uší se jí lehce chvěly. Hluboko pod sebou viděla nehybnou hladinu jezera a všude kolem nekonečné šumavské lesy. Měla sice hlad, ale byla spokojená, jak jen může být spokojen svobodný tvor uprostřed divoké přírody.
1: Jak pan král přemohl draka a vzal si paní královnu. Milé děti, jistě si pamatujete na vyprávění o Mourince, o tom, jak byla často sama a jak jí bylo smutno. A jestli jste neusnuli ještě předtím, než vám maminka nebo tatínek pohádku dočetli do konce, tak jistě víte, že to všechno dobře dopadlo a že si pan král s paní královnou udělali čas na to, aby si s princeznou hráli a četli jí pohádky a vyprávěli o tom, jaké to bylo dřív, ještě než se narodila. A tady je příběh o tom, jak pan král přemohl draka a vzal si paní královnu. No ano, je to ten příběh, který vyprávěl pan král u Lojzíkových, když jedli brambory na loupačku a potom ho ještě často musel vyprávět Mourince, ona by bez toho jinak neusnula. To bylo tak. Když byl pan král ještě princem Vilemínem a paní královna princeznou Stázičkou, vůbec se neznali. Žili každý v jiném království a každý z nich měl svého tatínka a svou maminku, které musel poslouchat. A princ Vilemín i princezna Stázička poslouchali. Byli to totiž moc hodné děti, nejmíň tak jako vy. Chodili pro mléko a do sklepa pro brambory nebo pro uhlí podle toho, co bylo právě potřeba a nikdy neodmlouvali. Pilně se učili vyňatá slova a kreslili slepou mapu a dokázali vyjmenovat celý rodokmen, včetně těch nejvzdálenějších bratranců a sestřenic. Kromě těchto všeobecných znalostí se princ Vilemín cvičil v jízdě na velbloudu, v umění jíst švestkové knedlíky a králování. Princezna Stázička pak vynikala ve vyšívání rodinných erbů na prostěradla a v konverzaci s pohádkovými bytostmi. I stalo se jednoho dne, že do království Stáziččina otce přiletěl drak. Byl to drak sedmihlavý a ti jsou nejhorší. Mají totiž sedm hlav a na každé té hlavě dvě oči jako kola od žebřiňáku a jeden obrovský chrtán, který chrlí oheň. Přes den spí a vylétají hlavně v noci. Živí se převážně princeznami, ale když je jich nedostatek, nepohrdnou ani žábami nebo jablky. Na celé království padla hrůza. Jak by také ne? Vy byste se, děti, nebáli, kdyby se za garážemi utrati usídlil hrozný drak? Tak vidíte, báli. Já bych se také bála. Ale nejvíc ze všech se báli rodiče Stázičky, pan král a paní královna. Bodejť by ne? Všichni rodiče své děti milují a moc se o ně strachují, aby se jim nestalo něco zlého. Aby si třeba jejich dcera nemusela vzít za manžela sedmihlavého draka nebo něco podobného. A tak pan král svolal všechny učence, co jich v království bylo, na velikou konferenci ohledně života draků se zvláštním zřetelem na ty sedmihlavé. Konferencovali 3 dny a 3 noci, ale nevykonferencovali vůbec nic. Zkrátka je nic nenapadlo. A tak dal pan král povolat učence z celé Evropy, ale ti také nic nevykoumali. Až nakonec musel pan král pozvat učence z celého světa a teprve jeden turecký učenec na to přišel. Nejprve si posunul fes více k pravému uchu, potom zase trošku víc k levému, a když si ho posadil tak akorát doprostřed hlavy, povídá. A proč, pane králi, nedáte vyhlásit, že kdo zachrání vaši dceru, tomu se dostane za odměnu její ruky a půl království k tomu? U nás v Turecku se to tak dělá běžně. No ano, to je nápad, zaradoval se pan král a hned dal tureckému učenci vyplatit 1000 dukátů. Učenec hlasitě a zdvořile poděkoval, potom se po orientálním způsobu uklonil a vzdálil se. A hned začali všichni ti ostatní učenci křičet a překřikovat se. Oni, že to také věděli, že má pan král vyhlásit, že k tomu zachrání dceru, dostane ji za manželku a k tomu půl království, ale bylo jim prý hloupé to navrhnout, když je to tak jednoduché, že si to může kdejaké malé dítě přečíst v knížce od Boženy Němcové, třeba, a nebo od Karla Jaromíra Erbena, třeba, a nebo od někoho úplně jiného, třeba. A docela přitom zapomněli, že malé děti ještě číst neumějí a pohádky jim čtou maminka a tatínek. Tak své rodiče poproste, ať vám také nějakou pěknou pohádku o drakovi přečtou. Třeba tuhle, ta je nejpěknější. A pan král se na všechny ty učence rozhněval a dal je vykázat ze zámku, a jim na truc dal vyhlásit, že dá za ženu svou jedinou dceru Stázičku tomu, kdo ji vysvobodí od lítého draka a návdavkem, že mu ještě přidá půl království, jak to stojí a běží, ať škoduju. Pak už nezbývalo, než čekat. Pan král byl z toho čekání celý nervózní a otíral si čelo batistovým kapesníčkem. A paní královna musela na noc brát valeriánské kapky. A když už takhle čekali celý týden a nemohli se dočkat, najednou někdo zaklepal na bránu zámku. A teď, milé děti, hádejte, kdo to byl. Můžete třikrát. Ne, princ Bajaja to nebyl. Nebyl to ani princ Charles? A jiného prince, že už neznáte? Dáte se podat? Tak se podržte. Byl to čadský princ Vilemín. Chodil totiž do skauta a tam v něm od mládí pěstovali smysl pro kolektiv, kamarádství, čestnost a udatnost, a tak jakmile se princ doslechl, že je sousední král a jeho dcera v nouzi, nemohli ho doma udržet. Jeho maminka sice trochu hubovala to, že má z toho, že pan tatínek král podporoval jeho spády, a co když se Vilemínovi něco stane a ona, že se na to nemůže ani dívat. Ale pan král jí řekl: Inu, Vilemín už je veliký a každý správný mladý muž musí vykonat nějaký hrdinský čin, tím spíš je-li to princ. Tak už se, ženo, upokoj, on se nám vrátí a navíc ověnčen slávou, uvidíš. A paní královna řekla, že tedy dobrá a že ji bolí hlava a ať si vezme Vilemín rezervní prádlo a šla zapít aspirin. A proto teď Vilemín tloukl na zámeckou bránu. Princezna Stázička se zrovna dívala z okna a byla to ona, kdo prince Vilemína uviděl jako první. Moc mu to slušelo. Měl na hlavě veliký zelený baret s pravým pavým pérem a šaty nejnovějšího střihu s takovými těmi kraťoučkými pumpkami, co končí vysoko nad koleny, a na svých udatných nohou měl bílé punčošky a na zádech vak s rezervním prádlem, ale ze všeho nejvíc měl nivý pohled. Ach, jak ten byl nivý. Takový pohled ještě Stázička nikdy neviděla, ani ve filmu. A hned se rozhodla, že si vezme tohohle prince a žádného jiného, to, že bude mnohem lepší, než mít za manžela sedmihlavého draka. Kdo by také, prosím vás, pořád kupoval ty kartáčky na zuby, že? To by princezna brzy přišla na buben. A tak princezna Stázička dělala jakoby nic, jakože ona o Vilemínovi ani neví, a vyšívala rodinné erby na prostěradla a čekala, co a jak. Prince Vilemína zatím uvedli do králova přijímacího sálu a pan král si od něho nechával vysvětlovat, jak chce Vilemín toho draka přemoci. A když byli zrovna u nějakého technicky velmi zajímavého detailu, tak vešla paní královna a povídá: Vy si tady plánujete a ani se nezeptáte té naší holky, co tomu říká. Nezapomeň, muži, že je vychována v duchu emancipovaném a že má do toho tudíž také co mluvit, tak pro ní pošlete, ať zanechá toho Richelie, až Štandopéde přijde. A Stázička přišla a velmi staromódně klopila zraky a červenala se. Ono, potkat takového junáka v bílých punčoškách, to je trochu moc i na emancipované princezny. A skoro vůbec nemluvila, jen tak jako pípala. A princi Vilemínovi se tolik líbila, že se až zajíkal. A proto veškerou domluvu museli obstarat pan král s paní královnou. To už v takových případech bývá, že zamilovaný člověk úplně stumpachový a není schopen souvislé řeči, natož myšlénky. U nás, obyčejných lidí, to nevadí. My můžeme tumpachovatět, pípat a zajíkat se, jak chceme. Ale jde-li o hlavy pomazané, tam jde všechna legrace stranou. Tam jde o státní zájem. Proto mají panovnické rody zvláště cvičené domlouvače sňatků a ti se vůbec nezajíkají, natož aby pípali. Ti prostě domluví svatbu, mladí se vezmou a je to. Pokud ovšem nepřiletí do království sedmihlavý drak, to je potom všechno jinak. A jak? Inu třeba jako u nás. Pan král a paní královna se domluvili, že když má Vilemín rezervní prádlo, bude pro něj jistě hračka toho draka přemoci. I dali nachystat ten největší vůz na seno, co byl v celém okolí k sehnání, a na něj naložili všechno, co by podle jejich názoru mohl Vilemín k tomu přemáhání saně potřebovat. A já vám řeknu, co všechno tam naskládali, to pro případ, že byste se, milé děti, někdy také chystali na draka a nemohli v knihovně sehnat příručku Lovec draků amatér, protože si ji vypůjčil princ z vedlejšího království. Takže byl tam stán pro dvě osoby, Týpí a Jurta. To kdyby museli přenocovat mimo královský domov, tak aby si mohli vybrat. A paní královna, která vždycky myslela na všechno, jako každá maminka, tam přibalila ještě instantní iglu v sáčku. To pro všechny případy, protože jeden nikdy neví. Teď tedy měli kam hlavu složit. A co tam budou jíst? Starala se dále paní královna, neboť jí výživa obou mladých lidí velmi ležela na srdci. Musí mít přece s sebou něco do žaludku, vždyť jsou ještě ve vývinu. Rychle jdu uvařit rýžový nákyp a yorkshireský puding. A šla. A kromě rýžového nákypu jim s sebou zabalila, co jí tak náhodou přišlo pod ruku. Takové ty běžné věci, jak už tak v domácnostech bývají. Půlku telete z biofarmy, 20 pecnů chleba, 5 litrů dižonské hořčice, 5 litrů jahodového syrupu do vody, 15 kilo brambor a stejné množství jablek a krom toho značné množství další zeleniny, ovoce a mléčných výrobků. Než to všechno naložili, trvalo to 2 dny, ale 3. dne z rána už Stázička a Vilemín seděli na té hromadě výživných, zdravých a přitom chutných potravin a vyráželi vstříc svému osudu. A jeli a jeli a jeli a vůbec nedávali pozor, kam jedou, měli totiž plné ruce práce s tím, aby si vypověděli, jak je to zvláštní, že si tak ohromně rozumějí a že si ještě nikdy s nikým tak báječně nerozuměli. No znáte ku příkladu ještě nějakého jiného prince, než je Vilemín, který by s takovým zaujetím 3/4 hodiny nejen poslouchal výklad o vyšívání rodinných erbů na prostěradla, ale sám dokonce uměl přispět tu a tam nějakou drobnou radou? Že ne? A nebo nějakou jinou princeznu, než je Stázička, která by nejen dokázala ocenit Vilemínovi výkony v oboru jedení švestkových knedlíků, ale dokonce je sama dokázala konzumovat jedouc na velbloudu. Tak vidíte. Z toho plyne, že Stázička a Vilemín jsou pro sebe stvořeni a to dá rozum, že se musí vzít. Jenže drak o tom všem ještě vůbec neví, že jsou pro sebe Stázička a Vilémín stvořeni a že se musí vzít. Proto sedí ve sluji před zrcadlem a zkouší si vázat kravaty. A než jich všech 7 uváže a pak zas rozváže a složí do skříně, aby si je nepomačkal, už je tu manikérka, která na to nic nehledí, že má před sebou lítou saň, pro nás je zákazník jako zákazník a už se chápe jeho pravého spáru a jíme se mu pilovat drápy. A drak u toho rozmýšlí, koho pozve na svatbu a jaká ta princezna asi bude a neměl-li by ji přece jenom raději sežrat, když tu náhle před jeho komfortní slují 3+ káká, co si zarachotí, a to žebřiňák plný výživných, zdravých a přitom chutných poživatin a na nich ti 2 mladí blázínci, kteří si vůbec nevšimli, že je koně sami dovezli až sem, před dračí jeskyni. Drak přerušil manikýru, vyšel před své obydlí a zaujal zvláště malebnou pozici, ve které vyniklo všech jeho 7 profilů najednou. Ale ti 2 na něho ani jedním očkem nepohlédli a štěbetali jako jiřičky. Drak tedy jemně zakašlal, aby na sebe upozornil, protože to by byla velká škoda, kdyby si nevšimli, jak mu to sluší. Bylo to takové jemné dračí ehem, ehem. Ale oni nic. Drak tedy zakašlal o něco hlasitěji. Bylo to takové hlasitější dračí ehem, ehem. A oni zase nic. To ovšem draka poněkud dopálilo a žádné další ehem, ehem už nedělal. Nýbrž přistoupil k princi Vilemínovi a poklepal mu na rameno. A to neměl dělat. Vilemín se totiž ukrutně lekl a zaskočilo mu v hrdle sousto sojového suku, které mu právě vnutila stázička, a následkem této nehody omdlel a byl pro další běh událostí, tak říkajíc, nepoužitelný. Stázička pohlédla vyčítavě na draka a povídá: to od vás věru nebylo pěkné takhle vylekat mého společníka? Víte, kdo já jsem? Princezna. A víte, jak mají princezny těžký život? Víte, že jsem skoro pořád sama a nemám si s kým popovídat. A teď, když k nám konečně přijel nějaký pořádný princ s pořádnými punčoškami, tak vy mi ho takhle vylekáte. Nestydíte se vy, jeden draku? A drak se opravdu styděl. Vyňal ze záňadří lahvičku s čpavkem, dal Vilemínovi přivonět a ten se probral a drak začal natahovat moldánky.
2: Ach, ich, ach, to je mi tak líto, že jsem vám pokazil piknik. Víte, já vám rozumím, milá princezno. Já jsem také skoro pořád sám. Jak někam přiletím, hned si všichni myslí, že chci skonzumovat princeznu a pošlou na mne nějakého udatu, který mne přepere. A přitom já ani nemám zuby, hele. Všechnu stravu musím mít dobře uvařenou nebo nejlépe mixovanou. A já bych si tak rád s někým popovídal.
1: A Vilemín mu na to odvětil. Pane draku, tak už neplačte. Měl jste si čistit zuby a chodit na pravidelné prohlídky k dentistovi. Teď už to pláčem nezachráníte. Podívejte se. Můžete si popovídat se mnou a tadyhle stázička vám zatím umixuje půlku telete z biofarmy a uděláme si piknik všichni dohromady. Co vy na to?
2: No to by bylo báječné.
1: Veď se na to onen drak a už se mu sliny zbíhají na tu delikátní krmy. A tak před tou dračí slují mixovali a povídali si a dělali piknik a pozvali i tu manikérku a večer už si všichni tykali a drželi se kolem ramen a zpívali bednu od whisky. A když už byli hodně unavení, tak si postavili stan pro dvě osoby, týpí a jurtu a krásně se vyspali. Ráno se dlouho loučili a princezna plakala a zvala draka na návštěvu, že prý by ho její maminka jistě ráda poznala a slečnu manikérku také. A když se mnohonásobně ujistili, že se budou navštěvovat a vyměnili si telefonní čísla, odjeli stázička s Vilemínem domů a měli tam svatbu. Pozvali na ní draka a slečnu manikérku a ještě dlouhá léta udržovali přátelské styky. Posílali si pohlednice k Vánocům a k narozeninám, často si telefonovali a jezdili spolu na dovolenou a zvali se na křtiny a tak. A nikdo už nikdy nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.
3: Česká pohádka Almužna. Jeden nuzný žebrák šel po vsi prosit a přišel k Blažkové. Ale Blažková byla skoupá a lakomá, ani kousku suchého chleba žebrákovi nedala. Ještě se na ně osopila a ze světnice ho vyhnala, ani mu neřekla naděl pámbu. Žebrák šel a jak vyšel od Blažkové, šel vedle k Janové. Janová byla dobrá a milosrdná žena. Jakmile toho žebráka spatřila, vzala svým dětem od huby dva kousky chleba, které jim nyní právě pomazala máslem, a žebráku je darovala z kouc aby mu pán Bůh něco lepšího nadělil. Ona žije chudá a nic jiného v chalupě nemá. Zaplať pán Bůh milosrdná ženu, aby ti to pán Bůh nahradil deseteronásobně, abys mohla své nahé děti ošatit a byla šťastná. A co dnes začneš dělat, abys dělala do západu slunce? Tak mluvil, odcháze je ten žebrák. Zaplať pán Bůh, děkovala Janová žebrákovi za dobrořečení, ale co mluvil, ani dobře nepovážila. Ani tomu nerozuměla. Janová byla chudá vdova a měla dvě děti, které svýma chudýma rukama živila. A když žebrák od ní odešel, její děti ještě nic neobědvali a k večeři jim taky neměla co dát. Nyní si teprve vzpomněla, že si Jara dostala od Blaškové 3 záhony lnu, za které po mnoho dní musela těžce dělat. Ale oddělala to. Ten len sama sobě sebrala, namočila, změdlila, vyčesala i spředla, jak náleží, a potom jí z něho tkadlec udělal asi 20 loket plátna. I začala to plátno měřit a měřila pořád bez konce a měřila až do západu slunce. Ze svých 20 loket 1000 loket plátna naměřila. Radosti plná poděkovala napřed pánu Bohu a chtíc děti co nejdříve posilnit, vzala několik loket plátna a běžela a prodala je Blaškové. Ovšem, že za psí peníze, ale co měla dělat, když se dětem chtělo jísti. Na druhý den byl v městě výroční trh a Janová tam nesla své plátno. A že bylo tenké a pěkné, dobře jí za ně zaplatili. A tak sobě Janová z trhu domů přinesla mnoho věcí rozličných a krom toho ještě taky plný váček peněz. Brzy potom koupila sobě Janová 2 krávy, kousek pole, loučky, najala si čelátku, chválila Boha i pracovala. To její štěstí nebylo Blaškové vhod. I ačkoliv nyní spolu častokrát jedli a pili, ano, se i skmotřili. Přece ani tentokrát nebyla k Janové upřímnou. Jednou při malé svačině doptávala se Blašková Janové, jakýmto způsobem přišla do své chudoby a jak si zas pomohla. A Janová jí všecko věrně od počátku vypravovala. Jak co bylo? Jak přišel k ní prosit jeden žebrák? Jak dětem od huby vzala 2 kousky chleba a jemu je dala? Jak on jí za to dobrořečil a prosil Boha, jak ona toho ani nepovážila? Jak potom děti chtěli jíst a plakali? Jak to plátno měřila až do západu slunce? Všecko. Všecičko jí pověděla. Blašková, když to vyslechla, řekla. Ach, má zlatá kmotřičko, kdybyste věděla, jaká časem u mě bývá taky bída. Však já mám taky dítky. Ach, milá kmotřičko, jestli vás ten žebrák někdy zas navštíví, řekněte mu, aby taky přišel ke mně. Milá kmotřičko, odpověděla Janová, jestli ho pán Bůh ke mně pošle, jistotně ho poprosím, aby se stavil u vás. Blašková dala ještě jednou nalejt a pak si dali po hubičce, objali se a rozešli. Asi za týden potom šel ten žebrák po vsi. Týž žebrák, co Janové na pánu Bohu vyprosil štěstí. A přišel taky k ní. Milá žena radostí ani nevěděla, kam ho posadit. Děkovala mu, uctila ho i obdarovala. A když jí žebrák dával s Bohem a odcházel, prosila ho, aby se taky zastavil u její kmotry Blaškové. A žebrák slíbil, že až obejde ves, že potom zcela jistě k ní půjde. Když pak žebrák už ves obešel a přicházel, Blašková zdaleka ho vidouc oknem, honem namazala svým dětem po kousku chleba. A jakmile vstoupil do stavení, hned zase jim utrhala chléb od huby a žebrákovi jej dala. Zaplať pán Bůh, řekl žebrák. A jak co začneš dělat? Abys dělala do západu slunce. Poté odešel. Blažková měla zatím už připravené plátno k měření a už vytahovala z kouta loket i chtěla měřit. Ale v tom děti chtěli pít a sama taky dostala náramnou žízeň. Aby nezmařila mnoho času, doskočila honem ke studni pro vodu. Ale jak jednou kunívku přinesla, běžela pro druhou. A jak přinesla druhou, běžela pro třetí, čtvrtou, desátou a tak bez přestání a bez potřeby vodu nosila až do západu slunce.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Jak dobře víš, milá minko, nejlepším lyžařem ze všech tvých strýčků jsem já. No, jenomže to není k poznání. Nemohu jezdit tak často jako oni. Já musím pořád někoho ošetřovat. Avšak je za to jednou pán Bůh potrestal. Nemoc poslal na mne. A zrovna v Grónsku. Grónsko je velikánský ostrov jako 17 našich republik. Přitom tam žije míň lidí než na Kladně nebo v Trnavě. A co hlavně, celý je pokrytý pohádkovým sněhem. My chtěli Grónsko přeližovat od pobřeží k pobřeží. To byla větší dálka než přes celé Československo. Nebudu ti líčit, jak jsme letěli na Island. A jak bylo z toho strejdovi Hanušovi špatně. Je mu špatně vždycky, když letí nebo když pluje. V Grónsku jsme přistáli v Angmagsaliku. V městečku, kde není ani pořádný přístav. A vyrazili jsme na severozápad. 2 dny nás vyprovázeli Eskimáci na motorových saních. Naučili nás, že Grónsko se řekne grónsky Kladlit Nunat a že prý se vůbec nemusíme bát ledních medvědů. Tak od chvíle, co nás takhle uklidnili, nemohla tvá máma strachy usnout. Já jsem jí marně vysvětloval to, co Eskimáci nám, že medvěd se třeba bude za námi loudat celý den nebo 2, ale jenom ze zvědavosti, ne ze zlého úmyslu. Tak první dny byla obloha modrá, jako na Jadranu. Po pravici se nám tyčily hory, 2x tak vyšší než Sněžka. 4. den se obloha zachmuřila a mě začalo píchat v pravém boku. 5. den nám drncali o hlavu mraky plné sněhu. A já začal cítit horečku a odpoledne mi bylo šoufl. Hoši, je to špatný, řekl jsem, mám zánět slepého střeva. Slepé střevo, to jistě víš, je velké, asi jako malíček. Člověk ho na nic nepotřebuje, jenom na záněty. Když se však zapálí, je s člověkem zle. Kdo má veliké štěstí, tomu to rozeženou ledové obklady. Ovšem, já to štěstí neměl. Já musí ven, hekal jsem. Do nejbližší nemocnice to bylo ovšem 1 týden cesty. A to střevo muselo být pryč do rána. Umí někdo z vás operovat? Ptal jsem se zbytečně. A tvůj táta řekl, já ne. Já sice stahuju králíky, ale ty vypadáš trošku jinak. Ostatní neřekli vůbec nic. Postavte mi iglu, hekal jsem. Zkusím se operovat sám. Iglu je eskimácký domek ze sněhu. Nemá 4 stěny, je dokulata. Vypadá jako velikonoční bochánek nebo jako drátěná pas na myši, jenže vchod je normálně z boku. Ovšem nejtěžší je postavit strop. Propadl se jim 3x. A to už venku zuřila vichřice. Uvařte v ešusech vodu ze sněhu, řekl jsem. Každý chirurg a jeho pomocníci si musí před operací umýt ruce horkou vodou, nejméně 10 minut, aby se ze záhybů kůže vyplavila nečistota. Pak jsem ruce ještě desinfikoval všem a sobě i bok. 2 lahvemi whisky, to je drahý nápoj. Zatloukat hřebík náramkovými hodinkami, to by přišlo levnějc. Strejda Aleš z toho mohl dostat infarkt. Na to si každý uvázal čistý ručník přes ústa, jako roušku, a druhý přes čelo. Nakonec jsem si zarouškoval i svůj bok se slepým střevem. Hanuši, nabrus mi perfektně skalpel, řekl jsem. Skalpel je nůž na operování, ten musí být jako břitva. Hanuš vzal skalpel a žuch. Svalil se jak špalek. omdlel při představě, že se fiknu. Nabrousil mi ho tvůj táta. Potom jsem se zeptal, nemáte někdo hedvábí? A na co? Ptal se strejda Aleš. Na podvázání cév, vysvětlil jsem mu. Žuch. A omdlel strejda Aleš. Dal jsem si injekci, abych si znecitlivěl ten svůj bok. Jen jsem si ji píchnul, žuch. Omdlel strýček Řehoř. A když jsem se fiknul, omdlel naráz strýček Arno. Takže mi zbyli jen dva pomocníci. Tvůj táta a tvá máma. Operace se mi povedla. Jen jsem se však zastehoval, vypadla ze stropu našeho iglu sněhová koule. Velká jak koňská hlava a rovnou na mě. Ani jsem nehlesl a byl jsem v narkóze. Ještě dva dny po mém probuzení zuřila velká bouře. Třetí den začalo počasí dostávat rozum. Čtvrtý den udělali strejdové z mých lyží saně. Udělali mi nádhernou pojízdnou postel. A to už mi bylo líp. Už jsem začal chodit, ale na lyžování jsem sílu neměl. Takže mě přes zbytek Grónska vezli do městečka Gotábu. Tam jsme se nalodili na parník. Strejda Hanuš však dostal mořskou nemoc ještě na pevnině, 50 kilometrů před Gotábem. K přístavu připlula taková hejna ryb, že nám cestu na Island musel razit torpédoborec.
6: Minka vycenila na strýčka Romana kamarádsky zuby. Bylo to něco jako zapálení dýmky míru. Už mu odpustila tu baronesu, i starostovic kozu, i kyselou ochechuli. Pomyslela si, co kdybych já dostala ještě slepé střevo. Minka se pod peřinou pohodlně natáhla. Pátý den byl sice v čudu, ale co? Zbývaly ještě celé dva dny. Ještě dva strýčkové ji přijdou bavit. Všichni jsou trošku praštění, ale na to, že jsou dospělí, se dají docela dobře poslouchat. Ráno přijde strejda Hanuš. O čem asi bude povídat? O velké krmítkové sásce, řekl jí strýček.
7: Dobrý večer, děti. Říká se, že nikde člověku nechutná tak jako u maminky. Taky to většinou platí, i když některá maminka není třeba nějaká zvláštní kuchařka a člověk se nají líp například u babičky, ale

ty koláče. Sázela je na plech a dávala do trouby. To už byl v televizi film o tom, jak k nám přiletěli nějací mimozemšťani a chtěli se s náma kamarádit. Ale my jsme na ně byli zlí a tak oni pak byli taky takoví a to jsme se teprve nestačili divit. Ale už nám nebylo asi pomoci, na to jsme měli myslet dřív. A byly tam děti, které na to upozorňovali, ale jak už to bývá, nikdo je neposlouchal. Všichni si mysleli, že jsou ti ze všech nejchytřejší. A pak to tak dopadlo. A taky tatínek říkal, to snad není pravda, naše děcka by jim mohli poradit, kdyby se jich zeptali. A to už je co říct. Toto řekl. A maminka zasprý, vždyť je to jen film, prosím tě. A tatínek, ale ze života, to by se klidně mohlo stát. A pak by jsme se taky divili. A maminka, možná ty by se zdivil, já ne, já už se nedivím ničemu. A tatínek, ale budeš se divit, až zjistíš, že se ti pálí buchty. A maminka, snad koláče, ne? A tatínek, to je jedno, něco se tu prostě pálí. A maminka, Ježíš Maria, to jsou koláče. A běžela k troubě a na poslední chvíli vytáhla koláče z trouby a ani nebyly moc spálené, jen trochu chycené. Ale to má tatínek právě rád. Maminka jen vydechla. No to se divím, vždyť tam byli jen chvílku. Tatínek nesměle poznamenal. Vidíš a pak, že se ničemu nedivíš. A maminka, aby ty jsi mě nechytal za slovo. Dala do trouby další plech a dívali se dál. A ti mimozemšťani už postupovali celou zemí a každého všude uspali takovými paprsky, co jim zářili z očí a tak to všude, kudy prošli, vypadalo jako v té pohádce o šípkové růžence, kde všichni spali a spali a spali. A tak ti mimozemšťani uspali celou Ameriku, všechny lidi tam, každého zrovna při tom, co dělal. Takže třeba toho jejich prezidenta uspali s otevřenou pusou, protože zrovna mluvil do televize něco. A druhý plech byl hotov. A pak šli dál a ruský prezident zrovna trénoval zápas a jeho protivník ho zvedl do vzduchu, že s ním praští o zem. Ale už nepraštil, protože oba v tu chvíli usnuli. A náš pan prezident byl právě na horách. Akorát se rozjel na lyžích z kopce. A daleko nedojel. Zrovna při třetím obloučku švihl patičkou a v tom na něj mimozemšťani mrkli těma paprskama a už usnul, jako by skameněl. A to už se dopekla třetí dávka. No a tak dál stuhli i prodavači v obchodech, učitelé v mateřských školkách, hornice v dolech, zdravotní bratři v nemocnicích, kominice, květináři, vyšívači a švadlenové, boxérky i fotbalistky, i děti. Všichni. A mimozemšťani se blížili k obrazovce, jako by se dívali dovnitř do bytu, do místnosti, kde seděl tatínek a maminka právě vyndávala z trouby poslední čtvrtý plech. Najednou se obrazovka vyboulila, jako by byla z nějaké gumy a opravdu. Vstoupili mimozemšťani a už se chystali uspat maminku s tatínkem a to měla maminka zrovna ten čtvrtý, ještě horký plech v ruce. Ale tatínek se jen tak nedá a ještě než ty bytosti stačili něco udělat nebo říct, už je předběhl a povídá. Vítám vás u nás doma a jestli teda máte taky to zažívací ústrojí, tak si račte posloužit, tak dobré koláče nikde nedostanete. A dáte si čaj nebo kávu? A maminka už cukrovala koláče a rovnala je na tác a nabízela mimozemšťanům. Tyhle jsou s tvarohem uvnitř a tyhle s ořechama, jestli to smíte, a ty s marmeládou, jeste, dejte si na co máte chuť. Oni jedli, jestli se to tak dá říct, protože to do sebe házeli vrchem hlavy. A tam, co máme pupík, odtamtud se ozývalo, prosím, čaj.

prosím kávu, znělo to trochu divně, nějak jako prasím čau, prasím krávu, nebo tak nějak, ale tatínek s maminkou rozuměli. A koláče si ty osoby taky chválili, nějak tak jako ó, lala, olororo, vyráželi obdivné parara a avaláre. No, byla velká spokojenost a už jich tu bylo plno, pokyvovali hlavami, házeli si do nich vrchem ty koláče a lili kávu a čaj a pupíkem chválili. Až už nic nezbylo, rozloučili se s tatínkem a maminkou a pravili. Vidíme, že tu jsou tady na zemi též dobří a spravedliví lidé a kvůli vám to tu nezničíme. Děkujeme za pěkné pohoštění a vracíme se domů na okraj vesmírného trichtýře. A zmizeli zpátky v televizoru a šli zase pospátku dál a dál a všichni ožívali, i hokejistky, zednice, prodavači v galanterii, uklizeči a prezidentky i prezidenti. Na obloze se objevil ohnivý nápis Polepšete se. A pak taky díky za vynikající koláče, čaj a kávu. A pak ti vesmířané zmizeli. Maminka se dívala na ty prázdné plechy a povídala smutně. Co budou ty nebohé děti ráno snídat? Vždyť já jim nemám co dát. Ale tatínek ji uklidnil. Vždyť je tu chleba a něco k tomu se taky najde, tak co? A pak skočíš. A zítra večer musím do cvičení, tak tě nebudu rušit a můžeš pár koláčů upéct, když už máš volno a takhle to dopadlo. Tak to byla maminka ráda, že to tatínek tak pěkně vymyslel. A pak ještě celý pokoj i s kuchyňským koutem důkladně oba uklidili, pořádně vytřeli zem, která byla plná jakéhosi slizu po těch cizích stvořeních, a pak šli spát. Už byli moc unaveni. A maminka říká, to byl dobrý nápad, tatínku, nabídnout jim pohoštění, to nás všechny zachránilo. A dala mu pusu na dobrou noc a v tu ránu usnuli. A vy už běžte taky spát, ať jste zítra tak šikovní a vlastně i silní, jako ten váš tatínek. Dobrou noc.

0: Jak se ta celá věc vlastně stala? Inu, na pěšince u vody učila stará kobylka svoje dětičky skákat do dálky. Dvě skákaly dobře, ale nejmenší z nich, Martička, takový capart mrňavý, pořád ne a ne skočit.
1: Já nechci státat, já se bojím, že by jsem zasjápla nějakýho bylčta.
0: Vymlouvala se pořád, ale všichni se jí smáli, protože na pěšince vůbec žádný brouček nebyl. Tak, Martičko, jen žádnou legraci, zavolala maminka přísně, a skákat. 1, 2, 3, ale Martička přece neskákala, jen se narovnala, utřela si jednu slzičku, která jí skočila do očka, a že má přece jen strach, aby nezašlápla nějakého broučka. Tak, kdo neskáče, ten dostane na sekáno, už si jdu pro proutek, řekla maminka a rozhrnula trávu, aby si nějaký našla. Ale v tom polekaně vykřikla. Zrovna za tou trávou stál pitlík a cpal se mezi mladé kobylky. Já vás, vy kašpárci, naučím skákat, to budete koukat. A už se škrabal na hrbolatý kámen. To je nejlepší skákat od někud z výšky. Tak, teď se hezky dívejte, jak se to dělá. Vysmrkal se nejprve do velikého kapesníku, paty srazil k sobě, špičky dal od sebe, pokrčil kolena a teď pozor, přímo hleď, 1, 2, plásk. Pitlík chtěl říci 3, ale už to neřekl. Lidičky, to byl skok. Ten kámen s pitlíkem se zdvihl, vyletěl do vzduchu pro pána krále. On to nebyl vůbec kámen, to byla žába a rovnou s pitlíkem do vody. Žobluňk! Voda se roztříkla na všechny strany. Pomoc! Vytáhněte mě! Křičel a plácal kolem sebe rukama. V té chvíli se ozval něčí hlas ze břehu. Radostný hlas. Už ho máme. Sláva. Teď nám neuteče. Ha. Vždyť je to chroust. Chroust, který šel hledat pitlíka. Teď ho konečně polapím. Zajásal ještě a skočil bez rozpaků za pitlíkem do vody. Ne, pitlíka chytit nedáme. Honem, kobylky, strčte všechny tykadla do vody, ať pitlíka vytáhneme, zavelela stará kobylka. Všechny její děti to udělali a hele, pitlík se chytil tykadel a co nejrychleji vylezl na břeh. To jste měli vidět, jak z něho tekla voda a ten utíkal. Chroust, to se rozumí, se ve vodě plácal také. Najednou chňap. Chňapla po něm žába, která ho chtěla sníst, ale popíchala se o jeho drápky a zase chňap. Chňapla po něm malá rybička a popíchala se jen o trošičku méně. Ale tu už na chrousta plula s otevřenou hubou větší rybička.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Strejček příhoda. Jeden chalupník byl tuze chudý a nevěděl, jak si k penězům pomoci. I nedal mu čert dobře dělat, šel a ukradnul ze zámku pokladnici se všemi penězi. V noci si je přinesl domů a aby mu žádný na ně nepřišel, vyňal práh a pod něj je položil. Žena se na něho dívala a ptala se ho, kdo mu tolik peněz dal. Ale on věděl, že má hloupou ženu, a proto jí neřekl nic, že je ukradl, nýbrž jen, že jsou jeho.
1: No a proč je zakopáváš?
0: Pro strýce příhodu, odpověděl chalupník. Ráno si něco peněz vzal, řekl ženě, aby o tom nikomu nepovídala, a šel do města. Na zámku bylo ráno křik, všichni šli zloději po stopě, ale nemohli se ničeho dopátrat. Bylo k poledni, Selka seděla venku a předla. Tu jede pán na koni, jak ho viděla, pomyslila si, že to bude nejspíše ten strýc příhoda, i volá na něho. Pane, pane, neříkají vám příhoda?
1: A proč pak se ptáte?
0: Pravil se s podivením jezdec. Pravil s podivením jezdec. Já myslela, že jste ten strýc příhoda a že si jedete pro ty peníze, co můj Honza pod práh zakopal. Jezdec slyšel už o krádeži a tak řekl Selce, že se jmenuje Příhoda.
1: No tedy pojďte a vezměte si je, máte je schované.
0: Jezdec slezl, Selka mu odendala práh, on peníze vzal a jel s nimi přímo do zámku. Tam, když je poznali, hned šli z pouty pro chalupníka. Ale žena řekla, že se ještě nevrátil, ale až přijde, že ho tam pošle. V noci přišel muž domů. A když mu žena s potěšením vypravovala, že peníze strýci příhodovi odevzdala, dostal takovou zlost, že by jí byl hnedle zabil. Chodil po sednici a přemýšlel, jak by se trestu zbavil. Najednou mu něco připadlo a řekl ženě.
1: Teď poslouchej, ty motyko hloupá.
0: Slyšel jsem ve městě, že bude dnes v noci potopa světa. Kdo se neschová, ten se utopí. Já vylezu na střechu.
1: Jej, a kam mám vylézt já?
0: Ptá se plačky Selka.
1: Jdi do kuchyňky, já zadělám každou dírku, a nepřijde-li voda až na střechu, nebude ti nic.
0: Selka tam vlezla a muž zandal každou skulinu, aby tam voda nemohla. Potom si přistavil ke střeše žebřík a komínem lil dolů do kuchyně vodu. Zprvu se žena modlila, ale čím dál jí voda šla, tím více jí bylo ousko a konečně zaslechl muž temný křik.
1: Utopím se, pomoz Honzo, mám vody po krk.
0: Honza přestal lít, šel ke kuchyňce a tiše udělal malý průchod, aby voda ubývala. Skoro do božího rána Selka stála v kuchyni, potom jí muž otevřel, všecko se uklidilo a on řekl. Až sem ti páni přijdou, můžeš říci, že byla potopa světa. Když úředníci přišli, nechtěl se Honza k ničemu přiznat. Řka, že nebyl doma, že je žena blázen, kdo ví, která ty peníze sem přišly. Zavolali ženu a ptali se, kdy muž peníze zakopával.
1: Před potopou světa, odpověděla žena a pevně na tom stála.
0: Když s ní nemohli páni ničeho svést a muž zapíral, nechali to být. A tak Honza ušel trestu.
2: Máničko.
3: Ano.
2: Rozsvít lampu.
3: Ano.
4: No vidíte, my si tady vyprávíme a ani jsme si nevšimli, že se setmělo.
3: Na celého půl roku nám stačila pouhá hodinka.
5: Podzim a zimu jsme přečkali ve zdraví a teď na nás ještě čeká jaro a léto.
2: No, ale na ně si ještě počkáme. Jak říkal pan Spibl na samém začátku našeho vyprávění, zítra musíte do školy.
6: Já.
4: Jaro a léto si schováme na jindy. A aby vám nebylo líto, že už končíme, zaspíváme si společně písničku.

0: byla mensvíček.
1: To jo.
2: Pod zimám vklouzl do zimy. Než jsme si natřásli peřiny. Tichu a pohodě noční hodinky budu si pod víčky hýčkat vzpomínky.
1: Dva králíci mám z klobouku, vytahují sen. Na nebi svítí hvězdičky, k spánku leh si den.

jakou barvu má váška. Někdy prší, jen se leje, ale jindy za celý čas nespadne jediná kapka. Takový suchopár, který potom nastane, jde k duhu jenom bodláků. Čmelda s Brumdou kropili na louse své jetelíčky, až měli od zalévání mozoly a potili se i na tykadlech. Není divu, že jim přitom nebylo do zpěvu. Jestli nezaprší, dojde voda. Když nebude voda, uvadnou květy. Když nepokvete louka, co si počneme my, čmeláci? Aby do toho hrom. Jenže na nebi nebyl nikde ani mráček. Tak kde by se tam vzal hrom? Za to se objevila váška.

0: Váška se elegantně posadila na bodlák a zašveholila. Ahoj, brundibárci, kam pořád tolik pospícháte? Co pak nevidíš, pro vodu, řekli čmeláci a ani se na vášku nepodívali. Tak to já si tu na ní počkám, že mi dáte napít.
1: Proč ne, když nám pomůžeš zalejvat, odpověděl Čmelda.
0: Já a zalévat, divila se váška. Co pak nevidíte, jak jsem unavená, nožky mám slabé, křídla mě neunesou, hlava se mi točí. A já omdlím. A váška vypadala, že opravdu omdlí. Čmeláčci se polekali. Dávej pozor, když spadneš, bodlák je vysoký. A jak jsi zbledla? Protože potřebují vodu. My vášky nemůžeme bez vody žít. Čmelda s Brundou dostali strach, aby jim ta krásná váška žízní neumřela. A málem se pohádali, který z nich vodu přinese. A to se vášce líbilo. Zasmála se. Víte co, moji zlatí brundibárci, běžte oba. Který z vás tu bude dřív? S tím se proletím nad loukou. Jedna, dva, tři, teď. Váška tleskla a čmeláci vyrazili. Váško, Váško, kdy pak ty dostaneš rozum, povídal kvapník, který dneska horkem sotva lezl. Místo, aby se zaletěla k tůni podívat se, jestli nevyschla a hlavně, jak se daří v tomhle horku s plešťuli blátivé, proháníš čmeláky. Já? Podivila se Váška. A oni sami chtěli běžet o závod, nejspíš proto, že se jim možná i trošinku líbím, že jim nejsem tak docela protivná jako tobě, strejdo. Na takové hloupé řeči já nemám čas. Setřel si pot z čela kvapník a zase chvátal dál. Je to ale vručoun, pomyslela si Váška. Já mám ráda legraci. Ale v tom už zahlédla Čmeldu, jak se vrací, a tak honem zase začala vzdychat. Vodu. Jenže Čmelda vodu nenesl, protože na louce už dávno všechna vyschla.
1: Přišel jsem ti povědět, dokud tu s námi není Brunda, že se mi docela líbíš. Váško, řekl Čmelda. Jsi totiž taková krásně zelená.
0: Ale Váška zrovna zahlédla i Brundu a tak mu zamávala.
2: Brumdíku, tady jsem. Neseš mi vodu?
1: Ne, nikde není ani kapka, řekl Brunda a zamračil se na Čmeldu. Ale vzpomněl jsem si, že ti musím něco důležitého říct. Ty máš tak nádherně modrá křídla, Váško. Zelená, smaragdově zelená, trval na svém Čmelda. Zelený je leda žabinec v tůni, posmíval se Brunda. Jsi, Váško, celá překrásně blankitně modrá.
0: A pak to začalo.
1: Zelená, ne, modrá, smaragdová, blankitná.
0: Překřikovali čmeláci jeden druhého a snad, že bylo takové horko, úpal a suchopár, začali se dokonce strkat.
2: Tak se mi líbíte, brundibárci.
0: Chichotala se Váška.
2: Já se rozhodnu pro toho silnějšího.
0: Jenže najednou zahlédla v dálce chvátajícího kvapníka a tak radši rychle a nenápadně odletěla pryč. Čmelda s Brundou si toho v zápalu boje vůbec nevšimli.
1: Mezi námi dvěma je konec,
0: bručel hrozivě Brunda.
1: A já s tebou stejně nemluvím, abys věděl, bzučel divoce Čmelda.
0: Neštěstí, pohroma! Katastrofa, volal kvapník. Z tůně zmizela všechna voda a z plešťule blátivá se vůbec neozývá. Márně jsem jí volal. Čmeláčci zůstali, jako když do nich hrom udeří. Od té doby, kdy se přestali tajemné spleštule bát, všichni se s ní spřátelili, měli jí moc rádi a ona je. Byla vždycky veselá, dobrosrdečná a ke spokojenému životu, kromě přátel, nepotřebovala skoro nic, jen dostatek bláta a vody. Proto čmeláky Kvapníkova zpráva tak polekala. Já tam letím, mě se určitě ozve, vykřikl Čmelda. Já tam letím a já ji najdu, prohlásil Brunda. Tak leďte spolu, radil Kvapník, ale čmeláci to, že prý nemůžou. K tůni se rozletěli hned, ale každý jinou cestou. Uprostřed vyprahlé louky pod rozkvetlým bodlákem zůstal sedět Kvapník a přemýšlel o tom, že ke všemu trápení ještě Čmeldovi a Brumdovi přeskočilo. Tůň vyschla až do dna. Čmelda i Brumda prohledali každou jamku, každou skulinku, ale posplešťuli nikde vidu ani slechu. A protože spolu nemluvili, nemohli se poradit, co dál. A najednou tu byl večer, na nebe připluli černé mraky, setmělo se a na cestu domů bylo pozdě. V obou čmeláčcích byla malá dušička. Kdybych s Čmeldou mluvil, uvažoval nahlas Brunda. Řekl bych mu, že tahle černá tma je ze všeho nejlepší. Nic v ní není vidět, ani strašidla. Čmelda, který posedával jen kousínek od Brundy, si zase hodně nahlas myslel, že kdyby s Brundou mluvil, tak by mohl říct: Bráško, neboj se, na strašidla věří jenom mrňaví čmeláci. Pak v té tmě opravdu nebylo už vůbec nic vidět, ale bylo slyšet, jak si čmeláci opakují. Strašidla nejsou, strašidla nejsou, strašidla ne. Když v tom zarachotil hrom. Čmelda s Brundou vyjekli, vyskočili a chytili se za ruce. Musíme se schovat, žene se strašlivá bouřka. Ukryli se ve vykotlaném pařezu, který byl tak starý a strouchnivělý, že dokonce malinko svítil a čmelákům bylo hned veselej. Kolem duněly hromy a lilo jako z konve, ale oni se už nebáli. Tiskli se k sobě a zase měli jeden druhého.
1: Brundo, ta váška byla trošku zelená, ale trošku i modrá,
0: šeptal Čmelda.
1: Já vím, bráško, ale ona si z nás obou stejně dělala legraci, řekl Brunda.
0: A pak už bylo ticho, jen déšť šuměl a čmeláci usnuli a spali v tom starém pařezu až do rána. Ráno bylo v tůňce tolik vody, že přetékala.
2: Vstávejte,
0: volala splešťule a postříkala Brundu a Čmeldu vodou, aby se rychleji probrali.

0: kde ses tu vzala z plešťule? Co my jsme se tě nahledali? Protahoval se Čmelda.
1: Ahoj, brundibárci, budete spolu zase zápasit?
0: Zdravila je Váška. Už nikdy, ty šídlo jedno modro zelené, zeleno modré, volali čmeláci na Vášku. A z plešťule jí vesele zamávala.
1: Blep, zas mě přileď navštívit, bleble.
0: No co koukáte jako trumbrové, ukázala mi, kam se blep schovat před suchem, blep. Čiperná přelétavka, blep. Zná tu, kde jakou kalužinku, teď máme vláhy dost, blep. Můžete se v mé tuňce povozit, blep, na lodičkách. A vemte sebou, blep, všechny své, blep, kamarády, ať je veselo, blep. Usmívala se srdečně z plešťule blátivá. Tak bylo po hádkách i po starostech. Kdo ví, třeba všechno povstalo jen z toho náramného suchopáru, který jde k duhu jenom podlákům.

Mami, smím jít ven šplhat? Poprosila Moja. Můžeš, odpověděla jí Kidživu, ale tatu půjde s tebou. Takže žádné velké stromy, vlastně vůbec žádné stromy, běžte dozadu na ty velké keře. Moja protáhla obličej, ale poslechla. A jak tak s bráškou lezla po keřích, najednou uviděla, že z nejhustších větví se něco zalesklo. To se mi asi zdálo.

0: Opravdu, nad nimi se cosi třpitilo. Když se podívali lépe, viděli, že je to zlatý řetízek. Visel pod ledabile naházenými klacíky. Vážně, vydechla Moja a v zápětí si všimla, že mezi klacíky se toho třpití ještě víc. Poklad, celý poklad. Rychle k němu začali šplhat. Moja byla zkušenější, ale v hustém větroví se jí lezlo hůř než jejímu drobnému bráškovi. A tak se na dosah pokladu dostali oba současně. Jenže co to? Už se po pokladu natahovali, když v tom se ozvalo strašlivé syčení a před nimi se naraz objevilo 6 strašidelných hlav. Měli velikánské oči s oranžovými duhovkami a doširoka otevírali zobákovité tlamy. Tatu vytřeštil oči a pustil se větví. Jen co se z nich vymotal, rychle slezl dolů a upaloval, co mu síly stačily. A Moja, ta jakoby skamenila. Ale jakmile se vzpamatovala, pelášila za bráškou. Zastavili se až u velkých šplhacích stromů. Co to bylo? Fňuknul tatu. Já nevím, sotva popadala dech Moja. Něco ten poklad hlídá. Nic bych za to nedala, že to je 6hlavá sáň. Sáň? Polekal se tatu. Nebo mládě 6hlavé saně. Uvědomila si Moja, že na dospělou sáň to bylo asi trochu malé. Nejlepší bude, když se zeptáme našich. Kousek od šplhacích stromů našli Šindu a o překotí začali vyprávět, co zažili. Šinda zvedla oči sloup. Nejenže jí děti ruší od jídla, ale co všechno si ještě nevymyslí. Poklad říkáte a hlídá ho sáň? Nesmysl. Vážně teto, nedala se Moja. Je tam poklad a jestli ho nehlídá sáň nebo její mládě, no tak co to teda je? Šinda chtěla mít pokoj a tak řekla. Jsou to rarášci a přemůžete je jedině tak, že na ně hodíte třeba, rozhledla se kolem, třeba síť upletenou z pavoučích vláken. A nikomu nesmíte říct ani slovo. Moja a tatu nejdřív váhali, ale nakonec se rozhodli, že když už se jim poštěstilo najít poklad, pokusí se ho rarážkům odnést. Každé ráno, dokud ještě ležela rosa, pobíhali po výběhu, sundávali z keřů a trav pavučiny a pečlivě je ukládali do své skrýše. Po nějaké době jich konečně měli dost, aby z nich dokázali uplést síť a mohli se vydat přemoci rarážky. Ale nebylo to jen tak. Jeden den neměl dost odvahy tatu a druhý den váhala Moja. Zápolit se rarážky u jejich poklad, to chce velkou kuráž. Až třetí den se za vzájemného povzbuzování vydali se sítí z pavoučích vláken k pokladu. Potichonku začali lézt nahoru, jenže hned o první větve se jim jejich síť roztrhala. Nevrátíme se, špitnul tatu. Moja zaváhala. Nejradši by také nechala poklad pokladem a vrátila se domů. Ale pak zavrtěla hlavou a lezli dál. Když uviděli lesknoucí se poklad, zbýval z jejich sítě už jen cár. Počkej tady, zašeptala Moja. Zkusím ji hodit aspoň na jednoho rarážka, abychom viděli, co to s ním udělá. Tvářila se statečně, ale byla v ní malá dušička. Chvilku zhluboka oddychovala, potom sebrala zbytky odvahy a co nejrychleji vylezla nad rarážky. Byly mnohem větší než minule. Tvářili se bojovněji a syčeli hlasitěji a výhružněji. Pryč, je-li vám život milý, ztraťte se! Moja po nich mrskla zbytkem sítě a dala se na útěk. Koutkem oka však ještě stačila zahlédnout, že jakmile na jednoho z nich síť dopadla, vůbec nic se nestalo. Já jsem říkala, že to je mladá saň, prohlásila Moja, když s bráškou doběhli ke šplhacím stromům. A pořádně vyrostla. Co budeme dělat teď? Zeptal se tatu a zjevně si přál slyšet, že toho nenechají. Moja se zamyslela a řekla. No, myslím, že bychom se měli poradit s tátou. Ten nám určitě pomůže. Richard je mlčky poslouchal a když mu to všechno dopověděli, zabručel. Ta zlomyslná Šinda. Tak pojďte, Já se s vámi na ten raráščí poklad podívám. Zatímco moja a tatu čekali dole, Richard za hlasitého praskání větví a ještě hlasitějšího syčení 6 strašidelných hlav lezl k pokladu. Za chvíli se vrátil a ze široka se usmíval. Div, že se mě neschodil i s hnízdem, ale naštěstí to dobře dopadlo. Se hnízdem? S jakým hnízdem? A koho? Těch saní je tam víc? Udiveně se vyptávala moja. Tatu jen mlčky valil oči. Že je ten táta odvážný? Pojďte si někam sednout, ať tady dál nerušíme a tam vám to všechno povím, řekl Richard a všichni, tentokrát už pěkně zvolna, se vydali k pavilonu. Tam jim Richard pověděl, že v křoví si před rokem postavila hnízdo straka zlodějka a nanosila si do něj lesklé předměty, které kradla návštěvníkům zoologické zahrady. Po ní se letos v hnízdě usadili sovy a teď mě vychovávají svá mláďata. Ta sice vypadají strašidelně, ale sama měla z mojí a tatua hrozný strach. Takže to není sáň? Trochu zklamaně se zeptala moja. Ani rarášci? Dodal tatu. Uznávám, usmál se Richard, že ta soví mláďata vypadají docela strašidelně. Máte oba odvahy na rozdávání a vyznamenali jste se. Až vyletí z hnízda, vrátíme, co straka nakradla. Teď si běžte omluvit pavoukům, že jste jim ničili sítě. Víte, co jim dali práce? A já si to zatím půjdu vyřídit se Šindou.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Dobrý večer, děti. V městečku Jankově, o kterém si povídáme, žili dva sousedé a taky velcí kamarádi, Joska Buchta a Józa Bábovka. Jednoho letního dopoledne šel Joska Buchta na poštu, protože tam měl psaní zvané rekomando, což znamená doporučeně, a je to moc důležité psaní. Ovšem, co tak důležitého v tom psaní je, Joska zatím nevěděl, protože si pro něj teprve šel. Před poštou pod lípou stál jeho nejlepší kamarád Józa Bábovka. I on byl na poště kvůli důležitému psaní zvanému rekomando. Hned to řekl Buchtovi a Buchta na to pravil: víš co, Jozo, počkej chvilku, jen co si já vyzvednu to svoje psaní a pak si obě přečteme společně. Bábovka spokojeně přikývl: správně, tak to má být, vždycky děláme všecko společně, jako dobří kamarádi. Za chvilku tedy Joska Buchta s Jozou Bábovkou ve stínu lípy před poštou společně otevřeli každý svoje psaní zvané rekomando a začetli se do něj. V Buchtově psaní stálo: váš kamarád Bábovka se tak nadarmo nejmenuje. On tak vypadá. Když se posadí, člověka hned napadne, že sedí jako bábovka na míse. Je nepochopitelné, že jste si vybral takového kamaráda. Vždyť vy dva se k sobě vůbec nehodíte. Vy, pane Buchto, jste přece takový náramně svižný člověk. V Bábovkově psaní zase stálo: váš kamarád Buchta se tak nadarmo nejmenuje Buchta. On tak vypadá. Když se posadí, člověka hned napadne, že sedí jako Buchta na pekáči. Je nepochopitelné, že jste si vybral takového kamaráda. Vždyť vy dva se k sobě vůbec nehodíte. Vy, pane Bábovko, jste přece takový náramně svižný člověk. Když Buchta s Bábovkou dočetli každý svoje psaní zvané rekomando, chvilku oba mlčeli. Pak jeden kradmo mrkl na druhého a Buchta povídá: tak co? Dobré zprávy? Ale nic zvláštního, zamumlal Bábovka. Píše mi teta, že se má docela dobře, i když to zase není tak úplně nejlepší. A co ty? Mně zase píše strýček, že se má nějak bídně, ale zas to prý není tak úplně nejhorší, zamumlal Buchta. Takhle si ti dva nejlepší kamarádi poprvé v životě navzájem zaláli. A to po přečtení dopisu zvaného rekomando. Sotva to udělali, stín lípy byl hned temnější a chladnější. Buchta lhal proto, aby nezarmoutil svého kamaráda Bábovku, Bábovka zas proto, aby nezarmoutil Buchtu. Jenomže hned v zápětí vlezla oběma do hlavy myšlenka, jestli na tom, co stojí v dopise zvaném rekomando, není přece jen trocha pravdy. Od té doby byli Jozka Buchta s Jozou Bábovkou společně k vidění stále řidčeji, až to lidem v Jankově začalo vrtat hlavou. A nejvíc Zuzce Knoflík. Té Zuzce, která se kdysi jmenovala Všetečná, ale teď se jmenuje Kroužilová, ovšem nejméně nezáleží, Zuzka je pořád stejná. Pořád má ráda knoflíky a ráda do všeho strká nos. Proto jednou zastavila Bábovku a začala vyzvídat, čím to, že přestal tak čista jasná kamarádit s Buchtou. Bábovka jí vyprávěl o tom, jak dostal psaní zvané rekomando. Zuzka zamyšleně pokývala hlavou a druhý den zastavila Buchtu. I on jí vyprávěl o psaní zvaném rekomando. No, tak teď už tomu rozumím, zvolala Zuzka. Někdo zlý se rozhodl rozkmotřit dobré kamarády a ono se mu to podařilo. Myslím, že je na čase to spravit. A dala se do přemýšlení. Zuzka Knoflík přemýšlela jeden den, druhý, třetí, až se nakonec ťukla do čela. Už to mám. Tohle dokáží jen moje knoflíky.
3: Prosím tě, a jak? Zeptal se jí manžel Honza Kroužil.
2: Docela jednoduše, Honzo, poslouchej. Každé ráno, přesně v 8, si Jozka Buchta i Joza Bábovka chodí do trafiky pro noviny. Kdysi chodili společně, ale teď chodí každý sám a úplně jinou cestou. Ovšem, u trafiky se musí sejít. A já jim na ty dvě cesty poházím každému spousty knoflíků. Oni je budou sbírat.
3: A co když ne? Zaučel Honza Kroužil.
2: Ale budou, vykřikla Zuzka. Každý v Jankově přece sebere knoflík, když ho vidí ležet na cestě, protože každý ví, že se mi hodí do sbírky.
3: Tak dobře, snad je seberou, zamumlal Honza. Ale co z toho?
2: Víš co, Honzo, nech se překvapit. Zasmála se Zuzka a šla trousit knoflíky na dvě cesty, kterými ráno Joza Bábovka a Jozka Buchta chodili do trafiky pro noviny. Když na zítří ráno vyšel Buchta z domu, uviděl před sebou cestu plnou knoflíků.
3: To bude něco pro Zuzku Knoflík, razenou Všetečnou provdanou Kroužilovou, která si se mnou tuhle tak pěkně povídala o nešťastném psaní zvaném rekomando, pomyslel si Buchta a hned se dal plně do sbírání.
2: Z domu vyšel i Bábovka, také on uviděl před sebou cestu plnou knoflíků a napadlo ho, že je přinese Zuzce Knoflík. Začal sbírat. Tak se ti dva, oba sehnutí v předklonu, blížili k trafice každý z opačné strany. Ani jeden se nedíval nalevo, napravo, dozadu, ani dopředu, tak byli zaujati sbíráním knoflíků. A najednou bum, bác, prásk, přímo před trafikou vrazil Buchta do Bábovky a Bábovka do Buchty. Narazili do sebe hlavami a v tu chvíli se oběma v hlavách pořádně rozsvítilo. Hned se začali navzájem objímat a volali jeden přes druhého.
3: Buchto, Bábovko, kamaráde, proč jsme naletěli tomu zlému psaní plnému zlých slov? Odpust mi, kamaráde.
2: Za chvíli se už neslo po celém Jankově, že Jozka Buchta s Jozou Bábovkou jdou zase spolu. A oni nejenže šli spolu, ale oni mířili přímo k Zuzce Knoflík. Každý jí dal pytel knoflíku a povídá,
3: paní Zuzko Kroužilová, rozená, Všetečná, že vy jste to na nás narafičila.
2: To se ví, odpověděl za Zuzku Honza Kroužil.
3: A já jen žasnu nad tím, jak pěkně jí to vyšlo. Nikdy bych nevěřil, že obyčejné knoflíky dají dohromady dva staré kamarády.
2: A Zuzka se jen spokojeně chichotá. To já zas na knoflíky věřím. Odjakživa tvrdím, že knoflíky jsou náramně užitečná drobnůstka.
4: Jak racochejl zaplácl hřiba. Svítalo. Slunce se vyhouplo nad les jako veliká rozžhavená slunečnice. Někde nedaleko ve smrčině křikla sojka. V chaloupce ze starého klobouku se probudil skřítek racochejl. Zahýbal svýma velkýma růžovýma ouškama, zívnul a chtěl si uhladit své tři vlásky. Ale co to? Místo jemného chmíří má najednou na hlavě huňatou, rozježenou kštici.
5: Ke, že by mi přes noc narostly vlasy?
4: A hned utíkal k lesní kalužince, rozhrnul popadané listí a jehličí a zhlížel se ve vodním zrcadle.
5: No jo,
4: užasl.
5: Už je to tak. Včera jsem měl jenom 3 tenké vlásky a dneska vypadám jako rozuřený kartáč.
4: Prohlížel se, co mu ještě přes noc dorostlo. No moc toho nebylo, akorát se mu ještě trošilinku zvětšil nos a narostly mu strakaté ponožky. Jinak nic.
5: Ale stejně, to musím hned ukázat Skřítkovi Polníčkovi,
4: vydechl Racochejl.
5: Ten bude koukat.
4: A hned upaloval na pole do jeteliny. Uprostřed pole stála na tenkém stonku prázdná makovice jako rozhledna. Zvolna se komíhala ve větru a chrastila jako uschlý list. Tam bydlel Skřítek Polníček. Racochejl doběhl k makovici a se zdola volá.
5: Podívej, co mám na hlavě, narostly mi vlasy.
4: Polníček spustil se zora z chůdky z přesličky a zavolal.
5: Tak pojď se mi ukázat.
4: Racochejl se vyškrabal až nahoru do makovice a rozjásaně zvolal.
5: Dokoukni se. Co mám na hlavě?
6: No jo, povídá Polníček. Teď už jsi vlastně dospělý Skřítek.
5: Já ti to chtěl jenom ukázat,
4: řekl zadýchaně Racochejl.
5: Ale teď už zase musím domů.
4: A se běhl dolů po přesličkovém žebříku.
5: Racochejle, kdybys něco potřeboval, tak klidně přijď.
4: Volal za ním Polníček ze své makovicové rozhledny a mával slaměným kloboučkem. Racochejl vyběhl z jeteliny a pelášil do lesa. Přiběhl k mechovému kamenu a kouká.
5: To se mi snad jenom zdá.
4: Chalupa nikde. Místo ní tam stojí obrovský hřib máslák. Z mechu roste tlustá noha, že by ani 10 skřítků neobejmulo. Nahoře širokananánský klobouk jako paraple a na něm úplně až nahoře se klinká Racochejlí chaloupka.
5: Co to je?
4: Zakoktal se Racochejl.
5: Co pak tohle to se smí? To se dělá. Ty hřibe jeden, máslovatej, sádlovatej. To nemůžeš dát pozor, kde rosteš. Vždy ty máš moji chaloupku nahoře na tvém klobouku.
6: Kde rostu, tam rostu, odsekl hřib.
4: Tvářil se povýšeně přímo na bubřele a bylo vidět, že se nehodlá se Skřítkem bavit.
5: Co teď? Co teď?
4: Racochejl jenom poknikoval a byl z toho celý úplně vedle.
5: Co pak ti nestačí jeden klobouk? To musíš mít hned 2.
4: Čím víc, tím líp. Zavrčel hřib. Racochejl se naježil.
5: Ty, houbo jedna, houbovatá, lakoma, hned mi ale vrať moji chaloupku, nebo se rozlobím.
4: No to bych si vyprosil, abych byl nazýván houbou, řekl povýšeně hřib. A ty tady kolem mě moc neposkakuj, nebo tě zaplácnu kloboukem, mrňou si. Racochejl viděl, že s hřibem nebude žádné lehké pořízení.
5: Tch, to se ještě uvidí, kdo koho zaplácne.
4: Zahuhlal.
5: Tak ještě naposledy a po dobrém. Dáš mi moji chaloupku nebo ne?
4: Ale nafoukaný hřib už ani neodpověděl. Racochejl tam ještě chvilku otálel, potom kousnul hřiba do nohy, ale s tím to ani nehnulo. A tak se nakonec rozhodl, že zajde za Skřítkem Polníčkem, aby mu poradil. Přihrnul se na pole a zatřásl makovicí.
5: Co se děje?
4: Vykoukl skřítek.
5: Pojď dolů, potřebuju tvoji pomoc,
4: zavolal Racochejl. Polníček sjel po makovicovém stvolu jako po hasičské tyči.
5: Tak povídej, co tě trápí?
4: Racochejl svěsil ouška, vzdychnul a pak to celé své trápení Polníčkovi vypověděl. Polníček si to vyposlechl a pak se zachechtal.
5: Myslím, že bych věděl, jak dostaneš svoji chaloupku zase zpátky na zem. A jak?
4: Vykulil Racochejl oči.
5: Nech se překvapit, řekl tajemně Polníček. Pojď, jdeme na něj, na hřiba.
4: Proběhli jetelinou a vklouzli do lesa. Už byli skoro u mechového kamene, když tu najednou Polníček syknul.
5: Počkej, musím ti říct, co máš dělat, ale tak, aby to nikdo neslyšel.
4: Přitáhnul si Racochejla za ucho a něco mu tam dlouho šeptal jako do kornoutu. Racochejl pozorně poslouchal, napřed se tvářil vážně, ale pak vyprsknul a začal se chichotat do dlaní. Polníček se schoval do trávy a Racochejl vyšel na palouček k mechovému kamenu. Hřib tam stál, tvářil se povýšeně a naparoval se. Racochejl se prošel tam a zpátky a jen tak, jako by nic prohodil.
5: Pěkný hřib, pěkný. Jenom škoda, že už tady dlouho stát nebude.
4: Hřib nic, jenom zamrkal.
5: Jo, jo, škoda přeškoda,
4: vzdychal Racochejl. Tvářil se soucitně, ale po očku pokukoval, jak to působí. To už hřib nevydržel.
6: Jak to, že tady nebudu dlouho stát? Vyjel nakvašeně na skřítka.
5: Ale,
4: vzdychl Racochejl,
5: před chvílí jsem totiž potkal Ježka a ten říkal, že dostal chuť na hřiby. A teď jde sem.
6: Jenom, jestli je to pravda,
4: zapochyboval nejistě hřib. Ale v tom se ozval z lesa ukrutný jekot.
5: Já jsem Ježek a jdu na hřiby,
4: vřískal Polníček ještším hlasem.
5: A všechny je s ním, hlavně ty velké.
3: Je, už je tady.
4: Vyděsil se hřib, sklapl klobouk jako paraple a zajel do země. A v tu ránu byla Racochejlova chaloupka zase dole v mechu. Přiběhl skřítek Polníček a zašeptal.
5: Teď ji musíme honem otáhnout kousek stranou, nikam, kde nic neroste, aby se to třeba ještě neopakovalo.
3: Halo, je mě vidět,
4: ozval se ustrašeně hřib ze země.
5: Jo, trošinku jo,
4: křikl Racochejl.
5: Malonko ti kouká špička klobouku.
6: Je, tak mě nahoře něčím zaplácni, žadonil hřib, ať nejsem ani trochu vidět.
5: A to já zase rád pro tebe udělám,
4: zašklebil se Racochejl. Nabral z kalužinky hrst bláta a plesk. Připlácl ho hřibovi na hlavu.
5: Jo, pěkně si ho zaplácl,
4: řekl uznale Polníček.
5: Však jsem si dal taky záležet,
4: povídá Racochejl.

sám a skákal dále.

psa, hop, a skákal dále. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop.

0: Pozvání do Akademie věd na sebe nedalo dlouho čekat. Do města se slétli vědci a badatelé z celého světa. Profesor Kadeřábek vyhlásil několik opatření. Při jeho přednášce nesmí být v sále žádná televize, žádné fotoaparáty, žádné mobily a hlavně žádní psi. Po obou stranách přednáškového pultu musí stát dva vzrostlé fíkusy v květináčích. Přátelé, pochopte, na tento okamžik jsem se těšil celý život, přemlouval ve své pracovně Ramsese a Hylíka. Víte, co to je? Stanout před Akademií věd? Nevěděli. Copak vy byste nechtěli stanout třeba na měsíci? Nechtěli. Rázem z vás budou nejslavnější lichožrouti na světě. Celebrity. To vám nic neříká. Celebrity jim nic neříkali. Ramíku, Hylíku, já vás musím představit vědeckému světu jako dva živé exempláře. Zoufal si profesor Kadeřábek.
1: My nejsme žádní exempláři.
0: My jsme docela obyčejní lichožrouti. Ale když si pan profesor začal rvát vlasy a škubat vousy, slíbili, že přijdou. A smím sebou vzít Egona? Zeptal se Hylík. On je vědec. V jakém oboru? Spozornil profesor.
1: Je to muzikant, řekl Ramses.
0: V oboru svateb a pohřbů, oznámil hrdě Hylík. Na to profesor namítl, že do Akademie věd mají přístup jen učené hlavy.

0: Hejlík odpověděl, že sice neví, jak panu Vavřincovi šlo učení, ale za to ví zcela jistě, že má v hlavě pouze vrchní sestru Helenku Reskovou. V tom případě lituji. Uzavřel celou záležitost profesor Kadeřábek. Dotek slávy ho zcela proměnil. Začal se chovat jako šéf.
1: Tak, hoši, máte na 2 hodiny rozchod.
0: Hýlík s Ramsesem sehnali ke dveřím.
1: Nikam. Dostali jste osobní volno, ale jen proto, abyste se dali do pucu. Já se taky připravím a za 2 hodiny čeká před domem taxík. Hurá na akademii!
0: Profesor Bujaře vyskočil. Dopadl do sedu na měkký koberec. Roztáhl ruce, vzepřel se na obou dlaních, hlavu stáhl mezi kolena a udělal kotrmelec. Oba lichožrouti krátce a zmateně zatleskali, ale profesoru Kadeřábkovi, když se zvedal z koberce, už hučel v hlavě potlesk akademiků, mocný jako Niagara.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Božena Němcová, kmotr Matěj. Chcete vědět, jak lze vtipem a chytrostí zvítězit nad lakotou? Tak tedy poslouchejte pohádku, kterou vám budu vyprávět. V době, kdy se ještě lidé mnohem víc navštěvovali a promlouvali spolu než dnes, rozhodl se kmotr Matěj, že navštíví svého souseda kmotra Jíru. Zabouchl dveře chalupy, vyšel na náves a dal se tedy cestou k Jírovi, když tu potkal kmotrova malého synka Jozívka. No kampak Jozívku, zrovna jdu k vám na kus řeči, co dělá táta? Právě chtěl jíst, kmotříčku, ale když vás viděl, rychle vstal a nechal jídlo být, odpověděl pravdomluvný hoch. Inu, podívejme. A proč pak? Táta povídal, že byste nám mnoho jídla snědl a tak máma musela všechno ze stolu schovat. I podívejme, a kam pak to schovala Jozívku, zeptal se kmotr Matěj. No, měli jsme husu, tu máma dala pod lavici, uzené na skříň u kamen, klobásy se zelím ukryla do trouby, buchty do mísy na okno a dva džbány piva na schůdky do sklepa. Matěj se už dále nevyptával. Usmál se a rovnou vešel do světnice. Pozdrav tě Bůh, Matěji, vítal ho Jíra. Škoda však, že si dříve nepřišel, mohl si s námi poobědvat. Ale právě dnes nám od jídla nic nezůstalo, s čím bychom tě pohostili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Na cestě k tobě se mi přihodilo něco velice podivného, řekl Matěj. A co? Zeptal se zvědavě Jíra. Pověz mi to. No, jdu ti cestou, když tu náhle, tam u toho velkého kamene, had. A hned na mě. Zabil jsem ho touhle svojí holí. Matěj se šibalsky pousmál a pokračoval. Opravdu velmi podivný byl ten had. Měl hlavu tak velikou, jako to uzené, co máte na skříni tamhle u kamen. Tlustý byl, jako ta husa, co je pod lavicí. Bílé masíčko měl, jako buchty, co jsou v míse na okně. Dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě. A krve z něho bylo tolik, co máte piva ve džbánech na schůdku ve sklepě. Dobře to Matěj provedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost velice zastyděl. Žena musela jídlo a pití na stůl přinést a všichni v dobrém ke stolu usedli. Matějova chytrost navždy kmotra Jíru z chamtivosti vyléčila.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Jak poznali celou rodinu. Větříčci sušili čerstvé seno a to vonělo a vonělo, ale měli smůlu. Stalo se jim totéž, co se stává lidem. Dostali senou rýmu a ucpal se jim nos.
3: Práško?
2: Zahuhlal Radovánek.
3: Já to jednou nemůžu foukat. Co ty?
4: Já taky ne,
2: zafuněl Vychura vyjeveně.
4: Ani fuk.
3: Doba úcta.
2: Vzdychli oba a chtělo se jim spát. A začalo bezvětří, tak úplné bezvětří, že horký vzduch houstl jako kaše. nezavanul ani sebeslabší vánek a nepohnul se ani list. Lidé ve lhotě se zlobili.
5: Od čeho vás máme, kluci? Je nám vedro. No tak, foukněte!
2: Jenomže větříčci nemohli. Leželi na mechu a spali. Dokonce i Jajdě to tím horkem přestávalo myslet. Až najednou Radovánek ze sna zamumlal.
6: Zvon! My přece máme zvon!
2: Jajda mu rozuměla. Radovánek řekl, že přece mají zvon. Ale jaký? Vychura otevřel jedno oko.
4: No jo, brácho, na Babí hoře, viď?
2: Na Babí hoře visí zvon, který volá větrné příbuzné na pomoc. Jak ho nějaký vítr slyší, vše ho nechá a už letí. Jajda vyskočila. Já tam zaběhnu a cinknu, ne?
6: Nikam nechoď,
2: zívli bratříčkové.
6: Ten zvon je děsně těžký. Když nemáš větrnou sílu, tak s tím nepohneš.
2: Ach jo, vzdychla Jajda. Zase je všechno na mě. Tak já jdu. A šla dům od domu a svolávala děti. Nikomu se v tom úpalu nechtělo ven, ale Jajda jim nedala pokoj. Kluci nám celý rok dělají vítr. Honí nám papírové draky, schazují kaštany a švestky. Aspoň vidíte, jak by nám bylo bez nich. A vy byste jim nepomohli, co? Všechny lhotské děti se s brbláním ploužily za Jajdou. Dokonce i Dělbuch. Ten brblal nejhůř, ale šel. Průvod se doškrábal na vršek Babí hory. A vážně, tam byla zvonice a v ní těžký zvon. Žádné ulejvání, zavelela Jajda. My nemáme větrnou sílu, ale té lidské máme dost. Teď musíme táhnout všichni za jeden provaz, a to za tenhle odzvonu. Děti popadly provaz a táhly. Táhly. A táhly. A táhly. Ale zvon se ani nepohnul. Zkusili to tedy znovu. Táhli a táhli a táhli. A v tom se zvon z lehínka pohnul a malinko si bimbnul. Všichni zařvali hurá a zatáhli po třetí. A už jasný zvuk zvonu letěl krajem. Bim, bam, bim. Pak začalo něco, co větrná lhota dosud nezažila. Ani máslová lhota, ani švestková lhota, prostě žádná lhota světa. Vítr vanul naráz ze všech stran. Ze severu se valil Strejda Severák a už z dálky volal: co se děje, kluci? Z jihu přilétal Snědý Fešák, to byl bratranec Mistral. Z východu vanula veselá sestřenka Brýza a od západu se batolilo větrné děťátko Zefírek. Kdo volá o pomoc? Ptali se všichni.
3: My, Vychura a Radovánek, nemůžeme foukat a lhota umírá vedrem.
2: Větrné příbuzenstvo jásalo. Bylo to jako někde na večírku. Větry se zdravily a pořád bylo slyšet:
7: je, vy jste tu taky. A hele, tamhle jsou průvánci.
8: Nazdar, Vychře.
2: Zdravíčko, paní Hurikánová. A jak se všichni větrové objímali, nad lhotou propukl strašlivý zmatek. Počasí se asi zbláznilo. Nebe burácelo, blesky blýskaly a hromy hřměly. Rozhývení průvánci lítali lhotou a naschvál práskali všemi dveřmi. Až konečně dešťové mračno prasklo. Na lhotu seřinul svěží letní déšť. Dost, větrná rodino, křičela do toho hluku Jajda. Je to prima, ale už dost. Nebeský večírek pomalu končil Znavení průvánci usnuli v kupce sena. Rámus stichl a déšť stále padal na vyprahlou zem. Jajdina teta Anička mezitím donesla bratříčkům čaj proti rýmě z bylinek kýchanek a všem větrům uklidňující čaj z odpočívánků. Brácho, já už můžu zase úplně normálně mluvit, ožil Radovánek. I foukat, zajásal Vychura. Větrní strejdové a tety, větrní bratránci a sestřenice, jste moc hodní, že jste přiletěli. Už jsme v pořádku.
7: Rádo se stalo,
2: dýchli opatrně oni.
7: Bylo hezké se zase jednou setkat, ale už se radši rozletíme každý jinam, nebo by ta vaše lhota byla pořád vzhůru nohama.
2: Větrná rodina se rozloučila, nebe naposledy zašumělo a byl klid.
7: Dík, Jajdo, dík, teto Aničko, kluci a holky, dík.
2: Bratříčci se vznesli nahoru a foukli. Jen tak zlehka, jak má mírný letní vítr vypadat. Jajda s dětmi šla zpátky do lhoty. Na návsi stál pan učitel Kalousek a liboval si.
9: To se to tu krásně osvěžilo. Ale ten poprask, co se dneska strhl, já se bál, že přišel konec světa.
2: A jak viděl Jajdu, napadlo ho.
9: Ty, Jajdo, nemáš v tom náhodou prsty.
2: Ale pak zavrtěl hlavou.
9: Kdepak? Holka si šikovná, ale že bys dovedla udělat bouřku? To snad přece ne.
2: Jajda mlčela, ale v duchu se tichounce smála. Nad větrnou lhotou bylo modré nebe a větříčci si hráli s bílým obláčkem.
10: Hrnečku vař. V jedné vsi žila chudá vdova, která měla dceru. Zůstávali ve staré chalupě s doškovou roztrhanou střechou a na půdě měli několik slepic. Stará chodila v zimě do lesa na dříví, v létě na jahody a na podzim na pole sbírat klásky. Mladá nosila do města vejce na prodej. Tak se spolu živili. Jednou v létě se stará matka roznemohla a dcera musela jít sama do lesa na jahody, aby měli co jíst. Z jahod si vařili kaši. Dcera si vzala hrnec, kus černého chleba a šla do lesa. Když už měla hrnec plný jahod, přišla v lese k jedné studánce, sedla si k ní, vyndala ze zástěry chléb a začala obědvat. Bylo právě poledne. Najednou se tu objevila stará žena, která vypadala jako žebračka, a v ruce držela hrneček. Ach, má zlatá panenko, povídá ta žebračka, to bych jedla. Od včerejška od rána jsem neměla ani kousek chleba v ústech. Nedala bys mi kousek toho chleba? I proč ne, řekla dcera. Chcete-li třeba celý, však já už dojdu domů, jen jestli vám nebude moc tvrdý. A dala jí všechno, co měla. Zaplať vám to, pán Bůh, má zlatá panenko, zaplať, pán Bůh. Ale když jsi, panenko, tak hodná, musím ti taky něco dát. Dám ti tenhle hrneček. Když hrneček doma postavíš na stůl a řekneš hrnečku vař, navaří ti tolik kaše, kolik budeš chtít. A až budeš myslet, že už máš kaše dost, řekni hrnečku dost. Hned přestane vařit. Jenom nezapomeň, co máš říci. Podala jí hrneček a zmizela. Když přišla dcera domů, řekla matce, co se jí přihodilo v lese, a hned postavila hrneček na stůl a řekla hrnečku vař. Chtěla si vyzkoušet, jestli ji ta žebračka neobelhala. Ale v hrnečku se hned začala vařit kaše a bylo jí pořád víc a víc. Když byl už hrneček plný, řekla dcera: hrnečku dost. A hrneček přestal vařit. Hned si obě sedli a s chutí jedli. Kaše byla jako mandle. Když se najedli, vzala dcera do košíčku vajíčka a nesla je do města na trh. Ale zdržela se na trhu dlouho do večera, protože nemohla vajíčka prodat. Matka se jí doma už nemohla dočkat. Měla taky hlad a měla chuť na kaši. Vzala hrneček, postavila na stůl a řekla: hrnečku, vař! A v hrnečku se hned začala vařit kaše. Sotva se matka otočila, už byl plný. Musím si honem dojít pro misku a pro lžíci, povídá si, a jde do komory. Když se ale vrátila, zůstala leknutím jako omráčena. Kaše se valila z hrnečku na stůl, ze stolu na lavici a z lavice na zem. Matka zapomněla, co má říci, aby hrneček přestal vařit. Přikryla hrneček miskou, myslela, že tím kaši zastaví, ale miska spadla na zem, rozbila se a kaše se hrnula dál jako povodeň. Už jí bylo v sednici tolik, že matka musela odtud utéct do síně. Lomila rukama a bědovala: ach, holka nešťastná, co jsi to jen přinesla? Já jsem si hned myslela, že to nebude nic dobrého. Za chviličku už tekla kaše ze světničky do síně. Čím mi bylo víc, tím víc přibývalo. Matka už nevěděla, kudy kam, a tak vylezla na půdu a pořád bědovala, co to ta nešťastná holka přinesla. Zatím ale bylo kaše pořád víc a víc a netrvalo dlouho. Valila se jako mračna dveřmi i oknem na náves na silnici. Kdo ví, jaký by to vzalo konec, kdyby se dcera právě nevrátila z města a nevzkřikla: hrnečku dost! Ovšem na návsi už byl takový kopec kaše, že sedláci, kteří se vraceli z roboty domů, nemohli projet a tak se museli kaší prokousat na druhý konec vsi.

Klenochod. Eduarde, snídaně, zavolala paní Čtyřboká. Už běžím, mami, odpověděl Eda. Pokud běžet znamená sedět v pyžamu na posteli a pozorovat chrousta na okenní síťce, mluvil čistou pravdu. Když se dost vynadíval na chrousta, pomalu vstal a zvedl jednu ponožku. Dlouho na ní zíral, jako by čekal, že ho osloví lidským hlasem, a pak ji pustil zase na zem. Znovu si vlezl do postele. Založil si ruce za hlavu a civěl ke stropu. Přímo nad hlavou měl malou hnědou skvrnu, která vypadala jako mapa Jižní Ameriky. Eda si představoval, kudy asi teče Amazonka. V tom se znovu ozval maminčin hlas. Eduarde, snídaně! Už běžím, křikl chlapec. Ta mapa ale vlastně spíš připomíná Afriku, usoudil nakonec. To by byla krása, podívat se do Afriky. Jen co tam přijede, najde diamant velký jako kostka cukru a daruje ho mamince. Eduarde, zazněl maminčin hlas naléhavě. Máš to skoro studené a všichni jsou už po snídani. Jestli se do 2 minut neukážeš, dojdu si pro tebe. Chlapec se posadil v posteli a sáhl pro ponožku. Nasoukal nohu do špičky. Jenže v tom do pokoje vběhl Rafík, jejich obrovský černý pes. Nazdar, kamaráde, uvítal ho Eda a přestal si všímat ponožky, která se mu bezmocně skrčila na noze. Rafík zavrtěl ocasem a olízl Edovi tvář. Co to vyvádíš, Rafíku? Pusť tu ponožku, vrať mi ji. Rafík si ho vůbec nevšímal. Radostně se běhl ze schodu do přízemí a položil Eduardovu ponožku paní Čtyřboké k nohám. Ta hned věděla, kolik uhodilo, a vypochodovala z kuchyně. Mezitím padl Eda zpátky do postele a ležel tam na schumlané hromadě peřin a školního oblečení. Snil o tom, že bude pomáhat kanadské jízdní policii honit nebezpečného zločince. Bude mít samozřejmě i policejní uniformu, i když nikdo nevěří, že by takového kluka policisté vzali do svých řad. V tom se z chodby ozval maminčin hlas. Edo, je 7:45 a ty ještě nejsi oblečený, co je to s tebou? Udatný ochránce zákona se vyděsil, až se svalil z postele. Maminka řekla, že si tam na něj radši počká, než se oblékne. Eda začal šátrat po tričku. Maminka ho odstrčila, našla mu kalhoty a přetáhla mu přes hlavu tričko a svetr. Mračila se, protože po ránu měla spoustu jiné práce, než oblékat 8letého kluka. Jen co se otočila, udělal Eda znovu šipku do postele. Vypadají jako vlci, pomyslel si při pohledu na své boty. Jednu zvedl a pozorně si ji prohlížel. To by byla paráda mít doma vlka. Krmil bych ho masem, ochočil bych si ho a on... Dál už to nestačil domyslet. Maminka ho odtáhla do koupelny. Jouva, jou, sedřeš mi kůži, skučel malý krotitel vlků a zakrýval si oběma rukama obličej. Ruce pryč, nařídila maminka nesmlouvavě. A ještě uši. Ne, ne, ty vždycky hrozně drhneš a to bolí. Maminka neznala slitování. Důkladně ho vymydlila, obula a strkala ho před sebou dolů po schodech. Tatínek si neodpustil poznámku, že Eda může jít k hasičům. Zazvoní zvonec a on je na to šup oblečený a jede dolů jako po tyči. 11letá Sylvie se už klíbla. Otravovalo ji, že je ten lenochod pořád zdržuje. Jana se mu smála, že se nechá oblékat od maminky. Pro boha, Ludvíku, co pak to nevidíš? Budíček si plácá kaši na hlavu. Nejmladší člen rodiny, kterému se říkalo Budíček,
si skutečně nabíral krupicovou kaši lžící, vyklápěl si ji na vlásky a vesele se smál. Děti se při tom pohledu taky rozchechtali. Maminka si povzdechla a poslala Edu pro žínku. Eda se rozvážně zvedl ze židle. Maminka na něj křikla, ať si pospíší. Už letím, zamumlal Eda. Zvolna vyšel z kuchyně a úspěšně pokračoval až ke schodům. Přesněji řečeno k prvnímu schodu. Pak se mu schodiště přímo před očima proměnilo v provazový žebřík na boku lodi. Byl to pirátský koráb a statečný Eduard, který právě přeplaval pod vodou celý oceán, na něj měl nepozorovaně vylézt. Jak uviděl provazový žebřík, hned začal ručkovat vzhůru. Maminka za ním nakonec poslala Janu. Eda byl natažený na schodišti a ručkoval po příčlých zábradlí do prvního patra. Představte si, on se tady válí po schodech, zavolala sestra zděšeně. Tatínek rázně zamířil k Eduardovi, jemuž se po obtížném výstupu podařilo došplhat do poloviny pirátského korábu. Byl tak vyčerpaný, že dál nemohl. Proč tady visíš jak turecká fangle, křikl tatínek. Pššt, ať tě neslyší, zašeptal Eda. Tatínek chvilku nechápavě hleděl na syna, ale pak řekl mamince, že musí zavolat doktora. Ten kluk se asi bacil do hlavy a má halucinace. Paní Čtyřboká k němu přiběhla a na vlastní oči viděla, že se z posledních sil plazí nahoru a zoufale funí. Položila mu ruku na čelo a zeptala se, jestli mu něco neschází. Co by mi mělo scházet? Proč jste tak vyplašení? Podivil se Eda, když viděl, že i ostatní členové rodiny se shromáždili pod schody. Maminka začala chystat děti k odjezdu do školy. Všichni už seděli v autě, motor vrčel. Tu si Jana vzpomněla, že si měla přinést do školy dvě brambory na výrobu tiskátek. Eda tentokrát seděl u dvířek a tak mu maminka řekla, aby pro ně skočil. A dělej, připomněla mu. Eda se opravdu snažil. Aspoň než doběhl k bramborovému sklípku. Tam zahlédl na hřebíku u dveří kus rybářské sítě, kterou si vloni v létě přivezl od moře. Co dělá jeho síť u brambor? Nechce mu ji někdo vyhodit? Odnese si ji k sobě do pokoje. Dávno zapomenutá vůně mořských chaluch mu připomněla moře, vlny, kraby a ústřice, perlorodky, lovce perel a obří škeble. Eda měl dýchací přístroj a prozkoumával dno oceánu. Hledal proslulou růžovou perlu, která z něj udělá největšího boháče na světě. V oceánu byla příšerná tma. Proháněli se tam žraloci a chobotnice, dravé ryby a želvy kajmanky. Nejstrašlivější byly obří škeble, které člověku přiskřípli nohu do své hrozivé lastury a drželi ho pod vodou. Jistě by se utopil, pokud by nesebral odvahu a neuřízl si nohu potápěčským nožem. To je bolest, vyjekl Eda nahlas, když zjistil, že mu noha uvízla v lastuře. Budu ji muset uříznout. Nedá se nic dělat, kvůli růžové perle se musí něco obětovat. Eduarde, zaslechl přímo u ucha Silvín hlas. Kde máš ty brambory? Bylo jasné, že tatínek přijde pozdě do práce. I děti dorazili do školy až po zvonění. Silvie s Janou hned vyskočili z auta a pádili ke dveřím. Eduard si zvolna pozbíral věci a pomaloučku se vlekl přes školní dvůr. Tatínek se rozčiloval, že s tím klukem nic nehne. Na všechno má dost času. Kdo ví, jestli má v pořádku štítnou žlázu, strachovala se maminka. Je tak slabý a vyčerpaný. Děvčata se odpoledne vrátila ze školy jako obvykle, ale Eda pořád nikde. Maminka připravila odpolední svačinu a vyhlížela ho. Konečně se objevil.
Loudal se kolem sousedovic plotu, chvíle mi se zastavil docela a vypadal jako socha. Chudáček, pomyslela si maminka, natáhla si svetr a vyběhla z domu. Neboj se, jdu ti naproti, volala na něj z dálky. Eda však zrovna prchal ze žaláře, na nohou vlekl strašlivě těžké okovy. Rukama se snažil nahmatat cestu po vlhkých černých stěnách tajné podzemní chodby. Ta vedla pod zámkem, v němž bydlel zlý loupežník. Útěk z vězeňské kopky není žádná legrace, a tak si Eda maminky ani nevšiml. Pořádně se lekl, když se ocitl v jejím obětí. Nechceš vzít tašku? Tašku? Proč? Podíval se Eda na maminku, jako by ji viděl poprvé v životě. Jsi zesláblý a nemocný, vzala ho za ruku a upřeně si ho prohlížela. Eda se zuřivě bránil, až se jí vysmekl. Počkej na mě, volala za ním maminka, chci ti přece pomoct. Její obavy byly zbytečné, Eda neutekl daleko. Za plotem protějšího domu zahlédl žlutou kočku Pampelišku. Znovu se zastavil, neschopen pohybu. Lev, rozzuřený lev, lidožrout, postřelený z lovecké pušky. A v tlapách drží domorodé nemluvně. Obyvatelé nedaleké vesnice vyslali Eduarda, ozbrojeného jen lukem a šípy, aby náčelníkova synka zachránil. Eda se přikrčil. Opatrně vytáhl z toulce šíp, nasadil ho, napjal tětivu, chystal se vystřelit, když ho někdo popadl za rameno. Co je to s tebou, prosím tě? Mami, nemůžeš mě chvíli nechat na pokoji, otočil se rozmrzele. Konečně dorazili do kuchyně. Eda do sebe začal házet svačinu, jako by půl roku hladověl. Jaký div, celé odpoledne prožil na pustém ostrově, kde nebylo nic k snědku, jen pár rybiček, které si musel nalovit vlastníma rukama. Pak se zcela vyčerpán dovlekl na břeh a konečně spatřil na obzoru plachetnici, která ho zachránila. Zavřel oči a kuchyň se s ním zatočila. Udělalo se mu mdlo, rozepnul si pásek a trochu se mu ulevilo, ale pořád se mu zdálo, že je příšerné vedro. Pomalu vstal a zamířil ke dveřím. Budu asi nemocný, zašeptal. To jsem si myslela, řekla maminka. Honem do postele, zavolám doktoru Vaňkovi, aby se tu stavil. Edovi se ulevilo, když se převlékl z těsných kalhot do pyžama a hupnul do chladivé postele. Bylo mu tak příjemně, až usnul. Pak se ozvaly kroky a nad hlavou mu zahřímal doktorův hlas. Tak, co pak nám schází, junáku? Asi jsem se trochu přejedl, špitl Eda. Pan doktor ho přesto vyšetřil, celého ho promačkal a proklepal. Na opravdickou nemoc to nevypadá, mnul si zamyšleně bradu. Podle mé diagnózy je to akutní lenochodka, provázená neovladatelnými návaly roztržitosti. Něco vám napíšu. Pan doktor cosi načmáral na recept a rozloučil se. Maminka přišla s lístkem v ruce za tatínkem a prohlásila, že je to přesně tak, jak říkala. Eda je nemocný. Tatínek rozložil papírek na stole a četl: Zavolejte paní Láry Fáry, Javorovice číslo 1, 2, 3, 4, 5. No ovšem, plácl se tatínek dlaní do čela. Ta přece léčí děti a zbavuje je všelijakých chorob a nedostatků. Zkusíme to? Zvedl sluchátko a vytočil číslo. Haló, nevíte náhodou, jak se léčí akutní lenochodka? Paní Láry Fáry náhodou asi věděla, protože tatínek chvíli mlčel a pak řekl: Díky, hned jsem u vás.
Maminka byla zvědavá, co povídala a jestli Edu vyléčí. Že váháš, prohodil tatínek ledabile. Když se asi po půl hodině vrátil, vytáhl z kapsy lahvičku s rozprašovačem. Máme mu tím postříkat šaty a nezapomenout ani na boty. Když otevřeli dveře Edova pokoje, zjistili, že chlapec tvrdě spí. Vypadal spokojeně, dokonce se usmíval. Paní Čtyřboká vytáhla ze skříňky jeho spodní prádlo, ponožky, kalhoty, tričko a svetr. Všechno přehodila přes židli a tatínek provedl důkladný postřik. U bodníku pak ošetřil také Edovi boty. Druhý den sotva maminka ráno vstala, pospíchala se podívat do synova pokoje. Eda ještě spal. Zamířila do kuchyně a uvařila si kávu. Na dveře zaškrábal Rafík. Maminka mu otevřela a Hafan na ní skočil a začal vrtět ocasem. Venku ledově mrholilo. Musíš ještě chvilku vydržet, Rafíku. Chtěla ho odstrčit, ale pes se jí rozvalil přes nohu. V tom se rozletěly dveře a stál v nich Eda, už úplně oblečený, učesaný a umytý. Co se děje, mami? Zeptal se. Maminka řekla, že Rafík asi potřebuje vyvenčit. Tak já s ním skočím, oběhneme si park, navrhl Eda. Budeš celý mokrý, rozmlouvala mu to maminka. To už chlapec vyrazil z domu a pádil k brance. Rafík ho s radostným štěkotem následoval. Paní Čtyřboká šla zatím chystat snídani a nechápavě nad tím vrtěla hlavou. V zápětí se znovu rozletěly dveře a Rafík s Edou byli zpátky. Museli jste běžet s větrem o závod? Spíš s deštěm, smál se Eda. Mám hlad jako vlk. Paní Čtyřboká se zeptala, co si dá? Nejradši smažená vajíčka, řekl Eda. Maminka se chystala, že mu je hned udělá, ale Eda prohlásil, že by to zkusil sám. Otevřel skříňku a začal harašit s nádobím. Paní Čtyřboká se podívala na hodiny a promnula si oči. Bylo teprve 6:30, takže Eda musel vstávat už před 6. Je tenhle čipera s bystrýma očima opravdu stejný chlapec, jejich Eda, který chodil všude úplně poslední? Kolem 7:30 vešel do kuchyně tatínek. Místo pozdravu tajuplně mrkal na maminku a zeptal se, jestli to funguje. Maminka si nebyla jistá. A kde pak je Eda? Budila jsi ho? Chtěl vědět tatínek. Ten už je dávno pryč, usmála se maminka. Jinými slovy někde chytá lelky. Samá voda, zasmála se paní Čtyřboká. A poví mi někdo, kde ten kluk vlastně je? V tom se rozletěly dveře a do kuchyně vpadl Eda. Ahoj, představte si, pomáhal jsem Jirkovi Hakenovi roznášet noviny. Říkal, že jsem rychlý a šikovný a slíbil mi, že až bude o prázdninách u babičky, můžu roznášet místo něj. Něco bych si viděl. Maminka namítla, že by musel hodně brzy vstávat. Ale budu mít vlastní peníze, těšil se Eda. Po snídani se všichni vypravili do školy a do práce a konečně celá rodina seděla ve voze. Sylvie měla napsanou omluvenku, že jde v poledne k zubaři. Eda nesl na přírodopis kus sloního klu půjčený od strýčka. Jana držela budíčka. Tatínek se ohlédl a řekl, všichni na svých místech. Posádka ohlásila, že ano. Tak startujem. Příští zastávka, škola, zvolal tatínek a šlápnul na plyn. Pak se obrátil k mamince. Nepostříkala si mi náhodou šaty tím kouzelným rozprašovačem? Jsem od samého rána nějak podezřele čiperný. Paní Čtyřboká se rozpačitě usmála. Maličko jsem ti stříkla na boty. Tatínek si zamnul ruce.
Tak jsme si kvit. Já jsem ti totiž včera večer lehce přestříkl vlasy, když jsi usnula. Tak proto jsem ráno nemohla dospat, pochopila konečně maminka. Zaspíváme si Viva America, navrhl Eda ze zadního sedadla. Ne, zaspíváme si Viva paní Larifari, navrhl tatínek a zatroubil na holuba, který se jim připletl do cesty.

0: Čendova maminka dobře vaří. Vždycky, když si u něj děti hrají, pozve Čendova maminka Eva na něco dobrého. Třeba na palačinky, nebo na puding s meruňkami, nebo na ovocný salát z oříšky. Mařenčina maminka vaří taky dobré věci, jako třeba nudle se špenátem nebo květák s vajíčky, ale takové lahůdky, jako teta Eva, nedělá. A tak Mařenka chodí ráda k Čendovi domů na svačinu a hrát si s Čendou a s medvědem. Strejda Jirka, teta Eva, Čenda, Tereza, která už chodí do 6. třídy a hraje na klavír, Mařenka a medvěd sedí u stolu a jedí polévku. Je moc dobrá a plavou v ní písmenka.
1: Jak se dělají písmenka do polívky? Zeptá se Čenda.
0: Strejda Jirka mu odpoví.
2: Na to je takový zvláštní psací stroj. Musí se udělat těsto a vyválet, až je tenké jako papír. Pak se vloží do toho psacího stroje a píše se. Napíše se třeba, dneska bych měl chuť na polívku, ve které budou plavat kousky mrkve, hrášek a zelená petrželka. Pak se u toho stroje dole otevřou taková dvířka a vypadnou písmenka. Ta se hodí do vody a je z toho přesně taková polívka, jak bylo na tom stroji napsáno. Terezo, zvedni hlavu, couráš si vlasy v talíři.
0: Tereza zvedne hlavu a teta Eva vstane a zaplete Tereze vlasy vzadu do copu, aby se jí nemáchaly v jídle.
1: Nám ve školce dělají polívku s rýží. Vypadá to jako zuby. My jí říkáme zubová. Já ji nemám rád, řekne Čenda.
0: Správně, to taky je zubová polívka. To jsou po světě takové sběrny, kam lidi a děti nosí zuby, které jim vypadnou, stejně jako my vozíme do sběru železný šrot, když něco vyměníme na autě. Musí to ale být zuby zdravé. A víc se platí za zuby mléčné. Ty se pak dlouho vaří ve vodě, až změknou, a to je ta zubová polívka, kterou ty, Čendo, nemáš rád.
2: Já se ti ani nedivím, řekne strejda Jirka a odstrčí talíř. Ale když si budete schovávat zuby, které vám odteď vypadnou, tak já vám z nich uvařím polívku, kterou slupnete jedna, dvě.
0: Mně vypadl jeden zub a ztratil se mi, řekla Mařenka.
1: A mně vypadly dva, ale ten jeden byl zkažený. Mám je v krabičce, řekl Čenda.
2: Ze zkažených zubů ovšem polívku nevařím, to doufám, chápeš, řekne strejda Jirka.
0: Musíte vést takové řeči u oběda, zeptá se teta Eva. Tereza vyprskne, zakucká se a musí odejít do koupelny. Je slyšet, jak teče voda. Když tak slyším, jak teče voda, tak si uvědomuji, že vy určitě nevíte, jak se dělá polívka s kapáním, pokračuje strejda Jirka.
1: No, to vzniklo za starých dávných časů, kdy se často člověku stalo, že byl zavřen do hladomorny.
0: V hladomorně, jak známo, nedostávají vězňové nic k jídlu, aby byli co nejdříve umořeni hladem. Jenomže jeden velmi důvtipný rytíř zjistil, že v té jeho hladomorně kape ze stropu. A nastavil k tomu místu svou přilbici. Voda, která ze stropu kapala, protékala předtím královskou zahradou a nasákla do sebe výživné látky ze všeho ovoce a zeleniny, co se tam pěstovalo, a dokonce i z ptačích vajíček, protože v té zahradě žilo mnoho ptáků a někteří měli hnízda při zemi. Tahle výživná voda zachránila rytíři život do té doby, než jeho přátelé dobili hradu, kde byl rytíř uvězněn, a vysvobodili ho. Jistě nemusím zdůrazňovat, že byl živ a zdráv a krásnější než předtím.
2: Na památku toho divu se v celém světě vaří polévka s kapáním, která je obzvlášť výživná.
1: A co budeme mít jako druhé jídlo?
2: Zeptá se Čenda. Mařenka kulí oči a poliká slzy, protože při vyprávění o uvězněném rytíři si vzpomněla na maminku, uvězněnou v nemocnici, a její to pláče. Bramborové šišky, řekne Eva Čendova maminka.
1: No to je výborné, ty já mám hrozně rád,
2: raduje se strejda Jirka. Teď nás může těšit, že jsme se v létě dobře starali o zásoby a nazbírali jsme si dost těch bramborových šišek, zrovna když byly zralé. Haha, teď stačí jenom sáhnout do mrazáku a máme oběd.
1: Tato, nech už toho, nebo se udusím,
2: řekne s plnou pusou Tereza a honem zase musí do koupelny.
1: No co, Mařenko, ty přece nejsi tak hloupá jako naše Tereza a určitě víš, že bramborové šišky jsou plodem stromu bramborovníku a že se musí sbírat při slunce západu přesně ten den, kdy z bramborovníku spadnou. Potom totiž přijdou sisly, ježci a myši a všechny šišky sežerou a odtahají do svých děr.
2: Strejdo, to není pravda, usměje se Mařenka.
1: Je to pravda, přísahám.
2: Bramborové šišky se ovšem dají také napodobit. To se vezmou brambory a uvaří se a nastrouhají a do toho se přidá mouka a vajíčko a z toho těsto a z toho těsta se pak vyválejí šišky. Ty napodobené však nikdy nejsou tak dobré a zdravé, jako ty pravé, sebrané pod stromem bramborovníkem. Tak se do nich pojďte pustit, ať vidíte a ochutnáte, že si vůbec nevymýšlím. Pustili se do bramborových šišek s mákem a byly opravdu mnohem lepší, než když je mají k obědu v jídelně ve škole a ve školce. V jídelně určitě dělají ty napodobené. Kdo by taky sbíral šišky pod bramborovníkem o prázdninách? Slyšel jsi to, medvěde? Pošeptá Mařenka medvědovi do ucha. Medvěd sedí u stolu, ale nejí, protože on je divoké zvíře, které nikdy nejí v přítomnosti lidí, dokonce ani v přítomnosti dětí ne. Bylo to moc dobré, řekne strejda Jirka tetě Evě a pohladí. Abychom dali najevo uznání, umyjeme s Terezou nádobí. Mařenka a Čenda si půjdou na chvíli lehnout a maminka jim přečte pohádku. Až budeme s Terezou hotovi s nádobím, přijdeme si vás zkontrolovat, jestli všichni tři pěkně spíte.
1: Všichni čtyři, řekne Čenda a zvedne ze židle medvěda.
2: Teta Eva přečetla dětem jednu pohádku a při druhé už spala.
3: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
4: Jednou, to už je opravdu strašně dávno, byl tady u nás všude veliký strach a tíseň. Asi se budete ptát, proč a jak to? Protože vám o tom nikdo nic neřekl. Ale on na to každý nerad vzpomíná. A pak taky, naštěstí, už je to pryč. Ale tenkrát, jednoho dne, se udělalo všude úplné černo. Oblohu zakryl obrovský stín, zafoukal vichr a na nejvyšším domě v celém městě přistál velikánský drak. Drápy se držel střechy, mával obrovskými křídly a z huby mu sršely plameny a zařval strašným hlasem. Teď jsem tady pánem já a každý den mi přivedete jednu krásnou krasavici k snídani, druhou k obědu a třetí k večeři. A běda, když nepřivedete. A když nebude krásná, zničím celé město a zahladím vás až do pátého kolena. Co mohli lidé dělat? zhromáždili všechny krásky, bylo jich na 260, každé ráno vybrali 3 a přivedli je drakovi k tomu vysokému domu. Drak se podíval a schlamstl krasavice jako malinu. Jednu ráno, druhou v poledne a třetí večer. Lidi se na to chodili dívat, kroutili hlavou, jak tomu drakovi šmakuje, a jenom si říkali, ale co až všechny ty krasavice sežere? To pak dojde i na nás? Čas šel dál, krasavic ubývalo a odnikud žádná pomoc. Ti nejchytřejší a nejmoudřejší občané se dennodenně scházeli na radnici. Radili se a radili a nic nevymysleli. Někteří se už chystali, že z města odejdou. A když už byli na cestě, přiletěl drak, máchnul křídlem a udělal takový průvan, až to ty uprchlíky zaválo zpátky na druhý konec města. On totiž ten drak z toho svého mrakodrapu viděl široko daleko a nic mu neuniklo. Až přišel den, kdy drakovi měli odvést poslední krasavice, ty nejkrásnější. Schovávali si je až nakonec, kdyby se je náhodou podařilo přece jen nějak ušetřit. Protože naděje taky umírá až naposled, lidé si řekli, neodvedeme je tam naráz, chudinky nebohé, ale pěkně po jedné. Ráno tedy vedli drakovi tu první. Celé město ji doprovázelo, všichni plakali a prosili draka o slitování, ale marně. Jenom houkl, ani za nic, vyplázl z ohnivé tlamy jazyk dlouhý jako vlak a chramst, a bylo po všem. V poledne šli zase všichni s druhou krasavicí, ta byla ještě hezčí, ale drak se nedal oblomit. Ani pláč, ani nářek, ani prosby nezabírali. Drakovo jazyčisko se omotalo krasavici kolem pasu a už letěla nahoru do dračí tlamy. Odpoledne se zase všichni sešli na radnici a že už zbývá poslední krasavice, ta nejkrásnější. Co bude pak, až ji drak sežere, ptali se jedni. Co se proti tomu dá dělat, říkali druzí. A třetí zase říkali, to jsme to dopracovali. Co pak mezi námi není jediný hrdina, jediný odvážlivec? Poslední krasavice se smutně dívala do země, po tváři se jí koulely slzy jako hrachy a krásná byla, až srdce usedalo. A tu se mezi všemi přihlásil tatínek a povídá, mně něco napadlo. Kdybych se přestrojil tady za tu slečnu, na hlavu si dal nějaký závoj a stejně se už stmívá a není moc vidět, já bych se pokusil něco udělat. Co říkáte? Krasavice se na něho vděčně podívala a lidé říkali, je to naše jediná šance. V nejhorším řekneme, že on se nám sem vloudil v závoji sám. No a tu slečnu pak drakovi dáme. A co zítra? Poručeno pánu Bohu. S tím také vyšli. Tatínek si vzal ženské šaty a černý závoj. Pod sukni si schoval 2 motorové pily na setrvačník a šli. Až přišli k drakovu mrakodrapu. Drak otevřel tlamu jako vrata do garáže a povídá, máte štěstí, že jste přišli. Už jsem se chystal, že vás všecky spořádám, jako housky na krámě. Tak kde ji máte? Tatínek vyšel z davu v těch ženských šatech a s černým závojem na hlavě a tvářil se zkroušeně. Drak vyšlehl jazyk, omotal ho tatínkovi kolem pasu, zvedl nahoru do tlamy, sklapl ji a bylo. Lidi na to

0: zareagoval, ale nebylo mu to nic platné. Pak tatínek vylezl ven a ušmykl drakovi jazyk, kterým po něm ještě šlehal. A druhou pilou, protože ta první už byla zničená, uřízl drakovi ještě hlavu. Spadla z mrakodrapu na zem a bylo po drakovi. A uříznutým krkem vylézali z draka krasavice jedna za druhou a děkovali tatínkovi. To už se zase zbíhali lidé a volali hurá a nazdár a sláva hrdinům a čest poraženým a podobně. Zatím krasavice pořád sjížděly výtahem ze střechy mrakodrapu dolů. Až konečně byli všichni dole, tak se krasavice vrhly na tatínka a že by si ho vzali za manžela nebo by mu aspoň věnovali svou lásku a tak. Ale tatínek nechtěl. Jen se díval, kde je ta poslední, ta nejkrásnější. A ta se zase dívala po něm. Ani si nemuseli nic říkat, šli k sobě, dali si pusu a pak se vzali. Sám pan starosta je odával. A ještě říkal tatínkovi, aby se příležitostně stavil na radnici zaplatit ty motorové pily, co je pokazil na drakovi. Že on, pan starosta, sice ví, že tatínek všechny zachránil, ale pořádek je pořádek. Pak byla hostina, všichni jedli, pili, hodovali, padlo na to celé maminčino věno. Ale co, hlavně, že se měli a mají s tatínkem rádi. Ona totiž, ta krasavice, co si ji tehdy tatínek vzal, to je teď vaše maminka a vy jste jejich děti. A oba o tom drakovi nemluví asi proto, že na něho vlastně docela rádi vzpomínají, jinak by se totiž možná ani neseznámili. To je, co? Kdo by to byl řekl? Ale teď už jděte spát, ať jste zítra tak šikovní a silní jako váš tatínek.
1: Už od samého rána to od lesíka fučelo. Fuj, fuj. Chvíli nic a za chvilku fujá. Šla tou cestou zrovna tři malá prasátka. To víte, pravda to všechno není. Něco je taky pohádka. To první mělo po sobě puntíky docela jako muchomůrka. To druhé bylo zas celé proužkované jako duchnička. Jenom to třetí prasátko bylo růžové, ale tak pěkně, jako pouťový balónek. Jak už to vítr zkouší na ledovou píšťalku, je zle. Měli bychom si honem postavit chaloupku, povídá to růžové prasátko. No, no, no, chaloupku, přitakávali bratříčci. Chro, chro, chro, ale fortelnou, aby nám jí babice fujavice nerozmetla. No, no, no, ze slámy, vypísklo prasátko z puntíky.
2: Roch, roch, roch, z roští, zívlo prasátko z proužky.
1: Kde pak sláma, kde pak roští? Na babici fujavici platí jenom cihly. Takhle to růžové prasátko řeklo rovnou.
3: A hrome, do bratříčku, jako když píchne, hned se jim ocásky začaly kroutit.
1: A to já s tebou z cihel stavět nebudu, vypísklo prasátko z puntíky. Však ona mi slaměná chaloupka taky vydrží. Jednou, dvakrát pole obejdu, trochu slámky seberu a chaloupka je na to tata, pěkně zlatá. Celička mě ukryje. Střechu nepotřebuje.
3: A už se prasátko z puntíky kulilo brázdou a jak mělo hromadu slámy před sebou, hned si tam udělalo díru a prej,
1: ňo, ňo, ňo, to je voňo.
2: To se ví, jaké pak cihly. Chaloupka z chrastíčka, tam bude teplíčka,
3: zívlo si prasátko z proužky. A herc, herc, už rylo rypákem támhle v roští.
1: Chrň, chrň, zapadlo do roští, ani vidět ho nebylo. Jenom abyste bratříčci potom nelitovali, vykviklo dotčeným hláskem růžové prasátko. Ale to víte, takový růžový hlásek není skoro ani

0: slyšet. A prasátka na to volání nevytáhla ani rypáček. Och jo, tak jsem tu prasátko růžové zůstalo docela samo. Samo si z města cihly navozím, samo si v necičkách maltu namíchám.
1: Roch, ňoch, ňoch, rach, ňach, ňach,
0: svorně se chechtala obě prasátka. Ono snad to naše prasátko bude stavět paní zimě palác. Růžové prasátko to všechno slyšelo a jak bylo celé od té námahy zmožené, skoro se vám až zmenšilo. Asi jako když z pouťového balónku trochu vyfoukneš, tak mu to přišlo líto. Ale tu chaloupku z cihel si nakonec přece jen postavilo. Byl taky nejvyšší čas. Mrazíci udupávali už zem dotvrda a babice Fujavice za nimi chodila a holí zkoušela, jestli udupávají pořádně. Sec mazec. A tak se mrazíci činili, jak jen dovedli. A Fujavice na ně za to občas kejchla z cukrové pudřenky. Pšá! A kejchala čím dál víc, až bylo toho pudrového cukru, kam ses jen podíval. Pšá! Ale jednoho dne se v tom studivém cukru objevily vlčí šlápoty. To se ví, sami tam přes noc nenaskákali. Cap, ťap, dup. Krajem se toulal vlk a už byl tady. Uviděl chaloupku ze slámy, v chaloupce prasátko s puntíky. Hned dostal na to prasátko hlad. Rohamňam, rohamňam. Slyšíš mě? Povídám. Prasátko s puntíky, otevři.
2: Ale chaloupku ze slámy mám, z vlka si nic nedělám.
0: I pro pána krále. Snad mělo prasátko zůstat potichu.
1: Jen počkej, já ti dám.
3: Ještě ti zaspívám. Fik, mikr, ham, ňam, ňam.
1: Zle se kouknu, na vítr houknu, chaloupku ti sfouknu.
0: A hned taky zafoukal. Fiu, docela maličko. Slámka se rozlítla jako to peříčko. A bylo po chaloupce. Ještě, že prasátko stačilo utéct.
2: Ještě, že jsem já prasátko ubohé své holé puntíky zachránilo. Teď ale honem za bratříčkem z proužky. No, no, honem.
0: Jenomže vlk za ním po sněhu cap, ťap, dup. Uviděl chaloupku z roští, prasátka dvě.
1: Rham, rham, ňam. Slyšíte? Povídám. Prasátko z puntíky, prasátko z proužky, otevřete.
4: Ale chaloupku zroští máme, z vlka si nic neděláme.
0: I pro pána krále. Snad měla prasátka zůstat potichu. Zaskřípal vlk jak staré housličky, od huby se mu kouří z ošklivé písničky.
3: Počkejte, já vám dám. Ještě vám zaspívám. Fik, mikr, ham, ňam, ňam.
1: Zle se kouknu. Na vítr houknu, chaloupku vám sfouknu.
0: Zafoukal vlk, fuj, fuj. Chaloupka se zhoupla. Zafoukal znovu, jako když kovářské měchy zmáčkneš. Fuja! A bylo po chaloupce. Sotva, že prasátka stačila utíkat.
2: Ještě, že jsem já prasátko ubohé své holé puntíky zachránilo.
4: Ještě, že jsem já prasátko ubohé své holé proužečky ušetřilo.
2: Chrň, chrň, chrň, honem za růžovým bratříčkem. Ňo, ňo, ňo, honem.
3: To bylo naříkání, to bylo prošení, aby jim růžové prasátko odpustilo.
2: Roh, líná jsme byla a ošklivá.
4: Ňo, ňo, ňo, ošklivá.
2: Teď nás za to vlk žene závějema.
0: No, poplakali si bratříčci všichni a pak si začali blaženě pochrochtávat, když v tom, cap, ťap, dup, už tu byl zas ten vlk. Uviděl chaloupku z růžových cihel a uvnitř prasátka hned tři.
1: První mělo po sobě puntíky docela jako muchomůrka, druhé bylo zas celé proužkované jako duchnička. Jenom třetí prasátko bylo růžové, ale tak pěkně, jako pouťový balónek. Hamňam. Slyšíte? Povídám. Prasátko s puntíky, prasátko z proužky, růžové prasátko, otevřete. Ale z pevných cihel domek máme, z vlka si nic neděláme. Počkejte, já vám dám, ještě vám zaspívám. Fik, mikr, hamňam. Zle se kouknu, na vítr houknu, chaloupku vám sfouknu. Nadul se vlk jako dudy. Fuj! Jenomže ať foukal, jak foukal, ať se zle koukal, na vítr houkal, chaloupka z cihelnic pořád tam sedí jako hříbek. Tlapkama se opíral, ocasem dotíral, nakonec do vrátek hlavou bouchal. Jenom si boule nadělal. A byly to boule, na mou věru, jako cibule.
5: Pojď. Tu máš křídu. Nezdržuj. Tak pojď. Tak, jsem první a nejvejš.
6: Jen nefik podepsat, neříkal, jak vysoko.
5: Dělej, co se s tím couráš.
6: Když měl tak dlouhý jméno, taky mi se courá.
5: Když si představíš, že tady u toho byl někdo přikovaný a mořili ho hladem.
6: Nech toho.
5: Co u toho tak hekáš?
6: Mně je to jedno, klidně si stráž, ale já se můžu taky leknout, můžou mi zdřevinět nohy a poneseš mě zpátky na záde. Podívej, co jsi udělal, takový jsem to měl krásný.
5: Co to bylo?
6: To mělo být...
5: Já se tě ptám, čím jsi mě to bacil?
6: Já.
5: A kdo teda?
6: Nohy.
5: Co nohy?
6: Dřevěný.
5: Kde?
6: Moje.
7: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
8: Třeba jablíček. Mňam, mňam.

No, běda, konečně se nehádáte. Ale Hurvinku, na Máničku si ještě budeš muset hezkých pár let počkat.

0: krásnej děda.
1: A ještě ke všemu neuměl počítat.
0: Jak to?
1: No kolik je polovina ze 4?
0: Mám říct mezisoučet nebo konečné číslo?
1: Konečné číslo.
0: Tak mi půjč kalkulačku.
1: Kalkulačku nemám, ale za to mám jednu bezva básničku o dalším mlsném dědovi. Poslouchejte. Neboštík dědoušek chodíval na houby. Nebožka babička dala je do trouby. Nebožka bába bejvala ráda, když jí ten dědoušek drbával záda.
0: To já taky rád.
1: Počkej, to není celý. Nebožka babička chodila na švestky. Neboštík dědoušek vybíral z nich pecky. Nebožka bába bejvala ráda, když jí ten dědoušek dával z nich jádra.
2: To tedy byla skromná babička, když jí stačily pecky.
1: To teda byla.
3: To jo.
1: Taky si ten dědeček nemohl vynachválit.

0: No nazdar. To si měl ten dědeček co pochvalovat?
1: Co by ne? Ta babka byla někdy i užitečná.

0: svědek, nebo štík dědek, byl toho svědek.
1: Tahle byla opravdu užitečná a taťulda povídal, že některá babička má spolky s čertem.
2: Bábinko?
3: Neboj, pan Spejbl určitě nemyslel mne.
0: Kde pak? Já myslím...

0: nebo tuhle, sedí dědek na dubě, hladí babku po hubě. A ona ho po hřbetě, dobře je nám na světě.
1: No, no, Hurvájs, prosím tebe, kde jsi to vzal?
0: To je lidová básnička od Luhačovic. A tahle je z Hradecka.

0: Ja vám nešťastná, sténal dobrý Abraxas, když se malá čarodějnice vrátila a vypověděla mu, co jí potkalo. Za to mohu já a nikdo jiný, jen já ti radil, abys čarovala samé dobro, kdybych ti tak mohl pomoci.
1: S tím si asi musím poradit sama, řekla malá čarodějnice. Nevím ještě jak, ale vím, že se ke stromu přivázat nenechám.
0: Běžela do světnice a vytáhla ze zásuvky kouzelnickou knihu a začala v ní horlivě listovat.
2: Vezmeš mě sebou, prosil Abraxas. Dneska v noci bych tě nerad nechával samotnou.
1: Dobrá, řekla malá čarodějnice. Vezmu tě sebou, ale jen pod jednou podmínkou. Musíš teď držet zobák a nesmíš mě rušit.
0: Abraxas zmlkl. Malá čarodějnice se ponořila do kouzelnické knihy. Čas od času si něco zabručela a tak to šlo až do večera.
1: Už to mám. Teď poletíme na skalnatou horu.
0: Dole v údolí právě odbylo 11:30. Když odbylo 3/4, zvolala malá čarodějnice.
1: Tak a teď se jde na dříví
0: a pronesla zaklínadlo. Ze všech stran se najednou začalo slétat dříví a vršilo se na velikou hromadu.
2: Ho, zvolal Abraxas. Co to vidím? Nejsou to snad košťata?
1: Ovšem, kouzelná košťata velkých čarodějnic. Všecka jsem je přičarovala na skalnatou horu a podpálím je. Ta budou hořet. Teď ale potřebuji ještě papír.
0: Pak pronesla druhé zaklínadlo. Na nebi to zahučelo, zašumělo, jako by se sem k vrcholku hory slétala obrovská hejna netopírů. Byly to kouzelnické knihy velkých čarodějnic. To třetí zaklínadlo bylo ze všech nejlepší. Odčarovala totiž velkým čarodějnicím jejich umění. Ani jedna z nich už neuměla čarovat. A protože už taky neměli kouzelnické knihy, nemohli se tomu nikdy znovu naučit. V údolí odbíjela půlnoc.
1: Tak, spokojeně zvolala malá čarodějnice, a dáme se do toho. Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc.
0: A podpálila košťata a kouzelnické knihy. Byla to kouzelná hranice, že krásnější ani být nemůže. Plameny třaskaly a praskaly a šlehaly vysoko k nebi. Malá čarodějnice tančila sama s havranem Abraxasem kolem planoucí hranice až do rozbřesku. Byla teď jedinou dobrou čarodějnicí na světě, která uměla čarovat.
1: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc,
0: jásala malá čarodějnice, až se to rozléhalo po celé skalnaté hoře.
1: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc, je Filipo Jakubská.

0: byli dva nevlastní bratři. Starší Štěpán byl bohatý, protože zdědil po tátovi statek, za to mladší bratr neměl skoro nic. Ale protože nemohl nikam jít, zůstal u Štěpána za podomka. Jedl, co mu kdo dal, a že chodíval i v obnošených ženských šatech, všichni málem zapomněli, že se jmenuje Janek, a říkali mu prostě Barborko. Barborka byl však chlapec veselý a měl život tuze rád, a tak se proto oslovení ani nezlobil. Jednoho dne si zavolal Štěpán bratra k sobě a poručil mu.
1: Půjdeš do hustého lesa trávu sekat a neopovažuj se přijít před večerem.
0: Co to je za hloupý nápad jít na trávu do lesa, řekli byste si možná. Jenže Štěpán už byl takový. Vymýšlel pro svého nemilovaného bratra ty nejnemožnější úkoly, jen aby se ho zbavil, jen aby ho potrápil. Dobře také věděl, že se o zdejším lese vyprávějí podivné a strašidelné historky. A tak si asi myslel, že Barborku popadne nějaká příšera a na dosmrti bude od nepohodlného bratra pokoj. Barborka byl zvyklý poslouchat, a tak jen pokrčil rameny, popadl kosu, do kapsy schoval červené jablíčko ke svačině a vyrazil do lesa.

0: Ačkoliv byl krásný a teplý letní den, sotva Barborka vkročil do lesního houští, ovanul ho skoro mráz. Pod nohama křupaly větvičky, v dálce smutně a táhle zahoukala sova. Po nějaké trávě však ani památky.
1: No co? Na chviličku se posadím, odpočinu si a rozmyslím, co počít.
0: Jak si řekl, tak i udělal. Sedl si do temně zeleného mechu, ale když se chtěl opřít zády o mohutný strom, který tu rostl, něco se za ním propadlo. A jak se mládenec lekl, spadlo mu červené jablíčko do díry ve vykotlaném kmeni.
1: Pro pána, to jsem tomu dal. Teď budu bez svačiny a dost možná i bez večeře. Co se dá dělat? Budu muset sáhnout do té díry a jablko vytáhnout.
0: Jenže než to stačil udělat, vznesla se kolem divná mlha a zevnitř vykotlaného stromu vynořila se hlava podivného tvora. Zelené vlasy, tváře porostlé starým lišejníkem, zuby z černalé stářím, celý do pavučin zabalený.
2: Jak se opovažuješ rušit můj klid? A proč po mně házíš jablka?
0: Zaskuhrala ta příšera. Barborka se pochopitelně velice polekal, ale hned se sebral a řekl.
1: Omlouvám se, pane, neudělal jsem to schválně. Nešťastnou náhodou spadlo mi jablko do té díry a já ho chtěl vylovit.
0: Ten divný tvor se zatvářil o poznání příjemněji a řekl smířlivě.
2: No dobrá, věřím ti. Konec konců znám tě, Janku, a vím i, proč jsi přišel. Tvůj nadutý bratr tě poslal do lesa trávu sekat.
1: Ale vždyť on není tak zlý, pane.
2: I jen se ho nezastávej.
0: Zamračil se ten tvor.
2: Neboj se, ale tvé jablko ti podám. Chvíli počkej.
0: Pak střepatá hlava na okamžik zmizela a když se opět vynořila, podával lesní muž Barborkovi jablko, celé rubíny posázené, tak svítící, až se před očima dělaly mžitky.
1: Ale pane, to není moje jablko. Vždyť já měl docela obyčejné, červené. Tohle bych ani jíst nemohl.
0: Lesní mužík se zasmál a řekl.
2: Pravdu máš, Janku. To byla jenom zkouška. Jistě, že to není tvoje jablko. Vidím, že nejsi chamtivý a hloupý. Vrátím ti nyní to, co jsi doopravdy ztratil, a navíc přidám i rubínové. Jistě ti přijde k užitku. Ale k mému stromu už se nikdy nevracej. Nemám rád, když mě lidská čelátka zbytečně ruší.
0: Než stačil překvapený Barborka poděkovat, po lesním mužíkovi se země slehla. Zůstaly tu jen dvě jablka. Jedno červené a jedno rubínové.

0: S veselou se vrátil Barborka na statek a hned všem na potkání vyprávěl, co se mu přihodilo. Každý se tuze divil vzácnému daru, který chuďas dostal, ale protože byl Barborka oblíbený a každý ho měl ze srdce rád, všichni mu to přáli. O nenadálém bratrově štěstí se záhy dozvěděl i Štěpán. Okamžitě byl sama zvědavost a tak si dal Barborku k sobě zavolat a pravil.
1: Nařídil jsem ti, že se nesmíš do večera z lesa vrátit a ty sporušil můj příkaz. Odpustím ti to však, pokud mi ukážeš, co jsi dostal. Zaslechl jsem totiž zajímavé věci.
0: Dobrosrdečný Barborka bratrovi všechno popravdě vypověděl, i rubínové jablíčko mu ukázal. Štěpánovi zasvítili oči chamtivostí a hned se mu v hlavě vylíhl plán. Poslal Barborku pryč a pak, aby ho nikdo nespatřil, převlékl se za nuzáka do potrhaných šatů, hodil si přes rameno kosu a do kapsy schoval jiné červené jablíčko. Nikým neviděn a nepozorován, vyplížil se ze statku a rovnou čarou do hustého lesa. Vykotlaný strom našel celkem snadno, protože mu Barborka vše dopodrobna popsal. Vypadalo to tu tajemně a divně. Ale Štěpán se rozhodl, že vykoná, co si přece vzal, a tak na nic nedbal. Kosu zavěsil na nejbližší větev a červené jablíčko hodil do vykotlané díry. A hned začal bědovat a naříkat.
1: Ach, to je smůla, teď budu bez večeře.
0: Plakal na oko a čekal, co se stane. Netrvalo dlouho a z hlubin země vynořil se lesní muž, celý zahálený a pavučinami opletený. Štěpán se v první chvíli polekal, ale i hned se dal zase do pořádku, pamětliv svého prohnaného plánu.
2: Dneska se s lidskou žouželí dočista roztrhl pytel a ještě po mně neustále jablka hážou a pokoj mi nedají. Co tady pohledáváš?
0: Štěpán začal koktat jakousi historku o sekání trávy v lese, ale ten podivný tvor ho zastavil.
2: Zadrž, nechce se mi tvoje hloupé řeči poslouchat. Znám tě, Štěpáne, a také tobě přinesu jablko, jako Jankovi nedávno. Jen měj chviličku strpení.
0: Štěpán se nemálo divil, že ho mužík zná. Brzy mu lesní muž podával ztracené jablko. Ale ke Štěpánovu překvapení nebylo vůbec rubínové, ale to jeho, docela obyčejné červené.
2: No, vem si, co ti patří a jdi. Pěkně jdi, odkud jsi přišel.
1: Tohle není moje jablko.
0: Zmohl se konečně hamižný Štěpán na odpověď a ani trošku se přitom nezačervenal. Mužík pozvedl huňaté obočí a řekl.
2: Že není? To se tedy divím, ale budiš. Podívám se znova.
0: Když se pak opět vynořil, podával Štěpánovi jiné jablko. Rubíny posázené a tak blízkavé, až se před očima jiskřilo.
1: Ano, ano, to je moje jablko.
0: Zajásal Štěpán a hned po něm ruku natahoval.
2: Jak myslíš, Štěpáne? Je-li doopravdy tvoje, musíš si pro něj přijít až sem, za mnou.
0: Štěpánovi chtivost tak zatemnila mozek, že přestal myslet na možné nebezpečí a hrnul se vpřed, jen aby už po té drahocenosti sáhl. Jenže v tom šup a lup lesní muž ho stáhl naraz k sobě do díry. A Štěpán ani nestačil vykřiknout. Už po něm nezbyla ani památka. Brzy pak nastal večer a přišla noc a celý statek se začal schánět po svém hospodáři. Jenže marně. V domě nebyl, na poli také ne. Janek Barborka měl o bratra skutečný strach a proto vypravil několik lidí s pochodněmi i do hustého lesa, aby se po něm poohlédli. Ale ať hledali sebe lépe, všechno bylo marné. Když se pak ani druhého, ani třetího dne Štěpán neukázal, ba ani za týden se nevrátil, poznal Barborka, že se mu stalo něco zlého. Z dobrého srdce bratra oplakal, i když ostatní lidé ze statku si leda oddychli, že přišli o zlého pána. A aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, stal se Barborka hospodářem. Brzy se začal do normálních mužských šatů strojit, takže byl z Barborky opět Jankem. A všichni ho měli rádi, protože zůstal navždy stejně skromný a stejně laskavý, jako byl dříve. Rubínové jablko pak nechal vystavit každému na oči, aby kdo chtěl, mohl se pokochat pohledem na něj. Ale do hustého lesa, tam k tomu vykotlanému stromu, už jak živ nohou nevkročil. Splnil, co slíbil. Štěstí se totiž nemá pokoušet dvakrát.

jak červené střevíčky šly pro ženicha. Po cestičce v parku chodil sochař a přemýšlel, jakou by udělal sochu. Chtěl, aby to byla socha ze všech nejkrásnější, ale nevěděl, jak se nejkrásnější socha dělá. Nedíval se napravo, nalevo, díval se pořád jen na zem, jako by to tam mělo být napsáno. Na zemi nebylo napsáno nic, ale najednou uviděl červené střevíčky. V červených střevíčkách seděla dívka na lavičce. Sochař se zastavil, jako by se rozsvítila červená na křižovatce, a protože pořád svítila, sedl si na protější lavičku a díval se na dívku. Co koukáte? Řekla dívka. Jen tak, řekl sochař a maličko se usmál. Koukal, koukal, a než večer začaly lítat chrousti, byl už do dívky zakoukaný. Jak by taky nebyl, když se z trávy zvedaly vůně a měsíc kouzlil. Najednou věděl, že nejkrásnější socha je o lásce. A dívka zase najednou věděla, že sochař je jí ze všech chlapců nejmilejší. Já už musím jít, řekla dívka, ačkoliv jít nemusela. Ale dívky to tak říkávají. Přijdete zítra? Zeptal se sochař. To se uvidí, řekla dívka a šla domů. Ale škobrtla, protože se nedívala na cestu. Než došla domů, kotníky naběhl a noha jí moc bolela. Byl to Víron. Druhý den utíkala sochař do parku, jako se spěchá na nádraží. No to se ví, že dívka nepřišla, nemohla udělat ani krok, jak to bolelo, a červený střevíček by neobula. Sochař chodil do parku každý den a každý den byl o něco zamilovanější i smutnější. Neměl se s tím komu svěřit a začal se svěřovat kameni. Na trávníku v parku se kámen den za dnem měnil v sochu. Lidé chodili kolem a říkali, co je zase tohle? Z kamene vyrůstala dívka. A když jí dal sochař tvář, byla to tvář dívky z lavičky. A lidé říkali, je to nejspíš socha o lásce, když je tak krásná. Sochař chodil pořád do parku a byl pořád smutnější, ač udělal krásnou sochu, jak si přál. Sedával na lavičce a díval se do její kamenné tváře. Měsíc už nekouzlil a vůně vsákly do trávy, padalo listí, potom padal sníh a byly Vánoce. Dívka byla taky pořád smutnější, ačkoliv jí noha už dávno nebolela. Kde je asi můj milý? Vzdychla o štědrém večeru. Co já vím? Řekl červený střevíček. No jak to můžeme vědět? Přidal se ten druhý. Měla si dávat pozor na cestu. Podívej se, jak si mi okopla špičku. Ale dívka to asi neslyšela, vzala červený střevíc a řekla, ukaž mi střevíčku, jestli přijde. A hodila ho přes hlavu. Na takové zacházení nejsem zvědavý, řekl střevíc, když dopadl na podlahu a namířil si to ke dveřím. A neblázni, to je jen takový vánoční obyčej, volal za ním druhý střevíc. Holky nás házejí přes hlavu a když padnem špičkou ke dveřím, hned si myslí, že se do roka vdají. Ať si, se mnou nikdo házet nebude, trval na svém první střevíc a vyběhl ze dveří. Počkej, zavolal druhý střevíc a utíkal za ním do štědrovečerní noci. Tmavě modré nebe bylo vyšívané hvězdami. Mezi nimi stál měsíc a mráz cinkal porcelánovými zvonečky. Střevíce si vyšlabovali a na každém kroku vrznul sníh. Najednou jim ze stínu vystoupil do cesty strážník a řekl, kam jdete? Střevíce nevěděli, co povědět, a tak mlčeli. No ptám se, kam jdete? Strážník už uvažoval, jestli je má zavřít pro potulku, když mu pravý střevíc vyhrkl. Jdeme pro ženicha.
Strážník se zamračil a pomyslel si, nezavřu je pro potulku, zavřu je pro legraci z úředního činitele. Zavřu vás pro legraci, řekl. Červené střevíce se dali na útěk a utíkali, až doběhli do parku. V parku stála socha a přešlapovala z nohy na nohu, jak jí záblo. Pravý střevíce zastavil a povídal, hele, tady je mi to nějak povědomé. No mě taky, řekl levý střevíc, že je to ten park, co naše slečna škobrtla a okopla mi špičku. Než mohl pravý střevíc odpovědět, hnal se parkem strážník. Honem, vykřikl levý střevíc, musíme se schovat. No, kam se mohou ukryt červené střevíčky na bílém sněhu? Rozhlíželi se po skrýši bez rady a pomoci. Já vás schovám, ozvalo se za nimi. Byla to socha a rychle vklouzla do střevíčku. Strážník kolem přefrčel, jako by byl na vrtulku. Koho by taky napadlo, že socha nosí obuv. Ale když za chvíli přišel sochař, hned si toho všiml. Já vás znám, vy jste přece její červené střevíčky, nemohl věřit svým očím. My tě taky známe, řekli střevíčky, prosím vás, zaveďte mě k ní. To nemůžeme, sochu by zábry nohy. Už jste mě zahřáli, usmála se socha a vyzula se ze střevíčku. A štědrovečerní nocí ťapkali červené střevíčky a vedli dívce ženicha.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou ráno jsem seděl u břehu Neslivského potoka a díval se, jak medvědí kluci ničí schnilý dubový kmen. Pracovali tiše, drápy se pokoušeli dostat do prasklin a měkké třísky zuby vytrhávali. Matěj si urval starý choroš, Kuba vylizoval mravence a Vojta s pohupováním zkoušel lámat větve. Na hladinu temné tůňky spadl olšový list. Další přinesl neviditelný proud a mezi kameny se jich zachytilo několik. Tak už je to tady, napadlo mne, a rázem bylo po náladě. Když začínají padat listy olší, hlásí se podzim a vůbec nevadí, že všude kolem je ještě léto. A podzim znamená pro mne a médi loučení. Nějak moc rychle to kluci uteklo. Jdeme, jdeme, zavolal jsem na medvíďata a i když začínal krásný den, najednou se všechno nějak zamlžilo. Po známých cestách jsme se vraceli domů. Méďové se honili, zápasili a já musel často dlouho čekat, než je pranice přestali bavit a uráčili se jít dál. U starého pařezu se Kuba zastavil, udělal několik výpadů, dvakrát se převalil, začal hrabat a opět se válel. Co tam máš? Zavolal jsem na něho. Přes všechno sebeujišťování, že jsou to jen zvířata, jsem se po půl roce vzájemného soužití na ně díval spíš jako na děti. Když jsme byli sami, často jsem se přistihl, že si s nimi povídám a oni mluvili se mnou. Kdo nežil z medvědy, neuvěří, kolik toho takový medvěd umí sdělit. Kuba ke mně přiběhl, postavil se na zadní a zády se mi přitiskl k noze. V zápětí jsem ucítil bolest. Kuba měl kožich prolezlý vosami a přišel se mnou o ně rozdělit. Zřejmě ho šimrali v husté srsti a zamotávali se do ní. On sám žihadlo nedostal, za to já ano. A v následujících dnech i spousta dalších lidí, kteří nás na procházkách doprovázeli. Kuba a později i Vojta se uměl nenápadně přiblížit a vosy už sami zjistili, že na lidech si daleko snáze schladí žáhu. Dny rychle utíkaly. Porosty borůvčí už zase přestaly médi zajímat, protože chutné plody zmizely, zaschly i ostružiny a na stromech se začervenaly jeřabiny. Jednou ráno se ve stinném údolí objevila na trávě jinovatka a když méďové začali koulet očima a nervózně funět, šla jim od tlamiček pára.

0: S fotografováním zvěře jsem se na čas rozloučil, protože s medvědími kluky to prostě nešlo. A tak jsem fotografoval jenom medvědy. To slovo jenom zní trochu falešně, protože kolika fotografům by udělalo radost, kdyby si medvěda v přírodě mohli alespoň jednou vyfotografovat. Moji kluci už začínali vypadat jako velcí medvědi. Však také pořádně vyrostli. Vojta se dostal přes půl metráku, Kuba vážil o 15 kilo víc a Matěj už 80 kilo. Povahou to však stále byli malí medvídci, vděční za každou chvilku, kdy mohli cucat prsty, nohy i ruce každého, kdo jim to dovolil. Občas někoho v lese trochu postrašili, občas něco zlámali nebo roztrhali. Už začali projevovat opravdový zájem o úly a také o zaparkovaná auta, která stejně neměla na lesních cestách co dělat. Několikrát se vyváleli na starých snílých rybách a páchli pak tak silně, že se jeden druhého štítili. To obvykle zjistili, že se právě musí pomazlit a nedokázali pochopit, proč je od sebe tak bezcitně odháním. V polovině září jsme se vypravili na poslední velký výlet do brdských lesů. Začínala jeleň říje a to je čas, kdy žádný fotograf zvěře a přírody nezůstane doma. Přijeli jsme popoledni, abychom se trochu prošli po lese. Věděl jsem, že je nutné, aby se méďové pořádně unavili, než s nimi vylezu na posed. Na blátivých cestách jsme nacházeli plno stop jelení zvěře. Ty však medvědy nezajímaly jako houby, vyrůstající z mechu, trávy i jehličí všude kolem. Hříbky jako kamínky i hřiby s hlavami jako talíře, kozáci a křemenáče, suchohřiby, babky i bedly. Bylo jich tolik, že mnoho městských houbařů by si připadalo jako v ráji. Méďům chutnali klobouky, o nohy zájem neměli, brzy se naučili i mezi houbami vybírat. Nejraději měli pravé hřiby, pak křemenáče a suchohřiby. Bedly, růžovky ani ryzce nejedli. Největší zájem projevovali o ty houby, které jsem právě držel v ruce. I v přírodě se medvíďata učí od matky, co jíst a co dělat, a já byl pro ně stále mámou. Slunce už sestupovalo k západu, když jsme se zastavili na okraji rozlehlé paseky. Mezi dvěma hustými smrky stál vysoký posed, kterému myslivci říkají kazatelna. Ani jsem nemusel jít příkladem, méďové sami vylezli po žebříku nahoru. Nejprve prolezli všechna okna, podívali se ven a když zjistili, že si nenechám olizovat ruce a prsty, uraženě usnuli. Věděl jsem, že ta chvíle pohody nebude trvat dlouho. Vychutnával jsem klid odpočívající přírody. Bylo ticho, jen občas do kazatelny vletěla vosa, zabzučela a po chvilce hledání vylétla ven. Nad vysokou žloutnoucí trávou plula babí léta a z dálky šuměl neviditelný potok. První se probudil Kuba. Asi ho tlačili v břichu houby a tak si nenuceně ulevil. Taková hromádka od 70-kilového medvěda zabere v malém prostoru pěkný kus místa. Slezl jsem a utrhl listy 9 silu, abych je vyhodil. Když jsem se vracel po žebříku nahoru, jakoby začalo pršet. To Vojta se asi moc napil v potoce a teď nevydržel. Co pak mi asi připraví Matěj, napadlo mne, protože ten o sobě ještě nedal vědět. Z dálky se ozvalo nesmělé jelení zatroubení. Chvilku bylo ticho a z druhé strany údolí mu odpovědělo další. Medvědi se vrhli k oknům posedu a zkoumavě se na mne ohlíželi. Uá, zatroubil opět jelen poněkud blíž k nám. Chtěl jsem se podívat úzkým oknem, ale tam bylo obsazeno. Další troubení se ozvalo už docela blízko. Uá, odpověděl na ně Matěj a k němu se přidal i Kuba a Vojta. Uá. A ten večer bylo po říji. Za několik dnů jsem vyšel ráno i s kluky na poslední procházku. Byl pošmourný podzimní den A než jsme došli na kopec, dalo se do deště. Médium nasákly kožichy a mě stékaly proudy vody po obličeji, že jsem chvílemi ani neviděl. V místech, kudy jsme chodili nejčastěji, čekalo auto, aby medvídky odvezlo do nového domova. Nechtělo se jim. Ale nakonec se je s mojí pomocí podařilo naložit. Vracel jsem se lesní cestou zpátky a najednou jsem měl pocit, že to všechno byl jenom sen. Takový hezký sen o tom, jak jsem 8 měsíců dělal mámu třem medvědím klukům. Čekal jsem, že se probudím, ale v tom se v blátě přede mnou objevila hluboká stopa bosé nohy s rýhami od dlouhých drápů vpředu. V hustém dešti se pomalu zalévala zakalenou vodou. Tak přece jen jsem byl medvědí mámou, spíš ale macechou a ne moc dobrou. Skutečná medvědí máma by své děti nikdy tak snadno neopustila.
1: V poledne zabalili, pak šli na zastávku autobusu. Strýček Evald jí podal ruku. Ďáblové, opatrujte v autobuse tu nebožku, nabádal strýčky. Za 2 hodiny byli v Praze. Doma je čekala máma, babička i děda. Já vím, že máš naklepaný zadek, řekl na přivítanou děda, že ho máš modrej jako pavián. Nemám, zavrtěla hlavou Minka, ani trochu ne. A jakou máš zdravou barvu, chválila ji babička. To jsou tvářičky, to je vidět, že jsi lítala po stráních od rána do noci, že tě táta nemohl dostat ani do postele, že? Teď nastalo ticho. Všichni pohlédli jeden na druhého. No, ono to bylo obráceně, začal vysvětlovat táta. Minka byla v posteli celý týden. Ležela. Přivezla si angínu. Má holčičko zlatá, spustila babička naříkavě. První hory a takhle je máš zkažený. Mně bylo hned divné, že jsi tak bledá, že přijedeš z Krkonoš a nemáš žádnou barvu. Nic si z toho nedělej, konejšil Minku děda, až pojedeš na Přezrok, dostaneš třeba jen psotník. Já si z toho nic nedělám. To byly tak prýma hory. Sedělo u mě 5 báječných strýčků a vyprávěli mi, ale jakou psinu. Zatímco z ní stahovali čepici, kabát, svetry, šálu, košily a oteplovačky a navlékali ji do pyžama, vyprávěla Minka, jak strýček Arno létal nad Vrchlabím a nad dvorem Králové. A jak si strýček Roman operoval v Grónsku slepé střevo.
2: Spát šli až po půlnoci. Děda s babičkou domů a máma s tátou do ložnice. Minka už v postýlce byla. Pojď k nám na chvilku do pelíšku. A Minka dup, dup, dup a žuch a zavrtala se mezi ně do teplička. To je od těch kluků hezké, že se s tebou vystřídali, řekla máma tátovi. Jinak by sis ani nezajezdil, viď? Musím jim to nějak vynahradit, přemýšlel táta. Víš co? Posadila se máma. Já upeču krůtu a domácí dort, ať to stojí, co to stojí a všechny je pozveme a uděláme den díků vzdání. Ano, jásala Minka. A kdy? Ptal se věcně táta. V sobotu. Minka napíše každému pozvání.
1: Minka se dala do psaní hned ráno. Každému strýčkovi napsala totéž, aby někdo nedostal hezčí dopis než ten druhý.
2: Milý strýčku, ještě jednou ti děkuji, že ses mi věnoval, když jsem stonala na horách. Ráda bych ti však poděkovala ještě líp. Proto tě zvu na sobotu 17. tohoto měsíce na 1 hodinu napečenou krůtu. Setkáš se u nás i s ostatními strýčky. Doufám, že ti ta krůta vynahradí ten den na horách. Budeš k ní mít i dort. Od babičky pak nakládané houby a meruňkový kompot. To prý je vzácnost, povídala babička. Všechno to bude pro tebe úplně zadarmo. Tak se na tebe těším a táta s mámou taky, tvá Minka.
1: Ve čtvrtek přinesla máma krůtu tak velkou, že se jim nechtěla vejít do chladničky. Večer zazvonil telefon. Ahoj, Hanuši, zahalekal táta do sluchátka. Honzo, Já děkuju mince za pozvání, ale já v sobotu nemůžu. Sténalo to na druhém konci drátu. Já ti dostal takové horečky, že mě...

0: Zrovna chtěl sám telefonovat. Nemůže přijít, má angínu. A strýček Aleš a Roman zrovna tak. Všech pět báječných strýčků leželo s angínou.
1: Babička byla z toho celá pryč. Tak hodní lidé, takoví sportovci a nakazí se od naší Minky angínou, říkala v sobotu, když přišla s dědou. Takový obětaví, tak Mince posloužili. No, teď jim víme krůtu. A to dostanou chudáci jenom nemocenskou a neplný plat. No, jaký pak chudáci, olizoval se děda. Prodloužili si dovolenou a pořádně si odpočinou. No, že jim jíme krůtu, čert nikdy nespí. Kdo ví, jestli to nebude pro někoho z nich lepší? Kdo ví, jestli by někomu z nich nešla na žlučník? Podívej se na mě. Nebýt jejich angíny, měl bych teď k obědu sekané potrubí. Pak se rozhlédl a zeptal se, proč tu s námi vlastně nesedí Honza?
2: Táta si šel lehnout, odpověděla Minka. A máma k tomu dodala, začalo ho nějak bolet v krku.

0: Jednou Křemílek a Vochomůrka seděli v trávě a přiletěl k ním komár, takový tenký panáček. Lítá sem a lítá tam, až od toho těm dvěma píská v uších. Nakonec povídá: to je muzika, co?
1: Taková tenká, taková komáří,
0: řekli Křemílek a Vochomůrka.
1: Když se vám má muzika nelíbí, tak to já vás píchnu,
0: křikl komár a roztočil se jim kolem uší.
1: Dej si na nás pozor,
0: povídá Křemílek a zahrozil na komára prstem. Komár mu sedl rovnou na prst a už si chystá sosák. Vochomůrka smekl čepičku a komára do ní chytil. Komár byl pod čepičkou, ale nakonec Vochomůrka povídá:
1: přece nemůžu pořád chodit bez čepičky.
0: Tak komára pustili a znovu si sedli do trávy. Najednou někdo křikne:
1: cíprsk, achich, achich.

0: pasice běží ohnivý mužík a na každém kroku cíprsk, achich, achich. Rojí se to od něho jiskrami, že už málem chytá tráva.
1: Co to vyvádíš?
0: Křikl křemílek. Ohnivý mužík se zastavil, patou si vyryl do země důlek, aby nepodpálil, a skrčil se do něho.
1: Co bych vyváděl? Stůňu. Dostal jsem škrtavku. Tak proč si nelehneš, když stůňáš?
0: Povídá vochomůrka. Ohnivý mužík vzdychl, až se udělalo trochu kouře.
1: Proti škrtavce nic nepomáhá. To je ale divná nemoc,
0: povídá vochomůrka.
1: Tak co vlastně proti ní pomáhá?
0: Ohnivý mužík polikal jiskřičky.
1: To by se museli přivést 4 velké kameny a musela by se z nich udělat taková komůrka. A já bych si do ní vlezl a vyškrtal bych se 60krát a byl by ode mě pokoj.
0: Křemílek s vochomůrkou se rovnou rozběhli do chaloupky pro vozík. Křemílek táhl u oje a vochomůrka strkal vzadu. Tak dojeli k hromadě kamenů.
1: Tyhle 4 jsou největší,
0: povídá křemílek.
1: O jo, jenže kdo je unese, na to se musí chytře,
0: řekl vochomůrka.
1: Ale jak?
0: Povídá křemílek. Chvíli tedy kameny obcházeli, až křemílek řekl.
1: Asi je budeme muset docela obyčejně naložit.
0: V proutkách si nalámali sochory, každý snědl borůvku pro větší sílu a dali se do toho. Pot se z nich jenom lil, až měli klusko pod patami. Když kameny naložili, zapřáhli se k oji a jeli. Cesta byla z kopečka a vozík jim div nevběhl na paty. Po rovině jeli pomaloučku a křemílek byl samá starost.
1: Jen aby se nám ohnivý mužík zatím od škrtání neustonal.
0: Pak přijeli pod kopec, táhli, až ve vozíku praštělo. Vozíku se ale nechce nahoru ani oloukoť. Založili kola klínem, pustili oj a vochomůrka povídá.
1: Chudák ohniváček, nikdo mu nepomůže, uškrtá se na amen.
0: V tom se tam nese komár. Rozhlídl se, nabrousil si sosák do tenka a začal si zpívat tenkou písničku.
2: Pich, pich, pich, pich, ať si sudý nebo lichý.
0: Křemílek s vochomůrkou popadli za voj a vyjeli s vozíkem do kopce tak prudce, že nahoře nebyl k zastavení. Nakonec postavili ze 4 velkých kamenů komoru, ohnivý mužík si do ní vlezl a škrtal do 60. Když vyšel z komory, byl spokojený a mírný do růžova.
2: Tak vám, křemílku s vochomůrkou, děkuju.
0: Líbezně se rozškrtl a bylo to jako roj svatojánků. Potom odešel do skal, kde ohnivý mužíci bydlí, aby zbytečně něco nepodpálili.

Byli jednou jedny poštolky, jedny ještěrky, jedny světlušky a jedny beberky a na jaře měli schůzku. Na prázdniny odjedeme na Jitřenku, řekl jim Radim. Je tam hřiště, koupaliště, televize, rozhlas, magnetofon, filmový projektor a výborné kuchařky. Do kina je to 2 stanic autobusem a kolem jsou lesy, louky a hory. Budeme dělat nádherné výlety do okolí. Poštolky chvíli mlčeli, světlušky chvíli mlčeli a veverky jak by smet. Ozvali se však ještěrky. My ale nechceme na Jitřenku. Tam jezdíme rok co rok. Už jsme tam byli několikrát. Chtěli bychom někam jinam, připojili se světlušky. Ale nechtěli bychom ani na chatu, ani do hotelu, ani do ozdravovny. Chtěli bychom letos na oprodický tábor, chtěli bychom spát pod stany, ale pod stany, které si postavíme sami, dali se slyšet veverky. A chtěli bychom, aby ten tábor nebyl v žádné vesnici anebo ve městě, ale v lese, aby to k němu bylo daleko a aby se k němu nemohlo autem, korunovali celou rozpravu poštolky. Poštolky, ještěrky, světlušky a veverky byly oddílové družiny. Družiny zájmového oddílu mladých turistů. Vaši tátové a mámy na mě vyletí jako sršni, až uslyší o stanech. A i kdyby vás na stanový tábor pustili, zardousí mě, jestli tam někdo z vás dostane angínu. A že ji tam někdo dostane hned první týden, to se s vámi mohu vsadit. Tak se vsadíme, vyletěli poštolky, ještěrky, světlušky i veverky a začali mlít pantem. Kdyby si místo toho čichli do vzduchu, všimli by si, že se klubovnou začala vznášet vůně připáleného kotlíku. Ale byl tam takový halas a takový hluk, že ta vůně neklepla přes nos nikoho, ani Radima ne.

0: Opravdu, byli to malí cvrčkové, kterých bývá v létě pod kameny až hrůza a báli se chuděrky malé, proto tak křičeli to své mamí. Teď byste je měl, strejdo, aspoň trošku rozveselit, spustili na pytlíka broučci, ať to aspoň nějak napravíte. Byla to pravda, je-li pytlík jenom trochu dobrák, tak opravdu pro cvrčky něco udělá. Tak jo, vzdychl pytlík za chvíli, proč ne, to já rád. Chcete, dětičky, já vám budu dělat koníčka, nabídl se, hned klekl a vzal dva cvrčíčky na záda, chodil s nimi jako kůň, hop, hop, říkal cvrčíčkům do taktu, hop, hop, chodil mezi kamínky, až cvrčíčci z radosti tleskali rukama. Ale najednou se pytlík zarazil. Caparti, víte co? Já mám nápad. Uděláme to jako v cirkuse. Celé představení. Postavil cvrčky do řady za sebou a teď začal běhat do kolečka jako cirkusový kůň. Jeden cvrček se rozběhl a vyskočil mu na záda. Postavil se, za chvíli za něj skočil druhý, pak za něj třetí jako krasojezdci v cirkuse, za něj čtvrtý a teď začali shromáždění brouci tleskat. Malá broučata začala hrát na slámky jako cirkusová hudba, jedna můra do toho začala dělat šaška a za chvíli uháněl pytlík už se všemi 8 cvrčky na zádech. Nadšení neznalo mezí. Tu si dokonce někdo mezi nimi vzpomněl, že v pořádném cirkuse by měli být také sloni. Tak začal křičet, my chceme slony, my chceme slony. A ostatní obecenstvo spustilo za ním, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony. Jo, ještě vám budu dělat slona, řekl pytlík, zastavil se a sešoupil cvrčky na zem. Udělám ale něco jiného. Svezu malé cvrčky na vozíčku, prohlásil slavnostně a vytáhl pánbu ví odkud malý vozíček se 4 koly. Zvolali všichni s údivem, protože jak tu byli, nikdo nic podobného neviděl. Tu se však malí cvrčci rozplakali. My do toho nepůjdeme. My se bojíme. A už zase brečeli na celé kolo a volali mami, mami. Neplačte, dětičky, to je přece legrace. Pytlík vám ukáže, jak se na tom jezdí. No? Kdo chce tahat? Přihlásila se jedna velká bzučivá moucha, že chce tahat. Jedeš ty, opice? Ty bys tomu dala. Lítala bys s tím jako blázen, vyhodil jí pytlík. Já potřebuji nějaké hodně malé koně.
1: Prosím, tak my bychom třeba tahali.
0: Ozval se kdosi tenkým hláskem. Všichni se rozhlíželi udiveně, kdo to může být, až se najednou pod jejich nohama vymotali dva malincí broučci se žlutými krovkami. Sotva je bylo vidět, nebyly větší než blechy a že by tedy tahali. Tak bonbon, mrňouskové, jásal pytlík, s vámi to bude prima. Vy aspoň daleko neutečete. Tak, cvrčci, podívejte se, jak se to vozí. Jdu to nic není, nebojte se. A vlezl do vozíčku. Sotva se tam vešel. Malí broučci na sebe mrkli a zapřáhali se.
1: Tak napřed hodně pomalu.
0: Neptejte se, hloupě trpaslíci. Jako byste dovedli také běhat rychle, vy kratinožkové. Budete rádi, když poběžíte rychleji než šnek? Tak, alou!
1: Broučci na sebe znovu mrkli a teď zapištěli a rozjel se vozík s pytlíkem jako bouře.
0: Vyletěl dopředu jako blesk. Pomoc! Křičel pytlík a držel se, aby nesletěl. Spřežení se řítilo šílenou rychlostí, že nebylo možno ani počítat kilometry, jinak by z toho byl světový rekord.
1: Docela samozřejmě, vždyť ti malí broučci to byli dřepčíci, skákači, nejrychlejší skokani broučího světa a letěli jako divocí. Na jedné cestě, kde byla zakázána rychlá jízda, si chtěli strážníci zapsat jejich číslo. Štěstí, že žádné neměli. A štěstí vůbec, že zmizeli. Protože tím řevem, který brouci kolem cirkusu stropili, se zase probudil potemník a chtěl pytlíka hrozným způsobem strestat.

0: Egon je největší kamarád. Pan Vavřinec nikdy Hihlíkova dědu neviděl a jeho návštěva by mu rozhodně udělala radost. Ale jednu radost mu už dneska udělali jeho žáci. Luboš, Michal a Prokop zahráli na té školní akademii moc dobře a pochvalu od ředitele hudebky dostal i jejich učitel. Mohl se tedy spokojeně vrátit domů, kdyby nemyslel na Jihlíka a na to, že bar Kilimandžáro rozhodně není místo, kde by se měl slušný lichožrout zdržovat. A tak se tam pozdě večer vypravil, bez trumpety, tentokrát jenom jako host. V okolních ulicích bylo prázdno, žádné auto tu nestálo. Proti Kilimandžáru se tyčil vysoký jeřáb a na vratech byla cedule zavřeno. Přesto se dovnitř dostala parta pankáčů. Hráli trochu falešně a hodně nahlas. Pan Vavřinec si dal pivo na vysoké stoličce u barového pultu. Odtud byl nejlepší rozhled po sále. Po svých zkušenostech měl už na lichožrouty nos. Objížděl očima všechny skuliny a temné kouty, kde by se mohly objevit. Dneska tu ale nebyli. Kudla Dederon jim ponocování zakázal, protože zítra je čeká velká akce s názvem Výkupné. Najednou ucítil, jak ho někdo tahá za nohu. Byl to Hihlík. Choval se nezvykle obezřetně a tajemně. Naznačil Egonovi, že ho má následovat a rychle se prosmíkl do chodby za šatnou. Odtud vedli polorozpadlé schody do suterénu. Hihlík hopsal před ním. Celou dobu mlčel. Teď vklouzl do otevřených železných dveří. Egon pokrčil rameny a vešel za ním. Až tady Hihlík promluvil. Egone, ty jsi můj největší kamarád.
1: Proč tak najednou?
0: Zeptal se pan Vavřinec poněkud zatrpkle. Protože kamarádovi se nemusí nic vysvětlovat. Hihlík ukázal na dva obrovské igelitové pytle v rohu místnosti. Tyhle pytle, prosím tě, rychle popadni a zmiz, nebo to se mnou špatně dopadne, řekl. A Hihlíkův největší kamarád pytle popadl a zmizel. Měl takový neurčitý pocit, že ho někdo z úkrytu pozoruje, ale třeba se mýlil. V jedné uličce za Kilimandžárem se podíval, co to vlastně nese. Panešky, mám, zvolal jako pan Liku. Už se těšil na Číňanův rozesmátý obličej, až mu zachráněný lup ráno přinese. O Hihlíka se nebál. Všiml si, že našel svůj amulet. Třeba, že sám na žádné amulety nevěřil, řekl si, že nějaký mít není zas tak špatné. Když člověk nebo lichožrout může věřit sám sobě, proč by si nedopřál i víru v nějaké to kouzlo? Že ano?
2: Král měl tři syny, zavolal však pouze dva, neboť třetího syna Honzu nebral vážně. Víte, je zajímavé, že Honzové velmi často nejsou bráni vážně. Ačkoliv, jak se ukáže i v této pohádce, nakonec si úctu vynutí. Tedy, když ti dva synové přišli, pravil král, když jsem byl mlád, zapomněl jsem v malé hospůdce v daleké zemi klobouček. Měl jsem za kloboučkem sojčí pérko. Nemohl jsem se tenkrát vrátit, musel jsem spěchat, podívat se, co bylo za lesem, co bylo za horou, která byla za lesem, co bylo za mořem, které bylo za horou, a co bylo za pouští, která byla za mořem. Dnes už vím, co leží za všemi moři, za všemi horami a lesy. A je mi smutno z vědění. Vzdechl a utřel si vlažnou slzu. Kdybych měl klobouček se součím pérem, snad bych zapomněl. A snad bych se stal znovu zvědavým. Je mi smutno bez kloboučku. A utřel si druhou slzu, skoro studenou. Je mi smutno bez pérka veselého. Jinými slovy, synové moji, vyměním korunu královskou za klobouček s pérem sojčím. Kdo z vás mě přinese klobouček, ten bude nosit mou korunu a bude králem. Od této chvíle události se rychle vyvíjely. První syn, Rychloslav, si dal zkonstruovat 24 válec s kompresorem značky Bugaserati Monopost. Vyrazil za kloboučkem, jako když ho vystřelí. Druhý syn, Siloslav, si sám zkonstruoval buldouzer na pásech, kombinovaný s bagrem. Výjížděl pomalu, ale jistě a za strašlivého rachotu. Král mu mával z okna na rozloučenou. Z druhého okna Honza, i když mu bylo líto, že ho otec přehlíží a nepožádá ho, aby mu rovněž posloužil. Čas plynul od Rychlomila a Siloslava ani zprávička. Honza chodil na nádraží a nosil pasažérům kufry, aby tatínek nevěděl. Někdy cídil boty nebo učil hloupé spolužáky, až si ušetřil 1500 korun. To bylo zrovna v čase, kdy došly zprávy od obou jeho bratří. A nebyly to zprávy nejlepší. Pokud silnice byly z asfaltu nebo z betonu, Rychlomil na svém Bugaserati se jimi mihnul a byl pryč. Ale přišly i cesty špatné, plné rigolů a prohlubní, výmolů a bláta. Bugaserati se roztřásl, zahřál, zavařil. Rychlomil nepolevil. Tak polevila kliková hřídel a ojnice. V noci na horách mrzlo a prask blok. Siloslav na svém Bullbagger speciál jel pomalu, ale jistě. Rigoli mu nevadili, balvany nepřekážely, naopak odstraňoval překážky hravě. Až dojel k močálům. Silnice náhle zahnula a vedla přes rašelinu. Siloslav si pozdě uvědomil, že jeho Bullbagger speciál je příliš těžký. Rašelina se rozhoupala, silnice prohnula jako pentle, až bluň... Bullbagger speciál se propadl, Silomil doplaval ke břehu a šel pěšky domů. Král zesmutněl. Honza neřekl ani slovo, vyzvedl si 1500 a koupil si mopeda. A že pojede tatínkovi pro klobouček. Starý král ho nechtěl pustit. Ale když kluk nedal pokoje a když pak udělal zkoušku, tak se král dal přesvědčit a dal mu na benzín a ať prej teda jede. A Honza jel. Jel po betonkách, jel po asfaltkách, jel po cestách plných rigolů, býmolů i bláta, ale jel výborně. Vyhnul se všemu, no jako na kole, a přišla silnice přes rašelinu. A zase jel Honza na mopedu výborně. A když přišla řeka bez mostu, vzal Honza moped na ramena a přebrodil. Zkrátil si cestu, protože na mopedu mohl jet po pěšinkách, po stezičkách, přes louku, lesem. Měl čas zastavit se u říčky na koupání, ryby si nachytal a pak našlápl a pataputy, pataputy, pataputy uháněl dál a dál tatínkovi pro klobouček mládí. Tak dojel až do daleké země a ptal se po hospůdce. Ukázali mu ji dalekohledem. Až nahoře pod ledovcem u modrého mořského oka seděla. Tam prý bude muset pěšky, tvrdili znalci. Ani nápad. Vzduchem chlazený moped, kterému jsem tam na tom nejpříkřejším svahu Honza pomohl tím, že trošku přitlačil na pedál, ten ho dovez až k hospůdce u zapomenutého mládí. Visel tam, zapomenutý klobouček s pérkem sojčím, visel na věšáčku u okna, ze kterého bylo vidět do celého světa. Vedoucí se ještě pamatoval na pana krále, tenkrát mladého prince. Ano, ano, to je jeho klobouček, ten tu zapomněl správně. Ale když prý ho vrátí ten klobouček, jak pak se potom hospůdka bude jmenovat? No, uvráceného mládí, pravil Honza. No, to je přece jméno pro rekreační podnik ještě lákavější, nebo ne? Aha, a že mě to nenapadlo, pravil vedoucí. Mohl jsem ten klobouček nosit. Tolik se mi líbil. Zastrčil vedle sojčího pérka alpskou protěž a s pěkným poručením poslal klobouček po Honzovi panu králi. Král zajásal. Dal korunu Honzovi a narazil si klobouček se sojčím pérkem. Letěl k oknu, vyložil se na náměstí a volal po lidech: Ej, kuchu, vy máte novýho krále a já mám za kloboučkem pérko sojčí, ej, kuchu. No a pak uháněl k Honzovi, potřás mu rukou a povídá: Tak, kluku zlatá, dělej krále pěkně a spravedlivě, dělej, co umíš, a já jdu. A šel. A šel, a šel, pomalu, ale vesele. S lidmi se zastavil a popovídal, tu se divil, támhle poradil a sem tam i za pěknou ženskou se ohlédl. Honza od něj čas od času dostával pohlednice z Benátek, z Antwerp, ze Špičáku, od Černého moře a na nich bylo rukou královou: Honzíku, neboj, však já se vrátím. Honza si zatím koupil silnější motocykl, 250. Pak 500 a pak motocykl sluneční paprsek, čtyřválec, čtyřstakt. No, to se ví, že na něm vyhrál všechny závody. Všechny možné přílby, železnou, mosaznou, stříbrnou, zlatou a ploché dráhy a kulaté dráhy a šišaté dráhy. A když už nemohl nic na motocyklu vyhrát, tak přesedlal na automobily. Vyhrál Rally Monte Carlo na 603. Vyhrál Targa Florio ve všech kategoriích, počínajíc pomocným motorkem z výkov a končena Ferrari Testa Rossa Sport. Byl první v Sebringu na Alfa Romeo Giulietta. Ujel nejrychlejší kolo v Indianapolisu na voze trpaslík. Zvítězil na Nürburgringu na voze Porsche a na brněnském okruhu na Fiatu s motorem uprostřed, zatímco v Monze na Tatra Monopost s motorem vzadu a pak v Aspern na Mercedesu s motorem vzadu i vpředu a na závodu Jíloviště z Braslav vůbec bez motoru. Stal se absolutním mistrem světa všech závodů a všech kategorií. Jezdil rychle, jezdil ještě rychleji, ale čas ho všude dohonil, stárnul. Až jednou jel závod do kopce zvaný Ecce Homo. To je taková strmá silnice tamhle, plná zatáček. Je to někde u Slezska nebo snad ve Slezsku. Já nevím přesně. A vedl tenkrát hned od startu. A jak tak jede jistý vítězstvím, no tak přemýšlí. A napadne ho, že je to divné jméno, ne? Pro silniční závod Ecce Homo. A není to vůbec latinsky? No všemže. No taky, že jo. No to přece znamená ejhle člověk. A najednou dal nohu z plynu, zpomalil a zastavil. Frnk, frnk, frnk. To se míhali kolem něho závodní vozy, které ještě před malou chvilkou měl všecky daleko za sebou. A už tu byli mechanici z jeho depo. A co prý se to děje? Něco se stalo? Co mají zmontovat? On ani neposlouchal, díval se na ně chvíli, neodpověděl a pak vystoupil a šel. Šel loukama, šel lesíčkama, šel domů a šel pěšky. A celou dobu přemýšlel, jak vlastně vypadal můj tatínek a jak vypadají lidi, jak vypadá svět. Tolik let jsem jezdil závratnou rychlostí, že svět byl pro mě čmouha. čmouha, která letěla kolem mě. Krajina čmouha a člověk tečka v dálce, která se rychle přibližovala a uskočila před mým strojem. Safra, to jsem ten život rychle projel a šel domů. Hned jak ho uvítali, ptal se po tatínkovi. Haha, čekal na vás, pane králi, čekal. Až jednou odpoledne támhle pod tou hruškou usnul a už jsme ho neprobudili. Poslali jsme vám telegram, ale nemohli vám ho doručit. Vy jste jezdil tak rychle, že žádný počťák vás nikdy nemohl dohonit. Ale něco vám odkázal. Leží to v ložnici na vaší posteli. Byla to krabice od cukru a v ní klobouček se sojčím pérkem, vytržený list z notesu a na něm královou rukou: Honzíku, ejchuchu, tvůj táta. Nasadil si klobouček a zavřel oči. A najednou viděl tátu, jako by stál před ním. A najednou ucítil krém na boty, jako by zrovna teď na nádraží boty čistil. A najednou slyšel jasně pataputu, pataputu, pataputu svého prvního mopedu. Otevřel oči a vyšel ze zámku. To bylo najednou krásy, sedmikráska tadyhle, chrpa a heleho brabenec. To je věcí. To je krásy a podivností, záhad a dokonalosti. A všechno má smysl, rytmus a hrdost skromnosti. Ej, chuchu! A došel pod vrcholky hor k modrému mořskému oku až do hospůdky uvráceného mládí. A dal si jednu plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji krásná dívka. Dal si druhou plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji překrásná dívka. Dal si třetí plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji dívka bohyně s milým úsměvem. Poručil si čtvrtou, ale mladá, rozumná dívka mu to rozmluvila. No tak se s ní oženil, odvedli domů a měli spolu tři syny. A poručili dvornímu kloboučníkovi, aby pro ně udělal tři kloboučky s pérkem sojčím. No, a to je konec.
3: Ukradené potěšení. Jednou seděli Čmelda s Brundou na vysoké kopretině jako na rozhledně a divili se, co se to jenom děje. Nejdřív kolem tryskem uháněl zelený koníček, hned za ním stonožka. A v zápětí se myhlo v trávě několik zděšených brouků a jeden červík na otázku, co se stalo, vůbec neodpověděl, ale rovnou se zavrtal hluboko do země. Muselo se přihodit něco hrozného, pomyslili si čmeláci, když v tom přiběhl kvapník.

0: chvíli klid. Já tam dávno už měl být. Ne, ne, ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Co se děje, kvapníku? Ptali se Čmelda s Brundou. Utečte, všichni pryč, volal. My taky? A proč? Chtěli vědět Čmeláci. Protože je zuřivá, vykřikl kvapník. Já chvátám, chvátám, chvátám, chvátejte taky, utíkejte, utíkejte, zachraňte se. A byl pryč. Někdo zuří a je nebezpečný, usoudili Čmeláci. Ale kdo?
2: Já.
1: Ozvalo se přímo nad nimi. Vedle kopretiny stanuly velikánské nohy a rovnou na Čmeláky mířil ostrý zobák a hledělo rozhněvané oko.
2: Okamžitě slezte na zem, abych vás mohla líp sezobnout. Ta, ta, ta, ta, ta, řekla slepice.
1: Čmeláčci se strachy tak roztřásli, že neslezli, ale spadli rovnou slepici k nohám. Jen to žuchlo.
2: Říkala jsem, slezte a nespadněte.
1: Kvokala mrzutě ta slepice.
2: Natlučené padavky nemám ráda. A stejně mi nic nechutná, protože jsem smutná.
1: Vzdychala. A proč jsi zuřivá a zároveň smutná? Odvážil se zeptat Čmelda.
2: Protože mě někdo ukradl mé nejkrásnější vajíčko. Mé jediné potěšení.
1: Plakala slepice. Tohle bylo doopravdy k pláči. A co bys řekla tomu, kdybychom ti vajíčko pomohli najít? Napadlo Brundu.
2: Abych potom přestala být zuřivá a smutná. Dala bych se s radostí do tance.
1: Řekla slepice a začala se dokonce malinko usmívat.
2: Abyste věděli, to moje vajíčko bylo na obou koncích tak krásně šišaté. A bylo celé bílé. A uvnitř...
1: Slepice se zarazila a už zasměla v očích slzy. No tak, jenom hezky a s úsměvem, povzbuzoval jí Čmelda.
2: Uvnitř bylo žluté kurátko, ko.
1: Špitla slepice. Čmelda s Brundou vyskočili. No to si nemohla říct rovnou, co kdyby se to tvoje pískle najednou vyklubalo, co by si samo ve světě počalo. No honem, jdeme.

Všichni se divili, jakou si čmeláci našli kamarádku. Ale slepice se na všechny strany přátelsky usmívala a do kolečka opakovala. Neutíkejte přede mnou, nebojte se mě, já už nikoho nesezobnu, na mou duši. Jenomže o tom nejdůležitějším, o ztraceném vajíčku, nikdo nevěděl. Přiběhl kvapník se zprávou, že viděl ne jedno, ale celý košík vajec a že patřil Pučmeloudovi. Hned se k němu vypravili. Už z dálky slyšeli, jak si zpívá.

0: Zmiatali malowani lipę, a spodzili ślepice, si ślese, si ślese, jini.
1: Jak Pučmeloud zahlédl čmeláky a slepici, schoval košík za zády.
0: Jděte pryč, kšíc, kšíc,
1: odháněl je.
0: No tak, nezastavujte se, pokračujte, zbohem.
1: Hele, Pučmeloude, co máš v tom košíku? Chtěli vědět Čmelda s Brumdou. Malovaná vejce? Kde jsi je vzal? A slepice se přidala. Pa, pa, pa, to jsem tě také chtěla zeptat. Pa, kdo snáší taková žertovná pa, pa, pa, vajíčka? To musí být někdo moc veselý. Pa, pa, pa, pa.
0: Snáším je já, odpověděl rychle Pučmeloud. Já sám snáším je a hned zase sbírám tady do košíku. Tak nás chledalo.
1: Ale čmeláci se nenechali odbít. Ukaž nám je, Pučmeloude, co když mezi barevnými vajíčky bude také nějaké čistě bílé?
0: Ale kde pak,
1: breptal Pučmeloud,
0: kde pak byste našli bílé?
1: A pak se ze samého rozčílení podřekl.
0: Každé jsem si obarvil.
1: A v tom se také jedno omalované vajíčko v košíku zavrtělo, skořápka praskla a na svět vyskočilo kuřátko. Jenže nebylo žluté, ale strakaté. Slepice rozpřáhla křídla. Tví, moje kuřátko, papa, pojď ke mně, pojď. Ale kdo tě takhle zmaloval? Přece Pučmeloud. Usmívali se čmeláci. Vzal ti bílé vajíčko a omaloval ho i s kuřátkem. Počkej ty, Pučmeloude, hrozila slepice. A ještě chytím se zobnutě jako malinu. A tak měla slepice kuřátko, které bylo strakaté jako papoušek. A to kuřátko mělo dva nejlepší kamarády, Čmeldu a Brumdu. Ale Pučmeloudovi slepice ten kousek s malovaným vajíčkem nikdy neodpustila. A jak mohla, tak ho pěkně prohnala.

Šťastná rodinka. Největší zelený list má tady u nás v Dánsku, jak jinak, lopuch. Když si ho dáš před bříško, máš ho jako úplnou zástěrku a když si ho položíš na hlavičku, ochrání tě před deštěm skoro tak dokonale, jako deštník. Tak je strašně veliký. A lopuch neroste nikdy o samotě. Kde pak, kde roste jeden, roste jich spousta, je to krása. A celá tahle krása, to je papáníčko pro šneky. Takoví ti velcí bílí šneci, to si z nich lepší lidi za starých časů dávali dělat frikase, pak ho jedli a libovali si ňam ňam, to je dobrota, protože jim to ohromně chutnalo. Tak ti se lopuchovými listy živili a proto lidi taky lopuchy seli. Tak, a teď byl jednou jeden zámek, šneky tam už nejedli, šneci tam dočista vymřeli, ale lopuchy nevymřeli. Rostly a rostly po cestičkách a záhonech, už si s nimi nebyli s to poradit, byl to úplný lopuchový les. Sem a tam byla ještě nějaká ta jabloň nebo švestka, ale jinak už by nikdo nepoznal, že to je zahrada. Všude jen samé lopuchy. A tam někde mezi nimi žili dva poslední, docela stařičcí šneci. Sami ani nevěděli, jak staří vlastně jsou, ale dobře si pamatovali, že jich bývalo mnohem víc, že pocházejí z cizokrajné rodiny a že tenhle les vyrostl právě kvůli nim a jejich blízkým. V životě z něho nevylezli, ale věděli, že ve světě ještě něco je. Že se to jmenuje zámek a tam, že takové, jako oni uvaří, pak je položí na stříbrnou mísu. A co se pak děje dál, to už nevěděli. A jaké to je být uvařen a ležet na stříbrné míse, to si nedovedli představit. Jen věděli, že to má být krásné a náramně vznešené. Vyptávali se chrousta, ropuchy a žížali, ale ani jeden nic nevěděl. Ani jeden totiž v životě nebyl uvařený a neležel na stříbrné míse. Staří bílí šneci byli nejvznešenější na světě, to jim bylo jasné. Les vyrostl jen kvůli nim a zámek stál jen proto, aby je tam mohli uvařit a položit na stříbrnou mísu. Žili si šťastně v ústraní a jelikož neměli děti, osvojili si obyčejného šnečka a vychovávali ho jako vlastního. Ale malý ne a ne růst, protože byl obyčejný. Starým, hlavně máti šnečí mámě, však připadalo, že přece jen vidí, jak pěkně přibývá a prosila tatíka, když to nevidí, ať mu aspoň ohmatá ulitku. A on ji ohmatal a zjistil, že máma má pravdu. Jednoho dne pršelo, jen se lilo. Slyšíte? Bum, tata, bum, tata, bum, jak to bubnuje do lopuchů, povídá šnečí táta. I kapky padají, přisvědčila šnečí máma. Úplně to teče po stonku, tady bude ale mokro, to budeš koukat. Ještě, že máme každý svůj domeček a malý má taky svůj vlastní. Je to jednou tak. Jsme na tom líp než všechna ostatní stvoření. Je vidět, že jsme hold tady na světě panstvo. Od narození máme vlastní dům, lopuchový les zaseli taky kvůli nám. Moc by mě zajímalo, kam až se táhne a co je za ním. Žádné za ním není, prohlásil šnečí tatík. Lepší než u nás to nemůže být nikde. A já si už nemám co přát. Ba ne, namítla šnečí máma. To já bych ráda na zámek. Takhle se dát uvařit a položit na stříbrnou mísu. Všem našim předkům se takhle vedlo, můžeš říct jet, že na tom je cosi velice vybraného. Zámek třeba spadl, prohodil šnečí táta. Nebo zarostl lopuchama a lidi nemohli ven.
Jaký pak spěch taky pořád? To jen ty se pořád tak příšerně honíš a ten malý začíná být po tobě. Podívej třeba, jak vysoko už za 3 dny vylezl po tom stonku. Točí se mi hlava, sotva se tam na něj nahoru podívám. Jen ho nehubuj, odpověděla Šnečí máma. Leze hezky rozvážně. Uvidíš, že z něho ještě budeme mít velkou radost. Vždyť jinak my staří stejně nemáme pro co žít. Ale je tu ještě něco. Jestli pak už si uvažoval, jak mu seženeme ženu. Myslíš, že by se tady někde dál v Lopuchovém lese nějaká z našeho rodu nenašla? Budou tu asi jen černí šneci, na to starý. Černí a bez domku, kde pak? Ti jsou moc prostí, i když si o sobě myslí Bůh ví co. Ale mohli bychom to svěřit mravencům. V jednom kuse pobíhají sem a tam, jako by měli hrůzu práce. Ti už budou vědět o nějaké ženě pro našeho Šnečka. Já bych opravdu věděl o jedné a ta je ze všech nejkrásnější. Hlásil jeden mraveneček po druhém. Ale bohužel to asi nepůjde, ona je totiž královna. To nevadí, na to oba staří. Má dům, má zámek, volali mravenečci. Nejkrásnější mravenčí zámek a v něm 700 chodeb. Pěkně děkuju, pravila Šnečí máma. Náš syn do žádného mraveniště nepůjde. Jestli nevíte nic lepšího, tak to radši svěříme komárům. Poletují po světě, v dešti i sluníčku, ti znají Lopuchový les skrz naskrz. Máme pro něho ženu, hlásili komáři. 100 lidských kroků odtud je na Angreštovém keři Šnečí slečna s domečkem. Je úplně sama a na vdavky už má věk. Je to jen 100 lidských kroků. Tak dobře, jen ať za ním přijde, prohlásili staří. Kluk má Lopuchový les, ona jen keřík. A tak pro Šnečí slečinku zalétli. Trvalo jí to celý týden, než se dostavila. Ale to na tom bylo právě pěkné. Aspoň bylo hned vidět, že je z jejich rodu. A pak se konala svatba. 6 světlušek svítilo ze všech sil, ale jinak se to odbylo hezky v klidu, protože staří Šneci nesnášeli divoké radovánky. Ale Šnečí máma pronesla krásnou řeč, táta totiž samým dojetím nemohl ani promluvit, a pak mladým odkázali celý Lopuchový les a dodali, co říkali vždycky, že je nejlepší na světě, a že když budou žít slušně a počestně a budou se pěkně rozmnožovat, přijdou oni i jejich děti jednoho dne na zámek, tam je uvaří do černa a položí na sibnou mísu. A když řeč skončila, zalezli staří do domečku a usnuli a už nikdy nevylezli. Mladý Šnečí pár se ujal vlády nad lesem a měl velikánské potomstvo, ale nikdo je nikdy neuvařil ani nepoložil na stříbrnou mísu. Dospěli tedy k závěru, že zámek spadl a lidi na světě, že vymřeli. A jelikož jim nikdo neodporoval, musela to být pravda. A tak bušil déšť do Lopuchových listů a vyluzoval bubnovou muziku jen kvůli nim a slunce svítilo a dávalo Lopuchovému lesu barvu taky kvůli ním a oni byli velice šťastní a celá rodinka byla šťastná, neboť byla šťastná.

Ostrov pro 6000 budíků. Představte si malého modrého budíka, který ještě nikdy nebudil a nemůže se dočkat. Nemyslí na nic jiného než na zvonění, má toho plnou hlavu a ptá se kde koho, jaké to je. Konečně si ho koupí jeden pán a natáhne ho přesně na 6 hodin. To si můžete myslet, budík nespí celou noc, je jako uvěvení, počítá minuty a představuje si tu nádheru až z postí. Musím budit přesně, říká si a těší ho, že uvažuje jako dospělý budík. A už je 5 hodin, už je tady za 5 minut 6. Ještě chvilku, budík řekne teď, odkašle si a zvoní. A zvoní jako 15 budíků, zvoní jako golfský proud, 4 plachetnice, 9 skřivánků a 1/4 kila mraženého ovoce dohromady a je to opravdu nádhera, protože má mladý hlas, odvahu a nadšené srdce. A co byste tomu řekli, najednou dostane pohlavek větší než mísa na salát. Je z toho celý pryč. Má po radosti. A jak by ne? Pohlavek je pohlavek. Koho by to těšilo? Celý den o tom přemýšlí a obrací to v hlavě. Nakonec si řekne, nejspíš jsem nebudil tak docela přesně. Lidé si na přesnost potrpí a umíní si, že bude přesnější. A vážně. V noci je celý nervózní, ráno úzkostí ani nedýchá a budí tak

0: přesností. To nesmím přehánět. Pán si chce pospat. Co je na tom špatného? Má na to právo. Budu budit o 15 minut později. A ráno budí ve 6:45. Ale co byste tomu řekli, dostane pohlavek jako stánek se zeleninou.
1: Aha,
0: říká si budík. Když budím přesně, dostanu pohlavek. Když budím později, dostanu pohlavek. Budu budím o něco dřív. Ten pán je raný ptáče. Nevyznám se v lidech.
2: A ráno zvoní ve 6:45. Ale co byste tomu řekli, dostane pohlavek jako sousoší dvou badatelů. To už se budíka zmocňuje zoufalství, jemu dopláče a ze zvonění má strach. A protože se ho zmocňuje zoufalství, připadne lehce na zoufalou myšlenku a rozhodne se nezvonit vůbec. A opravdu, ráno ani nepípne, mlčí a čeká. A podívejme se, nic se neděje, je klid. A budík cítí, že mu spadl kámen ze srdce a myslí si, konečně jsem na to přišel a mne si spokojeně ručičky, ale v 8:30 dostane z ničeho nic pohlavek jako ledoborec se třemi komíny. No to víte, že toho má tak akorát. Sebere se a jde po špičkách ven, jde se zkrátka podívat, je-li ještě někde na světě takhle nešťastný budík, který rád budí, který toho má plnou hlavu a je byt, ať zvoní nebo ne. A vidíte, má štěstí. Potká budíka, který vypadá jako on sám. Má ciferník, ručičky, jenomže je celý červený. Tak co? Jak se ti budí? Ptá se náš budík, který je celý modrý. Ale, řekne červený budík, když budím přesně, dostanu pohlavek, když budím později, dostanu pohlavek, když budím dřív, dostanu pohlavek, a když nebudím vůbec, dostanu pohlavek jako ledoborec se třemi komíny.
0: Jak se zdá, řekne modrý budík, jsme na tom všichni stejně. Svoláme budíky a poradíme se.
2: A svolej všechny budíky na noc do parku. A už je tady noc, na nebi svítí hvězdy, v parku je ciferník na ciferníku, 6000 budíků čeká, co bude, a tikání je slyšet až na náměstí. Když se budíky sejdou, řekne modrý budík,
0: přestaňte tikat, ať slyšíte, co řeknu.
2: A budíky přestanou tikat, poslouchají, co řekne modrý budík, a modrý budík řekne,
0: budíci, rádi budíme, co je na tom špatného, jsme přece budíci, nenecháme se pohlavkovat pro nic za nic.
3: Tak jest, volej budíci, máme toho plná ozubená kulička.
0: Budíci, řekne modrý budík, máme krásné povolání. Kdo jednou zvonil, ví, že na světě není nic krásnějšího, ale ty pohlavky to kazí. Navrhuji odejít někam, kde budeme budit bez pohlavků.
3: Domej, domej, volají budíci, jaké pak řeči.
2: A dají se dotikání a jdou, až dojdou k modrému moři, sednou na loď a plují, až doplují k ostrovu, který je právě tak pro 6000 budíků.
0: Budíci, řekne modrý budík, toto je naše zaslíbená země. Tady můžeme budit od rána do večera a nikoho nevzbudíme.
2: A budíci jsou dojati, volají sláva, dají se do zvonění a zvoní bez přestání, zvoní, jak se komu zachce, takže je tu náhle uprostřed modrého moře malý stříbrně zvonící ostrov a je to nádherné, co vám mám povídat. Je tu jako mnoho golfských proudů, hejna skřivánků a plachetnic, plno mraženého ovoce dohromady.

0: nejmocnější zbraně. Na konci šestého dne stvoření k sobě Bůh svolal všechny živočichy. Přišla zvířata domácí i divoká, ptáci, ryby, plazy a společně se radovali, jak dokonale je Bůh stvořil. Každý tvor Bohu děkoval, ale ovce zůstávala před stvořitelovým trůnem smutná. Co ti chybí? Promluvil k ní Bůh. Proč se netěšíš jako ostatní zvířata? Ráda bych byla veselá, odpověděla ovce. Stvořil jsi mě však zcela bezbranou. Jak uhájím holý život? Chceš, abych ti dal drápy, jako má medvěd či jestřáb? Ptal se Bůh. Ovce zavrtěla hlavou. Tedy ostré zuby, jako má lev nebo vlk? Ne, řekla ovce. Přála bych si takové zbraně, které by mi pomáhaly a přesto nikomu neublížily. Bůh slova ovce zvážil a pak řekl. Toužíš po životě v lásce a míru, a proto udělám, o co mě žádáš. Dám ti takové vlastnosti, se kterými obstojíš před každým zlem. A učinil ovci pokornou, oddanou a trpělivou.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: O oslím vejci.

0: Žil jednou jeden Durakos a ten měl hrozně dlouhý nos. A ten Durakos měl ženu a ta se jmenovala Durakosová a vypadala jako sova. Ten Durakos, co měl tak hrozně dlouhý nos, a ta paní Durakosová, co vypadala jako sova, byli moc hloupí. Jednou ten Durakos, co měl hrozně dlouhý nos, šel do města na trh. Tam stál jeden Tatar a prodával melouny.
1: Co to je?
0: Divil se ten Durakos. Tatar, když viděl, že před ním stojí nějaké tululum, řekl:
2: oslí vejce! V každém jeden mladý oslíček.
0: A ten Durakos, co měl tak dlouhý nos, dal Tatarovi za meloun všechny peníze, co měl, a šel domů. Cestou si liboval, jak dobře pořídil. Ale cesta byla dlouhá a Durakos, co měl tuze dlouhý nos, si chtěl chvíli odpočinout. Natáhl se do chládku. Meloun položil vedle sebe, ale ten se rozkutálel z kopce. Než Durakos vstal a rozběhl se za ním, měl už dost velký náskok. A Durakos volal:
2: osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl meloun? Durakos běžel, co mohl, ale meloun běžel rychleji. Najednou se mu do cesty postavil strom a meloun se nevyhnul. Rozprskl se na všechny strany. Za stromem spal zajíc a když meloun křachl do stromu, vylekal se a začal kličkovat z kopce. A Durakos zase volal:
2: osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl zajíc? Durakos, co měl ten tuze dlouhý nos, přišel smutný domů. Vyslechla ho paní Durakosová, co vypadala jako sova, a rozplakala se. A když se vyplakala, hrozně se rozhněvala.
3: Chtěla jsem jen v neděli k sestře. Mohla jet na našem oslíkovi a ty si ho nechal utéct. Co se dá dělat? Osedlám si tebe.
0: A Durakos, co měl tak dlouhý nos, se musel nechat zapřáhnout do vozíku a na něm jela paní Durakosová, co vypadala jako sova.

0: Rytíř podvazkového řádu. Před Kilimandžárem už čekal kudla Dederon. Ukáž! Vtáhl Hihlíka dovnitř. Popadl igelitku a obsah vysypal k ostatním licháčům, ukradeným už předtím v Číňanově krámku.
1: Věřil jsem, že to dokážeš,
0: řekl a svolal celý svůj gang.
1: Mládenci, zatleskejte našemu novýmu parťákovi. Ať žije Hihlík!
0: Všichni až na Tulamora juniora zatleskali a chtěli si s ním podat ruku.
1: Kamarád Hihlík splnil přijímací zkoušku a bude pasován,
0: zvolal Dederon. Najednou se celý proměnil. Vypadal slavnostně a mluvil spisovně. Lichožrouti se rozestoupili do půlkruhu kolem barového pultu. Na něm Hihlík stál a nevěděl, co ho čeká.
1: Poklekni,
0: vyzval ho Dederon. Hihlík poslechl. Dederon držel plechový tác, na kterém se tu roznášely půl litry piva. Teď na něm spočívala nějaká starodávná punčocha se stříbrným podvazkem. Tác položil před klečícího Hihlíka.
1: Polipi,
0: přikázal. Hihlík poslechl. Dederon tác s punčochou ukradenou z muzea údajně připatřila slavnému pirátovi séru Francesi Drakeovi, opět pozvedl a pravil.
1: Slavnostně tě pasuji na rytíře podvazkového řádu kudly Dederona.
0: A udeřil tím tácem Hihlíka do hlavy. Hihlík si oddechl. Má to za sebou, ani to moc nebolelo.
1: Teď se postav a ukaž mi levé ucho.
0: Dederon mu dvěma prsty ucho řádně promnul a druhou rukou mu probodl lalůček mocným spínacím špendlíkem. Hihlík jen sykl. Věděl, že bolest nesmí dát najevo.
1: Tento špendlík tě spíná s námi všemi,
0: zvolal Dederon a hned na to se ti vychrtlí ošpendlíkovaní lichožrouti kolem Hihlíka radostně srotili. Teď už se k němu přišoural i Tulamor junior. Každý kromě Hihlíka by poznal, jak žárlí.